Vážení posluchači, vítám vás od mikrofonu. Dnes jsem si pro vás připravila článek, který vyšel dne 15.12.2014 na Parlamentních listech. Má název Rusko, Ukrajina, zuřiví islámisté. Novinářský kmet Jan Petránek pro vás má pohled do vaší budoucnosti. Přelom roku, civilizace a my. Zkušený a ostřílený novinářský matador Jan Petránek pro parlamentnilisty.cz udělal stručné shrnutí tohoto roku a výhled do roku příštího. Poukázal na rizika, se kterými se bude muset poprat v příštím roce Miloš Zeman nebo Andrej Babiš, ale též na rizika, která budou hrozbou pro celý svět. Mandát současného prezidenta České republiky Miloše Zemana je nyní zhruba již v polovině. V posledních týdnech však prochází jakousi zatěžkávací zkouškou, která se nevždy zdá, že by nahrávala body Zemanovi. I další roky pro něj, ovšem i pro občany České republiky, prý nepřinesou jen poklidné politické prostředí.

0: On Zeman rozehrál politickou hru, která má donutit Čechy k tomu, aby se jasně definovali, co si představit a chtít od politické scény, určit body, o které je třeba se opírat a na kterých lpět. V tuto chvíli je prezident na koni, ovšem v těch následujících 2 letech, která mu zbývají do konce funkčního období, bude na něm, aby maximálně využil prostoru pro určení a orientaci České republiky a jejího postavení v rámci Evropy. Zdá se, že k tomu má nakročeno. Navíc je Zeman vědomý toho, že může jako hlava státu, který do Evropské unie patří, také hlasitě kritizovat neduhy Evropské unie. A to se dá očekávat, že bude také dále dělat, řekl pro parlamentní listy.cz zkušený politický komentátor a zpravodaj Jan Petránek. Nový titulek. Turbulentní období si vynutí určit vztahy k USA. Poukázal též na to, že v příštím roce bude také velice důležité pro Českou republiku, její občany, ale i politickou scénu si určit to, jaký vztah zaujmeme vůči Spojeným státům. Čeká nás, a nejen nás, v tomto ohledu velice turbulentní období, zvlášť když republikáni v USA otevřeně začínají poukazovat na to, že u nich končí demokracie. Ty vztahy se i pro nás vykrystalizují zejména v oblasti politických zájmů. Ty jsou pro nás i pro Evropu velice důležité a nutno dodat, že zatím v tom Evropa spíše prohrává. A to má a bude mít vliv i na situaci na Ukrajině, domnívá se Jan Petránek. Ostatně Ukrajina bude zřejmě prý jádrem amerického vnitřního boje po celý další rok. Zdá se navíc, že USA budou tlačit na podporu Petra Porošenka. Budou se věnovat také podstatně silněji a vehementněji takzvaným neokonům. Neokon je příznivec či zastánce neokonzervatismu, který vedle toho, že ctí tradiční hodnoty, byl typický též pro svoji touhu šířit americké ideály, zastává se americké globální hegemonie a vymezuje se proti soupeřům, jaký byl dříve Sovětský svaz, dnes Rusko. To je poznámka redakce k vysvětlení pro ty, kteří nevědí, co jsou to neokoni. Dá se předpokládat, pokračujeme dál, že se do toho všeho může vmísit i Hillary Clintonová. Její zásah by mohl být k užitku, poněvadž ona chápe, že Spojené státy se musí více zaměřit na vztahy s Čínou, pokračoval dále Petránek. Dalším titulkem, tématem roku 2015, ale nebude Ukrajina či Rusko. Hlavní nebezpečí je jinde. Podle něj však v příštím roce velice pravděpodobně nebude hlavním světovým tématem krize na Ukrajině, ale zcela jiné a taktéž velice zásadní. Nejdůležitější v roce 2015 bude to, jak se hlavní světoví partneři a velmoci dokážou domluvit proti militantním islamistům. To totiž bude největší problém nastávajícího roku, který se může dotknout opravdu všech. Když se dívám, co se děje v té Austrálii, která leží zcela stranou nějakých bojů proti islámu, a přesto tam zaútočili, dá se očekávat, že se tito zuřiví náboženští fanatici pokusí v dalším roce o výpady v Evropě i USA, i když jejich hlavní pole působnosti zřejmě zůstane v Asii a Africe. Oni dokazují, jak to vypadá, když nejsou náboženské a státní zájmy oddělené. Jelikož platí, že islámskému myšlení chybí Voltaire, vysvětlím pro ty, kteří to nevědí, což byl osvícený francouzský filozof, básník a spisovatel, bude tento problém tím největším, jaký zřejmě bude tížit celý svět v roce 2015. Domnívám se, že možná ještě nakonec mnozí ocení, i když nyní nadávají na vývoj třeba v Egyptě, jak tam situaci vyřešili. V jiných afrických zemích bude třeba najít nějaké cesty, aby tam militantní zuřiví islámisté neovládli vše. upozorňuje na ožehavé téma příštího roku parlamentní listy.cz Jan Petránek. A dostali jsme se k dalšímu titulku. Politickým vítězem v České republice jednoznačně Babiš, ale... V závěru svého vyjádření pro redakci se však ještě vrátil k naší domácí politické scéně. Pokud bych měl shrnout tento rok 2014 a jmenovat nějakého jasného vítěze, je jim bezesporu Andrej Babiš. Ovšem, jak tomu bude dál, bude záležet hlavně na tom, zda bude schopen vytvořit ve svém hnutí ANO nějakou strukturu. To se mu totiž zatím nepodařilo. A pokud to podcení, může se mu celé hnutí sesypat. Jelikož je ale Babiš zcela určitě stratég, dá se očekat, že si to uvědomuje a bude se tomu v roce 2015 intenzivně věnovat. Myslím, že ví, že pokud by tak neučinil, příští volby by jeho a hnutí ANO z politického výsluní srazily. A myslím, že by ho poslali někam až za ČSSD. Řekl na závěr pro parlamentní listy.cz Jan Petránek. A já vám děkuji za poslech.
1: Na vaší vlně český svobodný vysílač Radiometa.cz

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jo, vážení posluchači, jsem rád, že jsme se konečně propojili. Já si to tady ještě musím trošku přenastavit. A nebudeme s tím dělat dlouhý caviky a jdeme prakticky rovnou do vysílání. Myslím, že už je dost času na to, že bychom do toho šli. Takže vítám tu pana VK i Vítka. Ahoj, ahoj.
2: Pavle, vždycky je na všechno dost času. Ahoj, já tě zdravím a přeju krásný páteční večer tobě, samozřejmě všem posluchačům i šéfredaktore Aronet.cz panu VK. Přes technické obtíže drobného charakteru, které jsme tady měli, se nám nakonec podařilo propojit a doufám, že to tak bude kontinuálně i příště. Každopádně, jak říkal Pavel, nebudeme to zdržovat. Já pozdravím šéfredaktora Aronet.cz, pardon, Aronet News, pana VK. VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle. No, opravdu je to tak, protože se zdá, že už to se znovu začíná. Znovu, nakoupit roušky, lidi už nakupujou. Už jste možná zjistili, co se děje. Velká kauza, velká věc, budeme to dneska řešit. Samozřejmě Vítek o tom vůbec neví, protože tradičně v pátek jsou ty nejdůležitější události, které jsou vždycky jako novinky. Rozjíždí se nová operace, hantavirus, všichni úplně šílí, všichni vykupujou roušky, nejsou, už zase nejsou. Dneska jsem viděl v nákupáku první lidi s rouškama na hubě, takže už to začíná, nevím, kdy to přijde tam k vám, ale už to začíná znova. Důvod si řekneme v našem pořadu, co se děje, proč, z jakého důvodu oni potřebují znova převést proces řízení na pátou prioritu, chemicko-biologickou, protože to se všechno dozvíte. Takže já vám přeju krásný poslech, no a pustíme se do prvního tématu, o kterém Vítek vůbec nic neví, takže ti předám slovo.
2: Samozřejmě my víme, že minulý podzim, kdy tradičně lidé bývají nastydlí a mývají kašel a tak dále, tak samozřejmě nikdo téměř roušku neměl, ale teď v podstatě v létě, kdy svítí sluníčko, začne být hezky, tak samozřejmě všichni si nasadí roušku. To je opravdu nějaký ovčí efekt, nikdo tomu nerozumí. Nicméně, jak je to velká možné, když válka ještě neskončila, v podstatě je poměrně aktivní ta šestá priorita, válečná priorita, byť v určitém úseku, řekněme asymetrickém v rámci Evropy, nedotýká se to nás všech, ale je to v podstatě lokální záležitost, byť se jedná nejenom o Ukrajinu, ale samozřejmě o Perský záliv, Irán a tak dále, ale to znamená, že ta ohniska válečná jsou aktivní, ale přesto rozjíždějí paralelně, synchronně s tím pátou prioritu. Jak je to možné, že se to nestřídá, ale že to je souběžně?
3: No, je to v tom posledním článku, který teď máte na Aeronetu, tam je to vlastně vysvětlený, zodpovězený, máte tam videa z americké MSNBC. Rozjíždí se znovu řízení na páté prioritě, především v Evropě, ale dokonce bych řekl, že i možná ve Spojených státech, protože proč? Protože všichni, kdo trošku konceptuálně rozumí souvislostem, tak ví, že konec války na Blízkém východě a v Perském zálivu je v nedohlednu. A pokud trošku sledujete média, tak jste zjistili, co Dům Chabad a generální ředitel Ruska provedli od 1. května tohoto roku. Zastavili dodávky kazašské ropy skrze družbu severní větví sem do Německa. Velká věc. Proč to má význam? No a protože severní větev družby a dodávka kazašské ropy ruským ropovodem družba nebo sovětským ropovodem družba byla posledním zdrojem levné, laciné a dostupné ropy pro celou Evropu. A od 1. května je konec. Od 1. května Moskva zařízla poslední přísun ropy sem do Evropy. A Hormuzský průliv je uzavřený. A uzavřel ho kdo? No, skopová hlava samozřejmě. A konec války mezi tedy na jedné straně Spojené státy a Izrael, na straně druhé Irán, konec té války je v nedohlednu. A přestože se jako pořád jako říká, že budeme jednat a jednáme a dneska jednáme a včera jsme jednali a zítra budeme a jednáme, to je v nedohlednu. A Evropská komise, respektive, abychom se zase trošku jako do toho dostali. Evropská komise jsou zase jenom prostě jsou marionety, ty dvě vrchní krávy, který to tam všechno řídí, že jo, Lejenová, Kalašová, tyhle ty dvě euronacistky, úplně mimo. Zkrátka, oni to nevymýšlí, to není ze jejich hlav, to jsou husičky, které prostě jenom zkrátka byly dosazeny, protože ničemu nerozumí, ale provedou všechno. To je důležité. Oni říkají, tak tací lidé jsou k nezaplacení. Oni jsou všeho schopní, oni udělají všechno, co jim řekne, tý tu největší sviňárnu. Oni nemají žádné svědomí, nemají žádnou páteř, tam mají gumový pendrek místo páteře a oni udělají všechno, oni se přizpůsobí a oni tomu dokonce věří. To znamená, že oni měli, jak já to píšu v tom článku, Evropská komise po zavření severní větve družby po 1. květnu měla dvě možnosti. Za A, buď navázat znovu dobré vztahy s Rusama, kleknout si před Putinem a všechno dát znova do pořádku a znova odebírat ruskou ropu. To byla varianta A. Mimochodem naprosto neprůchodná pro tyhle dvě husy u moci v Bruselu. Takže varianta A ne. A druhá varianta, jaká je druhá? Radikálně snížit spotřebu ropy v Evropě. Radikálně, ale obrovsky. Radikálně. Obrovsky. A toho nejde dosáhnout regulacemi nebo úsporou nebo nějakými kvótami na prodej ropy na prodej benzínu nebo nafty u čerpacích pump a podobně. Toho nejde takto dosáhnout. To je malá úspora. Oni potřebují uspořit aspoň takových 75%. A to se dosáhne jak? Kontrolní otázka. No lockdownem, samozřejmě. Energetickým lockdownem, kdy se řekne ne, že kvůli úspoře energii, ale použije se znovu pátá priorita. Pátá priorita chemicko-biologická. Řekne se to kvůli ochraně vašeho zdraví. Tím se sníží spotřeba paliva v celé Evropě. A není to jenom můj názor, je to názor i hlavního ruského vyjednavače, Kirila Dmitrieva, který to uvedl dneska na Twitteru. Máte to tam v tom článku. Dmitriev řekl, není to náhodou trik Evropské unie a Spojeného království na vyhlášení energetického lockdownu v Evropě, otazník. No, samozřejmě, tak i když to dojde Dmitrievovi, musí to dojít každému. To je přesně ono. Antivirus, takzvaný krysí mor, který způsobuje hemoragickou horečku, stejně jako ebola, je jeden z 12 takzvaných nejzákeřnějších virů, které zná medicína, nebo znají všichni virologové a všichni tady ti specialisti na virové nákazy. Jeden z 12 vlastně těch s těma nejtvrdšíma důsledkama, prostě, že až 50 lidí, kteří dostanou plicní edem způsobený tímto virem, tak 50% pacientů umírá. Jedna polovina, každý druhý. První přežije, druhý zemře. Třetí přežije, čtvrtý zemře. A to není všechno, samozřejmě. To není všechno. Protože jak to máte uvedeno v tom článku, tak již v květnu. Přátelé, oni si na tom dávají záležet. Pro ně je numerika a numerologie velice důležitá pro globalčiky. Velice důležitá. Oni si dávají záležet, aby čísla se dělá. Aby to mělo kombinatoriku určitou. Přesně před 5 lety, 10. května, že 10. května, máme 8. května, zítra bude den osvobození, určitě všichni vyjdou, že jo, oslavit a položit květiny někam k nějakým hrobům, že jo. A podívejte se, uběhlo 5 let a přesně před 5 lety toho 10. května 2021 na webu Gavi, což je agentura spoluzaložená Billem Gatesem a nadací Melindy a Billa Gatese, tak publikovala článek před 5 lety toho 10. května 2021, kde varovala, že dalším virem, který by mohl způsobit pandemii, je hantavirus. Přátelé, Gavi, že jo, vakcinační společnost propagující vakcinování po celém světě, v Africe, v Evropě, že jo, Gavi Institute už varoval už před 5 lety, že tehdy běžel covid, ale oni už tehdy psali o hantaviru. Máte tam ten článek, máte ho tam, takže chápete, kdyby u blbejch na dvorku startovali motorku a k tomu si pouštěli z kazeťáku za Gorku, tak člověk by nemohl být víc blbější, než jsou blbé dnešní národy, které si neuvědomují, že když něco fungovalo v minulosti, oni se pokusí to použít znova na řešení svých ekonomických problémů. A Evropa bez ropy se neobejde. A když ty dvě krávy, ty dvě husy, které řídí Evropskou unii, vám budou tvrdit, že to zvládneme, že jo, jako říkala ta další husa, jak se jmenovala, no, Merkel, že? No, no Merkelová, jak říkala, že wir schaffen das, jo, že to zvládneme. No ano, schaffen das, zvládneme to, no to tady všichni teď vidíme, že jo, když sem přijedete, jak to tady vypadá. Takže, že jo, všechno se zvládne, naprosto všechno se zvládne, ale ve skutečnosti oni to zvládnou tím způsobem, že úplně ořežou všechno. Lidem zakážou kritizovat migranty, lidi začnou tady zavírat, za každý příspěvek na Facebook je zavřou tady německá policie, to znamená, tím se to zvládne, jo, to je to schaffen das, takhle oni to dělají. A co se týče virů, tak je to ten způsob je úplně stejný. Oni řeknou, my potřebujeme ušetřit 75% ropy, abychom neskolabovali a aby jsme měli benzín a naftu pro zásobování potravinami, protože musí jezdit nákladňáky a zásobovat potravinami a všechno tohle to musí být benzín a nafta pro policii a možná i pro nějakou dopravu někde, že jak nějaký naftový lokomotivy někde jezdí, protože autobusovou dopravu oni zastaví v lockdownech nebo nechají jenom něco minimálního a podobně. Zkrátka, oni potřebují ušetřit ropu, aby to přežili. Aby, a teď schválně proč, aby. No, aby nemuseli si kleknout před toho Putina a žádat ho o lacinou ruskou ropu. Kvůli tomu oni potřebují další lockdown, kvůli tomu další hantavirus, kvůli tomu. Chápete? To je katastrofa euronacismu. Katastrofa. A potom máte ještě politiky, kteří řeknou, my chceme zůstat v Evropské unii, my jsme pevnými zastánci členství v EU a v NATO. A potom jedou třeba někam do Moskvy a tam chtějí s Vladimirem Putinem vyjednávat mír na Ukrajině. Přitom je to úplný nesmysl. Celá ta Evropská unie, celý ten euronacistický spolek usiluje o jednu jedinou věc. O válku s Ruskem. Oni chtějí válčit s Rusama. Oni se s nima nechtějí dohadovat a domlouvat na míru. Oni je chtějí pozabíjet, postřílet. Chápete? To je tažení na východ, to je Drang nach Osten. Je to znovu. A chápete? Ten příměr, to přirovnání je naprosto dokonalé. Jsem to slyšel teď, to byl ten poslanec za AFD, byl včera v televizi a on to tam přirovnával. On to tam přirovnával, mluvil tam o Ficovi, jak jede, protože víme, že slovenský premiér Robert Fico je velkým zastáncem Evropské unie a Severoatlantické aliance, ale on se tam trošku do něho jako tak jako rejpnul a on řekl, že nechápe a nerozumí, o co se snaží vlastně slovenský premiér, když jede do té Moskvy na tu přehlídku, respektive když se snaží o vyjednávání jako míru. Když ve skutečnosti, on řekl, nikdo v Evropě, kromě nás, on mluvil jako jménem AFD, když kromě nás všichni ostatní v Evropě chtějí tažení na východ, Drang nach Osten a chtějí válku s Ruskem. A on tam dal ten příměr. On říkal, mně to připadá, jako kdybychom v roce 1943, když jsme byli u Stalingradu, kdyby tady někde v Evropě se objevil nějaký politik, který by vyzýval našeho bývalého vůdce, on to neřekl, protože to slovo je samozřejmě zakázané tady v médiích, myslel Hitlera, kdyby se náš bývalý vůdce setkal se Stalinem a dohodli utěšitelný mír v celé Evropě a zastavení zbraní a zastavení palby. V roce 43. Jo? Stejně naivní by to bylo. A on měl naprostou pravdu. To je úplně stejné. Jako kdyby v roce 43 se nějaký politik snažil usmířit Stalina a Hitlera, když oni proti sobě pálili všema zbraněma, šli si po krku, aby se zlikvidovali vzájemně. Žádná dohoda možná nebyla. Ani jedna strana na nějakou dohodu byla. Tak představte si, že v té době by někdo, nějaký takový politik někde vyskočil v Evropě a snažil by se tyhle ty dva dát dohromady. No to je nesmysl samozřejmě, to by nefungovalo. A podívejte se, dneska jsme ve stejné situaci, ale ti politici již jsou. Oni vyskakují. Oni se snaží tyhle ty dvě znepřátelné strany dát dohromady. To je naprosto vyloučené. Evropa chce jít, nebo ty dvě kravky, které jsou tam nahoře v Evropské unii, že jo, v té Evropské komisi, tak ty chtějí na základě velení z Londýna chtějí vrhnout celou Evropu znovu do války proti tomu nenáviděnému Rusku. Tam nejde nic dohadovat. Celá Evropa je po více než 4 letech v tak totálním válečném stavu s Ruskem, že žádná dohoda není možná. To je absurdní. Žádná dohoda není možná, protože celá ta, pokud nemáte klapky na očích, tak musíte vidět, že namísto nějakých mírových snah Evropská komise připravuje jenom další a další sankce na Rusko. Další a další sankce. A Kyjev, který je celý kompletně financovaný z Evropské unie a z Velké Británie, ani na okamžik neuvažuje o nějakém zastavení nějaké války. A ten, co tam tomu velí, Zelebuben, ten dokonce vyhrožuje lidem a hostům, kteří jsou pozvaní na tu přehlídku. Dokonce jim vyhrožuje, že jim nedoporučuje, aby tam jezdili. Chápete? Jak proboha v této chvíli by mohlo dojít k mírovému urovnání mezi Moskvou a, řekněme upřímně, Bruselem? Protože dneska už to nejsou Spojené státy, dneska už je to Brusel, který řídí, financuje, kontroluje a ovládá válku proti Rusku na Ukrajině. To je Brusel. A všechny ty hlavní města, která Brusel jakoby zezadu stělesňují, to znamená Berlín, Paříž a dneska už teda Londýn, který není členem EU, ale chápete, to je ta pozice, kdy všichni chtějí válku a nikdo nechce mír a v takové chvíli snažit se dát dohromady k jednacímu stolu Rusko a Evropu je prostě naprosto iluzorní. Proto včera oznámil Kreml, že přerušuje mírová jednání s Ukrajinou, protože to nemá smysl do doby, než se Ukrajina, ukrajinská armáda stáhne z toho zbytku Donbasu. Potom ano. Potom, že má smysl zahájit a respektive pokračovat v jednání, ale dokud se Ukrajina nestáhne z toho kousku toho Donbasu, tak Rusko s Ukrajinou vůbec jednat nebude. Chápete? To je jednání do nikam, je to jednání o ničem a vypadá to, že válka má jakoby nějakým způsobem pokračovat. A v téhle kritické situaci Rusko ví, že válka bude pokračovat a proto Kreml rozhodl 1. května zastavit dodávky kazašské ropy přes ropovod Družba sem do Evropy. A to je konec, to je zlomená hůl. Protože Rusko mělo ještě dlouho po vypuknutí té speciální vojenské operace dodávalo energii a nemělo problém, ale najednou už problém je. Od 1. května už problém je. Rusko to zavřelo. Co to je? No, to jsou dolámané vztahy, samozřejmě. To je zlomená hůl nad Evropou. A protože Evropa ví, aha, Rusové zlomili hůl, tak co nám teď zbývá? My teď nebudeme mít ropu v Evropě. Skupová hlava zablokovala Hormuz, takže nebudeme mít ropu od Arabů. A teď i Putin zlomil nad náma hůl. Kazachská ropa ani žádná jiná už nebude. Co teď budeme dělat? No, my nemáme ropu. My nebudeme mít, až dojdou zásoby v zásobnicích, tak odkud my vezmeme ropu? Nebudeme mít ropu. Co bude s ropou? No, musíme snížit spotřebu o 75% v Evropě. Jak to uděláme? No, to bychom museli zastavit ekonomiku a zavřít lidi do lockdownu jako za covidu. Řeknou tam někteří. A ti druzí, kteří sedí na druhé straně toho stolu v Bruselu, tak oni se nesmějou. Oni neříkají, že by se smáli. Oni si řeknou, to není špatný nápad. Když zavřeme do lockdownu jako tenkrát, lidi přestanou jezdit, protože budou zavřený, nebudou potřebovat vytahovat auto. A můžeme to nastavit tak, že jim dovolíme s tím autem vyjet jenom do okruhu 15 minut od bydliště. Jako za lockdownu. Úplně stejně. A tím ušetříme, je to 70% paliva. Že? No a je to venku. Takhle oni to chtějí řešit. Proto najednou hantavirus. Proto najednou oni vzali... Otázka, pozor, důležité. Proč oni znova nepřišli s nějakou chřipkou? Nějaký chřipkový kmen? Tohleto je možná to nejděsivější... A o tom si musíme něco říct, protože oni nemají s lidma žádný soucit, žádné slitování, konec konců to jste mohli vidět na vlastní oči, když oni experimentální vakcíny, které nebyly vyzkoušené, nechali vpichovat do našich vlastních dětí. To jsou bestie. To jsou bestie, které si nedokážete představit. Naprosto nehumánní bestie. Ale to nebylo tak bestiální tehdy, jako teď. Protože oni se rozhodli použít hantavirus. Ten patří do rodiny hemoragických virů, jako je virus, jako je, že jo, tenhle ten, no, tenhle ten virus, ten, co ten strašlivý, že jo, Ebola. A vedle Eboli je ještě další hemoragický virus, Marburg. Že jo, Ebola, Marburg, hantavirus, to je rodina hemoragických virů, které způsobují krvácení, rozklad červených krvinek, smrt. Že jo, tohleto, chápete? Takže oni už nesáhli po nějakém viru z rodiny nějakých chřipek a podobně. Oni sáhli po hantaviru. To znamená, že jim dochází možnosti koncepcí řízení. A koncepce řízení, oni mají určitý balík, jak můžou řídit procesy. To znamená, když chtějí něco prosadit ve společnosti. Například lidi, aby si kupovali, já nevím, tyhle ty... jak fotovoltaické panely na střechy, že jo, tak oni to můžou procesně udělat tak, že kdo bude mít panel na střeše, tak bude mít třeba zmenšený daně. Nebo tak to nebude muset platit pokutu, že je tam nemá. Jo, to je pro ně úplně to nejlepší. To je stojí nejméně peněz a podobně. To znamená, mají různé procesy řízení, ale problém je v tom, že když nemají ropu, oni nemohou dělat vůbec nic. Naprosto nic, protože bez ropy nemůžete dělat vůbec nic. Ani ty sviňárny, které připravujete v Bruselu proti lidem. Bez ropy ani se nepohnete nikam. Nemáte. Bez ropy není jenom to, že se nemůžete někam dojet. Bez ropy nejsou plasty, protože plasty na těch sesličkách, kde sedí tam, že jo, všechno to z plastu, jak mají v EU, nemůžou sedět, nebudou mít sesle, na kterých by seděli. Protože z ropy si vyrábí všechny plasty. Ale kdyby jenom to, z ropa je nezbytná pro výrobu léků. A to je to nejkrásnější, k čemu se používá ropa, k výrobě vakcín. No, potřebují ropu v výrobě vakcín. Bez ropy se neobejdou. Proto oni potřebují nový proces řízení, potřebují dostat zpátky do stabilizované polohy, no a proto spustili hantavirus. No, mají hantavirus a to je tak průhledné. Představte si, že ten oficiální příběh je, oficiální příběh, to se podržte, to si vezměte brambůrky, to se zasmějete. Oni vyjeli z jihu Argentíny, je to holandská loď, že MV Hondius, takže výletní loď, vyjeli od jižní Argentíny 1. dubna na 1. apríla, asi jako symbolicky, že si někdo dělal z někoho prdel. Vyjeli teda směrem k Evropě a měli skončit na Kapverdách, takže jeli a objížděli v Atlantiku ty ostrovy. A když tam po 10 dnech od vyplutí tam zemřel první člověk. Zemřel na plicní emboli, vykašlával krev a když zemřel, tak z úst a z nosu mu vytékala infikovaná krev. Vykašlával vlastní plíce, jenom pro představu, jak je to chutný a nechutný. Zemřel na hemoragickou pneumonii. A oni tam na to koukali, koukali na něj, ještě si jako to fotili, že co a jak, co a jak. Kapitán v pohodě, pohodák, zakotvil na ostrově Svatá Helena a pustil lidi ven. 40 lidí řeklo, že mají strach se na tu loď vrátit, protože tam zemřel nějaký člověk za podivných okolností a rozjeli se a rozletěli se letadly domů. To je zhruba 40 lidí. Tak tohle to je, dámy a pánové, oficiální příběh. Představte si, že někdo, protože hantavirus patří do rodiny, jako je Ebola a Marburg, tak do téhle rodiny hemoragických virů jsme se dostali způsobem, že 40 lidí teď lítá někde po světě nebo někam odjeli. A bylo to druhý týden, třetí týden v dubnu. Tak v podstatě můžeme říkat, že dva týdny, zhruba 14 dní po světě se pohybují lidé, kteří jsou nějakým způsobem, neříkám, že musí být, ale mohou být infikovaní, když přišli z lodi, kde vypukla hemoragická horečka, na jednom, nebo projevila se smrtí na jednom z cestujících. Inkubační doba toho viru je 1 týden až 8 týdnů, což je velmi zvláštní, nebo zvláštní, no. Zdá se, že ten virus zkrátka v každém organismu člověka se rozvíjí s různě rychlou nebo pomalou kadencí, to znamená, že na rozdíl třeba od toho covidu, kde to bylo víceméně ustálené někde na nějakých těch 10 až 12 dnech, tak tady je to 1 týden až 8 týdnů. Podle toho, jak má člověk organismus. To znamená, že ano, je to sice v tom nejlepším případě jenom týden, ale v tom nejhorším případě je ta inkubace 8 týdnů. To znamená, kolik dalších lidí za těch 14 dní, než se to teď jako zjistilo po 14 dnech, nebo jsou to skoro 3 týdny, kolik dalších lidí oni kontaktovali, těch 40 lidí. Kolik, s kolika lidmi přišli do styku, kde všude něco nakašlali nebo vykašlali, nebo co, kde oni se pohybovali. Nikdo zkrátka neví. A tohle to je jako oficiální scénář. Chápete? Oficiální scénář. Naprosto šílená situace. To znamená, ideální, a teď pozor, to je důležité, to je úplně vymazlené, to je naprosto vymazlené. Kdyby někdo byl sociopat a byl naprosto zvrácený, něco jako Trump, ale umocněný na 6. nebo na 10., tak by virus vypustil právě na výletní lodi. A víte proč? No protože to je uzavřený prostor, ze kterého se nejde dostat. Z toho nemůžete odejít. Tam ten virus se dokonale promoří. Protože uzavřené stisněné prostory, kajuty, všechno tohleto, lidé se setkávají na společných večeřích v jednom prostoru. Chápete, krásně se to šíří, ten virus, na uzavřeném prostoru. A potom přikotví k ostrově svatá Helena a ty lidi vypustí ven. Šup, šup, šup. Chápete? Tak tohle je oficiální scénář. Takhle to funguje. Chápete? Musíte si uvědomit, že tyhle ty elity, nebo které si říkají globální elity, nemají s lidma naprosto žádné slitování. Naprosto žádné. Znovu to opakuji. Protože lidé zapomínají velice rychle. To, co oni prováděli v době covidové pandemie s lidmi, a kdyby jenom s dospělými lidmi, ale s dětmi, kdy do dětí napichovali experimentální nevyzkoušené vakcíny, které mění a modifikují DNA, tohle to všechno, tak člověk se musí zděsit. A potom se nemůžete divit, že najednou se někde objeví nějaká loď, která je zasažená hemoragickým virem. Chápete? Já si jenom tak říkám, proč oni třeba se rozhodli pro hantavirus, proč tam rovnou nenasadili Marburg nebo Ebolu, aby to mělo trošku grády, že jo, aby lidi křičeli, všichni umřeme, že? To by se jim strašně líbilo. Podle mého názoru, oni tomu příběhu chtějí dát trošku uvěřitelnost, protože oni jeli z Patagonie dole, z Argentiny. Startovali z Patagonie. No a to je problém. Protože Marburg i Ebola mají svoji endemitu, místní příslušnost v rovníkové Africe. Kdyby se někdo nákazil Ebolou v Patagonii, v Arktidě, tak to už by tak trošku nehrálo. To by bylo hodně divný. To by jim třeba hodně jako lidi jako nekoupili. Jo? Že to by nad tím lidi se pozastavovali. Ale hantavirus je krysí mor, který nemá endemitu omezenou. Tam se krysy, že jo, můžou přenášet klidně i v Patagonii, kdekoliv. Tam není nikde žádné omezení endemické. Proto, podle mého názoru, proto to bylo zvoleno takto, že to bude oficiálně hantavirus, oficiálně. Aby nebyli úplně za idioty, že jo. No a co je důležité, že zatím to vypadá, že je to jakoby stabilizované. Ten narrativ je tak nastavený i v americké televizi, v MSNBC, je to nastavené tak, že není třeba se znepokojovat, je to stabilizované. Moje teorie je, že oni čekají. Oni se ještě nerozhodli to spustit úplně naplno. Protože proč? Protože stále ještě je naděje, že skopová hlava bude eliminována, myšleno obrazně, ale nebo třeba i doslova. A obrazně to myslím tak, že dojde k nějaké dohodě ohledně Perského zálivu, ohledně Hormuzu a dojde k otevření Hormuzského průlivu a ta ropná krize se zažehná, Evropa bude mít znova ropu a nebude třeba pokračovat v celé té aktivitě okolo hantaviru. Bude možné to odpískat. Ale upozorňuji, pokud se nepodaří otevřít Hormuz, oni ten hantavirus vezmou jako řídící proces a lidi budou znovu nakupovat roušky. A znovu se dočkáme lockdownu. Znovu. Protože Evropa bez ropy být nemůže. Nemůže být bez ropy. Naprostý nesmysl. Zásoby ropy v Evropě na 3 měsíce. Část už těch zásob byla vyčerpána. Takže teď mluvíme o kolika měsících? O 2 nebo o 1,5 měsíci? O jak dlouhé době? Nějaká ropa do Evropy přijde. Jeden zdroj je Norsko. Norská ropa, tam jsou malé objemy těžby. Nebo tak malé. Relativně na spotřebu Evropy jsou malé. Oni jsou velké pro potřeby Norů, ale na celou Evropu jsou relativně malé. Další možnost je dovážení nějaké ropy, která není zablokovaná, to znamená z té části Saúdské Arábie, která ještě není zablokovaná z jihu, to znamená z Rudého moře, tak i když tam taky už lítají drony iránské a rakety, takže tam ještě něco je možné odebírat, ale ta většina ta exportní infrastruktury je na severní části arabského poloostrova v Perském zálivu. Tam je většina exportní produkce. To znamená, z toho jihu té Saudské Arábie se odebírá jenom málo. A oni zřejmě tohleto mají propočítané. To znamená, to málo, co přijde do Evropy, to nám vystačí, když snížíme spotřebu. Velmi výrazně snížíme. To znamená, musíme ušetřit aspoň těch 75-70%, abychom byli takzvaně na svém, abychom to udrželi. Lidi necháme nějakou dobu doma, několik měsíců, dokud se to nevyrovná, nebo dokud se neurovná situace v oblasti Perského zálivu. Takhle. Chápete? Takhle oni to dělají. A teď si jenom zkuste se zamyslet. Oni by tu energetickou krizi tak snadno, tak krásně dokázali zažehnat. Stačilo by zavolat do Moskvy, říct, my tady s tím bláznostvím okolo Ukrajiny končíme, my to chceme ukončit, my chceme, potřebujeme ropu, a Rusové by řekli, no dobře, tak se to urovná na Ukrajině, Ukrajinci se stáhnou z Donbasu, my to zastavíme, dohodneme se, bude ropa, bude všechno. Takhle by to rozumně mohli všechno vyřešit. A oni to neudělají. A víte proč? Protože v tom Bruselu ty dvě krávy o tom nerozhodují. O tom rozhoduje Londýn a pánové v kloboucích, kloboučníci v domu Sion. Oni chtějí válku a konfrontaci s domem Chabad, chtějí válku s Ruskem. A do té války nepůjdou oni v kloboucích, na. Půjdou gojím, půjdou Evropané, evropské národy, evropské státy, půjdou. Podobně jako tehdy v tom 41. roce, že? Když Německo zahájilo operaci Barbarossa, tažení do Sovětského svazu, že celá Evropa se připojila k Wehrmachtu, táhla Sovětský svaz. To znamená, že oni to chtějí zopakovat. To je zopakování toho procesu z 41. roku. Chtějí si to takzvaně dát repete, škrtnout si to ještě jednou. A tentokrát jako, že jim to snad asi vyjde. Snad, že jim to vyjde. Snad jako, že by to mohlo vyjít. No a když ne, tak z toho bude třetí světová válka a nikdo nepřežije. Ty dvě husy to neví samozřejmě, protože tím to nedojde, ale každému, komu to dojde, no tak ti se zabezpečí, že jo. Miliardáři se stavějí v Evropě podzemní bunkry, že jo, to jistě víte. To jsou ti, kteří jsou takový ti méně majetní, anebo jsou takový ti trošku vlastenecky zaměření, že já nikam utíkat nebudu. Tady sice budou třeba padat ruský vodíkový bomby, ale já se zakopu hodně hluboko a zůstanu na svým takzvaně. No, jsou takový různí miliardáři, kteří mají takovéhle zvláštní prostě mouchy a představy, ale tak budiš, jsou to jejich peníze. A ti, kteří uvažují trochu jinak, no tak ti se zabezpečují tak, že si kupují soukromé ostrovy v Jižním Pacifiku. Že? Teď se odhalilo, že všichni ti miliardáři američtí si najednou hromadně skupují v Jižním Pacifiku ostrovy. Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, všichni si kupují soukromí ostrovy. Chápete? A mají obyčejní lidé na to, aby si koupili soukromí ostrov a evakuovali se. Odpovězte si sami. Takže v takovéhle situaci se nacházíme. Takže protože oni nechtějí uzavřít mír s Rusama, Evropská unie, tak došlo k operaci Hantavirus. A jestli se nestane zázrak a jestli skupová hlava nedostane rozum a nedojde k otevření Hormuzského průlivu, no, tak se máme na co těšit. Takže takhle bych to uzavřel, tady to první téma, Vítku. No a plynule přejdeme na další, jestli tam teda nějaké máš připravené.
2: Měli jsme dvě, ale já si myslím, že už to nemá smysl těch 7 minut do 21. hodiny rozjíždět nějaké jiné téma. Já bych se jenom zeptal spíš v rámci Ruska a v rámci Číny, což jsou další dvě mocenská pole nebo mocenské globální celky. v rámci toho multipolárního řízení, tak jakým způsobem se k tomu staví oni? Protože ano, Rusové sice mohou tvrdit, že se jedná o trik Evropské unie, jakým způsobem zamaskovat energetickou krizi, ale zároveň přece musí vědět, že pokud ten virus bude pravý, hantavirus bude pravý, tak je to také dostihne. Tak to se přelije samozřejmě do Ruska, přelije se to i do Číny, i do Spojených států amerických v dnešní globalizaci. Tak jak se k tomuto staví oni, k této alternativě vlastně, nebo k variantě?
3: Jak se k tomu staví? No, s velkou radostí samozřejmě. Protože tím se urychlí depopulace planety, což je jeden z procesů globálního řízení a globálního prediktora. Depopulace, ale pozor, buďme přesnější, depopulace západní civilizace, takzvané bílé rasy, pro ně je to důležité. Znamená bílý člověk, aby byl depopulován. To je důležité. To znamená, pro ně je to win-win, že jo, jak říkají Američani, win-win, výhra-výhra pro obě strany. Pro jaké dvě strany? No, pro Dům Chabat a pro Dům Sion, to je win-win situace. Že? Oni se jako odstřínou od ropy, od ruské a sníží si spotřebu, vytvoří krizi a pokud ten virus je pravý, tak ještě zařídí k tomu navíc depopulaci. To znamená, to jsou dvě výhry. Jejich uvažování je naprosto zvrácené. To je sociopatie par excellence. Naprosto. Naprosto, protože takhle oni uvažují. Mohli byste být naivní a myslet si, že třeba nevím, v Rusku to bude jinak, ale v Rusku to za covidové pandemie bylo ještě horší než v Evropské unii. Tam zavedli takzvané v překladu poukazy na pohyb. Že? To byly ty QR kódy. Poukazy na pohyb. To byly hlídky v ruských městech, které kontrolovaly, jestli máte dovolený pohyb z místa A do místa B. Na nákupy a tak dále. To byly ty QR kódy během toho lockdownu. Pohybové lístky, pohybovenky by se to řeklo asi, že jako povolenka k pohybu, pohybovenky. Ne, nebo tak strašný slovo. Chápete, to je šílené, to je naprosto šílené. A vidíte, oni tam převzali všechny procesy z Číny, Putin nechal napíchat vakcínou ruské farmaceutické, nebo říkajme spíš izraelské, židovské farmaceutické společnosti Gamaleya s Sputnikem celou ruskou armádu. Jenom si přečtěte ruské telegramy, jak vojáci si stěžovali na permanentní bolesti hlavy a na neschopnost se soustředit a na apatii a na zpomalené reflexy a problémy s tím, že na dálku už nevidí tak dobře a podobně. Jako by to bylo jako destrukce ruské armády, že jo, okamžitě chápete, bylo dovoleno. Že bylo dovoleno naočkovat celou ruskou armádu tímhletím údajně zázračným lékem, který byl jako propagovaný, jakože teda jako bezpečnější než americká mRNA, že jo, mRNA vakcína, že to je bezpečnější. No otázkou je, nakolik je to bezpečnější, že jo, otázkou je, že ty staré vakcíny, které používají takzvaný vektor, ten vektor je většinou nějaký opičí adenovirus, do kterého se vloží neaktivní látka toho viru a ten opičí adenovirus jako je součástí té vakcíny, to jsou ty vektorové vakcíny starého charakteru, starého typu, tak jako jestli jsou jako méně závadné než ty mRNA vakcíny,

0: Ježišmarja, jak on se jmenuje. No, jeho jméno teď mám na jazyku. No to je jedno. On tam právě má tu tezi, tu teorii, jak tam hřímá, že všichni gojím jsou, použil to anglické slovo expendables, jsou postradatelní. Že jo, tohleto úplně fanaticky, že jo, v tom projevu. Já jsem si říkal, oni se tím ani netají, tu nenávistí, že, v těch projevech, k těm, co nejsou součástí teda jejich národa, které oni považují jakoby za postradatelné. Proto v tomhletom, v téhle otázce je teda v podstatě skrytá ta odpověď, že není v tom žádný rozdíl. To znamená, oni nemají obavy o to, jestli nějaký virus je pravý nebo je fingovaný. Pokud je totiž pravý, tak on pouze pomůže naplnit cíle toho proroctví o zničení Edomu. Že? Protože tím oni se řídí. Zničení Edomu, že celý Edom bude zničen. Edom je západní čtvrť. Edom je západní civilizace, křesťanská civilizace, bílá rasa. Takhle oni se na to dívají. Takže máme 21, že jo, hodin, dáme si jednu písničku, Pavel tam něco najde a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: No, možná jednu nebo dvě, uvidíme, jak to stihne, jestli tady budeš po týdenní písničce, tak Pavle, zahrajeme si.
2: Já tam pustím opět Marka Knoflera a Carlose Santanu, který jsem tam pustil před začátkem, on ten na to neuvěřitelný ohlas. Takže já to tam pustím a až řeknete, že to stačí, ono to je dlouhý, tak já to zastavím. Ano? Takže Vítku potom řekni. Tak, výborně, tak jsem to stopnul, vážení posluchači, protože už tu máme tu krásnou hudbu, teda, protože už tu máme pana VK i s Vítkem a teď budou telefonické dotazy. 608 12 14 19 je dnešní číslo do vysílání. Vy, kteří se díváte na televizi, tak je možné, tak to tam máte napsaný. A já už jim dám samozřejmě slovo. Tak prosím, můžete, pánové.
1: No, my v podstatě nám nezbývá nic jiného, než vyčkávat, až nám někdo zavolá, pokud...
2: Tak, dobře, dobře, v pořádku, takže telefon už tady máme, samozřejmě.
1: Skvěle, skvěle.
2: Tak já ho hned vezmu do vysílání. Tak jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
3: Dobrý. Já bych se chtěl opýtať, že Rusko disponuje celou škálou různých zbraní. Ale principiálne používa veľmi obmedzené množstvo. Prečo to je? Prečo sa to deje? Ako keby to bola nejaká, ja neviem, ako keby mali strach, alebo si neverili. A osobitne, prečo toleruje Rusko neustále útoky na ruské civilné obyvateľstvo? Prečo tie útoky neopetuje? Napríklad vybombardovanie pár ministerstiev v Kieve. Ja viem, že to je, ja tým pádom nechcem ako tu nabádať k nejakým drastickým riešeniam, len potom ako sa vysporiada s tou skutočnosťou, keď tam už od začiatku špeciálnej vojenskej operácie zomrelo viac ako 5,5 tisíc civilistov. A ako to zastaví, lebo neustále lietajú drony, neustále umierajú ľudia, dokonca sa strieľa na detské ihriska, školské ihriska, školy, tie zábery niekedy z ruskej televízie sú proste otrasné a to nejakým spôsobom im nepomôže vyhrať vojnu. Nehovoriac o tom, čo sa dialo, keď Ukrajina urobila ten vpád do Sudže. Tam proste dokonca, že vraj škôlkári išli zo škôlky a oni to proste začali kosiť. Je tam kopec civilistov zmasakrovaných a ako, ja neviem, prečo Rusi stále príjmu takú nejakú, ako keby až karmicky, že musíme mať obrovské množstvo obetí, aby potom prišlo víťazstvo a potom budeme spomínať na tie obete ďalších 100 rokov, že prečo, no ako sa s tými sporiadať a prečo to nevracajú. Dobre, tak
2: díky.
3: Ďakujem, do počutia.
2: Tak
0: no, tak já děkuji za dotaz. Přesně pán, který teď volal, předpokládám ze Slovenska, tak má stejné pocity, a to je dobře, že to zaznělo, protože má v podstatě stejné pocity jako většina Rusů. Přesně, je to dobře, že to zaznělo, aspoň jako, abyste měli představu. Přesně takhle teď se cítí Rusové, běžní Rusové, obyčejní Rusové, A na těch různých Max platformách, to je ten ruský státní Telegram, že jo, Max, tak přesně tyhle ty otázky velmi rozezlené pokládají ruským představitelům.

0: a v obrovských objemech. A teď, že proč teda nepoužijou tvrdší přístupy, že proč nedojde třeba k nějakému tvrdšímu zásahu, že Rusové mají tolik zbraní a používají jenom zlomek těch zbraní a tak dále. No, odpověď je děsná, je hrozná. Já vím, že tuhleto odpověď většina lidí jako nemá ráda, ale já ji znova musím říct, je to kvůli tomu, že není dovoleno. A to je zkrátka to těžké, to nejtěžší si to uvědomit, když něco není dovoleno. Protože když víte, že něco není dovoleno, znamená to, že někdo je nad vámi. Někdo rozhoduje, co je dovoleno, co můžete a co nemůžete. A já jsem několikrát říkal, že i Vladimír Putin je pouze generálním ředitelem Ruska. Generálním ředitelem. A generální ředitel není majitel. Protože kdo dává úkoly řediteli podniku? Majitele. Majitele podniku. A pokud se ptáte, kdo si zprivatizoval Rusko po rozpadu Sovětského svazu, po roce 1991, kdo si zprivatizoval, no to jsou samozřejmě všechno skupiny napojené na dvě ty mocenské struktury, které kontrolují veškerý majetek v Rusku. Ruský židovský kongres a Federace židovských obcí Ruska. Jsou židovské rodiny, které kontrolují všechny ruské podniky, všechny doly, všechny těžební organizace, všechny ropné struktury, veškerý majetek. Oni kontrolují Rusko, oni jsou majitelé Ruska. A oni mají svého generálního manažera, kterého dosadili před 26 lety k moci a teď po 26 letech najednou se ukazuje, oni s ním už nejsou moc spokojeni. Protože to, že Putin odvolal tanky ze zítřejší prvomájové, ale z té zítřejší přehlídky ke dní vítězství, že stáhnou veškerou těžkou techniku, která není bojovou technikou v samotném podstatě slova, protože ta technika, která se každý rok předváděla na Rudém náměstí, tak oni tomu říkají parádmašínu, přehlídkové stroje. To jsou stroje určené jenom pro přehlídky. Jinak jsou celý rok zaparkované v garážích, kde jsou zaparkované a leští je tam leštěnkou. To nejsou bojové stroje, které by někde vytáhly od útvaru. To jsou čistě přehlídkové stroje. Takže to není o tom, že odjeli na frontu ty přehlídkové stroje. Chápete? Ale proč byly odvolány? Protože ty přehlídkové stroje, i když jsou přehlídkové, tak jsou bojové. Jsou použitelné, dokážou střílet, nemají zalité hlavně, aby se z nich nedalo střílet a podobně. Jsou to bojové stroje a mohly by být použity k něčemu. Třeba k převratu nebo k pokusu o puč jako tehdy v srpnu 1991. A proč? No protože 26, není to tak, že 26 let nebo po 26 letech, co je Putin u moci, že by dělal třeba špatně některé věci, které se týkají ekonomiky, nebo že by dělal špatně věci sociální struktury, sociální služby a to. Toto ne, v tom není problém. Problém je v tom, že nezvládá management ochrany Ruska během speciální vojenské operace na Ukrajině. Nezvládá ochranu a management téhleté specky. Padají drony na Rusko každou noc, padají rakety, zabíjejí lidi a to v množství větším než malém. A v prostorách mnohem hlouběji než jenom v pohraničí. To je ten problém. Proto Rusové jsou velice znepokojeni, jsou naštváni, pokládají stejné otázky, jako teď pán položil, úplně stejné. A Rusko bude muset něco udělat. A my nevíme, co udělá. Protože pokud neudělá, tak Putin na podzim skončí. To už běží teď na ruských těch sociálních sítích, že pokud by to mělo pokračovat dál, Putin ztratí podporu lidu velice rychle. během několika týdnů. Protože ty útoky jsou neskutečné, které teď probíhají. Proč? Z jakého důvodu? Je to kvůli tomu, že objem dronů, které přicházejí na Ukrajinu, jsou vyráběny v Evropské unii. Mimochodem, ty se nevyrábí na Ukrajině. Vyrábějí se v podnikách a v továrnách v České republice, tady se vyrábějí, ve Velké Británii se vyrábějí v tisících, jo, v obrovských množstvích. A Ukrajina je v podstatě jenom pouští na Rusko. A ty objemy jsou tak obrovské, že skutečně to začíná ohrožovat tu stabilitu Ruska, obyvatelstva, stabilitu obyvatelstva daleko hluboko v Rusku, daleko od ukrajinských hranic, kde ještě donedávna žádné známky nějaké války vůbec nebyly. Teď začínají bouchat exploze a začínají ukrajinské drony narážet do bytovek a paneláků. Zajímavé je, a to je důležité, že neútočí na vojenské cíle ruské armády uvnitř Ruska, že by útočili na nějaké ruské instalace. Proč? No protože ty jsou chráněny velice tvrdě a mohutně proti vzdušnými obranami. Ale nic jiného chráněno není. Rusko musí chránit svoje vojenské instalace, ale už mu nezbývají prvky obrany na ostatní města. S výjimkou Moskvy. Moskva je kolem dokola chráněná, ale už nezbývají PVO systémy na ostatní ruská města. No a Ukrajina toho využívá. Proto padají, že všude možně ty rakety prakticky jakoby bez nějaké ochrany. A představte si, že oni musí si vybírat Rusové, co má pro ně větší prioritu, jestli chránit ruské rafinerie, anebo ruské vojenské základny. Oni si musí vybrat mezi ruskými vojenskými základnami, jestli budou chránit, anebo jestli ty protivzdušné systémy rozmístí okolo rafinerií. No a priorita je jasná. Větší prioritu mají vojenské základny. To je tvrdá realita, tomu se nedá prostě jako předejít. Co udělá teď Rusko? Jak zareaguje? No, bude muset přitvrdit, samozřejmě. A jak zaznělo v tom pořadu s Gilbertem Doctorowem, on to řekl naprosto přesně, válka na Ukrajině skončí, až bude zničena kyjevská chunta. Dřív ne. Dřív neskončí ta válka. A jelikož Zelenský je heraldický, samozřejmě, heraldický žid po matce i po otci, není dovoleno ho zlikvidovat, nikdo teď neví, co vlastně bude. Jediné, co může Rusko udělat, je, že řekne, že vybombarduje centrum Kyjeva a dá 24 hodin všem lidem na evakuaci. A když se neevakuují, tak je to jejich problém, ale tím nedojde ke zničení režimu. Pouze ke zničení budov. A zničit budovy neznamená zničit režim. Zvláště ne, když dáte těm lidem echo 24 hodin v předstihu, že se mají evakuovat. Proč to vlastně Rusko jako dělá? Se teď ptají na ruských telegramech. Všichni ti vojenkoři, že jo, vojenští korespondenti ruští. Proč? Když Trump nemusí dávat dopředu žádná varování. Trump vybombardoval prezidentský nebo vládní palác v Teheránu a zabil ajatoláha s celou jeho rodinou bez jakéhokoliv varování. Proč neudělá to samé Rusko a nezabije Zelenského s celou jeho vládou na Bankové ulici bez jakéhokoliv varování? Proč? Otázku jsem vám odpověděl v tom článku včera. Protože není dovoleno zabít heraldického. Není dovoleno. A jelikož generální ředitel v Rusku byl převedený k moci šéfem Evropského židovského kongresu Lvem Levievem, tehdy v srpnu 99, tak i on musí poslouchat. Musí poslouchat, co oni řeknou. On je jenom generální ředitel, on není majitelem Ruska. On musí poslouchat ti, kteří ho tehdy přivedli do Kremlu a přivedli ho ukázat Borisu Jelcinovi a nupas materii. A Teď on se na něho podíval a Levěv řekl, tady jsem vybral vašeho nástupce. Že? Mluvil o tom Berezovský. Že Berezovský ho tehdy Levěvovi, oligarcha ruský, Berezovský prohlásil, že Vladimír Putin je jeho největším omylem prostě v historii. On si myslel, že on bude prosazovat udržování vztahu se Západem a prohlubování vazeb se západními strukturami a on říká demokratizace prostě Ruska, že jo, a v podstatě rozborka Ruska, že. Říkal, že to je jeho největší omyl v životě, když doporučil Levěvovi, aby ho přivedl ukázat tehdy do Kremlu Jelcinovi. A oni si ho tehdy tenkrát vybrali, aby on byl tím generálním ředitelem Ruska. Proto se nemůžete divit, že on od nich nemá dovoleno. Oni mu nemůžou dát souhlas k tomu, aby zabil židovského prezidenta na Bankové ulici. Chápete? Není dovoleno. Není. Nikde není dovoleno. Kdyby on byl gojím, kdyby oni, všichni tam byli gojím, všichni, úplně všichni, on kdyby byl goj, není problém, už je dneska mrtvej bradou vzhůru, stejně jako Ajatolá. Úplně stejně. Tam to nehraje roli. Naprosto nehraje roli. Ve chvíli, kdy on je heraldický, Zelenský, on tam měl přece návštěvu chaba do Lubavič, přišli za ním, že jo, klobouky šly dolů, že jo, pozdravili, že jo, ctěný pán, byli za ním kloboučníci, předali mu samozřejmě knihu Tania, že jo, mu předali ta kniha, kterou tam má v ruce, na té fotografii tam máte, v tom článku ze včerejška, je kniha Tania, že jo, ta nejvyšší kniha Chabadu, a slouží. Zelenský slouží jim. Chápete? Slouží jim. No a komu slouží Vladimír Putin? No, zase slouží jim. Chápete? Ukrajina má být transformována na nový nebeský Jeruzalém, má to patřit jim. Že? Má to patřit jim. Žádní Ukrajinci. Ukrajinci musí být exterminováni. Oni jsou expendables, protože oni, že jo, jsou úplně stejní. A ta válka to pomáhá realizovat. Chápete? Ta válka pomáhá realizovat plán na takzvaný nebeský Jeruzalém. Bude to jejich. No a co se týče Iránu, Irán je největší překážkou pro realizaci Velkého Izraele, protože Velký Izrael v jejich pojetí je celý Blízký východ. To je potvrzeno. Celý jejich Blízký východ je, oni považují za Velký Izrael. Dokonce už neplatí ani ta původní mapa, která byla tehdy z 19. století, která ukazovala, že jenom část, že, arabského poloostrova, část severní Afriky a toto Egypta, že a ne, dneska už je to mnohem ambicioznější. To, co oni dneska, ti sionističtí mesianisté, považují za Velký Izrael, je celý Blízký východ, včetně Iránu. Včetně Iránu, celého Iránu. Proto Irán je největší překážka na realizaci takzvaného Velkého Izraele. A ten plán se Trumpovi nedaří. Vůbec se mu nedaří, ten plán je spackaný. Proto oni se budou chtít Trumpa zbavit. Chabad se bude chtít Trumpa zbavit na podzim. A jak já říkám, pokud Vladimír Putin nezačne neprovede nějaké změny a nezačne chránit Rusko před těmi drony a neprovede nějaké důraznější údery, ale tak, aby nedošlo k poškození toho, který sedí na Bankové ulici. Ten je nedotknutelný. Proto oni pořád říkají, že ho evakuují. Američané mu nabízeli evakuaci. Proč? No protože jeho není dovoleno odstranit fyzicky. On může odejít pouze dobrovolně z tohoto světa. Že? Jak je uvedeno v Talmudu. Pouze dobrovolně. A proto dostal tu pistoli od Petra Pavla, že to znamená cesta k osvobození, že oni to mají napsáno vždycky na té krabici, když dávají někomu pistoli, že to znamená, on může dobrovolně odejít, on tam má tu pistoli od Petra Pavla, on mu ji jako dal, tady ji máš, můžeš to udělat, když budeš chtít. Dar, projev daru, de facto. A tomhletom, v téhle otázce tedy platí, že lidé jsou znepokojení, chtěli by dělat razantní rozhodnutí, aby prostě Rusko mohlo, jak se říká, rozmlátit to všechno, jenže není dovoleno. To by musel ještě existovat Sovětský svaz. Ještě Sovětský svaz, a budu přesnější, musel by existovat Sovětský svaz v dobách Josefa Vysarionoviče, Josefa Stalina. Protože když přišel Chruščev po něm, tak tam už taktéž nebylo dovoleno, to by bylo na jinou diskuzi, tam už to rovněž nebylo v mnoha ohledech, v některých, ne v tolika jako dneska, ale v některých ohledech tehdy také už nebylo dovoleno, protože Chruščev samozřejmě ten měl také nějaké zase už jako vztahy a konexe, že jo, na Světový židovský kongres už tehdy a tak dále, tak dále. To bychom se dostali někam opravdu daleko. Takže jenom pánovi bych řekl, že rozumím tomu, co chtěl říct, znamená taková ta nespokojenost s tím, jak to vede Putin, ale problém je v tom, že Putin nemůže dělat nic víc, než mu je dovoleno. A to je ten problém. Otázkou tedy je, pokud přijde nějaká změna, tak je to kvůli tomu, že moskevské kanceláře k tomu konečně dali souhlas. A jestli ten souhlas přijde k přitvrzení ruských reakcí, to je otázka. To je s velkým otazníkem. Takže takhle by na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
1: Ano, máme ho to už dlouho, takže pouštím do vysílání, prosím.
2: Dobrý večer, pánové. Můj dotaz bude jednoduchý, trošku malinko z jiného soudku, ale pan VK pořád tady povídá o Green Dealu a ekoteroristech. Já když to jako sleduju, tak mi to prostě přijde, že vlastně nevím, jako co mám ovce dělat. Jestli mám žít konzumní život, což vyhovuje jedné skupině lidí, nebo mám žít skromný život, tak abych neničil naši planetu, nebo jestli mám mít sluneční panely a systém, tak jak chtějí ekoteroristé a výhodu z toho nebudu mít žádnou, nebo budu mít s tím prostě problémy, protože budu využívat tu moderní technologii tak, že prostě to bude k ničemu, a nebo jestli si všechno mám udělat sám, tak aby technologie sloužila mně, protože já vidím, že ty technologie jsou dobrý, fungují, udělat auto na baterie s dojezdem 700 nebo 1000 kilometrů není problém, ale neustále je to prostě překrucováno a předěláno tak, aby obyčejný člověk, který za to dá peníze, zaplatí, někdo to realizuje nebo nerealizuje, neustále na tom trpěl. Tak se chci zeptat, vlastně koho ty ekoteroristé jako zastupují, jestli to jsou vlády, korporace nebo lidi za nima, a nebo vlastně si musí něco prosazovat tak, jak prostě oni chtějí, a vlastně je to jenom jako známinka prostě jak prosadit věci proti lidem. Děkuji vám a hezký večer.
0: Rozumím. Já vám rozumím vašemu dotazu. Prosím vás, všechny, tohleto všechno, co se děje v Evropě, všechen ten ekoterorismus, zelený ekoterorismus, ty Green Deal a podobně, vycházejí od takzvaných zelených, strany zelených. A částečně i od pirátských stran, ale tam je to trochu jinak nastavený, spíš jako do nových technologií a nahrazování lidské práce automatizovanými systémy, homofobii proti lidské pracovní síle u pirátských stran a podobně. Tam je to trošku jinak motivovaný, leitmotiv je tam trochu jiný. Ale co se týče zelených, to jsou strany, které v podstatě mají za cíl deindustrializaci celé západní civilizace, celého křesťanského bílého prostoru. Deindustrializace. To je jejich cíl. A prosím vás, všechny ty strany zelených jsou financované Sorosem, všemi těmi globalistickými organizacemi dělají jejich špinavou práci za jejich peníze, ale prosím vás, ti lidé, kteří jsou v těch stranách, tomu opravdu věří. Oni všichni, většina, co se třeba já někdy bavím s lidma, kteří mají blízko k zeleným, tak jenom z jejich vyjadřování je strašné, že jsou šovinisté. Šovinismus. Kdo neuznává naše hodnoty, musí být zničen. Je to největší bestie. Šovinismus, který si naprosto člověk ani nedokáže představit. Ty používáš spalovací auto? Už nejseš můj přítel. Už se s tebou bavit nebudu. To znamená, ta míra toho zeleného šovinismu je ubíjející. A co je důležité. Oni, jak tomuhle věří, že, jo, že všechno bude jenom eko a všechno bude jenom bio, tak oni si neuvědomují, že vlastně usilují o deindustrializaci Evropy, která bude mít za důsledek ztrátu pracovních míst, zavírání podniků, automobilky tady už zavírají a když nezavírají, tak se radši přeorientují na vojenskou výrobu, protože víte proč? No protože na tanky neplatí, na tanky transportéry, bojové systémy neplatí žádné ekologické předpisy ani žádné emisní povolenky. Věděli jste, že když vyrobíte tank tady v Německu, že nemusíte za něj odvést ani jedno euro na emisních povolenkách. No to je úžasné pro dnešní podnikání průmyslu, těžkého průmyslu tady v Německu. To je ideální. Ale na všechno ostatní jsou uvoleny emisní povolenky. Na úplně všechno ostatní. To znamená, ten systém podporuje válečnou výrobu. No a tohle, za tohle všechno můžou zelení. To znamená, ta sociopatie u zelených je v podstatě využívána jako nástroj k prosazování zájmu všech těchto zástupců světového sionismu, kteří usilují o depopulaci takzvané západní čtvrti, aby bílých se rodilo méně a méně, aby došlo k naplnění, že jo, snížení populace, no a aby došlo k naplnění toho cíle, o kterém vlastně ti rabíni v tom Izraeli, v té Haifě, že jo, neustále v těch synagogách vyprávějí, že dojde jednoho dne ke zničení Edomu, že jo, že Hašem se stoupí z nebes, že jo, po zničení Edomu, že Edom už nebude a že celá západní civilizace bude zničena v obrovském ohni a tak dále, tak dále. Oni o to usilují a tihleti zelení tomu pomáhají. Proto jsou všichni financováni z těchto globalistických sionistických zdrojů. Oni pomáhají rozbíjet západní civilizaci. Lidem vezmou spalovací auta, potom jim vezmou ropu, vezmou jim zemní plyn, vezmou jim zaměstnání a práci, protože ty podniky, ve kterých pracovali, potřebovali ropu a zemní plyn. Všechno tohleto se teď tady děje a má se to dít v celé Evropě. Chápete? Zelení. Zelení prosazují své šílené představy o tom, že nikde nebudou žádné komíny, že všechno bude naprosto čisté. No ano, když se zlikviduje veškerý průmysl, nebude žádná ropa, nebude žádný plyn, tak ano, nikde žádné komíny nebudou. Otázka potom je, kde budou pracovat lidi, když nebudou mít žádnou práci. Otázka je, v čem se bude jezdit. No asi se nebude jezdit v ničem. Bude se jezdit na koloběžkách v 15-minutových městech, protože dál to takzvaně neušlapete na té koloběžce. A to je ten model, který vede samozřejmě k totální společnosti, totálně řízené, total control. A to pomáhají prosazovat zelení, extrémisté. Protože zelení to jsou extrémistické strany. Naprosto bez zašeho. Proto jenom pánovi bych na to teda odpověděl tady tím způsobem, že to, co probíhá vlastně v celé Evropě, je nastaveno tedy tak, aby celá Evropa byla deindustrializována. To je cílem globalistů. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak věřím, že je na telefonu, takže můžete povídat.
2: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych se ještě chcel vrátit k tým udalostiam k Rusku, protože podle mě se Putin a Rusko nachádza od 4 rokov od vojny na Ukrajině vo svojej najkritickejšej fáze a právě ta absencia tankov na Červenom námestí je toho najlepším dôkazom. Pán VK, vy ste, alebo hovoríte celý čas, není Putinovi dovoleno. Ale ako generálny riaditeľ, on musí predpovedať a hovoriť tým majiteľom, aké problémy ich budú čakať. A to, v akej situácii teraz Putin je, to sú vlastné góly, ktoré si stále strieda. Ja viem, že mu nie je dovolené, ale toto nemá riešenie. On nechce zničiť ukrajinskú chuntu, ale ani nechce rozhodně vojenský zasiahnuť na Ukrajine. Takže to nemá riešenie, jediné riešenie je, že ho vymenia. A najlepšia karma, a už som sa toho smial, je, že mu šliape na pety Šojgu, Pripomeniem, Šojgu je ten, ktorý stojí za zničením Prigožina pred 3 rokmi a Putin sa spriatelil so Šojgom a nechal Prigožina odstrániť. Takže moja otázka, kto je vlastne za Šojgom? Kto je vlastne za Šojgom a prečo ho Putin nevie odstrániť, ale odstraňuje generál okolo jeho, ako Caliková a tak ďalej.
0: No, tohle to je dobrý dotaz. Odpověď na to zase opět velice, velice smutná. Co je důležité? Určitě víte, o čem jsem hovořil, jak fungují jednotlivé procesy řízení. A globální prediktor, ale zároveň národní prediktoři velice často a prakticky zásadně, málo kdy se děje, že by to tak nebylo, využívají tandemová řízení. A vždycky, když mají u moci někoho, zároveň mají u moci někoho druhého, který je připravený okamžitě převzít moc, pokud by první proces řízení přestal někomu vyhovovat. A já mám opravdu velký pocit a jsem přesvědčen, že ti, kteří přivedli Vladimira Putina v srpnu 99 do Kremlu, jsou ti samí, kteří teď připravují nebo už mají dlouhou dobu připraveného jeho nástupce. A teď je jenom otázkou, který z nich to bude. Kdo je tím nástupcem? Je to někdo z prostoru generálního štábu ruské armády? Je to třeba osobně Šojgu? Je to někdo, kdo je nedotknutelný? Je to třeba Dmitrijev, vyjednavač, ruský vyjednavač, teď velmi dobře s Američany. Za dobře, že jo, protože on vlastně převzal veškeré vyjednávání. To znamená, těhleti majitelé Ruska ve chvíli, kdy nebudou s Vladimirem Putinem jakkoliv spokojení, ho vymění. A teď otázka ta zásadní, že Vladimir Putin si, jak teď zaznělo od pána, že Vladimir Putin se střílí vlastní góly. No ano, přesně tak, jako to funguje ve skutečném fotbale. Je-li zápas cinknutý, je-li zápas koupený, potom ano, potom se střílí vlastní góly. Neboť jest tak dáno a jest tak dohodnuto. A já vím, že to zní tvrdě, ale bohužel takhle to platí nejenom v normálním fotbale, takhle to platí i v procesech řízení minimálně toho globálního. To je prostě takhle to dané. A Prigožin, ještě k Prigožinovi, že byl odstraněn. Ano, Prigožin byl odstraněn. A víte, za co byl odstraněn? No, mělo se za to, že byl odstraněn kvůli tomu, že udělal tu spanilou jízdu z Rostova na Donu, tehdy jak byl nespokojen s tím, jak generální štáb pod vedením Šojgua a Gerasimova vedou válku na Donbasu a jak špatně vedou bojovou operaci k osvobození Bachmutu. Že? Tenkrát se jednalo o Bachmut. A udělal tu spanilou jízdu s těmi tanky a s těmi bojovými vozidly a jeli nahoru z Rostova na Donu, jeli nahoru k Moskvě. U Moskvy začali kopat příkopy přes silnice, vykopávat silnice, že jo, aby zabránili a nakonec Lukašenko jako prostředník to takzvaně užehnal a jako zastavil. Ale prosím vás, oni nezlikvidovali Utkina a Prigožina kvůli téhle té jízdě. O tom jsou přesvědčeni i ti takzvaní vojenkoři. To nebylo kvůli té jízdě. To bylo kvůli tomu, co natočil Prigožin o několik dní předtím. To video, kde ukázal přes, tam se říkalo, že to bylo asi 1300 mrtvých členů Wagner Group, kteří tam leželi na té louce se skládání dohromady vedle sebe, oběti, kteří zemřeli za jednu jedinou noc u Bachmutu, jenom kvůli tomu, že generální štáb zablokoval dodávku munice pro Prigožinovy vojáky. A rozčílený, naprosto rozčílený Prigožin. Ještě v noci, to bylo večer, byla tma okolo, jenom ty mrtvoly tam byly vidět, jak tam leželi těch bojovníků Wagner Group. Tak natočil to video, kde řval do kamery. Řval na Šojgu a Gerasimova. Šojgu, Gerasimos, kde z moje boje připásí? Šojgu! Jakože on za to může. On za to může, že Šojgu za to může, Gerasimov za to může. No a za pár týdnů spadnou z letadla. Oba dva. Utkin i šéf, tedy zakladatel Wagner Group, plukovník Utkin i Prigožin v jednom letadle spadli. Nechal je oddělat. Proč? No, protože Prigožin byl vlastenec. On nepodléhal. On nesloužil. Chápete? On nesloužil moskevským kancelářím. On byl vlastenec. Rus. Sice tak trochu střelený, že jo, naprosto šílený, impulzivní, ale vlastenec. A tak ho nechali oddělat. Protože on ukázal, že za tu smrt těch bojovníků může osobně Šojgu a Gerasimov. Chápete? On ukázal na ně, na viníky v tom videu. A to video se šířilo a šířilo po všech ruských sítích. Po všech ruských sítích a všichni psali, no, Gerasimov a Šojgu zabíjeli a mají na svědomí krev našich hrdinů od Bachmutu a tak dále. Zkrátka on ukázal na viníky toho šíleného procesu speciální vojenské operace. Že ta operace nemá za cíl nějaká velká vítězství, nebo nemá za cíl rychlá vítězství, ale de facto ta operace měla za cíl depopulovat Ukrajinu, odstranit z ní ukrajinské muže, aby padli ve válce v systému začišťování od Ukrajinců tak, aby ta Ukrajina byla tak zničená, že ti, kteří můžou, tak z té Ukrajiny odejdou. Kdyby náhodou nechtěli odejít, tak se spustí mobilizace násilná a nejmladším Ukrajincům se otevřou hranice. Ti mají za úkol ukrajinizovat celou Evropskou unii, ale odejdou. Zkrátka odejdou a na tu Ukrajinu už se nevrátí. A ti, kteří mohli být na Ukrajině a bojovat, ti už umřeli, ti už tam nejsou. Jsou tam už jenom starci, které odvést nemůžou a ti brzy umřou. Kdo zůstane na té Ukrajině? To byla ta otázka, kterou si teď položil nedávno, konečně po dlouhé době, bývalý poradce Zelenského Arestovič. Kdo vlastně zůstane po válce na Ukrajině, když ti, kteří budou schopni, zemřou? Ti, kteří nebyli schopni bojovat, jsou důchodci, ti také brzy zemřou. A ti, kteří jsou mladí, ti odejdou, protože na té Ukrajině nebude žádná budoucnost. Kdo tam zůstane? A Arestovič řekl, no, zůstanou tam asi jenom ženy, ale ženy bez mužů. Protože ty, které mají muže, tak ti odejdou pryč, odejdou do Evropské unie za svými muži. A ty ženy, které jsou staré, ty zemřou spolu se svými starými muži. A ta Ukrajina bude úplně vyprázdněná. A všechny ty pozemky se budou rozdávat. Nebo se budou za hubičku prodávat. A celá Ukrajina skončí ve výprodeji za laciné peníze, za naprosto směšné peníze. Nejúrodnější půda v celé Evropě. Nejúrodnější. Živitelka Evropy bude prodána za hubičku. Chápete? Pokud je cílem depopulace Ukrajiny, potom ta specka musí probíhat pomalu. Pomalu, pomalu. Válka nesmí skončit, pomalu, pomalu. A i za cenu toho, že na Rusko padají bomby, že umírají Rusové v panelácích hluboko v Rusku, proto musí padat góly do vlastní sítě, góly do vlastní branky, protože celý ten zápas, celá ta speciální vojenská operace, řečeno sportovním žargonem, je cinknutá od samého začátku. Taková je realita. No, takže já vím, že to není moc veselý, ale války nejsou veselé. A ty speciální vojenské operace už vůbec ne. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Tak prosím, je ve vysílání.
2: Dobrý večer všetkým. Pane Veka, nevím, či to zaznělo, lebo jsem v práci, tak nevím, všetko jsem počul. Chcel jsem vás spýtať vlastně ohledem toho hantavírusu, ak by to prepuklo, ako sa chcete vy proti tomu krániť, alebo čo budete robiť proti tomu, aby ste to nechytil. No a inak mám takú pikošku pre vás. Na budúci mesiac sa chystám na Kanárske a keďže som videl, že sa to tam niekde napíva šíriť, tak nechoďte
0: mu to bych vám nedoporučoval. tak to je mi vás líto. No. Jestli máte koupenou na Kanárský dovolenou, tak to je to vás, to je smutný. No. To je samozřejmě smutný. A to je opravdu, jako teď, v této chvíli teda jezdí na Kanárské ostrovy na dovolenou, no, to já bych si asi možná taky nelajznul, protože jestli tam bude zaparkovaná tahle infekční loď, no, tak to si nedovedu představit. Jak se bude člověk bránit, no, jak se bude bránit, no, jak se brání vlastně v podstatě jako všech, jako vždycky, že jo, to znamená, když půjdete někam prostě ven, tak se vyhýbat lidem, že jo, aby prostě někde nebylo moc lidí, že jo, nakupovat jenom, když tam nejsou lidi, že jo, zkrátka využívat nějaký donáškový služby, že jo, eliminovat to všechno, no, protože tak asi to bude dělat spousta lidí, která se bude chtít vyhnout dvěma věcem. Za prvé vyhnout se nákaze a za druhé vyhnout se všem těm strašným věcem spojeným s lockdownama. Nosošťoury, nosní testy, že jo, PCR testy, že jo, každou chvíli tohleto a tak dále, tak dále. Spousta lidí to nebude chtít prostě dělat, takže budou volit jiné způsoby prostě fungování. Já říkám, je tady ještě prostě taková ta naděje, že v tom Hormuzu, v tom hormuzském průlivu se to ještě dá nějak dohromady, že se tam na něčem dohodnou, že dojde k odblokování, a že to nebude muset být realizováno. Opakování covidového scénáře v Evropě. Rád bych tomu věřil. Uvidíme, oni teď mají prý nějak jedna, teď o víkendu. Někdo tvrdí, že to je pravda, že to není pravda. Trump říká jednu věc, Teherán to popírá, že je to blábol, že o tom nikdy neslyšel. To znamená, jestli chtějí jednat, nechtějí jednat, nikdo teď neví. Každopádně platí, že Evropa po vyčerpání zásob v zásobnících bude bez ropy a bude muset velmi výrazně omezit spotřebu ropy. A to takovým způsobem, že nikdo prakticky nebude moct jezdit. A lidi se budou samozřejmě bouřit a oni tomu budou chtít nějak předejít. To znamená, nebudou chtít říct lidem, my vám neprodáme ropu, my vám neprodáme benzín, my vám neprodáme naftu do vašeho auta. Oni to budou chtít udělat tak, aby lidi byli v lockdownech a nikam nejezdili vůbec. Aby ta spotřeba těch paliv byla absolutní a maximální. To je můj názor. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká volající, tak prosím, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer všem, Helena z Jablonce. Já jsem se chtěla zeptat pana VK, co si myslí o tom, nebo spíš o té teorii, že viry jako takové neexistují, kde to vlastně nějak zkoumal, tuším, že to byl německý doktor Fulmilch, nebo nějak tak se jmenoval. Vlastně v době covidu to hodně jakoby bylo na sociálních sítích, tato teorie. A za druhý bych poprosila k té zbrani, vlastně k té vlastně dal prezident teda Zelenskému, tak jestli ten dárek byl z jeho hlavy, anebo jestli mu ten dárek byl podstrčen, aby ho předal. Protože si nerad bych si dělala iluze, že by PP byl konceptuál. Děkuji.
1: Díky.
0: No jistě, já to vezmu od konce. Ne, rozvědčík opravdu konceptuál není. Kde by to vzal? Na generálním štábu maximálně, že by něco přečetl od Suvorova nebo podobně, ale to asi ne. Co je třeba říct, že dovedu si představit, že to bylo to doporučení někoho od nich. Někoho od Chabadu. Od domu Chabad. Že je dobré konceptuálně nabídnout osobní zbraň jako symbol v té krabici. A proto ona, že jo, proto byla předána v té symbolické krabici, že jo, leštěná krabička, že jo, krásná, vypolstrovaná, dárková krabice, že jo, a dokonce i zásobníček tam byl takovej, že někdo si dá popelníček, někdo má zásobníček, že jo, to podle priorit. A bylo to takové jako symbolické, ale tyhle ty zbraně se dávají v krabicích konec konců ve Spojených státech jednotlivé ty židovské komunity, třeba ve Philadelphii, tak když jsou malé děti, že jo, jim těch nějakých, těm dívkám 12 let a chlapcům 13 let, tak když vlastně oni mají tu oslavu bar mitzvah, že jo, ti chlapci ve 13 a bat mitzvah 12 dívky, tak bylo zvykem jim dávat prostě v těch krabičkách, že jo, takové ty makety té dospělosti, pokud to bylo zakázáno po roce, myslím, 55, 55. roce, jim dávat zbraně. Jo, ale ty zbraně většinou nebyly funkční, nebo byly to prostě jako nějaké makety a dávali jim zbraně a ta zbraň jim dávala teda jako symbol, že mají kontrolu nad svým vlastním životem. Jo, cesta ke svobodě. Jsou ty krabičky polstrované a dávalo se to jako dětem, jakože konečně dosáhli jako dospělosti. A ten systém těch krabiček pochází od těch, kteří věří v sionistickou tezi, věří v boj za svůj vlastní stát. A ta pistole symbolizuje, že tou pistolí se prosazuje ta snaha o vlastní stát, o vlastní život a v případě, že to nevyjde, tak je to důstojná cesta pro to, jak odejít a nebýt zajat. Jo? To znamená, dovedu si představit, že někdo tohleto doporučil Petru Pavlovi, aby právě tady ten dar té zbraně v krabičce aby dal tady Zelenskému. To si dovedu představit. No, co se týče Fulmicha, to, že nejsou viry, já jsem to myslím. Myslím, že jsem to video viděl. On to tam vysvětoval tak, že to, za co se považují viry, jsou částice hmoty. Jo. Částice hmoty, které jsou používány. A on tam neříkal, že neexistují, ale on říkal, že jsou vydávány za něco, čím nejsou. A viry nejsou organismy, jsou to části hmoty, které v podstatě nemají živý status, nejsou živé, ale mají tu v podstatě schopnost, že jejich tvar, jejich struktura dokáže nosit genetickou informaci. Jo, jako pouzdro. Krabička není živá. Když si představíte krabičku, no, nějakou dřevěnou, no tak dřevěná krabička samozřejmě není živá. Jo, je to pouzdro. Ale dovnitř do toho pouzdra nějakou živou věc dát můžete. A v tom pouzdře to dáte někam jinam. Někam to vložíte. Že? No a ty viry fungují vlastně tady na té bázi. Vezme se schránka, obálka, virus a do něho se vloží genetická informace, většinou nějaká RNA. A ta díky struktuře toho obalu, to znamená toho viru, se dokáže přichytit na receptory jednotlivých buněk, ze kterých vlastně to pouzdro se otevře a ten obsah toho pouzdra se dostane dovnitř buňky. No, takže takhle. Fulmich to tam vysvětloval jako to a potom se začalo z toho prostě šířit taková ta opravdu jako dezinformace, že viry nejsou, že neexistují a podobně. On to vysvětloval tak, že je to hmota, to znamená hmotná část a že virus není živý. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
1: Samozřejmě čeká, tak prosím.
4: Dobrý večer všem. Já bych se chtěl zeptat na otázku z druhé světové války. Mě zajímá 5. květen 41. Myslím, že to byl 5. květen, kdy Rudolf Hess se rozhodl vyjednat na vlastní pěst mír mezi říší a Británií a odletěl teda za Duke of Hamilton, kde teda podle všech informací chtěl vydat mír. A mě jenom jde o to, vlastně já jsem zaregistroval informaci, že Adolf Hitler byl agentem britské šlechty, nejvyšší spolek britské šlechty se jmenuje Podvazkový řád, založen v roku 1348. A jako zajímavé informace, a mě jde o to vlastně, jestli to nesouvisí trošku s tím, že by představitel třetí říše, v podstatě národního socialismu, dělnické hnutí, letěl...
5: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
6: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
7: Můžete mít lehčí spaní, nemusíte se obávat toho, že odevzdáme naši suverenitu v Bruselu a schválíme tam, kde jakou blbost, která vás připraví o peníze a o svobodu, ale kontrolujte nás. Vemte si, že třeba ty předpisy jako DSA a EMFA ve finále vymýšlela a předkládala Věra Jourová za ANO. Takže ono je prostě potřeba neustále nad námi dělat tu kontrolu a nenechat nikoho z nás, aby se mu stalo, že ta moc mu příliš zachutná, že se utrhne ze řetězu.
8: Tady já si nemůžu odpustit poznámku, že v každé straně se prostě najde někdo, kdo se utrhne z toho řetězu, že jo. Zcela určitě Věra Jourová mnohokrát překročila oficiální stanoviska ANO, jo, 2011, úplně 100%, to nemohlo souznít ani s názorem jejího šéfa Andreje Babiše. A stejně tak třeba takový Zdeněk Hrabá, můj oblíbený senátor, je prostě členem ODS.
7: Není, on je nestraník.
8: Ale byl člen za ODS, ne? On nebyl nominován.
7: On je pouze v senátním klubu ODS, protože žádný normální senátní klub v senátu z jeho pohledu není. No.
8: Tak to se omlouvám, protože já jsem opravdu, tím, jak jsem ho všude vídal v rámci klubu ODS, tak jsem se prostě skoro domníval, že on byl jako nominantem, respektive, že byl kandidátem za ODS a je to člověk naprosto normálních názorů. Já totiž v politice a v životě považuji to slovo normální za jedno z nejdůležitějších slov, že ono krásně vyjadřuje takový ten běžný selský rozum, který pro lidi je důležitý, protože lidi nemají čas přemýšlet o každém detailu. Lidi dokonce ani to nemají dělat, protože na to mají v rámci zastupitelské demokracie prostě možnost mít svoje zástupce a ty rozhodujou, že jo? A to, že něco je normálně nenormální, to ty lidi cítí, taky já jsem přesvědčený, že většina lidí ví, že jsou dvě pohlaví, ale už nevědějí, jestli je normální to říct. Jo. A já bych tady chtěl skočit ještě trošku dál, protože my dva jsme se, Libore, potkali několikrát na Řípu, na akcích, kde tam byla Dan Landa, že jo, a další, kam ty pravidelně chodíš a jsi tam často prostě i tím, kdo má určitý projevy a mluví. A já tyhle ty setkání mám rád z důvodu toho, že jsou to prostě takový zdravě vlastenecký konzervativní setkání a já slovo vlastenec mám rád, protože aspoň já osobně si ho vysvětluju jako nejenom lásku k vlasti, ale právě lásku k tomu normálnímu. Protože láska k vlasti a k těm normálním hodnotám je tím prolnutá a já neznám žádného opravdového vlastence, který by říkal, já jsem sice vlastenec, ale to Rusko, ale to pohlaví, jo, prostě normální člověk má v tomhle tom jasno. A já bych se právě tebe jako Libora Vondráčka chtěl zeptat, jakým způsobem teďka ty si myslíš, že byste zase, a budu to mluvit konkrétně na vás, jako na nový poslance, čím byste mohli prospět tomu, aby to vlastenectví získalo ještě jednu takovou součást, takovou výseč toho koláče, která se vytratila, a já jsem přesvědčený, že budeš přesně rozumět, čemu já teďka, co budu říkat, to je ta hrdost na polohu, kde žijeme, hrdost na tu zemi, na schopnosti našich lidí, ale já klidně řeknu

0: i na obrovský potenciál ty lokality, jo, centrální části Evropy, která nás předurčila k tomu, že jsme opravdu, a to všichni v podstatě už dneska vědí a hodně se o tom mluví, byli jednou sedmá, jednou desátá nejvýraznější země na světě, nejprůmyslovější část Rakouska-Uherska, kovárna Rakouska-Uherska, dokázali jsme vyrobit, jak známo, od háčku na ryby až po jadernou elektrárnu. To už ne každý ví, že bylo jenom čtyři, maximálně pět, o tom se vedou spory zemí, které uměli vyrobit jadernou elektrárnu absolutně od začátku až do konce. A pozor, to byly Rusko, Amerika, Francie. My jsme byli jediná vlastně malá země, která to uměla. Vyváželi jsme průmyslové celky, chemičky, vyváželi jsme pivovary, že jo? A tak dále. A tohle všechno jsme uměli. A já třeba ti řeknu, co mě přivedlo do politiky. To možná budeš překvapený. Já jsem původem z Chrudimě a mě do politiky přivedlo to, že v Chrudimi je asi 7 km od Chrudimě Hrochův Týnec a tam byl zcela novej cukrovar. Luxusní novej cukrovar, který postavili Poláci, čili krásná spolupráce v rámci RVHP, který byl úplně novej a Francouzi ho koupili a asi za 2 roky ho zbořili tak, že když tam dneska přijedeš, já jsem si to tam nedávno byl fotit, tak to je normálně prostě srovnaná, úplně jako kdyby to tam opravdu někdo chtěl zdemolovat, teďka nechci být jako trapnej, ale mně to přišlo někdy jak v Gaze, jo. Tam to srovnali ze zemí, že tam prostě nezůstalo jako nic, jo. Jako kdyby to bylo něco, čeho, jako nějaká hrozba šílená a přitom to byl jenom a jenom konkurenční boj a to je věc, která mě tak naštvala, že vlastně naši politici se rozhodli, že klidně jako za nějaký dohody budoucích možná zítřků pozitivních v Evropě, tak vlastně prodáme průmysl. No takhle byly zlikvidovaný hutě, takhle byly zlikvidovaný, nebo snaha je, aby byly zlikvidovaný elektrárny, prostě všechno ten průmysl. A já mám ještě pořád pocit, protože žije poslední generace těch lidí, kteří ještě třeba uměli ty elektrárny stavět. Je jim 70, 75, ale mají to v srdci, uměli by ještě pokračovat. Minimálně třeba v ty školské části školení nových lidí, kterých by bylo potřeba tisíce těch inženýrů. No a když to necháme dalších 10 let, tak už ta rezignace bude úplná. A mně jde o to, jak zase vy poslanci byste mohli přispět k tomu, že lidi tohle budou požadovat. Teďka jsem jako v té přímé línii toho, co mě jde. To nemůžou jenom lidi si na to vzpomenout a říct, to jsme byli dobrý a už nejsme. Lidi musí požadovat, že když to umíme, máme na to, máme ideální polohu v Evropě, centrální, ale taky bezpečnou, nejsou tady tornáda, nejsou tady tsunami, že není tady nic, aby jsme prostě znova zabojovali a aspoň část ty prestiže získali. A já si potom myslím, že to pomůže i tomu nastavení hrdosti na nebo Vyšegrádskou šestku budoucí, vyvázání se z Evropské unie, ale prostě když to neuděláme, tak za prvé už to neobnovíme a za druhý my se vlastně stáváme nesoběstační, že jo? My jsme nesoběstační na potravinách, na tom, na tom, na tom, takže se s námi lépe manipuluje. A poslední věta k tomu, podívej, často se říká, že Česká republika se stala kolonií. No ale co to je jinýho než kolonie, když my jsme jedni z největších výrobců laciné energie a my draze, 6x draze kupujeme z německé burzy. To je prostě naprostý zneužití naší pozice, až se divím, že to vůbec mohlo nastat. Přiznám se, že mě to opravdu zaráží. A tím se nechci přiznávat k nějaký neznalosti, ale řeknu, to prostě přece v tom průběhu muselo všechny trkat, že to není normální. A přece se to stalo. Čili jak můžete vy jako poslanci vrátit hrdost lidí na to, kdo jsme, co jsme, a aspoň část toho bohatství zachránit?
1: Každý to asi vnímá individuálně, každý je hrdý na něco trochu jiného. Pro někoho je zásadní, jací kulturní velikáni tady vyrostli, jaké kulturní dědictví nám tu zanechali. Pro někoho zase jiného jsou důležité tyhle ty makroekonomické věci, které jsme měli perfektní za první republiky. Dokonce málo kdo ví, že český bankovní sektor byl silnější než švýcarský bankovní sektor v dobách první republiky. Takže ono to není tak, že někde z čista jasna začnou být silné banky, protože si prstem ukážou na Švýcarsko a začnou jim pomáhat. To všechno bylo o šikovnosti těch lidí, o těch lidech jako Tomáš Baťa, následovník Jan Antonín Baťa a další šikovní lidé, kteří prostě tady vymýšleli geniální věci. Takže politici musí vytvořit geniální věci, takže politici musí vytvořit takové prostředí, aby mohli noví Baťové

Myslím si, že tohle to jsou opravdu věci, na které se stydět nemusíme, nebo za které se stydět nemusíme. Myslím si, že tak, jak jsem se bavil třeba s kamarádama ze Švýcarska, protože jsem si chtěl zlepšit angličtinu, abych nedělal ostudu, pokud by na to došlo, tak jsem chvilku pobýval na takovém jazykovém kurzu v Británii a byli tam i Švýcaři a na nich bylo úplně viditelné, jak jsou hrdí na to, že jsou Švýcaři. Ono to bylo krátce po tom období covidu a oni byli pyšní na to, že si nenechali líbit to, co si nechali líbit Němci a Rakušáci, protože tam opravdu to covidové období bylo období temna. Tam opravdu bylo zavedeno povinné očkování, tam se opravdu tvrdě bojovalo proti těm, kteří nechtěli přistoupit na to, že ty věci jsou tak, jak tehdy vysvětlovala mainstreamová média. A oni říkali, u nás se to nemůže stát, protože my máme jako občané prostě velká občanská práva, je tady přímá demokracie a když dělá vláda něco hodně špatného, tak ji zastavíme včas. Takže i tohleto si myslím, že by nám dodalo sebevědomí, protože jakmile člověk nebo hrdost na ten stát, na to státní zřízení, protože jakmile člověk začne mít pocit, že je vykonavatelem cizí vůle, že stejně nic nemůže změnit, že je pouze jakousi figurkou na šachovnici těch mocných, tak se přestane i chovat zodpovědně, začne si omlouvat svoje nějaká selhání tím, že no, on mě do té pozice vpasoval někdo jiný a já jsem to udělat musel, protože tady prostě mi to bylo diktovaný. Nemusel, ani ten gestapák prostě nemusel dělat v koncentráku to, co dělal, takže jakmile člověk začne mít prostě pocit, že není svobodná bytost, která tvoří svůj život, ale je někdo, kdo jenom prostě funguje podle jiných představ a plánů, tak pak ten jeho život je úplně, úplně jako na jiné úrovni. A tohle to jsem cítil obrovský ten rozdíl, že ty Švýcaři opravdu mladí kluci na to byli mimořádně hrdí. Což třeba vidíme trošku i v Polsku, kde přeci jenom Poláci jsou dneska hrdým národem, jsou ti vlastenci a myslím si, že i v tomhle tom je potřeba se nebát toho slova vlastenec, patriot, ale třeba i národovec, protože vlastenec je ten, kdo rád žije ve své vlasti, kdo se tak nějak vztahuje k té krajině a k tomu prostředí, ve kterém vyrůstal, v té vlasti. No ale národovec je i ten, kdo má rád ty spoluobčany, ty, kteří jsou součástí jeho národa a v tomhle tom by nám možná zase pomohlo i to, kdybychom se vrátili zpátky k původní verzi naší státní hymny, která měla dvě sloky. A ta první mluví opravdu o lásce k vlasti, kde domov můj, a ta druhá říká mezi Čechy domov můj. Takže už i hovoří o tom, jaký jsme národ, co je ta naše nátura. Myslím si, že v době, kdy tahle píseň vznikala, a mám pocit, že to byl rok 1834 nebo něco takového, tak tu ještě nebyly sokolové, ale už tu bylo to obrozenecké hnutí a potom ti sokolové opravdu pro zdraví národa toho udělali mnohem víc, než možná všichni doktoři v této zemi, protože těmi svými přístupy k životu, tím, že šli příkladem a dokázali strhnout masy a to sokolské hnutí bylo obrovské, tak zdravověda, ta tělovýchova toho národa prostě měla efekt i na to, že ve zdravém těle byl zdravý duch a potom lidé odkojení na sokolství dokázali zajistit, že nám tady vznikl samostatný stát v roce 1918. Bez sokolů by se to neobešlo. Ti v tu chvíli zajistili i teda tu složku bezpečnostní, kdy teda nahradili nějakou rakouskou policii, rakouské gardy, které tady ještě v tu chvíli byly, přestože kdekdo už tehdy byl odvelen na frontu a mnozí už teda na frontě padli, takže určitě i tahle situace nahrála tomu, že vznikl samostatný český stát, no ale velice rychle jsme dokázali tu republiku postavit na nohy a fungovat a myslím si, že základ byl v těch hodnotách, základ byl v tom, že jsme opravdu jako národ byli v dobré kondici a proto jsme tak rychle dokázali vyrůst a být mezi těmi nejlepšími státy na světě, takže tohleto je něco, co je úplně prazákladem. Ta změna začíná u každého z nás a my jako politici máme i zodpovědnost jít příkladem ostatním, aby se za nás nemuseli stydět. Protože vnitřně rozdělený národ, kde si občané neváží

0: svých vůdců nebo elit nebo těch, kteří prostě stojí v čele toho státu, tak neubrání ani ta největší armáda, protože prostě člověk bude pohrdat těmi, kteří stojí v čele toho státu, a proč by takový člověk měl třeba i naší vlastní vlast bránit, kdyby šlo o to bránit naše území a naší vlast, ne nějaké cizí boje v cizích zemích. Ale kdyby opravdu byla napadena dneska Česká republika, tak podle průzkumu velké množství lidí říká, že by ani naší republiku nebyli ochotni chránit. A myslím si, že to se určitě týká takových těch, co třeba neví, jaké mají pohlaví, nezakládají rodiny a mají pocit, že opravdu ten život žijem teď a tady, a žádné vyšší hodnoty tady nejsou, a co bych šel někam něco bránit a riskovat život, že jo? Ale ti lidé právě, kteří budovali tu Československou republiku a měli ty hodnoty postavené trochu jinak, tak potom s radostí, prostě s odhodláním mobilizovali v tom roce 38, a to zase v takovém počtu, který nemá obdoby. Na celém světě takhle rychle dostat tolik mužů v rámci mobilizace do střehu, tak to bylo něco nevídaného. A vycházelo to z těch hodnot a z toho, na čem tehdy ta společnost stála.
1: Moc děkuji za tuhle tu odpověď, že ty jsi tam řekl větu, která ani jsem nečekal, že jsme na tom nebyli domluveni dopředu. Já rozhovor ve Skaldovinách dělám tak, aby byl živej, a není to tak, že bych jsme někdo čet nějaký otázky, odpovědi. A já mám další otázku, kterou mám v hlavě, kterou jsem chtěl položit. Krásně navážu na to, co jsi řekl. To je nádherná věta, mezi Čechy je domov můj, protože tak, jako jsem v těch prvních otázkách dával najevo, že mě leží na srdci důvěra obyvatelstva a řekněme návrat té důvěře a radost z toho, kde žijou, tak si taky myslím, že je potřeba zmiňovat témata, která jsou u nás skoro tabu. Všimni si, že o nich mluví jenom výrazně úzká skupina politiků a veřejnost prakticky ne. A přitom je to podle mě naprosto zásadní věc. A to jsou velmi rozevírající se nůžky mezi naší představou, jak jsme si představovali tu Evropu, na kterou jsme se těšili. Ty jsi byl hrozně mladý, ale já jsem zvonil klíčema na Václaváku jako o život. Opravdu jsem tam z Hradce Králové, kde jsem pracoval na dětské klinice, jsem jezdil každý den na Václavák zvonit. Já jsem si prostě představoval, že celý dlouhý život budu prožívat v nádherném růstu západní společnosti, naprosto jako kulturní. No a když jsem byl letos po mnoha letech v Hamburku a v Brémách, tak jsem prostě viděl zemi, kterou jsem netušil, že vůbec uvidím. Viděl jsem tam složení obyvatelstva takové, že Němec těžko může zpívat píseň Mezi Němci život můj, protože tam bylo tak 25% Němců, 30% můžeme říct, řekněme, arabského obyvatelstva, 20% asijského obyvatelstva, 10% prostě obyvatelstva z různých zemí, bych řekl, jakoby východních. A výsledek byl, že když jsme tam mluvili s Němcema, tak přiznávali, že se jim tam nelíbí, do centra se bojejí, hlavní nádraží v Brémách vypadá jako, já bych řekl, prostě kebab veletrh, jo. Všechno je tam úplně mimózní. V centru města na chodníku roste tráva, mám na mysli jako tu normálně běžnou přírodní trávu, prostě tam nikdo neudržuje nic. A co mě šokovalo, tak v muzeu, který jsem znal, který se týká právě plavby, protože já jsem dlouhodobě zaměřený na vodu a na plavbu, tak jsem viděl zaprášený vitríny, kdy oni už to nemají jakože hrdost na to, my jsme tady Brémy byli přístav, jim už je to jedno, a víš, který muzeum jediný je tam v pořádku a který tam opravdu jako o to se starají? To je muzeum emigrace a hlavně imigrace, kde jsou obrovský jako expozice podporující a adorující přistěhovalectví, jako já si dovolím říct nepřizpůsobivý části toho současného světa tam, ale oni je pořád jakoby v těch muzeích prezentují jako, že to je jejich právo a je to nutnost, a pořád tam do těch lidí valej, jak je to správně, a přitom ta veřejnost tam vidí, že to je úplně v háji. A teď poslouchej dobře, jeden den, když jsme tam byli, tak byla demonstrace za Izrael proti Palestině. Druhý den byla demonstrace Palestinců proti Izraelcům. Třetí den valili centrem města obrovský duhový válce. To byla demonstrace za LGBTQ plus 170 pohlaví. A já jsem se těch lidí ptal úplně natvrdo, kdy bude demonstrace za jejich jako život, za Němce. Jo? A oni nechápali tu otázku. vůbec nechápali tu otázku. Ty Němci byli rozdělený do těch tří skupin, vlastně podporovali ty, já si dovolím říct, vlastně věci, které nejsou vůbec prostě pro ně nutné, to je pro ně problém, a ne, že to mají podporovat. A nebojují už za svůj život. A proč o tom takhle mluvím? Já prostě od vás, který jsme, a věřím, že se mnou budeš souhlasit, už tím těma aktivitama od Václaváku vlastně podpořili a podpořili jsme tu změnu, ten vlastenecký svět, ty 108. My od vás čekáme, že prostě budete tvořit jak základy, a ty jsi právník, legislativní, ale tak i takový celospolečensky psychologický na to, aby my jsme se touhle chybou nenakazili, aby jsme sem prostě ty hordy nepřizpůsobivých nepouštěli, aby jsme měli jasně nastavený parametry pro Ukrajince, ale hlavně, aby jsme byli připravení na to, až se to v tom Německu úplně zvrhne a ty hordy, který to tam teďka kazejí, se budou snažit stěhovat k nám. Nejsem rasista, ale jsem naprosto přesvědčený, že tohle patří mezi tři největší problémy a hrozby nejbližších desetiletí v České republice, kterou miluju, a chci, aby vy poslanci jste se k tomu uměli postavit.
0: Určitě je to tak, určitě musíme tady tomuhle tomu bránit ze všech sil, podobně tak, jak to dělají, Maďaři, kteří když začali stavět ploty, tak jim za to chtěli vypisovat pokuty. A dneska ty ploty staví všichni ostatní a učí se od Maďarů, jak se ty ploty mají stavět, přesto se Maďarům vypisují pokuty. A Maďaři a Slováci, kteří teda mají kratší tu vnější hranici šengenského prostoru, museli investovat miliardy do toho, aby zabezpečili svoje území, aby je vpustili jako součást šengenského prostoru. Oni do toho investovali obrovské množství peněz, aby je tam vůbec někdo pustil. A Španělé dneska dobrovolně loví tyhle ty migranty z vod z Středozemního moře, přitahují ty čluny, neziskovky ve spolupráci s Frontexem, tam tyto lidi vítají, pak se o ně starají a pak, když se tam změní vláda, která už není taková dobroserská, jako je vláda Pedra Sancheze, tak začne křičet, máme jich tady mnoho, to budou pravděpodobně nějací konzervativci po příštích volbách. Máme jich tady mnoho, musíte si je od nás vzít. Ale za ten problém musí nést zodpovědnost ti, kteří ho způsobili, a ne ti, kteří se chovali tak, jak měli, aby řešili problémy těch, kteří to dělali špatně, vědomě špatně. Takže na tohle to opravdu nemůžeme přistoupit. Mně by ještě připadalo jako logický, kdyby migrační pakt byl postaven na tom, my jsme tady udělali průšvih, pomožte nám s tím, my vám za to budeme platit prachy, jako odškodnění za to, že si část toho problému vezmete na svoje území. No ale oni to postavili tak, my jsme tady udělali průšvih, vy nám s tím musíte pomoci, jestli nám s tím nepomůžete, budete platit tady výpalný podle migračního paktu, anebo pokuty podle nějakých jiných předpisů, až se to dostane k soudnímu dvoru Evropské unie. Takže tohle to je určitě věc, před kterou musíme tu zemi bránit. A zároveň, co chci k tomu ještě říct, protože když jsem mluvil o té druhé sloce hymny, mezi Čechy domov můj, znamená to, že ti politici musí mít rádi lidi. Musí chtít pro ně pracovat, musí to cítit jako službu těm spoluobčanům, kteří teda zrovna nejsou politici, a nemůže to být postaveno tak, jak mě řekla naštěstí, nebo ne mě, řekla mému kolegovi ze Svobodných, to pověděla jedna, díky bohu, už bývalá poslankyně za STAN, když se ho ptala na to, jestli vážně myslí ty úvahy o referendu, tak mu položila otázku, ty jako opravdu chceš, aby tady vládla lůza? Pokud se politik takto vyjadřuje o svých spoluobčanech, že jsou lůza a přece my nadlidé, my Übermensch, budeme o těch Untermensch rozhodovat, protože my jsme k tomu byli nějak jako osvíceni a jsme Bohem nadaní lépe rozumět životům ostatních a ostatní mají žít ty životy tak, jak jim je nadiktujeme, no tak to prostě nemůže nikdy vést k ničemu dobrému. Takže nejenom, že si tady musíme zachovat ten ráz naší společnosti, že tady nechceme přeci právo šaría, nechceme tady různé tyhle ty nesvobodné ideologie, náboženské ideologie nebo i nějaké jiné. Nechceme, aby nám sem někdo přišel měnit naše pravidla hry. Chceme si tu pravidla hry určovat sami, tak jak se nám líbí, a jestli přijde někdo na návštěvu, tak se tady musí těm pravidlům hry přizpůsobit. A to je teda jedna součást toho. A druhá věc je, že opravdu musíme k sobě mít úctu a občan musí vědět, že ten, koho platí, ten politik, je tady pro něj. A ne proto, aby mu říkal, že je lůza, že ho má poslouchat.
1: No tady ty to říkáš ohledně, řekněme, politiků a jejich vnímání svých klientů, což je úplně neuvěřitelný, protože to je jako kdyby prodavač řekl lidem ve frontě, že to jsou pro něj jako bezcenný prostě lůzy. To není normální, že jo? Ale ono je, ten počátek je v tom, jak vlastně se nastavily tyhle ty věci v tom, co bohužel lidi hodně ovlivňuje, a to je ta taková ta mediální mainstreamová scéna, do které patří i umělci, jo? Ty celebrity. A tam se stačí podívat, teďka to hodně rezonuje, já ty oba dva lidi sleduju, protože jako bývalý předseda klubu vodních motoristů v Praze, tak jsem jako člena toho vodního klubu motoristů měl Honzu Hřebejka, jo? Kterýho jsem osobně přijímal do klubu. A vůbec jsem netušil, koho přijímám. Já jsem do klubu jako předseda, já jsem ho tam přijímal jako režisera Pelíšků. A já jsem byl fakt rád, že ho můžu přijmout, opravdu, jo. A když jsem potom zjistil, jak on komentuje moje politické snahy, jo, že mě nazývá špínou a takovýhle, tak jsem si říkal, dobrý, tak jako je to prostě tak, že ho štvu já, protože jsem třeba jako předseda prosazoval některé věci typu, že tam zůstanou starý členové a on chtěl, aby tam byli jenom ty umělci, který tam postupně vodil. Tak to jsem si říkal, dobrý, je to nějaký jeho osobní boj. No ale když jsem pak slyšel, jak Igorovi Chaunovi, který ho taky jako sleduju, když mu říká, že ty lidi, kteří mají jiný názor než Honza Hřebejk, jsou prvoci a tak dále, že jo? Tak to si myslím, že právě mělo obrovský vliv na lidi. A teďka bych řekl, že je šance právě tou změnou politiky, kterou reprezentujete vy jako 108, a zároveň tím, že už to jako přehání ta bývalá, zase bych řekl, vládní skupina, takže už to lidem může začít docházet. A teďka možná budeš překvapený, ale mě zajímá i, jak vy budete s tímhle pracovat, protože to, že tady vlastně uznávaný režisér nazývá lidi prvoci jenom protože mají jiný názor, tak já třeba nesouhlasím vůbec s jeho politickým názorem, ale nikdy bych o něm neřekl, že je prvok, protože respektuju, že jako režisér udělal spoustu dobrý práce. No a prostě budu celý život se snažit přesvědčovat lidi o tom, že ten Honza Hřebejk nemá politicky pravdu, ale nebudu ho nikdy také nálepkovat. Že? A to je právě ten bod, který si teďka chci rozebrat v této otázce. Co ty na to si jako troufáš jako politik říct, jakou cestu bys vytýčil? Protože mě strašně zaujalo, jak ta protistrana, a dovolím si říct, že máme úplně stejný názory, je jedno, jestli to je strana pro, můžeme říct, SPD, nebo jestli to je svobodní, nebo to na 90% věcí. Můžeme se lišit třeba, jak vystoupit z Evropské unie, ale 90% lidských věcí vidíme stejně. Jo? A to je ta jedna skupina, ta konzervativní, já ji říkám, a pak je ta druhá. A teďka mě řekni, kdo říká o kom, že jsou prvoci? No my ne, to říkají oni. A teď přitvrdím, kdo střílí na Fica? No my ne. Kdo střílí na Trumpa? No my ne. Kdo prostě jakoby je schopen absolutně urážet tuto. Čili ta jakoby demokratická, jakoby ta spravedlivá, jak oni se tvářejí, část lidstva, je ta agresivní, která prosazuje většinou věci, o kterých už se dneska ví, že nebyly pravda, úplný nesmysly, zároveň lže a zároveň ti lidi uráží. A mě by zajímalo, protože to je, to víme, jo, a mě by ale zajímalo, jak ty jako zaprvé právník, jsi prostě člověk, který je vzdělaný v podstatě v uvažování o lidské společnosti, a zároveň jako poslanec, který se dostane do médií, jak s tímhle pracovat. To je přece taková věc, teďka budeš koukat, co udělám. Já mám chuť začít křičet, sakra, vám to nedochází, že oni vám lhali, uráželi vás a teďka bojují proti těm, který vám říkali pravdu a vlastně mají v srdci pomoc tyhle zemi. Když je to úplně jako evidentní, jo? Jak s tím pracovat, že je to evidentní a přesto to v té společnosti ještě není cejtit?
0: No a pan Hřebejk je ten, kdo si přál, aby někdo hodil bombu na Hlubokou, když se tam Tak o tom člověku já určitě řeknu, že je prvok a klidně bych o něm řekl něco horšího, protože pokud někdo někomu přeje smrt na základě toho, že se s ním politicky nezhodne, tak pro mě je to prostě primitiv a ubožák a myslím si, že tohle je neomluvitelný. Jedna věc je, jestli on nás nálepkuje nebo jestli má jiné názory, ale pokud vážně někdo vyskne, že někdo si zaslouží, aby na něj spadla bomba, tak prostě tohleto si myslím, že si zaslouží odsouzení a je potřeba takovéhle lidi určitě přestat živit z našich kapes skrze nějaké fondy České televize, protože on i ten filmový fond je velice ideologizovaný. Já jsem slyšel teďka hodnocení toho fondu, který Audiovize, který teda vyhodnocuje různé záměry natáčet filmy, že jeden pořad, takový řekněme cestopisný o jeho českém kraji, tak že ho vyhodnotili, že je nějak jakoby toxicky nacionalistický nebo něco takového, že určitě jako si nezaslouží peníze ze státního fondu audiovizuje, tak co asi jiného než místopisný dokument o vlastním státě. Nesmysly, které nám podsouvají různou agendu, která už se dneska promítá do seriálů a filmů a dalších a prostě vidíme v nadměrné míře, že hlavní hrdinové jsou různí LGBTQ a tak dále. Tak tady tohle to zase není náhoda. Na to určitě se dají sehnat peníze ze státního fondu audiovize daleko jednodušším způsobem, než na něco, co oslavuje naší zemi a naší historii. Takže i tohle to je potřeba prostě vyřešit, protože dokud budeme těmto lidem dávat na jejich v podstatě protinárodní činnost ještě peníze ze státu, aby točili třeba nejrůznější jako ideologické filmy typu Velký vlastenecký výlet, tak to jako znamená, že jenom jim budeme napomáhat, aby o to déle tady vytvářeli tu atmosféru, ve které je normální chovat se ke svým kolegům, tak jako pan Hřebejk se chová k Igorovi Chaunovi. Takže mě to taky jako šokovalo, já si myslím, že bohužel není jediný, kdo takto přemýšlí, ale je asi jedním z mála, kdo veřejně řekl, že někdo má zemřít, že na něj má spadnout bomba a tak dále, tak v tomhle tom si myslím, že opravdu on si to odsouzení zaslouží. A my nesmíme dělat nic podobného naspátek a nemyslím si, že čelní představitelé nebo nějací lidé v rámci pop kultury by si dovolili říkat tady toto stejné na druhé názorové spektrum. Že kdyby se někde prostě sešel Petr Pavel s nějakým, já nevím, s Uršovou von der Leyenovou a byl u toho Petr Fiala, tak kdyby prostě nějaká celebrita napsala, že tam měla přiletět nějaký bombardér a hodit tam bombu tady na tu budovu, tak myslím si, že takový herec, takový zpěvák by velmi rychle skončil. Že si to prostě lidé nedovolí z té druhé strany a myslím si, že to je norma, že si nedovolí něco takového říkat, že to prostě tak by to mělo být. Takže tohle je sice pravda, že oni se chovají, ti čelní představitelé, hůř, kdyby si to, co si dovolil pan Farský, že měsíc po zvolení poslancem v roce 2021 odletí někam do Ameriky na školení, jak se dělá federalizace, tak kdyby si tohle to dovolil nějaký politik ze současné 108, tak ho média vláčí, že se nechal zvolit a pak si jede někam na výlet do ciziny a dostává za to poslanecký plat a nedělá práci poslance. Takže není to stejný metr, je to pokrytecké. Zároveň je potřeba uznat, že i naši podporovatelé mnohdy v rámci té frustrace prostě v komentářích taky jako píšou věci, které myslím, že nejsou v pořádku, že naopak přejí zase jako smrt těm druhým a tak dále. Takže tohle to je něco, co když neuvidí od nás, od těch politiků, když to nebudeme normalizovat tak, jak se to snažil normalizovat pan Hřebejk, tak to bude v pořádku. Jakmile se z toho začne dít norma, tak už je to jenom krůček od toho, že to někdo naplní. Tak jako to naplnil v případě Fica, tak jako to naplnil v případě Trumpa, tak jako to bohužel úspěšně naplnil v případě Charlieho Kirka. Tolikrát o někom řeknete, že je fašista, až někomu přepne v bedně, podívá se na nějaký film z druhé světové války a řekne si, ti, co zabíjeli fašisty, byli hrdinové, tak já jdu taky toho fašistu zabít. A takovýhle fanatizovaný student ve Spojených státech prostě připravil dvě děti a manželku o tátu. A myslím si, že to je ten extrém, kam to povede, pokud bychom takovéhle chování omlouvali a normalizovali. Takže ne, to, co dělá pan Hřebejk, není normální a to je skutečně to, co můžeme zcela férově označit za prvotství. A já tady jenom ještě zareaguju, čtu si tu komentáře z našeho povídání, paní, nebo nevím, jestli to správně chápu, podle nicknameu se ptá, jestli má miminko, možná za mnou tady vidí nějaké propriety. Já jsem to říkal klukům na začátku, že jsem ještě poslední den na jihu Čech u rodičů a jak já, tak sestra, máme malé miminko, takže tady to je taková místnost, abych nikoho nebudil, nerušil, ale zároveň je tady plno plínek, tak se omlouvám, že to tu není úplně úhledné.
1: Já, to je krásný, to jsi krásně zjemnil. Já se jenom vrátím k tomu, k ty hluboký. Já jsem na těch narozeninách Miloše Zemana byl osobně, byl jsem tam, byly to 80. My máme s Milošem Zemanem společný projekt Dunaj Odra Labe a jako předseda asociace Dunaj Odra Labe jsem udělal poradce, když byl prezident a vlastně jsme ho s bývalým ministrem Šlinkem k tomu projektu přivedli a spolupráce byla velmi zajímavá, podnětná. Jo? Nemusíme spolu ve všem politicky souhlasit, ale prostě ta prorozvojovost Miloše Zemana byla prostě úplně evidentní a já si myslím, že země se rozvíjet má. No a taky, když to ten Honza Hřebej potom napsal, tak jsem nad tím kroutil hlavou, že to je jako vůbec, když to řeknu jako tobě jako právníkovi, že to je jako vůbec projde i po té právní stránce, jo. Protože já jsem absolutně přesvědčen, co ty říkáš, že jak Charlie Kirk, tak další jsou ohrožováni a bohužel tady v tom případě fatálně, protože se prostě dovolí, aby vůbec někdo tímhle vyhrožoval, vždycky to začne vyhrožováním, že jo, a pak ty lidi, kteří jsou frustrovaní, tak vlastně v tomhle hledají možná i nějakou formu realizace hrdinství a něčeho a pak se tomu těžko brání. A pak tady ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit, a to je to, že když se podíváš třeba na, k tomu jsme se ještě nedostali, ale je to vlastně součást současných dnů. Když se podíváš na změnu Evropy třeba v oblasti oslavy Vánoc, že jo, co vlastně oni zkousli v tom Německu, že se v podstatě oslavy nekonají, že to mají tam obarikádovaný, úplně se to mění a běžně tam prostě hrajou prostě vlastně, když to řeknu na rovinu, ne úplně křesťanské písně, které k těm Vánocům nepatří, že jo, a všichni na to koukají a vím, že jim to není příjemný a přesto to jako tolerujou, tak ono právě to tolerování vede k tomu, že pak najednou někdo dostane chuť začít, a tyho nemusí být to zrovna ty nepřizpůsobivý, může to být nějaký, možná řeknu i inženýr s jako se společností, který řekne, hele, teď oni to vlastně podpořejí, tady stačí ještě dalších 20% přistěhovalců a už nám za 10 let jich tady bude víc a budou volit toho, koho potřebujeme. A já jsem přesvědčený, že někdo s tím takhle pracuje a mě na tom šokuje a zajímalo by mě, jaký je tvůj názor, čím to je, že v tom Německu to takhle nechali daleko dojít a že ve Francii už vědějí, že za 10 let už nevyhraje nikde nikdo jiný než muslim. Čím to je, že v Británii je starosta Londýna a premiér muslim, čím to, že v New Yorku je starosta muslim a nikomu to nevadí. Jako já nemám nic proti muslimům, ale představ si, že by v Káhiře byl křesťan evropského typu starostou, že by prostě se stavilo víc kostelů než minaretů třeba v Istanbulu, tak by to 100% ta místní společnost nějak hodnotila. Jak je možný, že to ta západní společnost takhle podcenila? Je to záměr, je to plán, kdo to způsobil?
0: Tak on asi v Káhiře křesťan evropského typu starostou byl v době, kdy Egypt kolonizovala Británie a naštěstí ano. Teda ti Britové se tam tolik nerozmnožovali, aby potom přečíslili původní obyvatelstvo a původní obyvatelstvo bylo rádo, když Britové odešli. A tak nejsem si jistý, jestli toto se stane i v Británii, naopak. Obávám se, že tam je to hodně obtížné, aby se to změnilo. My jsme si říkali před tím rozhovorem, že já budu muset končit tak nějak 9. hodině, takže je to asi poslední otázka, nebo aspoň zkusím na ní rychle odpovědět, aby případně ještě byla nějaká poslední, která už bude zamýšlená jako poslední. Ano. Tak jenom, jako je to podle mě problém tím, že my jsme opravdu ztratili k úctu k nějakým větším hodnotám. A proto tak snadno jsme schopni ustupovat těm hodnotám těch, kteří si na nich stojí tak pevně, protože oni asi k tomu taky mají své důvody, proč ti muslimové si daleko nejvíc neváží těch ateistů, těch, kteří opravdu nevěří v nic, než křesťanů nebo nějakých jiných náboženství. A neříkám, že my máme všichni povinně jako začít teď věřit v něco, v co nevěříme. Ono to nejde, že jo? To určitě ne. Ale pokud přistoupíme na to, že je tady opravdu jenom ten materialismus, tak nám tady ta vyprázdněnost hodnotová bude dříve či později vyplňovaná něčím jiným. A buď to jsou to ty ideologie, které jsou novodobým náboženstvím, prostě zelená ideologie nahrazuje náboženství, to přeci není o žádných faktech, o vědeckých poznatcích, to je o té hysterii a o tom, že prostě někdo uvěřil, že planeta zhoří. A jsou tady jiné další obdobné ideologie, které nahrazují to, že jsme ztratili nějakou víru. A nebo potom přijdou tady tito muslimové, kteří nám začnou sem vsouvat tu svoji víru, tu svoji ideologii, protože zrovna teda islám má současně i tu politickou stránku věci. A my to prostě přejmeme, protože zaprvé nestojíme si pevně za tím naším, jsme ochotni to ohýbat. A za druhé už vlastně ani nevíme, co to naše je, protože jako mnozí progresivci prostě říkají nějaké křesťanské tradice, co to je, fuj, tradice je špatně a křesťanství je taky špatně a nejlepší je opravdu mávat duhovou vlajkou a nevědět, jakého jsem pohlaví. To je ta svoboda. Jenomže když je člověk svobodný od rozumu a když je člověk svobodný od nějakých pevných bodů v životě, tak potom vůbec jako neví, za čím jde, pro co tady je. Když ráno vstává, tak jako nemá úplně ten kompas nastavený každý den stejně, každý den taky může vstát a chtít něco jiného a velice rychle to měnit a být nespokojený. A naopak ten, kdo prostě v životě má nějakou jasnou linku a snaží se jí jít naproti, tak ten si za ní může stát daleko pevněji, než ten, komu přesekají kořeny, protože každý strom, pokud chce růst do výšky, tak potřebuje kořeny a když mu je přesekají nebo sám si je přeseká, tak se velmi snadno vyvrátí. A bohužel ti jedinci, kteří jsou snadno vyvratitelní tomu centralisticky řízenému režimu z Bruselu vyhovují, protože takový nepevný člověk, takový izolovaný člověk je daleko snáze ovladatelný než nějaká pevná jednotka, jako třeba rodina, nebo silná obec, nebo nějaká silná komunita.
1: Jasný. Děkuji, Libora, protože samozřejmě respektuji a potvrzuji, že jsme se dohodli, že po cca hodině budeme končit. Tak mám na tebe poslední otázku.
2: Já tady mám jednu ještě prostě od lidí, docela důležitou a zdomý.
1: Jenom rychle, já to řeknu a pak už samozřejmě je na Liborově, jestli odpoví a jak. Můžeš velice stručně. Já ti chci popřát do příštího roku a do těch dalších let hodně zdraví, štěstí a síly, kterou budeš potřebovat. A ta poslední otázka zní a klidně stručně. Jako Libor Vondráček, právník a zároveň člověk, který dneska je v situaci, kdy má toto i ve svých gesci ve sněmovně, které tři zákonné kroky, normy, zákony bys chtěl v tomto roce prosadit nebo připravit, co považuji za nejdůležitější pro Českou republiku. No a potom, co by si ty přál, aby se v tom vašem období volebním, to znamená v následujících 4 letech, podařilo prosadit 3 věci, které považuji za nejzásadnější. Nemusí to být legislativa, ale co změnit na České republice. Tak tohle jsou moje poslední 3 otázky, stačí stručně.
0: Tak děkuju za tady tuhletu pozitivně laděnou otázku. Přál bych si určitě ze své sféry prosadit důslednější ochranu svobody slova, tak aby kriminalizováni opravdu byli pouze ti, kteří někomu přímo vyhrožují a kteří prostě někomu konkrétnímu svými výroky páchají nějaký hmatatelný škody a ne, aby jsme tady si museli neustále dávat pozor na jazyk, aby náhodou na nás někdo nezakleknul a nedostali jsme se do spáru orgánů činných v trestním řízení. Pro mě osobně celoživotně a pro svobodné jsou důležitá referenda, takže i když k tomu je potřeba ústavní většina i v Senátu, tak si myslím, že minimálně příprava tohoto zákona je něco, co by se dalo do nějaké míry stihnout a ke konci roku budou senátní volby, takže třeba i ten Senát se dokáže pozitivně proměnit. No a třetí věc, v rámci teda té ústavy, v rámci toho, co nás čeká, tak my tam máme už teď novelu, aby NKÚ mohl kontrolovat Českou televizi a Český rozhlas. A to je něco, co si myslím, že se dá stihnout určitě velmi rychle. Vedle toho, sice je to čtvrtá věc, ale myslím, že je taky důležitá, tak ústavní zakotvení práva na hotovost a zachování české koruny, tak aby v ústavě prostě bylo jasně napsané, že naší měnou je česká koruna, abychom nemohli přijít ani o naši měnu, ani o hotovost. No a celospolečensky nebo celovládně je určitě potřeba zastavit zadlužování, tak aby to tempo prostě se zpomalilo, protože ono to vytváří podhoubí pro inflaci a zdražování a určitě tady máme už teď dost drahé energie a dost drahé jiné věci, takže velký úkol bude, aby jsme nenasekali během tohoto roku příliš velké dluhy a aby se spíš v těch příštích letech dařilo ještě ten schodek snižovat. Ne, že prostě pan Stanjura, který zvýšil daně na vymyslí 286 miliard korun schodek. Zároveň, aby jsme opravdu dodrželi to, že nebudeme zvyšovat daně. To si myslím, že je důležitý. No a třetí taková globální věc, aby lidi věřili tomu, že se snažíme s tím, co máme, tedy tu 108, že se snažíme naplňovat ty věci, které jsme si slíbili v rámci programového prohlášení, aby se trošku vrátila důvěra mezi lidi vůči politiky, že to, co se píše někde ve volebním programu nebo dokonce v programovém prohlášení, není něco, co jsme schopni pošlapat ze dne na den, protože to bohužel ta předchozí vláda dělala a vím, že pro spoustu lidí už potom to zneslo takovou nedůvěru, že nemohli věřit vůbec ničemu, co se řeklo do éteru, protože věděli, že to stejně kdykoliv kdokoliv pošlape.
1: Libore, děkuju, já jsem spokojen, další otázkou tě nebudu zatěžovat, ještě možná poprosím Petra, aby...
2: Tak, já tady mám jednu rychlou, ty už to, Libore, naznačil nicméně, tady Wikipes se ptá, teda Vilík Pes, uděláte něco s tím, že komunismus je na stejné bázi jako nacismus? Děkuji. Je to ten nechvalný paragraf, že kdo vlastně dneska nesouhlasí s vládou, tak je trestně stíhatelný. Tak třeba Indra Reichl řekl, že to má jako jednu z priorit tohleto právě zrušit. Tak jak jsi na tom ty?
0: Já už jsem tady dostal ohledně toho dotaz od paní předsedkyně, která mi psala i datovou zprávu. Já jsem ji ještě nezavolal, sehnal jsem si na ní telefonní číslo, mám v plánu jí to říct, že určitě já jsem proti tomu, aby se takovéhle věci u nás v České republice kriminalizovaly. Pro mě osobně se to týká obou dvou těch ideologií. Myslím si, že obě dvě ty ideologie mají za sebou mnoho lidí, kteří prostě v minulosti pod rouškou těchto ideologií přišli o život, že ve jménu těch ideologií se dělo mnoho špatných věcí.
2: To je myslím kapitalismu teda mimochodem, no?
0: No tak třeba jo, ale já si prostě nemyslím, že by v České republice, pokud chceme mluvit o tom, že je tady svoboda slova, takže by lidé měli být kriminalizováni za to, že prostě mají nějaký názor na komunismus, že mají nějaký názor na nacismus. Je to asi neobvyklý pohled na svobodu slova v našich zeměpisných šířkách, ale ve Spojených státech taky ta svoboda slova je poměrně velkého rozsahu a já jsem prostě toho názoru, že u nás bychom měli se snažit, aby policie řešila závažné trestné činy, aby objasňovala násilnou kriminalitu a další věci a ne, aby zkoumala, jestli někdo, když vyvěsí vlajku Čínské republiky, na které jsou jako hvězdičky, tak tím propaguje komunismus a zavřeme ho. Nebo já si to nevím jako představit, co to v praxi znamená.
2: V tomhletom... Evropské unie, tam je taky dost hvězdiček.
0: Tam jsou taky hvězdičky a taky bych řekl, že se mnoha aspektech inspirovali u Marxe, možná spíš u trockismu, ale to už nechám asi na jinou debatu. Takže díky za ten dotaz. Určitě je to věc, kterou já osobně vnímám jako špatnou věc, že se to takto změnilo. Já bych šel opačným směrem, já bych naopak svobodu slova rozšiřoval a tak, jak odpovídal i v nedávném rozhovoru u pana Dimuna, pan ministr spravedlnosti Tejc, že se chce podívat i na ty předpisy, které do dneška byly v platnosti, a tím nemyslí třeba napomáhání cizí moci nebo právě tenhle paragraf, ale už ty paragrafy, podle kterých kde kdo už byl souzen a bylo to teda v rozporu se svobodou slova, tak mi to dává nějakou naději, že na tady tohle snažení nebudu sám a nebudu sám s Jindrou Reichlem a dalšíma.
2: Super, děkuju moc. Za mě všechno. Vím, že pospícháš, tak víc už toho tady nebudeme tahat z těch chatů.
1: Díky, doufám, že jsme nezbudili miminka. Pěkný zbytek toho roku a ať se daří v tom dalším. Díky. Díky, že jsi přišel a doufám, že to nebylo naposledy. Děkuji.
0: Díky moc za pozvání a vám dvěma i všem ostatním přeju do nového roku hlavně hodně štěstí. Když máte štěstí, nepotkáte žádný bacil a ani se neutopíte jako zdraví lidé na Titaniku. Takže myslím, že hlavně to štěstí budeme všichni potřebovat.
1: Libor, díky. A protože to jsou vaše poslední skaldoviny tohohle roku, tak já se připojuju k Liborovi a přeju všem posluchačům a nejenom skaldovin, ale všech médií a všem lidem v České republice přeju hlavně hodně štěstí a zdraví, ať se jim daří, ať věřej v to, že jim bude teďka normálnějc, protože to si myslím, že si zaslouží. Díky a všichni se držte.
2: Tak jo, přátelé, děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
1: Čau.
3: Já bych to nazval jako z pohledu Česka mediální blamáž roku, jo, ze strany Danuše Nerudové. Jo, protože ten správný výraz je, stala se zpravodajkou, paní Nerudová se stala zpravodajkou 4 odstavců, kde může hýbat s nějakými parametry a určitě to má smysl a my určitě pomůžeme. To, co bude mít skutečně vliv na cenu ETS2, byl jednak ten klimatický cíl, tam paní Nerudová byla pro. Jo, my prostě nejsme exoti, který prostě fanaticky tady budou za každou cenu prosazovat všechno pro Ukrajinu a přehlížet jako nedostatky a rizika.
4: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes vysíláme v den speciální, v den, kdy řada z nás bude rekapitulovat uběhlý rok a vyhlížet ten rok další. A protože jsme velmi ovlivněni i v domácí politice, zahraniční politikou, především Evropské unie, tak je volba poměrně jasná. Speciální host ve speciální den je Ondřej Knotek. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Europoslanec hnutí ANO, združený v frakci Patrioti pro Evropu.
3: Patrioti pro Evropu, ano.
4: Tudíž z pohledu České republiky vládní europoslanec a vládní frakce v Evropském parlamentu.
3: V Evropském parlamentu jsme opozice.
4: No, vidíte to.
3: No, my jsme vládní europoslanci teďka nově. Voliči rozhodli v České republice jasně. A všechny strany, co jsou ve vládě, tak jsou v Evropském parlamentu v opozici. Takže samozřejmě to tak jako zarezonovalo v Bruselu, protože tam jsou zvyklí na jiné půdorysy vlád a my jsme jako Česká republika jedna z těch zemí prvních, které opravdu řekly ne, my chceme, aby ta Evropa šla jiným směrem v migraci, v zelené politice, v tom, jestli ta moc bude na straně Bruselu nebo členských států. A ten půdorys, který tady je, to znamená ta frakce patriotů, kde jsme my z hnutí ANO, ještě další strany, a pak ty suverenisti, kde jsou od Tomia Okamury, tak na to nejsou v Bruselu zvyklí a mám z toho radost, no, protože jsme, řekněme, hybatelé nějaké změny. On už tenhle rok teda přinesl nějaké změny, možná to rozebereme.
4: To rozebereme potom. No,
3: takže je to takové zajímavé období.
4: A chovají se k vám teďka jinak, nebo ještě pořád jste za tím koridorem on to říká hezky, cizí myslový sanitární kordon. Z francouzštiny to, cordon sanitaire, ale aby se od vás někdo nenakazil vašimi myšlenkami?
3: Tak samozřejmě záleží, když vezmeme takové ty z našeho pohledu nejvíc zeleně levicové frakce.
4: No, jako tak... Změnilo se něco v tom chování k vám po těch našich volbách?
3: Ano, to se taky změnilo. Jo. Právě ty, kteří nejsou ty úplně nejvíc vyhranění na levo, na zeleno, tak jsou taky přístupnější. No. Jako najednou, jestli není čas si dát jako kafe, a už se taky začínají zajímat, jako co ta vláda vlastně bude dělat, nebude dělat. Jo. To samozřejmě. Vždycky, když jste europoslanec, co je kryt nějakými ministry, v našem případě i premiérem, tak ten zájem většinou z takového toho mainstreamu bruselského tam jako jednoznačně je. Za ten rok taky patrioti a hodně i jako my aňáci, tak jsme pracovali na různých legislativách, kdy jsme se i právě natruc tomu sanitárnímu kordonu, který někde je silnější, někde je slabší, záleží vždycky na lidech, tak jsme se dostali ke zpravodajování, jsme vyjednávání jako za ten parlament a ukázali jsme, že prostě jasně, máme jako jasný názor, ale zároveň jako dodržujeme ty procedury, že jsme jako normální lidi, že prostě tu mantru, kterou kolem nás staví, že jsme jako nekonstruktivní, populističtí a proruští a tak dále. To jsme
4: nedemokratičtí.
3: Nedemokratičtí. Jo, tak,
4: ruští agenti.
3: Tak.
4: Říkala paní Nerudová teď.
3: Přesně tak, ano. Jo, tak samozřejmě tahle ta pohádka se jim jako rozplývá tím, jak vidí, že jsme schopní jako pracovat jako věcně i v detailu. No a zároveň samozřejmě za ten rok se stalo, že v některých zajímavých zákonech právě vznikla ta většina, která byla na straně toho zdravého rozumu, no, na straně toho, ta pravicovější většina, která nebyla taková ta ideologická zelená. A je to víc a víc. Nedávno jsme měli plenární zasedání a tam jsme měli dvě velmi důležité legislativy, které zjednodušovaly Green Deal, už jako v minulosti přijatou legislativu. 90% českých firm to pocítí, méně reportingu a tak dále a pak ještě odlesňování. A to prostě prošlo tou většinou díky hlasům patriotů. Nebejt patriotů, tak by to neprošlo. Samozřejmě nebejt i těch středových lidovců, kteří mají tu většinu a ty se rozhodují, jestli udělají tu většinu zelenou nebo většinu pravicovou. A jako častěji se stává teďka dřív než těsně po těch evropských volbách, že prostě ta většina jde k nám, no, takže je to dobře. Konec konců ty středoví lidovci to měli v programu. Že? Jo, oni měli náš program v zásadě, ale chtěli vládnout s těma zelenýma socialistama. Takže to jsou takové jako věci v té bruselské bublině. No a teďka samozřejmě ty české volby jako nakoply vůbec, nastartovali ten výsledek, výrazně povzbudil všechny ty, řekl bych, státotvorné síly, které jsou proevropské, ale proevropské neznamená, že milují Ursulu von der Leyenovou. A to je právě přesně ten rozdíl. Ty patriotické, konzervativní, suverenistické proudy mají radost, že najednou je tam prostě v Evropské radě další premiér, který bude hájit už zdravý rozum.
4: A vy nemáte rád Ursulu von der Leyen?
3: No tak řekněme, že jako její fotku doma nemám. Jo.
4: Ne?
3: Letos se hlasovalo dvakrát.
4: Neusínáte s obrazem blondýny střižené na krátko?
3: Ne, to opravdu ne. Letos se vlastně v tomto roce, který tak bilancujeme, tak se dvakrát hlasovalo o jejím odvolání, což teda jako mimo jiné, to jen tak není, aby se hlasovalo o odvolání Evropské komise, vyjádření nedůvěře. No a ona to teda ustála a my jsme jako aňáci hlasovali vždycky proto její odvolání a ty důvody tam prostě jsou jednoznačné. Ona se snaží uzurpovat tu moc jednoznačným způsobem, jde proti svobodě, předložili rozpočet, dlouhodobý
4: svobodě
3: rozpočet.
4: Jaké?
3: No proti svobodě slova.
4: Jo?
3: No, proti svobodě slova.
4: Protože vy jste ruský agent a nedemokrat, extremista, populista.
3: No, přesně tak, že jo. No.
4: Tak naopak ona možná chrání tu svobodu před vámi, ne?
3: No a aby to ještě zvládla, tak ty nedávno právě řekla, že dokonce potřebuje mít na úrovni Evropské komise vlastní rozvědku. Jo? Prostě to je jako ještě taková jako
4: vychytávka. Rozvědku?
3: Rozvědku, vlastní rozvědku podřízenou Evropské komisi, ale rozumějme jí. Jo, takže jako si myslím,
4: že... Co by tak rozvědovala taková rozvědka?
3: No tak já si myslím, že tam, kde by byla nasazena, by byly především ty státy, které s tou Uršulou úplně jako nesouhlasí. Jo. Takže to je ta realita. Jo. To znamená prostě...
4: Přijde, auto bych se zdržel.
3: No.
4: Vlastní rozvědka. Ano. Víte, co by tak měla dělat? Představilo vám to?
3: No, detaily nejsou, ale jako je to jasný, že by prostě hájit zájmy Evropské unie a poskytnout předsedkyni Evropské komise takové informace, aby věděla, kde se skrývá nepřítel a mohla to použít. A ten nepřítel jednoznačně myšleno jak vnější, což bych možná ještě jako uměl nějakým způsobem pochopit, ale prostě národní státy mají svoje zahraniční rozvědky. Ale tak ten vnitřní, a kdo může být vnitřní nepřítel? No to může být třeba ministr nebo vláda. Nebo prostě, jo, to znamená tady ten spor, který tady jako je trvalé, tady se prostě, tady jsou dva proudy, jeden říká Evropa jsou členské státy, unie, takhle, Evropská unie jsou členské státy, a to jsme třeba jako my, hnutí ANO, patrioti, že jo, a unie může jít tak daleko, dokud to vyhovuje tím členským státům, jo, a pak jsou ty, kteří říkají ne, třeba to všechno posunout do toho Bruselu, jo. A ideálně včera bylo pozdě, že jo? To je ještě to druhý, jo? Že možná za 100 let připustme, že to může dopadnout jakkoliv, ale prostě oni chtějí tu federalizaci Evropy a centralizovat v podstatě už zítra. Že jo? Jo? A mezi těma jako je obrovský spor a tohle se děje trvale. Že jo? Takže Evropská komise se snaží získat finanční nástroje a legislativní nástroje tak, aby mohla ty neposlušné vlády vydírat, sankcionovat. A aby v těchto členských státech mohla prostřednictvím médií, neziskovek a fact-checkerů, že jo, tady prostě Evropská komise platí nezávislé fact-checkery, nezávislé, který pak říkají, kdo z těch národních politiků o té unii říká pravdu nebo ne, že jo. Ale platí Evropská komise. No tak samozřejmě si můžeme jako domyslet, jak tohle to vlastně jako dopadne. Že?
4: No počkejte, ale Evropská komise má peníze od členských států plus nějaký úplně unie má málo svých vlastních příjmů jako tak. Z části cel.
3: A teďka přesně tak. A teďka je navržen ten novej dlouhodobý rozpočet, o kterým se bude ještě jako celý vlastně příští, respektive začínající rok jako vyjednávat. No a tam už právě chce ta Evropská komise víc těch vlastních zdrojů. Jo, to znamená, chce nějaké ty, aby ty zelené daně, když to zjednoduším, šly částečně do Bruselu, chtějí nějakou mimořádnou daň z tabáku na evropské úrovni, dokonce z elektroniky, jo, jakože když pak to hodíme do sběrného dvora, magneťák starý, tak s tím jsou náklady, tak to je třeba zdanit. A měla by to dostat Evropská komise.
4: Kdo platí daň za to, že já jsem ekologicky nehodil magneťák do lesa, ale neekologicky odnesu do sběrného dvora.
3: Ano, přesně tak. Jo. takže tohle to samozřejmě...
4: To vyplatí kdo takovou daň, jako my občané?
3: No, výsledku to sobě. Tak to je návrh, že jo. Uvidíme, jak to projde. Jo. A to už by mělo být přímo...
4: Já to říkám, kdo to bude platit jako v tom návrhu.
3: Ano.
4: Pracujeme o návrhu, že?
3: Ano, přesně tak. Jako v tom návrhu to platí občané, samozřejmě. Promítne se to do ceny, že jo. To tak je.
4: Tak za mě recyklační poplatek.
3: Tak. A tyhle ty příjmy, tak ty by šly rovnou do té Evropské unie. Jo, do toho Unie si chce víc a víc půjčovat, no a samozřejmě redistribuovat. Jo, a pak jsou tam, to už jsme si zažili tak částečně za covidu, protože si Unie půjčila na to, aby se obnovila ekonomika. A pak vždycky za předsedkyní komise jela do toho členského státu a tam tak vítězoslavně předala v mašličkách ten souhlas s tím, že podle toho národního plánu obnovy můžou ten plán zahájit. No ale než třeba jela do Maďarska, tak to chvilku trvalo, jo, protože prostě premiér Maďarska není úplně poslušný z pohledu Ursuly von der Leyenové a to samý dneska Robert Fico, že jo, přitom oni hájí zájmy svých států, že jo, nic víc, jo, ale prostě, nebo dokonce teďka belgický premiér, že jo, bavilo se před tou Evropskou radou prosincovou, se bavilo o těch zmrazených ruských aktivech, které by mohly nebo nemohly být použity na financování Ukrajiny a protože je to v zásadě v Belgii na belgických účtech, tak Belgie by s tím měla problém jako právní případně, kdyby to jako nějakým způsobem Rusko úspěšně napadlo. Ten belgický premiér řekl, že ne, takhle ne. No a dostal jako styčený prstík, že jako takhle to nejde.
4: Slyšel jsem, že na to mohli být jak Maďarsko, se říkalo.
3: V podstatě přesně tak a okamžitě se to rozjelo, jdete maďarskou cestou a to. A, jo.
4: Hele, to by bylo zajímavé, ale v Belgii je Brusel, v Bruselu sídlí komise a parlament a rada samozřejmě a teďka by jako je ostrakizovali Belgii, která hostí tyto tři instituce Unie.
3: No.
4: To je jak s tou rozvědkou, protože já se ještě zdržím ty rozvědky. Takže my občané členských států bychom platili rozvědku Evropské komise a kontrarozvědku tím pádem i?
3: Pravděpodobně.
4: To jsou dvě různé věci, ne? Rozvědka jde ven, kontrarozvědka jde dovnitř, když z pohledu komise ven může znamenat cokoliv mimo hranice ano, Evropské čtvrti, ne?
3: Ano, přesně tak, mimo bruselskou bublinu, tu eurokomisní a eurouřednickou, no. Jo, je to.
4: Takže si budeme platit špiony na nás sami.
3: No, tak jako já věřím, že jí to všichni omlátí o hlavu, jako jo, to, prostě, ale je to obrázek toho, jak vlastně se jako uvažuje, jo, když to vezmete, že prostě z evropského rozpočtu, z našich peněz, jo, se prostě platí média, kteří říkají to, co mají říkat, faktčekeři, kteří říkají,
4: to je to, co mají říkat?
3: No, že politika Evropské komise je ta správná, že jo. To je prostě to, když se platí kampaně, že jo, to nedávno, no, ten čas běží, ale pár měsíců zpátky, tak jdete normálně v Praze v metru a teď tam je ten billboard Evropská komise a já si ten slogan přesně nepamatuju, ale rozpočet bude na to, co je potřeba. A teď tam prostě byly ty obnovitelné zdroje zrovna, jo, což si myslím, že jako pro Českou republiku je provokace, protože jako pro nás jako jasně obnovitelné zdroje mají nějakou roli a budou mít nějakou roli, ale jako ta myšlenka Evropské komise to postavit primárně na obnovitelných zdrojích je pro Českou jako krajně nevýhodná, že? Jo, takže to je přesně ten brainwashing, to vymývání mozku, že prostě budeme tady mít jako ty obnovitelné zdroje, všechno tu bude levné a skvělé, což samozřejmě nesmysl. Budeme velice příjemní jako na migranty, otevřená kultura, teď přece je to úplně v pohodě. Pak vám kolega z Německa říká, že prostě musel vzít dítě ze školky, protože tam prostě půlka dětí mluvila každý jiným jazykem a v podstatě byli neřiditelný. Jo? To je prostě tyhle dopady. No a, ale Evropská komise chce, aby se vlastně všechno prezentovalo, jak je to super, jak je to v pořádku a jak je to pod kontrolou. A patrioti vznikli a třeba jiné frakce, ale já jsem tady za patrioty pro Evropu, vznikly proto, protože ty tradiční frakce lidovců, socialistů a k ním občas liberálové nebo zelení, aby měli tu většinu, tak prostě zajistili, že to není pod kontrolou. Prostě každý to vidí. Jo? Zelená politika Evropské unie vede ke krachu evropského průmyslu a nevede ke snížení celosvětových emisí. Naše migrační politika zhoršila bezpečnost na ulicích úplně brutálně. Jo, prostě to je nespochybnitelný. Ne v Česku zatím, naštěstí, protože právě tady je ten Vyšehrád a řekněme nějaký zdravý rozum, ale na západ od nás to je jako velmi, velmi špatný. No a do toho se Evropská komise snaží centralizovat moc do Bruselu. Pomocí některých států, samozřejmě prostě pro Německo a pro Francii, tak jako Evropská unie je vlastně jako větší Německo, větší Francie. Že?
4: To říkala jste,
3: ty Francouzi, co jsou u nás jako v patriotech, ty to na to takto nenahlíží, ale zatím moci nejsou. Takže takový ty klasičtí politici ve Francii, ty to tak vedou, že vlastně, když je to dobrý pro Francii, tak to z logiky věci musí být dobrý pro Polsko, že? Nebo prostě pro ty menší státy, pro Slovensko, pro Česko. Že? No ono to tak není.
4: Počkejte, a teďka, vy jste mluvil o jedné věci, jako patrioti pro Evropu. Teďka byl předseda české vlády Andrej Babiš, když byl v Bruselu. Vy jste teda byli zrovna ve Štrasburku.
3: Ano, ano.
4: A což je ta, to už jsme, ale teďka dneska to necháme, ten cirkus.
3: To je to sídlo Evropského parlamentu, ano. My jsme v Bruselu jsme většinou času, ale tam jsme jenom jako detašované pracoviště. Ale to jednou za měsíc jsme v tom Štrasburku. Ale ano, ale byla ta Evropská rada, jasně.
4: No ne, tak hlavně, že chtějí obnovitelné zdroje, u toho se ten cirkus stěhuje prostě každý měsíc a to ty emise určitě nevypouští, ne?
3: No, ty řidiče, těch 120 aut vyjede, z toho už třeba 80 to jich je jako elektroaut, no tak pak se všichni potkávají na těch 2-3 nabíjecích stanicích někde kolem Lucemburku a čekají tam ty hodiny jako a no prostě je to úsměvné. No.
4: A ono hlavně mají ty auta, ale výfuk v elektrárně, ne?
3: Ano, ano, přesně tak. Emisní stopa elektromobilu odpovídá energetickému mixu té dané země.
4: No, tak vidíte, že ten dopálí uhlí, jako třeba Němci, no tak asi to jako kdyby měli pomaličku. Já když jsem měl teďka posledně přes Porúří a viděl jsem tam ty nekonečný doly, fabriky, komíny, elektrárny, část teda vypnutých, tak jsem si říkal, no, tak tady je spousta výfuku elektroaut. Ale to je teda opravdu, vy jezdíte autem do Bruselu, ne?
3: Jezdím, no. Mám klasický spalovák. Jako. No. Ne, do Bruselu lítáme, ale do Štrasburku jezdím autem, ano.
4: No, no, takže taky jdete přesto, jo? A to je kolik, je to 20, 30, 40 kilometrů, jdete mezi v podstatě vpravo továrna, vlevo továrna.
3: Ano, když jsme jezdili za covidu autem do Bruselu, nelítalo se, tak skutečně u těch Ach, tak tam Cách, teda Aachen, Cáchy, tak tam jako je ta krásná velká uhelná elektrárna a vidíte tam vzadu prostě spoustu dalších jako elektráren nebo průmyslových těch, jo, ale to zase jako já to nepovažuji jako něco špatného, že jo? Prostě to je naopak, jako my velmi kritizujeme to, že je tady

0: odpovídající alternativu, ale ta není, že? Ale to je debata o tom Green Dealu. No,
1: no, no. Ale protože když půjdeme k Green Dealu, tak ať to máme strukturované. Předseda Babiš vlády české byl v Bruselu. Vy jste byli ve Štrasburku, protože jste s tím svým ekologickým elektrickým cirkusem odjeli.
0: Ano.
1: Abyste se pak mohli vrátit. Tak. Ale mezi tím se předseda Babiš sešel se zbytkem vedení Patriotů, včetně Marine Le Penové a podobně. Řekněte mi, a následně byla rada.
0: Ano.
1: Tak. A na té radě se projednávalo zabavení ruských aktiv, použití na takzvanou reparační půjčku.
0: Ukrajině, ano.
1: Ano, Ukrajině, kterou my bychom měli ručit. 80 až 90 miliard. Belgičani z toho byli úplně hotoví.
0: Ano.
1: A nebyli sami. Česko, Slovensko, Maďarsko, ano. Itálie, Bulharsko, Malta. A neprošlo to nakonec. Byla tam kritika, že je to právně na vodě, zabavit peníze ještě k tomu jaderné velmoci, to čekávat, že teda Rusko bude platit reparace, je taky otázka. Vy čekáte, že by Rusko mohlo platit reparace?
0: Ale pokud se na tom dohodnou, tak jako proč ne? Ale v tuhle chvíli to zatím jako nevypadá.
1: Už jsem viděl někdy stát, který neprohrál a platil reparace.
0: No, dostaneme se k té radě, ale jenom ještě jako obezlička. Uvedu to téma trošku. Od té doby, co ten konflikt vypuknul, jo, a jako my jako ano nespochybňujeme, kdo je agresor a tak dále, ale slýcháváme od těch slabých lídrů a od třeba vždycky na začátku plenárního zasedání Evropského parlamentu, tam vystoupí ta Roberta Metzelová, on je ale jako fajn, jako předsedkyně, jako je rozumná eurolidovkyně. A vždycky řekne, budeme stát s Ukrajinou až do jejího konečného vítězství. Teď už jenom říkají tak dlouho, dokud bude potřeba. Jo. A prostě tady se Evropa, ta politická linka prostě nahnala do sama sebe, že prostě vítězství bude jasné, uděláme všechno, co bude potřeba, naslibovali se hory doly a pak se samozřejmě začaly ukazovat problémy, že jednak ten vývoj toho konfliktu teda nejde tím směrem a tím tempem, jak teda si představovali. Ukázalo se, že je tam nějaký korupční problém, že jo, zkrátkou řeknu zlaté toalety, že jo, takže to samozřejmě to zarezonovalo tím Evropským parlamentem, že prostě ta korupce tam jako je a opravdu jako otazník, jako opravdu toto jako chceme, jo, je to prostě v zájmu, my si jako sami odebíráme v době, kdy ta Evropa prostě zoufale potřebuje prostředky a pak je tam takováhle neefektivita, jo, takže skutečně ta nálada se mění a ty zmrazená aktiva. Právní nejistota byla obrovská, to znamená, pokud by to skutečně došlo tím způsobem, že by se použili, tak by to v přepočtu a vyčerpalo by se všech těch asi 210 miliard eur, myslím, jestli mám správné číslo, tak by to bylo pro Českou republiku skutečně to číslo nějakých těch 80-90 miliard. Nakonec se lídři rozhodli jiným způsobem. A to ještě se stalo to, že normálně ty lídři rozhodují jednomyslně. Ale právě Evropská komise ve spolupráci s předsedou Evropské rady, tak řekli, hele, je tam nějaký paragraf, který prostě paragraf 122. A ten říká, že když je teda prostě nějaká krizová situace, tak se může i na té Evropské radě rozhodovat ne tou jednomyslností, to má jeden stát, to jako může zabít, ale tou kvalifikovanou většinou. Jo, takže
1: dobře, ale ta mimořádná situace, to se myslí jako povodeň, ne, nebo a tak, ne, nebo to je i proto, nebo kdyby třeba...
0: Když se to neděje, no prostě...
1: Nebo, ne, počkej, to se myslí, tak jak, co se myslí mimořádnou situací? Se já zeptám, podle vás, v tom článku 22.
0: 122. já si pod tím představuju...
1: Pardon, a co jsem říkal?
0: 22. A to je jedno.
1: No, dobře, jo, 122. Já už jsem byl zase dál někde. Jo.
0: Co tím myslel autor smluv? Já nevím. Já si pod tím představuji, že se jedná opravdu o něco extra mimořádného, nového, nečekaného, jo, nevím, hrozí, že zasáhne meteorit, nebo prostě vypukne jako válka na evropském kontinentu, nebo něco opravdu, nebo mimořádná třeba epidemie, nebo opravdu něco jednak nečekaného a jednak jako obrovského rozsahu. To znamená, tady v tomhle případě to vidím opravdu jako něco, použít to v tuto situaci, kdy vlastně ve výsledku se nic jako nemění. Je to vlastně opotřebovávací konflikt, který před měsícem byl plus minus stejný jako dnes. Jo.

0: To znamená, bylo to podle mě zneužití nebo minimálně velmi na hraně. Kdyby byl velmi otevřený, tak to bylo opravdu na hraně, velmi šedá zóna použít tuto zkratku na tu kvalifikovanou většinu. Každopádně dneska se teda nově nebude více šahat na ty. Dopadlo to tak, že se nebude šahat na ta zmrazená aktiva. Úroky z nich jsou používány, ale ta aktiva jako taková zůstanou nedotknuta, protože tam jako jsou, já nejsem právník, ale jsou tam právní nejistoty. Hypoteticky by to opravdu to Rusko mohlo vyhrát u nějakého soudu, ale to prostě předběžně nebudem spekulovat. To znamená, Unie si vezme půjčku, ale na krytí rizik z této půjčky se nebude podílet Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Takže náš premiér dostal slibu, že ano, pomoc Ukrajině jde především skrz Evropu, skrz Evropskou unii, a Česká republika se nebude podílet na tom riziku. To znamená, kdyby Ukrajina nebyla schopná do budoucna splácet tu půjčku a mělo by se to platit z unijního rozpočtu, tak Česká republika na tuto půjčku nebude přidávat nějaké dodatečné peníze. Prostě. To je jako ta garance toho. Takže tady je jako jednoznačně
1: splněný. Ale v tom unijním rozpočtu bude pak méně pro nás, ne? Když se to bude splácet.
0: To samozřejmě.
1: Takže my nepřidáme, ale nebudeme tam mít tolik, jako už.
0: Ale jako Evropa, jo, ale prostě nebude Česká republika, vznikly tam více náklady, tak na těch se jako Česká republika podílet jako nebude.
1: Počkejte, vy jste říkala v té argumentaci třeba, že je válka na tom evropském kontinentu, taky mimořádné to říkají oni, ti druzí, kteří je chtěli využít, vaši političtí nesouhlasící v podstatě oponenti,
0: ano.
1: Že to je přesně ono, že je válka na evropském kontinentu, která se nás přesně dotýká, protože Ukrajina bojuje za nás, jakože za celou Unii i Česko a podobně. A když ta rada skončila, tak si okamžitě vyslechl teda předseda Babiš a s nimi vy, protože vy jste z Patriotů pro Evropu a europoslanec vládní, že klientem vlastně předsedy a vás v hnutí ANO v Patriotech je Vladimír Putin, protože pro toho to děláte, protože odmítá, protože jste taktika, vezmu to kupě, pánové Fiala, Jurečka, Zdechovský, a když to zhrnu.
0: Štíty demokracie a morální majáci, ano.
1: Tak a když to zhrnu tu argumentaci, tak srabáci jste, kteří odmítli podpořit našeho zásadního spojence. Váš klientem je Putin, který z toho jediný může mít radost. A tady se ukázalo, a tady už můžeme jmenovat i pana Petra Fialu, bývalého předsedu vlády, že to, co on říkal, že nás potáhnete na východ, se přesně naplnilo.
0: Až na to, že vůbec, že?
1: No ne, tak já říkám jejich argumenty, aby se s tím můžete vyrovnat.
0: No to já se s tím vyrovnávám úplně jako jednoduše, to je prostě zoufalost, to je přece jako utopie, že jo. Jako oni dokonce, teď si vzpomeňme, oni vyhrožovali před volbama, 2-3 dny před volbama, že dopadnuly volby tak, jak dopadly, a děkujeme za to a díky bohu za to, tak, že bude premiér Babiš volat Putinovi o ruské tanky, tak jako sakra, už je jako konec roku, kde jsou ty tanky teda, jo? Kde je ten hovor. Jo, to znamená, nic takového se nestalo. My naopak hájíme program, ze kterým jsme šli, že nebudeme chtít, aby se Česko podílelo financováním na těchto výdajích jako na Ukrajině, ať to jde prostě skrz evropský rozpočet. Samozřejmě Česká republika přispívá do evropského rozpočtu, ale to je prostě vstaženo na zhrubého národního důchodu nějaká částka a nějaký dodateční částky navíc. My je tam prostě dávat nechceme. To je jako jednoznačný a tohle jsme splnili. To neznamená, že jdeme někam jako na východ. Jo. My jsme nedávno hlasovali jako Evropský parlament zákaz ruského plynu.
1: Vy jste skytali jako patrioti kritiku, že jste proto nebyli.
0: Tak, my jsme se zdrželi. No ale to je jednoduchý, protože dva členské státy s tím mají jako jasný problém. To znamená jako zákon, který je namířený, udělený tak, že jako dva členské státy prostě poškozuje, no tak přece to není ta Evropa, jak my ji vnímáme. My jsme Evropa, kterou vidíme jako silné členské státy, a Unie může být silná jenom, když prostě se navzájem všichni dokážou pomoct. Takže když to jde proti zájmům, jako energetickým zájmům Maďarska a Slovenska, tak to jako nemůžeme podpořit. Navíc ta legislativa si nedostatečně radila s tou věcí, že ten plyn se k nám může dostat stejně dál jako ruský, jenom bude takzvaně přebarven na plyn neruský.
1: Demokratizovaný bude.
0: Demokratizovaný, ano, to je hezký slovo. Demokratizovaný plyn bude samozřejmě za dražší cenu, takže v podstatě hlasovat pro něco, co by nadále umožňovalo, aby se ač už skrz trubku nebo skrz LNG, že jo, terminály přes moře, k nám dostával plyn, který už teda nebude nakonec ruský, ale původem bude ruský a my za to budeme platit víc, tak to nedává smysl. Ale jako chápali jsme tu myšlenku, takže jsme se tak zdrželi, nebyli jsme úplně proti. A stejně jako jsme si vyslechli od těch majáků, že teda jsme jako zase prostě udělali něco pro Putina, no to je prostě úplný nesmysl. A jako lidi to vidí, jako já vůbec tyhle ty narrativy nálepkování, já ten kontakt s tou veřejností mám a myslím si, že naši voliči nám rozumí a vědí, co děláme, proč děláme, jak v klimatu, tak v migraci, tak právě i v nějakém vyváženém postoji vůči tomu konfliktu. No, my prostě nejsme exoti, který prostě fanaticky tady budou za každou cenu prosazovat všechno pro Ukrajinu a přehlížet jako nedostatky a rizika. Ne, my ne. A my nestrašíme lidi válkou. Jo. Já prostě jednoznačně se nebojím toho, jakože jak jste to vlastně začátku uvedl, že ta Ukrajina jako bojuje za nás, jako ano, za nějaké hodnoty, které my zastáváme, bojuje taky. Ale já si nemyslím to, že kdyby takzvaně Ukrajina padla, že ta vojska jako jen tak půjdou dál jako do Evropy. Ne, to se nestane. Já nevidím opravdu důvod, aby já to není to moje věta, já jenom jako zopakuju, slyšel jsem ji, ale plně se s ní stotožňuji, aby vlastně 500 milionů Evropanů prosilo cca 300 milionů Američanů, aby je ochránilo před 160 miliony Rusy. Jo, prostě pokud by nějaká hybridní polovojenská jednotka zaútočila v tom Estonsku nebo prostě v Pobaltí nebo v Polsku, tak prostě se z nich 0% vrátí živých a tím ta válka skončí v úzovkách. Prostě já se nebojím toho, že by za nás jako Rusko mělo útočit. A tyhle narrativy, a buďme připravení, ano, ale my jsme připravení, my se připravujeme, na to se posiluje, investuje se prostě, každá členská země investuje dle svých možností. Jo, Česko je spíš jako transitní země, takže se na to dívejme třeba i tou cestou, že prostě naše infrastruktura, která bude připravená případně na přesun nějakých jednotek, tak ať je připravená, ať teda máme prostředky na stavbu třeba silnic, dálnic, železnic a tak dále, jo, ať máme letiště a tak dále. Ale skutečně, že jako když padne Ukrajina a my když jí teďka nedáme všechno, co máme a slepě se nedívat a přehlížet jo, třeba tu korupci, která tam je, takže tím vlastně způsobujeme, že jakmile Ukrajina padne, že ta válka bude pokračovat u nás. Ne, tohle je prostě za mě manipulativní, vylhaný narrativ, který použila České republice, pěti koalice, nebyli schopní dělat dobrou politiku pro lidi a jenom to brali prostě přes Ukrajinu a lidi jim to za to ve volbách spočítali a je to dobře.
1: Tak a tím bych to uzavřel, to téma, protože jsme v České republice a mezi členy Evropské unie. To, co nás pálí, už vás trošku narazili, jsou ty povolenky druhé.
0: Ano, ETS2.
1: Vy jako patrioti pro Evropu, to, že jste proti ním, to víme. A že hnutí ANO je taky proti a tato vláda taky víme, že si vláda schválila hnedka na prvním zasedání, že je nechce, to taky víme. Ale teďka je taková zajímavost, že teďka já to řeknu správně, ale pokusím se o to. Zpravodajkou návrhu ke zmírnění těch povolenek druhého řádu se stala paní Nerudová, kteráž to říkala, že teda se s vládou aktuální neskontaktovala, nevím, ale že číslo na ně Andrej Babiš má, takže si něco chce, ať zavolá. Jinak to už neřekla, tak to překládám já. Jakože. A teď je otázka, co tam má dělat, proč to má dělat, víte, ví to vůbec, skontaktovala se alespoň s vámi a o co tam vlastně jde, protože tady to nějak heslovitě jako probíhá pořád, ale zdá se mi nedovysvětleno, co tam vlastně jo, o co tam jde.
0: No tak já bych to nazval jako z pohledu Česka mediální blamáž roku, jo, ze strany Danuše Nerudové. Jo, protože ten správný výraz je stala se zpravodajkou, já jsem byl zpravodaj pro ten klimatický cíl třeba, jo. Je to ten europoslanec, co to má ve výsledku prostě z pohledu té instituce jako na starosti ty procesy, jo. Tak. V médiích, ale to bylo hlavní vyjednavačkou, jo. Prostě vyjednává se Brexit, vyjednává se přistoupení nějakého státu do Unie. To je proces vyjednávání, jo. Ten má vyjednavače. Tady prostě máme zpravodaje, jo. Vždycky jedna ta frakce má toho hlavního zpravodaje a ty ostatní mají taky jednoho člověka, který a dohromady to je vlastně tým stínových zpravodů. To je prostě bruselský žargon. No a prezentuje to jako, že se stala hlavní osobou teďka této planety v podstatě pro emisní povolenky 2. No ale ono to tak jako není, že jo. Ta legislativa k tím emisním povolenkám, ta je v tuhle chvíli nedotčena. Tady paní Nerudová se stala skutečně zpravodajkou legislativy, která se jmenuje, když to řeknu zjednodušeně, legislativa o rezervě, protože ty povolenky se obchodují na trhu a ta rezerva slouží k tomu, že když by jich třeba bylo na tom trhu opravdu hodně málo, tudíž by se zvedala cena, tak za nějakých podmínek se tam může přilejt trošku těch emisních povolenek. No a tohle ta legislativa je jenom o tom, že je tam v té právně závazné části toho textu, ty podstatní, je to půlka stránky, kde jsou 4 odstavce, tak paní Nerudová se stala zpravodajkou 4 odstavců, kde může hýbat s nějakými parametry a určitě to má smysl a my určitě pomůžeme vlastně, přistupíme k tomu konstruktivně, to prostě jako nějaké osobnostní politické neschody vůbec nemají v tomhle tom pro nás jako pro nějaký jako dopad. My vždycky hledáme tu nejlepší cestu pro Českou republiku a asi něco málo se z toho dá, když to řeknu lidově, vyždímat. Ale je to prezentováno, jako že to je vlastně záchrana občanů před drahou ETS 2. No houby prostě, jo. Tohle to nic takového není, může to lehce pomoct, získáme z toho jako co nejvíc pro ty občany, ale pro nás, pro všechny, ale ve výsledku to je prostě pár drobných parametrů. To, co bude mít skutečně vliv na cenu ETS 2, byl jednak ten klimatický cíl, tam paní Nerudová byla pro, takže pokud se ochránit občany před vysokou cenou emisní povolenky za to, že jezdí autem nebo topí plynem, tak samozřejmě nemůžeme mít ten vysoký cíl, který je postaven na tom, že těch povolenek bude v čase tak jako tak klesat, že jo? Aby prostě musí se zdražit, že jo? Jinak se ty emise, to je ta logika, že jo? Ty politiky, jo? Takže tohle paní Nerudová jak si podpořila obráceně a nějaká větší revize té skutečné směrnice, která řeší ty povolenky, tak teprve přijde v tom roce 2026.
1: Takže asi zpravodajkou nějakého pěkného, pořádného, velkého, komplexního dokumentu.
0: Ne, je zpravodajkou prostě drobné technické úpravy v nějaký paralelní stávající legislativě, ale prezentuje to, že teďka vlastně je kapitánka Titaniku a zabrání tomu, aby ten Titanik narazil do ledu, což prostě samozřejmě pravda není. Jo? Takže proto říkám, že to je blamáž roku PR-ově. Bylo vtipné, jak to vlastně převzali některá vlastně především jako veřejná média, jako nekriticky, převzali ten titul hlavní vyjednavačka. Jo. Říkám, vyjednává se něco velkého, tohle je prostě ano, je to legislativa, má svýho zpravodaje. Budu rád, když paní Nerudová otiskne tu zkušenost České republiky, České obecně kritikem těch emisních povolenek, to znamená...
1: Paní Nerudová není kritik, nebo na počítaně dlouho nebyla.
0: Nebyla, no.
1: Říkala, že nás to zachrání a teďka stala kritičkou.
0: Teď se stala kritičkou, asi teda no. To je zajímavý, jako zajímavý podnět.
1: Já jsem si to všiml, vy jste si to všiml vy. Protože já si pamatuju, že říkala, jak nás to zachrání a planeta jako tohle.
0: No.
1: Teď jsem...
0: Chcete dělat ten real deal, že oni říkali ten real deal, jakože to musí být jako ne už green deal, ale real deal, no. Tak jako, jo, tohle je prostě asi...
1: Takže, už to není real deal, ale už je to teďka, já jsem se tam začínám ztrácet v té paní Rudové, že ona původně byla moc pro, pak chtěla real deal, nejdřív green deal super, pak real deal a teď je... Pravodajkou teda
0: teď je
1: rozředění povolenek, nebo...
0: Ano, no...
1: Já to řeknu jinak, já totiž, jak v tom mám libůstku, je to moje povolání, tak já vždycky chci vědět, o čem mluvím, tak já jsem se na to díval a buď teda jsem nedostatečný já a neumím to hledat, anebo jsem dostatečný, anebo je to někde mezi. Ale jestli jsem to správně já našel, mi se zdá, že to, co ona je zpravodajkou čeho, že to je přibližně půl stránky.
0: No, přesně tak, to je půl stránky. ta právně závazná část textu, protože vždycky máte nějakou omáčku vepředu, omáčku vzadu, že jo, ale ta má půl stránky, to jsou čtyři jako odstavečky, čtyři nástroje, které říkají, jak často se může ta rezerva použít, nebo kolik se může z té rezervy jednorázově nalít a za jakých podmínek. A je tam i jako věc, že třeba protože ta rezerva má platit, ta ochrana má platit jenom do roku 2030, jo? Takže tím pádem pak by raketově narostla ta cena, tak v podstatě to říká, že ten návrh Evropské komise říká, že pokud tam ještě nějaké povolenky zbydou v tom roce 2030 v té rezervě, tak jako můžou se taky použít ještě po tom roce 2030. Ale třeba tam už žádný nebudou. Že? Prostě to je to tržní nástroj. To znamená, když vezmu tu logiku. Jo, že...
1: No, ale ve futures to vyskočilo na 90 eur. Jako.
0: Ano, ano. Přesně tak.
1: Když tam budete pořád přilívat, tak ten nástroj přece ztrácí smysl, protože proč by se někdo kupoval teda takhle jako logicky investor se zachová tak dobře, jak já se to nakoupím, vykoupím, pokud možno čekám, až to půjde nahoru. Oni pak přilijou, já to vím předem, že přilijou, takže až přilijou, tak za tu nízkou to koupím, pak tam budou docházet, že stejně to půjde nahoru a takhle prostě je to perpetuum mobile na peníze.
0: Jo. Prostě jednoduše, jo. Tohle je legislativa k emisním povolenkám a tohle je drobná, to je nějaká dílčí doplňující, která řeší tu rezervu, která pak jako interaktuje s tím trhem těch emisních povolenek.
1: Dobře,
0: a ještě v téhle malinký legislativě, tak vlastně její nadřízený v té Evropské lidové straně pro tu oblast životního prostředí, tak spolu s dalšími, každá ta akce má vždycky toho takzvaného koordinátora pro tu nějakou oblast, tak pro ten výbor pro životní prostředí, tak tam se našla většina koordinátorů, kteří řekli, ano, budete zpravodajkou, ale vy jako zpravodajka a ostatní poslanci, co můžou dávat pozměňovací návrhy, budete dávat jenom v tom duchu, jak to navrhla ta Evropská komise. To znamená, ani z té vedlejší legislativy vlastně ona nemá možnost to ovlivňovat celý, ale jenom nějaký dílčí výčet. Jo, to znamená, že prostě prezentuje se, že řídí Titanic a nakonec tam možná bude obsluhovat jednu ručně čerpací pumpu, až ten Titanic narazí, jo. A samozřejmě trošku té vody to odčerpá, když se to potopí, jo, ale není to prostě tak velké. Já jí to přeju samozřejmě, jako je zpravodajkou, my jí pomůžeme co nejvíc. Určitě, když i tahle část, dílčí část dopadne co nejlépe, tak to bude fajn. Informace, které mám, tak skrz české státy to má proběhnout velmi rychle, že vždycky ten parlament a české státy si udělají pozici. Měla by to být velmi rychlá legislativa. Ty skutečné změny k tím emisním povolenkám se budou projednávat teprve v dalších jako větších změnách, které přijdou příští rok. Tak to proto jsem chtěl takhle rozebrat, jako jste to zmínil, tu blamáž roku a samozřejmě, jak jsem řekl, budeme velmi konstruktivně k ruce, jenom to prostě není taková hitparáda, jak to paní kolegyně ctěná prezentuje.
1: Já nevím, jestli vy si s ní tykáte nebo vykáte s paní Nerudovou?
0: My si vykáme.
1: Tak už dáma byla a řekla, podívejte se, pane kolego, Ondřej Knotku, vy jste koordinátor patriotů za Česko, jako pro Evropu. Já tady jsem teda zpravodajkou tohodle za Lidovce, tak dohodneme se spolu za nějakých podmínek, za nějaký spolupráci, nebo to ještě nebylo?
0: Tenhle kontakt ještě neproběhl, ale je naplánovaná nějaká zkuska mezi mojí jednou kolegyní a co nám vedla kandidátskou Klárou a paní Nerudovou se potkají a samozřejmě my to určitě nabídneme. Já osobně se s ní pokusím potkat. To jako to samozřejmě a kolegyně Naďová, která řeší taky životní prostředí. Jo, prostě. Budeme k tomu asi jako všichni čeští europoslanci přistupovat co nejkonstruktivněji, o tom jako žádná. Ale ten kontakt zatím ještě jako nepřišel a není pravidlo, že když to vezmu ty europoslanci pěti koalice a ten zbytek, že mezi sebou jako nebyly kontakty. Jsou europoslanci, se kterými se bavíme naprosto běžně a snažíme se prostě i třeba občas koordinovat nějaké kroky. A pak jsou tací, který ten kontakt vysloveně nevyhledávají a já jsem jako rád, když mi paní Nerudová jako odpoví na pozdrav na chodbě. No. Jo. Ne, vždycky to bylo. Třeba se opravdu nebyla, se nedívala. Třeba se dívala zrovna někam jinam, jako jo, ale někdy to není úplně snadné, ta spolupráce. Jo, takže tak. Jo.
1: No, pojďte se vás, je tam za Českou republiku
0: 21.
1: 21. Byste se zdravit aspoň ze slušnosti mohli, ne?
0: Já vždycky pozdravím.
1: Jo, to je. Já vím, že vy jste člověk zdvořilý.
0: To byla kultura, která byla nastavená ale jako i ve sněmovně, že co se ke mně dostalo, že asistenti některých těch pěti koaličních stran, tak asistenti poslanců neodpovídali na pozdrav jako poslanců z té teď už teda koalice, ale opozice v minulosti, jo, že prostě naopak hodili jenom opovržlivý pohled, tak to je možná na to třeba vyspovídat jako poslance nějakého, ale ke mně se to takto dostalo, že muž středního věku pozdravil slečnu, asistentku velice mladého věku a bylo mu spíš místo pozdravu, normálního pozdravu dobrý den, nebo kdyby čest, nebo ahoj, nebo cokoliv prostě, jo.
1: Nebo vrát si do hrobu.
0: Jo, tak prostě byl jenom dán pohled. A že to nebyla jako anomálie, že to bylo jako na běžícím pásu, takže ona prostě, ta kultura je těžká. My jako ano, jednoznačně přistupujeme k tomu, že prostě je nás tam 21, český zájem se prostě prosazuje s kýmkoliv. Kdokoliv, kdo je ochoten nám
1: pomoct. Paní Nerudová ho nechce prosazovat s bandou ruských agentů.
0: No, tak to samozřejmě taky. To je otázka, co do ní její tým vždycky ten den nalije, že jo? A s čím jako ten den operuje.
1: Myslíte, že paní profesorka nemá vlastní názory?
0: No, vzhledem k tomu, jak se někdy jedná, tak bych řekl, že je mění příliš často.
1: No tak já jsem si proto všiml posunutou Green Dealu a vím, že mě teda osobně taky moc nemusí daná osoba, že jsem mi někde řekl, že je prázdná nádoba, do které si může kdo něco projektovat.
0: No, tak já jsem jednou jsem řekl, že mele kraviny, no, ale to je opravdu mela, protože řekla, že hnutí ANO je zodpovědné za vybudování energetické závislosti na Rusku. Tak jsem se jí zeptal, jestli ví, v jakém období byly postaveny ty ropovody a plynovody, protože hnutí ANO vznikalo někdy mezi lety 2011 a 2012 a ty plynovody a ropovody, které tedy z toho východu na ten západ byly přivedeny, tak byly ještě přivedeny v minulém jako vlastně tisíciletí, jo? Nebo minulém století. Že jo? No
1: a... Já mám pocit, že my dva jsme ještě nebyli možná ani v plánu, když to postavili, ne? Na to, že by tady bylo hnutí,
0: no, ty prvotní roudy určitě, jako rozšiřovala, no. Ještě kapacita se zvyšovala, že? No, takže jako jednoznačně, no, takže pokud samozřejmě někdo jako prohlásil něco takového, no, tak jsem jako řekl, melete kraviny, jo, a bylo mi opáčeno takovou tou větou, tak to se chováte k mojí ženě, no, tak jsem v tu chvíli se zachoval diplomaticky a řekl jsem, chtěl jsem říct, moje žena není jedno přídavné jméno, ale pak jsem řekl, moje žena nelže. Za sebe jako inženýr dostal maximum diplomacie, nemám diplomatickou školu. No a to ono. Jednou jsem paní kolegyni řekl v debatě, ať si přestane hrát na prezidentku, že jí to nevyšlo a ať se prostě soustředí, protože mi kritizovala za to odmítnutí, že jo, prostě, jo, toho klimatického cíle, že jsem měl jako vyjednávat a tak dále. Prostě, já jsem vyjednával, jenom jsme prostě řekli, že ten cíl prostě nechceme, dali jsme tam další alternativy, kdyby ta její frakce šla na tyhle alternativy, tak ten cíl nakonec ještě v tuhle chvíli stanovený být nemusel. A to je jedno, prostě to se jako všechno ukáže. Za tenhle rok jako vnímám, že spoustu té klimatické legislativy. Já se vinu tomu klimatu prostě a ty energetice.
1: Já vím,
0: no,
1: já vím.
0: Tak no. Jo, auťáky, zákaz spalovacích motorů.
1: Protože o tom bavíme.
0: Ten reporting takzvaná, ta udržitelnost, reportovat udržitelné věci, to znamená prostě nefinanční reportování firem, jo, odlesňování. Prostě to bylo x věcí, které jsme vlastně za tenhle rok dokázali. I třeba z přispění hlasování paní Nerudová, ať zase nejsme jenom kritický, prostě přece jenom ta jejich evropská lidová frakce, bez nich to nejde, tu změnu dneska udělat. Oni jsou největší, ale oni to bez nás taky neudělají, takže je to taková symbioza. Oni se snaží tvářit, že nás jako k ničemu nepotřebují, ale ve výsledku naše hlasy naopak velmi potřebují. A těch změn za ten rok bylo hodně, takže budeme prostě pokračovat dál a každou legislativu, kde můžeme něco malinko zlepšit, tak prostě nepodceníme. To je prostě náš přístup. A,
1: otázka
0: je,
1: vidíme,
0: jestli paní Nerudová bude o tu pomoc stát. Ona totiž jako zpravodajka si bude muset rozhodnout, jestli bude chtít tu většinu opřít víc o ty pravicové strany, rozumějme nás jako hnutí ANO, strany prostě nás, jako který nechceme ten Green Deal, chceme zdravý rozum, jo? A nebo jestli to bude víc opírat o ty zelené a socialisty. A to je prostě tím, že ona je za tu Evropskou lidovou stranu, nejsilnější frakci, zpravodajka, takže ona od začátku prostě bude, byť tam má hodně, jak jsem vysvětlil, zúžené pole působnosti, extrémně.
1: Dobře, tak víte, co já si myslím, pojďme tady, já vím, že jste specialista na to klima, proto jsme o tom bavíme, respektive klima. No tak jste vystudoval přírodní vědy, chemii a tak, byť jste pak byl policista, tak proto se o tom bavíme, jo. Ale stejně vás nemine jiná věc, ani mě. Musíme se k tomu podívat, protože jste europoslanec vládní, z frakce Patrioti pro Evropu taky vládní. Takže
0: opoziční,
1: česká vláda...
0: Opoziční, my jsme patrioti, jsou v opozici v parlamentu.
1: U nás jste ale vládní, to už jsme si sedli.
0: V Čechách jsme vládní, ale patrioti jsou v Bruselu v opozici. Zatím. Třeba za pár let budeme mít více odpovědností.
1: Takže...
0: Ale pan, to je...
1: Počkej, já jsem se skládal. Pane opozičně vládní europoslanče.
0: Bruselský opozičně český vládní europoslanče.
1: ještě, že ten Silvestra spolici lidi pobaví. No jo, no. Já jsem chtěl mluvit o migračním paktu, ale jestli mě tímhle demotivoval, tak snad to vykašleme. Ne, ale je to pravda, česká vláda odmítla migrační pakt v jeho celku. Zarezonovalo to Bruselu a Štrasburku?
0: No, vzhledem k tomu, že bylo plenární zasedání, tak my jsme jako během toho plenárka opravdu jako od rána do večera jako lítáte vlastně v jednom kole, takže paradoxně toliko ne, jo, že by jako se mi na to jako extra ptali. Jasně, jako patrioti, když máme poradu skupiny patriotů, tak vždycky tam každý se tu delegaci národní řekne, co se zhruba odehrává, tak to samozřejmě já tam pravidelně informuji, nebo Klárka Dostálová, a to je kvitováno, ty kroky vlády. Vlastně bylo i kvitováno, že se v českém parlamentu podařilo dát něco jako sanitární kordon na ty Piráty.
1: Paní Gregorová vypadá aktivně, že ji tam všichni mají rádi.
0: Jo, to je tak jako v té naší frakci. Že, jako...
1: Jo, počkejte, vy vlastně bydlíte na malém městě v Česku.
0: No, ano.
1: Vy jste vlastně ten, co si kupuje ojetiny.
0: Ano, to byla ta debata, ze Štrasburku.
1: Za vás tam byla Jarka Jermanová. Ne?
0: Ano, a paní Gregorová. Šla tam teda, no obě dvě, paní Gregorová i paní Nerudová, jako neměli podle mě jako svůj den, jako podle mě i pro jejich voliče to muselo být těžko zkousnutelné, to co tam jako předvedli, ale
1: no, ty ruský agenti paní Nerudové, tak teda byla opravdu hodně, ale jako paní Gregorová mě úplně dojala tím, jak podle ní vlastně... No tak řekněte si, no to mě dojalo, jak jako ona přišla k tomu, že vlastně nikdo ty auta nepotřebuje, protože lidi v Praze ho nepotřebujou.
0: No ano, a když jí na to kolegyně Jermanová řekla, že ona teda z odpuštění bydlí na středním městě na venkově.
1: Ale to takový malý město.
0: No, tak.
1: To je jedno, nebudem to soudit.
0: Nebudem tady dělat prakocentrismus zase, jo, prostě tak, jako to, prostě na městečku.
1: Když má na to město, kde bydlí paní vaše kolegyně Jermanová, je moc hezké město, všichni tam rádi jezdíme, ale rozhodně to není střední město podle mě, no, ale tak to je jedno. Tak já nevím, tak je váš Tachov velký nebo malý město, střední?
0: No Tachov je takové střední malé město.
1: Tak, dobře.
0: Máme toho Silvestra.
1: Já to vyřeším. Já jsem si slyšel jeden dobrý vtip, počkejte. Víte, proč tak nemají rádi Brňáci Pražáky a Pražáky Brňáky? Protože Praha je nejmenší velkoměsto na světě a Brno je největší maloměsto.
0: Jo, takhle jsem to ještě jako neslyšel.
1: Jo, ale jsem slyšel. Jo.
0: Ne, tak to jsou
1: tak to řekněte, máme se.
0: Ne. Jo, to jsou takové zatáčky do Vídně
1: To by bylo neslušné.
0: A já skutečně, já chápu, že patriotismus může být i na úrovni města, takže prostě respektuju to, když někdo bydlí opravdu na
1: velkém sídlišti
0: v Praze a má z toho radost, tak je to správně. Stejně jako když bydlíte na té takzvané třeba poslední vesnici, mám takhle půlka mé rodiny pochází opravdu z velmi malebné malé vesničky na Plzeňsku a je tam nádherně, takže každý si prostě musí mít rád to svoje, takže nemá smysl se jako vymezovat.
1: A já si to myslím taky, že každý pochází od někud a já se od ním líbí podle činu a toho, jak jsou za prvé. A za druhé se vracím s tím zpátky k té paní Gregorové, ano. Proto já jsem mluvil o tom, jakože,
0: no, a proto paní, jsme tady vtipkovali. A paní Gregorová tak? Dostala otázku od paní Jermanový, mý kolegyně Jarky, která řekla, no tak prosím vás, jako my jsme právě na tomhle tom městě v zásadě na venkově a tam ty dopady jsou jako velké, jo.
1: Ne, tam šlo o ty auta, ona řekla, že...
0: Já vím, no, no ty auta.
1: Tak říkám, to bych možná to nikdo neviděl.
0: A paní Gregorová řekla, no, paní Jermanová, vy to zvládnete provozovat teda ty dvě auta, protože vy jste si již nakradla dost.
1: No, tohle to, je, tam to,
0: regulárně,
1: tam řekla,
0: to tam regulárně.
1: Že si nakradla pro auto pro manžela, no, tak to bylo, ne?
0: Ne, to je, ale přímo řekla, že si nakradla navíc ještě jako v Praze, jo, takže podle mě my jako politici jsme zvyklí snášet jako různý příkoří, ale tohle to už bylo jako fakt extrémně.
1: Pardon, ještě to bylo, no. Jako, že to, o co jde mně, ale původně, že paní Gregorová řekla, že jako mluví s lidmi v Praze a ti auta nepotřebují a proto není potřeba mít nový auta s tím spalovacím motorem, protože ty lidi ve městě ho nepotřebují, ji říkají. A ona jí říká, paní Jermanová, no ale promiňte, já jsem z malého města a tam mi ty auto potřebuje, potřebujete někam dojet, že jo. A ona jí říká, no a tam si lidi stejně nekupují jako nový auta.
0: Jo, že si kupují ojetiny, ano.
1: Že si kupují ojetiny, prostě, protože na to nemají, kromě vás, paní Jermanová, která se si nakladala v Praze. No, tak to bylo,
0: tak,
1: ne?
0: Takhle to bylo naprosto přesně. No, tak jako co k tomu dodat? No, prostě, že to je, že jí v hlavě jako ruplo, nebo? Že to je prostě arogance jako nejvyššího řádu a ještě teda jako říct jako v přímém přenosu někomu, že si jako nakradl, tak jako
1: to je dobrý masakr.
0: To je jako masakr. Jo?
1: Ale hlavně, že má říká, tak mě říkají lidi v Praze, že to ani nepotřebujou. No. Jako sorry, tak to nevím, s kým se baví. Jako tak, je pravda, že příčiní pana Hřiba teda tady je to utrpení s těmi auty, ale...
0: Hřívku. Zaspíváme na své strát.
1: Nevíte co, ale jsem si říkal, já nikomu nic zlého nepřeju. Ale mě zajímalo, jestli paní Gregorová třeba může nemocný prarodiče mít, nebo já nevím, jestli má děti, nebo něco, jo? Nebo něko, aby pak skočili pěkně do toho MHDčka a toho nemocného člověka se pokusili dostat na druhou stranu Prahy třeba do nějakého špitálu. A teďka ty spolucestující tam budou s tím nemocným, nemocný tam bude se spolucestujícími, teďka budou přestupit, tohle z toho, tamhle z toho, hodinu a půl to zabere. To mě fakt zajímalo, ta úvaha, že teda ve městě nepotřebujete auto, a když jste na vesnici, tak stejně kupujete ojetinu, protože jste chudej. Mimo Prahu. Tím se myslelo i Ostrava, Brno,
0: no,
1: všechno.
0: Tak, no, všichni
1: ostatní, kromě Prahy, podle paní Gregorové nepotřebují auto.
0: No. A tak je to urážka těch
1: Pražanů. To mají na ojetiny a v Praze nikdo to nepotřebuje.
0: No, ale to není urážka jenom těch všech ostatních, ale to je urážka těch Pražanů. Jako ty lidi v Praze taky potřebují auto, proč by nepotřebovali auto, že? A jediný, jak to ona vyřeší teda případně s těma prarodičema nebo s kým, no tak pro ně prostě přijede elektromobil sanitka, no.
1: S výfukem?
0: No bez výfuku, to bude na baterky, že?
1: Dobře, ale výfuk bude stejně, ne? V elektrárně.
0: Bude v elektrárně.
1: No tak a proto se vás chci zeptat, víte co, mě by zajímalo, pojďme trošku výhledově, budou aktivity patriotů nějaké třeba, až budou to jednou mít více odpovědnosti, jak říkáte, že třeba ve více zemích vyhraje vaše strany, když tam...
0: Každý rok jsou nějaké volby.
1: Rok jsou nějaké volby někde. Jestli ono náhodou není třeba udělat krok zpět a ty emisní povolenky zrušit, auta, jaký budou nechat na trhu, ať si každý koupí, co chce, kdo chce elektroauto, ať si ho koupí, a kdo ne, tak ne. Jestli jako, jo, protože to, co vy jste říkal, jste říkal, každou drobnou změnu podpoříme, jako řečeno Cimrmany, a není to málo, Antone Pavloviči, jako neměli byste spíš se snažit o to, jako udělat ten krok zpět?
0: No to my samozřejmě, nejenom, že chceme víc, my předkládáme v našich návrzích víc, v pozměňovacích, nebo přímo, když jsem dělal tu legislativu, ten klimatický cíl, tak já jsem řekl, ne, že v tuhle chvíli a naprosto odůvodněno, myslím i v tomto pořadu, že cíl nepotřebujeme. Sehnal jsem proto 40% europoslanců. Jo, není to polovina, nepovedlo se to, ale prostě samozřejmě, že chceme víc. Prostě volby v roce 2024 evropské dopadly tak, že je tam dokonce i pro ty větší kroky by byla většina, ale musí se rozhodnout ta největší frakce těch eurolidovců, kde sedí ty naši čeští lidovci, STAN, TOP 09, jo, ty tam prostě sedí. Zrovna oni sami v té frakci jsou považováni spíše za ty zelenější, Jo, takže oni tomu moc nepřispívají. Jo, a když se ti euroledovci usmíří, uráčí, pardon, tak prostě ty změny větší jsou. My v tom našem tlaku nepolevujeme, chceme víc. Snažíme se, aby patrioti taky vyhrávali nebo posilovali v těch ostatních zemích, jak probíhají volby. No a je to prostě, to je trvalá práce na několik let. A zatím podle těch průzkumů, tak jako patrioti nebo jiné síly, které jsou, řekněme, tímto směrem konzervativně zdravý rozum pro ekonomiku orientovaný proti migraci, že? Tak to všechno tyhle ty věci, tak posilují. No, takže prostě není to jenom o tom. V Evropském parlamentu je to pak na té radě těch ministrů, tam samozřejmě taky musíte mít jako nějakou většinu. Jo, a bude to samozřejmě v roce 29 i o těch eurokomisařích. Prostě, jo. To znamená, že naše vláda by měla nominovat eurokomisaře nebo eurokomisařku. Třeba i v jiných zemích budou zase další vlády více patriotsky zaměřené, které budou nominovat další eurokomisaře. Takže prostě je to dlouhodobá bitva, kterou my jedeme. My máme silnost, ale nepodceňujeme i ty drobné změny. Prostě cokoliv se dá zlepšit, tak zlepšujeme. Ale není to o tom, že se soustředíme, jak jste říkal, není to málo. My se nesoustředíme jenom na ty malé věci, my chceme i ty velké. Ale tam prostě legitimně, jako my nemáme většinu v Evropském parlamentu. Vlastně to nikdy, jako že asi žádná frakce nebude mít většinu. Vždycky to bude třeba aspoň minimálně dvě. Jo? Takže my jedeme dál a do budoucna jsme optimističtí a plní sil.
1: Tak a protože nám vypršel čas, máme nový rok, takže pojďme využít příležitosti, popřejme. Můžete popřát, jestli chcete, a taky nemusíte samozřejmě.
0: No určitě, určitě.
1: A co byste tak přál naší zemi, nám občanům, co byste přál občanům Evropské unie, klidně i světu, sice tohle není mis, ale můžete se na 30 sekund roztáhnout, rozepnout křídla.
0: Určitě Evropě. To znamená i nám přeju, aby se vrátilo co nejvíce zdravého rozumu. Aby se lidi poslouchali, aby se přestali nálepkovat. No, protože není nic horšího, než když prostě v 10 dopoledne vám někdo řekne, je dopoledne a vy řeknete, ne, není, protože to říkáš ty a ty jsi ten špatnej. Tohle se musíme zbavit, od nás to není, je to spíš od těch ostatních. A co bych rád popřál, kromě těch klasických frází, které se přejou, je vlastně spoustu drobných starostí, protože když má člověk drobné starosti, které vyřeší, tak se nenudí a přitom nemá ty velké. Takže přeju všem pohodu, ale i taktéž ty drobné starosti, aby jsme si uvědomili, jak někdy ten život je fajn, když nás nic zásadního netrápí. Ať se daří.
1: Děkuju, tak já se také připojím. Já přeju všem vše dobré v roce následujícím těch dalších. Přeji nám všem, aby jsme žili v míru, prosperitě, s kvalitním školstvím a zdravotnictvím a aby byly jenom zákony na to, co potřebujeme a zbytečně se nebádalo nad tím, co nepotřebujeme, ale hlavně, aby si co nejvíc lidí uvědomovalo, že ve chvíli, když začneme kádrovat mezi sebou, tak vyhráli všichni diktátoři světa bez jediného výstřelu. To je bod 1. A bod 2, že politika se do mezilidských vztahů stejně netahá. Tak to je.
0: Krásně řečeno.
1: Děkuju, mějte se hezky, já vám taky děkuju a přeji vám vše dobré. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.

0: krásná ústěrka.
1: Nádherná, už jedeme naživo.
0: Už jedeme naživo, výborně.
1: No víš, že jo.
2: Hledám tichý dom.
0: Já si tady trošku spítím.
1: Udělej si pohodličko, doplň tekutiny.

0: Asi se budu muset sednout na normální židli.
1: Jde si tam houpat si křeslo.
2: Vím, to už dávno jsi mou proměnou. Vím, to už dávno, že ty jsi mnou. Vím, to už dávno,
1: kam furt chodíš?
2: Vím, to už dávno jsi mou ozvěnou. Stejně tak já, stejně tak ty.
0: Přátelé, já už jsem se snad nějak uvelebil.
3: Mám takovou jednu teorii, že žijeme v paralelních vesmírech, respektive v realitách, kdy každý má jakoby svoje nezávislé na čase. A samozřejmě se nějakým způsobem ovlivňujeme, ale spíš to jsou naše jakoby projekce. Samozřejmě máme jeden univerzální program, to je jasná věc. A díky nějakým transcendentním zážitkům, ale hlavně lásce a propojení, se můžeme dostávat do společné vibrace a absolutní přítomnosti, kde už není čas, ani žádná paralelní realita, ale čistý prostě univerzum. To jsou prostě ty okamžiky, kdy prostě nic neexistuje, jenom prostě tady a teď a není čas nebo nic, prostě jenom prostě krásný pocit, že všechno jak má být, bezpečí, klid. A seš propojený se s tím člověkem, s tím systém dostávám, s tím zážitkem transcendentního, který tě mám dostat sám se sebou. A zároveň cítí, seš propojený se všema. A je to právě ten, to, kde neexistuje právě časovou všichni reality, ani paralelní, to je právě tím, z čeho vychází ty programy a všechno. Z čeho vychází ty programy a všechno. Z čeho vychází ty programy a všechno. Thank you.

0: až na jiném světě.
1: Přátelé, tvůrci krásní ve hmotě i ve spiritu, tady studio Deja Vu z Vysočiny. A pokud máte 11.12. 6 minut po 9. hodině večerní, tak sledujete přímý přenos s hostem Michalem Nekvapilem z Bylinkové Chaloupky, s kterým jsme se domluvili, prostě že dneska uděláme vysílání na téma cesta osobního rozvoje. Já celkem tuším, do čeho asi zabředneme, ale nechám se překvapit, jo? Takže Michale, já tě tady vítám, vyzkoušíme obligátně zvuk. Slyšíme se?
2: Slyšíme se výborně. Jak slyšíš mě?
1: Já tě slyším překrásně. Ostatně tak, jak vždy, ty už tady byl asi možná dvakrát nebo třikrát v Dejavíčku.
2: Jenom jednou.
1: Víckrát.
2: Ne, jenom jednou.
1: Na hudební téma, pak ještě s tím, s Alešem Vilíkem. Dobrý.
2: To bylo poprvé.
1: No,
2: jako pak jsem ještě se byli, a to bylo takový jenom polechtáníčko. No.
1: To nevadí, ale polechtáníčko kolikrát prostě způsobí, jo, takové věci, mávnutí křídla motýle, ano, způsobí na druhé straně země koule třeba, že se do sebe zamiluje muž a žena, což je dneska velmi jako vhodné, aby se muž a žena spolu milovali. Takže zvuková stránka funguje perfektně, já tě tady teda ještě jednou vítám. Vítám všechny posluchače studia Deja Vu na Svobodné vysílači a já jsem to ve spolupráci s Vesmírem zařídil tak, že tady to dnešní vysílání jde živě na oba streamy na Svobodné vysílači, ale pouze mluvené slovo, ale to nevadí. Celé videjko běží na naší YouTube rouře. No a ti, kdo poslouchá Svobodný vysílač, mluvené slovo a zajdou si do kalendáře, tak tam je takový link, na něho si kliknou a otevře se jim tady ten YouTube. Jo, takže budou s námi tady živě sledovat naše ksichtíky a fotečky, co tady mám na téma vlastně toho osobního rozvoje, takže nějaká tvůrčí činnost, jo, nějaká zájmová činnost, takže nechme se překvapit všichni a já už předávám slovo Michalovi Nekvapilovi z Bylinkové Chaloupky, který je hlavní teda stvůrce tohoto vysílání. No a Michale,
2: Peťo,
1: začni, ano.
2: Já bych teda byl rád, kdybys to i trošičku moderoval, případně se do toho nějak zapojoval, kdyby pokládal nějaké otázky.
1: Ano.
2: Případně pokud posluchači na jakýkoliv platformě něco napíšou, budu se chtít zeptat, tak klidně to můžeš přetlumočit. Jsem tady prostě pro všechny, kteří by chtěli cokoliv zodpovědět, na něco reagovat a interaktivně se zapojit tady do toho mýho monologu.
1: Ano, moderování to mě hodně baví. Jo. A mám tady dokonce telefon na dnešek, jo? Takže kdo budete chtít telefonovat a ptát se Michala, nebo do studia, cokoliv, tak telefon dneska je 605 055 818. Já ho tady napíšu ještě, přilepím ho tady na vysílání, na obrazovku. Jo? Takže to je vše. A jinak můžete psát normálně živě do chatu na YouTube rouře. Tak jo, Michale, tak však budeme vést nějaký dialog a bude jakási interakce. Uvidíme, kam nás to zavede. Takže
2: začínám, co se mi děje v posledních 2-3 dnech, možná 2 týdnech, protože pak v té návaznosti, aby lidi pochopili, v jaký jsem prostě momentálně náladě situace a energie, a myslím si, že to bude jakoby hodný. Prostě poslední 2-3 dny a dejme tomu posledních 14 dní cítím úplně šílený tlak. Jo. Naložil jsem si toho strašně moc, to všichni víte, co mě znáte, ale teď ten poslední dny jsou prostě šílený, začíná se mi to propisovat do toho, že ztrácím strašně důležitý věci, do toho, že se mi projevujou starý zranění, který prostě pramenějí z nevyspání, z toho, že si toho moc nakládám, ze stresu, a však to všichni moc dobře víte, a s tím vším souvisí vlastně i ta cesta toho mýho osobního rozvoje, protože já moc dobře vím, že to, co teď dělám, je prostě bullshit, že to prostě takhle nemá být, ale prostě jsou různé okolnosti a souvislosti, kterými prostě bránějí to položit a jít se věnovat sám sobě. Jo. A to je prostě strašně složitý a teď se budu mít 2 hodiny na to, abych vám vysvětlil, co se mi děje v hlavě, jak jsem tady k tomu došel a co vůbec jako chci se svým životem dělat dál a jak ho chci rozvíjet. Takže bylo to trošku srozumitelný, Peťo?
1: Bylo to perfektní, bylo to perfektní. Já bych klidně začal reagovat tím, jo, že nejsi sám, komu se tady dějou tady ty věci. Mně se to děje taky, děje se to mé ženě písni, protože ty energie jsou tak rychlý, tak silný, je to tak vibračně všechno nabušený, že my nevíme z které do které jsme nuceni odříkávat nějaké aktivity, ale přesto děláme i z domova, i v terénu a taky říkáme si, pojďme si chvilku odpočinout, ale ten odpočinek je takový, že i tak je aktivní a že stejně něco tvoříme a když už teda ležíme jak paňáci, tak stejně v těch hlavách se honí tolik věcí, že pak stejně staneme a jdeme někam něco dělat. Jo? Sice věci nestrácíme, i když kolikrát na těch našich hudebních aktivitách necháme někde kábel, nebo mikrofon, nebo stojan, jo, pro který si potom jedeme, ale jsme nepozorní, jo. Nedokážeme se, nebo aspoň já mluvím za sebe, nedokážu koncentrovat na jednu věc, honí se mi hlavou desítky. Jo, ty myšlenky nejdou zastavit, takže chápu tě, pokračuj.
2: Děkuju, jsem rád, že v tom nejsem sám. Určitě. Když si myslím, že... No ne, nebudeme srovnávat, to je nesmysl. Děkuji ti za podporu, Peťo, a pokračujeme dál. Já bych se teda vrátil k mé osobě a k tomu osobnímu rozvoji, a kdy já jsem si asi tak zhruba začal uvědomovat, co to je jakoby vědomý člověk, tvořivost, když začal ten přerod toho kluka, toho adolescenta až mladýho chlapa, který si začal uvědomovat, že život je jenom tak easy game a že by měl mít nějaké naplnění a nějaký hlubší smysl. No. Mně se to začalo dít kolem 14 let. 13-14 let. A hned na poprvé mě k tomu dovedlo zranění, takže down. Nebylo to něco ha, chychy, life, easy life, pohodička. Ne, musel jsem dostat nějakou facku, musel se něco stát. A jakmile se to stalo, tak jsem šel do sebe a začal jsem si něco uvědomovat. A v ten moment mi něco seplo. A to bylo takový to první uvědomění, hele kámo, ten život byl jako dobrý, hráš fotbal, všechno tě baví, pohodička, kámoši, ale teď to skončilo a ty se musíš zamyslet, co budeš dělat, když ten fotbal třeba skončí. Já jsem měl nějaký zranění, který mě nedovolil hrát třeba rok a předtím byl fotbal celý můj life, takže já jsem začal jako špekulovat, co asi tak budu dělat. Ne? No ale pořád do toho jako byla ta pubertička a tohle, takže jsem napůl vyměnil fotbal za ženský, za skate a tak. A na druhou stranu jsem začal bádat, začal jsem číst. Hodně jsme jeli beatniky Kerouaka, Ginsberga a tak. Pořídili jsme si knihu Rostliny bohů a začali jsme se edukovat v tom rozšiřování toho vědomí pomocí nějakých možná berliček, možná hůlek bohů. Každý tomu říká jinak, který tady nasadili v podobě hub, různých rostlin, který mění vědomí a tak. A aniž bychom si cokoliv dali mimo alkohol, tak jsme si to celý přečetli a v bandičce jsme se domluvili, že si to budeme postupně zkoušet, pak to budeme jakoby aplikovat, mluvit o tom a posouvat se jakoby dál a vnímat, co nám to bude ukazovat. Takhle jsme si to dával, já nevím, asi půl ročku a bylo to úplně naprosto boží. Byli jsme parta, který bylo od 14 do 16 let. Vždycky jsme si nazbírali nějaký houby, natrhli puškorec. Jednou jsme zkoušeli lízat ty ropuchy, jo. To se k tomu možná ještě vrátím. A šli jsme prostě do lesa. Udělali jsme si ohníček, dali jsme si tam to, co bylo prostě zrovna k dispozici a užili jsme si to. Samozřejmě jsme na tom komunikovali. Druhý den

0: ze své podstaty jakoby nějak formovat a utvářet. A nejkrásnější na tom bylo, že postupem let nám to zapadalo všechno do těch vzorců. Jo. Že vlastně my jsme si přišli na něco, na co přišli i jiní lidi už x let před námi, x zkušeností před námi. Byly to třeba veličiny, který napsali x knih. A my jsme jima nebyli ovlivněni, my jsme to nevěděli. A stejně se to tam prostě proklo a stejně to bylo, prostě stejně ta mozaika tam prostě zapadla. Takže pro mě osobně, když jsem to pak jakoby zpětně jakoby vnímal, tak to pro mě bylo strašně užitečné, protože spousta lidí tady k tomu dospěje taky. Ale možná pak si v hlavě kladu otázku a když jsem si to jako četl od toho člověka, jak on si to prožil, neaplikoval jsem si to už do té hlavy a neovlivnilo mě to. Víš, co tím chci říct? Mm-hmm. My jsme byli prostě úplně čistí, nás nemělo co ovlivnit. Takže mě to úplně zapadlo do toho všeho, co jsem se později do budoucnu dozvěděl. A tady to vlastně, pak když jsem si to všechno integroval zpětně, byl vlastně ten první počátek toho, já jsem si prostě začal uvědomovat, že ten život je prostě úplně mnohem něco hlubšího, širšího a masivnějšího, než prostě byl ten fotbal a to, co jsem dělal do 14 let. Jo. Tak to byl vlastně takový ten úvod a začátek mýho osobního rozvoje.
1: Dobrá, já bych to třeba viděl tak, že ty vždycky řekneš jako nějaký téma o sobě, jo, třeba v tom mládí nebo v tom dětství a já klidně můžu reagovat, co se dělo v té době mě, jo. Klidně prozradíme, mě 55, jo, tobě?
0: Mně je 46.
1: 46, vidíš, takže 9 let. No, a ty říká ve 14 letech docházelo k nějakému probuzení, zjištění, anebo bádání po otázkách, po odpovědích, kdo jsme, proč tady jsme. Mně se to událo taky tak zhruba, 14-15, ano, když jsem teda pochopil, že není vše tak, jak to vidíme, jo, jak nám to říkají ve škole, protože v té době jsem končil základní školu, šel jsem na střední a tady ta indoktrinace jako tou školou už tehdy mě byla velmi nepříjemná, že jsem něco musel a musel jsem se to učit, i když jsem s ním bytostně nesouzněl. No a samozřejmě, jak to bývá v těch letech, my jsme se teda probouzeli ty pomocí těch různých bylin a tady těchto věcí, no ale my v tom roku 84-5 to bylo pivisko, jo, rum a alkohol, jo, který nám tehdy jsme si mysleli, že nás nakopává a střílí někam do toho vnějšího astrálního světa, vzdálenějšího než ta realita hmotná. No a tam se nám otevírali čím víc piv, tím víc vesmíru a teď jsme filozofovali, že jsme vlastně jakoby součást nějakého obrovského organismu, jo, co to vlastně je vesmír, co to je zeměkoule, co to je lidský život, jaký to má smysl. Takže tak jak si automaticky jsem přešel z četby Žila Verna, jo, nebo nějaké povinné literatury, taky tady těm, tuším, že se jim říká bytníci,
0: Generation.
1: Taky jsem četl Kerouaka, že Cesta a to, byl jsem tím úplně teda jako uchvácený a bylo to jiné, než v té naší společnosti. A no, a od té doby vlastně začali jsme hrát, jo, takže ta hudba si taky žádala ten způsob života, že ano, party, alkohol, různé prostě vztahy, ženy a tak, no prostě veliká show, jo. A přesto jsme měli pocit, že jsme jinačí než ostatní, nebo právě proto možná, takže ten proces probuzení, já vždycky mluvím za sebe, teda začal u mě tady tím způsobem, jo, v tom hospodském prostředí. Takže to je tak na úvod vše. Máš slovo.
0: Dobrá. Já bych možná teď asi přeskočil z toho prvotního jakoby probuzení a jakoby otevření mysli, který jsem odehrál v těch 16 a 14 letech a přešel bych dalšímu okamžiku, který mě jakoby svým způsobem hodně ovlivnil a formoval. A to bylo vlastně to, když jsem se poprvé dostal do kriminálu. Jo? To se psal rok 98, mě bylo čerstvě 18 let. Byli jsme za sebou x dobrodružství, co se týče toho, o čem jsem mluvil předtím, ale i zneužívání drog, zkoušeli jsme pervitin, chlastali jsme, byli jsme pankáči, prostě bylo to spousta, to bych tady vyprávěl 10 hodin, ty 3 roky, co jsem prováděl. A dovedlo mě to až do kriminálu, ale

0: jakoby nějaký gauner, Seeger, kriminálník nebo něco takového. Prostě jsem si užíval život, dělali jsme prostě věci, které byly na hraně. Dělali jsme to v partě. Akorát já mám prostě takovou tu povahu, že jsem hodně vidět. Navíc v té době byl můj táta na docela vrcholový úrovni, co se týče politické funkce tady v kraji Vysočina, když to byl východočeský kraj. A jelikož ty politické taškařice a bitvičky a hrátky sahají úplně někam brutálně do humusu, tak jsem se té hry taky zúčastnil a jelikož pro nepřátelé mýho táty bylo hodně pohodlný ho downovat tím, že jejich syny pošlou do Krymu nebo na ně upozornějí, že to jsou prostě huliči, tamhle tohle, tohle. No tak se to hezky svezlo, byli jsme obviněni, byli jsme na výslechách, nemluvili jsme, protože já jsem byl vychovaný tak, že se nebonzuje, jo. Takže nás tam mlátili, to bylo pár let po komunismu, tam byly ještě ty staré garnitury, prostě seznamy, můj brácha ten dostával ještě o to větší kotel a prostě se nás tam docela hezky podali. No samozřejmě všichni ostatní mluvili, že jo. Tak to bývá, ty, co nemluvějí, ty to odserou, takže my jsme šli sedět a to byl zásadní okamžik, který se mi propsal asi do celého mého budoucího života, protože když jsem věděl, že za všechno můžou ta byrokracie, ten stát, že ten původce toho všeho, tak to, jak se zachovali určitý lidi a to, jak se pak zachovali, když jsem se dostal ven, to prostě ve mě zanechalo nesmazatelné stopy. A i když jsem prostě věčný optimista a věřím dobro lidí a tak, tak tady z toho jsem dostal lehkou paranoju a vždycky už budu nepodezřívavý nebo tak. Já se tomu strašně bráním, ale prostě v té hlavě to je, prostě to nevymažeš, jo. Takže tohle se mi tam prostě zarvalo a to byl další okamžik, který mě hodně downoval a kde jsem jakoby šel hodně do sebe, ale bohužel zase to zůstalo jenom v té hlavě a nepřešlo to v činy. Takže když mě pustili, tak jsem si zase žil svůj easy life Míša, zase mě zavřeli za podobné věci. Pak jsem se dá trošku probral, jo. Šel jsem trošku do sebe, protože dvakrát za sebou zavřený, i když za píčovinu a ne vlastně svojí vinou, i když šel svojí vinou, ale prostě seděl jsem za kraviny. Třeba víte, za co jsem seděl. V jedné výpovědi bylo dne toho a toho, přišel tam a tam, ubalil to a to, a podal tomu a tomu. A nebo to jenom podal tomu a tomu. A to bylo obvinění, protože já už jsem distribuoval tu marihuanu. A ty všichni ostatní v tom kolečku, když to bylo u toho soudu, a vlastně se to tam řešilo, a tak ta paní soudkyně řekla, no ale páni policisti, pane, nekvapil, obvinili jenom vás, takže já musím obvinit jenom jakoby vás, tady ostatní to prostě, když mi tady policisti pošlou, tak já si taky obviním, to je to všichni poslali, takže jsou vlastně všichni vini, ale tady jste obviněni vy a za tohle já vás budu odsuzovat. Jo. Takže za takovýhle paradoxy jsem byl jakoby odsuzený a tohle to všechno prostě byl jeden takový jakoby balíček, který mě jako hodně formoval, ale já jsem se snažil ze všeho vždycky jako vytěžit spíš ty pozitivní věci, snažil jsem se to zpracovávat ne z nějakou záští nebo tak, prostě já těm lidem ani nemám co odpouštět, když oni neudělali do prdele nic špatného, kdybyste viděli, co tam ty policajti na ně zkoušeli zatahy, jak je vydírali a tak, prostě ne každý má prostě charakter a nebo nemá co ztratit, že jo? Nebo má takovou povahu, že bude držet hubu, nebo má nějaký takovýhle zkušenost. Já se tady nikoho nezlobím, no. Já jsem tady s tím v pohodě. Ale pořád to v té palici je. Takže tohle se mi tam propsalo a kolem roku, já nevím, to byl rok 2003, jsem šel teda do sebe a už jsem nechtěl jít sedět po třetí, takže jsem si dal trošku pozor, neposílal jsem ty jointy tak veřejně, šel jsem trošku do ústraní, začal jsem se živit muzikou, dělal jsem promotéřinu klubu Efekt, který jsem vedl nějaký 3 roky a pak jsem se asi 20 let živil muzikou. Jo, byl to strašně krásný život, bylo to hodně fajn, ale všeho moc škodí a zase jsem se neposlouchal. No. Zase easy Míša a bum prásk a šel jsem se dělat zase.
1: Tak, vidíš jo? To a Já teda, ty máš zkušenost s tím kriminálem, já v podstatě určitým způsobem taky, jo, protože rodičové se v mých 10 letech rozvedli a já jsem tam dostal přidělenýho očíma a já jsem byl opravdu od těch 10 až do 18, když jsem šel na vojnu, tak jsem si připadal, že jsou v kriminále. No, neustály kontroly, šikanování, teror, i když dneska jsou tomu pánovi vděčný, protože mě hodně posunul. Jo, a já jsem tehdy hledal viníka všude. Systém, lidi prostě zlí a situace zlí, blbý náhody. Jo, teď později, potom hodně dlouho později jsem pochopil, že je to o nastavení člověka, že nic se neděje náhodně, ani vlastně ty rodiny věci. Všechno je buď teda v rámci jakéhosi, když to hodně teda zabřednu s přesahem do duchovna, v nastavení nějakého duchovního tady projektu, jo? Takže náhody nejsou, vybíráme si ty rodiče i ty sourozence, nemusí každý souhlasit s tím, jo, co povídám, ale tak to prostě já cítím, že to tak je a časem velmi později jsem převzal odpovědnost na sebe, protože jsem zjistil, že jednak je to součást mé evoluce, jo, mého jakésiho zrání tady životního.
0: Kolik bylo let, když jsi tady to začal uvědomovat a přejímat, hele?
1: To šlo velmi pomalu, to až teprve po vojně, jak jsem se vrátil, tak to byla show, to byly 90, to byl Ein Kessel Buntes, jo.
0: No, ale bylo ti do 30 třeba, že jo?
1: Do 30 se mi to ještě nedělo, jo, až spíš tak ke 40, jo, se mě dělo, i když jsem to předtím už tušil, měl jsem hodně jako...
0: Já jsem to taky tušil a ne, ale Peťa, ti to řeknu takhle, my to víme od těch 14, ty vole.
1: Ale víme, víme, ale...
0: My jsme ne, ale nepředávili jsme to v ty skutky.
1: Já ti řeknu, já jsem třeba byl tím alkoholem třeba zabetonovaný, jo, že mi to nedocházelo, jo.
0: A když jsem... těch 14 dní, ještě ten alkohol ovládl a udělal z tebe démona, tak jsi byl alkoholik, filozof. Já znám tady ty lidi, hej. Já jsem poznal spoustu alkoholiků a lidí, kteří mají rádi alkohol. Byli schopní filozofovat a napojovat se na krásné energie. Ale pak je to stejně sežralo, protože toho bylo moc.
1: Tak to vám řeknu, zavřeli jednu hospodu třeba v 11 večer v Prostějově, jo, a my jsme tam s Jinkem stáli na stole a četli jsme naši poezii, nebo jsme hráli na kytary. Zavřeli hospodu a šli jsme do baru, jo, tam jsme prostě pařili do rána a pak jsem šel do práce, do Agrostroja třeba, jo.
0: Užij se na Magore, na Hlavsu, tady ty vole, to jsou to samý ty vole. No. I ten Havel, ty to musíš vědět, co se dělo na okrouhlici na Mlejně. Tak ty vole, ty jsi ještě starší, tak já ti to nebudu říkat. Ne?
1: No.
0: No. A tam to byli všichni alkoholici, ty vole. A co se tam dělo za filozofie, jo?
1: No, jasně, že Mejla a spol, jo, tady ten underground, to je nevede druhýho, jo, to jeli hodně v alkoholu a čím větší alkoholik, tím větší filozof a básník a umělec, no. A my jsme tehdy byli jako taky takový, jo. I když jsme byli trošinku hraženi takovýho, neúplně taková filozofie, spíš taková jakási životní moudra. A hodně jsme frajeřili, jo? Ten alkohol nám hodně pomáhal prostě v tom být jinačí než ta obec. No,
0: takže... A byli jste jiný než jiný týpci, kteří jdou do hospody frustrovaně, to nadávají na svět, prostě pořád vomýlají sračky.
1: Přesně. My jsme vždycky byli veselí, hráli jsme na kytary, zpívali jsme a jak tam zavředelně a vůbec, například se nás úplně minul sport, nevím jakým záhadným způsobem, žádný fotbal, žádný hokej, prostě jo, nic takového, jo, a když tam byly skupinky a bavili se o sportu, tak jsme chodili frňák nahoru, my jsme umělci a my jsme filozofi, jo, v sobě 3,5 promile a to nás drželo hodně v těch 90 a to trvalo hodně dlouho.
0: Řeknu jednu věc. Hele, já jsem byl právě ve stejné partě, který nesnášeli sportovce. Ale jak jsem hrál, já jsem hrál strašně dlouhou dobu fotbal. Jo. A i když jsem pak jakoby v těch 14 na ten rok přestál, tak jsem se k tomu fotbalu pak vrátil. Už jsem ho nehrál na vrcholový úrovni, jak do té doby. Jo. Do té doby jsem měl fakt jako velký potenciál na to být jako budoucnosti třeba profík a tak. Jako, byl jsem fakt hodně dobrý. Tak prostě jsem viděl oba dva ty světy. A viděl jsem, co tomu jednomu na tom druhém vadí a proč se naštěří. To je jeden z mých hodně darů, protože já, jak jsem si prožil hodně věcí, víš, ty kriminály, tady to, tohle, já se dokážu jakoby vcítit do různých jakoby subkultur, skupin a tak. A dokážu prostě, ne to jako stmelovat, ale pochopit, víš, ty souvislosti, co někomu na tom vadí, jak to udělat a hlavně, co udělat pro to, aby se ty dvě skupiny pochopily A vlastně si řekli, ty vole, my se tady vlastně bavíme o kravině, vadí nám na sobě jenom nějaký zrcadlení nebo nějaký problémy, který vlastně řešíme sami sobě, akorát to vidíme na vás. A vlastně teď se můžeme úplně v klidu bavit a zahrát si tamhle fotbálek, pak si zabrnkat na kytaru, být kámoši, rozumí? A neříkat si, ty vole, ty jsou divní.
1: A my jsme si právě říkali, ti jsou divní, víš, ale jako nám šlo třeba o ten vrcholový sport, jako takový ten huko, ten dav, ten kotel na těch stadionech a, to, a teď ty mistrovství světa a ty ligy, oni to znali na spaměť, ty ligy prostě, jo, ty manšafty. My jsme se akorát tomu smáli a fakt jako jsme to jako nechápali, jo, i když jo, taky prostě při nějakých dvou promilech jsme vzali balón a šli jsme si hrát za Háňku, jo, nebo volej...
0: Já ti řeknu ještě další přidanou hodnotu. Oni možná tady to, ale víš, já jsem byl ten samej do těch 14-15 let, ale já jsem měl v zeměpise samý jedničky a učitelka nechápala. A víš proč? To je, jak jsem hrál ty evropské ligy, tak jsem znal všechny města v celé Evropě. A všechno jsem znal. Já jsem měl třeba 14 jedniček za celý ročník, prostě od druhý třídy až do devítky. Prostě já jsem byl prostě ten zeměpis, prostě jsem měl a díky fotbalu, ty vole.
1: Jo, dívej, teďka taková jenom malinká
0: odpověď. Rozumíš, já chci jenom naznačit to, že každá věc, všechno, co se jakoby děje, všichni ty lidi, kteří se soustředí na jakoukoliv činnost, řemeslo, fotbal, sport, do toho dávají všechno. A když jsou tam naplněni, tak to jim otevírá další obzory. A kdyby to ty lidi pochopili, a nesoustředili se jenom prostě na ty své bubliny a dokázali prostě pochopit, že vlastně všechno, to je ta tvůrčí činnost úplně stejná a jenom každý má ten fokus na určitou věc, tak je to úplně blaho, tyjo. A místo toho si říkají, ty vlastně dělají píčo, koukej, co dělají, to je úplně zbytečný, rozumíš?
1: Ne, my jsme zežrali moudrost světa, jo, protože a ten alkohol, prostě ten démon nás v tom ještě podporoval, jo, že my jsme něco víc, protože jsme ti umělci. Pátky, soboty hráváme, chodí na nás spoustu prostě lidí, bab, jo, ti na nás čekali, babi na nás čekali pod pódiem už s panáčkama pěkně, jo, takže kolikrát ten Mejdan začal v pátek odpoledne a končil až v pondělí třeba jako nad ránem, jo, takže to bylo zkreslené myšlení, ale i tak tomu alkoholu jako děkuji za to, že jsem si prošel tady tím, tehdy jsem to měl jako že ráj, ale v podstatě to bylo peklo a já jsem si tím peklem prošel a než budu pokračovat, řeknu akorát Vilíkovi, že on se ptá, že mu vypadává zvuk. Džibu, je to asi u tebe, protože máme tady informace, že zvuk normálně valí, jo? Takže, no tak ty jsi daleko, chlapče, ty jsi nám odletěl. Viliček nás sleduje. No, dívej.
0: Šimu zdravím tady... taky. Maestro na Šima, posílám vám pozdrav z Havlíčkova Brodu.
1: A my tady máme už nějaký komentáře. Alkohol je temný jako piano Filipa Topola a národopisný jako Joška Černý.
0: Alkohol to je krásný komentář.
1: Je to pěkný, alkohol má mnoho tváří. Já jsem tehdy tu temnotu tam v něm neviděl, ba naopak jsem tam viděl tu veselost, tu radost a že přibližuje ty lidi toho společného záměru, ti muzikanti a ti lidi okolo, ale vlastně on přibližoval k sobě ty alkoholkáče.
0: Ani nemohl vidět, protože v té době ten alkohol ještě nebyl démonem.
1: A čím byl?
0: Otevíračem mysli a propojovatelem komunity.
1: No, a to je...
0: Ten alkohol jsi viděl věci jinak, než jsi viděl bez něj.
1: Já jsem ho taky měl. Pozor, já jsem ho...
0: Jiný úhly pohledu na situace.
1: Já jsem ho taky měl za otvírače. Jo?
0: Spontánní, dokáže se otevřít, být víc svůj. Takže do určitý fáze jakákoliv látka prospěšná. Démonem se stane až později. Takže klasifikovat ji jako démona v ten moment, kdy ti otevírala, je prostě podle mě nesmysl. Démonem se stala až když jí začal zneužívat, když už tím začala spíš škodit a brát.
1: To dívej, to je přesně tady... tady
0: to byl učitel a edukace.
1: Palíny píše teda, že je temný jako piano, to je to samý, dívej. Ano, tehdy alkohol nebyl temný, protože já jsem ho taky měl za otvírače. Stejně jako není temné piano Filipa Topola, jo? To je jenom nástroj. Jo? Takže ten alkohol je nástroj, který podporuje ten daný aktuální stav toho člověka, jo? Tehdy, když to je v radosti, tak ten alkohol může sloužit jako otvírač a přibližovač. Ale jak potom...
0: Slouží,
1: jo? Ale horší, když potom už panuje. Tak pak se pak se vlastně...
0: To je už jeho, milý Petře. To je už jeho.
1: To je tak, všeho s mírou.
0: To je, i kdyby si Michal stal 5 litrů vody, tak by ti to taky nebylo dobrý. Během třeba 2 hodin.
1: To se mě ještě nepodařilo.
0: To je voda, i kdyby byla ze studánky, ale... Mimochodem, když jsem teď naposled seděl, tak jsme se nudili a sázali jsme se s klukama, že během půl hodiny musíš vychlastat určitý množství vody. Jo? Ono se to zdá, jako, že řekneš, hele, musíš vychlastat do půl hodiny 5 litrů vody. Jo? Ono se to zdá, jako, že to řekneš. Jo?
1: Dívej, já...
0: Nebo 10 litrů do hodiny.
1: To je blbost, čeho moc škodí, takže to, do toho já se nepočím.
0: Já tady
1: zároveň kopíruji, protože Gibus nama komunikuje přes WhatsApp a má tady taky nějakou glosu, nějakou poznámečku. Alkohol je temný. Ne, toto už tady bylo, ale Gibu tady píše taky něco o alkoholu. A sice alkohol byl a je vždy démon, když se nadužívá. Ano, tak jako ze vším, takže...
0: Tak já myslím, že tady to už máme vyřešený.
1: Je to spravedlivý tak, jo? Takže máme to vyřešený. Já jsem teda s alkoholem přestal už dávno a není vlastně můj ani sluha, ani pán, je už někde jinde. Beru to jako daleké dějiny, dalekou historii, minulost.
0: Ale jako dar nebo jako prokletí?
1: Prosím?
0: Bereš teď alkohol jako dar nebo jako prokletí?
1: Prokletí vůbec, prokletí já tady to slovo vůbec nepoužívám, protože nic není prokletýho, jo. Jako zkušenost, jako pomocníka, který mě napomohl se zorientovat sám sobě. Já jsem vděčnej třeba za ty 2 desítky jako let, kdy jsem chlastal, jo. Protože mě to posunulo hodně. Kdybych tím neprošel, jo, tak mě to třeba v této inkarnaci postihne teď, jo, že od 50 do 70 budu chlastat a to je v prdeli potom, jako jo, už. Takže teďka ještě možnost všechno jaksi pochopit zpětně a posunout se dál, jo, a což je teďka to téma, vlastně ten osobní rozvoj, na čímž oba pracuje.
0: Vlastně, tady o tom jsem chtěl mluvit, takže ty jsi vlastně úplně, vlastně já vlastně to, jak jsi to teď řekl, já bych to neřekl líp, a v podstatě něco podobného jsem chtěl říct, akorát jsem to nechtěl aplikovat na alkohol, jen tak jakoby obecně.
1: Ale
0: to už opakovat
1: my jsme se tím, on se nás týkal obou, jo? Takže jsme si tím prošli a my jsme ho nemohli nezmínit, protože on nás teďka vlastně posunul a my dokážeme plně vnímat, jo, ten osobní rozvoj, jo, nebo tu transformaci, která se teď děje. A když jsme ještě do teďka prostě pařili, tak těžko, jako nevím vůbec, co bych jako dělal, jo.
0: Nemůžeš pařit více jak 20 let v kuse. Když už jo, tak to už budeš pařit do konce života a to už vlastně ani si nic neuvědomíš. To už vlastně ten život
1: dopaříš. Ale jako nechci dávat příklad, ale například takovej ten fotograf náš známej, ten Jan Saudek, jo, to jsou ti dva bráši, tak ten má už 90 skoro a on říkal teda, že jako gentleman začíná chlastat až třeba jako na večer, jo, ale denně prostě pije. Jo, ale jsou takový osobnosti, takový typy lidí, jo, které ten alkohol jako bytostně potřebují třeba, jo? A až tak jim možná jako neškodí. On to není pro všechny cesta.
0: Ale ono to je o tom osobním nastavení. Hele, když se tady o tom bavíme, tak já teda přeskočím světelný rok, skoro až do současnosti.
1: Přeskoč to kvantově.
0: Já můj hlavní problém ještě před půl rokem to byl velký můj problém, jo, že prostě já mám rád konopí. Jo. Konopí je prostě moje rostlina, já jsem s ní prostě spojený od tak zpostýho hulictví, kdy jsem k ní prostě přišel a prostě jsem si jenom užíval prostě ten krásný opojný rauš, jsem se dostal ke komplexnímu pochopení té rostliny, napojení se na ní a využití bez zbytku. Bohužel pořád tam mám ty starý vzorce, jo, kterých jsem se naštěstí zbavil a já jsem si prostě myslel celou dobu, že se musím...
1: Tak, Michal se nám sekl. Michale?
0: Se emočně vypíná. Prosím?
1: No, teďka se nám sekl tak na 8 sekund, tak zopakuji větu, prosím.
0: Dobré. Jo, já jsem si myslel prostě... Už je to dobré?
1: Je to lepší, mluv.
0: Jo, super. Já jsem se prostě musel jakoby přepnout, musel jsem změnit vzorec toho přístupu k té substanci, kterým je to konopí. Jo. Protože předtím, já jsem prostě, já potřebuju konopí proto, abych prostě vypnul, abych si ulevil, protože já mám chronické bolesti, prostě zad, mám prostě v hajzlu plotínky, beru konopí prostě z lékárny na předpis, jsem konopný pacient a to konopí mi prostě pomáhá. Mohl bych to dělat asi nějak jinak, ale ještě jsem se k tomu prostě nedostal a to konopí tady tím způsobem zneužívám. Jo. A já už jsem se s tím zvířil. Jo. Možná časem to přestanu zneužívat, přestanu kouřit. Nevím, co se bude dít. V tom ten problém není. Já jsem pochopil, že ten problém je v tom nastavení. No. V tom nastavení toho, co ti to má vypnout, aby tě to nevyplo komplexně, aby tě to nevyplo úplně, aby jsi nepřišel domů a tím, že se prostě zhulíš, tak abys nezahodil jenom tu práci a nechal pryč starosti a zůstala ti ta rodina a ten fokus a ta energie na tu rodinu a aby ti to nezmizelo komplexně. Mě to nezmizelo komplexně. Já jsem se prostě přišel domů, zahulil jsem se a prostě jsem vypul komplexně. No, to byl i důvod toho, proč se rozpadl můj vztah. Nebylo to to, že prostě jsem prostě na něco sral, něco jsem nepochopil nebo tak. Dělalo mi to prostě konopí. Jo. Já to vím, viděl jsem to celou dobu, akorát jsem to prostě neřešil. A teď ta pointa. Ta pointa je úplně jednoduchá. Je to prostě vnitřní nastavení mysli. Ty si můžeš toho konopí dát tuny, můžeš si dát i toho chlastu tuny, i jakýkoliv drogy tuny. Sice asi umřeš dřív. Jo? Sice nebudeš žít úplně jako dobrý život, nebo nebudu to komentovat. Ale když si to dobře nastavíš v té hlavě, nebudeš si to v té hlavě vyčítat a nebudeš srát na svoje prostě morální hodnoty, na to, co je dobrý, jaký, co je správný, neovlivní tě ta látka v tom, tak si můžeš dát pokokot a ukočíruješ to. Proto stouni hrajou doteď a fetovali. Jo. Proto jsou ty osobnosti, ty opravdu osobnosti takový, protože si uvědomil, že to je takhle. Stačí si to prostě jenom uvědomit. Takže já jsem se naučil, že si můžu zhulit kdykoliv už teď. Já si můžu dát třeba 10 jointů, ale vypnu jenom, co chci vypnout. Samozřejmě pak vytuhnu dřív, prostě nebudu s dětma křepřit 2 hodiny, ale jenom 1.5 hodiny. Ale už nevypnu prostě všechno, rozumíš? A to je ono prostě. A to je s alkoholem, s čímkoliv. A nemusí se to týkat ani drog. Týká se to životních situací. Čehokoliv. A když si tohle uvědomíš, že stačí jenom tohle, tak se ti všechno změní. Všechno, úplně. A pak už víš, že i když zapracíš tam nebo něco uděláš v ten daný moment ne úplně košer, že to je vlastně v pořádku, že to není problém. Protože ty, když fakt po něco jde, nebo když to je důležitý, tak tahle uděláš a jdeš to udělat prostě. Ležíš nahoře v posteli, jsi zhulený, nic se ti nechce. Dřív jsem tahle byl, zavolal mi člověk, říkal, kámo, potřebuji tady to vyřešit, je to kše za 50 tisíc, já jsem se na to vysral. A to dávám jenom prachy. Vysral bych se i na to, kdyby za mnou přišla prostě žena, pojď se se mnou pomilovat prostě. Rozumíš, teď jsem byl zvolený vyplej. Ale teď bych udělal tohle. A hned, rozumíš, nahned prostě. A víš, jak jsem si to naučil?
1: Jak?
0: Ne, jak mě ta klárka opustila, tak já jsem prostě šel jako do sebe, já jsem měl strašnou katarzi. Šel jsem úplně do downu, úplně, říkal jsem si, kurva, a přestal jsem hulit na pár dní, ale pořád jsem si říkal, ty, pořád, jako, jo, je to lepší prostě, ale pořád jako to není, ty vole, tak co mám udělat, ne? Tak jsem prostě bádal. A jenom jsem si říkal, ty vole, ty musíš začít, to, co máš ty palici, přetavovat ty činy, ale ne, že někdy potom, nebo tak, ale kurva hned. A začal jsem to prostě trénovat, že jsem se třeba brutálně vyhulil. A napsal jsem si na papírek nějaký věci, které musím udělat, jo. A ty papírky jsem si dal prostě ale do kuličky, dal jsem si je do kelímku, ale úplně vyhulenej třeba, já se třeba zbudím občas ve 3 hodiny ráno, jdu se zhulit, abych se ještě zabral, abych dospal, abych já nedostal, když se nehodím myšlenky. Tak ale v ten moment, jak jsem se znova vyhulil a zase se, tak jsem si šák do toho kelímku a něco jsem si vytáhl a šel jsem to udělat hned. Hochu, týden, to byly strašný muka, hochu, to bylo nejhorší týden, mě úplně jebalo, ještě mě opustila žena, všechno bylo úplně v prdeli, jo. A hochu, ale za ten týden, co se ve mně stalo, prostě, to bylo neskutečné. A bylo to právě tohle, prostě. Takže teď už prostě si můžu zaprasit, můžu si udělat tohle, odpustím si to, protože vím, že jsem schopný udělat tohle kdykoliv. Rozumíš?
1: Tak to já ještě, to nevím, jestli bych to dokázal tak jako, že jo, kdybych se třeba znovu pustil do nějakého jako alkoholu, tak to nevím, to jsem ještě neskoušel, jo.
0: Ale nejde ani o alkohol, to jde o to prostě, že to uděláš, že prostě, no, ale, už to nemáš v té hlavě.
1: Ano, baví se o nastavení, já ti řeknu, že od roku 90.
0: Ne, že to z té hlavy uděláš, prostě, dobrá, že si to neřekneš, já že jsem byl, teď to uděláš to prostě.
1: Já jsem byl v takovým zajetí, v takovým kruhu, že vlastně ten démon alkoholu mě nedovolil z toho kruhu vystoupit a ani změnit nastavení, jo, takže prostě, když denně používáš tu drogu, ten alkohol, nebo cokoliv, někdo sex, někdo prostě se přežírá, tak ti to nedokáže, prostě neumožní z toho vystoupit, jo. Mně ten démon alkoholu to neumožnil, možná vlastně až do roku, já nevím, 2012-13, jak začala tady ta mánie ohledně toho majského kalendáře, prostě, jak se tady začaly dít věci, takže mě až přišla taková pomoc, možná z toho vesmíru jakási podpora, ale já jsem musel být úplně na dně. A já jsem byl v prdeli, přišel jsem o několik vztahů vlastně.
0: Hej, já jsem si celý život myslel, že nemusíš být na dně, abys něco pochopil.
1: Musíš.
0: Samozřejmě, že nemusíš. Ne, nemusíš být, já jsem to pochopil, já jsem to věděl, že 14. Ale díky tomu dnu, kurva, jsem začal chápat tohle. Chápeš, že to už nebylo v té hlavě, ale začal jsem to, kurva, dělat a žít. Konečně, ty vole.
1: No,
0: tak ne, nebyl jsem ten easy, když co týden jel tohle, týden tohle a jednou na spirituální cestě a pak kole rok, prostě party man, chy, a který si říkal, a pořád máš dost času, ty, pořád máš dost času. Ale jo, já to, stejně jako ty nelituješ alkoholu, já nelituju vůbec ničeho, kam. Já nelituju, protože to všechno, co se stalo, uspůsobilo to, že já díky tomu jsem schopnej chápat souvislosti. Takže když já uvidím nějakého člověka, který se něčem babla, nebo nějaký skutečnosti, tak jsem si je prožil. Já jsem si prožil takových věcí, kámo, že jsem si je prožil. Prostě. Já jsem je neslyšel. A díky tomu uvědomění a tomu, že mi teď konečně kurva docvaklo, já jsem schopnej, ty vole, mě teď zpětně dochází tolik věcí za těch 30 let, co jsem naschromáždil, co jsem je neintegroval, co jsem se nad nima nezamýšlel, tak teď je zpětně všechny integruju. Já za poslední půl rok jsem naintegroval ne celých těch 30 let, to ještě budu integrovat tohle dalších 5 let, ale to gro jsem z toho naintegroval, takže proto prostě já to vidím, hele, já to přirovnám, prostě člověk, který začíná nějakou spirituální cestu a prožije si dno třeba ve 20, nebo třeba v 10, nějaký lidi jsou osvícený hned, protože měli strašně těžký dětství a úplně si prožili zlo a už chápou mnohem větší, chápu to, co teď my, že jo. Ale neprožili si ty píčoviny, co my dva prostě. Tudíž nikdy nepochopějí ty lidi. Proto jsou takový melancholický. Proto ten život pořád, a proto nechápou tady ty easy lidi. Protože to neměli možnost třeba zažít, víš? A já jsem, ten se vnímá jinak. Jo? A jenom já si říct jenom tu pointu, že jsem strašně vděčný, že jsem na to kurva přišel až ve 45 letech. Já jsem to začal vidět ve 14, takže 14 až 45 let, kolik to je, 30 let. Easy Míša, těch 30 let, teď já budu integrovat a z toho teď budu žít celý zbytek života. A díky tomu budu možná pomoct nějakým lidem, který, protože to je moje naplnění, to je konopí, medicína, bylinková chaloupka a prostě propojovat komunity, prostě empatie, prostě pomoc pochopit různým subkulturám, ty ostatní subkultury a prostě to dát nějak do té hromádky, aby jsme to chápali prostě, rozumíš? To je prostě ono. To je ta osobní rozvoje teď v kostce prostě.
1: Víš, co mě ještě pomohlo hodně, protože je takové nastavení, jo, i třeba díky tomu alkoholu nebo jakékoliv závislosti, tak se setkáváš se situacíma, které tě dostávají ještě víc a víc na dno, jo. Nějaký náhody, bouračky, měl jsem několik bouraček v autě, na kole, žebra jsem si rozlámal prostě a pak jsem se ocitl v jakési společnosti, taky hudebně, kdy jsem hrál těžkou hudbu, šílenou, jakési grunge, jo, a jsem se ráno probudil a tam byly jenom nějaké prostě monstrózní zjevení a píchali si heroin, jo, a já jsem normálně utekl, skočil jsem z balkónu a zdrhl jsem, ani nevím, jak jsem se tam dostal a řekl jsem si, kurva a stop prostě, toto, to tak dál prostě nejde, to už bylo na hraně, jo? To už bylo dno, to bylo tady to peklo, to není jako někde mimo, jo? To je tady si prožíváme ten očistec. No a pak přišel ten rok 12-13 a já postupně s pomocí toho fakt těch chlapců vesmírných a jsem začal až teprv, jo, po tom 40. roku života jsem začínal to nastavení až měnit. A nehledal jsem už nikde viníka v žádných situacích, blbech, náhodách, co se mi stalo, ale v tom, že je to v tom nastavení člověka, jo, a že člověk jako tvůrce je zodpovědný za svoji realitu, sám si ji vytváří. A já jsem to bral tak, že jsem potom už vedl dialog s vesmírem, jo, i s tím mým vyšším já, a pochopil jsem, že já jsem si byl nucený v tomto životě prožít ty sračky do toho 40. nebo 44. roku života, a až pak pomalu jsem se začal odrážet, pak už chodili jinačí druh hudby, jinačí okruh přátel, no vyvrchlilo to tím, že přišla píseň, jo, která mě hodně nakopla a já jsem tu minulost celou zpracoval.
0: Žena. Takže žena v tom byla.
1: Žena v tom byla, ale těch žen bylo několik desítek. Michale, počkej, nechni ještě domluvit. Těch žen bylo několik desítek, jo, protože já jsem vždycky hledal ideál. A byl jsem...
0: Ta zásadní žena, pro tebe to byla píseň.
1: Pro mě je to ne, byla, ale je to píseň, jo, protože je. Jo, tam je už teď, to je tak kompaktní celek, jsme vytvořili, že tam není... Jako, zase, někdo, nikdy neříkej, nikdy, vždycky je možnost. Ne, tady už není tak, prostě možnost. Je. Jako jinak, že by někdo jiný vyplnil ten můj prostor tak intenzivně.
0: A už to navždy bude, prostě. Jasný,
1: tak
0: chápu,
1: je to
0: chápu,
1: navždy. A my jsme se setkali vlastně i z toho duchovního prostoru. My jsme se tady zjevili a my ty osudy máme podobný. Jo? Ono taky má hodně aktivit různých, jo, za mladá.
0: Já to mám já taky to tak. Samý s Klárkou, no, vidíš. Když spolu nejsme, je to úplně to samý. To je prostě karmická láska. Nebo ne, úplně karmická láska. Jak by třeba mohl někdo chápat, ale prostě už tam je nějaký duchovní propojení.
1: Já jsem
0: prostě měl... Jasný, že jsme si nějakým způsobem víc blízký. Je tam 100% zrcadlení. A ano. Řekl bych, že když se to dobře uhraje, tak díky hře, který se říká stínový tanec partnerů, se dokážeme uzdravit i mužskou, i ženskou část v sobě. A já si myslím, že ty z písní tančíte velmi dobře, kámo.
1: Takže souhra několika faktorů dopomohla k tomu, že jsem se probudil a že nikoho neviním, vůbec nikoho, jo, ani sebe. Já neberu, že jsem udělal chybu, ale je to zkušenost, které jsem se poučil a teď se mi otevřel ráj na zemi. To je absolutní nebe a peklo, jo, co jsem žil před písní, i když už jsem třeba několik let před písní začal procítat, hodně let před písní, ale ještě jsem si neuvědomil, jaká krása mě fakt jako čeká a já si toho nesmírně vážím, i když není to růžový a motýlkový a sluníčkový. My se dokážeme...
0: Měli nějakou jako hlubokou krizi z písní?
1: Neměli jsme hlubokou krizi, dokážeme se vypičovat, protože my jsme každý trošku jiný, co se třeba týče těch globálních jaksi názorů, jo, třeba na politiku nebo tady na ty
0: společenství. Myslím, že nějakou tak jako krizi partnerství, jakože třeba píseň nebyla emočně naplněná z té stránky, nebo špatná komunikace mezi námi.
1: Nám bylo jasný, že my jsme si řekli, že se vlastně neopustíme, cítíme to tak, že se neopustíme. Jedině by v tom musela hrát prostě roli buď jiná žena, nebo jiný muž, jo. Jo, takový nějaký...
0: Takže komunikace si váme úplně na jedničku, emoce, prostě všechno zmáknutí.
1: My se doplňujeme, jako přichází kritika, ale konstruktivní, jo? Není to prostě jasný, odmítání, jasný. Ale to se tak doplňuje, to je tak dynamický, že já se kolikrát těším, že to aj zajiskří, tím se vytvoří nějaký téma, který nesouladí úplně, ale o kterým se bavíme a nakonec zjistíme, že my stejně to máme jako stejný, jo? Takže veškeré věci nám hrají do karet. I ty, na který máme jinačí pohledy, jako úplně, jo? Je to zázrak. Přátelé, tady ten život, tady to bytí fyzický je zázrak. Nikde jinde v astrále nebo v duchovním světě si tady toto nemáte šanci prožít. To můžete jenom tady ve hmotě, jo? Važte si tady toho bytí v té hmotě, protože toto je nádherná škola, jo?
0: Peťo, vy se nejhustší, že vlastně díky tomu, jak jsme ve hmotě, a když se fakt jako propojíme, já věřím, že to jde, že právě když ta mužská a ženská energie, když absolutně splnete, tak se na chvíli dostanete do toho astrálu. a pak se zase vrátíte. A tam to jde. Rozumíš, v ten daný moment. Já ti říkám, že to prostě, to je právě ono. To je ta absolutní láska, to univerzum. To dívej, ti prostě dostane. Zastaví se čas. Ten nebude existovat nic. No. A jenom budete. A nic nebudete potřebovat. Jenom budete. Prostě. A to je ten pocit. Prostě, rozumíš. To je ono.
1: A tak teďka vám něco řeknu všem. To je jedno, není po desáté, za 50, ale tady je studio Deja Vu, žádná cenzura, my mluvíme tak, jak nám zobák narostl, že Michale? Takže já vám řeknu jednu věc. Nikdy jsem neprožil to, co z písní, jo? Jedná se o sex, ale nebyl to sex fyzický, byla to jenom přítomnost dvou těl a hlazení, nebo dotek, jenom dotek, jo? A najednou prostě náma projela taková vlna, co se nedá jako orgazmem ani srovnat, jo. Bylo to něco, co nás propojilo ze zemí a s celým vesmírem a dokola se to obtočilo a tak to náma rotovalo a my jsme nechápali, co se to děje. My jsme byli jak dvě děcka prostě úplně jak Alenka v říši divu, nikdo z nás to nikdy neprožil. Už se nám to jako neopakovalo, jo, ale toto beru jako poselství, že to bylo propojení, spojení, provázání.
0: To je ono. To se zastaví čas. A nic nepotřebuje. Hele, to je čas nebyl, nic nebyl, jenom to. To je nádherný, to je prostě nejvíc.
1: Jo, je to nádherný dár tady toho bytí, že dokážeme prožívat i tady v té hmotné sféře takový zážitky, jako ta rozkoš se nedá popsat. Možná máte podobnou zkušenost. Někdy má...
0: Ani není rozkoš. Hej, to, víš, co to je?
1: No, co?
0: To je nepotřeba ničeho. Jediný, co jsem... Nejblíž tady tomu pocitu, co jsem zažil, tak bylo DMT a nebo ketamin. No. To bylo nejblíž, ale to se s tím nedá vůbec srovnávat s tím pocitem, který jsi poslal, ale bylo to nejblíž.
1: Jo,
0: je to prostě pocit, že seš někde a nic ti nechybí. Je to pocit, úplně všechno je v pořádku.
1: No, a už se blížíš,
0: Jenom seš, prostě absolutní přítomnost, bez žádného strachu, bez času, bez ničeho, prostě
1: no.
0: Nic.
1: A co to je za všechno, slovo?
0: Nic, a co to je? Tahle vznikl ten vesmír, ale to vznikl. Nic, všechno.
1: Já ti teďka řeknu to slovíčko, jo. Ty to slovíčko jedeš dokola okolo. Jo, ano, rozkoš, všechno možný v jednom prostě, prosvětlení, ale víc jsou nejvěcí, víc, to se podobá slovu, bezpečí. Absolutní pocit bezpečí, že zbýl s tou ženou, nebo ty jsi byl propojený se všema lidma, s matkou zemí, s vesmírem.
0: Tam už nebyla žena, ani ty, tam nebylo nic.
1: To bylo bezpečné.
0: Tam bylo nic a všechno.
1: Ano.
0: Právě nic a všechno. Ty jsi nic nepotřeboval, všechno směl. To bylo absolutno, ty vole, to nejde ani popsat.
1: Prostě. Ne, to nejde, to je nepřenušitelná
0: zkušenost. Ale to bychom vyjmenovali všechny slova. To jsou všechny slova, které známe, všechny jazyky. Všechny ty
1: ale
0: slova, jazyky,
1: lidi.
0: Všechny vzdychy, všechny nádechy, je to, všechno je to.
1: To bylo všechno v jednom a jedno ve všem. To bylo procitnutí do všeho, všeho jsoucí. No. Takže...
0: Hele!
1: No?
0: Chtěl jsem teď říct jednu věc.
1: Hovoř.
0: Chci se tě zeptat, co se týče tebe a písně, jo? Jak dlouho jste spolu?
1: My jsme spolu od roku 2018.
0: Takže 8 let.
1: 8 let, ne. 8. rok, 8. 8. rok, no.
0: To je krása.
1: 8. rok.
0: Jste vlastně spolu stejně, jako já jsem byl skoro.
1: No.
0: Párku. My jsme to teď měli sedmé.
1: To pomíně staví nikoli v náš domov.
0: Ale pro mě byla prostě Klárka taky prostě zásadní žena mýho života. Teď už spolu tam nejsme. Jo, ale pořád je to pro mě jakoby žena, která prostě mě, která vlastně zapříčinila tu změnu, protože k tomu jsem se chtěl dostat, hele. Od těch 14 let první věc, která mě formovala, bylo prostě to zranění, hele. Spadlo mi vysavač na nehet u palce, jo, a já prostě z nastartovaný fotbalový kariéry, že jsem prostě už měl domluvenou školu v Praze, Bohemian z Praha, jo, všechno, tak jsem prostě neměl nic. Šel jsem tady na obchodku do Humpolce, nemohl jsem hrát fotbal a to bylo to první zamýšlení. Neponaučil jsem se z něj, druhý zamýšlení, kriminál. Neponaučil jsem se z něj, třetí zamýšlení, další kriminál. Neponaučil jsem se z něj, čtvrtý zamyšlení začali mi umírat lidi na rakovinu. No. Neponaučil jsem se z toho, pátý down byl další kriminál, neponaučil jsem se z toho, další down byl smrt mýho táty, neponaučil jsem se z toho, další byl smrt mýho bráchy, neponaučil jsem se z toho, vidíš, 7 věcí, které už mě dávno měly probrat. Ne, ta první ne, ten fotbal ještě ne, první kriminál ještě možná taky ne, ale 5 věcí už by normálního člověka probrali, prostě. Už by šel kurva do sebe, už by z té hlavy začal dělat tohle. Já ne. Víš, co jsem k tomu potřeboval? Klárku. Ale ne Klárku.
1: Bytost.
0: Celou, která se mi odevzdala, která plně udělala všechno, která se obětovala. A já jsem potřeboval Klárku, která se kurva nasrala. A prostě mě poslala do prdele. To bylo ono, co já jsem do prdele potřeboval. Protože v ten daný moment já jsem si uvědomil, jak moc si miluju. A já jsem to pořád věděl, ale ten moment to docela kolo. A ten daný moment jsem si uvědomil, jak ty své kluky miluju a jak jsem o to do prdele přišel a jak jsem kripl hrozný. A tam byla ta katarza a tam to prostě začalo. A tam se to prostě všechno spustilo. A já ti říkám, mě, jak se říká, že lidi mají toxický psychózy, a tak já jsem měl toxickou psychózu, ale z toho emocionálního přepětí. Já jsem přestal hulit, abych jí dostal prostě zpátky všechno. Jo. Takže ještě jak jsem přestal hulit, že když člověk prostě tady hulí celý život, prostě ty vole, já jsem hulil od 15 let každý den, jo, když jsem neseděl kriminál. Dávám si fakt jako mordy. Tak když přestane hulit, ale když si to někdo poslouchá, kdo hulí, tak si dokážete představit, co to si dělá. Já jsem byl naspídovaný, úplně jsem jel, navíc do toho tady ta katarze všechno. Mě úplně jebalo to, ty hormony, to prostě byl mazec. A ochu, co mě se začalo dít, kámo, co mě se začalo dít. Všechny ty traumata, všechno to se začalo prostě vyplavovat, prostě. Úplně to začalo tryskat, prostě, rozumí. A já jsem pořád jel, chtěl jsem tu Klárku dostat zpátky, takže jsem se snažil, to ze mě šlo, střílal jsem prostě věci na Facebook, prostě všude, chtěl jsem se prostě uzdravit strašně rychle, myslel jsem si, že to bude rychlý, že jí dostanu prostě zpátky, že to vidí tu moji změnu. Ale pro všechny, kteří mě znali, jsem vypadal jak blázen. Ty, co mě neznají z Facebooku, tak si asi říkali, ty, to je uvědomělej týpek, hele, ten to dobře zpracoval, mě úplně jebalo, kámo, ty jo. Já jsem z toho byl úplně down, rozumíš, ale zároveň ta katarze a ta touha se prostě změnit a konečně se mu něco udělat, to bylo tak neskutečný. A pak se to začalo sklidňovat pomocí nějakých lidí, kteří mě pomohli, začal jsem jít ze sebe, začal jsem to vnitřně, ne vnějšně, jo, rozumíš, pořád jsem něco psal na Facebooku a tak, a už jsem víc pracoval ze sebou. A pak jsem to už začal víc klidku transformovat. A pak už tu cestu trošku znáš, moji, jo. Ale trochu ty 2 měsíce, to bylo neskutečné. To bylo neskutečné, já za to děkuju a nikdy za to nepřestanu být tu prdele děšnej, když svým způsobem prostě mě to rozbolo.
1: Já tě něco řeknu.
0: Ale potřeba.
1: Představ
0: těm dětem mnohem lepší vztah, ke Klárce mám mnohem lepší vztah, ke všem lidem mám mnohem lepší vztah, hlavně k sobě.
1: Sobě, to je důležitý.
0: A začal jsem, kurva, začal jsem za sebou něco dělat, rozumíš?
1: Musíš se mět rád, jako jo, pak můžeš mět rád ostatní, jako ten člověk musí mít svoji hodnotu a mít se rád, jo, neobližovat si prostě, nepáchat sebevraždu, jo, třeba těma závislosti.
0: A já jsem měl předtím rád, já jsem byl dobrý, tyhle, akorát jsem byl easy krypto.
1: To by si, já nevím, jestli, no ne, já jsem si taky myslel, ano, já se mám rád, já jsem něco víc, já jsem muzikant dobrý, jak jsem měl, jo, prostě zajímám babi a to.
0: Já jsem si nemyslel, já jsem zase měl takový problém, že bych jako machroval,
1: to nic nevypovídá o hodnotě člověka a o sebelásce, jo. Ale dívej, já ti teďka jsem mě představil žebřík. Představte si žebřík, který má 20 průšly, anebo 30. A jakmile si na dně prostě a uděláš prostě namáhavě, vylezeš na tu první sprušu. Najednou přijde pomoc, najednou přijde pomoc a vytáhne tě o dvě sprušile na vrch. A zas bude chtět po tobě, abys jednu vykonal sám. Tak musíš ty nohy, ruce prostě, jo, neobratně, nejde to prostě, si úplně zničené z těch závislostí, z toho klasu, to je ty abstiáky, jo, ale uděláš zas tu další sprušlu a ten vesmír tě povytáhne o tři dál, protože on tě má rád, jo, a ty tady máš určitě, my tady máme svoje
0: poslání. Pak ti tam zase hodí něco, pak ti tam zase hodí test, jo, rozumíš, to je pořád, jako to je, a to je, tahle to je dobře prostě, no.
1: Ty testy tě nehází vesmír, ty si mi stanovujem tady před tím bytím.
0: No my, jo, jasný.
1: Dobrý, to už jsou slovička.
0: Ale to už je slovičkaření, protože ano, my jsme vesmír.
1: Ale hovno víme, my jsme, ano, jsme vesmír, to je v nás vlastně, jako veškeré vesmír je v nás. Děláme možná machery, nevíme přesně, jak to je, i když na podvědomé úrovně cítíme, jo, tu jiskru toho bytí a vlastně my jsme stejně všechno jedno, jo, my jsme propojení, my jsme tady v ten jeden veliký organismus, takže to, o čem se teď bavíme, poslouchá to třeba hodně lidí, no to bude poslouchat a na každého to bude mít určitý vliv a
0: tak, i to kolektivní pole nad námi. Spoustě lidem to bude zrcadlit své vlastní věci.
1: Ano, rozumíš, někdo jasný. Nám řekne, ti jsou zprostí, oni mluví zprostě, oni se baví ty vole jenom o chlastu, o drogách a o ženské, jako jo, ale každý vlastně v nás má svoje zrcadlo, jo. My to máme zpracovaný, my máme tak, to prostě...
0: To Peťo víš, to, co my tady děláme. To je podobná filozofická jako úvaha, kterou jsem tam hodil před týdnem na Facebook. Já jsem se ptal, jestli mám cítit nějakou zodpovědnost za to, jak se prezentuju na Facebooku, jestli nad tím mám nějaký uvažovat a tím dopadem a tak. Ne, já to prostě dělám ze sebe, já jsem autentický. A každý si z toho veme to, co ten daný okamžik potřebuje a v tý, jaký daný situaci se nachází. Já nejsem zodpovědný za to, jak on si přebírá to, co já říkám. Já prostě nelžu, jsem autentický, dělám to prostě rád, prostě jsem takový, jaký jsem, takže vlastně nemusím vůbec špekulovat nad tím, jaký je dopad toho, co dělám. Prostě.
1: Dívej, my když tady budeme mluvit...
0: Tím, jestli mě to dělá dobře a jestli jsem spokojený sám se sebou, že jo?
1: My když tady budeme mluvit sluníčkově, že všechno je perfektní, jak to krásně funguje, láska prostě, radost za to všechno, jenom tak, jo, tak jako to nikoho jako dál neposune, jo. To ho možná jako ukoneš v nějaké pasivitě, ale to, že třeba někdo řekne, jo, podívej se na ně prostě jako, jak si jsou a je to hnusný třeba, jak žili, no tak ho to jednak uvidí sám sebe, jo, protože tam je společná vibrace, společná rezonance. No, tak třeba se zamyslí a pochopí spoustu věcí, které by při nějaké naší sluníčkové řeči vlastně ani nepochopil, jo? Takže my se bavíme tak, jak se bavíme. A to, co máš na Facebooku, to, co sdělíš třeba, jo, jeden by řekl, no, tak dělá tam třeba jednak ze sebe machra, druhý by řekl, dělá tam ze sebe prostě šaška, předvádí se tam, vyslíká se tam, ale to všechno si ty, to je všechno tvoje skutečná a pravdivá osobnost, jo, takže vše, co děláš si ty, jo, a děláš
0: já
1: to...
0: Samozřejmě, že tam jedu kapku show, ale ta moje show je autentická, já si prostě na nic nehraju.
1: A sto lidí, na to může mít
0: já kdyby byl svět v pořádku, kámo, tak jsem takový, jaký jsem v té chaloupce. Já dělám tohle, protože se nemusím bát, že vylezu ven, budu se na mě takhle dívat, vole, ty vole, to je úplně nádhera to, co dělám v chaloupce, když jsme udělali všichni,
1: dívej
0: tak se máme úplně pohádkově.
1: A dívej se, já to klidně odlehčím, mně se tvoje show v chaloupce líbí hodně, jo. Jako dívám se na každý pořad, co tam máš, jo, jak tam vyslíkáš, máš všechno bavl na prostě, říkám, tyjo, to je showman, to je nádherný člověk, jo, i když jako 100 těch pozorovatelů může mít 100 názorů, můžou tě označit za já nevím koho, jo, to je, ale tím se nezabývej, jo, to je jejich, to není tvoje. A
0: to je můj sen, já jsem si tu chalupku udělal pro sebe.
1: Ty si dej kafičko, nebo já, co máš. Mluvíš. A já ti tady, já vám pustím, dívej, já vám pustím, mám tady normálně...
0: Já jsem tady balistička.
1: Ubal si, co chceš, nebo co tam máš, psíčka?
0: Psíčka, ne. A já tady mám svůj letošní výpěstek.
1: Jo, pěkný.
0: A dám si tady lehkýho žentička, víš?
1: Tohle. Voní to až
0: sem. A to mám rád, tohle, no.
1: Voní to až sem, takže dívej se.
0: Voní to až přes tu obraz.
1: Já tady pustím...
0: Mimochodem, když jsme u toho konopí, hele... No. Petičku, ano. Když jsi u toho konopí, jo, co kdybych dal nějakou vsuvku 10-minutovou, tady určitě nás poslouchají lidi, ona se blíží ta legalizace po novém roce, už se může nějak pěstovat, víš? Takže bych je tady edukoval, co můžou, co nemůžou.
1: Tak, já ti teďka,
0: mohli v plidu
1: já ti teďka něco řeknu.
0: A zároveň nešli do kriminálu.
1: Michale, vydrž. My jsme rozjeli takový dobrý téma, jako jo. To je takový punkový vysílání. Dobrý dialog, jo, líbí se mi to, ale než na to zapomenu, já jsem viděl jedno tvoje videjko, kde máš ty nádherný dědečky, já po nich toužím, necháš mě tam jednýho?
0: Tak jeden je tvůj?
1: Je om šanty, díky, blagadár, takže...
0: Ale kámo,
1: no?
0: Jsou fakt vynikající.
1: No tak...
0: Mám tady kamaráda Petra,
1: no?
0: Ta Martina, holičkové brodě, promiň, a on jezdí... na nějaký věci a na nějaký věci, ty vlastně to byl. Na nějaký ceremonie dojí.
2: Krásný,
0: čo ty... Ameriky prostě zná toho, jak se jmenuje, Augustina a tak. A já jsem mu dal to tabáčka dědečka a on se nahříval a nasával nad kotlíkem a i víš, když tam připravovali.
1: Aha.
0: A on měl už, já nevím, takovýhle otýpek, vole, třeba 10-15 a před pár dněma mi psal SMSku, že to je nejlepší mapáčo, který kdy v životě měl.
1: No tak, to se těším. Já už jsem dvě mapáče jsme měli od někoho tam z Peru a fakt jsme si pochutnali po každý, jo. Jednak jako vývar, jako čaj, ale jednak samozřejmě jako kuřivo. Takže já teďka přesně nevím, kde toho dědečka
0: tady má. To takhle, není to mapáče z trhu. Není to mapáče z trhu, i když na těch trzích jsou taky dobrý.
1: Aha.
0: Ale...
1: Ano.
0: Je to mapáče, který se na trh vůbec nedostane. Víš, na ten
1: prv. Dobrý. Tak dívej, ty tam něco šuchleš, takže já tady pustím.
0: A já tam šuchám tu marihuanu a teď si dám tu 10-minutovku, kdy tady lidem vysvětlím, co můžou dělat od nového roku. Co ty na to?
1: Teďka chceš, nebo tam pustí minutový tvoje show?
0: Pust tam můj show, já se to mezi ním ubalím, hele.
1: Ubal, v klidu, všechno v klidu. Vánoce jsou svátky, klidu, neskoušejte naši třídu. Takže jedeme na to, divé. Takže toto je show Michala Nekrápula.
0: Ta mikina je epesní, veď?
1: Prosím?
0: Ta mikina, co mám na tom videu, je epesní, viděl jsi už? Viděl,
1: ale ty tam máš krásné věci, jako fakt, a to jsem ještě pak jako zapomněl říct, že ty tam máš svoje poslání a zžil způsobem života takovým, jaký zžil. Tak teďka, co tě čeká, tak to je obrovská hojnost, protože děláš krásné věci pro lidi. Krásné věci a baví tě to a žiješ naplněný život. To je z tebe číše.
0: Já nepotřebuji nic, já už všechno mám.
1: No však jasně, jako šťastný ten, který nepotřebuje. A ještě jak se zoholil, tak omládl se asi o 48 roku, takže vypadáš úplně nádherně a pouštím tady to videjko a ty si klidně bál, jo?
0: Může moje maminečka.
1: No.
3: Peruánská a ekvátorská móda level 5D, dámy a pánové. Pojďte na to, hele, pojďte na to.

0: pánové. My na Bylinkovce jdeme Vánoce těžce ve stylu. Tady to je vánoční kuřátko, ne velikonoční, vánoční. A tady to je můj dobrý oř a neb kříženec mezi Godzillou a jednoležcem. Oh yeah. Tak mějte krásný den.
1: Takovéto poloze.
2: Takže když vidíte takového človíčka, tak si řeknete, ten člověk nemůže být špatný, jo? Prostě to je borec, dobré srdce a dobrá náladička a jasná mysl. Máš zamontovaný mikrofon máš zamontovaný. Tak odmutuj se, chlapče.
3: Já jsem ho zabránil, aby to nedávalo, jak to víš.
2: Jo, ty jsi velmi vnímavý a já si to velmi vážím. Takže máš 10-minutovku, jo? Pak pustím další nějaký tvoje show, videjko. Tak jdi na to.
3: Jasně. Bum šíva. Dámy a pánové, tady to, co jsem si ubalil, je můj medicinální kanabisový jointiček, který si dávám každý večír. Někdy jeden, někdy dva. Dřív jsem hulil jak protrhlej, teď už si prostě dávám večer po práci prostě zdravotního, jo. O weekendech je to něco jiného, tam si dopřávám pořád stejně. Ale teď zpátky k té věci. Od nového roku, jak většina z nás ví, co milujeme tady tu rostlinu, můžeme pěstovat nějaký omezený počet kytek a můžeme držet nějaký omezený počet gramů. Jo. Dávejte si pozor na debilní sousedy a takovýhle záležitosti. Policajti potom podle ně moc nepůjdou, ale oni už mají takovou metodiku, i ten prezident tak dával milosti, to je podle mě v pohodě, spíš si dává

0: počet gramů. Já myslím, že to likvidovat nemusíte, jo. Že po vás jako nikdo nějak extra nepůjde. Jestli chcete dodržet zákon úplně do tip shopu, tak si prostě sklidte to konopí, odvažte si těch 300 gramů, zbytek, co tam je, zabalte do igelitáku a doneste to na policii. Jo. Řekněte jim tam, kluci, tady máte ten zbytek, co jsem tady vypěstoval, je to více jak 300 gramů, já nechci mít žádný problémy. Oni vám to nebudou chtít vzít. Oni vám řeknou, ty vole, co tam to sem nosíš, ty vole, někdy to spál, dáme to jedno, nebo si to nech. A ty řekneš, já chci dodržet prostě zákon, ne? Tak tady to máte. Jo, to byla takový vtip, ale tahle by to podle mě mělo fungovat a bude fungovat. Samozřejmě, když na vás bude mít někdo pivku, nabonzuje vás, budete tam mít víc kytek nebo u sebe víc gramů, podplatí tam policajty, prokurátory a takový a budou vás chtít zavřít, tak vás zavřou. Jo? A když budete normální člověk, který nebude mít nepřátelé, normálně v pohodě týpek, tak ho nebude mít nikdo žádný škraubeček a tak, tak budete úplně v klidu. Jo? Když s tím budete chtít šeftovat, dělat biznis, tak po vás půjdou. Když budete hajzlové, budete mít problémy, budete zlí na lidi, nebo budete krást, dělat píčoviny, nebudou vás za to moc dostat, tak vás dostanou na tom hulení, protože ten zákon se bude pořád moc dát trošku ohejbat, jo, jako se dalo ohejbat teď. Ale celkově si myslím, že situace v České republice, co se týče konopí, bude lepší a lepší. Myslím si, že za vlády Babiše, Babiš má do toho zainvestováno, tak se otevřou licencované obchody, kde si to konopí budou moct lidi na 18 let koupit. Myslím si, že se víc rozjede medicinální konopí, že bude víc diagnóz na to, na který se budou moct předepisovat, že to bude mnohem víc dostupnější. Samozřejmě z toho bude biznis. No. Tak za legalizaci si prostě někdo vydělá. Bohužel to nebudou ty lidi, co se děli, když já, chvála Bohu, konopí mě docela dobře živí. Ale vemte si ten paradox. Jo. Babiš, Řepka, a teď bude, už má zainvestováno, má nějaký investice v pěstinách a jde konopí. Jako. Babiš. Jako. Tady to vidíte, jak se ničí underground, jo, a jak se zničí subkultura. Když prostě tu věc zakážete začátku, děláte z ní špínu, a pak když začne zajímat víc lidí, potichomku do ní zainvestujete, začnete ji představovat, uděláte z ní něco, který se musí dát licence, takovýhle píčoviny, a začnete na tom vydělávat. Tahle to funguje tady v tom celém světě. Do nekonečna, do nekonečna, do nekonečna. Takže i z ganži se stane vysoce výnosná komodita. Ještě před 20 lety se zavíralo za to, že jsem poslal jointa. Olala. Takže takováhle je story ganži. A teď už chvála Bohu se tátové od rodin a kluci mladí nebudou zabírat za to, že si vypěstovali pár kytek. Nebo že poslali jointa tomu a tomu. No, to je podle mě největší plus na tom, co se teď stalo. Ať tak si na tom ty idioti vydělávají. Hele, ať si každý dělá, co chce. Jo, ať si každý dělá, co chce. Stejně to je jenom zrcadlení. Podle mě jde o to, jak k tomu životu přistoupíme.
1: Halo, halo.
0: Přišli jste sem, ráje? Já myslím, že nás ráj teprve čeká. Uh-huh. Že tady to je jako krásný, tady ten život, že to může být ráj, ale že by to měla být hlavně jakoby škola.
1: Michale, nám vypadl. Ano, takže ráj. No ráj to původně měl být, pak to tady vzali jaksi temňáci do pařátu a ale brzo to zase ráj bude, to záleží na nás, jak brzo to pochopíme, že my jsme tvůrci světů. A počkáme ještě chvilku na Michala. Asi tam má vysoké energie, silné vibrace ve vysokých frekvencích, takže já pustím třeba tadyto videjko zatím. Než se chlapec přihlásí, protože ještě nemá desetiminutovku za sebou.
2: OK, OJ, milovníci kávy, milovníci věcí z Jižní Ameriky, podívejte se na to, opět mi tady přistály dva balíčky, ten kávovej první je od Coffee Spotu a pojďte se na to podívat, co tady mám za libůstky. Kaskara, jestli nevíte, co to je, to jsou šlupky z kávy, dají se zalejt, mají méně kofeinu, a o to víc dalších látek a je z toho výborný kávový čaj. Hej, hej, hej, ta naše nekyselá, to známe. Vánoční směs od Janka, respektive Coffee Spotu, ten nějaký jejich edice 12, 13, 14 let. A ty vánoční směsi v menších baleních máme tahle ve třech krásných edicích, jo.

0: ve všem je stejná káva, ale má to různý obaly. Tady dole bez kofeinovka. No a teď tady bez celery od Janka. Ta od Coffee Spotu. Strongovka, No Limit, ta naše nekyselá. A Top Espresso, Silvester a Kolumbie, jo. Vzal jsem pro vás taky nějakou degustační sadu, abyste si to mohli vyzkoušet, pokud to neznáte. No a tady parádní paletky, ale to by si chtěl udělat výborný kafíčko. Tady z toho, to je strop, no. A matcha out latečko. No, pro vegany. Dal jsem na zkoušku, pojďte vyzkoušet. A teď už honem na tu jižní.
1: Peťo, ano. Už tady si, já tam pouštím bylinkovou
2: chalupu. Slyšíme se?
1: Ano, teď se slyšíme
2: už. No, já jsem musel vypnout komp a dal jsem si to na mobil.
1: No, teď je to lepší o hodinu.
0: Pojďte to očouhnout. Tady ten hodní.
1: No nic, ale já to asi tipnu. Ty ses navrátil, což je dobré. Takže, Michale, máš ještě tu desetiminutovku klidně, jo? Takže já to vypnu, protože ono se to nějak seká. Ale ono se ti to seká i na Messengeru.
2: Jo, ale já nevím, ty videa jsou nějaký špatný, já si vypnu třeba mikrofon a stejně tam slyším echo, no, takže nevím. Ale já myslím, že o tom konopí už jsem řekl všechno.
1: Jo?
2: Řekl jsem i o tom, jak to tady na tom světě chodí. Když si bohatý a mocný chtějí udělat ze zakázané věci dobrý biznis. A ono se dá aplikovat na spoustu věcí, hele. Vem si třeba undergroundovou muziku, punk, všechny různý hudební styly. Ve své době, když začínali, tak byly kontroverzní minimálně. Byly zakazovaný, byly nějak nálepkovaný, prostě ta subkultura, která poslouchala ten daný styl, byla třeba označovaná nelibě ve společnosti, měla špatnou pověst a tak. No a najednou uplynulo třeba dekáda, dvě, a najednou z toho stylu je populární styl, který prostě vydělává miliony. Stalo se to s hip-hopem, stalo se to s punkem, stalo se to se všema skoro stylama, který znám prostě hudebníma, jo. A je to prostě se vším v tomhletom našem životě prostě. Oni prostě, když začnou zjišťovat, že to procento té populace, který k tomu má pozitivní postoj, začíná narůstat, tak se do toho začnou infiltrovávat, začnou do toho dávat háčky, začnou do toho investovat a začnou to ničit. Ale ta pointa je taková, že oni to neničejí proto, aby to zničili. Oni to ničejí, protože jsou nemocný, chamtivý a mají touhu po penězích a pomoci. A to je problém toho, že tím se ničí lidská kreativita a ničí se subkultury, ničí se kultury, ničí se folk, ničí se prostě všechno. Ty lidi nechtějí ničit. Spousta lidí si myslí a mají paranoju, že ty lidi chtějí zničit svět. Jo. Ne, ten svět je nemocný. Nikdo nechce zničit svět. My se nechceme zničit. Jsme nemocní. Naše civilizace je nemocná. Jo. A je nemocná touhou pomoci, touhou po zbytečnostech a díky tady té touze a neuspokojování a neustálému hledání nový touhy vlastně máme strach. Máme strach, že přijdeme o to, co jsme nabili, o tu moc, o ty peníze a pořád si vymýšlíme další kraviny a další kraviny a další kraviny. A až jsme tak nemocní, my z toho začneme magořit. A pak vznikají různý náboženství, různý demagogie, různých tisíc pohlaví, různý zvrhlosti. Všechno. Proč? Protože ty lidi už nevědějí, co by. Už nevědějí, co by. Místo toho, aby šli do sebe pořád, chtějí hromadě, chtějí moc. Nechtějí se zničit. My jsou nemocní. Takže svět se potřebuje uzdravit. Tady ty magory musíme mít rádi. Když je budeme chtít zničit, tak to je ta samá hra. Ty kluci, ten Trump, ten Putin, ten Andrejko, to jsou nemocní kluci, který potřebují lásku. Teď se podívejte, jaký mají vedle sebe umělý ženy. I to jsou chlapy vedle nich, ty vole. Oni potřebují ženy, které je uzdravě, ale jak je k ním dostat? Jak? To je otázka. Je potřeba tady těm šulínům dostat spoustu lásky, aby se uzdravil, aby nepotřebovali zvrhlosti, aby nepotřebovali touhu po zbytečnosti, pomoci, aby potřebovali touhu potom být svoji, být v klidu, být s tou ženou, propojit se a aby bylo nic a všechno. Že jo, Peťo?
1: Je to nádhera, jako je to prostě, ano, dostat ním lásku, světlo, ale jakým způsobem to chceš udělat, protože mě připadá, nechoďme daleko.
2: Já to nechci nějak dělat.
1: Až k nám povědí, nechoďme daleko, ale pojďme se lidi kolem tebe, jako jo, když je oslovíš něčím světelným, zářivým.
2: To je právě, dělejme to pro sebe, dělejme sebe. A čím víc nás bude, tak třeba, hele, když oni to vzali, jak jsem mluvil, jo, z toho undergroundu, hip-hopu a skurvili to, tak třeba budou chtít skurvit tu lásku. Ale láska se nedá skurvit, takže oni se jí intoxikujou. Takže když nás bude, když to bude víc populární, ta láska, a začne to být úplně, teď je ta láska underground pořád, že jo? Opravdová láska. Je to pořád androž. Hodně velký androž. Ale už se začíná probouzet čím dál víc lidí. A třeba to za pár let už androž nebude. A třeba najednou oni ten androž budou chtít zase nějak jako najednou to začne léčit. Místo toho, aby si to začali vydělávat, aby to znehodnotili, že ta láska nejde znehodnotit. Na ty se nedá vydělat. To je intoxikuje lásko. Pak už to poje. A pak když už ty vrchní budou intoxikovaný láskou, tak už to bude lavina. To je, ty nám jdou příkladem, že jo?
1: Každý by asi tu radost za to světlo a tu lásku měl v sobě.
2: Já povím tady v tom, že čím víc lidí bude jako my, budou opravdoví, tak tím víc bude šance, že se to zvrhne. A jak začneš? Jenom tím, že budeš makat sám, vlastně není potřeba dělat vůbec nic. To je už jenom to, že ty a ta tvoje malinká bublina už bude tady v tom, tak už se ti v tom světě bude žít kurva dobře. Už ani nepotřebuješ, ale už to bude nastatovat. A díky tomu, že ty se vlastně zdáš ty touhy, ten svět změnit, nebo doufat to, že se změní, když už budeš spokojený, tak se to stane. Protože už to nebude touha, ale už to bude. A jakmile to bude, tak to bude.
1: Já, když tady kráčím, pozoruju, zpívám si v dobré náladě, v dobrých energií a kolikrát vidím lidi, mluvím na ně, tak si připadám, že mluvím s betonovým sloupem, oni nedokážou tu přijmout, jo, tu dobrou energii a jdou
2: prý. A ono to tím mohlo tím přijde časem. Jo, já jsem to nedokázal přijmout 45 let.
1: Přesně tak. Takže já jim to nemám za zlý, protože já jsem tak nedokázal taky x desetiletí přijímat tu lásku od druhých, jo, i když ona byla, jo. Takže každý na to musí v tom životě přijít sám. Každý jsme tu za sebe, jo. A když se každý z nás probudí, no tak budeme haflo probuzených a ta naše energie se vypíše do toho kolektivního pole, který zpětně na nás bude působit. Jo?
2: No, a teď si Peťo, ještě jeden paradox. Jo? Díky tomu, že na tom světě ten bullshit, tak díky tomu, že ty lidi budou do downu, tak vlastně se začnou probouzet. To je taky ten paradox.
1: To se děje právě teď.
2: Rozumíš? Protože kdyby bylo všude hodně lásky, tak se ty lidi nezačnou. No je, všechno se děje, jak se má dít. Prostě. Ten systém se hroutí, víme to všichni. Hele, já si něco řeknu, co se mi teď děje třeba posledního půl roku, protože navštěvuju různé instituce, jak podnikám a tak, teď se mi ztratila ta občanka, ještě doktoři, píčoviny. Všude, kde jsem byl, se ptám, vole, ty vole, vy tady papírujete, hele, pointa, 2/3 času všichni papírujou, jsou znechucený, teď jsem byl na těch policajtech, kecal jsem tam s tím přízle, úplně jsem si krásně pokecal, říkám, ty vole, pořád to dáváte na papíry, vole, jo, a pořád to dáváte do toho systému. A ten nefunguje, říkám, já vím, že nefunguje. A kolik za tím stávíte času? No 2/3. A jsme pak úplně znechucený, že pak už ani nechce mít dělat prostě pořádnou kriminalistiku. A navíc, když fakt chytem nějakého čuráka, tak se jde pod palce a tohle a jenom musíme zavírat zmrdy, aby jsme dostali prémie a aby jsme uživili svý rodiny. Jo. A největší pointa, kámo. Jo. Bavím se s tím a posíláme nějaký papír, vole, elektronický podpis na úřad práce kvůli občance a takové. Takové za nevím, minutu potom, co to odeslalo do toho systému, kde by to mělo být hned okamžitě propsaný, tam volám a říkám, když tam přijdu teď, tak jsem chtěl rychle jít, abych se mohl vrátit do chalupky, to bylo jenom kvůli tomu. Můžete přijít, máte tam nějaký lidi, oni, ne, můžete přijít a tak, ale budete potřebovat tady ty papíry a tady, než přijdou, to budou 2 dny A policajt, ne, já jsem to poslal teď, už tam musíte mít. Oni, ne, ne, to, než to, to vypošlete, to, ještě to, než se to zpracuje, to přijde až za dva dny. A ten policajt, cože? Já jsem myslel, že když vám to hned posílám, že to máte hned. Říkají, ne, ne, tahle to nefunguje. Takže já jsem musel přinést ještě další papír, další píčoviny. A s tím policajtem jsme se tam úplně začali tlemit. Ty vole, co to je za bullshit, rozumíš? A tady to je všechno. Doktoři, vole, policejní systém, všechny ty systémy se hroutějí, prostě, jsou úplně v prdeli. Ty lidi, kteří v nich pracují, jsou z toho znechucený, ty vole. Jsou úplně v píči a všechno jde dolů. Já ti říkám, že to nebude dlouho trvat a ten systém prostě padne. Buď padne tím, že bude nějaká brutální skurvená válka, nebo se zhroutí nějaký technologie, shutdown elektrický píčoviny, nějaký magnetický záření, který všechno vypne, nebo spadne nějaký Armageddon nebo nějaká sopka. A něco se, já ti říkám, že se něco stane.
1: A to máš trošku jako takový katastrofický vize. Já se neobávám toho, že něco takového přijde, nějaká válka nebo něco, jo, spíš to přijde.
2: Něco se stane, ale může se stát cokoliv. Já ti říkám, že z největšího šitu se rodí největší něco. Rozumíš? A teď je záleží, kam to naše civilizace nechá zajít. Může se stát kurva fakt cokoliv do prdele.
1: Jako
2: to si nemyslím, jako zas buďme realisti, hele.
1: Ti lidi už ryjou rypákem zemi, jo, takže tady oni teď prožili
2: ale to Peťo, peklo a to dno. Ale řekli jsme si, že nebudeme sluníčkový, jo. No. Jako můžeme si říkat, že si vytváříme svoji vlastní realitu, že budeme nějak nastavený nebo tak. Ale do prdele to byl i Ježíš, vole, Buddha a všichni, hele. Nebudem si tady mazat med kolem huby, jako. Víme, jaká byla historie. A můžem si tady nalhávat a říct si teorii, že historie napsali mocný, že to možná bylo všechno úplně jinak. Samozřejmě, že to bylo jinak. A nějaký fakta jsou podle mě do prdele jasný. A já se chci bavit v nějakých reálných rovinách.
1: Ale dobře, my
2: a
1: si můžeme
2: situace není růžová.
1: My se můžeme z té minulosti poučit, že tak to prostě nefungovalo, že pak se něco stalo.
2: No, jasné, jasné.
1: Propadli jsme se do nějaké temné hmoty, protože to vzali tady temňáci. Ale pořád, my jsme tvůrci, my můžeme tu realitu si stvořit, ale to není nic utopistického.
2: Ne, to není, to já neříkám, já jenom říkám a jsme realisti. A že se může stát cokoliv. Když ty sám teď říkáš, že můžeme tu realitu tvořit, tak ji můžeme utvořit jakoukoliv.
1: To jo, jakoukoliv, ale určitě nebude válečná, protože tam, tady zase jsou nad námi síly, nebo v nás jako jiný, jo, duchovnější síly.
2: Dobře, tak jinak, hele, souhlasím s tebou, tady tý rovině, když si zafilozofujem, tak já mám jednu filozofickou úvahu, jak by mohla fungovat existence člověka, jo, jaký je smysl života a tak.
1: No pojď.
2: Já tomu říkám jakoby životní projekce, jo. Já jsem si to už dlouhou dobu sobě formoval díky nějaký literatuře a ostatním lidem mi to docela zapadlo do mozaiky. A může to být tak, že vlastně ty sám jako jednotlivec ve svý vlastní realitě si utváříš komplet celou. Takže ty si vlastně utváříš úplně všechno. Všichni okolo tebe samozřejmě existují, ale utváří si to ve svý vlastní realitě. A jestli se shodují všechny jakoby možnosti a teorie kvantových fyziků prostě a šamanů, který měli různý vize a různých prostě věcí, které se děly, když se člověk začal před, já nevím, 20 tisíci lety, až 15 tisíci lety před naším letopočtem čmárat pozdech a tak, tak já ti říkám, že si můžeme vytvářet všechno. A všechno, co my vytváříme, je skutečný. Jo? A tady na té bázi, když se budeme bavit, tak samozřejmě žádná válka nebude. Jo, když si to ty a já tak vyprojektujeme. Ale jsou okolnosti, které nás můžou svádět tomu, že bude. Samozřejmě, že jiní lidi, kteří mají svoje jiné reality, Putin, Donald Trump, kteří si jedou svoje, tak ty si ty své války asi udělají. Že? Jo. My si tady v té filozofické úvaze, a když ten svět budeme chápat a tu naši existenci takhle, tak je samozřejmě možný cokoliv. Ale pokud to budeme chápat tak, že žijem v jedné realitě a v té jedné realitě žijem jako kmen, propojení, mycelium, mravenci, prostě, že jsme prostě jedny částičky organismu, ale individuálně částečně myslící, schopní se do toho organismu propojit a vnímat, ale zároveň být samostatný, což tak je. Tak je kurva možný, že bude i válka.
1: Ty se teďka krásně, odvázal, je ti vidět jenom krk. Teďka si uvědomíme to třeba, jo, když jsme tady v tom duchovním přesahu, říkáš minulost, ano, čvárání pozdech a tak dál, a Titanic a války. A představme si,
2: kvantově
1: je všechno teď a tady jeden velký přítomný okamžik, jo? Žádná minulost ani budoucnost není. A my vše dokážeme změnit teď a tady. A to, co bylo v minulosti, to jsou jenom vzpomínky. Jo? A naše nějaké zkušenosti, na základě kterých my rýsujeme tu dnešní realitu teď a tady. Zítra bude taky teď a tady a po zítřku taky bude teď a tady.
2: A podle různých dalších teorií je možný se vrátit v čase a ovlivnit minulost, takže... Ale čas může být relativní prostě. Ten Einstein... Já si myslím, že to je kombinace všeho. Tesla, Einstein, to je všechno. Všechno, když to smucháš a vyzobíš z toho něco, tak z toho utvoříš to gro, to co je ono. A nebo si z toho můžeš udělat úplně něco svýho. Když si to můžeš vytvořit podle svýho. Podle mě je nekonečná možnosti. Podle mě cokoliv tě napadne v hlavě, tak časem se dá realizovat.
1: Přesně tak. Jo, to může být jakkoliv. Fakt to může být všechno jakkoliv. Kdo chce věřit jenom ve hmotu, tak ju má. Kdo chce prostě věřit, že čas neexistuje, tak není. Kdo věří, že je nějaká minulost, tak to tak prostě má, protože je tvůrce a sám si to tak jako vytvoří tady v tom světě, který má miliony a miliardy možností. A já to mám někdy tak, že těch realit je teď, jak se tady bavíme, tak my se bavíme ještě v milionech kopií tady někde, jo. Teď tady sedí vedle písek, v další realitě sedí v kuchyni a pojídá zmrzlinu třeba, jo. Je to velmi variabilní. A to, že teďka máme nastavení takový, ano, začali jsme prostě téma jakási ta cesta životem, jo, to sebepoznání, sebevzdělávání, no tak teďka jsme vytvořili takovou energii, že jsme se dostali vlastně tady do těch souvislejších věcí, ale nemusí to tak být, může to být úplně jinak v některém světě, v některé iteraci,
2: kamaráde, tam může válka. Ty cesty osobního rozvoje můžou být úplně jiný, ale někdo tady v tom životě, v té své realitě, má být sportovec, má být celý život sportovec a má si prožít tady to, každý má prostě svoji roli, rozumíš? Někdo těch rolí za ten život prožije 10, někdo jenom jednu prostě. To prostě to nehraje roli, že jo?
1: Jo, třeba v tomto současném okamžiku už někde, jo, v nějaké iteraci může být válka. V některé může být ten ráj právě. My jsme teď v takové jakési transformační situaci, kdy fakt stačí málo a můžeme se přehoupnout tam nebo tam. Ale protože vím, jako nějakým způsobem vím, že nás čeká osvobození a probuzení. Proto jsme tady. Proč bychom sem jinak chodili? Jo, dívej, tak tady už lidičkové mají tady svoje názory jakýsi. Já to tady přečtu. Mm-hmm. Víra znamená spíše postoj důvěry v boží vedení, než víry v to, že jsem vlastním tvůrcem a spasitelem. To není o pasivitě.
2: Ale víš, já bych řekl, že tvůrce, to nejvyšší vědomí, se muselo kurva nudit a strašně dlouho, jestli to můžu aplikovat na čas, tak se nudilo tak strašně dlouho, tak nekonečně dlouho, až prostě se tak nasralo, až bylo tak down, že prostě vymyslel tak něco ukrutně hustýho, aby se už nikdy, ale nikdy, ale nikdy nemohlo nudit. Pak bylo takhle.
1: Já bych to řekl...
2: To je Bůh, kámo.
1: Já bych to řekl tak, trošku, jako jo. Já bych to řekl tak, že vlastně někdo, ten nejvyšší tvůrce, stanovil pouze jakési zákonitosti, jako kony, jo, jako principy. Principy bytí, ale to, co už se tady děje, on stejně nemá nic společného, ne, že by se nudil, jo. On jenom pozoruje...
2: Tak on to udělal tak, to je jasný, že už si to žije svým způsobem. Proto, aby se nenudil, ty vole.
1: A když někdo říká, jak může být Bůh, když jsou války a nemocí a umírají lidi a děcka a to...
2: No, proto, ne.
1: To nemůže.
2: Aby se nenudil.
1: No. Za to už můžou lidi si vytvořit.
2: Kdyby bylo všechno happy, jak se nudí. Ty vole, kámo, to, co se děje, to je úplně ukrutně univerzálně hustý prostě.
1: A tady, jak píše chlapec, že je... víru v boží vedení... Jako Bůh nás nebude vést za ručičku, to už musíme my sami se probudit. Bůh, stvořitel, nám dal možnost, ano, jste tady
2: v bytí. Bůh je tady, ale tohle, to jsme my. To je projev božství. Bůh je tady. To, co uděláme, je projev božství. Když to uděláme podle toho, co je tam. Je to tak?
1: Je,
2: může to tak být, ne?
1: No tak jako ten svořitel je prostě ta jiskra i v nás, jako v lidech, jo? Ale to, co vidíme,
2: no jasný,
1: co
2: vypadáme... A jaký projevuje? Skrze tělo?
1: To už uděláš
2: činem.
1: Ty, to už uděláš ty, to už nedělá stvořitel.
2: Ale pokud je ten stvořitel jenom v hlavě a není ten čin, tak neprojevuješ božství. Tak je to rouhání možná. Nebo to omlouvám. Ne, to kurva není rouhání. Tak je to nevyužití potenciálu.
1: Ano, no. Je to na nás, na lístvu, jak využijeme ten potenciál.
2: Takže rouhání to by řekl papež, vole, protože ty se z nás, to je právě to zneužití víry, že se z nás snažili začít zasít pocit viny za něco, kurva. To je prostě ta největší nehorázná sračka s prominutím prostě. Ať všechny prostě ten pocit viny za to, že prostě neudělám něco, co Bůh chce, co to je. To je největší bullshit za mě.
1: Papež je satanista a veškeré náboženství je jenom nástroj k manipulaci lidí. Svoboda není
2: účast. No to je strach a pocit viny, ty vole. To je nejvíc, ty vole. Tahle to dohustuje do těch malých dětí a pak se ty malí děti z toho mají ty trauma. To je ono, to jsem měl i já, prostě pocit viny, neustálý dokazování něčeho, ty vole. Pořád to, ještě to nemám zpracovaný. To je ono prostě, rozumíš? Všechno to je, čím to začalo? Prostě první nástroj ovládání byla víra prostě, nebo ne víra.
1: Náboženství.
2: Netvoření víry v náboženství prostě, ty vole.
1: Dívej se, já tady posílám taky fotečky, jo? To je třeba můj způsob bytí, jako v tvůrčím procesu. Jo? Neuměl jsem nic, byl jsem jenom prostě muzikant, jo? A takový rozkošník a materialista a maximalista, jo? Ale začal jsem tvořit. Jo? Dělám prostě různé návrhy na hudební nástroje. A to se mě děje ve snu, třeba nebo v alfě, jo, nebo v nějakém rozpoložení relaxačním. Jo, něco se mě jako vytvoří v hlavě, jako nějaký konstrukt a další den pracuju na realizaci a vždycky se stane to, že to zhmotním, jo, a tím je dokázáno to, že jsme tvůrci našich realit. Já jsem toto v životě neměl. Mě by v životě nenapadlo jako vytvořit nástroj. Ještě já bych hrál. A nevím, odkud to je, mě to nikdo nenaučil, jo?
2: Hele, podívej se, já jsem se živil 25 let muzikou a já nejsem muzikant, ty vole. A živilo mě to a bylo to dobrý a lidi se to užívali, já jsem si to užíval. Jenom proto, že jsem tam dal prostě sebe a šlo to ze mě, nebyl to prostě kalkul a byla tam ta energie, ta vibrace. Nemusíš být dokonalej, ty vole. Jde o to, co tam do toho dáš, prostě, rozumíš? To je to grow. A ty lidi, kteří to cítí, tak si to přitáhne. Ta energie, prostě ten vibe, takže o tom to je prostě.
1: Nebát se a prostě makat, jo, na tom svým ideálu, na tom svým snu a převez do hmoty, jo. Tady se mi zdálo, že tady visí nějaký dvě zvonkohry, netušil jsem, co to má znamenat a jo, za dva dny už visely normálně ve hmotě, hotový, jo, zvonící roury. Takže jsem zjistil, ano, skutečně si vytvoříme, co chceme. A není to jenom, že vytvoříš ve hmotě, ale ty zároveň vytvoříš i tu energii kolem tebe, že najednou k tobě chodí třeba úplně noví lidi, třeba jak si ty, nebo Aleš Vilík, Džibu, nebo další a další, kteří tady jsou, jo, nádherní lidi. Když jsem byl negativní, když jsem byl prostě blbec, materialista, netvořící, no tak jsem hrál s kapelou, která prostě hrála herák, jo. A teďka hraju z písní, která je bohyně. Nádherný.
2: Já za chvála Bohu tvořím celý život, no. Když jsem celý život zhulený, tak pořád...
1: Ale já jsem jako tvořil, já jsem byl muzikant taky od těch 14 let, ale já jsem začínal nějakým punkem a jasnou pákou a vysacíma zámkama, jo, neříkám jako ne, co
2: a já, a čím? To já jsem začal taky punkem. Ale víš, čím jsem začal já? Právě nejvíc mě formoval táta, jo. Ten to byl starý prostě Big Beaťák, hippík a huchu, to se jelo, hele. Grateful Dead.
1: No.
2: Pink Floydi, hele. Víni, Bob Dylan, hele. Dobré muzičky. Víni jsem úplně nejvíc miloval.
1: Jako stejně si myslím, že největší smysl má tvořit, jako vědomně tvořit, jako vytvářet tu realitu, protože realita může být fakt jenom tvarná iluze, jo? Ona nemusí existovat, to může být fakt jenom simulace nějaká, nebo nějaká hmota zdánlivá, která se dá úplně lehce tvarovat, jo?
2: Jasný, no. Je to nejkrásnější, hele, že I když, ať je to jakkoliv, ať je to teorie toho bytí, toho, proč tady jsme, smysl života jakákoliv, tak když tomu přistoupíme vlastně tak, že budeme chtít být jakoby svoji, autentický, budeme se chtít mít rádi, a vlastně budeme uvažovat z toho smyslu vlastně, že se tady ten život je vlastně něco, co nás má něco naučit a tak, a že něco to v životě je. A že k tomu máme přistupovat tady s tím pocitem. Tak vlastně ten život prožijeme krásně, i kdyby to tak nebylo. I kdyby to bylo fakt, jak je popisováno v přírodovědě a všude, že prostě se jednou narodíme a pak umřeme a je konec. A kdyby to tak bylo, tak stejně s tím pocitem, který máme prostě teď v hlavě, a tak ten život je úplně krásný. Je lepší, než kdyby si přiznal, že nic není. Proč si to taky jako přiznávat, když to nemůžeš vědět? Jako? Proč si to přiznávat, když i logický a vědecky změřitelný důkazy tak zaznamenali, že po smrti tam je nějaký energetický pole, nějaký váhy a tak, že tam prostě něco je.
1: 21 gramů
2: I ty přístroje, které vymysleli, i technologický přístroj, který se vymyslel, tak to zazná, a to už je jako česká mužská logika prostě. Tak i když tady to pojmeš, řekneš si, 0,1% je to možný, tak proč si říct definitivně, že smrtí něco končí? I to je nesmysl. Tam je teda.
1: No tak to do nás prali tady ty vzorce, jo, že jsme jenom hmota, že vědomí produkuje mozek a že hmota je nad vědomím, jo. A je to jinak. A oni dokonce už změřili, zvážili duši, že která váží 21 gramů, jo. Takže...
2: No já si tady vůle, no.
1: Jo, tady ty... Co to je?
2: Pěkný přístroje tam máš, kamaráde. Úplně nádherný. Hele, doufám, že nějaký tady z těch přivezeš na ten jarmark. No, to bychom mohli lidem povědět o tom jarmarku, hele.
1: Jasně.
2: No, dámy a pánové, sestřičky a bratříčkové, já bych vás chtěl pozvat na vánoční jarmark, který proběhne v Havlíčkově Brodě, v pasáži Lucerna, kde mají holky s mojí lehkou pomocí krásný podnik, bezobalový bistro a obchod Tvářka, dobroty odvážky. Právě od 15. do 20. prosince, každý den od 13 hodin do 18 hodin, v sobotu dokonce od 9 do 18 hodin, tam proběhne vánoční jarmark, kde bude spousta jakoby vystavovatelů, různých stolečků s věcma a tak, a hlavně tam budou zajímavé přednášky. Peťa z písní tam vystoupí. Budou tam mít taky stoleček se svýma zvonkohrama a dalšíma věcma. A myslím, že to bude moc hezký. Budeme tam mít dobrý pohoštěníčko, máme tam dobrou kávičku. Pátek tam bude den s pivovarem Švábín. Úterý přijede Láďa, který dlouhou dobu dělá tradiční čínskou medicínu a cestuje různě po Nepálu, teď byl v Kathmandu, který tam povypráví. V pondělí tam bude Jana Štěpánková z Greenway, stále tam povypráví o zelených potravinách, chlorela, ječmen, pak tam budou holky z dobrýho produktu, holky, co pečou páskový chleba, kdo tam ještě bude, no bude tam spousta, a hlavně tam bude dobrá nálada, pohodička, žádný stres, užijem si to, tak jestli nemáte co dělat, tak se klidně zastavte. Peťa tam taky, vy tam budete, Peťo, asi určitě říkal nějak, ve středu a možná v pátek, nebo jak jsi to říkal?
1: Další přátelé,
2: my máme
1: pondělí a úterý úplně plno narváno, ale středa, čtvrtek, pátek, sobota jsou 4 dny, kdy si určitě uděláme čas být tam pěkně s vámi, hrát, možná budeme z písní i něco povídat o hudbě, jo, můžeme hrát nějaké vánoční koledy, které máme teďka natrénovali, protože jsme hráli zpátky.
2: To určitě, hele, tak jako... Jo,
1: takže...
2: Hele, já si tam vemu tu svoji mikinu s tím dinosaurem a budu tam nejvíc na vás pařit, hele.
1: Klidně. Takže máme asi 18 kolen nebo kolik, jo. A normálně mě to baví, protože já se na tom učím zpívat, protože oni mají tak zajímavou intonaci, že řekne si, to je nějaká koleda, normálně jako jedeš, ale ejhle, bacha na to tvůrci, jo. To je velmi náročné jako zaspívat, protože tady ta stará hudba, ta starší, ona je fakt propracovaná, to neskládá žádná umělá inteligence jako dnes, jo. To je poctivá práce ještě mistrů, že ten Jan Jakub Ryba, nebo kdo dělal tady ty hlavně ty koledy. Takže to máme spoustu povídání, budeme tam brát aparaturu, budeme tam hrát ty naše zvonkohry, a těch bude možná, no těch bude hodně, jo, těch bude hodně, protože dneska jsem na nich pracoval, píseň taky začala už tvořit v tom, že ona mi hodně pomáhá teda, ale teďka si vzala do parády, že bude vyrábět ty držátka, ty uchytovátka různý a víte, že ta ženská ruka nebo ten ženský duch, jo, nebo to cítění je trošku jinačí, jo, od mýho Hanáckýho, jo, takže je tam poznata její energie, takže máte se na to těšit. Ceny budou vánoční, lidové a bude tam veliká show. Takže těšíme se. Takže, Michale, středa, čtvrtek, pátek, sobota, jo, a ty říkáš teda, že to nezačíná od rána, upřesní? Ale o 13.
2: Až od jedný hodiny, jo. Od jedný to začíná jako oficiálně. My už tam budeme jako, váška je otevřená a celá ta lucerna, ta pasáž je otevřená už od 8 hodin. Ale jako oficiální ten program je každý den od 13 do 18 hodin, jo.
1: Dobrá, no tak my máme téma teda...
2: No když už jsme u těch pozvánek, hele, tak já bych si tady ještě udělal jednu takovou malou suvku, jestli můžu, takovou malou reklamu na Bylinkovku.
1: No hlavně mě schovej to mapačou. Schovej mě to mapačou.
2: A jenom takovou... Cože?
1: Schovej mě to mapačou a udělej si pozvánečku, ano.
2: Jo, ne, víš já. Ne, hele, lidi, jak jsem se tady zmiňoval, jak jsem ztratil tu peněženku a pak mi asi někdo ťapnul, jo.
1: No.
2: Tak já jsem tam měl docela vysoký obnos, jako mě to nějak extra jako nepoloží, jo, to je jako v klidu, já to jako dám, ale mám na Bylinkovce strašně moc věcí, já jsem byl zase magor, jo, a mám tam prostě hodně moc věcí z Peru, z Ekvádoru, právě z tý Himalaje, z Kathmandu a tak, a jsou fakt hodně kvalitní, hodně dobrý, tak jestli chcete nějaký dobrý vánoční dárek, tak se určitě zastavte, nějak se domluvíme, protože tam mám fakt jako luxusní věci a prostě potřebuji se jich zbavit, jo. Tak kdybyste se mohli zastavit a boháknout se krásně, to je, jako fakt padnete z toho, prostě to jsou fakt luxusní hlady, no, takže všichni budeme spokojení, hele. No, tak to je všechno, hele.
1: Tak to se
2: na mapáčo, to je docela ne.
1: Mapáčo, ne, fakt, my jsme mapáčo ještě na Valašsku, ale my jsme se vždycky ráno těšili, jo, prostě kafičko to mapáčo, fakt taková zamítá chuť, nádherná a prostě je to
2: bylina má ducha.
1: Ta bylina má ducha, jak říká Aleš Vilík, jo, takže když se to, jo, všechno jako ve velké míře.
2: Aleš má rapéčko a dědečka tabáčka, protože to je jeho rostlina, rozumíš? A já mám zas konopíčko a každý má to svoje, hele, prostě, no. A jde o toho prostě tu rostlinu prostě pochopit, naučit se s ní prostě pracovat a nejlíp... prostě předávat ty vědomosti a to, co nám prostě říká ostatním lidem, anebo když to nechtějí vidět a mají nějaký problémy, tak je aspoň pokusit se pomocí té rostliny nějak uzdravit nebo jim pomoci pochopit něco, co prostě nechápou, že jo? Co jim ta rostlina ukáže. No.
1: Juhaj,
2: to je prostě úkol Vilíčka a on si našel prostě svoje
1: a každý jsem za to strašně šťastný.
2: Maestro, rapéčko, Vilíčku, zdravím tě, měj se krásně, přeju ti krásnou cestu, hele.
1: No, Vilík už psal, že by taky rád nějaký vysílání, takže příště bude buď třeba on, nebo se propojíme, uděláme 4-hodinovku, to je jedno. Jenom ještě se vrátím zpátky, máme ještě pár minutek k tomu konopí. Jo. Mě teda, popravdě řečeno, tady ta ganža jako nikdy úplně tak neoslovila, protože já jsem ho kombinoval s alkoholem, jo. A
2: no to je hodno, ganža a alkohol to nejsou kámoši.
1: To nefungovalo dobře, jo, a už se o to nebudu ani pokoušet, i když nechlastám už hodně dlouho.
2: No to ne, ale to nedělej.
1: Technicky, mě totiž zajímá technicky konopí, jo, to je jedna z možných...
2: Ale víš co, hele, Peťo, já ti dám ty své konopí kapičky 40%, hele, až jo? Přijedeš, tak na mě dostaneš, jako, no, nedával jsem ti je už vůbec, jsem ti ještě nedával,
1: ne, ne.
2: No tak, ty vole.
1: Dával jsi hodně věcí už, jo, ty čajový směsi různý, no, kde je to CBDčko a tak dál, ale...
2: Tak začnem tady těma kapičkama a vybuduješ si kladný vztah, to bude čistě léčebný,
1: jo.
2: Hlavně tady v tom ročním období to bude úplně ideální, protože já ti řeknu jednu věc, když jsme u toho konopíčka, jo. Ono vlastně nepůsobí na daný problémy zdravotní nebo tak. Nebo taky jako samozřejmě určitě ano, je protizánětlivý, protirakovinotvorný, zabíjí prostě nemocný rakovinotvorný buňky a tak. Ale druhotně a hlavně primárně spíš působí na endokanabiolidní systém, který je vlastně zodpovědný za veškerý, nebo ne za veškerý, ale za spoustu chemických a i dost hormonálních procesů v lidském těle. A když není dobře jakoby vylazený a stabilizovaný, tak prostě to tělo nemůže být architektem svého zdraví a nemůže se léčit samo, protože to tělo, když funguje dobře, jak má, má zdraví potraviny, všechno, tak si vlastně vytváří všechno, co potřebuje a je svým způsobem schopný si s těma základníma věcma poradit. Že? No a když to nemá a má ten endokanabinoidní systém v prdeli, tak konopí ho pomáhá stabilizovat. A ty CBD kapky, 40%, který mám, mají full spektrum, takže tam je zastoupený veškerý spektrum kanabinoidů, terpenů, flavonoidů a tak. A THC tam je samozřejmě taky. Ale za prvý tam je v legálním poměru, takže to je legální. A za druhý tam je v takové koncentraci, že prostě není psychoaktivní. Je jenom synergicky výhodná pro celkový působení těch látek v tom oleji. A já to ještě míchám prostě s dalšíma terpenama, dávám tam ušlechtilej prostě olej, takže to je fakt jakoby super. A můžou to prostě děti od 0,00 až po umírajícího člověka. Protože největší pointa je to, že první, co lidský tělo jakoby vyloučí, když se jakoby narodí, jakože první věc, jak je kanabinoidandamid. A ten způsobí, že vlastně ty dostaneš instinkt sání, že přestaneš přijímat pupeční šňůrou. Za to může endokanabinoidní systém. Tady sám vidíš, jak je primárně důležité pro fungování lidského těla a jeho zdraví. A hlavně i je to vlastně spouštěcí faktor vlastně života. A je to vlastně konopí je jediná rostlina, která ho dokáže jakoby nějakým způsobem ladit. Jo. Takže to je v ní obrovský potenciál. Stejně třeba jako teď v houbách. Zjistilo se, že psilocybin dokáže degenerativní změny při Parkinsonově nemoci, Alzheimerově, prostě další tady těch věcech nejenom zastavit, ale vrátit zpátky a hledat nový nervový spojení a léčí ty vole. Před pár lety ještě na to použil konopí, nebylo ani možný si představit, že by to šlo nějakým způsobem zastavit, jenom zpomalit. Konopí to skoro zastavilo. A psilocybin to vrací, ty vole. Tam je potenciál jako hovado. Teď jsem nedávno sdílel frajera, který si dával nějaký vysoký dávky psilocybinu, pak se začal měřit. A normálně se zjistil, že je vomlád, ty vole. On vomlád, celý to jeho tělo je vomládlo, ty vole. Rozumíš? Podívej se, to asi 4 dny zpátky jsem to sdílel na Facebooku. To je úžasný článek, pokus, prostě pak zdokumentovaný přístrojem a prostě vším. Masakr, ty vole. Podívám, tak teď ti říkám, že my jsme na Prahu revoluce, kdy se bude léčit tady těma věcma úplně brutálně, léčit, pokud to ty kurvy si nic farmaloby. Léčit, to nevemou pod sebe.
1: Počkej, my budeme uzdravovat. Lidstvo se bude uzdravovat, ne léčit. Léčí lékaři, ale uzdravit. A pozor, já teďka ty závislosti jako ty, ano, alkohol a to všechno, to jako už jsem posunul kam si do té fiktivní minulosti, ale co si neodpustím, tak to je Amanitka muscaria, jo, to je moje
2: taky bohatá. A ti něco ukážu, počkej, když o ní mluvíš.
3: Ahoj.
1: Chvilku máme.
3: Čau, čau. No, mňau, mňau. Mňau, mňau. Mňau, mňau. Ty záda nebolej, kurva. Pardon,
1: Natři se.
2: Amanitka. Muscaria, tady se mi vylouhuje,
1: ano.
2: Koukej na ní, jak je krásná,
1: já bych tě navrhl,
2: kdyby si s tím mohl váznout na mý záda.
1: Michale, já bych tě nabídnul, my tam budeme mít bedinky, mixáček, mikrofonky, kdyby jsi tam mohl udělat nějakou přednášku a já, přátelé a tvůrci ve hmotě a ve spiritu, bychom mohli udělat normálně dejavíčko a vysílání naživo. Tady
2: přesně tak, a můžete si tam vzít nástroje, bubínky a tak, a dát si pak třeba jest tam nějaký džemíček a takový, hele, že jo?
1: Džemíček, to je vždycky na našich akcích, většinou to tak je, jo, že my jako neradi hrají úplně sami dva, většinou nás je tam 4, 5 a i 8, jo, takže kdo má nějaký cingrlátka, kytárky, bubínky, jo, můžete se k nám připojit a budeme hrát takovou hudbu, aby jsme si všichni zahráli. Nic komorního, prostě na punk.
2: Od srdíčka do skoku.
1: Tak
2: a nebo do pláče. A nebo do lásky. A nebo do obejmutí. Prostě krásnou muziku.
1: Já to vidím, že my jsme z toho seberozvoje probrali jenom malou část. Ono nás to vyneslo někam.
2: Já myslím, že to bylo celý o seberozvoji. Že to bylo fakt jako dobrý.
1: Ano, bylo to celý o seberozvoji. I s těma souvislostma. Ano. Ale není to jako
2: ano, ano.
1: Takže já bych klidně navrhl zase časem nějaký pokračování. Třeba v lednu, jo?
2: Klidně, hele, třeba můžou se lidi vyjádřit, jaký téma, který jsme na... Protože, hele, já jsem toho zažil fakt hodně. Já jsem tady vzal jakoby zhruba za ty 2 hodiny jako v kostce. A kdyby někoho z vás zaujalo něco nějaký úseky, který jsem tady jakoby načal nebo tak, tak třeba příště můžeme dát na daný téma, já se mu pověnuju víc. Jak říkám, já prostě mám takový, třeba jenom to, co se mi teď stalo za posledního půl roku, je tak na no fakt jako nepřetržitýho takový 4 hodiny povídání. Jo. A to je jenom takový jako hrubý kostce. Jo. Tak si jenom představte, na co se mě všechno můžete ptát, co vás zajímá. Takže jestli vás to dneska bavilo a chtěli byste vědět něco víc, tak klidně můžeme něco zopakovat a na vaše přání. Nebo si můžeme dát třeba spolu, můžeme, kdyby se někdo chtěl přidat, mohli bychom dát jako nějaký rozhovor klidně na bázi bylinek nebo osobního seberozvoje, čehokoliv, mezilidských vztahů, všech témat, které jsme tady dneska probírali. Já myslím, Petě, že to bude jenom ku prospěchu, že?
1: Já to vnímám taky tak, že to bylo hodně dobrý, jo. A lidičky, pokud to bavilo, jakože jo, protože si myslím, že cítím tu energii, že je taková, jakože to je takový nestrojený, nežehlený, jo. A o to je to pravdivější, protože jsme se vlastně tady otevřeli oba, aniž bychom vlastně...
2: No, protože jsme takový, jaký jsme, hele. Kámo, tady to není žádná cenzura, jako já se omluvám všem, jestli jsem mluvil nějaký sprostý slova. Samozřejmě rozvášnil jsem se, to jsem já. Ale právě to jsem já, protože já se pořád ještě kultivuju, že jo. Takže dejme tomu, že třeba za 5 let už to bude mnohem víc uhlazenější. Ale o tohle to není dobrý přijít, protože tady to je taková ta syrovost. To prostě se cítíte, že to jde z vás, že to není kultivovaný, ale že to je prostě pravdivý, že to je prostě takový, jaký jste vy, jak to cítíte a jak to v ten daný moment prožíváte. Jo? To je ta emoce, kterou jste ne úplně jemně zpracovali a nekultivovali. Je to syrová emoce, která je trošku nekultivovaně předaná, ale o to více pravdivější.
1: Já mám takovou zkušenost, že bacha na lidi, který mluví velmi slušně, vypadají velmi korektně, jako jsou velmi slušně oblečení.
2: Jasný, hele, já to mám rád, jako uznávám, to je to známka dospělosti a tak, ale já na jednu stranu říkám, hele, volové, vy všichni, co mě jako hejtujete za to, že jsem jako bůra na tak, tak aspoň víte, co mám v hlavě. Aspoň se to nemusíte domnívat. Rozumíš? Vy, co to jako zpracujete a kultivovaně to sofistikovaně předáte a cítím z vás ten sarkazmus a ironii, tak OK, na povrchu vypadáte dobře, a co já si můžu domnívat, co si myslíte, hele, já to aspoň předám a nebabrám se s tím, že jo. Takže za mě je to takhle v pořádku.
1: Je to úplně,
2: a omlouvám se všem, pořádku, který se někdy urazil, poslal do prdele, nebo na ně byl zprostej, ale je to jenom projev té emoce, není to, co si to o vás ve skutečnosti myslím kontinuálně. Když to naopak, to může být přesně naopak.
1: O co víc je to punkovější a někdy možná i vulgární, jo, tak o to víc je to pravdivější. To jsme prostě my a máme to prožitý. A řeknu vám, hoši a přátelé tvůrci, že...
2: Ale být slušnej je fajn, ale ať to vychází i z té hlavy. V tom případě je to absolutně v pořádku, ale pokud v té hlavě to máš obráceně a jedeš tu ironii, sarkazmu a je to tam cítit, tak je pro mě úplně jedno, vole, jestli... Řekneš, že jsi čurák, kokot, vole, nebo tak, nebo to cítím prostě z tebe, z vždycku a říkáš, rozumíš. A
1: není to úplně pro každého tady tak jako prostě sedět, mluvit a úplně se jako otevřít, takže kdo byste měl odvahu nebo zájem, jo, a měl co říct, nebo jenom diskutovat, vez dialog, my vlastně taky jenom vedeme dialog, jo, my jsme se na ničem nedomlouvali, prostě jedeme tak, jak... co přineslo, jo, téma, jo, takže bavíme se o
2: tom. Ale dneska to je fakt jako punkový, já jsem jako tady ten úplně na doraz, včera jsem ztratil tu peněženku, dneska jsem měl úplně nabitej den, s Petrem jsme si to měli připravit v klidu, samozřejmě, když jsem ti Petře posílal fotky a všechno.
1: Ty vole, ty mě to posílal
2: za pět minut devět, tě, no, tak, takže... když jsem přišel domů, přišel jsem domů o 7:30, ještě jsem si udělal polívku, večeři, sotva jsem to stihnul, abych se tady, já jsem se prostě vůbec nic nepřipravil, já jsem jenom věděl, jaký bude téma, co se ve mně odehrává. Věděl jsem, že Peťa je super člověk, že to spolu prostě dáme, že bude dobrá energie a šel jsem do toho s absolutní důvěrou a stejně tak, jak to dělám na chaloupce, že jo. Takže za mě to je úplně to je takhle.
1: No,
2: jak tady ta fotka je z LTD na Tenerife, hele. To je sopka krásná, bylo to tam moc hezký.
1: Ještě vám řeknu, přátelé, navštivte klidně bylinkovou chaloupku, protože já tam jezdím tak rád, tam je taková krásná energie a vůně a takový domácký prostředí a přirozený, nic umělýho, žádná moderna a ty produkty jsou kvalitní. Fakt kvalitní, jako jo, a Michal vám o tom řekne, on o každém produktu ví, jako nechápu, kde se to prostě bere v jednom člověku. Tolik
2: úplně o každým ne, ale zase to nepřeháněj, ale snažím se. A časem budu vědět ještě víc. A ještě jedna pointa je,
1: a ještě
2: že z bylinkovky, to. Hele, to ještě nevíš, Peťo, to ještě musím říct, no, z bylinkovky se stane víc bylinkovka, protože jak máme tu vášku, ty dobroty od vášky, ty tam bude mít převážně zdravý potraviny bez obal a tak, že já spoustu potravin, mouky, těstoviny a takovýhle věci z bylinkovky přesunu tam dolů. Bylinkovka bude o to víc bylinkovější, bude tam o to víc medicín, o to víc prostě tady těch záležitostí, medicinálních hub, bylinek a takovýhle záležitosti. A ještě takových jakoby spirituálních věcí, vykuřovadel, různý řemeslný výrobky, jak tam teď poslala ta Klárka ze Šumavy, to je úplně nejvíc. Až uvidíš, Peťo, stoleček, co tam má, to je nejvíc.
1: Řeknu ti teda upřímně, že když tam jsme vždycky z písni, tak jako tak tajně si říkáme mlčky v skrytu, říkám, kurňa, takovou chajdu mít, takovej krámeček mít, jo, měli bychom tam třeba nějaký hudební nástroje, nebo ty naše výtvory zás písni.
2: Já potřebuji pomoct, pojďte mi tam z písní pomoct, nechcete tam jeden den makat.
1: Počkej, tak já tě dám píseň, můžeš chvilenku?
2: Píseň, pojď tam makat. Ty tam budeš krásná, hele.
1: Pojď, Michal, ti to řekl.
2: Jeden den stejnou, hele.
1: Píseň dneska ujde po druhý tady k mikrofonku, takže předávám. A já si musím skočit normálně, já to řeknu na rovinu vychcat, jako jo. Takže máš tady
2: no, píseň. Jasný, já taky pak budu muset jít.
1: Navrhni, dáme ještě 3-4 minutky. Tak.
2: No vidí, jasné.
1: Píseň jde na to.
2: Ahoj písničko, jak se máš?
4: Ahoj všem.
2: Ahoj.
4: Tak nevím, co se ode mě chce, Peťa někam odskočil, takže...
2: Je... Ale nic moc nás tady právě spontánně napadlo, jak tam Peťa hezky básil o chaloupce. Já potřebuji pomoct trošku, nechcete tam mít jeden z vás, nebo ty spíš makat jeden den v týdnu?
4: No, tak to je paráda, to je úžasný. No, já jsem kdysi měla... studio jako krámek v Praze na Vinohradech, takže jako já v tom chodit umím, ale některým věcem rozumím. Samozřejmě bych se musela všechno naučit, ale to by bylo
2: krásný. A proč jsme si to neřekli dřív? Proč nás to vůbec nenapadlo dřív?
4: Já nevím.
2: Mě strašně pomůže, protože já potřebuji trošku ulevit, já potřebuji trošku jít do sebe klid, prostě já jsem přitažený strašně, já potřebuji pomoc, hlavně ty tam prostě budeš úplně krásná, já tě tam úplně vidím prostě, to je úplně nejvíc, to cítím, hej.
4: To nevím, jako, jestli tam budu krásná, ale myslím si, že to jsou věci, které jako dávají nějak jako smysl, jo, tady ty věci jako...
2: Proberem to na tom jarmarku. Jestli jsi k tomu jakoby ochotná o tom mluvit, tak se o tom popovídáme.
4: Rozhodně. Jo, do toho tvého krámku bylinkového chodíme velice rádi a máš to tam krásný, voní to tam, jo, a vždycky, když třeba někdo, kdo nezná ještě bylinkový domeček, tak vždycky mu řekneme, kde seš, a tam zajde se podívat, že tam máš opravdu rozmanitý jako zboží, jo, mu nabízíš jako přes bylinky, oblečení, čaje, nevšimla jsem si teda, jestli tam je nějaká hygiena, nebo nějaká kosmetika, to jsem si nevšimla.
2: I prací prostředky, hledám je skoro všechno. Hele, já ti říkám, že kdyby vypukla nějaká apokalypsa tak, a já se zařel do chalupky, tak tam přežiju...
4: Jo, ty bys tam... Jo.
2: Tři roky. Kdyby se tam měl... Já tam mám vlastně i hodně limona a tak, ale já kdybych si tam... Já tam mám i ten filtr uhlíkový, tak já bych si mohl i přečurávat, ale svým způsobem. Tak kdybych tam jet zdravě, tak bych ty čuránk neměl moc zasrát, já dali by se pít i přes ten uhlíkový filtr.
4: Ne, jako fakt to tam máš jako krásný a myslím si, že by si zasloužilo, aby prostě o tom lidé věděli, jo, že...
2: Hlavně, kdo je zasloužený, hele, tam chodí, já nepotřebuji, aby tam chodilo víc lidí. Mně to tam úplně stačí dále, protože tam chodí úplně lidi, já se tam skoro s každým pokecáme. Úplně tam přitahuje se ta energie, jaká má. A prostě, kdyby tam proudili pořád hodně lidí, jak kdyby to bylo třeba v Praze, nebo tak já se tomu jako, kdyby to někdy bylo v Praze, tak OK, ale já bych tam dál nemohl makat. Protože já bych na ty lidi neměl tolik času. Se tam, když v tom krámku už je třeba víc jak 4 lidi, tak já už s ním nemůžu pokecat, prostě, rozumím.
4: Chápu.
2: A to už pak ztrácí kouzlo. Takže chápu. Já, když se v té bylinkovce budu makat, budu tam mít třeba na jeden den pomocníka, jo, tak já budu úplně nejvíc spokojený, protože já tam chodím, já se každý ráno zbudím a jdu tam šťastný a rád, já se na to lidi těším, a já se těším na tu energii a na to, co se tam děje, prostě. Jo. A jenom potřebuji trošičku ubrat ty zátěže všechny, aby se byl jako vyklidněný a bylo to ještě hezčí.
4: Tak to je nádherný. Tak jo, tak o tom si povykládáme na jarmarku. A já ti teda zase zpátky předám. Jo, moc se těším.
2: Jo, a měj se hezký večer přeju.
4: Já tobě taky a všem, kteří zavítají samozřejmě do chaloupky a všem tím přátelům, kteří to cítí stejně jako ty a jako my všichni podobně. Takže Peti, já ti zase předám. Opatruj se, těšíme se, papa, a všem posluchačům přeji krásnou
2: noc. Ahoj.
4: Ahoj.
2: Přátelé, kujme pikle, pikle, kujme.
1: Jako nevím, co z písní
2: navídl. Bude asi tvoje píseň v chaloupce na den út pikle.
1: Michale, nevím teda, co z písní konkrétně nabídl, ale ta je ucelená jak měsíček na hnoju, jo?
2: Já jsem taky ucelený, ale já jsem taky ucelený.

0: Takže přátelé krásní, přijďte do Bylinkové chaloupky do Havličkova Brodu, bude tam duo Deja Vu s kytarama se zvonkama.
1: Ne, do Bylinkovky, sorry, omlouvám se, to je něco jiného. Já jsem myslel, že mluvíš o jarmarku, omlouvám se.
0: No, já jsem mluvím o jarmarku, ale zmínil jsem Bylinkovou chaloupku, jakože mají navštívit Bylinkovou chaloupku určitě, ale v tom týdnu od 15. je tam vánoční, předvánoční jarmark, pětidenní.
1: A konkrétně Peťa, Dežavičko, píseň od 15. 16. Ne, 16, 17, 18. Ne,
0: od 17. Ale čas nejde.
1: Teď taky dosáhám, vidím to. Já už jsem úplně celý popletený, gramatika mi nejde.
0: Je to, přátelé, od 17. ve středu 17, středa 18, čtvrtek 19, pátek 20, sobota a v těch odpoledních hodinách uděláme tam fakt show, uděláme tam živáč, buď přímo na Svobodný vysílač, nebo jenom tak na Dežavičko, ano, uvidím, jaký tam bude internet připojení, takže to můžeme
1: tam udělat. Tam máme dobrý, hele.
0: Určitě
1: dotlačíme. Když tak tam můžu dát hotspot.
0: Hotspot, ano, určitě dotlačíme Michala k tomu, k mikrofonu, aby povídal něco o těch produktech různých, svých a takže program bude nabitý. A v sobotu ještě potom máme hned z toho jarmarku jedeme do Dolního Sokolovce, kde hrajeme koledy, Michale, jo?
1: A já jedu v sobotu hned z toho jarmarku do Poděbrad, kde hraju s doktorem Kerim zase. Tak ho budu od tebe pozdravovat.
0: Pozdravuj, prosím tě, pozdravuj Kerryho a blaga darmu, ať se mu daří, ať se dostane z toho, už je z toho venku.
1: Já myslím, že jo.
0: Síla myšlenky. Tak a no a pozor, po koledách v sobotu v Lesíku jedeme tady ke Kohoutovi do Chotěboře a Milan Stříbrný Vlk tam má Slavina Rosky, jo, takže tam zase bude nějaká show. Takže děcka...
1: Milane, přeju ti všechno nejlepší dopředu, hele. Měj se moc hezky a hodně zdravíčka, pak už je všechno samo, hele.
0: Takže děje se to krásně, tvoříme a to je naše poslání. Jo, tady v této inkarnaci a vůbec v každé, jako my jsme tvůrci těch světů, tady sice chlapec ani ano, tvor tvoří, tvor netvoří, je to tak, ale vlastně i nevědomý tvůrce tvoří, ale jako ty produkty nejsou hodné možná pro kvalitní život, hodnotný, jo, takže tvoříme vědomně a tvoříme i řemesla, tvoříme umění, hudbu, tvoříme to bytí lepší a lepší.
1: Děkuji ti, Peťo, já jsi to krásně uzavřel, já nemám, co bych dodal. A děkuji moc za pozvání a budu se těšit, až se potkáme naživo příští týden. Měj se moc hezky a přeju hezký večer.
0: Michal, děkuji.
1: A vám přeji, vážení přátelé, jestli jste to vydrželi až do konce, nebo jste se zúčastnili jenom části, taky krásný večer a přijďte mě někdy navštívit, pokecat, jestli vás zajímá něco o tom, co jsem povídal, tak velmi rád si o tom s vámi povídám. Mějte krásný den. Ahoj.
0: Díky, Michale, ahoj. A ještě prosím tě, já tady to vysílání nahraju do archivu Svobodného vysílače a po to vysílání dám linky na tvoji Bylinkovou chaloupku nebo na tvůj Facebook, jo? Takže lidičkové můžu psát třeba dotazy, připomínky anebo nějaké náměty na další vysílání a došlo k propojení, takže blaga dar vám a krásnou dobrou noc ze studia Deja Vu.

0: Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream se speciálním hostem, s tím jedním z absolutně nejfundovanějších, nejlepších, nejšikovnějších poslanců, která sněmovna parlamentu České republiky vůbec zažívá. Taky se tam dějou věci, tam se třesou v základech ty zdi a takový, některý tam omdlívají dondlop a to. Ale vítám tady samozřejmě doktora Jindřicha Reichla. Ahoj.
1: Ahoj Petře, děkuji za pozvání a krásný večer všem divákům tvé televize.
0: Přátelé drazí, protože není čas, tak já jsem to vzal tak jako hopem, protože Jindra pak musí jet, prosím vás, na primu. Jo, ale to důležitý, samozřejmě důležitý je, že si na nás udělal čas. Ahoj. A ještě jednou, a prosím tě, chtěl jsem se zeptat, jaký jsou vlastně vůbec tvý dojmy, jako když to tak shrneš, teďka vlastně jsi nová krev, která tam míchá tou sněmovnou, tak jak to máš, jak to cítíš?
1: No, řekl bych, že po dvou měsících po volbách už si jako říkám, že chápu, proč ty lidi jako ta politika tak štve, jo, protože prostě vem si, co jsme za dva měsíce probrali. Jo. Probrali jsme střet zájmu Andreje Babiše, výroky Filipa Turka, cestu na Slovensko, jestli tam pojedou Šebelová spol nebo nepojedou, nějaký místo předsedy a tečka. Jo. Takže dva měsíce máme od voleb. A že bychom jaksi udělali něco zásadnějšího pro to, aby se tady v České republice začalo lidem žít líp, no tak to jako nic. Jo. Jenom snad Tomio aspoň, že dokázal sundat tu ukrajinskou vlajku, zaplať pánbu za to. Samozřejmě ta cesta na Slovensko byla skvělá. Já jsem byl v čtvrtek, pátek v Maďarsku, to samý, prostě ta V4 znova ožívá, z čehož mám velkou radost. A oni mají z toho velkou radost. Maďaři a Slováci jsou nadšení, že tam vzniká tahle koalice, že budou mít někoho normálního, s kým se budou bavit a nebudou muset jednat s Fialou a s Rakušanem. Ale na mě to všechno strašně dlouho trvá. Já, když vidím tam ty Piráty, jak tam chodí jenom s plakátkama a s potisklýma tričkama, s QR kódem a vlastně nemají jediný zájem udělat něco pro lidi, jenom tam dělají svoje vlastní PR, svůj vlastní marketing, takový ten přiblblej pro ty děcka. Tak to mě to úplně jako ničí. Já bych v biznisu je vypráskal bičem raz, dva a tyhle lidi tam nemají co dělat. A za sebe, já jsem zrovna dneska nad tím přemýšlel, že vlastně podle mého názoru velká část příčiny těch současných problémů, ve kterých jsme, je prostě v tom, že daleko větší příležitost, daleko většího sluchu těch médií a lidí dostávají ti rozbíječi, ne ti, kteří jako se snaží něco stavět, jo? Ne ti stavitelé, ale ti rozbíječi. Ty se snaží něco postavit, něco udělat a to jako to nikoho nezajímá. Jo? Ale když ti tam prostě naběhne takováhle partička, která se tam začne oblíkat v tričkách ABCD, už to prodej a zvedat nad hlavu QR kódy na to, aby prostě se zaplatili nějaký peníze z Agrofertu, tak to jako, jak chceš potom stavět, jo? Prostě představ si, nebo jak chceš něco dělat, představ si, že máš jako seš na pláži, stavíš hrad z písku a teď se ho tam snažíš uplácovat a postupně si ho tak jako stavíš a pak jsou tam tři lidi, kteří ti furt do něj kopou a šlapou ti na něj a všichni říkají, to těm se budeme věnovat, těm, co do toho kopou a těm, co na to šlapou, takže do té doby, dokud jako víc sluchu, víc prostoru v médiích budou dostávat tihleti bourači, tihle lidi, kteří prostě jenom se snaží demolovat všechno, co se kdo snaží stavět, tak prostě nemáme šanci. Hele, proti Babišovi můžeme

0: mít tisíc věcí, ale on má za sebou nějaký výsledky. On prostě postavil obrovskou firmu, on tady byl premiérem, byl ministrem financí. A teď jako jsou tady piráti, kterým je tam 20, 21 let, kteří prostě nemají za sebou vůbec nic, nemají žádný životní zkušenosti, vůbec nic nevědějí, nestačí intelektuálně, schopnostně, vědomostně. Ale všichni jako tady řešejí tyhle ty jejich vlastně snahy neustále podrývat to, aby tady vznikla vláda a začala něco dělat. Ta vláda tady mohla vzniknout za dva dny po volbách, prostě já, kdyby to bylo pomín, tak za dva dny po volbách Petr Pavel prostě měl říct: Andrej Babiš premiér, sestavte vládu, přineste mi ji co nejdřív, mohli jsme mít za týden vládu, vláda by začala něco dělat, mohli jsme jít do Bruselu, tam jsme mohli říct, ať si ten migrační pakt a ETS dvojky a všechno zase vezmou a
1: strčej někam.
0: Strčej si to za klobouk a začalo by to prostě jet. Jo. Já mám rád ty věci, když se řeší, a nedovedu si představit v soukromém sektoru, že bych prostě někde nastoupil a dva měsíce se jenom jako bavil o obsazení funkcích ve vedení té firmy a podobně. To by prostě ta firma by zkrachovala. Takže se nedivím, že ten stát je na tom tak, jak na tom je, protože vlastně ono je to nastavené, ty pravidla tak, že ti, kteří se snaží bourat, zdržovat a prodlužovat, tak mají daleko větší příležitosti, daleko větší prostor k tomu, aby to dělali, než ti, kteří se snaží stavět.
1: No ono, totiž ty konflikty, si všimni, že je to mediálně samozřejmě zajímavější a média čujou vyšší sledovanost a taky jako rádi o tom informujou.
0: Jasně, no.
1: Co si budeme, jako hlavně clickbait, neboli respektive poměr kliknutí na článek, prosím vás, pro ty, který nemáte rádi cizí výrazy. V4 a Polsko, prosím tě, to je další takové zajímavý téma, protože ty jsi na koustu V4, jak se k tomu teďka staví ty Poláci? Pořád rezervovaně, nebo už se s nima dá mluvit?
0: No, já myslím, že to je zase takový to neštěstí, že ti politici velmi často upřednostní nějaký svůj krátkodobý záměr politický, získat ty politické body u sebe, než aby dali přednost tomu, co má z dlouhodobého hlediska daleko větší smysl. Ten Karol Navrocký, který je v mnoha věcech naprosto normální a velmi gramotný člověk, tak prostě chtěl těm polským médiím ukázat, já se s Orbánem bavit nebudu, a tím jako trošku do toho upřímně hodil vidle, což je velká škoda, ale přesto ty Poláci do ty Budapešti přijeli a bavili jsme se tam s ním. A já jsem tam říkal, pojďme prosím si uvědomit, co má být základem toho té naší spolupráce, toho našeho partnerství. Má to být přátelství. A když jsi s někým kamarád, když jsi s někým přítel, tak když se na něčem neschodneš, tak to přece neznamená, že mu řekneš, no tak to se s tebou nebudu bavit, to s tebou končím a už se s tebou v životě nepromluvím. Jo? Tak řekneš, dobře, na tohle máme jiný názor, na tom se neschodneme, nevadí a budeme se bavit o tom, na čem se shodneme. A já jsem se tam snažil právě tohleto prezentovat, tenhle přístup, a říkal jsem, podívejte se, ta válka na Ukrajině bude za rok, za dva, nevím, doufejme třeba už za půl roku pryč, bude skončená. Ale ty problémy, které máme jako V4, to znamená ten migrační pakt, ETS dvojka, snaha uzavít některých zemích euro, které ho nemají kromě Slováků, snaha zbavit nás práva VETA a tak dále, no tak tyhle problémy tady budou samozřejmě přetrvávat a zejména bude přetrvávat ten problém, který trvá už 35 let, a to je vlastně naše mnohem horší taková poddanská ekonomická situace, pozice ekonomické kolonie Západu. A přece my bychom měli v tuhletu chvíli se nezabývat těmi krátkodobými problémy, a při vší úctě k tomu, jaké emoce ukrajinská válka vyvolává, tak to je krátkodobý problém, který bude vyřešen. Ale měli bychom se soustředit na ty dlouhodobější věci, jako je právě pozdvihování životní úrovně tady v TV4, abychom nepracovali za třetinu německých platů, abychom nebyli montovna a skladovna Západu, abychom jim neplatili za naši elektřinu 70 euro emisní povolenku a tak dále a tak dále. To jsou přece podle mého názoru věci, na které bychom se měli shodnout, a i když prostě budeme mít jiný názor na situaci na Ukrajině, tak bychom měli si říct, hele, tak Ukrajinu necháme stranou, na to se neshodneme a pojďme se bavit, jak společně zastavit ETS2, migrační pakt, a jakým způsobem se dá dohromady ekonomicky a infrastrukturálně, abychom byli prostě schopni těm Němcům čelit a abychom je v té ekonomice dohnali, protože my máme v tuhle chvíli naprosto jedinečnou příležitost to dokázat. Němci spáchali sebedestrukci a sebevraždu tím, že otevřeli bránu masivní migraci a tím, že prostě zavedli zelenou ekonomiku, která ničí jejich průmysl, včetně automotivu, včetně všeho. Takže za normální okolností my bychom je doháněli velmi těžko, protože ten jejich průmysl byl velmi silný, byl opravdu nabustovaný, byl rozběhlej na plný obrátky a oni sami si ho začali ničit. A právě proto, že najednou máme tu příležitost sem tu zelenou ideologii nevpustit, nezničit si svůj vlastní průmysl a nevpustit si sem ty migranty a nezničit si vlastní demografii a nezvyšit si kriminalitu, tak v ten okamžik máme jedinečnou příležitost je v té životní úrovni dohnat a předehnat. A to je potřeba si uvědomit a na těch věcech spolupracovat. A nejenom na té V4, ale já bych přizval Rakousko, Srbsko, Rumunsko, další státy, abychom vytvořili vlastní ekonomický subteritorium, který by prostě tvořilo jednak takovou závoru proti těm bruselským nesmyslům, ale jednak by navzájem spolupracovalo a ekonomicky si pomáhalo. Maďaři mají nejlevnější plyn, my máme nejlevnější elektriku, pojďme si to vyměnit, ať oni nám dají plyn za svoje ceny, který mají od Gazpromu, my jim dáme elektřinu za naprosto zvýhodněné ceny a budeme růst oba. Jo. Takže to je moje představa fungování V4 a jestliže se teda neshodneme s Polákama v současné chvíli na přístupu na k ukrajinské válce, nevadí, nechme to téma stranou, ať si Poláci dělají, co chtějí, a my si budeme dělat taky, co chceme. To je zahraniční politika, to může mít každý úplně odlišnou.
1: Děkuju ti za vysvětlení, protože tohle ten přístup je prostě si myslím jediný možný do budoucna, prostě pracovat na tom, kde se shodneme a ty rozdíly prostě nechat stranou.
0: Ani s manželkou se neshodneš na všem, že ono, tak jako přece neřekneš, jako, tak na tomhle se neshodneme, jako ty fadíš Spartě a Slávím, tak se s tebou rozvádím, jo? No, tak prostě hold, já ji nechám, ať si fandí Slávy, já si budu dál fandit Spartě, to říkám příkladmo, ne aby mě lidi brali za slovo, komu fandíme, ale prostě na věcech, na kterých se neshodneš s přítelem, s partnerem, s kýmkoliv, no tak prostě respektuješ, že on má jiný názor a bavíte se o těch jiných věcech, že jo? To je prostě podstata přátelství a na tom by měla být založena podle mého názoru právě ta spolupráce v rámci V4, já nebudu přesvědčovat Poláky, že to mají mít jinak, oni to tak cítí, je to dáno historickými zkušenostmi, tam ta rusofobie prostě je daná a má svoje reální základy a kořeny, ale my to můžeme prostě mít jinak, můžeme mít daleko střízlivější přístup k té válce na Ukrajině, k tomu, že prostě vidíme, že se tam jenom pálí naše peníze, že si tam kupují zlaté toalety, zlaté bidety a luxusní auta a říct, my už jim tam prostě peníze posílat nebudeme, a nebudeme nadále podporovat tu válku, budeme se naopak snažit podporovat Trumpa, aby ji uzavřel, ale vy, Polsku, jestli chcete, pane Navrocky, dál tam ty peníze vašich daňových poplatníků sypat a posílat jim, co chcete, tak jim to posílejte. S pánem Bohem, nám do toho nic není. Jo? To je vaše rozhodnutí a váš přístup, vaše strategie. To neznamená, že se nemůžeme bavit o tom, jak společně zastavit ETS2 migrační pakt a bránit právo veta v rámci Evropské unie a jak zastavit von der Leyenou. Na tom se přece shodneme, tak se pojďme bavit o těchto věcech.
1: Jo, samozřejmě, no, na druhou stranu, samozřejmě tady je vidět ten konkrétní příklad, jak je to na té Ukrajině špatný, když nemají normální záchody a můžou teda si koupit jenom ty zlatý. To prostě ten výběr.
0: Já jsem dneska dával video Petře Donalda Trumpa juniora, který byl v Monaku, no. Říkal, jak tam každý druhý luxusní auto má ukrajinskou značku. Že? Říká, kde na to ty peníze vzali? No samozřejmě prostě z těch mezinárodní pomoci, kterou jim tam posíláme. A říká, a dokud jim to tam budeme posílat a bude stačit to tam říká, to, co já říkám 3 roky, jo, že no, prostě ti Ukrajinci samozřejmě dávají vratky. Jo? To je těch 14 milionů euro v té fialově kampeličce. To nebylo žádný nákup munice, to byla čistá vratka za to, že prostě někdo tady poslal peníze našich daňových poplatníků. To samý dělají pro Američany, to samý dělají pro Angličany, pro všechny na světě. Takže do té doby, dokud bude fungovat tenhle ten princip, že my jim pošleme peníze našich daňových poplatníků, oni pošlou vratku těm politikům, kteří o to rozhodli, tak do té doby AT1 se budou tam pálit naše peníze a AT2 tam bude pokračovat válka, protože já teď řeknu takové hezké veřejné tajemství, ale těm oligarchům a státním úředníkům, kteří jsou na Ukrajině a kteří ty peníze rozkrádají, těm je absolutně ukradený, že tam umírají lidi, že tam umírají jejich vlastní bratři, že tam umírají prostě ti obyčejní Ukrajinci. Jim je to úplně jedno. Ten Timur Mindič, ta pravá ruka Zelenského, ten měl peníze na to, aby zrekonstruoval energetickou síť, aby tam v zimě nezmrzli, a on je prostě bez mrknutí oka ukrad. Jo? Takže teď budeme říkat, Ukrajinci tam trpějí, hrozná zima. Proč? No protože Mindič ty peníze rozkradl. To jsou lidi, kterým je to úplně, ale úplně jedno, jim jde o to, aby mohli dál krást. A do té doby, dokud tam peníze potečou a oni dál krást budou moct, tak do té doby tam ta válka bude. Protože oni nemají jediný důvod ji ukončit. V momentě, kdy ukončíš, tak tam ty peníze přestanou týst a oni v tu chvíli končí a nemůžou krást dál.
1: No právě, no, takže dej jim vlastně o všechno, jako to, jako šlo Fialovi.
0: No jasně, no.
1: A tady mám otázku, teda dotaz. Dobrý večer, pane poslanče, jak to dopadlo s tím vyzbrojováním Ukrajiny? Tak to se ptá Alena, tak co u nás a snahy teda, budeme pokračovat ve vyzbrojování Ukrajiny nebo ne?
0: Česká muniční iniciativa podle všeho nebude pokračovat, to je první věc. Usnesení o podpoře Ukrajiny, který nám dala na výbor pro obranu paní Barbora Urbanová ze STANu, tak jsme minulý týden hlasovali o něm a neprošlo. Kolegové z ANO a z motoristů se zdrželi hlasování, já jsem jediný hlasoval proti, protože jsem přesvědčený, že to je usnesení, který nemá s bezpečností České republiky vůbec nic společného. Naopak, že protože tam bylo to formulované, že v zájmu bezpečnosti České republiky je i nadále pokračovat Ukrajinu. A já jsem říkal, že v zájmu bezpečnosti České republiky je přestat podporovat Ukrajinu a začít podporovat mírová jednání. Proto jsem hlasoval proti a to usnesení neprošlo. Ve středu máme to samé usnesení na výboru pro zahraniční věci. Doufám, že neprojde taky. Já samozřejmě budu konzistentně dál hlasovat proti a budu přesvědčovat své kolegy, aby se ke mně přidali. A za mě prostě v současné době není jeden jediný důvod Ukrajinu nadále podporovat. Doufám, že tenhle názor přetrvá i v té vládní koalici a že prostě další zbraně už na Ukrajinu nepůjdou. Já jsem proto, abychom modernizovali naši armádu, abychom přivedli nové muže do armády, protože to je největší problém současné modernizace českých armádních sborů, nemáme lidi, ale nebudu dál prostě posílat zbraně na Ukrajinu. Já jsem dneska napsal na svůj Facebook už ani korunu Ukrajině. Já budu samozřejmě velmi, velmi jednoznačně a jasně tenhle ten princip zastávat. Takže myslím si, že už, že snad už tohle skončí. Prostě na prvním místě musí být Česká republika, ne Ukrajina. 4 roky byla na prvním místě Ukrajina, teď už musí být na prvním místě Česká republika.
1: Tady vyřizuju ještě samozřejmě dodatečně gratulace od lidí k tvému zvolení předsedou strany PRO, takže blahopřeji.
0: Moc děkuju. Musím říct, že být předsedou strany je nejnevděčnější role vůbec. Je to strašidelně těžký, protože prostě člověk musí řešit spoustu a spoustu věcí, ale samozřejmě pro mě, pro jako moje dítě, takže udělám maximum pro to, aby se mu dařilo dál, aby ta strana rostla a abychom byli schopni představit další skvělé osobnosti, které máme u nás mezi našimi členy, a doufám, že strana PRO jen a jen poroste.
1: Skvělý. Přátelé drazí, dejte lajky, dejte palečky nahoru, samozřejmě, který jste tady poprvý, tak dejte si odběr, aby vás systém upozornil na další videa. Já vám hned řeknu, že ve 21.00 jedeme ještě jeden stream, protože, jak jsem říkal, Indra musí bohužel na primu, ale tady dávejte lajky, ať systém ví, že tohle video stojí za to. Jinak tady vpravo nade mnou je QR kód pro ty z vás, kteří byste chtěli pomoct ekonomicky tomuto kanálu, tak stačí, nebo pod videem je číslo účtu normálně napsaný, ale vezmete QR kód, naskenujete a doplníte libovolnou částku. Moc krát vám děkuju už předem, díky vám, protože bez vás by to...
0: Taky děkuju a budu rád, když Petra podpoříte jeho práci, protože ono to vyžaduje spoustu času, spoustu energie, takže pokud jenom trochu můžete, tak to bude jen dobře, když podpoříte tenhle ten kanál, který dělá skvělou práci. Já sám rád se dívám na některé videa, mám rád Pepu Skálu, když mluví, prostě je to, s ním mám úžasný vztah, protože Pepa Skála, samozřejmě všichni vědí, že já nestojím na stejné názorové straně jako Josef, ale my se navzájem jako obrovsky ctíme a respektujeme, a právě tam bych řekl, že přesně demonstrujeme to, o čem jsem tady mluvil. My prostě na některých věcech se neschodneme, ale to neznamená, že si ho nemůžu vážit, a že ho nemůžu respektovat a je to extrémně inteligentní člověk a jeho myšlenky prostě pro mě jsou přínosné a rád si je poslechnu, protože mě obohacují. Prostě poslouchat Piráty, poslouchat paní Šebelovou, pana Rakušana, tak to mě ještě neobohatilo opravdu vůbec o nic. Tak za mě já jsem moc rád, že tuhle práci děláš a budu moc rád, když tě diváci podpoří.
1: Já jenom teda si přihřeju polivčičku, jak se ti líbilo na losu v sobotu?
0: Jo, to bylo skvělý. Musím říct, že los byl perfektní, exkluzivní sestava hostů, velmi, velmi zajímavé debaty a byla radost to poslouchat a jsem rád, že se to hodně šíří i přes sociální sítě, že si to lidi posílají, sdílejí, protože některé ty vystoupení opravdu stály za to.
1: Jo, i to tvoje stálo za to, přátelé, to samozřejmě. Jukněte Litoměřický odborný seminář alias LOS 2025, najdete na kanále. Opravdu to stálo za to, já se to nakonec ten přímý přenos rozsekal na 3 díly, zlepšil jsem zvuk, abyste měli lepší to. No a v shortech pak uvidíte různý zajímavý fotečky, momentky a tak to... Prostě já myslím, že se to nakonec povedlo všechno, i když půl hodiny před začátkem jsem tam běsnil teda, že nám nešlo nic, no, to prostě tak bejvá.
0: Je klasika.
1: Tak, krvopřísedník se ptá, zdař Bůh, tak kdy, to je zítra, bude jmenovat ten výkaz radu tu novou vládu, tak jak to vidíš?
0: Zítra v 9 by měl být jmenován premiérem Andrej Babiš, to znamená ne celá vláda, ale premiér a předpokládám, že příští týden by měl Andrej Babiš v podstatě představit kompletně celou vládu a měla by být jmenována ta vláda jako taková a v momentě, kdy se tak stane, tak oni mají 30 dní na to, aby požádali o důvěru poslaneckou sněmovnu, to je předpokládáno 13. ledna, to znamená tak, jak je to zatím naplánováno a jak to vidím, je to, že by 15. prosince měla být jmenována vláda a 13. ledna, což je vlastně přesně těch 30 dní, tak by měli požádat o důvěru a v ten moment by v podstatě to už by měl být jenom formální krok, protože tam 108 hlasů máme, ale vlastně už od toho 15. by ta vláda měla začít normálně fungovat.
1: Já poděkuju tady Mílovi a Václavovi, Josefovi a Milanovi za vaše příspěvky, pánové, díky moc, díky vám všem. A takže teďka jenom na vysvětlenou, prezident schvaluje teda, nebo bude jmenovat Andreje Babiše a...
0: Ano. A příští týden by měl jmenovat vládu, by měl předat vlastně ministerské dekrety jednotlivým ministrům a pak začíná běžet od toho dne 30-denní lhůta, kdy vláda musí ze zákona požádat o důvěru poslaneckou sněmovnu a to by mělo proběhnout 13. ledna na prvním zasedání poslanecké sněmovny.
1: A jak je to s osoby a obsazení, nebo respektive takhle rozdělení, jak to máte třeba jako v té koalici rozdělený, kdo má jaký, která strana má jaký, řekněme, posty nebo tak?
0: Tak v té vládě to je asi známý, ty ministerstva, jak je to rozdělený, to znamená, že my máme obranu, zemědělství a dopravu, jakožto SPD a ty přidružené strany. Už před volbami jsme deklarovali, že tam budeme jmenovat odborníky, to znamená nikoli v politiky, ale lidi, kteří tomu rozumí. To je na dopravě je to pan Bednárik, který v tom dělá celý život. Na zemědělství je to pan Šebestián, kde máme dopis asi 10 různých zemědělských organizací a sdružení zemědělců, kteří prostě píšou, že je to nejlepší člověk, který tam může sedět, že s ním mají skutečně skvělé zkušenosti. A na ministerstvu obrany je to Jaromír Zuna, generál, skvělý člověk, který slouží v armádě celý svůj život, miluje tu obranu a musím říct, že je to člověk, který podle mého názoru bude na svém místě. Motoristi mají životní prostředí a zahraničí, tam si šachují s Filipem a s Petrem Macinkou. Pak mají to nové ministerstvo pro prevenci, zdravotní prevenci a pro sport, to má Bode Šťastný. A pak ministerstvo kultury a to má Otto Klempíř a vlastně zbytek těch ministerstev obsazují nominanti Hnutí ANO. Takže takhle bude sestavená vláda a jak říkám, měla by začít od příštího týdne fungovat a snad už do toho 18. prosince na tu radu premiéru v Evropské unii pojede Andrej Babiš, protože kdyby tam byl Fiala, tak to by byla fakt tragédie.
1: No právě, protože to 18. se tam bude projednávat docela jako důležitý věci, si myslím, jako podá. A dá se eventuálně, ať už tam jede kdokoliv, třeba udělat to, aby sněmovna zavázala toho, kdo tam pojede, aby mohl dělat jenom určitý kroky, jako nějak omezila ten, dala nějaký jasný mandát, nějaký příkaz?
0: Teoreticky ano, ale my už se nesejdeme do Vánoc, nemáme tam už zasedání plenární ty sněmovny, takže nic takového už se neuděje. Ale já znovu říkám, pokud vše proběhne tak, jak má, tak tam pojede Andrej Babiš. A věřím, že Andrej Babiš dostojí svým předvolebním slibům a svým závazkům vůči voličům a bude tam hájit zájmy České republiky a nebude chtít jakýmkoliv způsobem sklouznout na nějaké umlouvání, domlouvání a další věci. Protože teď tady vidíme třeba ohledně toho migračního paktu, jak s velkou slávou oznamují, že Česká republika nebude muset v roce 2026 nic platit, protože jsme tady měli ty ukrajinské migranty. Ale mě to připomíná takovou tu marketingovou akci ve stylu první měsíc zadarmo. Jo? Jako když si stahuješ nějakou aplikaci a tam řeknou, máte to zadarmo, jenom nám tady zadejte číslo karty, jo? A váš CVC kód a první měsíc neplatíte nic. Jo? Takže to tam zadáš, máš to jakoby zadarmo, pak na to samozřejmě zapomeneš a pak ti to každý měsíc hezky odečítá z ty karty ty peníze. Jo? A mně tohle připadá úplně stejně, že oni vlastně řeknou, no tak ten migrační pakt, ale vidíte, teď nebudete muset příští rok nic platit, máte to zadarmo, tak my všichni řekneme, no tak dobře, tak nemusíme platit, tak OK. A od roku 2027 buch a už to pojede. Jo. Takže já se prostě tímhle tím nechci nechat ukolíbat za žádnou cenu. Mně tenhle vyděračský pakt totálně pije krev, protože prostě oni si ten problém způsobili a namísto toho, aby nás slušně požádali jako své partnery, jestli bychom jim s tím nemohli pomoct, a nabídli nám za to nějakou kompenzaci, o které bychom mohli jednat, přijmout nebo nepřijmout, tak oni nás fakticky vydírají. Jo? Prostě to, jak to mělo být, když ti Němci ten jejich sociální experiment zkrachoval, protože si mysleli, jak jim stárne populace, že si dovezou mladé, silné, černé muže z Nigérie a oni tam začnou pracovat na ty důchody. A bylo to perfektně naplánované, akorát to mělo jeden háček, že ti mladí, silní muži z Nigérie nepřijeli pracovat, ale čerpat dávky. To je jako drobný háček, který tam nastal. A teď oni jsou prostě v obrovském problému, roste jim tam kriminalita, hroutí se jim sociální systém, nevědí, co s tím. Tak férový by přeci bylo přijít za náma a říct, pánové, my jsme to strašně zvorali, omlouváme se, byla to chyba a teď potřebujeme pomoct. Takže my zaprvé zastavíme, zavřeme brány, aby už se nám nešli nikdo další. A kdybyste si vzali část těch migrantů, tak my bychom vám za to zaplatili každý rok nějaké peníze, protože s tím souvisí náklady s tím, že se o ně budete starat. Ale oni to tak neudělají. Jo? Já bych teda i tak řekl ne, i to bych odmítnul. Jo? Ale oni nepřijdou s tímhletím jako férovým v uvozovkách návrhem, kdy může říct ano nebo ne. Oni přijdou s totálně vyděračským návrhem, kdy řeknou, my žádný brány zavírat nebudeme, my sem budeme vozit další ty migranty z té Afriky a to, co se nám tady bude hromadit, tak rozprostřeme po celé Evropě a vy, když si je nevezmete, tak nám zaplatíte 15 miliard korun každý rok. 15 miliard korun každý rok za to, že si je nevezmete. No to přece, to je, to, hele, jako v trestním právu je tohle vydírání. Za to, kdyby jsi to udělal, tak tě zavřou. A tady prostě v mezinárodní politice je to běžná věc. Ale to, co chci říct na závěr k tomuhle tématu, ono to ukazuje ten jejich přístup. Oni nás neberou jako partnery. Oni nás neberou jako sobě rovný nějaký přátelé, se kterými si chtějí bavit a chtějí se k ním chovat férově. Ne. Oni nás berou jako odpadkový koš, zásobárnu levné pracovní síly a odklidiště pro všechny tyhle ty jejich problémy, které oni mají. A já prostě už nechci dál pokračovat se schrbenýma zádama, abychom jim pořád říkali, no vy jste to velké Německo, tak samozřejmě to udělali. Samozřejmě, pane Merci, nebojte se určitě, no já tohle podlézavost nesnáším a nikdy nebudu praktikovat. Takže za mě migrační pakt ani omylem, můžou stokrát říkat, že v roce 2026 nebudeme platit nic, stokrát to můžou říkat, mě to vůbec nezajímá, tyhle marketingové akce. Já za sebe říkám ani omylem, protože ten pakt je od začátku špatně, je to vyděračská smlouva, vyděračská dohoda a my jsme na ní nikdy neměli kývnout. To, že to Rakušan udělal, je za mě vlastizrada toho nejtěžšího možného kalibru. A já budu prostě trvat na tom, aby ten migrační pakt neplatil v žádný podobě pro Českou republiku.
1: Děkuju, prosím tě. A teďka v rychlosti, tady se lidi ptají, kdy budeš v Ostravě nebo v Havířově na nějaký besedě nebo tak, plánuješ něco?
0: Budu teď v pátek tam jedu na otočku, protože jsem slíbil jednomu staršímu páru, který jsou naši podporovatelé, že je oddám. Já jako poslanec mohu oddávat. Takže fakt, poslanci můžou oddávat. Takže já jedu oddat do Moravskoslezského kraje, jelikož jsem to slíbil. Ale mám hned zase v Praze večer ještě další akci, takže musím tam zpátky na otočku. Nicméně už mám kancelář ve Frýdku Místku, krásnou, menší, skromnou, nechci za to platit prostě nesmysly a čerpat tak, jako to dělá paní Šebelová naplno, ale rozhodně v novém roce plánuju setkání v Moravskoslezském kraji a určitě se tam potkáme, často jsme se potkávali na zámku v Havířově, tam byla vždycky skvělá atmosféra, v Ostravě, v Kátriu, perfektní atmosféra, takže určitě můžete se spolehnout, že zase vyjedu.
1: Prosím tě, a kde diváci teda najdou informace, kde tě budou moct najít?
0: Stranapro.cz www.stranapro.cz, tam máme vždycky setkání a akce. Přiznám se, že teď jsme po těch volbách příliš nejezdili, protože já tady jsem běhal od rána do večera po všech možných jednáních a snažil jsem se to dávat dohromady, abychom jednak měli co nejdřív tu vládu, aby nám tady ty piráti neházeli pořád ty klacky pod nohy. Ale od ledna zase plánuju výjezdy a budu pravidelně jezdit do svého regionu, kde jsem byl zvolen, tedy Moravskoslezský kraj. A už se na to moc těším, takže zase znovu budeme jezdit.
1: Tak to je super. V Praze teď nějak budeš někde vidět, nebo ne, když už...
0: Teď už asi do Vánoc moc ne, protože my máme ve středu právě ten zahraniční výbor, zítra mám ještě nějaké natáčení, budu u Petra Hajka na protiproudu natáčet, tam mám nějaký ještě soudy. A ve čtvrtek zase jdu natáčet na Parlamentní listy, nějaký takový předvánoční rozhovor, v pátek jedu do toho Moravskoslezského kraje oddávat, takže teď to je takový jako náročný, ale od ledna to zase začne. Plus plánujeme s Tomášem Doležalem, s dalším poslancem skvělým za SPD, který ho mám velmi rád. Je to můj kamarád a člověk, který je opravdu skvělý odborník a musím říct, že jen víc takových poslanců, jako je on, tak plánujeme semináře v Poslanecké sněmovně na téma covidu, na téma LGBTQ a tak dále, takže budeme chtít prostě být aktivní a pokračovat dál.
1: Skvělý. Tak, další otázka, prosím, zastavte WHO, projednávají v EU nadřazenost a tak dále. Tak co s tím?
0: No, to je samozřejmě velký problém. Já zaprvé, já budu zase upřímnej, tak jak jsem vždycky, já jsem se snažil protlačit už na těch koaličních jednáních závazek vystoupit z WHO, protože my ho v programu máme. Ale nebyla na tom většinová shoda, jeden z mála věcí, na kterých jsme se neshodli, že to tam nebude. Aspoň jsem tedy jako prosadil to, že by měl nastoupit nějaký, nebo by měl by být proveden audit členství v nadnárodní organizací. Protože my jsme členy asi 400 různých nadnárodních organizací, všude to stojí peníze, všude to prostě má nějaký náklady, takže bych chtěl, abychom to jako zredukovali a zůstali členy jenom tam, kde to má smysl. A ještě to není uzavřený, neřeklo se ani ano, ani ne, ale já bych tedy opravdu toužil z toho WHO odejít, protože to není žádná veřejnoprávní organizace, to je reálně soukromoprávní korporace řízená Billem Gatesem a Čínou, která se snaží vlastně prosazovat zájmy velkých farmaceutických firm. To nemá se zdravím nic společného. Pojďme si pořád říct jednu základní premisu. Farmaceutické firmy nechtějí, aby byli lidé zdraví. V tu chvíli nemají biznis. Prostě farmaceutické firmy chtějí ideálně léčit. Celý život léčit a pořád léčit, až do tvý smrti tě budou léčit. Ale představ si, že by byli lidi zdraví, že jo? To je největší pohroma pro farmaceutický biznis je, že by byli lidi zdraví. Takže jim o to nejde a oni prostě zcela úmyslně si vytvářejí předpolí na to, aby léčit mohli. No a do toho vlastně ministr Válek se ještě nevzdal své národní očkovací strategie, což je další průšvih non plus ultra, který prostě já se budu snažit zastavit za každou cenu, protože jak vidíme už v Americe, tak už tam Kennedy protlačil skutečně to, že například bylo napsáno, že vakcíny očkování nespůsobují autismus, že nebyla prokázána žádná souvislost a Kennedy už to dokázal změnit a na oficiálních stránkách CDC už najdeš prostě to, že je to možné a že tam určitá souvislost může být. Takže prostě tyhle věci si zaslouží zkoumání. A já vždycky říkám, že základ je nedělat z žádného tématu dogma. Jo? Jakmile začneš dělat z tématu dogma a řekneš, no o tom se vůbec nebudeme bavit přece, to je jasný, že očkování pomáhá, jo? A tyhle ty konspirace, že způsobuje nějaký autismus, no o tom se vůbec nebudeme bavit. Jo? Tak v tu chvíli z toho děláš náboženství, děláš z toho dogma a v tu chvíli ti nejde opravdu. Jo? Komu jde opravdu, ten chce diskutovat a chce pochybovat. Chce spochybňovat, chce kritizovat, chce se někam dostat dál. Komu jde o to, aby jenom prosadil svoji pravdu za každou cenu, tak ten se z ní snaží dělat bibry, náboženství a dogma, který je nekritizovatelný a kdokoliv prostě řekne, tak hned přijde ten argument, ten úplně miluju, ten nejfalešnější argument, který existuje, když ty řekneš, no ale tady jsou studie, které prokazují souvislost s tím autismem, tak prostě ty oponenti říkají, jo jasně, a země je placatá, viď? To jsou prostě takový ty prostě nejblbější argumenty, který kdo umí vytáhnout z torny a oni prostě přijdou a začnou těmahle falešnýma argumentama se s tebe snažit dělat konspirátora, člověka, který tomu nerozumí a který je pavědec. Ale to, že prostě ty vakcíny mají velmi zásadní negativní účinky a že je po těch desítkách let možná ten správný čas se na ně podívat, jestli skutečně ještě přinášejí ten pozitivní efekt, anebo jestli taky už třeba nepřinášejí víc negativního než pozitivního, tak to je podle mě na místě. A když se podíváš na celosvětové statistiky nárůstu autismu, poruch autistického spektra, to je takhle, tak za posledních 40-50 let, jako co je tou příčinou, že ty poruchy autistického spektra takhle výrazně narostly, zejména u mužské populace? Asi bychom se nad tím měli jako ptát a neříct, no tak se to asi stalo, jako, jo, tak prostě přišlo masivní očkování, plošní očkování, tak buď to tam ta korelace je tam ta souvztažnost, anebo není, ale prostě základ je, že si na to musíme sednout a hledat na to odpovědi, seriózní odpovědi. Já teď nechci říkat ano nebo ne, ale zároveň odmítám, aby jsme z toho dělali dogma a řekli jsme, o tom se vůbec nebudeme bavit. A do té doby, než to prozkoumáme, tak bych byl rád, aby ta národní očkovací strategie tady prostě neplatila a nebyla. Jo? Protože základní princip medicíny je neubližuj. Neubližuj. Nikdy nemůže léčba víc ublížit než ta samotná nemoc nebo než tu prevenci, kterou se snažíš dosáhnout. A tady prostě tenhle ten princip za mě porušen být může. Neříkám, že je, ale může. A měli bychom prostě udělat na to širší kolegium, zjistit to, dát si na stůl data a potom rozhodnout. Naprosto objektivně a pragmaticky, jestli to nic nespůsobuje, třeba ne. A můžeme pokračovat dál, ale my to dneska nevíme. A já bych byl rád, abychom to postavili naroveň, protože jde tady o opravdu velmi závažnou
1: věc. No, jde o zdraví, no. A jako, co si budem, že jo? Prostě nikdo nemá patent na rozum, jako teď tady nechceme upalovat všechny, kteří kdy vymysleli nějakou vakcínu nebo nějaké očkování. Ale prostě je fakt, že některé firmy to seká jak Baťa cvičky. A
0: ale ono to má taky...
1: Jaký to bylo kvalitě a podobně. A každý člověk je jiný, že jo, na každýho.
0: Ono tam má dvě důležité věci. Ještě medicína je strašně rigidní, to znamená, že se hrozně pomalu mění. Jo? Když prostě Fleming přišel s penicilinem, no tak to trvalo desítky let, než to zavedli. Jo? Nejdřív ho zavřeli do blázince, že prostě nějaké penicilin, jak by to mohlo fungovat. I přece všichni lékaři na všech univerzitách na světě přednášeli, že angína se léčí pouštěním žilou, že jo, rozřízli ruku, nechali vytýct krev, ochladili ti tělo a všichni věděli, že se prostě angína léčí pouštěním žilou. Všichni, to byl takzvaný, jak se dneska říká moderně, vědecký konsenzus.
1: Ano.
0: A nějaký pomatený Fleming přijde s penicilinem, no to je blázen, jo. A dneska všichni víme, že se penicilinem normálně léčí. Desítky let nám tady cpali špenát, že špenát obsahuje spoustu železa. A přitom od 60. let už byl proveden nový výzkum, který prokázal, že se ty věci spletly o desetinou čárku. Jo? Že obsahuje desetkrát míň železa, než se tvrdilo. A prostě do dneška se říká, že špenát má hodně železa. A
1: hlavně dětem se to říká, rozumíš?
0: Ano, ano. Brambory obsahují železa, než ten špenát. Jo? To je takový jako jenom vtip. A samozřejmě zásadní problém moderní medicíny spočívá v tom, že ty laboratoře, který dělají ty atesty, který to schvalují, tak jsou finančně závislí na těch, který kontrolují. Prostě, když tam Pfizer dá nějaký svůj nový přípravek a ta laboratoř by řekla, nevyhovuje, tak už do té laboratoře ten Pfizer nikdy nepřijde. Nikdy. A ta laboratoř zkrachuje. Tohle byl stejný princip v roce 2008, když byla realitní krize, když tenkrát se ptali těch agentur hodnotících Moody's a Standard & Poor's, ty největší agentury, a ptali se jich, a proč jste dávali těm cenným papírům trojitý Ačka, když to byly na nejvýš Cčka nebo Dčka? Oni říkali, protože kdybychom těm bankám jednou nedali to trojitý Ačko, tak už sem nikdy nepřijdou. Nikdy. Takže ty kontrolující subjekty jsou finančně závislí na těch kontrolovaných. A tím pádem už vlastně ten systém korumpuješ. Jo. Jeden příklad za všechny, aby si to lidi dokázali představit. Když budeš ředitel školy a budeš tam mít žáka, který je úplně blbej, jak auto bláta, a bude mít tatínka, který prostě je tvým největším sponzorem a bez kterého víš, že zkrachuješ té škole. Vyhodíš toho žáka nebo ne?
1: No,
0: jo, dáš mu tu pětku, necháš ho propadnout a vyhodíš ho z té školy? A nebo řekneš, hele, tak ať tady ten blbec je dá, protože prostě jinak tu školu můžu zavřít. Jo? A takhle funguje bohužel, kontrolní mechanismy fungují v medicíně, na trhu s cennými papíry a podobně. Proto jsme tam, kde jsme.
1: Prosím tě, Jindro, ty si říkáš, že můžeš do 3/4, máme posledních pár minut, já vemu tady rychlé otázky od našich milých diváků, hlavně ty, který jsou teda tady, tak, který tady máme. Tak, otázka, dobrý večer, pane poslanče, dá se nějak vypořádat s migrací Minonka a tak, aby k nám se nepřesunovali migranti nejen z Německa, musíme je přijímat, nebo jak to je, děkuji. Já děkuju za příspěvek.
0: Tak. Už jsem o tom hovořil, nemusíme, měli bychom ctít české azylové právo, my ho máme poměrně přísné, to znamená, u nás není úplně jednoduché získat azyl nebo nějaký krátkodobý či dlouhodobý pobyt, takže za mě držet se našeho vlastního azylového práva a nepřijímat masivní migraci ani z východu, ani ze západu. Já nechci ani ty muslimské migranty z Afriky, ale ani ty ukrajinské migranty, musím se přiznat. Tvrzení, že bez nich by se nám tady zhroutila ekonomika, je falešný, to je prostě nesmysl. A já prostě říkám, pokud někdo splní české azylové zákony, je přínosem pro Českou republiku, nebo třeba se seznámí muž ze zahraničí s Češkou, vezmou se, chtějí tady žít, nejsem blázen, nejsem xenofob, je mi úplně jedno, jakou má barvu pleti, je mi to úplně jedno. Pokud to bude slušný člověk, který je přínosem pro tuhle společnost, bude tady normálně žít, platit daně, nepáchat žádnou kriminální činnost, tak mi je úplně jedno, jestli je černý, žlutý nebo modrý a budu moc rád, když tady s náma bude, když bude přínosem pro naši společnost. Ale abychom si tady masivně brali muslimský migranty, protože nám jich tady 30 tisíc dovezou z Bruselu, tak to fakt jako ne. Ale to samý samozřejmě platí o Ukrajině. Ani ty ukrajinský migranty nemůžeme chtít. A pokud by přišla po skončení té války, ta druhá vlna těch mužů, kteří byli na té frontě, tak to by byla absolutní tragédie.
1: Děkuju. Olda Maršíček, děkuju ti za příspěvek, Oldo. Hanzi Heidler, taky díky za členství, jste super, pane Reichl, jen tak dál, jen je válcujte. Stanislave, díky ti za členství, Fantolog FM, děkuju moc ti za příspěvek, pane Reichl, na Německo máme přece páky, jednak reparace, a za další, proč jim neprodáváme elektriku dráž, co Lipská burza? Tam je to vlastně, že my prodáváme tu elektriku s nějakou slevou nebo velkou obchodní cenou, řekněme, tak máme čím tlačit na Německo?
0: Máme, my jim neprodáváme elektriku se slevou. Ten princip Lipské burzy je postaven tak, že vlastně prodáváš elektřinu za cenu takzvané závěrné elektrárny. Jo? Sikela říkal závětrná, ale ona je závěrná. To se trošku Pepovi pletlo. Závěrná elektrárna v tom energetickém mixu máš jaderné elektrárny, tepelné elektrárny, paroplinky, soláry a tak dále a tak dále. A ty vlastně v tu chvíli, ta cena je určená tou nejdražší cenou té elektřiny v tom energetickém mixu. Jo. To znamená, když tam máš 90% elektřiny za 15 halířů za kilowatt hodinu a je tam jedna elektrárna, která to dodává za 6 korun, tak kupuješ všechno za 6 korun. A problém je, že vlastně tou Lipskou burzou se řídí cenotvorba i v České republice. To znamená, když Innogy kupuje elektřinu od ČEZu, tak cena se nedohaduje. To není tak, že si zavolají a řeknou, hele, prodal bys mi to za tolik nebo za tolik. Ne, ne, ne. cena v tu chvíli je prostě taková, že se podívají na počítač, kolik je aktuálně na lipské burze a to do té smlouvy napíšou. Jo? Takže to je prostě ta naše zase servilita, protože třeba Francie to tak nedělá. Francie má vyhlášku a vnitrostátní cena je určená normálně vyhláškou francouzskou. A jenom exporty, co jde z Francie, tak se prodává za cenu na lipské burze. Slováci si dohodli do roku 2026 zastropování u slovenských elektrární za 64 euro za megawatt hodinu. Jo? A prostě každý má nějaký nástroje, jenom my to tady prostě rveme za plnou cenu a proto máme tu elektřinu nejdražší. Takže když ten odchod z lipské burzy není to, že musíme my odejít. Jo? Ono se to tak jako zkracuje, ale reálně je to o tom, že ten vnitrostátní obchod by měl být vyvázán z cenotvorby určené lipskou burzou a měl by být navázán na zákon o cenách 526 roku 1990 sbírky a v tu chvíli nám zlevní ta elektřina o 80%. Jo, to, jak to říkal ten tykač v tom podcastu, my prodáváme v Počeradech, z Počerad elektriku, 6 euro za megawatt hodinu je výrobní cena a 80 euro je povolenka. To jsme se zbláznili, to prostě, to nemůže nikdo normálně dělat. Já myslím, že Evropa, jak říkali moji kamarádi z Indie, mě říkali, vám tam museli lít něco do pití, protože vy jste se zbláznili, vy prostě pácháte sebevraždu a ještě si u toho tleskáte.
1: Já mám vypnutý mikrofon, tak to už asi je nějaký znamení. No, Jindro, já tě teda nebudu dále zdržovat, je 47, ty říkáš, že musíš odletět.
0: Určitě, jestli můžu ještě jednu věc, kterou bych chtěl říct a na závěr, já bych si strašně přál, abychom na to nezapomínali, já bych velmi rád udělal účet za těmi uplynulými 4 lety, protože si myslím, že není možné, abychom kauzu Bitcoiny, kauzu Dozimetr, předražené nákupy na ministerstvu obrany nechali bez dalšího povšimnutí a prostě jenom zatím udělali tlustou čáru a nechali všechny ty zloděje prostě odejít s těma našima penězma, protože to jsou naše veřejné peníze z naší daní. Takže já jenom bych chtěl ještě divákům říct, že rozhodně na to nezapomínám a že se budu snažit, aby tyhle kauzy byly vyšetřeny opravdu velmi důsledně a důkladně, aby ti lidé, kteří za to nesli odpovědnost, tak aby skutečně byli pohnáni před soud a nevyvázli z toho bez trestu, protože základem demokracie je spravedlnost. Pokud lidé neuvidí, že tady zákon platí pro všechny stejně a že tady prostě se snaží ti nahoře, ti politici, opravdu tu spravedlnost tak si rozmělňovat, nebo ne rozmělňovat, to je blbý slovo, tu spravedlnost prostě dávkovat všem stejně a ne, že prostě se navzájem přikryjou a řeknou, no tak my už jsme tady teď, tak už vás necháme být, tak prostě ten stát nemůže dobře fungovat. Opravdu bez víry v to, že zase znovu funguje právo a spravedlnost, se nemůžeme pohnout kupředu. Takže já udělám všechno pro to, aby tyhle kauzy zůstaly, nezůstaly nepotrestány.
1: To je dobře, protože aby bylo taky vidět, že na každou svině se vaří voda, jak se říká.
0: No, tak podívej se na ten Dozimetr, Stan, TOP 09, tady svědci jeden po druhým tam říkají u toho soudu, že největší peníze z toho brali Stan a TOP 09 a neděje se nic. Jo? Podívej se, jak utichly bitcoiny.
1: No.
0: Jak nám prostě paní zametačka Dekroa říkala, že bude vnitřní audit, vnější audit, že tam bude ten znalec, že jo, ten expert, který tam zveřejní svoji zprávu. Nemáme zprávu, nemáme vnitřní audit, nemáme vnější audit a všichni zase čekají, že to jako zmizí, jo, že na to zapomeneme. No tak já na to nezapomenu a chci, abych jsme se tam podívali, kdo tam co rozkradl, protože to byla prostě loupež opravdu století. Jo. Tam se protočili veliký peníze.
1: To jo. Jako je dobře, že potom jdeš, protože vždycky to bylo tak, ty víš, že ještě tenkrát před volbama jsem se tě na to tady ptal tak jako s nadsázkou, že vždycky se dělá ta tlustá čára zatím, tak je dobře, že ty tu tlustou čáru, což je vlastně nejpohodlnější řešení, že jo, jako co jsme si a teď budeme zase kámoši, a tak, že do toho prostě, že ta klacino, to se nedáš a já jsem za to moc rád. A jsem taky moc rád za to, že jsi s náma vydržel a že brzy, doufám, se zase uvidíme a uslyšíme. Přátelé, děkuju vám všem za pozornost, za vaše podporu, za to, že jste dali více jak 1000 lajků, vidím tady 1023 lajků, za to vám moc děkuju a dávejte dál a šiřte, prosím, šiřte toto video mezi ostatní, aby rozesílejte to po sociálních sítích, posílejte řetězový maily, ať se to šíří v éteru, klidně i k Proximě Kentaury, protože Jindra musí být slyšet a musí to být, ať se stane jeho nasazení, jeho odhodlání a jeho názory vzorem pro ostatních 199 poslanců. Tak, děkuju moc.
0: Děkuju moc, děkuju všem za to, že jste se dívali, a já doufám, že tu naději, kterou jsme přinesli po těch volbách, že nesklameme, udělám pro to maximum. A já bych byl rád, aby ten vzor nešel nejenom vůči těm poslancům, ale hlavně vůči lidem, protože ke komu mají dneska vzlížet mladé děti? Jo? K Petrovi Pavlovi nebo k Petrovi Fialovi? Prostě dneska tady děti nemají vzory. Jo? V Srbsku vzlížejí k Djokovičovi. Tak to je potom, tam je asi jasný, že ta generace k něčemu bude vypadat, ale když tady prostě vidíme, že se prezidentem stane člověk, který bez mrknutí oka převlíkne kabát v momentě, kdy se mu to hodí, tak to samozřejmě působí na ty děti, jakože se dá přece odpracovat jakýkoliv hřích s mládí. Pokud stojíš teda na té správné straně, to je základní předpoklad. Kdyby Filip Turek byl na té druhé straně, tak dneska všechny ty noviny píšou, jak to byly jenom taková jeho mladická nerozvážnost a hloupé vtipky, a že na to se přece už dneska nemůžeme tak jaksi dívat těma přísnýma očima, že už je dospělý, vyzrálý, a pojďme to nechat stranou a pojďme ho jmenovat ministrem zahraničí. Ale protože nestojí na té správné straně, tak ho musíme ničit za každou cenu.
1: Milé děti, nechtě vaším novým vzorem zde přítomný Jindra Reichl. Tak a vám, přátelé, děkuju moc za pozornost. 9 hodin, Ivan Kratochvíl, letíme dál, další stream máte za chvilku v chatu, už jsem vám dal link, takže mějte se krásně a za 8 minut se uvidíme, když všechno dobře dopadne. Jindro, ať se ti daří, díky ti za všechno.
0: Petě, moc děkuju, a dívejte se na Petra, a kdo si chcete pustit Primu, budu tam proti panu Pospíšilovi a bude tam slečna Demetrašvili, tak si myslím, že to bude docela zábava, tak si mrkněte klidně 21.30 na 360.
1: Super.
0: Petě, díky.
1: Ahoj, děkuju. Ahoj, dobrou.
0: Mějte se krásně, nashledanou.

0: možnosť to zneužívať a že asi tie trestné činy, ktoré dnes je možné spáchať verbálne, tak je možné nahradiť občianskoprávnymi žalobami a podobne, či už ide o ohováranie alebo poškodzovanie obchodného mena a tak ďalej, tak ako je to v Amerike. No ale teda začali sme celý rad tém, tak ja poprosím profesora Petra Druláka, aby povedal, čo si vlastne o tom všetkom, čo tu zaznelo a prípadne, čo ešte nezaznelo a chce on povedať, tak čo si o tom myslí.
1: Dobrý večer, děkuji za slovo. No, ono už toho právě zaznělo docela dost a já tak nad tím přemýšlím, jako co říkal Pepa, co říkal Luboš. Ten optimismus, který vyjádřil Pepa Skála s tím, že vlastně co říkal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, když odcházel z hradu. Já si říkám právě, co ten ministr spravedlnosti vlastně zmůže s těmi soudci. No, protože kdykoliv se objeví nějaký politický činitel a řekne, tak a teď je potřeba teda, aby jsme tu svobodu slova respektovali a ta naše justice by se podle toho měla chovat, tak oni na just ukážou, že jsou nezávislí a že budou pokračovat tak, jak pokračovali dosud. On vlastně na ně nemá moc páky. Jo? On možná by mohl mít páky na státní zastupitelství a ani tam to není jistý. A na soudce už vůbec žádný páky nemá. Takže ty soudci, ty soudkyně a soudcové, kteří tady vynášeli ty, řekněme, naprosto ostudní politické rozsudky, a to jak v kauze Skála, tak v kauze Bednářová a v řadě dalších, tak ty budou vlastně pořád fungovat a možná, že ti jejich kolegové jim budou říkat, no tak teď vlastně musíš být odvážný a oni to budou brát jako dokonce výraz své odvahy, že v tom budou pokračovat. Pro mě bude docela zajímavý, jak si třeba ta nová garnitura, která přichází, poradí s tím paragrafem, podle kterého byl odsouzen jak Pepa Skála, tak Martina Bednářová, to je to genocidium. Nevím, jak se přesně jmenuje, jaký má číslo, Pepa to ví určitě přesnějš. 305, 405 a to je zrůdnost.
0: A oni to, myslím, prejmenovali na útočnou vojnu, alebo tak tenhle, nějak, že aby to bylo širší.
1: Tenhle paragraf je opravdu zrůdnost v tom českém právním řádu, protože když se na něj podíváte, tak většinu mainstreamových žurnalistů a propagandistů byste na něj mohli odsoudit. Mohli byste odsoudit na Izraeli. Jo? Na Izraeli byste mohli odsoudit, protože vzhledem k tomu, co se tam děje a jak oni o tom píšou, tak to je zlehčování, popírání všeho, co se tam děje. To ani nemusí být genocida totiž. To stačí válečný zločiny. To je důležitý. Jo? Takže samozřejmě genocida, tam je otázka, kdy začíná, kde je, ale tam stačí v tom paragrafu válečný zločin. Václava Havla byste mohli odsoudit za to, jakým způsobem mluvil o tom takzvaném bombardování za humanitárními cíly. Takže tenhle paragraf je skutečná zrůdnost a pro mne test toho, zda to skutečně s nějakou svobodou myslí ta koalice vážně, bude, jestli ho prostě dostanou z toho našeho právního řádu. Já myslím, že tu většinu na to mají. Na to nebudou potřebovat senát, to není ústavní věc. Takže tohle se dá na prvním, druhým jednání sněmovny prostě odstřelit. Pak další samozřejmě paragraf, který si tam dostali letos, je ten paragraf, který kriminalizuje podporu propagaci komunismu, že jo, další věc. Takže to je další. Takže pro mě, já v téhle chvíli, když se mě ptáte, tak já řeknu nevím. Já o nich nevím vůbec nic. Z toho, co o nich vím, tak akorát můžu říct, že nevím. Jo? Protože opravdu byl bych naprosto v tomhletom, ale otevřený v tom, ale chápu, je na místě určitý optimismus, protože taky bych řekl, že by měli být méně špatní, než to, co tu vládlo dosud. To je takový, řekl bych, racionální očekávání. Ale, a teď je tu obrovský ale. A to je stav západu. Stav západu. Stav politického západu. Uvědomme si, že to, čemu říkáme svoboda projevu a svoboda myšlení a to, čeho si vážíme, je skutečně západní výdobytek, že ten západ, ta Evropa po ty staletí, jak se formulovala, byla v něčem výjimečná, že tady byly možné určité věci, které jinde možné nebyly. A to, že na západě se vytvořil skutečně ten respekt k té debatě, to není žádná zásluha liberálů. Liberálové se k tomu dostali, jejich pojetí svobody od začátku vlastně scestný, protože je to svoboda pro mocný a bohatý. Od začátku je takhle liberalismus definován. Pro bohatý a mocný. Ty tu svobodu mají, ostatní ty liberálové nezajímají. Liberálové nechtěli dát volební právo všeobecný. Oni říkali volební právo jen pro ty, kteří jsou dostatečně bohatý a ty majetky. Ty takzvaně zodpovědní. Takže jenom bych chtěl tohle odpojit.
0: No teraz to chcou dát aj 16-ročným no, a zobrat 65-ročným.
1: A jasně. Oni vždycky mají nějakou svoji skupinu, že jo. Ale liberálové se svobodou projevu zas tak moc společného nemají. Jo? Ta naše svoboda projevu, západní evropská, ta se vyvíjí po staletí. A jsou tam některý nepravděpodobní aktéři, který za ní stojí. Jo? Můžeme říct, že i to, jaký byl vztah mezi církví a sekulární mocí, tam hrálo obrovskou roli. A to bych vůbec neřekl, že církev byla nějaký zastánce svobody projevu. Naopak po ta staletí, ale v té konfiguraci, že jste měli nezávislou církevní moc a nějakou světskou moc a mezi sebou oni nějak museli vycházet, to je jeden ze zdrojů té naší svobody projevu. Takže proto říkám Západ. Západ, protože když se podíváte do jiných okruhů, a já je respektuju, já jsem rád v Číně, byl jsem tam nedávno, mám respekt vůči tomu, jakým způsobem, co dokázalo Rusko v posledních desetiletích, tak mám k ním respekt, ale vím, že tam nemůžu hledat svobodu projevu. Ne prostě. Jo, tam je to prostě jiná tradice, je to tam jinak postavený. Když jdu do Číny, tak tam nejdu hledat svobodu projevu. Nehledám ji tam. A když ji hledám, tak ji tam nenajdu. To jsme my, Evropský západ. No a teď se podívejme, v jakém stavu je ten západ. V jakém stavu je Velká Británie, která teda tady v Evropě platí za tu kolébku svobody a demokracie. Co všechno je tam kriminalizováno? To jsou strašný příběhy. Jeden neopatrný výrok a jste ve vězení. Podívejme se do Spojených států. Ve Spojených státech samozřejmě mají poměrně robustní i ústavní záruky, o kterých mluvil Luboš. Ale teď my jsme vlastně měli možnost v těch posledních dvou letech pozorovat už dvě administrativy. Že jo? Loni na podzim, když bychom to vzali za ten rok, jo? Loni na podzim Biden, jo? Bidenova administrativa rozsluhující, jakým způsobem vlastně ti woke aktivisté byli schopni skrze soudy umlčovat, vyhazovat ze zaměstnání, ostrakizovat někoho, kdo se nevhodně vyjádřil o transexuálech, o feminismu, o migrantech, nedej bože o černoších, což je teda o Afroameričanech, která bych asi měl říct.
0: To byly... Ano, už máš problém.
1: Jo, to už to by byl problém, už to by byl problém. A ta nastupující, řekněme, garnitura se vůči tomu vymezovala, říkala, tohle je nepřípustný, že jo, Elon Musk na mém Twitteru, tohle všechno jako bude jinak. A v mnoha ohledech tu situaci změnili. Ale dneska zase máte sionismus. A kdo prostě se dopustí nějaké kritiky Izraele, antisionistických výroků, no tak má podobné problémy. Když tam v podstatě i s těma univerzitama dokážou jako hejbat způsobem, který je nepředstavitelný. To mimochodem už začalo i za té Bidenovy administrativy, ale když si tak nějak poslechnete, co je, jakým způsobem to popisuje John Mersheimer a další prostě pozorovatelé, moudří lidé z té země, tak víte, že to není země svobody projevu. To není země svobody. Takže z tohohle hlediska já jsem smutný v tom smyslu, že je možný, že tahle garnitura, která tu je, třeba se vzchopí i na zrušení těch paragrafů, což si myslím, že je nutný. Ale na druhou stranu ten západ, ten vůbec nesměřuje k nějaký větší svobodě. A dokonce i ti lidé, kteří jsou, do kterých se kope, jako jsou třeba někteří ty Trumpovci a ta MAGA, když se pak dostanou do těch funkcí, tak se chovají velmi podobně. Takže uvidíme, ale já vlastně nemám dobrý, já tady nemám jako nějaký dobrý, jako úplně příběh. A dokonce ani v tom, když řeknu, až se ten západní systém zhroutí, a já myslím, že se zhroutí, protože je neudržitelný, to, co dělá, jsou nesmysly, tak jako, že by to nutně vedlo k nějaký větší svobodě. No tak se podívejme, kdo je kolem. Tak máme, že jo, Blízký východ, Severní Afrika, tam jsou už i některé výrazné mocnosti. Máme výraznou mocnost, jako je Saudská Arábie, Katar. Když se podíváme dál na východ, máme Čínu, máme Rusko, máme Indii. Já od nich neočekávám, že by oni byli nositeli západní svobody projevu. Takže možná, že tady spíš než nějakou radostnou náladu bych tady zatonoval nějaký rekviem.
2: Thank you.
0: Tak já zase len trochu pre vyváženie, tak očakávateľne poviem, že pokiaľ ide o tú slobodu slova, napríklad aj na akademickej scéne, tak zase majú problémy aj ľudia opačných názorov. Napríklad tu bola prednášajúca, proti ktorej študenti organizovali petície a snažili sa ju dostať do školy, pretože je židovka a nesmie prednášať o Izraeli tým pádom. Čiže je to samozrejme práve tá miera tolerancie jednoducho obojstranne veľmi nízka, bohužiaľ aj v akademickej sfére. K tomu sa ešte vlastne chcem v ďalšej otázke i dostať, lebo to považujem za dôležité, ale chcem sa opýtať Petra Dinuša, jednak keď to tú chvíľu počúva, ako ďalší politolog, tak ako sa na to pozerá ako pracovník Ústavu politických vied na jednej strane a na druhej strane ako účastník, tam je tá rovina osobná, aj takých káos ako Lenin Blaha Dinuš.
2: Ďakujem za slovo. Ja pracujem teda v Akadémii vied, Slovenskej akadémie vied a môžem sa vyjadrovať slobode slova na pôde Akadémie vied a nadviazal by som na Luboša Blahu. Luboš napísal knihu o Leninovi. A pretože vie, že v slovenskom trestnom zákone je paragraf, ktorý hovorí o podpore a šírení extrémizmu alebo komunistickej ideológie, tak zvolil pseudonym, pretože by mu hrozilo možno trestné stíhanie. A táto knižka o Leninovi pseudonymom vyšla vo vydavateľstve Akadémie vied. Ovšem za pár týždňov po vydaní knihy sa niektorí liberálni členovia petičnej rady vydavateľstva Veda a novinári pozvali, že ako je možné, že vydavateľstvo, renomované vydavateľstvo Akadémie vied vydáva knihu pod pseudonymom. A pritom autorský zákon umožňuje, aby autor vydal knižku pod pseudonymom. Potom začali rozoberať vedecký obsah tej knihy, že je nevedecká a neviem proste čo a nakoniec zistili, že je to striktne vedecká, exaktná práca, ktorá sa nedá spochybniť. Tak potom si vymysleli, že problém je s predslove s Lubošom, že tam spochybňuje všeobecnosť súčasnej demokracie a slobody. Potom zase bol problém s tým pseudonymom a proste kopec problémov. Nakoniec to dopadlo tak, že vedenie Akadémie vied, teda pravicové neoliberálne vedenie Slovenskej akadémie vied, uložilo tomu vydavateľstvu, ktoré šírilo tú knihu, že ju nesmie predávať. A tým porušilo platnú vydavateľskú zmluvu, ktorá zavezovala to vydavateľstvo, že tú knihu musí predávať. Napriek tomu tú knižku stopli. To je exemplárny prípad cenzúry a obmedzovania slobody slova na pôde Slovenskej akadémie vied. Luboš ako vedecký pracovník na pôde Akadémie vied je proste vnímaný tak, že poškodzuje dobré meno Akadémie vied, pritom sa nikdy nevyjadruje ako pracovník Akadémie vied, keď hovorí o politických vzťahoch. Vždy sa vyjadruje ako poslanec alebo reprezentant politickej strany. Prijali vedenie Akadémie rôzne prehlásenia o tom, že by mal odísť z Akadémie vied a jedno s druhým. Ste porušujú politickú neutralitu Akadémie vied, porušujú vlastné uznesenia. Slovenská akadémia vied sa chváli tým, že v oblasti spoločenských vied má vynikajúce výsledky v oblasti dezinformácií a konšpirácií. To majú byť proste vedecké výsledky, áno. Ja si teda myslím, že čo sa týka slobody slova, že máme slobodu slova takú, aký máme režim. Áno. Ja si neviem predstaviť, že by som išiel do oficiálnych médií a hovoril o socializme, alebo o podpore komunistického hnutia, alebo o antikapitalizme. Áno, to si môžeme hovoriť privátne tu v takýchto uzavretých miestnostiach. Alebo,
0: nahráva sa to, môžu nás za to tiež zatvoriť.
2: Aha, pozor. Áno, áno. Ale verejne si neviem predstaviť, že by to niekto mohol takto šíriť. Naopak, privátne si budeme hovoriť o povedzme podpore socializmu, ale niekto nás môže obviniť z toho, že šírime fejky, dezinformácie, konšpirácie a podobne. Takže vlastne nie je náhoda to, že už aj keď vyjadrujeme slobodné názory v privátnej sfére, že ten režim začína kampaň proti extrémizmu, proti fejkom, proti hoaxom, proti dezinformáciám a neviem proste proti čomu. Áno, to znamená, že ten režim už nesedí na tróne tak, ako sedel povedzme v 90. rokoch, ale bojí sa. aj o vyjadrený súkromný privátny názor, ktorý nie je zhodný s oficiálnou ideológiou a propagandou režimu. Napríklad v oblasti antikomunizmu. Áno, tá antikomunistická propaganda režimu, to je proste svedectvom toho, že aká sloboda prejavu, aká sloboda výkladu interpretácia histórie existuje. U nás neexistuje proste oficiálna žiadna. Áno. Takže asi toľko.
0: Ďakujem, my sme to... My jsme to vlastně celkom přirozeně premostili touto debatou aj o vedecké knihe k tomu, čeho jsem se chcel dotknout. Lebo většinou hovoríme o slobode prejavu vo vzťahu k politike, k médiám, k sociálnym sieťam, určitě zvlášť k sociálnym sieťam sa ešte tiež vrátíme. Ale pre mňa je jedna z veľmi dôležitých vecí, ja som teda pôvodným vzdelaním exaktný vedec, teoretický fyzik, a považujem za veľmi dôležité, aby naozaj sme mali slobodu prejavu, slobodu myslenia v akademickej sfére vo vede. A dnes sa stretávame s tým, už pomerne dávno v sociálnych vedách, dnes už dokonca aj v prírodných, najmä ak sa bavíme o témach, ako je genetika, virológia a podobne, že sú tie veci vlastne obmedzované a cenzurované. Je problém vysloviť hypotézu, keď sa povie, že je proti väčšinovému vedeckému konsenzu, ale povedzme si pravdu, aj teórie Darwina alebo Koperníka boli iste vo svojej dobe proti väčšinovému vedeckému konsenzu. A ja som z teoretickej fyziky zvyknutý, že ten fyzik môže vysloviť ľubovoľne šialenú hypotézu o nekonečnom množstve vesmírov, alebo že je ten vesmír hologram, ktorý, alebo je to celé vlastne naprogramované inou civilizáciou a celá kvantová teória je daná tým, že sme v nejak rozpixelovanej simulácii. A nikto zatiaľ tých fyzikov za to nestíha, ale skúsite niečo také povedať v oblasti, čo ja viem, o covide a už máte obrovský problém, napriek tomu, že rad tých vecí boli oprávnené hypotézy a dnes už sú vlastne považované, ak nie úplne zadokázané, tak minimálne za veľmi dobre možné, ako napríklad umelý pôvod toho vírusu a podobne. Je to jednoducho oprávnená hypotéza. Dnes na vysokých školách bežne prváci prídu zo strednej školy, sú vzdelaní tak, ako dnes sú ľudia vzdelaní po strednej škole a udávajú svojho učiteľa, že to, čo hovorí, nie je dostatočne ideologicky čisté. Čiže sem smeruje moja otázka, do akej miery si myslíte, že práve už v tom školstve, nakoniec hovorili sme tu aj o pani učiteľke Bednážovej, vystupovala tuto na tomto pódiu, moderovala to vtedy Lenka Procházková, a špeciálne v tej akademickej sfére, teda vysokoškolskej a v akadémiách. Do akej miery tam vidíte korene tej cenzúry? Neviem, kto by sa chcel k tomu vyjadriť. Ste tu z akademickej sféry minimálne traja.
3: Ja teraz začnem. Ďakujem veľmi pekne. Tá éra covidu, a dobre si to pamätáme, a veľmi dobre, že pán riaditeľ na toto upozornil, tu ako keby zradikalizovala tú liberálnu časť spoločnosti do tej miery, že oni tak silno opovrhovali akýmkoľvek iným názorom, že z nás na Slovensku robili, že dezolátov. To bol normálne oficiálny pojem. Že každý, kto chcel, nie že odmietal očkovanie napríklad, ale že len chcel dobrovoľnosť očkovania, bol pre nich dezolát. Keď si citovali nositeľa Nobelovej ceny Montaniera, čo je virológ, a odporca očkovania proti covidu, tak aj on bol dezolát. A to tvrdili ľudia absolútne nedovzdelaní niekde z nejakého denníka N alebo denníka SME. Hej. Čiže taká to bola atmosféra. Že hociakú sprostosť si mohol trestnúť, pokiaľ si bol v tom hlavnom prúde, ale pokiaľ si citoval významných analytikov v odbore virológie, ako je Montanier alebo na Slovensku doktor Lakota, tak si bol extrémista a dezolát. A toto dopalilo strašne veľa ľudí. Ono to na konci dňa vyšlo pre nich aspoň na Slovensku mimoriadne kontraproduktívne. Pretože oni tým naštvali polku národa. Neviem, či taký členský štát Európskej únie ešte existuje, kde bola zaočkovaná iba zhruba na 50%, čo vypovedá o tom, že zhruba polovica slovenskej spoločnosti de facto bola urazená tým, že ju označovali za dezolátov. Oni tým urobili hroznú chybu, detinskú chybu. A na tomto sa zviezla potom tá vlna odporu, lebo ľudia si začali uvedomovať. Keď nám môžu klamať pri covide, tak nám možno klamu aj pri vojne na Ukrajine. A začali čítať alternatívu, začali sa vzdelávať aj v iných oblastiach. A zrazu ste mali na Slovensku situáciu tiež výnimočnú v celej Európskej únii, že ľudia jednoducho nedržali palce Ukrajine, lebo videli, že to je Zelenského skorumpovaný režim, videli, že to je americká vojna proti Rusku, že to nie je tak, ako tvrdí západná propaganda. A opäť boli dezoláti a extrémisti. A to sa opakovalo. A o to viac tu rástla tá vlna tých ľudí, ktorí jednoducho len chceli mať svoju pravdu a tá im bola zakazovaná. Taký, neviem, či toho človeka vôbec má zmysel spomínať intelektuálnej príjemnej diskusii, ale máme takého, že vlastizradca Naď sa volá na Slovensku. Minister bývalý obrany, hej. Ten zakazoval normálne médiá, zatváral médiá.
0: Ja zase pripomínam, nahráva sa to, aby sme tu nemali nejakú žalobu za zásah do osobnostných práv.
3: Ja som bol dokonca na súde s týmto pánom Naďom a pán Naď ma zažaloval, lebo som o ňom hovoril, že je vlastizradca a súd rozhodol, že o ňom môžem hovoriť, že je vlastizradca, preto si to vychutávam.
0: Tak to som nevedel, že to máte pozikrované.
3: Ale pravda je taká, že jednoducho COVID, vojna na Ukrajine, otvorila ľuďom oči, že bez ohľadu na to, aký máš názor, ty máš mať právo mať na tento názor. Toto je ten základný problém, ktorý tí liberáli nevedia pochopiť, špeciálne tie liberálne decka. Ako prepáčte, dneska tu čelíme takým primitívnym útokom na našu vládu, že tam nejaký študentík, ktorý jednoducho by mal mať aspoň elementárnu úctu k starším ľuďom, k štátnym funkciám, k rodičom, k ľuďom, ktorí majú možno viacej rozumu a viacej skúseností, napíše na chodník, že totálny vulgarizmus, neviem, či ten prípad poznáte, nechcem vás tým obťažovať. A z tohto robia teraz hrdinu, hej, liberálne médiá. Toto je pre nich hrdina. Vulgárny primitív, mladý človek, ktorý by mal mať úplne iné správanie. A tam sme sa dopracovali. Tam sa dopracovali, že toto sú dneska autority pre liberálny
0: tábor. Ale zás prezentuje veľmi, veľmi originálnu disharmonickú hudbu.
3: Áno. Viete, mňa to mrzí, áno, aj kvôli akademikom, ale na konci dňa my sme relatívne dobrí rečníci, vieme sa brániť, vieme zabojovať, ľudia nás sledujú. Ale zoberte si bežných robotníkov, bežných ľudí práce. Ja mám prípad robotníka, ktorý len zvesil duhovú zástavu v fabrike Volkswagen a bol vyhodený z hodiny na hodinu z práce. A čo má ten robiť? 29 rokov robil v Volkswagene, Volkswagen mal potrebu tam robiť politiku a šíri tam duhovú ideológiu LGBTI. Prečo preboha automobilka má potrebu šíriť duhovú ideológiu, mi vysvetlíte? Ten robotník normálne došiel, tak to zvesil, do hodiny vyhodený. Sme sa snažili mu pomôcť a robíme všetko pre ňoho, ale takáto je situácia bežného robotníka. Tak je takto človeka šikanú, ktorý iný robotník pracuje, či človek bude mať odvahu povedať svoj názor. Alebo učiteľ teraz v chorvátskom grobe. Normálny, mladý človek, učiteľ, pracuje na SAV. Na základnej škole deckám vysvetloval dejepis a vyvesil tam obraz Gustava Husáka a povedal, že tento bol človek, ktorý v Slovenskom národnom povstaní bojoval proti fašizmu a je to hrdina. Čo je pravda. Alebo minimálne je to historický názor, ktorý tento človek môže mať, je legitímny. Vyhodený. Vyhodený okamžite. A toto sú situácie bežných ľudí, preto to, čo tu bolo spomínané, že to nie je iba otázka toho, že či politik, či akademik, to je otázka bežných ľudí, ktorí sú takto zastrašovaní. My si prosím uvedome, že keby sa aj ten fašistický režim, ja túto paralelu používam často, vyvíjal časom, že by dajme tomu ten Hitler nejakým spôsobom prežil tú vojnu, neviem, hej, špekulujme, tak vy si myslíte, že by on fakt každého kritika rval do toho koncentráku? Nie, tam stačí vytvoriť to zastrašovanie. On tam strčí jedného a tí ostatní už budú ticho. Takto to funguje v tých totalitných režimoch. Preto toto, čo sa dneska deje, to je plazivá totalita, to si povedzme na rovinu. To, čo robili počas covidu, to, čo robili ohľadom vojny na Ukrajine, to je plazivá totalita. A výsledkom tejto nenávisti a indoktrinácie je čo? Že takmer zavraždili predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, lebo chce mier na Ukrajine, lebo nechce nenávisť voči Rusku. Takejto dobe žiaľ žijeme. Takejto dobe žiaľ žijeme. Ďakujem.
0: Petr Drulák.
1: Já bych se vrátil k té otázce, jak jsi vznesl nad tím akademickým prostředím, protože tam je takový zvláštní vývoj, ke kterému došlo v sociálních vědách v posledních desetiletích. A souvisí to s nástupem kritické teorie, což je takový zvláštní, že pojem, protože kritická teorie by měla brousit kritické myšlení. A ono v určitý chvíli to tak bylo. Jo? To samozřejmě, když začíná kritická teorie, tak jako funguje jako takový skalpel, který skutečně odhaluje věci, které ty dosavadní teorie třeba neviděly. Jo. Ale my teď jsme v situaci, kdy ta kritická teorie trochu ovládla, nebo přístupy blízké kritické teorie, nejenom sama kritická teorie, ale přístupy jí blízké, ovládly ty sociální vědy. A myslím si, že ty následky jsou docela závažné právě v tom respektu vůči jiným názorům. O co tam jde? Ona totiž přivedla ten, řekl bych, část toho myšlení, sociálně vědného myšlení k takzvanému magickému myšlení. Jo, magické myšlení je, že když vyřknete nějakou formuli, tak se to stane. No, to je magie. Prostě řeknete sezame, otevři se a sezam se otevře. No, máte tu správnou formuli, to tam jako je, dokážete ten svět změnit. Samozřejmě, když v tohle věříte, tak přikládáte obrovský důraz každému slovu. A když někdo říká ty slova nějak špatně nebo jinak, jak si myslíte, tak ten člověk je mnohem nebezpečnější, když magické myšlení nefunguje. Jo, když magické myšlení nefunguje, jak si řeknete, no tak ať si plácá, co chce, mně to vlastně jedno, protože je tu nějaká realita a on si může o té realitě říkat, co chce, ale ta realita se nakonec prosadí. No a když se podíváte, jak se vyvíjelo to sociálně vědné myšlení, tak ono vlastně třeba v tom oboru mezinárodní politiky, tak tam dřív jako byly docela materiálně orientované teorie. Jo. To zná realisti třeba. Realisti se dívali na mapu, na zdroje, na rakety, jsou všechno materiální věci. A řekli, no tak když má někdo tolik a tolik raket a někdo má 10x méně raket, tak ten, co má těch raket víc, vyhraje. Tečka. A jedno, co kdo o tom říká nebo si myslí. To je realita. A podobně liberálové. Jo? Liberálové se zase třeba dívali na obchod. Říkali, no tak mezi nimi je takovýhle obchod, tak to znamená, že ty vztahy jsou pro ně hrozně důležitý, nebudou je chtít narušovat. Zase byla tam nějaká realita, kterou dokázali měřit materiálně. Pak tam byli třeba marxisti, kteří vlastně měli taky ten základ materialistický. Jo, to znamená, dívali se na ten výrobní způsob, výrobní prostředky vlastnictví. Byla tam prostě materiální realita. Samozřejmě tenhle pohled na společnost je úzký, protože společnost skutečně není jen materiální realita. Je tam hodně těch myšlenek, hodně toho diskurzu, toho, co se říká. Ale my jsme se dneska dostali do toho opačného extrému, kdy to, co se říká, ty myšlenky, které kolujou, se stávají tím nejdůležitějším a nakonec tím jediným podstatným a ta materiální realita úplně ustupuje. A v téhle chvíli najednou je to ošidné s tou svobodou projevu, protože pokud ta svoboda projevu představuje magické formule, které jsou nebezpečné, tak je potřeba ji zastavit. Protože ta materiální realita je nezastaví. Takže oni, když věří na to, že je to magické myšlení, tak oni musí bojovat, opravdu tvrdě bojovat proti těm, kteří jsou nositeli jiných názorů, protože ti lidé jsou skutečnou hrozbou. Nezastaví je materiální realita. Jo, ten realista jako Merzheimer, ten se může zasmát tomu liberálovi, tomu utopistovi, řekne. No tak on si říká, že to tam tak dopadne, ono tak dopadnout nemůže, protože já vidím svou mapu a vidím statistiky ve zbrojení. Když věříte na ty magické formule, tak řeknete, ne, ne, on je nebezpečný, on to může změnit. Takže my to vidíme v těch sociálních vědách, tenhle ten příklon, který mě byl vlastně vždycky sympatický, protože já jsem vždycky věřil na sílu těch ideí, ale samozřejmě dneska to došlo do důsledků, které jsou naprosto děsivý. No a pak to vidíme i v té politice, že jo, protože třeba náš přístup k válce na Ukrajině, to je ryzí magické myšlení. Ryzí magické myšlení. Jo, to znamená, my když budeme dostatečně dlouho říkat, že Ukrajina vyhraje a budeme si to všichni myslet, tak vyhraje.
0: No zvlášť v Evropě, jo, tak, že jo, tu mají pocit, že zvítězí rezolucemi.
1: A bohužel, tohle magické myšlení má svůj fundament v teorii konstruktivismu, v sociálních vědách. Tam to je prostě tyhle věci. A tady ten jed se dostává do společnosti. Jed? On to byl lék. Když toho tam bylo málo a když někdo s tím přišel v těch 80. a 90. letech, tak to ty materialisty trochu léčilo, protože oni byli taky pomílený. Oni si mysleli, že všechno se dá vyčíst jenom tady z nějakých těch základen materiálních, což je taky nesmysl. Jenomže tenhle lék tak narost, že se z něj stal jed a tenhle jed otravuje jak ty obory, jak ty sociální vědy, tak to, co se potom děje ve společnosti.
0: Ďakujem, tak to som skoro ani nečakal, že až tak hlboko do takýchto intelektuálnych úvah sa ponoríme. Poprosím ešte Petra Dinuša určite na túto tému. Vy ste sa už k tomu vlastne čiastočne vyjadrovali na tej konkrétnej kauze, ale možno, že stojí za to to povedať i všeobecnejšie.
2: Ja len krátko. Prezentuje sa a presadzuje sa myšlienka kritického myslenia. To kritické myslenie by malo predpokladať viacero alternatív pohľadov interpretácií na nejaké javy alebo nejaké fenomény. Ale opak je pravdou, áno, tá pluralita tých interpretácií tu nie je a zužuje sa to všetko len na tú jednu pravdu. Napríklad v prípade toho covidu, tí, ktorí spochybňovali tú oficiálnu verziu, boli braní ako konšpirátori a dezinformátori, ale tí, ktorí prezentovali to, čo prezentoval ten režim, tak to bola veda, áno. To, čo je oficiálne, to je veda. To, čo nie je oficiálne, to proste nie je veda, alebo je to nejaká konšpirácia. To znamená, je tu rozpor medzi požiadavkou na kritické myslenie a absenciou naozaj plurality interpretácií. Asi tento rozpor vnímam tak nejako.
0: Pritom ja vidím ako problém aj to, čo chcú vlastne počuť média. To znamená dva extrémne názory. Takže akokoľvek tá debata napríklad aj o očkovaní môže byť oveľa štrukturovanejšia, tak oni si pozvú len jedného človeka, čo neuznáva ani vôbec ten základný Pasteurov princíp, a druhého človeka, ktorý zase si myslí, že absolútne čokoľvek prinesie Parma firma a včera to niekde našla na šuplíku, takže to okamžite treba do všetkých napíchať bez ohľadu na kontraindikácie. A samozrejme z takejto debaty ťažko môže vzísť nejaký pokrok, ale ešte sme vynechali Jozefa Skálu. Ja už potom budem mať len jednu takú všeobecnú otázku a dáme priestor otázkam z publika, to aby ste sa už pripravovali.
4: Ja mohu s Petrem Drulákem i souhlasiť z časti, ale zároveň posunu to ešte trošku dál. Víte, jejich hlavní problém je stav, materiální stav společnosti, neobhajitelnost toho, co páchají. To je to rozhodující. Jo? Oni si pak pomáhají roztodivnými filozofickými a teoretickými konstrukcemi a dnešní garnitury by neunesly demokratickou diskuzi. To je něco, zkuste si představit, že by nás zvali pravidelně do událostí komentářů do Václava Moravce a do podobných a Terezie Tománková.
0: Možno tam už nebudu pozývat Václava Moravca.
4: Úpadek, propad do dluhové oprátky, hecování do válek proti jaderným mocnostem v cizím zájmu, pod cizím velením, tak to jsou neobhajitelné věci a dají se obhajit jedině tím oligopolem lhářů a dezinformátorů, to jinak nejde. Jo? No a mě teda šokovalo, ale zároveň nešokovalo, až jsme četli kdysi Orwella, se o něm napsali knížku dokonce, už za socialismu, že tak zběsile se vrhnou i na alternativní výklad historie. A to není náhoda. Jo? To jako, oni to potřebují. Oni potřebují vygumovat z dějin určitá fakta, převonačit výklad těch, která v těch dějinách ponechají. Já nevím, do jaké míry nechci být sebestředný, ale já si myslím, ta naše kauza, za co nás odsoudili, je velmi ilustrativní. Dovolte mi pár slov, alespoň některý prostě aspektech. Tak jsme, ano, máme prvenství, jsme pionýři v tom, že jsme jako první byli odsouzeni za jiný výklad dějin. A dokonce dějin vzdálených, jo, před 80 a více roky. Způsob, jakým se to odehrálo, je naprosto neuvěřitelný až. On byl teda koordinován časově i se dvěma věcmi. Naprosto průhledně. A to napsala faktická vdova po Vláďovi Kapalovi, jednom z nás odsouzených, když v podstatě po těžké depresi upadl do mrtvičnatých stavů a nakonec zemřel. On prostě nezemřel přirozenou smrtí, přirozenou v tomto smyslu, ano, ale on jako signatář Charty 77 se ocitl pod tlakem dnešní justice tak neuvěřitelný, že ho to prostě úplně zdrtilo psychicky. Jo. A ona napsala prezidentu republiky dopis, kde mu připomněla, že zahájili to, ty přípravné kroky, zahájili trestního stíhání ve chvíli, kdy my jsme se postavili uvnitř naší vlastní strany proti té naprosto chybné politice, která nás vytlačovala z parlamentu postupně. Jo. Tak to zahájili. Teď viděli, že jsme dávali dohromady určité seskupení, žádali jsme mimořádný sjezd a tak dále. Ono se to neprosadilo. V tu chvíli zastavili ty přípravné řízení. Ve chvíli, kdy Kateřina Konečná přišla s nápadem, že já mám kandidovat za prezidenta republiky, tak zahájili okamžitě, 14 dní na to zahájili samotné trestní stíhání. Prostě, jo? A nemám právo vás dlouho zdržovat, ale některé z těch aspektů toho jsou skutečně otřesné. Oni vůbec nedovolili projednat důkazy obhajoby. Vůbec. Přestože dostali dopředu, a to jsou velmi zásadní důkazy obhajoby, jo? Oni řekli, představte si, to stojí v rozsudku nalezacího soudu, že bychom pokračovali v trestné činnosti. Kdyby se projednávali důkazy obhajoby, to neřeknou pětinásobnému vrahovi u soudu tohle prostě. Ten dostane právo uvádět fakta, která by mohla nějakým způsobem zpochybnit výklad prostě obžaloby a tak dále. Za druhé, napřed nás žalovali za popírání a zpochybňování genocidy. To Petr tady komentoval jako, já nevím, jestli chce někdo tvrdit, že Sovětský svaz se dopustil na Polsku genocidy. No to opravdu to jako, to už je šílený. Tak nakonec to posunuli prostě, že údajně válečné zločiny. Za třetí, my jsme, takhle, oni si nechali napsat 3 posudky, dokonce ne znalecké, ale odborné. Napsali nějací docenti, nebo je tady jmenovat. Ty posudky obsahovaly tak neuvěřitelné blbosti místy, že já jsem žádal toho předsedu nalezacího soudu, ať předvolá ty 3 docenty, a já hlupák jsem řekl nahlas, že jsem ho varoval, že minimálně 2 tucty dostanou ode mě otázek, že se budu hodně potit. No, tak on je nepozval. Jo? On neřekl, že nepozval je. To byly totální hlouposti v těch lejstrech, co prostě se psali. Mimochodem, k té akademické jaksi, části toho. Prosím vás, co to je za docenty, kteří po pořadu, který byl diskuzní, kam mohli telefonovat lidi a taky telefonovali a mohli se k tomu vyjádřit, ať visel potom na webu několik let, tak mohli s tím polemizovat veřejně. My jsme vybízeli, to je příspěvek do diskuze, jo, posluchači si o to téma řekli, tak jsme se k němu vyjádřili. Já jsem v samém úvodu řekl, my jsme nepřišli hlásat nějaké dogmatické názory. My jsme prostě dostali žádost o nová vysvětlení, tak tady budeme reprodukovat a ptejte se v diskuzi a kdykoliv reagujte. A tak. Ty docenti neměli ani odvahu s námi veřejně polemizovat prostě. Takový to byli sraby. Já jsem je prostě opakovaně vyzýval v různých relacích. Pojďte, všichni 3 do jednoho pořadu, kterékoliv televizi, já si to s váma rád rozdám. Prostě, jo. Teďko nikdo z nás nemá patent prostě na tu pravdu, to tady bylo řečeno. Ani já nemohu tvrdit, že něco vím na 1000%, ale já jsem tomu soudu předložil, a moji kolegové také, některé důkazy, a to klíčové spočívá v tom, že vše, co je domněle v kategorii přímých důkazů toho, že v Katyni se odehrálo to, co se dneska říká, tak bylo usvědčeno z toho, že se jedná o čisté padělky. A padělání úředních listin je přeci trestný čin. Jo? Naprosté padělky. A dokonce poslanec státní důmy ruské vystoupil ve 2 dlouhých prostě pořadech na kameru a ukazoval doličné předměty toho, jak to dávali dohromady. A svědectví důstojníka ruské tajné služby z počátku 90. let, kterým Jelcinova parta uložila, že to mají takhle falšovat. A on říkal, my jsme tam schválně dělali chyby drobné, aby se na to s nás přišlo. Jo? Tohle všecko prostě jako jsme tam předložili a nebylo nám dáno vůbec šance.
0: Jasné, já do toho jinak nechcem zasahovat, samozřejmě já chápem, že je to i ilustrativné, ale i velmi důležité pre teba a tak, ale aby jsme zase ještě dali potom priestor pro otázky, tak poprosím to trošku zostručnit.
4: Nebudu to dál, můžeme se ptát potom dál.
0: Je, samozřejmě, ano.
4: V diskuzi.
0: No, na to můžeme urobit samostatnou debatu a možno zatvoří aj nás. Ano.
4: V ruské státní důmě existuje už asi 1,5 roku komise zvláštní, složená ze všech frakcí, které v té důmě jsou, a ta má přezkoumat, jak, co se to stalo prostě v té Katyni. Jako, jo. Tak jsem zvědavý, jako k čemu dospějou, ale kouzelně se, tak víte, co bylo ještě zvláštní, když soudce nalezacího soudu řekne, vy mi tady nebudete školit, jak to bylo, já vím, jak to bylo, jo? Přitom má oporu v jednom článečku, který někde našel 2 dny předtím, naprosto bulvární ptákovina, která nic nového jako nepřinesla, a okřikuje prostě toho chudáka Vláďu Kapala, ať mlčí, že nemá nárok a že tady nebudeme dělat seminář o historii. Tak je otázka jako o čem. A už končím. A ty soudy nás urážely. Když si přečtete ty rozsudky, tam jsou urážky vyslovené. Jo? Tam dokonce ten nalezací soud zprvu nám dal tu podmínku na 5 let, že nás musí 5 let zkoumat, jako jestli jsme se polepšili jako, a tak dále. To je neuvěřitelné. Pak to teda zkrátili na 18 měsíců. No, Evropský soud pro lidská práva, k němu jsme se také obrátili, to vyřešil jaksi mazaně. On to jako nepřijal k posouzení, ale v tom zdůvodnění to bylo lze rozumět i tak, že jako ta újma nebyla tak veliká, takže není důvod se tím jako zabývat. Jako asi takhle. Budete-li chtít více detailů, samozřejmě rád vám je povím potom, ale je to první kauza, kdy někdo za názor na dějiny prostě byl odsouzen vysloveně. A co si budeme povídat? Případ Katyň, to je velmi bolavé téma, pochopitelně, ale všichni víme, že to je jeden z pilířů naprosto drastického přeonačení výkladu prostě 20. století, ať už to bylo jakkoliv prostě. A že jako jim to vůbec nešlo jako do noty, že by někdo si troufnul tvrdit, že to bylo jinak. Škoda po těch, už končí, po těch soudech se objevil, jeden náš kolega objevil článek v New York Times z 29.6.1945. To stojí za pozornost, přátelé. Tam jakýsi novinář New York Times napsal, že za prvé zatčený Walter Schellenberg, víte, kdo to byl vysoký hodnostář nacistický, přiznal, že Katyň vymysleli Ribbentrop s Goebbelsem po té, co bylo po stalingradské bitvě a potřebovali rozhádat prostě spojence západní se Sovětským svazem. A to tam to přiznal jako Walter Schellenberg. A pak tam bylo svědectví jakéhosi vězně z koncentračního tábora, to napsal New York Times, že byl u toho, když skupina kvalifikovaných lidí, protože dělali v bankách předtím a podobně židovského etnika, byla zaúkolována vyrábět falešné prostě doklady, pak je všechny popravili samozřejmě, a druhá skupina opatřila špičkovou techniku, aby ty falzifikáty z té doby vypadaly prostě věrohodně. A nebudu zdržovat dál tím případem.
0: Ďakujeme. A len pre vysvetlenie, že vedieme debatu o slobode slova, nemôžeme samozrejme meritorne všetky prípady, ako to bolo s covidom, alebo ako to bolo s Katyňou rozoberať. Všetko je to veľmi zaujímavé, len to by sme mali veľmi rozbiehavú tú debatu. Ja poprosím teraz už v podstate, hoci to bude veľmi dôležité, tak o krátke odpovede, aby sme dali priestor aj pre otázky, lebo to je vždy dôležité. No takto, my dnes žijeme z veľkej časti vo virtuálnom priestore tých sociálnych sietí a podobne. A tie sociálne siete zásadným spôsobom ovplyvňujú dnes i výsledky volieb. To je absolútne nediskutabilné. A stali sa práve zásadným bojskom o slobodu slova, pretože práve tam, myslím, dochádza k veľkej miere cenzúry. Čiastočne sa to niekedy deje z vôle majiteľov tých sietí, kde sa ešte do nejakej miery dá chápať, oni argumentujú, je to ich súkromný majetok, tá sieť môžu nejakým spôsobom rozhodovať o tom, čo tam pripustia, čo nepripustia. I to je na širšiu debatu, ale má to aspoň nejakú oporu. My dnes vidíme, že vlastne tie siete, aspoň niektoré, väčšina sa snažia byť slobodné a tie štáty a tí politici ich tlačia do toho, aby cenzurovali viac. To je presne ten prípad, čo sa teraz ukázal na Slovensku. Toho boli obrovské množstva prípadov, kde vlastne štát organizovane do toho zasahoval, aby boli tie médiá cenzurované. Donald Trump hovoril o tom za predchádzajúcej administratívy, ako to robila aj tá americká vláda. Teda ako vnímate toto, ako vidíte tú perspektívu na sociálnych sieťach? A ja k tomu ešte pribalím takú ďalšiu otázku, ktorá s tým pre mňa trochu súvisí. Celkom nedávno Radové Európskej únie prešiel ten chat control pod zámienkou vlastne vyhľadávania a potierania detskej pornografie, v podstate skenovanie všetkej súkromnej komunikácie, čo je strašne nebezpečné pre sledovanie tých ľudí, stratu súkromia, ale súčasne aj vlastne zásahy tak povedať, do slobody slova, už dokonca aj na tej súkromnej báze. Súvisí to i s ďalším sledovaním, napríklad cez zavádzanie digitálnej meny, kde o vás vlastne budú zhromažďovať štáty, respektíve niektoré nadnárodné spoločnosti, údaje o všetkom, čo robíte, za čo platíte, čo kde píšete. Ako toto vnímate a kde z toho vidíte cestu von, ak vôbec? Ľuboš Blaha.
3: Ja by som začal možno tým a nadviažem na Peťa Druláka, ktorý to pomenoval veľmi presne. Liberáli sa vlastne nikdy nedokázali zmieriť s demokraciou. To je ten mýtus, že liberáli a demokrati sú to isté. Nie. To trvalo stáročia, kým sa liberáli zmierili s demokraciou. A dneska máte sociálne siete vlastne produktom demokratického diskurzu. Tam môže hovoriť každý, kto chce, čo chce. Aj ten najbežnejší robotník, aj ten profesor politológie sa stretnú na jednej sociálnej sieti a môžu povedať, čo chcú. Tak to aspoň teda bolo na úvod, hej, na začiatok. Potom po nejakom roku dvoch tohto demokratického experimentu zrazu zistili elity, že tie názory spoločnosti sú úplne v protiklade k tomu, čo oni chcú udržiavať. Ten kapitalistický, globalistický, neoliberálny svetový poriadok. Čiže museli zasiahnuť. A tam práve prichádzame k tomu istému krču, aký mali vždy liberáli. Oni obhajovali práve tú slobodu toho bohatého vlastníka, ale teraz zrazu im do toho začali kafrať bežní ľudia a mali iný názor. No čo s tým? No pochopiteľne cenzúra. A teraz tá cenzúra má jasné parametre, to si povedzme. Ona je v prospech tých síl, ktoré chcú v tomto systéme profitovať. No prečo nám zakazujú hovoriť o covide niečo iné, ako si želá mainstream? Lebo zisky farmafíriem. Prečo si zakazujú, aby sme chceli ukončenie vojny na Ukrajine a boli proti vojne v Rusku? Lebo zbrojársky priemysel a ich zisky zbrojoviek. Čiže tam je to vždy úplne jasne zaznamenané. A keď sa na tým zamyslíme do dôsledkov, tak tie médiá, o ktorých hovoria, že strážne psi demokracie, to sú kapitalistické firmy, ktoré takisto majú svoje záujmy. Je úplne logické, že 95% mainstreamových médií na Slovensku a asi aj v Českej republike bude hovoriť tie isté nezmysly ohľadom Ruska, ohľadom covidu, ohľadom liberalizmu. Stále dokola to isté. Hej? Či čítate denník N alebo denník SME na Slovensku, to je ako Pepsi Cola, Coca-Cola. To je to isté. Čiže ono to má, a my teda môžem sa priznať, sme ľavicoví teoretici, čiže máme skôr bližšie k tomu marxistickému výkladu dejín, alebo teda aspoň k tomu, ktorý do veľkej miery bere do úvahy tie ekonomické vzťahy. No tak to je úplne zjavné, že tie síly, ktoré potrebujú udržiavať globalistický kapitalizmus, potrebujú udržiavať práve takéto médiá a práve takéto sociálne siete. Sociálne siete Facebook je americká korporácia. Čo od nej očakávame? Samozrejme, došla drobná zmena. Hej, musím povedať, že mňa to zasiahlo mimoriadne vtipne, pretože keď sa stal prezidentom Donald Trump, tak prvé, čo spravil, je, že žaloval Facebook, lebo ho vymazali svojho času za jeho názory na sociálnej sieti. A teraz Facebook celý vyplašený, že čo teda Trump, prezident, čo teraz, no tak mu dali...
0: Zuckerberg bol samozrejme na inaugurácii.
3: No potom už samozrejme chceli byť kamaráti, poboskal prsteň a teraz 10 miliónov mu vyplatili Trumpovi, že ho teda pre Boha vymazali z tej sociálnej siete. No ja som samozrejme nelenil a hneď som poslal cez svojho právnika výhrášku, že teda aj my budeme chcieť 10 miliónov, teda že aj mňa teda vymazali ze sociálnej siete. No do týždňa som mal naspäť sociálnu sieť a nebolo treba nič vyplácať. Žartujem. Samozrejme, že tá atmosféra je iná. Ale pozor, ako je iná? Keď hovorím dneska o vojne na Ukrajine, tak v zásade môžem hovoriť aj veci. Keď hovorím o covide, v zásade môžem hovoriť veci. Ako náhle som povedal, že Amerika a Izrael a aj Ukrajina podporujú zločineckú blokádu Kuby, tak som bol okamžite vymazaný. Tam už je to iné. Teraz som zvedavý, keď zajtra uverejním status alebo ešte dneska ohľadom Venezueli, lebo to, čo pácha Trump dneska alebo Amerika vo vzťahu k Venezueli, to je čistý terorizmus. To sa nedá inak napomenovať, to je terorizmus. Lebo oni jednoducho si nemôžu povedať, že bude bezletová zóna. To si svojho času povedal aj Usama bin Laden. A bol to taký istý akt svoj vôle, ako teraz robí americký prezident s prepáčením. Čiže to je terorizmus. A keď toto poviete, ja som veľmi zvedavý, dokedy vydržím na sociálnej sieti Facebook. Hej. Čiže treba byť naozaj...
0: Všimáte si, aký my sme tolerantní, ešte stále sme ho nevypli.
3: Ale keď to uverejnite niekde na Facebooku, je otázka, či vám to dlho vydrží. Naozaj, nebuďme naivní. Nebuďme naivní, žijeme v kapitalizme, kde každý bojuje o svoje zisky. A preto ja som presvedčený, a vrátim sa k tej myšlienke, ktorú som hovoril na úvod, my musíme podporovať maximálnu slobodu slova. To je niečo, čo dneska tomu antikapitalistickému alebo antiglobalistickému hnutiu, a teraz to beriem v tom najširšom význame slova, aj ľavičiari, aj pravičiari, veď je nás dosť aj v rámci ľavice konzervatívnej, v rámci pravice konzervatívnej, národoveckej alebo vlasteneckej, ktorí majú podobný cieľ dneska.
2: bojovať za to, aby ste vy všetci mohli povedať svoj názor. Ale toto kedysi naozaj robili liberáli a dneska s týmto nemajú absolútne nič spoločné. A toto pomenoval Peťo veľmi presne, pretože oni to vždy mysleli veľmi selektívne. Iba sloboda pre tých bohatých, sloboda pre oligarchov a o tom sú dnešné médiá. Veď keď dneska rozprávajú, že áno, Fico alebo Orbán útočí na médiá, na slobodu slova. On neútočí na slobodu slova, ale útočí na oligarchické médiá. To je veľký rozdiel. Prečo by mala hrstka 12 novinárov, komentátorov, ktorých vyplacajú oligarchovia, mať dneska privilegium, že jediní majú právo na slobodu slova a vy ostatní ju nemáte, lebo vás budú cenzurovať na sociálnych sieťach. To čo je za slobodu? To mi povedzte. Takže ak hovoríme my o slobode, myslíme tým slobodu bežných ľudí. Ak hovoria oni o slobode, myslia tým slobodu privilegovaných oligarchov. To je celý ten rozdiel. Ďakujem pekne.
0: Ja k tým privilegiám tých novinárov len poviem, že prezident Petr Pavel celkom nedávno kritizoval Andreja Babiša, že nekomunikuje cez média, ale dovolí si komunikovať priamo svojimi videami a že to je propaganda, ale to je práve o tom, že obchádza vlastne tie privilegia tých novinárov. Petr Drulák.
1: No tam je důležitý, aby ta možnost existovala, že jo? Aby existoval ten alternativní kanál té komunikace. Protože když se tak na to podíváme, že jo, tak ty nepřátelé té svobody, ty mohou být v podobě skutečně silného státu, který nepřipouští, cenzuruje, ale zrovna tak mohou být v podobě korporace. A nebo lépe řečeno oligopolu. Jo? Když se podíváme na realitu tržní kapitalistické ekonomiky, tak realita není většinou soutěž. Soutěž je, když se to tam nepovede. Jo, když se to nepovede, tak ty firmy fakt musí proti sobě soutěžit. A není to normální. Normální je oligopol. Normální je, že pár velkých hráčů a ty se mezi sebou dohodnou. Jo, když se podíváte na hlavní odvětví u nás, podívejte se na energetiku, podívejte se na telekomunikace, podívejte se na cokoliv, na automobily. To jsou všechno oligopolní struktury. To znamená, máte pár velkých hráčů a oni občas, když se jim to nepovede, tak si jdou po krku a pak je soutěž. Ale tomu se snaží vyhnout. To prostě pro ně není dobrý. Pro ně je dobrý, když je klid. To znamená rozdělený trhy, rozdělený zákazníci, dohodnutý ceny. Takže z tohohle hlediska je problém. Protože v podstatě ta svoboda ta vyžaduje trochu ten střed, tu soutěž. A vy, když ji máte postavenou na těch vlastnících, tak jste v podmínkách oligopolů a není to tak. Proto ta mainstreamová média, ať jsou soukromá nebo veřejná, říkají všechny to samé. Je celkem jedno, jestli se díváte na Českou televizi, Primu nebo prostě Novu. To jsou niance. Můžete říct, hele, tam je tohleto, to by na tom druhém nebylo. Jo, ale to je, jak říká prostě Luboš, Coca-Cola, Pepsi-Cola, tak jako trochu jiný jsou, dobře. Ale je to skutečně alternativa? No není. Protože máme podmínky oligopolu. Takže já, když bychom se nad tím zamysleli, teda co je nutný, jo, tak myslím si, že přece jenom ta autorita politická je nutná k tomu, aby vynutila soutěž. Aby prostě rozbíjela ty oligopoly. To je v podstatě, řekněme, klasický liberální argument. Jo. Ty vlastně říkali, že úloha státu je vyvolávat tu soutěž. A někdy se to i povedlo. Jo? Někdy se to povedlo, to znamená, byly státy, které dokázaly rozbíjet oligopoly, rozbíjet monopoly. Tedy Roosevelt začátkem 20. století, nebo německá tržní ekonomika, když vzniká a zakládají takzvaní ordoliberálové. Tak ty přesně dělali tohleto. Takže tohle se dá zajistit, ale vždycky nespoléhat na žádnou tu autoritu, jenom na jednu. Je potřeba mít stát, silnou autoritu a silný soukromí. To je v pořádku. Ať je to vedle sebe. Ať se to konfrontuje. Ale samozřejmě ten garant té konfrontace, jo, tam musí být někdo, kdo je garant toho. A to je podle mého názoru skutečně ta politická autorita. To nemůže být někdo jiný. Politická autorita, a když budeme mít štěstí, tak bude demokratická. Jo. Ani to se nedá úplně zajistit, jo, ale demokratická politická autorita, nic lepšího podle mě nevymyslíme.
0: Ďakujem pekne. Poprosím Petra Dinuša, nech sa nám pekne strieda tá čeština a slovenčina. Ja sa ešte pripomeniem s tým chat kontrolom, že k tomu ešte ste sa nikto nevyjadrili, že možno, že by ste sa mohli vy teda. A potom dáme ešte po Pepovi Skálovi priestor tým otázkam.
2: Ja dám Pepovi. Ja len krátko, musíme, ako hovorí Luboš Blaha, obhajovať slobodu slova v tom volterovskom slova zmysle. Tie sociálne siete každopádne sú platformou pre alternatívne názory, aj keď alternatívne a tie prorežimné proste sa stretávajú vedľa seba a často rozlíšiť to, čo požadujeme my. Problém je v tom, že tie sociálne siete sú vlastnené tými kapitalistickými firmami. To samozrejme... Neviem, aký spôsob riešiť, ale každopádne podporujem snahy o to, aby boli narušané nejako tie vlastnícke vzťahy v prospech toho, aby sa tá sloboda na tých sociálnych sieťach prehlbila. Ja len asi toľko.
0: Jozef Skála.
4: Krátce, pochopil jsem, že krátce.
0: To je správne. No, ja kvôli tomu, aby aspoň tri otázky sme zvládli.
4: Nikdo jiný nemá větší zájem na co nejširší svobodě projevu, než skutečná alternativa, to je samozřejmě. A dnes ta druhá strana, která vytvořila sociální sítě,

0: přichází s velmi, podle mého soudu, důležitými poznatky o tom, jak toto celé prostředí je ovládáno způsobem, který běžný člověk neodhalí. V podstatě proti zájmům demokratické veřejnosti, jak formuje nejenom názory, ale i motivace, způsoby jednání a tak dále. A dokonce on používá, nebo už dlouho udělat reklamu, ale on používá nových dvou pojmů. Cloudový proletář a cloudový nevolník. Cloudový proletáři jsou všichni, kdo musí makat pro ty IT firmy a další a pro to prostředí celé, abych to zkrátil, kde se to všechno odehrává. A cloudoví nevolníci jsme potenciálně my všichni, protože jsme vtaženi do těch sítí, neustále monitorování, šmírování, individuálně jaksi poznávání, o co nám jde, jaké máme názory, s kým komunikujeme a podobně, což je pochopitelně obrovský potenciál vydírání v jakékoliv situaci, kdyby se to někomu hodilo, ale zároveň i ekonomického a sociální manipulace prostě. Já myslím, že velký úkol, kolegové se mnou snad budou souhlasit, skutečné levice je zmocnit se těchto témat, umělé inteligence, těch nových stupňů prostě, nebudu zdržovat kterých všech, protože jinak to poběží před námi a my to budeme pořád jako dohánět. Já si myslím, že si musíme vzít slovo a začít skutečně meritorně analyzovat, oč kráčí a co by se s tím potenciálně dalo dělat. To by bylo velké téma, ale nebudu zdržovat.
1: Ďakujem veľmi pekne a myslím, že to je skutočne mimoriadna debata. Ja by som teraz dal priestor otázkam. Poprosím, kto chce položiť otázku, príďte sem, nech vás máme aj pekne na kamere. Dostanete mikrofón. Poprosím, aby, áno, zamestnanci poslední, vidím už Izáka, ako pribieha, aby ste prišli, dostanete mikrofón a aby to boli skôr otázky než poznámky a aby boli relatívne stručné. Vieš, pardon, som skoro tu spadol. Dobre, tak keďže si tu zatiaľ prvý a nikto iný, tak dostane priestor Petr Izák, František Nejedli, ale poprosím stručnú otázku.
2: Tak, dobrý večer, moje jméno je Petr Nejedlí, dovolím si predstaviť. Otázka. Masaryk, když vznikalo Československo, měl dvě hesla. Nebát se a nekrást. Dneska s tím svobodem slova, projevem i vymáháním věcí jsme se dostali tak, že vlastně se bojíme, jsme okřikováni, zatlačováni. Nemělo by to paradigma se změnit na nedat se a dát to? To je ta moje otázka, děkuju.
1: Tak nevím, kdo se tohto ujme.
3: Tak mně přijde, že to nebát se a nekrást je dobrý, jo. Já bych na tom nic jako neměnil. Jo. Jo.
1: Já jsem myslel, že je to nebát se krást.
3: No, to se pak říkalo v 90. Že to udělali. A jaká, já nerozumím logice toho vašeho návrhu. V čem je to teda?
4: Nebát se no. A dát to.
3: No jo, tak určitě, ale tak jako to není v rozporu, že jo. To je jako... No ne, to, ale já bych řekl, že fakt je to klíčový. To klíčový je to nebát se. Jo? Protože když říkáte nedat se, tak abyste se nedal, tak se nesmíte bát. Že jo? Takže já myslím, že to je fakt... A navíc pozor, ten strach, to je jedna ze základních lidských emocí. Jo? Máme různé emoce a strach je základní. Takže je hrozně snadno mobilizovatelný. Takže to je opravdu jeden z největších vnitřních nepřátel pro každýho z nás. A to je, jako to si každý z nás musí vybojovat. A každý z nás si musí určit tu hranici, kterou má, jo, protože samozřejmě skutečně hrdinu je málo, nedá se to očekávat, ale zase každý z nás může tu hranici trochu posouvat. Jo, říkat si, tak, teď se bojím a říct si, kde je ten strach opravdu oprávněný, že vám hrozí následky, které jsou zničující. A když se na ty situace takhle podíváte, tak ono za tolik těch situací není. Jo. Tenhle ten režim samozřejmě má ten sklon k tomu autoritářství, je to liberální totalita, ale opravdu úplný fyzický zničení, to jako není úplně jako takový něco, co by většině z nás hrozilo. Takže ano, různý ústrky, problémy v zaměstnání, to všechno hrozí,

pořád. Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Já zdravím, všechny vás vítám pochopitelně u dnešního pořadu. Nejvíc a nejsrdečněji a s největší radostí vítám svého hosta, protože pozítří to bude 8 let, co jsme společně zahájili vysílání tady studia Midgard. Takže Išo, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne, sice už setmělé, ale pořád ještě odpoledne pro všechny.
0: Setmělé, to je pravda. No, jen tak mezi náma, prosím tě, jak jsi se měla těch posledních 8 let?
1: To je otázka, pracovně, jak jinak. Tak určitá část, nebo ten začátek, tak to se neslo v duchu právě ještě té nerozdělené reality. A potom v tom roce 2020, když se nám na podzim, někdy v touhle dobu, v tomto čase, se nám rozdělily ty reality, tak to začalo být hodně a hodně veselější než předtím. Takže ten začátek byl takový trošičku s překážkama, kdy se snažili nám to znepříjemnit a potom už po té odluce, dalo by se říct, se ty věci začaly poměrně velice rychle posouvat dopředu. Informací kvanta, pytle bych řekla, možná vagóny. A z toho jsme potom skládali vlastně všechny ty věci, které jsme potom na těch seminářích předávali dál. Snažili jsme se z toho udělat nějaké výstupy, postupy, informační záležitosti a pracovat s těmi informacemi tak, jak nám přicházely.
0: No, a pořád nevyčerpej všechnu látku, já jenom jsem tak nahodil.
1: Nevyčerpám. Jako... Jo, no já jenom se snažím říct, že jako tenkrát to bylo v duchu ještě nějakých bojů a těch útoků a teď už je to víceméně takové to dořešování toho, co tam tenkrát připravili, takže teď je to určitě mnohem veselější než předtím.
0: Já myslím, že tenkrát jsme si neskutečně moc přáli být v prostředí, ve kterém jsme třeba už dneska. Jo. Že to byl takový taková naše to, kam jsme směřovali a bylo to nepředstavitelné, lákavé a inspirující docílit toho, aby se dalo pracovat bez toho, že by ti šlo o život.
1: No, to je pravda.
0: Vidíš, teďko to
1: no,
0: máme.
1: Bylo to divoký. No.
0: Teďko to máme. Nevím, jestli si to každý uvědomuje, ale to je přesně to, co teď vlastně máme. No. Tak pojďme se podívat na to, kdo slaví svůj svátek. Dneska je 2.12. či 2. prosince. Tak se pojďme podívat, kdo slaví. Já už to vím. Slaví Blanky. Blanky.
1: Ajajaj.
0: No jo, naše Blanička má dneska svátek. Budeme jí muset pozdravit. A velice rádi ji pochopitelně pozdravíme, protože není nic krásnějšího, než když někdo, koho máte rádi, a s kým souzníte, tak když má svůj svátek. To je naprosto ideální a řeknu velice, velice příjemné. Tak, Blanka. Hravé jméno Blanka je jménem pro zářivou dívku i ženu. Je milé, nevinné a čisté, stejně jako jeho nositelka. V české historii se Blanka jmenovala první manželka Karla IV. Šlo o Blanku z Valois. V současnosti je u nás asi nejznámější nositelkou jména Blanka Matragi, proslulá modní návrhářka. Jméno nosí také české herečky Blanka Valeská nebo Blanka Bohdanová. Jméno Blanka náleží i k pražskému tunelovému komplexu, který se má stát nejdelším silničním tunelem v České republice. Jeho výstavba začala v roce 2007 a plánované dokončení je v roce 2014. No a my víme, že tomu tak nebylo a že opravdu to je veliký tunel a byl to veliký tunel a zůstal velikým tunelem, takže ztratilo se tam obrovské množství miliard a já vždycky to říkám s radostí, protože tuším, že tam zahučilo skoro 12 miliard do tady té díry v zemi a když kritizovali, že v Soči vyrostl okruh Formule 1 úplně en bloc se vším. Víme, že tam musí být speciální různé typy technologií, musí tam být speciální asfalt, musí tam být spousta věcí, které jsou naprosto ojedinělé a technologicky složité, tak to stálo 4 miliardy. A oni vykládali, jak se mrhalo tam penězma, protože celý okruh přišel na 4 miliardy korun v přepočtu. A my jsme si pořídili blanku za trojnásobek. A nevidím v tom nic zázračného, co by tam bylo. Blanka je českým ženským jménem, které má svůj původ ve středověké latině. Bylo odvozeno ze slova blancus, které se dá přeložit jako bílá, bělavá, bělostná, čistá, neposkvrněná. Česká podoba se zřejmě vyvinula ze španělského jména Blanca, případně italského Bianca. Bianca. Všechny jména mají stejný význam a nositel tohoto jména je 33 978. Je to 47. nejčastější používaná varianta jména. No takže, milé Blanky a milá naše Blanko s chrudimi, Božena Blanka, tak milé Blanky, my vám přejeme s Išou právě teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, ale také promořování a skvělou oslavu. Takže to nezapomeňte pořádně oslavit. No a vy, kteří znáte nějakou Blanku a ještě jste ji nepopřáli, tak udělejte, protože jim nadělíte pochopitelně mnoho radosti a to jim způsobí nárůst imunitního potenciálu. Tedy jim darujete zdraví, což nic lepšího jim dát nemůžete. Krom toho, že slaví Blanky, tak tady máme také Světový den počítačové gramotnosti. Mezinárodní den počítačové gramotnosti má upozornit na nové technologie a skupinu lidí, ke kterým ještě nedorazili. V tento den mnoho institucí, školy, obecní úřady a podobně pořádají akce či kurzy, kde se lidé mohou s výpočetní technikou seznámit. No nevím, já takové akci žádné nevím. Pozor, ještě je Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví. Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví vznikl na výročí podepsání smlouvy o zákazu obchodování s lidmi a zneužívání k prostituci. V dnešní době je již tento problém ve velkém potlačen, ale jsou i země či skupiny lidí, kdy k novodobému otroctví dochází. Bohužel jsou jeho součástí někdy i děti. No, tak jsou různě na Ukrajině, o tom vědí své a je potřeba je podporovat, aby měli na další nákup prostě těch otroků. Protože přeci podporovat nácky a kdejakou verbež satanistickou je to nejlepší, co může naše vláda s těmi penězi, se kterými si neví rady, kolik jich mají, tak je to to nejlepší, co můžou dělat. Je to ošklivé a hnusné. No, tak to asi zavřem, takhle šmík. A je to zavřeno. No, máš, Išo, ty nějakou poznámku k tomu mezinárodnímu dni jednomu nebo druhému?
1: No, prosím tě, já nad tím teď jako přemýšlím, jo, který z těch svátků je tedy jakoby významnější a který říkal si proti otroctví a ten předtím byl ta práce s tím počítačem. Jo. Ono, prosím tě, jako to je těžký. Pracovat s počítačem umí minimum lidí, všechno se tlačí do počítačů s tím, že jako seniori jsou blbí, tak ať jako někde s někoho seženou, kdo bude za ně s tím pracovat, protože dneska už i dávky, všechno se řeší přes počítače. Takže starší lidé, kteří prostě nemají vztah k té technice, tak mají velký problém, nikoho to až tak moc nezajímá. No a o tom otroctví, tak já si myslím, že jako v současné době je to skoro výsměch. Takový to svátek vyhlašovat a zdůrazňovat, jak je to důležité, když jak si ty věci vyplouvají na povrch a ví se, kolik toho svinstva se na tom světě v oblasti otroctví děje. A tak nějak vyřešit, o tom se jenom mluví. A kdyby to chtěl řešit, tak ten samozřejmě nemá možnosti, ten, kdo ty možnosti měl, tak nechce, protože z toho má peníze. Takže jako takový, je to zvláštní, ale jako k tomu je skoro, člověk nemá co říct, protože je to takový, to jsou takový svátky, které jsou jakože pro nic a za nic.
0: No, to není svátek, že jo, takový jako mezinárodní den, jakási oslava něčeho rádu.
1: No, tak já jsem to špatně řekla, no, ale prostě vůbec bych to nezdůrazňovala jako něco, co jako mělo být.
0: Něco mimořádného.
1: Něco mimořádného, no.
0: No, to jo, to je pravda. Má pravdu předsedu. Tak vrátíme se ještě k tomu, co jsme tady trošku rozpracovali, těch 8 let. Je to pozítří. Si pamatuju, jak jsem ti udělal bariéru z těch polštářů, aby jsi měla soukromí. Pamatuju si, jak jsi se hrozně moc bránila jako naživo vysílat. To byly hezký začátky, pamatuješ?
1: No, prosím tě, pamatuju. A to si představ, já jsem ještě do minulého týdne měla doma ten mikrofon, který měl na těch nožičkách, takovej ten hlasatelský, veliký, tak já jsem ho měla doma a tak jsem se teprve před týdnem jsem se ho zbavila. Ale tak narazila jsem na něj, že ho tady stále ještě mám. A pak jsem si říkala, že už ho nebudem používat. Tak jsem ho podarovala synovi, si s tím poradí. Takže jako jo, vzpomínky tady ještě jsou a občas si vzpomenu, jak jsme měli oddělený těma bariérama těch polštářů, taky kvůli ozvěně, že jo, takže to bylo takový, teď už je to úsměvný, ale tenkrát to byl hrozný stres.
0: Jasně, že to byl stres, to já se moc dobře pamatuju ten stres, který je ten tvůj. Jak jsi se bránila? Marně se bráníš, Ivane?
1: No, přesně tak.
0: Jak jsi říkala?
1: Tak nějak teda.
0: Já živě, já nebudu vysílat živě. Nikdy to mě nepřinutíš. Nikdy mě nepřinutíš.
1: No, protože jako vlastně já jsem vůbec netušila, neměla jsem představu, co vlastně říkat. A když jako to není naživo a je to jenom jako přestočený, tak tam jako nějaká oprava se dá udělat vždycky. Ale když jedeš naživo, tak musíš mluvit jako bezchybně a tam už se nic vystříhnout prostě nedá, takže nebo vymazat nebo nějakým způsobem opravit. Když jo, to je to těžší, no tak to víš. Já to s tím mluvením, já jsem byla vždycky z práce namluvená až dost, takže doma jsem pak byla ráda, když jsem nemusela mluvit, no a teď přijdeš s tím, že budu mluvit někam do rády a pro nějaký lidi, že jo. Tak to byl šok, no trošku větší.
0: No ale když na tebe ten počítač neviděl, tak už to bylo lepší potom, když jsi se skovala za ty polštáře. Tak už jsi byla odizolovaná, už na tebe neviděli, už to bylo dobrý. Jako.
1: Už jsem byla za rohem, jak se říká.
0: Jo, klasi za rohem. To jo, to jsme byli občas asi všichni. No ale stalo se obrovské množství nádherných věcí. Stalo se to podstatné, co se mělo stát. Stalo se to jinak, než jsme si tolikrát mysleli, že víme, jak se to stane. No, ono se také muselo vyhovět změněným podmínkám, takže to nebylo jenom o tom, že někdo něco naplánoval, takhle to bude, ale opravdu to potom bylo velmi, bych to řekl, v tom online, jak to bylo hodně, hodně o improvizaci. Jo, takhle. No, tak se všechno podařilo. No a my budeme pozítří slavit 8 let. Já vás chci pozvat všechny v pátek, to je 5. Teď už vidím, že mi to trošku koliduje, protože, no já to nějak vyřeším, já to vymyslím. Jsem zase počítal s tím, že budu to mít organizované jinak s Eliškou, tak to potřebuji v pátek do školky, protože bude chodit Mikuláš.
1: No, to jsem ti teď chtěla říct, že to nemůžeš Elišku okrást o Mikuláše, kvůli vysílání.
0: Já bych ji neokrát, já bych ji neměl. Takže už jsou na to připravený. Stěžovala si paní učitelka, že my, jako čerta s Mikulášem, se bojí hodné děti a těm zlobivým je to prý úplně putná. Jako.
1: No, to je pravda.
0: No, to tak je, protože kdyby se báli, tak by se z nich staly hodné děti, že?
1: No právě.
0: A protože se nebojej.
1: Protože jsou sobě vlastní.
0: Protože nemají v programu většinou.
1: To taky, no. Nemají strach z těchto typů.
0: Takhle, buď se vlastních nebojej, nebo nemají v programu.
1: To jsou, ano, dvě možné varianty. Proč se bát vlastních lidí, že?
0: Jo, proč by se báli čerta, čerti?
1: No právě.
0: To nesedí, že? No tak... Tak musím zvednout Elišku ve 2. Já jsem chtěl od 2, tuším, že jsem chtěl. To já to zařídím a poběží to. Takže budeme slavit, budeme oslavovat ti od 14 hodin. Já se musím s Jardou domluvit. Od 14 hodin budeme mít velikou oslavu tady na Midgardu, protože je 5. na Mikuláše a my 4. jsme před 8 lety zahájili vysílání. Takže nádhera. Jako by to bylo včera. To je hrozné.
1: No uteklo, jak ten čas letí, že?
0: Čas letí jako zbláznivý. To je jasné. No, tak ty jsi říkala, že máš nějakou rekapitulaci připravenou nějakých činností, co by se měli lidé soustředit a jak by měli postupovat a pracovat. Tak, že bych ti dal slovo.
1: Já jsem právě na základě těch dotazů, které ke mně přicházejí, nebo dotazů žádostí, že tu se zasekli, tam se zasekli, nevědí jak dál a tady je to nějaký divný výsledek a tady to jim nevychází. Takže já jsem z této komunikace pochopila nebo vyvodila, že jako hodně a hodně vlastně lidí trošku neví, jak si počít ve chvíli, kdy jim vychází něco jiného, než očekávají. Myslím tím, když si testují. Jo. Já jsem taky říkala, že vlastně to testování jako takový se nám vyvíjí i za těch posledních, tedy 8 let, co jsme začali pracovat, tak ty věci, které testujeme, se velmi, velmi změnily. to, co se testovalo před těmi 8 lety, se netestuje už dávno, ne té, a jako teďkon. Teď se testují zase jiné věci, protože jsme se přenesli přes taková ta úskalí toho, že těch položek k čištění bylo velmi, velmi, velmi, velmi, protože se právě řešily ty záležitosti spojené s tou minulostí, s tím prostorem, který vlastně byl reverzovaný celý. Takže tam bylo velmi mnoho práce, kdy vlastně ty temňáci velmi pečlivě a velmi systematicky poškozovali ty krestovské bytosti jako takové. Takže jsme si říkali už na tom semináři, který byl vlastně v loňském roce, že se trošičku změnilo i to připojování se na vyšší já, že už to není tak jakoby podrobné, že už se nepoužívají všechny dotazy na to, jestli jsem neutrální a jestli mám bloky na něco nebo nemám bloky na něco, že v podstatě stačí se připojit požadavkem, jako jsem oslovit to vyšší já, požádat ho, aby se připojilo, že bychom chtěli pracovat, a stačí pak se zeptat, jako koho mám na kyvadle, jsem čistý na práci a mám bloky nebo překážky. Tak na tohleto je potřeba se zeptat. Říkala jsem, že je velikánský rozdíl mezi tím, nebo že může být rozdíl mezi tím, že máte připojené vyšší já, víme, kdo je, a na kyvadle můžete mít nějakou bytost. Často to bývá párový partner, plamený partner, nebo někdo, kdo tam má určitou nějakou práci nebo něco, co potřebuje s vámi vyřešit nebo ještě někde s něčím popracovat. Takže je dobrý si zjistit, jako jestli mám připojené vyšší já, když už jsem se zeptal, jestli jsem čistý na práci, jestli mám teda vyšší já připojené a jestli mám někoho, kdo je na kyvadle. Nenechte se zaskočit, když vám vyjde, že máte na kyvadle sami sebe. Protože když se dostanete do určité úrovně, kdy vlastně do té 15. úrovně, takže jste sami sebou, sami sobě vyšším já, protože máte vlastně shromážděné veškeré informace od toho zrození až do současnosti, kdy vlastně už jste bytostí 15 prvkovou, jste připojení na to centrální informační pole. No a tím pádem si vlastně vaše vědomí, tedy vy, vyhledává v té databázi, v tom informačním poli odpovědi na to, co potřebujete řešit, buď nějaké dotazy nebo řešení nějaké situace a tak dále. Takže nelekejte se, když vám vyjde, že vyšším já jste sami sobě nebo máte na kyvadle sami sebe. To jsou věci, ke kterým jsme se dopracovali právě tím, že jsme čistili, navyšovali vibrace, zase čistili a zase navyšovali vibrace, až bylo zkompletováno to, že vlastně máte 15 vláken DNA jednak vytvořených a zároveň také plně fungujících. Totež platí o čakrách, máte 15 čaker vytvořených a plně fungujících. Tak by vám měl vycházet výsledek. Takže když toto funguje, tak vlastně máte k dispozici veškeré informace od zrození až do, dejme tomu teď, a tady do té úrovně, kam až jste se dočistili, dovibrovali, tak až tam si můžete všude šáhat pro informace, které potřebujete v danou chvíli, buď k řešení nějaké situace, jak jsem říkala, nebo

minulosti, to je záležitost těch padlých systémů. Takže teďkon je potřeba zjistit, protože jsme v tom období před přesunem, kdy vlastně jsme v takových těch koncových finálních fázích toho kódování, otevírání různých nebo zpřístupňování různých informačních záležitostí, archivů, nějaké záležitosti vztahující se k té budoucí fyzické genetice, vlastně programuje se fyzické tělo, programuje se bytostní tělo, potkáváte se se svým párovým partnerem, všechno je potřeba zharmonizovat, naladit, dočistit. Takže každého by teď vlastně mělo zajímat, kde ten jeho originál toho vědomí, kde se nachází. Když už jste teda připojení, tak úplně nejlepší musíte začít tím, že si zjistíte, kde to ten váš originál vašeho vědomí je. Někteří se ptají cíleně, že tedy jestli máte ten originál na nějaké časové ose, jestli ho máte, já nevím, na té a té planetě. Říkala jsem, že vlastně během toho čištění pořád, jak ještě ta vědomí s tím vyšším já procházejí různé zpřístupněné archivy, tak jak postupujete po těch schůdečkách, tak u každého schůdečku můžete kouknout do šuplíku, jestli tam náhodou nemáte něco, co je ještě k řešení. A vy potřebujete vědět, kde ten originál váš se nachází. Jestli je tam, kde má být. Je to také odpověď, jestli je tam, kde má být. Ale je to takové, že je tam, kde má být, kde se bude posouvat, nebo tam, kde má být, kde potřebuje něco vyřešit. Tam pak musíte položit, když se budete ptát na to, jestli máte svůj originál vědomí tam, kde má být, tak musíte ještě položit další otázku, jestli tam, kde má být a je tam, je to místo, kde se bude přesouvat, je ten prostor, ve kterém se bude evolučně vyvíjet, a nebo jestli je to místo, kde potřebuje ještě něco vyřešit. Takže pak si musíte ujasnit, kde tam ten originál toho vědomí je a proč tam je. Buď protože tam má být, protože tam odtamtud bude vstupovat do toho svého fyzického těla a do toho budoucího aktivního prostoru. A nebo je tam proto, že potřebuje ještě něco vyřešit. Takže to je, proto potřebujete vědět, kde ten originál máte. Další možností, jak se budete ptát, je dobrý třeba se, když už teda se nebudete ptát tou formu, jestli jsem tam, kde mám být, nebo jestli jsem na ose, nebo na ose jste vždycky. Záleží na tom, že zase musíte zjišťovat na jaké, na té správné, proč tam jsem, na té, které si mám něco ještě naučit, nebo něco vyřešit a tak dále. Takže to pak musíte zase ještě jaksi položit těch otázek kousek víc. Ale já třeba doporučuju nebo radím, když nějakým způsobem vám až tak ty písmenka moc nejdou, tak je dobrý pokládat otázky typu můj originál vědomí je v evoluci, dostanete nějakou odpověď, nebo je v deevoluci. Podle toho, jo, buď vám vyjde, že jste v evoluci, ano, pak víte, že jste vzestupující. Pokud jste v deevoluci, tak narazila jsem na problém, kdy jako pořád byl člověk vzestupující a najednou vychází deevoluce. A teď prostě jako když vám toto vyjde, většinou zpanikaříte, zahodíte kyvadlo, utíkáte pryč a už nechcete v životě o tom slyšet, protože vás to zaskočí. Tak v té deevoluci samozřejmě jsou nevzestupující, to za prvé, ale v té deevoluci se může ocitnout taky bytost, která nemá úplně všechno vyřešené, nemá zaktualizované ty položky, které říkám, že je potřeba nějakým způsobem opakovaně kontrolovat. A když ty položky nebudou kontrolované, když ty položky nebudou aktualizované, tak se může stát, že ustrnou na nějakých hodnotách
a ty hodnoty vlastně vás přivedou k tomu, že

0: budete přesunuti v určitým slova smyslu do prostoru nebo takové nějaké oblasti, kde vlastně se nevzestupuje, ale vy víc svým způsobem nebudete ani kosmickým prachem, ani odvinuti. Takže když vám toto vychází celou dobu, že jste vzestupující, máte hezká čísla, všechno v pořádku, najednou na vás vyskočí tato informace, tak zachovat chladnou hlavu a začít se ptát. Nejlepší je, když samozřejmě říkám pořád všechno napsat. Takže nejlepší je, když začnete tím, že si začnete testovat záznamy, mřížku, azur krystal, genetiku, DNA vlákna a čakry. Z toho potom můžete vlastně, když pak na ty hodnoty budete vidět, tak najednou se vám ukáže obraz toho, že vlastně nemáte zaktualizováno. Že máte hodně věcí, prostě nemáte dostavěných, dobudovaných, dozapnutých, doopravených. To jsou ty věci, které vás potom dostávají do čekány na tu deevoluci. Protože se někde na vás se šuplíčku vykouklo něco, co je potřeba hodně, hodně intenzivně vyřešit, a protože jste to neudělali, tak vám to sníží vaše vibrace, sníží vám to, vypne vám to vlákna, odpojí vám to vyšší já. Jak vám začnou klesat hodnoty, tak to je taková ta cesta k tomu, že se vám odpojí vyšší já. Vypnou se vám čakry. Čakry jsou informační pole, to znamená, že se nedostanete k těm informacím. Jo? Takže to je jako důležitý je prostě u toho přemýšlet, a pořád se ptát, proč. Takže když vyřešíte tu záležitost ohledně té evoluce, takový případ jsem řešila, takže na mě vlastně vyskočilo to, že katera mřížka nebo azur krystal v té chvíli, kdy u zestupující dívenky prostě najednou vyskočí evoluce. No a dostali jsme se na hraniční hodnoty toho krystalu a té mřížky, protože někde něco nebylo dočištěné a vyřešené. Ono jí to strhlo vlastně ty body. A ve chvíli, kdy tyhle ty věci nejsou hotové, tak je tam třeba genetika na 100% v pořádku. Jsou tam, většinou se ještě potom ještě najdou právě ty odpojený vlákna DNA, přes který se napojujeme na vyšší já, a bývají vypnuté některé čakry, tam třeba jenom 7 čaker nebo 8 vláken aktivních. To jsou všecko věci, které právě když budete mít nakývané a budete vědět, z kolika procent ty věci máte v pořádku a kolik tam máte opravených a kolik tam máte vlastně plně fungujících čaker a vláken, tak když na to budete koukat, tak si budete říkat, to je divný, genetika je na 100% a já tady prostě jsem v evoluci. Takže u toho musíte popřemýšlet, jako co vám ty čísla nebo co vám to testování říká. Jo? Takže potom, když potom zkouknete, že vlastně máte třeba katera mřížku na, já nevím, 40%, tak těch 40% vám musí být do očí, protože se bavíme o tom, že jsme říkali, že existuje to, čemu se říká zákon zachování. A zákon zachování říká, že když je něco poškozené, ze 2/3, to je 66% cca, tak když je něco z 65% poškozené a v pořádku jenom z 35%, tak je ta mřížka, ten krystal před zhroucením a rozsypáním se. To je to varování. Takže vy musíte okamžitě začít jednat a hned požádat, aby prostě všechno bylo opravené, zapnutý, zharmonizovaný, vyladěný, aby to bylo v pořádku. A v tu chvíli vlastně si zase šplháte směrem nahoru z toho sklepa, do kterého jste spadli, protože jste si neohlídali tyhle ty věci. Tam jste ohroženi právě tou deevolucí díky tomu, že to máte hodně a hodně poškozené tím, že to není v pořádku. Když se to všechno dovyčistí, dovyřeší, doopraví a zapne, protože to je vypnuté, tak se to zapne, no tak prostě normálně skočíte zpátky tam, odkud jste spadli dolů. Takže i ta deevoluce jako taková vám nemusí signalizovat to, že jste se dostali do pádu, ale jenom vám signalizuje to, abyste dokývali ty položky, abyste si zjistili, jak na tom, kde jste, abyste věděli, co máte nejvíc poškozeného, co máte úplně v pořádku. A když si pak k tomu logicky doplníte to, že třeba tím, že mám vypnutý čakry, nemám informace, mám vypnutý nebo mám málo fungujících vláken DNA, nejsem napojený na vyšší já. Jo, takže tam vlastně se vám žádné opravení z takového samo nekoná, protože není tam energie, tam netečou energie, aby to zase všechno začalo, jo, vlastně abyste to nastartovali tím pročištěním, tím, že si požádáte, aby teda všechno, co tam nepatří, aby bylo deaktivováno, anulováno, odvinuto i s otiskama, aby byla provedena aktualizace, aktivace, zase všechno tak, aby to bylo v pořádku, aby to bylo vyladěné a zharmonizované s tím, jak to má být. No takže když si toto uděláte, tak vlastně opravíte a zapnete a zrestartujete všecko to, co jste v danou chvíli přišli tím, že to prostě, že jste narazili na nějaký prostor nebo něco, co je potřeba dořešit tím, jak postupujete po těch schůdečkách. Takže to je záležitost toho, že teda buď vám vyjde evoluce, tak víte, že jste vzestupující, jde evoluce, znamená to, že buď tedy opravdu jste někde se dostali do maléru, anebo prostě máte problém v těch položkách, který je potřeba zkontrolovat. Je opravdu nutné u toho přemýšlet, nestrácet hlavu a porovnat tyhle ty věci, namyslet se nad tím. No a pak taky se ještě budete ptát, ve kterém vesmíru teda to vaše originál toho vašeho vyššího já je. Měli byste si vlastně napřed nakývat, kde ten originál je, tak jsme říkali, že je v evoluci třeba. Ptáme se, ve kterém je vesmíru. Máme tady vesmíry, buď Aquaferion pro nás vstupující lidi, Aquaferion nebo nový vesmír. Pak ještě, kde můžete to vaše vyšší já mít, je tedy na Uranu. Tam jsem říkala, že Uran je databáze všeho, co je potřeba ještě dořešit. Všech různých položek, všech různých možností, ať je to karma, ať jsou to nějaké vztahové záležitosti, tak na tom Uranu je databáze těch věcí, když se to vědomí přesouvá, tak se přesouvá na ten Uran k tomu, aby se to tam vyřešilo. Takže to byste taky si mohli zjistit. Nebo můžete mít to vědomí úplně někde jinde, což je úplně taková ta minimální možnost toho, kde může být. Většinou někde jinde bývají ta vědomí, která jsou buď jako misionáři, protože jsme také říkali, a jsem se s tím taky potkala, misionářské nové bytosti, noví lidé, vzestupující bytosti, se teď v tomto období vracejí domů. Doma se skompletují s těmi svými plamennými partnery, vyřeší si tam ty párové předlohy a vrací se takhle. Někteří se vrací s novým kontraktem, někteří zůstávají doma, někteří jdou pracovat někam jinam. Takže pokud jde o misionáře, tak s misionáři to je tak, že prostě to jsou ti, kteří se mohou přesouvat někam jinam za prací v uvozovkách. No a pak ještě byste si mohli zjistit, kde je vaše cílová stanice. No, vaše cílová stanice je některé harmonické univerzum. Budete se ptát, mojí cílovou stanicí je harmonické univerzum 2? Buď vám vyšší a řekne ano nebo ne. Je mou cílovou stanicí harmonické univerzum 3? To jsou ty duchové. Harmonické univerzum číslo 4 je tím prostorem, kam se budou vlastně tam se budou ubytovávat ty avataři. Může to být ale také harmonické univerzum 5, nebo některé z těch vyšších úrovní, zase záleží na tom, kdo jak dosáhl jaké úrovně. Takže úplně nejprvnější ze všeho si musíte zjistit, kde ten originál máte, když začínáte čistit. Pak si, jo, podle toho si zjistíte evoluce, vesmír a harmonické univerzum. Pak popracujete s tím, že řešíte záznamy, dáte se, z kolika procent jsou zkompletované, zaktualizované, uzavřené, zapečetěné, dokončené. Když se dostanete k mřížce, tak ta mřížka, už jsem říkala, budete se ptát, z kolika procent je v pořádku nebo z kolika procent je poškozená. Záleží na to, který typ té otázky zvolíte. Buď se budete ptát na poškození, nebo se budete ptát na to, z kolika procent je v pořádku. Doporučuju tuto tu variantu ptát se, protože pak se u všeho ostatního se ptáte, z kolika procent to mám v pořádku. Tak aby se vám to nepletlo, nepopletlo, protože jednou se budete ptát, z kolika to mám v pořádku, pak se budete ptát, z kolika procent to mám poškozený, jo, a bude se vám to, nebo může se vám stát, že si tam potom ty číslička, ty procenta toho poškození špatně napíšete. Takže se doporučuji ptát, z kolika procent to mám v pořádku, zaktualizované, opravené, zapnuté a fungující. U té mřížky jsem říkala, že tam je to velice důležité, to je právě ten problém s těma mřížkama ubitýma tím elektroenergetickým úderem, protože u té mřížky, v té minulosti ta mřížka byla rozbitá. Jo, těma úderama, když v tom padlém systému dostali úder do té mřížky, tak ta mřížka buď byla rozbitá opravdu hodně, takže to vlastně způsobilo smrt toho fyzického těla a mřížka jako taková zůstala. Říkali jsme, že je vyvážili na nějaké pohřebiště, tam je házeli nahromadu v uvozovkách jako šrot. Ale protože to byly kristovské mřížky, nebo kristovské mřížky jako takové, byly vybaveny těma nomy kódama, tak ty nomy kódy dokázaly udržet i velmi, velmi poškozenou mřížku při životě. Takže se při tom následným, při té následné rekonstrukci přes ten nomikód, který obsahuje vlastně veškeré, nebo obsahoval veškeré informace vztahující se k té bytosti, ke které ta mřížka náležela, tak podle toho nomikódu se ta bytost dala vlastně zrekonstruovat. Když to byla nekristovská bytost, tak po tom úderu té zbraně, té energie, tak ta mřížka byla totálně rozbitá, to fyzické tělo zemřelo a už se s tím nedalo nic dělat. Ta bytost přestala existovat. Takže u těch kristovských právě byla ta pojistka toho, že pokud tam byl ten nomikód, tak se dala ta bytost zachránit z těch záznamů, které v tom kódu byly uloženy. Teď v současné době máme ty mřížky vybavený tedy určitým tím typem kódu jako pojistkou, takže když by vám někdo do té mřížky se trefil tím energetickým úderem, tak se vám ta mřížka vypne. Nerozbije se, ale vypne se. Jo, takže to je rozdíl, že vám to tu mřížku úplně nezničí, ale musíte ji restartovat, musíte ji vlastně znova zapnout a spustit, aby se tam zase nahrálo všechno to, co se tak, když vypnete počítač a pak ho zase potřebujete zapnout, tak on se to tam musí všechno obnovit. Ale může se stát, že opravdu budete řešit něco, co souvisí s minulostí v rámci té iluze, dostanete úder, abyste si prožili, jaký to bylo, když oni dostali ty rány, jak velice těžce se umíralo. Jaké to bylo jako prožitek, to bylo hrozný. Jo? Tak se může stát, že se vám ta mřížka vypne. tak je prostě potřeba požádat o to, aby byla znova zapnuta a spuštěna. A zase zkontrolujete, jestli je všechno na 100% v pořádku. Takže to je k mřížce. Když by tedy došlo k poškození toho azurkrystalu, tak azurkrystal by se rozpadl. Když nebude v pořádku, nebude zaktualizovaný, když buď dostane úder, tak je tou zbraní, vlastně víme, že azurkrystal je umístěn na té kateramřížce, na tom centrálním pilíři v bodě 8, to je tam, kde máme na lidském těle máme srdce, tak když dostanete zásah nějakým takovým tím úderem, tak nebo když budete mít tu mřížku, teda ten azurkrystal velmi poškozený a neopravíte ho, tak když se dostane k té kritické hranici těch 35%, 35% v pořádku a 65% poškozen, tak se rozpadne. Zase se zničí fyzické tělo. O genetice jsme si povídali, genetiku byste měli mít čistou, genetiku byste měli mít zkompletovanou, pročištěnou. Měla by být 15-prvková, na to dávejte velký důraz, 15-prvková genetika, všechno, co tam nepatří, všechno, co je cizí, musí pryč, deaktivovat, anulovat, odvinout i s otiskama. Otiskama jsme už říkali několikrát, otisky rozumíme, když někde vyjde otisk. Je to záznam, protože se může stát, že něco vyčistíte, něco odstraníte, vymažete nebo řešíte nějaké negativní věci a děláte právě tu deaktivaci, to znamená, že něco vypínáte. Deaktivace, anulace, ano, deaktivace, anulace odvinutí. Děláte to i s otiskama, to znamená, že odvinete to, co je napsané a zůstane vám tam záznam někde. Tak tím záznam, ten otisk je tím záznamem, tak je potřeba i ten záznam odstranit, aby tam nikde v těch knihách ještě nefigurovalo to, že to máte sice vyřešené, jako vyčištěné v tom vašem, dejme tomu, jemně hmotném těle, ale v těch záznamech to stále zůstává. Je to potřeba vygumovat. Aby to prostě zmizelo, protože už je to vyřešené, je to deaktivované a odvinuté. Takže tolik k té genetice, měla by být v pořádku. Když se potom podíváte na ty DNA vlákna, to už jsem taky říkala, DNA vláken byste měli mít vytvořených 15. Dejte se, kolik jich máte vytvořených. A druhá otázka směřující k těm DNA vláknům je otázka, kolik těch vláken mi plně funguje, plně funkčních. Takže něco jiného je, když ty vlákna budete mít vytvořená, tak je máte. Ale jako kolik jich máte zapnutých, je otázka, kterou dáváte jako druhou. Protože můžete mít vytvořených 15, ale fungovat vám jich může třeba jenom 7, 8, 10. A tím pádem nemáte přístup k těm informacím, které jsou nad těma zapnutýma knoflíkama těch vláken. Když budete mít 15 vláken a budete jich mít 10 fungujících, tak informace, které souvisí s tím vláknem, protože víme, že každé to vlákno má svůj úkol. Takže úkoly, které plní vlákno číslo 11, 12, 13, 14, 15, tak ty úkoly prostě to vlákno neplní, protože je vypnuté, je nefunkční. Je sice vytvořené, ale nefunguje. Takže u těch DNA vláken je právě potřeba si zase nakývat, kolik jich je opravených a kolik jich ve skutečnosti funguje. Pokud jde o čakry, tak tam je to v podstatě obdobné. Těch čaker můžete mít zase, kolik jich máte vytvořených. Máte jich mít vytvořených 15, je 15-prvková mřížka, odvíjíme, že jo, máme před sebou ten krystalek. A pak je druhá otázka, kolik těch čaker jako takových je zase plně fungujících. Každá z těch čaker funguje na nějakém principu, má nějakou oblast na starosti, řeší určité záležitosti. Takže když vám vyjde, že vám funguje jenom třeba 10 čaker, tak čakra 11, 12, 13, 14 a 15 vlastně nefungují. Neplní zase k čemu jsou vlastně vytvořený, co je jejich úkolem. Jo, a zase máte problém, protože se k těm informacím vlastně nedostanete. Čakry považujeme za, každou čakru považujeme za informační pole. Informační pole, který se týká vždycky určité oblasti. Ty čakry se napřed vztahují částečně, nebo jedna část té funkce té čakry, jednotlivé čakry, souvisí s fyzickým tělem. To jsou, co se říká těm fyzickým čakrám, protože víme, že čakra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mají nějaké funkce pro lidské tělo. No a pak tam máme, pak tam vlastně ty též čakry mají ještě další prostor, kde fungují. To je právě ta záležitost vztahující se k psychice, vztahující se k těm jemně hmotným tělům, k tomu bytostnímu tělu jako takovému. Takže čakry jako informační pole, protože jsou tam uloženy informace vždycky týkající se buď fyzického těla a jeho fungování, nebo potom jsou to záležitosti vztahující se k těm jemně hmotným tělům, tak podle toho pak prostě ty čakry fungují nebo nefungují a potom se k těm informacím dostanete nebo nedostanete. Proto je potřeba toto mít v pořádku. Když teda potom máte napsaný ty procenta, z kolika procent máte co v pořádku, kolik vám funguje vláken nebo těch čaker, tak si požádáte o to, aby to vaše vyšší já opravilo, zaktualizovalo, co je potřeba, aby bylo deaktivováno, anulováno, odvinuto i s otiskama, všechno, co tam nepatří, co není kristovské, požádáte, aby to pro jistotu hodili do nějaké lávy, ať to tam schoří. No a když teda vám kivadýlko dotočí, nebo pocitově, protože jsem říkala, že tyto věci se dají řešit i mentálně, kdo nekýve kivadlem, požádá svoje vyšší já, tak si vlastně překontrolujete znova, z kolika procent máte v pořádku záznamy. Mělo by vám být 100% u všeho. U mřížky, u azur krystalu a u genetiky. 100% byste měli mít všechno v pořádku. U těch DNA vláken a čaker je to 15 vytvořených a 15 plně fungujících. Takže tam řešíme tyto záležitosti. No a tak vlastně zjistíte, jestli došlo k opravám, k nápravám, nebo jestli tam ještě někde něco, co by třeba bylo potřeba řešit. Když tedy máte toto pročištěné, zase se ptáte, jestli je ještě někde něco, co byste potřebovali vyřešit. Protože tím, jak toto uděláte, uzavřete záležitosti týkající se toho místa, na kterém právě stojíte, je vám dovoleno udělat zase krůček před sebe o jeden schůdek výš. A když se dostanete o ten schůdek výš, protože tam to jste si hezky uzavřeli, vyřešili a zaktualizovali všechny ty potřebné věci, tak když si posunete o ten schůdeček dopředu, tak je dobrý se zeptat, kde teď a tady, když jsem se posunula, když jsem si všechno dala do pořádku, kde pak teď mám svůj originál. Naprosto stejným způsobem se zase ptáte, mám originál v evoluci, deevoluci, mám svůj originál v Aquaferionu, v novém vesmíru, na Uranu nebo někde jinde. No a pak se nakonec budete ptát, mám originál vědomí v kterém harmonickém univerzu? A teď se ptáte, ve dvojce, ve trojce, ve čtyřce, v pětce nebo někde jinde? Napíšete si to, vlastně zjistíte, jestli jste se posunuli. Ono se můžete posunout úplně o třeba z trojky do čtyřky. z dvojky do trojky. Jo? Můžete se přesouvat dokonce z jednoho vesmíru do druhého. Protože když toto uděláte, tak už jsem na to taky narazila, tak ta bytůstka v tu chvíli, když toto si dokončila, tak vlastně vyřešila všechny záznamy, všechny prožitky, všechny záležitosti, které se týkaly třeba toho vesmíru Aquaferionu. Tam si všechno vyřešili a protože geneticky patřili do toho protějšího vesmíru, tak se klidně přesunula ta bytůstka do toho nového vesmíru. Protože si dokončila, uzavřela, udělala prostě všechno, co bylo potřeba, co se týkalo toho Aquaferionu z té minulosti. Uzavřelo to uzavřené. Tak se může stát, že se přesune na to svoje místo, kam geneticky přináleží. Jo? Tak ani toho se nelekejte, protože i to se vám může stát, že se přesunete z jednoho vesmíru do druhého vesmíru. Oni spolu sousedí, víme, že Aquaferion je následovník kristovského vesmíru, který byl v pádu. A víme, že nový vesmír je následovník toho paralelního padlého vesmíru jako takového. Jo, takže náhradní vesmíry postavené podle toho nového systému, podle těch nových záležitostí je Aquaferion a nový vesmír, kam my se budeme umisťovat, se to týká nás kristovských. Takže když se přesunete z prostoru do prostoru, tak se prosím vás nelekejte, zeptejte se klidně toho vašeho vyššího já, jestli tak to je to v pořádku. Jo, takže nelekat. Všecko si pište, abyste mohli porovnávat, až třeba budete chtít zase další den se zeptat, jestli je tam pro vás nějaká práce, jestli jste pořád na tom místě, kam jste se včera posunuli a tak dále. Když se neposunete, zůstanete pořád třeba v tom harmonickém univerzu 4, tak je to také v pořádku, protože se vám může stát, že tím pročištěním a tou aktualizací si jenom navýšíte ty svoje evoluční jednotky. Víme, že jsou všude, v každém tom prostoru, kam se přesouváte, jsou určité limity od do, od jakého počtu vibrací do jakého počtu vibrací jste jako vlastně přiřazení bydlet v tomto prostoru. Jo, takže tím, že čistíte, tak se můžete právě z té pozice toho spodního, to, že jste tam zrovna došli, pročištěním těch záležitostí s aktualizováním se můžete dostat až třeba za polovinu nebo do tři čtvrtě té cesty, kam vlastně náležíte vibračně. Jo, v tom limitu od do, to je ve všech harmonických univerzech, máme vždycky limit v tom určitém prostoru, pobýváme od nějaké hodnoty k nějaké hodnotě. Není to, že vlastně tam jenom jedna hodnota. Je tam vždycky prostor od do, no a na tom prostoru vlastně sbíráme ty body, začínáme, máme tam třeba stovku, potřebujeme se dostat na 200, jo? Tak prostě musíte nějakým způsobem tyto věci dát do pořádku, zharmonizovat. No můžete poskočit až třeba ke konci, nebo se úplně přeskočíte do toho dalšího okýnka. To záleží právě na tom, jak, co máte vyčištěné a jak co máte, kde jak si zaktualizované. Takže to jsou záležitosti, které je velice důležité si hlídat. Přemýšlet u toho, když teda mi tam vyskakuje něco, co se mi dvakrát nelíbí, tak u toho přemýšlet, podívat se na ty hodnoty a říct si, aha, tady to mám takhle, tady to mám odpojený, proto nemůžu mít vyšší a nemluví se mnou, no protože není připojený, protože nemá na čem se připojit, nemám vlákna, mám jich tady málo. Mám málo informací, protože mám třeba jenom 10 čaker nebo 7. Tak se kouknete, mám poškozenou mřížku a docela hodně. Už když se dostáváte na 50%, tak už se blížíte k tomu limitovanému kritickému místu, kdy vlastně ta mřížka se vám rozpadne. Tam už vám ani nomikódy nepomůžou. Ještě ta mřížka se rozpadne, protože je poškozená, tak nedrží pohromadě, začne se rozpadat. jako některý starý auta, když jedete, tak máte pocit, že vám začnou za chvilku padat blatníky, že vám z toho, jo, není to prostě opravené, není to udržované, není to aktuální, tak se pak může stát, že tam mřížka prostě povolí, protože jsou tam, není doprogramovaná, jsou tam špatné kódy, nebo jsou tam nějaké věci, které tam chybí, nejsou doplněné a tak. Takže to je záležitost toho, opravdu tomu věnovat tenhle ten čas. Myslím si, že povětšinou nemusíte už zjišťovat, kde to najdu, řešit nějaké záležitosti, jako je negativní energie, destruktivní energie, diskarnáti, entity. To si myslím, že už je jenom záležitost nějakých výjimek. Většinou si vystačíte s tímhle ctím. A když máte vytestované ty záležitosti jako mřížka, krystal, genetika, takové věci, záznamy, tak asi není ani nutné, pokud si na to nezeptáte a vyšší já vám řekne, že tam je něco konkrétní k řešení, tak nemusíte zjišťovat, co tam přesně máte řešit. Stačí, když si požádáte, aby to bylo zaktualizované, vyřešené. Jo? Takže jenom výjimečně vám bude vycházet, že je třeba takové nějaké podrobnější kývání, protože to vaše vyšší já musí jít do toho archivu těch negativních věcí a hrabat se tam v tom, když to není potřeba. Jo? Takže znova si vlastně určit, co mi ten originál toho vědomí, jestli se přesunul, nebo stojí na místě, nebo někde čeká, až mu něco vyřeším a tak dále. To je, myslím si, takový ten v současné době nejpotřebnější způsob, jak si ty věci ohlídat, jak si ty věci ošetřit. Nemusíte do podrobností, pokud není výjimečný, že vaše vyšší já si to přeje, protože to je pro vás nějaká informace, nějaký zážitek, nějaká emoce k prožití, vyřešení třeba nějakého vztahu s někým, protože také narážím na to, že žádáte pomoc při vytestování, mám odejít ze zaměstnání, nemám odejít ze zaměstnání, nelíbí se mi tam, je to nepříjemný, chci někam jinam, nevím kam. Jo? Takže toto jsou věci, které třeba vám ještě v současnosti nějakým způsobem je potřeba řešit, protože je dobré. A zase se ptejte, z kolika, takhle, jakou duchovní hodnotu pro mě jako člověka má to, že jsem v tomto zaměstnání. Všechno si pište. Má to duchovní hodnotu. Je tady něco nebo někdo, nebo je tady skupina lidí, se kterými potřebují něco řešit. Často právě jsou to ty vztahy, kdy se na tom pracovišti potkáte s lidma, se kterými si máte řešit karmu. Ať je to jednotlivec, nebo ať je to celá skupina lidí. Takže pak když prostě vám vyjdou tyhle ty záležitosti, tak použijete takovou tu vztahovou činku, jak tomu říkáme, jo? Nadáte do kolečka, napíšete své jméno nebo datum narození. Do druhého kolečka, pokud jste jako jenom dva lidé, kteří si spolu máte něco vyřešit, napíšete ten protějšek. No a pak už se jenom ptáte, kolik procent negativních energií posílám já tomu dotyčnému člověkovi nebo člověku. No a pak se zase ptáte, kolik procent negativních energií posílá ten člověk ke mně. Tam zjistíte nějaké hodnoty a budete se ptát, co tomu člověku posílám já. Často to bývá záležitost nějakých vztahů z minulosti. Někdo někomu ublížil. Často ten druhý, spíš ten protějšek je ten, kdo posílá třeba závist, nenávist, zlost, jo, nějaké pocit ublížení a podobně. U toho dalšího, nebo vlastně u vás, si zase ptáte, tam může být třeba pocit viny, nebo já nevím, nevěra, nebo cokoliv. Budete si prostě ptát, jaké energie si mezi sebou vlastně vyměňujete. Může to být také karma. Požádáte zase o deaktivaci, anulaci, odvinutí i s otiskama všech těchto negativních energií mezi vámi a tím druhým člověkem. překontrolujete, když se vám dotočí kývadýlko, jestli to bylo odstraněné, zkontrolujete, z kolika procent si teď navzájem posíláte ty energie, měla by vám být nula. Pak se znova budete ptát, jestli ten vztah jako takový teď po tom pročištění má pro vás nějakou duchovní hodnotu. Většinou to je tak, že vás překvapí, že ten vztah má pro vás duchovní hodnotu třeba 80-90%, někdy i 100%, protože vy se s tím člověkem nemáte rádi, on se k vám chová hnusně, necítíte se s ním dobře. Ale ta duchovní hodnota spočívá v tom, že si máte něco vyřídit. Když si spolu něco vyřešíte, tak ta duchovní hodnota vlastně pro vás už žádná není. Takže když se budete ptát, jakou má tento vztah nebo tento člověk pro vás osobně duchovní hodnotu, tak vám budou vycházet nějaké hodnoty v procentech pod 50, 20, 30, 0 a podobně. To je pro vás znamení, že jste si vlastně, už pro vás nemá žádný význam. Už s tím člověkem nemáte co dočinění, protože jste to, co jste si měli vyřídit, jste si vyřídili. To je věc, kterou teď docela v poslední době zase často řeším, ty vztahy. A když potom toto takhle, když pro vás ten člověk ztratí tu duchovní hodnotu, protože jste vyřešili, co jste vyřešit měli, nebo ta skupina lidí, můžete si to dát, jako, když to je vícero lidí, tak skupina lidí, tak se budete znova ptát, z kolika procent teď a tady to prostředí toho zaměstnání je pro mě přínosem. A může se stát, že buď vám to vaše kývadýlko řekne některou z těch nižších hodnot, čím je to míň pod 50%, tak to spěje k zániku. Takže pokud to bude některá z těch nižších hodnot, tak pro vás vlastně ta práce už nemá žádnou hodnotu. Ale může se vám stát, že vám tam skočí třeba 100%. A vy si budete říkat, no co tady budu za těch 100% dělat, proč to má pro mě hodnotu? No protože ty energie, které jste si tam měli vyřešit, jste si vyřešili. A tím pádem tam není důvod k tomu, abyste se cítili špatně, protože ten náboj toho negativního se vybil. Jo? Takže to je jedna varianta, že vám to, že vlastně nemusíte pak to zaměstnání hledat, protože najednou se změní vaše pocity ve chvíli, když se takhle máte vyřešené. A nebo je ještě další varianta, když to máte takhle vyřešené, přesto vám vychází, že vlastně hodnota duchovní toho pobytu v tom zaměstnání vám klesá, tak je dobrý. Za prvé, buď si požádáte vaše vyšší já, aby vám pomohlo najít pro vás nejoptimálnější, vám nejvhodnější. Neříkejte, co byste chtěli dělat. Prostě práci, která je pro mě, která mě bude bavit, která mi třeba přinese i lepší peníze, ale nespecifikujte přesně v kterým oboru. Oni vám najdou to, co vám přísluší. No a nebo když už budete mít něco vyhlídnuté, nějaké nabídky, tak se budete ptát toho vašeho vyššího já, kolik procent energie mi do této práce, teď budete mít kde na papíře napsáno, že třeba název firmy a co byste tam dělali, kolik procent mi vesmír posílá jako podporu, když tam budu pracovat. Zase si vlastně takovýmto způsobem můžete z několika možností vyselektovat pro vás energeticky nejvhodnější zaměstnání. To jsou věci, které v poslední době docela často řeším. To jsou ty vztahy nejčastěji na tom pracovišti, protože doma to většinou máte vyřešené. Ale na tom pracovišti, v té práci, tam se ještě potkáváte právě s lidmi, se kterými máte co dočinění. Takže to je taková ta poměrně docela teď častá záležitost, kterou řeším. No a potom jsou to právě ty záležitosti, jak jsme říkali, záznamy, mřížka, krystal, že se někde zaseknete a najednou vlastně nevíte, kde to vyšší já, kde ten originál vašeho vědomí máte. Nemůžete ho prostě najít. Jo? Takže a zase směrujete to právě konkrétně nějakým směrem. A ono to konkrétně není, nejde vždycky, protože, jak jsem říkala, ty vyšší a, nebo vědomí cestují, přesouvají se, řeší pořád, do poslední chvíle budou řešit, co je třeba ještě za, nějakým způsobem zabezpečit, vyřešit, ukončit nebo opravit. Takže prostě se ty bytosti pohybují v tom prostoru podle potřeby. Proto těžko můžete, nevychází tak úplně ta specifikace toho, že je na té časové ose. No ono je vždycky na nějaké časové ose. Ale lepší je se teď už v tomto období ptát, jestli je v akvaferionu, jestli je v novém vesmíru, jestli je v evoluci. A pak už jenom si vykýváte, ve kterém harmonickém univerzu. Na které planetě zatím není důležité. V každém tom harmonickém univerzu jsou planety dvě, holka, kluk. A na jedné z těch planet vždycky budete jedno, na jedné nebo na druhé. To až nějakým časem, až se ještě kousek posuneme, až bude definitivně, nebo takové to finální umístění těch planet, tak vám taky řeknu, jaký ty planety budou, kde. Ale zatím to není důležité. Zatím je nejdůležitější, že jste teda buď ve dvojce, ve trojce, ve čtyřce, v pětce, případně někde jinde. No a že vlastně se budete potom přesouvat podle toho, kam jste přiděleni, podle toho, jak máte postavenou genetiku. Planeta holka, planeta kluk, jo, tak to potom všechno záleží na tom, jak to vyhodnotí vaše vyšší já nebo vyšší úrovně pro duše duch, pro ducha avatar, a pro avatara rýši, takže, nebo stvořitel, že jo. Takže zatím stačí, abyste věděli, že jste v určitém harmonickém univerzu, v určitém vesmíru a že máte ty položky, které potřebujete mít pročištěné, že je máte v naprostém pořádku opravené. A doporučuji, pokud můžete denně nebo aspoň obden, protože velice rychle se ty hodnoty mění. Teď něco vyčistíte a může být, že zítra ráno budete čistit katastrofální čísla. Je to zase jenom díky tomu, že se posouváme z místa na místo, že prostě po těch schůdečkách cupitáte nahoru, že tu vyřešíte něco, tam vyřešíte něco, zase se posunete. Takže prostě jsme stále v pohybu, všechno je ve vývoji. Takže doporučuji a pište si to, abyste si to mohli srovnat. Včera jsem byl tam, kde jsem dneska. Předevčírem jsem byl tam, měl jsem taková poškození nebo měl jsem v pořádku to a to, měl jsem vypnutý to a to. Abyste měli trošku přehled o tom, jak se to tam jakoby v tom vývoji pohybuje. Rychlej, zpomalej, je to poklidný, je to bez nějakých výkyvů. Je tam potřeba čistit třeba nějaké vztahy a podobně. Takže myslím si, že to té práce není až tolik, tak jako to bývalo dřív, ale je potřeba si to opravdu kontrolovat, protože pak se může stát, že budete mít problémy s tím umístěním díky tomu, že budete mít neaktualizováno, tím pádem se budete dostávat do těch hraničních hodnot toho té mřížky nebo krystalu nebo genetiky a podobně. Vypnutí, že vláken, vypnutí čaker. To všechno jsou věci, které jako je potřeba jenom požádat o deaktivaci, anulaci, vynutí i s otiskama vyřešit a můžete vlastně zase příště trénovat kývání tímto způsobem. Není to nic náročného, ale je potřeba se s tím prostě zaobývat.
1: Já myslím, že bychom mohli dát písničku, ne?
0: Ano, zahraj nám něco
1: hezky. Ty se tak rozjela, já jenom zírám prostě.
0: No já jsem to chtěla nějakým způsobem ucelit, protože no, vím, že prostě je s tím velký problém. Já vím, že to je strašně náročný téma, ale jako je potřeba se v tom zorientovat. A když se v tom lidi zorientujou, tak vlastně oni vědí, která z těch položek má za úkol, nebo co pro mě znamená, aby to bylo v pořádku, proč to tak je. Takže to je důležité, aby to prostě nepapouškovali jenom, že tam mají někde napsané nějaké čísla, ale aby pochopili, ten princip toho, to je důležitý. Je to pak mnohem snazší, to testování, líp se nad tím pak přemýšlí a hledají se nějaké cestičky nebo důvodu, proč to tak je, nebo proč to tak není, to, co se mi tady teď ukazuje na obrázku nebo v těch číslech.
1: Tak, teď už bude písnička, jo?
0: Ano.

0: byl Martin Chodůr. A to vzniklo tak, že jistá paní Muroňová, která příležitostně skládá, respektive textuje, tak poslala Martinovi Chodůrovi námět na text, takže jakoby novou verzi o textování téhle písničky, a on se sám doprovázel na kytaru a během pár týdnů nebo během týdne tak zveřejnil tohle video právě s tou verzí, kterou jenom si takhle v tom doprovodu té kytary tak zaspěl. A já musím teda říct, že to považuji za variantu, která je možná jedna z nejlepších. Takže kdybych to měl hodnotit podle mě, tak bych řekl, že to je Jakub Smolík a Martin Chodůr. Tuhle písničku od Kohena tak asi dávají nejlíp, protože všichni ostatní to jenom hořvou, ale tady u toho nevím jak kdo, ale já jsem měl teda husinu jak blázen. Líbilo se ti to?
1: No, víš co, já mám ten problém, ten, co Míša, já slyším slova, ale nemám k tomu hudbu.
0: No to tam žádná nebyla, on tam jenom tak brnkával si na kytaru.
1: No, víš? Ani to brnkání tam není, prostě je tam jenom jako, vlastně kdyby tady halekal z okna, bez hudby, tak prostě ten poslech tam prostě tu hudbu nemá, ani to brnkání jen tak, ale jinak to bylo moc hezký.
0: Ale zvuk nařval hezky, dobře, tak jo.
1: Ne, já jako se to nechci to nějakým způsobem hanit, jo, ale prostě tím, že k tomu není žádný hudební doprovod, ani prostě hlásek, tak je to čistě jenom a ještě někde některé z těch slovíček není rozumně, protože to tak jako se to tak jako kolíbá a vlní, jo. A tak z toho člověk nemá takovej ten poslech jako mají asi teda posluchači, no.
0: Znamená,
1: ale
0: já si to poslechnu
1: potom z archivu, tak já si to nechám zahrát.
0: To je jako kdyby nešel druhý kanál k tobě. Já jsem to pouštěl z telefonu, pouštěl jsem to právě, proto tam bylo slyšet, když se ptala, kdo to je, protože to nebylo tak, jak tradičně pouštím, ale pouštěl jsem to z telefonu, takže jsme nebyli mimo
1: éter. No jak si mi utek? Teď že? Nám to spadlo. Vydržte, píšu mi to, vydržte. Tak já vydržím.
0: To vydržte.
1: Vypadl mi kanál úplně, tady na mě vyskočilo, jako prosím, aby vydržte. No tak jsem vydržela, tak se zase naskočilo.
0: Tak já jsem...
1: Nějak jsem měl krátké spojení.
0: Ano, při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, ten vyhoří a začne od píky. Říkám, že dneska je to hodně, hodně tady samý výpadek, mikrovýpadek. To jsou výpadky v řádech 0,05 sekundy, nevím. Jo, tak tady taky to samý, no. Tak nevím. Tady to bylo delší, tady to bylo skoro vteřinu, ten poslední výpadek. To víš, tak soudruzi se snaží nějakým způsobem nám to vysílání ujednodušit všemi možnými dostupnými prostředky. Ale nás nenaštvou. Tak.
1: Opravdu díš, ano.
0: Ano, o, ty pravdu díš. Tak já jsem tady někde zachytil, že nám někdo psal nějaký dotaz, tak ať na to nezapomeneme. Někoho neošidili. A už to hledám. Dobrý den, paní Išo a pane Petře. Můžete prosím vás vysvětlit rozdíl mezi párovým a plamenným partnerem? Děkuji, Naďa. Já bych ti s dovolením trošku teďko ubral z tvých plachet.
1: Ano.
0: Nebo jsi je napínala teď víc než hodinu.
1: Ano.
0: Tak Já to teda jako řeknu a ty to doladíš. Dobře, tak. Tady, Naďo, je potřeba pracovat s tím modelem, který neustále v podstatě tady je uplatňován, a to je to, že tedy nejvyšší kristovskou tou bytostí, o které se bavíme, tam můžeme považovat Rišího. Riší má potomka a ten potomek byl roztrhnut, ta bytost byla roztrhnuta na dva a vznikly tedy dva avataři. Avatar s mužským principem, avatar s ženským principem. Předtím to byla

jsou takový ty, to kolečko, že a proti sobě ta bílá a černá bytůstka. A je to zaměňovaný právě princip mužský a princip ženský v jedné bytosti je zaměňován za světlo a tmu. To je údajně ta dualita, ale to není. Zlo a dobro není odjak těživá a proto jako někteří ezomainstreamoví agenti zla právě ospravedlňují to, že existuje zlo oprávněně, protože přeci bez zla by se nemohlo prý světlo vyvíjet. Světelné bytosti by se bez zla nemohly vyvíjet, protože by neměli přeci ten motor hnací, jako kdyby. A takové to nesmysly, takže ten základní princip duality spočívá v tom, že jedna jediná bytost, která je dítětem Rishiho, je roztržená, obsahuje v sobě mužský a ženský princip a je roztržena na dva, vznikají dvě bytosti, dva avataři, kteří, zatímco Rishi bydlí v 15. poschodí, tak tyhle ty dvě bytosti se teda nalézají o něco níže a jsou to avataři, kteří se potom dělí na ducha a duchové se dělí na duše. Takže avataři pobývají tito plamenní partneři a to je právě ta bytost, která původně obsahovala oba ty principy, tak byla jediná, tak když byla roztržená, tak ty dva avataři, těm se říká plamení partneři. Je to vlastně nejvyšší úroveň bytosti, která nemá v sobě oba principy zakomponovány. Sídlí ve čtvrtém harmonickém univerzu tato bytost a v podstatě prochází tou dělbou 7-7. To znamená, že jeden z těchto avatarů se rozdělí směrem dolů na 14 potomků. To znamená, vytvoří 14 potomků, kteří sídlí v harmonickém univerzu 3 a je 7 bytostí s mužským principem, 7 bytostí s ženským principem. Zpravidla to je tak, že bytosti s mužským principem sídlí ve fyzickém ženském těle a zpravidla tomu bývá tak, že bytosti s ženským principem sídlí a operují v té realitě v mužském fyzickém těle. Těchto 14 duchů, tak každý z nich se potom rozděluje směrem dolů na zase 7 a 7 duší. To znamená, 7 duší je ženského principu, 7 duší je mužského principu. A zase je to s těma fyzickýma tělama, jak jsem říkal. A když se bavíme o párových partnerech, tak párovými partnery jsou třeba v úrovni ducha, tak je to bytost mužského principu a párovým partnerem je bytost ženského principu z té čtrnáctky, čili jsou to vlastně jako kdyby sourozenci. A v úrovni duše, tak jsou to zase partneři v úrovni duše, které pochází z té čtrnáctky nebo jsou součástí té 14 bytostní skladby těch duší. To znamená, 7 duší je takových, 7 je takových, 7 holek, 7 kluků. Takže jeden kluk z těch 7 a jedna holka z těch 7 spolu tvoří párové partnery. Že tito pároví partneři mají

0: této úrovni Harmonická univerza 3, tak je to vlastně nejideálnější, a tak tomu vždycky bylo, že v těch fyzických rodinách to byli vždycky pároví partneři v dané úrovni, kteří spolu vytvářeli fyzickou rodinu. Maminka a maminku a tatínka. Proto ty rody byly kompaktní, proto tam byl uplatňován zákon Rita a nebyl problém s dodržováním zákona Rita, protože ti partneři věděli principiálně a k nikomu jinému je to netáhlo, protože tady to byly ideální partnerské svazky. Ve chvíli, kdy se do toho začali infiltrovat jiní z jiných těch duchovních rodin, ty duchové nebo ty duše, no tak už to nebylo to pravé ořechové, a když do toho ještě se začaly infiltrovat nekristovské bytosti, tak to začalo být ještě horší, a když se do toho začaly infiltrovat s upadajícími v tom Harmonickém univerzu jedna, tak když do toho ještě mezi ty inkarnáty vlítli potom temňáci, no tak to byly absolutně nesourodé páry, které nemohli nikdy vydržet nějaké dlouhé bytí spolu, protože to většinou bylo založeno na jakýchsi fyzických, hmotných nebo jiných rozhodnutích, které s duchovním pojetím soužití páru neměly vlastně nic společného. To bylo to rozbíjení těch rodů. Takže když to má být, jak to má být, tak vytváří tu fyzickou rodinu, vytváří rodiče, tatínek a maminka, kteří jsou k sobě párovými partnery. To znamená, že pochází to ta duchovní rodina z té čtrnáctky, to znamená z jednoho ducha, 14 duší, holka, kluk proti sobě, a vytváří v úrovni Harmonického univerza 2, je to v úrovni duší, v Harmonickém univerzu 3 je to v úrovni duchů, v Harmonickém univerzu 4, kde operují avataři, tak už to nejsou, když se zase poskládají zpátky, tak už to nejsou pároví partneři, ale protože tady ti avataři, kteří se rozdělovali, tak už je jenom jeden a jeden, tak jsou to ti, tak je to ta roztržená jedna jediná bytost, čili jsou to plamení partneři. Takže plamený partner, plameného partnera má ten, kdo je v úrovni avatara. Jinými slovy, pokud někdo je v tom vzestupném procesu v úrovni ducha, tak nemůže mít plameného partnera, může mít pouze párového partnera. Čili plameného partnera mohou mít pouze bytosti, které dosáhly úrovně avatara. Neříkám, že ho musí vždycky najít, ale dělá se teďko všechno proto, aby všichni avataři měli k sobě párového partnera. Protože takhle budou operovat spolu jako, pardon, párového, plameného. Takhle spolu avataři jako plamení partneři budou operovat v tom Harmonickém univerzu 4. Išo, prosím tě, když mě oprav, doplň, nebo to nějak ještě vyjasni.
1: Jenom, já mám jenom maloučku, přesto řekl všecko moc hezky. Ten rýší má tvar takové kapičky. Vypadá to, jako když jsme zvyklí malovat plamínek nad svíčkou, proto je to plamen, říkají mu plamínek, protože má tvar plamínku zhruba. Je to taková slzička. No a to rozdělení toho rýšího není jako, že někdo ho vezme roztrhného vejpů, tam to probíhá asi tak, že praskne uprostřed té slzičky toho plamínku, dojde k prasklince, která je způsobená tím, že uvnitř té kapičky se na jednu stranu začne přesouvat energie ženského principu, na protější stranu se přesouvá energie mužského principu, takže v každé půlce vznikne napětí mužského typu nebo ženského typu a tam uprostřed ten plamínek, jak je to prasklé, tak tím pnutím, které tam vzniká, jak tam prostě narůstá ta energie jedna i druhá, tak vlastně ta praslinka způsobí, že se oddělí od sebe jedna část a druhá část. Jo? Není to, že by to někdo násilím rozsek, ale je to prostě ten proces toho, že se tam začnou na jednu stranu, na druhou stranu vydělovat vždycky stejný typ té energie. A tak vlastně vznikne ten ženská část toho plamínku a mužská část toho plamínku, který je samozřejmě pravidelný, není ani jedna část větší nebo menší, jsou obě stejné. A ta prasklina tam právě vznikne díky tomu, že se to tam začne tak jakoby na každou stranu rozpínat. A to rozpínání těch energií, to nabobtnávání vlastně vyplodí takovou kapičku nebo polokapičku mužského typu a polokapičku ženského typu. A to jsou ty avataři, kteří mají svého rodiče, který se jmenuje Rishi v tom harmonickém univerzu 5, v tom pátém patře té stavby, ale bydlet do fyzického světa, do fyzického těla, jdou do toho harmonického univerza 4. Jo? Takže bydlí ve čtyřce, ale rodiče a to svoje rodiště, dalo by se říct, kde se narodili. Narodili se v harmonickém univerzu 5 tomu Rishimu. A když se potom ti rozdělení duchové a duše začínají skládat tím směrem nahoru, tak vlastně i oni mají vždycky o úroveň níž bydlí a o úroveň výš vlastně mají toho svého rodiče jako takového. Takže duch zase replikací vytvoří těch 14 potomků, 7 holek, 7 kluků, kteří se vypárují. Takže potom se v těch jednotlivých fázích té evoluce vlastně vždycky společně podporuje, společně jdou podle nějaké párové předlohy. Podle toho se potom vlastně vyvíjí a reagují a tak prostě tu evoluční úroveň získávají někteří rychlec, někteří pomalej, záleží na tom, jak kde. Důležitý je, že vlastně když se potom těch 14 párů poskládá dohromady, tak vytvoří jednoho jedince. Proto říkáme 15 prvková struktura, ale 14 párů složí jednoho celého jedince. Jo, to je otázka, kterou jsem taky několikrát dostala, proč říkáme 15 prvkový, když máme 14 potomků. Jo, takže 7 kluků, 7 holek vytvoří páry, 7 párů duší. Pak je tam vlastně, tak jak jsme trošičku počítali, tak máme jeden avatar má 14 potomků duchů, každý duch má 14 potomků a když to spočítáme, v úrovni duše je tam nějakých 196, tuším, těch kousíčků, kteří vytvářejí páry. Ty se poskládají tak, jako jsme skládali duše teďkon v tomto procesu, tak ten určitý počet duší musí vytvořit jednoho ducha, tak je to naprosto stejný, akorát místo 12 máme 14, protože jsme si říkali, že temňáci první, co udělali, že vlastně zkrátili tu kataramřížku od těch zhruba 20%, to jsou tři ty nejhořejší ty taková ta centra na té Kataramřížce, takže vlastně ty bytosti byly nedostavěné, nedotvořené, neúplné, necelé, nebyly schopni potom vlastně poskládat. Až když jsme začali pracovat, nebo když se začalo pracovat s tím obnovováním, tak tam teprve docházelo k té nápravě, když bylo potřeba tu mřížku jako takovou, nebo byla opravena, navýšena. Ale to už jsme si o tom povídali. Takže 14 párů vytváří páry, párové partnery, ségra, brácha nebo sestřenice, bratranec. A když se dostaneme k těm avatarům v harmonickém univerzu 4, tak jsou to již dva jedinci, kluk a holka, kteří jdou společně tou cestou toho vývoje tak dlouho, až vlastně se zpátky přes různé úrovně propojí do té jedné bytosti. Duchovní jakoby vědomí, do jednoho stejného vědomí. A v těch vyšších úrovních pak už se nepracuje ve fyzických tělech, jenom v některých letech nás nemusí zajímat, nás zajímá záležitost harmonické univerzum 2, 3, 4, případně 5. Tak to je tak, jak jsi to správně vysvětlil. Jeden plamínek se rozdělí na dva menší plamínky, tím pnutím tam nastane pak to roztržení, to rozdělení, jako kdybyste ten rozlouskli ořech vlašský, tak na každé straně máte půl toho jadýrka a to rozklousnutí vlastně probíhá tím, že na tu středovou čáru vlastně tlačíte, až se ty skořápky oddělí. Tak podobným způsobem se odděluje u toho rýšího mužská část od ženské části. Každá z těch částí má vlastně stejný typ těch energií, takže tam dochází k tomu pnutí, které pak způsobí, že ten oříšek nebo ta slzička praskne a vyskočí nám z toho jeden kluk a jedna holka, avatar a avatarka.
0: No je to takové pučení. Je to pučení. Je to vlastně dělení, ale víš, co mě napadá, a možná naše posluchače taky, když se to vlastně rozdělí na jednu bytost ženského principu a druhou bytost mužského principu, tak jak to, že se potom zase dělí směrem dolů? Rozumíš, kde se veme v tom avatarovi mužského principu, kde se veme ten ženský princip, který se replikuje směrem dolů?
1: No, oni přece mají v těch základních
0: předlohách.
1: V té kataramřížce. Mm-hmm. Ta kataramřížka obsahuje určitý jakoby základ toho celého stvoření toho komplexu. A pak tam ještě existují balíky programů, který vlastně říkají, že to má být člověk ve fyzickém těle, že má mít takovou a takovou mřížku. Takže ten základ jako takový je dán tím, že tam existuje ženská a mužská polarita. Jo, a protože i ty kapičky jsou vlastně v těch mřížkách vybaveny těmhle balíkama těch programů, tak ten balík těch programů způsobu, protože replikační program způsobí, že se vlastně replikují identické podle určitých zákonitostí obsahující nějaký ty různé programy, které zajišťují, že se vlastně, když se bude replikovat ta jedna kapička, tak se bude replikovat v té podobě s mužskou a ženskou polaritou v sobě. Jo? Takže ono je to trošičku potom se tam jakoby sčítají nebo určitým způsobem se tam projevuje to, že je tam ten princip toho rishiho, je určitý princip, jestli mužský nebo ženský. Do toho ta duch nebo duše je také nějakého principu. A do toho ještě máme také, že jo, ještě máme polaritu toho fyzického těla. Tam se nám pak potkáví buď jakoby silnější mužská složka nebo silnější ženská složka. A je to takový komplikovaný, do toho bych moc nezasahovala nebo nevstupovala. ale protože vlastně ty částečky, které jsou vydechované, které jsou vytvářeny v tom jádře tvoření, tak oni všechny obsahují ty základní informace o tom vesmíru jako takovém, nebo o tom komplexu jako takovém. A navíc potom podle typu, jestli je to člověk, jestli je to bytost, jestli je to strom, nebo to, mají další balíky, které vlastně určujou, čím nebo kým se má ta částečka stát. A tam jsou obsaženy i to, že vlastně, když bude mít potomky, tak budou ty potomci, budou vybaveny principem ženským a principem mužským. Proto potom má ty potomky v té podobě, ale replikujou se. Oni jsou úplně všichni stejní.
0: Mně to trošku přijde, kdybych to chtěl přiblížit, jako když je tatínek a maminka a dohodnou se, že a mají 28 dětí, jo? A tatínek řekne, tak já si vemu 14 dětí, ty si vem, maminko, 14 dětí a já si vemu teda 7 holek a 7 kluků, ty si vem 7 holek a 7 kluků a abychom se nepřeli, který princip je lepší, tak já je budu vychovávat ze svýho úhlu pohledu a ty je vychovávají ze svýho úhlu pohledu. No a takhle jako bych si to představoval, že vlastně se dosáhne toho, aby se využily všechny možné varianty a možnosti pro lekce toho bytí v té evoluci, protože vždycky tam někde bude něco převládat, bude tam vždycky nějaký aspekt toho plamenného partnera mužského anebo ženského principu. Takže vlastně to všechno bude vždycky nejenom děti, kluk a holka, jak to budou řešit, ale ještě tam je kluk a holka, ale pod vedením té maminky nebo pod vedením toho tatínka. Takhle bych si to možná dokázal představit.
1: No v podstatě to říkáš tak, jak jsem to říkala já jsem to říkala možná nesrozumitelně. Oni ty principy jsou tam zakódovaný a ty dětičky prostě mají zase každý, že jo, mužské, ženské, jak ty říkáš, a jsou ovlivňováni v tím prostředí v uvozovkách, když mluvíme o výchově, tak jestli je v mužském prostředí, tak navnímává svět nebo navnímává ty zkušenosti, sbírá s určitým vybavením té mužské energie nebo toho mužského vkladu. No a pokud je to ta ženská, tak ta ženská polarita zase ty své dětičky jakoby ještě obohacuje o ten ženský princip. Takže tam potom, jak jsi říkal, maminka vychovává po svojom, kluka i holku, tatínek po svojom, ale každý tam vkládá ten svůj pohled, protože víme, že každý z těch principů je psychologicky nebo psychicky jiný. Jo, tak jak ženy rádi plánují a stihnou více do věcí, tak muži zase právě v důsledku toho, že třeba je potřeba rychle reagovat na některé situace, tak stihnou jednu věc, ale okamžitě. A ono se to doplňuje, protože podle potřeby, že jo. Jo, takže tím potom, způsobem jsou potom ty děti vlastně vychovávány v uvozovkách.
0: No ne, ale tak ty zkušenosti, které se nazbírají, přinesou do té pokladnice zkušeností pro toho každého plamenného partnera určité typy variant, no a pro toho jednoho ryšího to potom znamená, že má opravdu probádáno to bytí, kdy jedna varianta zadání úkolu, nebo jeden úkol, který byl zadaný, tak byl prověřený v mnoha aspektech toho, jestli to bude plánovaný přístup, nebo to bude rychlý nahodilý přístup, akce, reakce, že jo, chlapský spíš. No a má z čeho čerpat.
1: Existuje velké množství informací, jak řešit jednu jedinou situaci třeba. A z toho potom vlastně ten rýší nebo ten avatar z toho informačního pole, který mu ty dětičky přinesou, protože on je vypustí do toho ringu a oni přináší ty zkušenosti a ty informace, tak z toho on potom čerpá, z toho pak vyhodnocuje tu nejoptimálnější variantu řešení něčeho, co v danou chvíli řeší.
0: Tak a ještě možná k tomu, protože čas se nachyluje, jenom jedna informace, že zatímco avatar je limitovaný a přesně má tam daný ten počet 14, 7 a 7 a duch je limitovaný na 7 a 7, tak ten rýší tenhle limit nemá, to znamená tam ta 14 není. On může mít, jestli si dobře vzpomínám, tak on to má dané tak, že podle toho, kolik zvládne, jako kdyby koučovat, tak tolik má těch potomků. Říkám to správně?
1: No, popravdě já jsem se teď, jak je to ponovu, neptala. Po staru to tak bylo, ale ponovo já jsem to nezjišťovala, protože se mě zatím tuto otázku ještě nikdo nepoložila. Já jsem to nějak jako překryla úplně jinýma záležitostma. Takže spíš bych se na to zeptala, jak to bude ponovu, protože víme, že hodně věcí, co platilo, už neplatí nebo jsou trošku pozměněny. Takže já bych to ani nepotvrdila, ani nevyvrátila. Já bych to prozkoumala do příště.
0: Tak jo. Děkujeme Nadě za zajímavý podnětný dotaz. Doufám, že jsme ji odpověděli tak, aby to pro ně bylo srozumitelné. Možná, že tato věc ještě zajímala řadu dalších posluchačů, aby se v tom zorientovali. No a my v podstatě pro dnešek ještě máme to téma vyčerpané. My se budeme loučit, protože přijde další studio a já se pak budu těšit s Míšou. Tedy já ještě vlastně nevím, jestli Míša je připravená. Takže uvidíme, buď to bude s Míšou, anebo to bude s Míšou. Tak, Išo?
1: Tak já děkuji všem za pozornost, budu se těšit na příští týden. Jestli máte dotazy, tak nám je prosím pošlete, ať se na ně můžeme připravit. Já se budu těšit na 21. hodinu, na Míšu a na tebe. No a příští týden naslyšenou. Mějte se moc hezky.
0: Já ti děkuji za to, že jsi se s námi opět rozdělila o velké množství informací. Dneska opravdu nemůže nikdo říct, že jsem tě nenechal mluvit. Takže dneska jsi to opravdu ty vybrala. A děkuji ti za to. No a vám děkuji, že jste nás poslouchali. Jak říkám a připomínám, pište otázky, pište dotazy. Ten pořad je hlavně pro vás, aby vy jste měli ve všem jasno a těch věcí a změn. Teď momentálně je tolik, že opravdu je co řešit a je toho velmi mnoho. Takže přátelé, dnešní rozhovor s Išou je u konce. Já dám písničku a po zhruba 2 hodinách se opět přihlásíme s Míšou. Takže společně s Išou se teď tady z Midgardu loučí a zase se na vás těší Petr Václav.

0: Vážení a milí přátelé, tentokrát se podíváme na prezidenta Petra Pavla a na fatální chybu, které se dopustil během sestavování vlády a která, jak se domnívám, mu může zlomit vás natolik, že by ho to mohlo stát i úřad prezidenta v příštích volbách, protože co si budeme nalhávat, nepochybně bude chtít kandidovat znovu a svůj mandát obehovat. A právě v těchto dnech se dopustil něčeho, co mu může jeho další pětiletý mandát a pobyt na Pražském hradě zhatit. Pan prezident v době, kdy vznikala vláda, jejíž jmenování protahoval, to znamená, že se k moci dostala až minimálně o měsíc později, než to klidně bylo možné, to znamená, že Česká republika byla fakticky tuto dobu bez vlády, protože ta stará Fialová vláda už pracovat odmítala, no a ta nová pracovat ještě nemohla. Takže, ale to není to nejzávažnější. Samozřejmě důsledky to nepochybně má, protože ta nová vláda teď musí spěchat, ale o tom dnešní video není. Dnes se zaměříme, jak jsem řekl, na Petra Pavla. Jak víme, ta vláda nebyla jmenována kompletní. Byla jmenována bez řádného ministra životního prostředí a v současné době tuto funkci zastává předseda motoristů sobě Petr Macinka, který je zároveň místopředsedou vlády, vicepremiérem a pochopitelně ministrem zahraničních věcí České republiky, kde už začal napravovat spoušť napáchanou Janem Lipavským. Vedle toho ale řídí i právě to ministerstvo životního prostředí a řídí ho proto, že prezident Pavel si postavil hlavu a odmítal jmenovat Filipa Turka za prvé a za druhé, že Filip Turek vzhledem ke své těžké zdravotní indispozici a pobytu v nemocnici se nemohl včas dostavit na schůzku s ním, aby mu vysvětlil, že to, co prezident považuje za jeho pochybení a za jeho bůh ví jak závažné kauzy, tak jsou ve skutečnosti v naprosté většině případů jenom mediální smyšlenky, zkratky a tvrzení nepodložená důkazy. V každém případě, jak Filip Turek stále ministrem není, a o to tady totiž jde. Já se domnívám, že prezident Petr Pavel vlivem své naprosté politické neskušenosti a nedostatečnosti ve výkonu politického řemesla, protože se politikou prostě nikdy nezabýval. On si možná myslel, že to bude jednoduché. No tak ono jednoduché je objíždět Českou republiku, fotit se s lidmi, diskutovat. To už tak jednoduché není. Možná právě proto i tým Petra Pavla vyžaduje, aby na ta setkání s občany probíhala předběžná registrace, což v dřívějších dobách bylo něco naprosto nemyslitelného. Za Miloše Zemana například se ty akce konaly na náměstích a přijít mohl kdokoliv. Ale to jenom na okraj. Já se domnívám, že Petr Pavel, aby si zachoval tvář u svých voličů a možná ukázal ramena nebo ukázal svaly před tou budoucí, teď už současnou Babišovou vládou, no tak si řekl, že jim to prostě nedá tak zadarmo a v případě jednoho jména si postaví hlavu. Tak to jméno se našlo vcelku snadno vzhledem k tomu, jak média se ho pokoušela zničit, byl to Filip Turek. No on si řekl, že si na tom prostě trošku asi udělá jméno, že řekne, že kdyby je jmenoval všechny a najednou bez problémů, takže by jim to prošlo snadno, protože nesmíme zapomínat, že Petr Pavel je pupeční šňůrou svázaný s tou bývalou vládou, s lidmi z bývalé vlády, samozřejmě se svými poradci a lobbystickým okolím, které jsme už rozebírali v jednom z minulých dílů, takže kdo jste neviděl tady pod videem, je odkaz na to, kdo za Petrem Pavlem stojí a kdo ho v řadě oblastí taky řídí. A zpátky k tématu a k tomu, proč Petr Pavel udělal tak fatální chybu. Víte, já si myslím, že odkryl své karty, o co mu při té snaze nejmenovat Filipa Turka jde. Než si to řekneme, tak protože mnohé a vlastně všechno to vysvětluje, tak si pustíme na ukázku jedno video. Tady je.
1: Víte, já si myslím, že takové chování by si dospělý chlap a každý dospělý chlap, nejenom ten, který aspiruje na funkci prezidenta, prostě neměl dovolit. Měl by se chovat jako chlap a když udělá chybu, tak se k ní přiznat a nějak se k tomu postavit. A nevymýšlet si jako malý kluk, že...
0: Slyšeli jste sami. Pan prezident řekl, že by Filip Turek měl přiznat chybu, postavit se tomu jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk. Dobře, tak v případě, že si zvolil pan prezident zrovna tuhletu argumentační variantu, možná si myslel, že to zapůsobí, že on jako ten chlapák a rovný čestný chlap, takže to prostě lidi přijmou a řeknou, no vždyť on má pravdu, vždyť se Turek skutečně choval jako malý kluk, ale ještě, že tu máme pana prezidenta silný morální maják, který mu to připomněl. Já vím, že pravděpodobně všichni asi tušíte, kam mířím, ale aby to mělo tu skutečnou váhu, tak se ještě podíváme na druhé video.
2: Byl členem vojenské kontrarozvědky například, to je informace, která zazněla i v tomto rozhovoru.
1: A to je lež.
2: Od Michala Kocába, to je lež. To jsou všechno lži.
1: Musím říct, že to, Michal, co dělal, to... v tomto případě Michal Kocáb opravdu lže. Protože já jsem nikdy členem vojenské kontrarozvědky nebyl, ani jsem s ní neměl nic společného.
3: Pane prezidente, přiznáváte už, že jste byl před rokem 89 příslušníkem vojenské rozvědky?
4: To jsem nikdy neskrýval.
0: Tak to vidíte, pane prezidente, naštěstí jste si nevymýšlel jako malý kluk, nesnažil jste se nikdy z ničeho vykroutit a přiznal jste tu chybu, přiznal jste od samého začátku. No vlastně ne. Vy jste to přiznal až potom, co jste byl zvolen, že jste přece nikdy nepopíral, že jste byl vojenským rozvědčíkem, že jste chtěl sloužit v té jedné z těch nejhorších bezpečnostních složek komunistického režimu. Vy jste dokonce před volbami to popíral. Vy jste lidi, kteří to veřejně říkali a vlastně jen citovali zdroje, tak jste označoval za lháře. Nevím, jestli takhle se chová chlap ve vašich očích, jak byste nyní sám chtěl po Filipu Turkovi. Ne, dámy a pánové, toto je jedna z největších chyb, kterých se Petr Pavel dopustil, protože on ukázal, že ve věci nejmenování Filipa Turka vůbec nejde o nějaké objektivní, závažné, zákonné důvody, proč se nejvýznamnější tvář motoristů podle něho nemůže stát ministrem. Ne. On pouze ukázal to, že mu zřejmě vadí Turkovy názory, že mu možná vadí Turkova veřejná prezentace v médiích, u jeho fanoušku a tak dále. A že, jak už jsme říkali, chce prostě ukázat té nové vládě, že jí nedá všechno zadarmo. Jenomže to se šeredně zmýlil. Když chcete ukazovat svaly, no tak ty svaly musíte mít, což v tomhletom případě by znamenalo inteligenci, kterou jste schopni využít v politickém boji, v politických jednáních, v politických šachových partiích, tak jako toho byli schopni ti předchozí prezidenti. No ale to se v tomto případě neukázalo a vlastně zřejmé, že Pavlovi možná fakt jenom vadí ty Turkovy názory, jenomže to je ta další chyba, víte? Protože tady by se opět pan prezident mohl docela splést. Já si totiž myslím, že pokud to bude protahovat a nebude chtít Filipa Turka na to ministerstvo životního prostředí jmenovat, takže by se nakonec taky mohl krásně divit, že působení Petra Macinky na tomto ministerstvu je prezidentovi a celému hradu a té názorové skupině daleko méně pochuti, než by paradoxně bylo působení Filipa Turka, takže se možná ještě na tom Pražském hradě budou divit. Ne, já se domnívám, že Petr Pavel si naivně myslel, že když zatlačí, postaví si hlavu, postaví se na zadní, takže Andrej Babiš a motoristé Petr Macinka jako jejich předseda se podvolí, couvnou, cuknou a místo Turka prostě navrhnou ke jmenování někoho jiného. No jo, jenže oni to neudělali. A pan prezident teďka zoufale jako topící se chce chytat stébla, to stéblo nenašel, naopak možná našel ještě kámen, kterého se chytil a ten kámen ho stahuje více ke dnu a začíná si vymýšlet další důvody, proč Turek nemůže být ministrem, že se chová jako malý kluk, že si vymýšlí. No tak já nevím, ale pokud chcete použít tyhle argumenty, tak musíte být připraven, že stejná měřítka ti lidé připraví na vás. No a v posledních dnech se děje co? V posledních dnech sociální sítě nežijí ničím jiným, než to, že si pouštějí ty záběry, které my jsme si tady zopakovali a smějí se prezidentu republiky. Takže ne, z tohoto opravdu pro pana prezidenta není dobrá situace. Víte, Proč jsem říkal, že by to Petra Pavla mohlo poškodit tak fatálně, že by ho to mohlo stát prezidentský úřad na další pětileté období? Je to velice jednoduché. Za prvé, tímhletím naprosto prokázal politickou neskušenost, kterou by si mohli začít uvědomovat i někteří jeho voliči. A za druhé, což je ještě závažnější, tedy závažnější pro Petra Pavla, jeho okolí, jeho manželku a všechny ty, kteří si na pobyt na Pražském hradě a luxusní život zvykli, je totiž to, že pokud skutečně prezident to bude chtít na sílu ve svůj neprospěch uhrát do konce a prostě za žádnou cenu Filipa Turka nejmenuje, tak já už jsem taky v těch politických kuloárech v zákulisí mnohokrát slyšel variantu, že dobře, pokud tedy Filip Turek nebude ve vládě, no tak začne pomaloučku, polehoučku začít připravovat svoji kampaň do prezidentských voleb. Já nechci spekulovat nad tím, jestli by Filip Turek měl šanci vyhrát. Určitě si myslím, že by měl šanci získat velmi výrazné množství hlasů v prezidentských volbách. A pozor, je téměř jisté, že Petra Pavla v těch volbách minulých prezidentských volili i někteří voliči motoristů, nebo možná výrazná část motoristů, protože tehdy ten střed byl opravdu vyhrocený. A nejen motoristů, ale i prostě voliči některých bývalých dnes vládních opozičních stran a možná, že i někteří voliči hnutí ANO, kteří si přáli mít Andreje Babiše ve Strakově akademii jako toho výkonného premiéra, který se do té práce pustí ve snaze jako po Trumpovsku a první vláda začne schvalovat jednu věc za druhou, což se jí stalo. No, takže pokud Filip Turek bude kandidovat na prezidenta, bude se utkávat s Petrem Pavlem, tam ho bude v úvozovkách zabíjet argumenty, protože Filip Turek, pokud ho znáte z předvolebních debat a z politických debat, tak víte, že je velmi schopný diskutér. No a to bude něco, co by nakonec opravdu toho Petra Pavla mohlo stát prezidentské křeslo. No, víte, ještě jedna taková drobná vzpomínka. Když byl prezidentem Miloš Zeman, jistě si všichni pamatujete na těch několik případů, kdy jako tehdejší prezident odmítal jmenovat některé navržené ministry. Byl to samozřejmě nám velmi dobře známý Jan Lipavský, kterého tedy nakonec jmenoval. O tom, proč se tak nakonec stalo, pan prezident už mluvil. My i to pozadí celé té věci, opět drobná reklama, ale tady je to popsané velmi podrobně, abych se u toho nezasekl v této knize. Jím jsem spoluautorem Cirkus Fiala, takže kdo neznáte, podívejte se. No ale ještě předtím tu bylo několik jiných případů, kdy skutečně Miloš Zeman ty lidi nejmenoval. Jenomže Miloš Zeman byl, jak se říká, starý politický praktik, strateg a šachista, měl kroky promyšlené několikrát dopředu. To znamená, že on věděl, co přijde, když ten jeho odpůrce nebude chtít cuknout, co přijde, když na něj zkusí tohle, co přijde, když na něj zkusí tamhleto. Prostě dokázal ty svoje hry dohrát do konce. Pokud na to nemáte a vymyslíte si nějakou politickou pseudohru a padnete už na první překážce a pak se snažíte prostě z té jámy dostat a křičíte u toho, že se ten druhý má chovat jako chlap a uznat své chyby z minulosti a přitom sami máte máslo na hlavě a kromě toho ještě, abychom nezapomněli, kromě toho Petr Pavel je prvním polistopadovým prezidentem, který schvaloval vstup vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do Československa. Prvním prezidentem. Přesto tak stojí na té správné straně, jak se říká, nebo jak říkala i předvolební kampaň Spolu, no tak mu to prostě všichni budeme odpouštět, že jo. Ale, nebo Milion chvilek, podívejte se, chvilkaři, petice na podporu prezidenta Pavla vyzývají, podepisujte, ať má prezident Pavel podporu, ať vidí, že ať především Babiš a jeho vláda vidí, že prezident přece nemusí jmenovat ministra podle každého návrhu. No a když byl prezidentem Miloš Zeman, co dělali? Demonstrovali, že prezident musí jmenovat ministra podle každého návrhu. Dámy a pánové, Nevím, jestli pan prezident je spokojen s touhle podporou typu milionu chvílek. Já si myslím, že mu to škodí, ale dobře mu tak, kdo chce kam, pomozme mu tam. Prezident Pavel má z mého pohledu teď dvě základní možnosti. Buď jmenovat Filipa Turka ministrem, nakonec ustoupit a říct, dobře, Filip Turek mě přesvědčil, ty důvody nejsou tak závažné, konec konců já jsem si tu svoji minulost odpracoval, tak ať si Filip Turek taky odpracuje. No a pokud to neudělá, tak čistý krok mu zbývá už jenom jiný a jeden jediný. Rezignovat na funkci prezidenta republiky. To říkám se vší vážnosti, já samozřejmě, kdo jsem já, abych někomu radil, ale říkám tady svoje názory, každý ať si říká svoje názory a tohle to je můj názor. Pokud prezident Filipa Turka nejmenuje, měl by složit mandát, abdikovat a nechat tu funkci někomu jinému ve volbách, kdo bude politicky schopný a kdo nebude možná jenom určitou loutkou v rukách svých odpůrců. A já si dokonce myslím, v rukách svých poradců, ne odpůrců, já si dokonce myslím, že ti rádci, rádcové dobří Petra Pavla v tom také nechali vykoupat, protože tohle to by takhle pitomou a nechytrou politickou hru by snad nevymyslel ani Petr Kolář. Takže uvidíme, jak se situace vyvine. Klidně se může stát, že Filip Turek ministrem bude. V každém případě, jak jsem řekl, prezident tím, že argumentuje chybami z minulosti, neschopností je přiznat a lhaním a tak dále, upozorňuje jenom sám na sebe, na svoji vlastní minulost. Ano, kdo jsem já, abych soudil? Já nikoho nesoudím. Já říkám to, co je veřejně známé. A to, čeho si lidé už všímají a čeho si budou všímat ještě více. A pokud prezident Pavel čistě objektivně řečeno bez emocí není schopen tu hru dohrát do konce, tak buď ať odejde rovnou, ještě trochu s čistým štítem, no a nebo ať se připraví na to, že prohraje příští volby. Pro tentokrát všechno, děkuji moc krát za pozornost. Pokud se vám video líbilo, lajkujte ho prosím, napište mi v komentářích, jaký pohled na tuhletu věc máte, co si myslíte, že by prezident měl nebo neměl dělat, jestli by motoristé a vláda Andreje Babiše měla na Filipu Turkovi trvat. Je dobré o tom diskutovat, rád se vždycky na vaše komentáře dívám. Děkuji vám ještě jednou a mějte se krásně.
5: Ale Andrej Babiš taky vyhrál tím, že se předvedl jako státník. Jo? Nerozporoval autoritu prezidenta, nedělal problémy, nedělal dusno a snažil se to vyřešit co nejdřív.
6: Máme zde presumpci neviny. Filip Turek není z ničeho obviněný ve smyslu, jako že by byl odsouzený.
7: A ty první, co uděláš, je, že prostě jako vlastně svoji vlastní zemi a svého vlastního premiéra nabonzuješ v Evropské unii a děláš prostě svoji vlastní zemi a sám sobě ostudu.
5: Vítám vás u dalšího dílu našeho oblíbeného podcastu, můžu říct. Je tady se mnou Lucie Kubovičová. Ahoj, Lucie.
7: Ahoj, dobrý den všichni.
5: A je tady taky Tomas Kuli, taky čau Tomasi.
8: Dobrý den.
5: Děkujeme, že nás sledujete. Pokud chcete vědět o každém novém dílu, tak na YouTube si dejte odběr a všechno se dozvíte v pravý čas. My dneska točíme brzy po tom posledním díle, aby jsme doručili nejžhavější zprávy. Točíme v úterý 9. prosince a dnes byl jmenován premiérem Andrej Babiš. Takže je to staronový premiér. Ale pojďme začít pěkně po pořádku. Tak, ještě předtím, než byl Andrej Babiš jmenován, tomu se dostaneme i v těch našich komentářích, tak motoristé byli u prezidenta, nebyl tam Filip Turek, který leží se zády v nemocnici. Byl tam Ota Klempíř, byl tam Petr Macinka. Dneska víme, že Filip Turek nebyl na tom seznamu Andreje Babiše na ministra. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. A pojďme na to. Lucie, tvůj komentář.
7: Mně vlastně se k tomu vybavuje to video Filipa Turka, jak leží v té nemocniční posteli a má na sobě to černý tílko. Takže i přesto, že je indisponován a zdravotně mu asi není úplně dobře, tak vlastně si vzal sexy černé tílko, aby... víš, jako normálně ležíš prostě v nemocnici, Andělíček se to jmenuje, nebo jak se to jmenuje, Andělíček. Prostě, jo. Prostě ti dají Andělíčka, jo, vypadáš, jak vypadáš, prostě vypadáš příšerně v nemocnici, ale ne Filip Turek. Filip Turek měl nagelovanou patku, měl tam prostě černý tílko, aby jako ani na vteřinu jsme nezapomněli na to, že prostě pořád je to jako muž, jo, muž s velkým M. Každopádně, a to bylo fakt první, co mě trklo, když jsem to video viděla, každopádně, jako mně to normálně přijde jako složení zbraní. Já samozřejmě vůbec nechci pochybovat o tom, že ho to bolí, jako vyhřezlá plotinka, to musí být šílený, ale já ti mám takovej pocit, že vlastně on říká, že s tím jako bojuje hrozně dlouho, hodně lítá letadlem, i v Evropském parlamentu, opichovali mu ty záda a vlastně ve chvíli, kdy je kolem něj fakt humbuk a on je jediná překážka pro vznik vlády, tak si jde lehnout do nemocnice. Najednou ty záda už prostě, už to nešlo vydržet. Za mě je to prostě složení zbraní.
5: Já dám komentář a pak dát. Předpokládám, že by si nevymýšlel, že mu vystřelila plotínka, to se stát může. Kdyby si to vymýšlel, tak je to blbý, to samozřejmě jako my nezjistíme, tak budeme počítat s tím, že to tak je. Já si myslím, že byl by překážka vzniku vlády, blíží se summit Evropské unie, Evropská rada, neboli Evropská rada, kterou Andrej Babiš zjevně považuje jako za důležitý moment. Na začátek té vlády bude se tam řešit celá řada důležitých věcí, od ruských aktiv po víceletý finanční rámec, což je ten rozpočet EU na další roky, takže Andrej Babiš u toho chce být, Filip Turek by mohl být teoreticky překážka ve vytvoření té vlády, tudíž tam momentálně nebude, jo, což já si pořád spíš myslím, že tam nebude, ale my, zároveň si myslím, že tohle asi ještě není dohraný, tenhle ten moment, protože i z těch reakcí, to jsem si přečet dneska na Facebooku, jeho reakcí, tak to nevypadá, že by zase ty zbraně úplně jako definitivně složil, bude se to nějak vyvíjet. Já si nemyslím, že Andrej Babiš kvůli němu půjde do středu s prezidentem. To už mohl jít. Nestalo se to. Filip Turek u té schůzky nebyl. Petr Macinka bude pověřený vedením obou ministerstv, jak životního prostředí, tak zahraničí. A předpokládám, že se to pak bude řešit. Jak se to vyřeší s Filipem Turkem? Nedokážu říct. Jo? Za mě jeden můj komentář k tomu, který jsem dneska žil s tím, že ho tady řeknu. Je třeba ocenit v zásadě roli prezidenta i Andreje Babiše. Protože mohli do sebe jít, nešli. Prezident si řekl, co chce, dostal to, vyhrál pro sebe. Ale Andrej Babiš taky vyhrál tím, že se předvedl jako státník. Jo? Nerozporoval autoritu prezidenta, nedělal problémy, nedělal dusno a snažil se to vyřešit co nejdřív. A udělal věci, které nemusel udělat. To je jako podle mě důležitý. Takže třeba jako ocenit roli v obou. Potřebovali jsme rychle vládu, budeme ji mít. Za mě víceméně je všechno tak, jak má být, pak se ještě můžeme probrat o tu Klempíře. A tak já jsem vlastně strašně rád, že tam Ota je, protože Ota, jak víte, seděl v tomhle studiu a máme ho rádi, takže jsem rád, že tam Ota je. Jsem zvědavý, jak se popere tady se zachováním poplatku na veřejnoprávní média, ale to bude další bitva, který se tady určitě ještě někdy dostaneme, Tomasi.
8: Bohužel nemoc a neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jak je známo. To, že je Filip Turek opravdu nemocný, že to může skončit operací páteře, tak to je pravdou. A z nemocničního lůžka se špatně přebírá ministerstvo. Bod jedna. Bod dva, to, že tam nešel na ten Pražský hrad, tak to si myslím, že je dobře, protože kdyby tam dorazil o berlích nebo na vozíku, v tomto případě by to bylo pravděpodobně, tak by ti, kteří ho rádi nemají, říkali, že tak baží po funkci, že se tam dostavil i, že by se tam dostavili na smrtelné posteli. No a ti, co ho rádi mají, tak by jako říkali, že chudáka Filipa Turka téměř na smrtelné posteli tam zase potírali. Každopádně obecně řečeno, vždycky, když se někde něco stane, tak já jsem to říkal vždycky u všech a říkal jsem, že to budu říkat u všech, takže to zopakuju, aby tak v budoucnosti opět. Máme zde presumpci neviny. On to nakonec říkal i Petr Pavel, že si uvědomuje, že je tady presumpce neviny. Filip Turek není z ničeho obviněný ve smyslu, jako že by byl odsouzený. Většina z těch věcí je na úrovni politických drbů, takže až by případně mohl být třeba odsouzený někým, nebo kdyby třeba prohrál s tím deníkem N, tam je to trestní oznámení a tak dále, tak pak je to aspoň na nějakých jako reálných jako základech. Mluvilo se o právních důvodech ze strany Pražského hradu, pak oni pochopili, že to je nehratelné, takže to začalo jako obracet, že ne právní důvody, že to bylo zkresleno. A když se pak, když člověk podívá na ten seznam uniklý, tak třeba rychlá jízda na dálnici, tak to zrovna Petr Pavel nemá moc co říkat, když jezdí na motorce bez helmy, anebo ministr Výborný, už demisi, už vlastně odchozí, tak ten s tou 90, kolik to je v té obci a podobně.
5: Abychom byli spravedliví, ten se k tomu přiznal a odevzdal řidičák.
8: Tak, já jsem si myslel, že nakonec si řidičák udržel dokonce, že se zůžil toho školení.
5: Jo, to tak... A to držíš jenom chvíli nějak, po třech měsících, když na školení. A
8: pak ho dostaneš zpátky. Já nevím, jestli už ho dostal nebo ne. Každopádně, tak každému se stane. Co se týká té situaci obecně, tak ano, nemyslím si, že by byl Filip Turek překážkou vzniku té vlády, protože to, že bude jmenován Andrej Babiš předsedou vlády, mu bylo přislíbeno Turek, ne Turek. Ve chvíli, kdy je jmenován, to důležité se odehraje. 13. ledna oznámil předseda Tomio Okamura v Poslanecké sněmovně, kdy bude vláda nová žádat o důvěru. Pokud ji získá, tak manévrovací prostor Petra Pavla je naprosto minimální. Takže když si budou na to motoristé trvat, tak ani SPD s pro svobodnými a Trikolorou a už vůbec nehnutí, ano, to nemají důvod jako rozporovat motoristům.
5: Ale Andrej Babiš je ten, kdo to může zastavit.
8: No taky ten, který to může nechat volný průběh. Jo. Takže on ostatně Petr Macinka už jako pronesl takové veřejné mene tekel k Pražskému hradu, že taky to může mít všechno následky určité, jak se bude dál vyvíjet. Takže počkáme, uvidíme. Každopádně tak jsme to říkali delší dobu prostě, že Filip Turek taky může stát ministrem jako později, až to prostě půjde, když mu to zdravotní stav neumožní, no tak se nestane samozřejmě ministrem. Co se týká OTY, tak všichni ho máme rádi, vzhledem k tomu, že motoristé jsou nejméně početný poslanecký klub v té vládě, tak si samozřejmě OTA Klempíř může přát, co chce, ale faktem zůstává, že vláda rozhoduje ve sboru, ti další dva partneři mají většinu, sám OTA to přiznával, že se může také stát, že z toho prostě jeho přání nic nebude, protože ostatní přehlasují. Vzhledem k tomu, že bývalá vláda ústy ministra Baxa nejdřív přísahala, že nebude zvyšovat televizní poplatky, pak je zvýšila,

0: že zatím to ještě nejde, byť by na to šel teda ten zvláštní zákon, aby teda tam probíhaly kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, protože pořád jsou to veřejné peníze, takže v těch veřejnoprávních médiích...
1: Skočím ti do toho, co si podle průzkumu agentury Kantar, který zveřejnila Česká televize, přeje 88% lidí, aby NKU. Tam bylo NKU.
0: No. A to si myslím, že naprosto, jako to už mělo být dávno.
1: To mělo být dávno.
0: To už mělo být dávno, protože jsou veřejné peníze, tam má být kontrola prostě co nejsilnější. Takže tolik k tomu, ale to, co se dnes stalo, jenom abych to uzavřel, konečně po 2 měsících a skoro 1 týdnu došlo k naplnění vůle voličů, jak to píše ústava, veškerá moc pochází od lidu, lid se jasně vyslovil, Andrej Babiš se vrátil, byl velkorysý, jak to, že udržel vlastně ty vztahy, to s tebou souhlasím, s Pražským hradem, protože ty další dvě strany koalice, jako ty součásti, plus ještě část hnutí a voličů, už chtěli, jako už říkali, že je to moc jako trpělivé, že jo. Že trpělivost se vyplatila, Petr Pavel se choval čestně, vrátil to tím tu střícnost, že teda hned ohlásil jmenování a můžeme se posunout. Máme vážné problémy, je třeba je řešit. Otevřel se účet, který je otevřený na 4 roky. A po 4 letech se uzavře a my voliči ho uzavřeme. No a buď tedy bude ta vláda pokračovat, nebo ne.
2: Vždycky se vlastně říká, že volbama to nekončí, volbama to všechno začíná. Vlastně jedna věc je volební kampaň, která je vyhypovaná prostě na maximum srpen, září, začátek října. Tak to je jedna věc. Ta země je hodně štípnutá v tu chvíli, je spousty politických debat, je to vlastně všichni jsou jak na trní a všichni si myslí, že to končí vlastně vyhlášením výsledků na ČT24. A není to úplně pravda, vlastně víme všichni, že jako v tu chvíli začíná ten skutečný vlastně souboj.
1: Ne, protože víš, čím to končí? Vyhlášením výsledků na CNN Prima News. Vy tam asi.
0: Je to tak.
2: Ale je pravda, že ve většině volebních štábů většiny politických stran pořád prostě z nějaké reminiscence běží Česká televize. Jo? K těm poplatkům se ještě vrátím, co jsi říkal. Jo?
0: No,
2: ale, už, ale je fakt, že už třeba vedle mají televizi a tam mají jako CNN Prima News. Jo? Koukají třeba na dvě obrazovky.
0: A?
1: No?
2: No počkej, a co, jo, takže. Přichází fakt jako hodina pravdy, přichází těsně po volbách. Jo? Odehrál to skvěle pan prezident a odehrál to skvěle Andrej Babiš. Ta doba čekání na vládu nebyla dlouhá. To, že jsme v roce 2017 čekali na vládu opravdu extrémně málo, a to můžu říct z vlastní zkušenosti, opravdu z vlastní zkušenosti, tak bylo taky proto, že ta spolupráce mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem v té době byla úplně jiná. Oni taky nikdy nebyli rivalové v jedních volbách, dokázali k sobě najít cestu a bylo to tak nějak my dva proti všem. A ono je to taky dost spojovalo. A to byla extrémně rychlá vláda, kdy myslím, že 12. nebo 13. prosince tehdy, ještě 2017, Andrej Babiš odjížděl na stejnou Evropskou radu, jako odjíždí teď. Jo? Je to poslední rada toho roku, kde se přesně řeší rozpočet na příští rok a jako fakt zásadní věci. Takže jako ten scénář se trošku opakuje. Myslím si, že pan prezident nestratil tvář a opravdu se z něj nestal ten signing pen, nebo jak si to říkal? Ten...
1: Autopen.
2: Autopen.
1: Joe Biden.
2: Jo, jo, jo, Joe Biden, autopen. Takže opravdu ne, jako ukázal svůj názor.
1: Jo, zahrál to výborně.
2: Zahrál to výborně, přitom jako s elegancí. Hmm. Tam nebyla žádná prostě nějaký
1: úst. Myslím si, že dokonce výrazně překračoval svoje možnosti a prošlo mu to.
2: Přesně tak,
0: já
2: ano.
0: Já to musím se
2: ano,
0: říct ano. Rychlosti,
2: určitě,
0: no.
2: Určitě, určitě, určitě. Ale pořád je to politik, který je pořád volený prostě ve volbách. Už nám prostě prezidenta nevolí poslanecká sněmovna. Už si ho volíme sami. A pokud prostě Petr Pavel chce obhajovat ten úřad a myslím si, že ho bude chtít obhajovat, tak prostě on teď hraje svoji možná nejdůležitější roli za celý svoje první volební období.
1: No, jo,
2: prostě. A takže z něj se teda nestal signing pen nebo autopen. Překračoval, ano, samozřejmě, že překračoval samozřejmě ty svoje možnosti, ale pořád vlastně v rámci. Fascinující byl ten ping-pong mezi ním a Andrejem Babišem, co se týkalo střetu zájmu. Kam až ten Andrej Babiš byl vlastně schopnej

0: řešením zajít, že opravdu připravil něco, co připravovat ani nemusel. On opravdu toho udělal víc, než měl a než mu vlastně jakoby ustavuje ten zákon. Myslím si, že to bylo pro mnohý překvapení. Nevím, jestli tady budete chtít rozebírat to video, kde to oznamuje. Můžeme si o tom klidně potom ještě něco říct.
1: To asi nemusíme.
0: Nebo nemusíme. Každopádně emoce tam byla veliká. To si myslím, že jako si všichni jako...
2: Si to představ.
0: Jo. Nechceš si to ani představovat. Ještě když tam říkáš větu, že tvoje děti zdědí prostě tu firmu, až ty umřeš. Jo? Jako tam jsou fakt jako dost silný momenty. A takže za mě jako odehraný od obou úplně skvěle. A co se týká o ty klempíře a veřejnoprávních poplatků, myslím si, že to je vlastně od něj chytrý, protože jako vylízt ven od prezidenta a říct, zrušíme veřejnoprávní poplatky, jako úplně to odjíždíš granát, ten pět vybouchne nad, před tím plečníkem. No to nemůžeš udělat. Pokud tam chceš sedět 4 roky, máš 4 roky na to s tím něco dělat, ale fakt jako chytrý člověk řekne, že to dělat nebude, i přesto, že možná ví, že to udělá, protože ta vláda ho k tomu dotlačí a ta sněmovna taky. Takže to, že to říká teď, vůbec neznamená, že se to nestane. A poslední věc k tomu. Bavila jsem se s několika lidma z České televize i z okolí pana prezidenta a říkali mi strašně zajímavou věc, že lidi vlastně jsou fakt otrávený tou Českou televizí a opravdu jsou otrávený tím zvýšením těch poplatků.
1: 60% podle stejného průzkumu je pro zrušení.
0: Nemělo. A opravdu jako ty reakce těch diváků, i co dochází do té České televize, jako nefandí tomu ty lidi a stát se to nemělo.
1: Tečka. Ty jsi chtěl něco dodat?
0: Jo, ty jsi chtěl něco dodat k té ústavě nebo k tomu prezidentovi, víš?
3: No, tam toho bylo víc. To není tak, jakože by to bylo všechno úplně hladké. Já chci úplně, teďka už je to historie, abych to posunul dopředu. A tak jenom v rychlosti to první, co tam bylo jako k zamyšlení, kde jako to přehnal Petr Pavel jeho okolí, tak to bylo, když formující se vláda, jakožto první vláda v historii České republiky, předložila dopředu programové prohlášení. Všechny vlády předtím to měly až po jmenování. A oni tam začali říkat, co by tam měli doplnit a kopírovalo to přesně to, co tvrdili pánové Fiala, Jurečka, Výborný, Kupka a tak dále. Prostě, jo, úplně.
2: A tohle prezident prohrál, protože řekli mu máš smůlu a nazdar.
3: A řekli mu máš smůlu, to je naše věc. Protože tak, to byly prostě priority těch, kteří prohráli volby přesně s tímto. Bod jedna. Bod dva, myslím si, že nejeden člověk, mnoho lidí v České republice už je otrávených, chytá psotník, jak slyší Filip Turek a střed zájmů a vláda dohromady. Protože lidi neřeší v běžném životě, to říkala ta pirátka s těmi červenými vlasy, myslím, paní Demetrašvili se jmenuje, tak ta říkala, no jak na sociálních sítích to vře ohledně střetu zájmů. A jako dobře, ale v běžném životě jako teda nevře. My, co žijeme v realitě jako mimo virtuální realitu, lidi řeší, že je drahý chleba, ten je drahý pořád. Lidi řeší služby státu, které i při zvýšených daních jsou čím dál horší. Lidi doufají, že se to celé napraví. Tím se dostávám k té tvojí Filipice o té České televizi. S tím rozhlasem ani není takový jako problém. Ale tak jako, to nemá smysl.
2: To já mám s Českým rozhlasem velký problém. Teda.
3: Dobře, ale
2: to je jako konkurence naše za peníze daňových poplatníků.
3: Tak, tak, jo. Já jsem jenom chtěl říct to, co to jsem byla, děkuji ti, tak když to řekneš za mě, to neprodlužu. To, co jsi říkala ty, jsou otrávení lidi proto, protože si to platí všichni. Všichni si to platí, jenomže tam dostáváš, obzvláště v publicitě zpravodajství, jenom jeden názor a když už tam má být ten druhej, tak je to taková ta férovka 1:5. Že tam pozvou toho jednoho s trochu oponentním názorem.
0: To víme, názorem, jasně. Ho, nebyl, ne? O tom se tady bavíme v podstatě v každém dílu.
3: No a tím se posunuli, by byly vyvážení, protože, jak říká Michal, předtím tam nebyl ani ten jeden. A prostě normální nalejvárna, co si máš správně myslet. Tak to je jasný, že to lidi čte. A to s tím rozhlasem je to pravda. To, co říkal o stabilizaci, o ta klempíř je pravda. Ano, tak my si to tady musíme na to, jako, že si chceš uživit. Tak teda, ať se vezmou celá suma peněz a třeba podle kritéria sledovanosti si to trošku přerozdělí, alebo se zruší úplně. Protože jako, protože by to byl takový molok. A to já zase taky se znám s těmi lidmi, že jo, každý se s nima zná, tak něco, tady ještě opozice, formující se vláda, někde něco bylo velkého. A oni to tam jako nechtěli dát, že jo. Říkám, to tam dejte, teď to platí i lidi, kteří prostě jsou voliči tohohle. Oni říkají, no ale taky lidi, kteří voliči tohohle nejsou. Takže tam zase byl jenom ten jeden. A to je ta argumentace, jo? Že oni ti řeknou, ale platí si to i lidi, kteří tohle ne. Ale ti lidi, kteří mají jeden názor, to tam mají 24 hodin. Prakticky. Furt.
2: Hele, můj názor je jednoduchý na tohle.
0: Nebo se, teď se to změní. Jasné, tam budou SPDáci od rána do večera, protože jsou ale součástí koalice.
2: No, ale vidíš, ale to taky není dobře, jo? Ale já nesouhlasím s Otou, nutno říct. To co říká Ota, s tím já nesouhlasím, protože došlo ke zvýšení koncesionářských poplatků a nemělo se to stát z jednoho prostého důvodu, kromě toho, že to Martin Baxa a vláda slibovala, že se to nestane, stalo se to. Podle mě se stalo, jednoduše snažili si zajistit prostor před volbama v té televizi. Tečka.
0: Jasně.
3: Koupili si prostě podporu. No?
2: Jasně. A bod číslo dva.
0: Byly krajské volby a parlamentní, že jo, dva roky
2: bod
0: po sobě.
2: Bod číslo dva. Hele, vždycky se to říkalo, budeme debatovat o tom, jaká je úloha veřejnoprávních médií. Jo? To je důležitý. Protože teď, v zásadě, když si to vezmu, tak oni za peníze, které vyberou od těch koncesionářů, konkurují opravdu jako neférová konkurence nám, soukromníkům, privátním médiím, který ještě, notabene, tady ve firmě musím platit za každého zaměstnance koncesionářské poplatky. Proč pro boha? Teď máme televizi, nemáme. Jako
3: ale
2: já,
3: máme hezké platno. Tam
2: já s tím nesouhlasím s tím, co říká Ota, nutno říct, mám ho rád, nesouhlasím s tím, jsem zvědavý, jestli si uhájí ten postoj. Nedokážu říct, pravda je, většina veřejnoprávních médií v Evropské unii je financovaná z rozpočtu, nikoli z koncesionářských poplatků, a těch, kteří jsou financovaný z koncesionářských poplatků, ubývá. A to nejsou žádný Slovenska, Maďarska, něco podobného, to jsou Francie, jo? Dánsko, Nizozemsko a tak dále a tak dále. Jako,
0: no tak samozřejmě, tak kauza v BBC prostě a nějak jako cíleně sestříhaný Trumpův projev, tak že z toho prostě vystřihnou jako úplně největší hvězdy BBC vlastně to, kde ten Trump říká jako nebuďte prostě agresivní a jako v poklidu, dejte ty protesty v poklidu, a to tam prostě není. Já si myslím, že to je taky jako hodně zásadní moment, protože za prvý Česká televize se hodně zaštiťuje BBC a vlastně vůbec jako tím, jak se tam ten program tvoří a jak vlastně, jakoby, jak funguje ta televize.
2: Hele, ale ať, jestli někdo chce, ať si vezme tu posádku v České televizi ve zpravodajství a postaví si svoji televizi za svoji peníze. S nima. A můžem bojovat. No, na férová soutěž. Komu se to bude líbit, komu se to nebude líbit, ať na to nekouká. Ivo Lukačovi řekl, že v případě, že by odešli, tak to zaplatí. Nech to Ivo zaplatí. Nikomu to vadit nebude.
3: Můžou tam mít progresivně, pravicově, můžu liberálně, cokoliv. Správné srdíčko celou dobu, uvidíme, se to rozhodne.
2: Je to souboj férové, no. Jo?
3: Takže my budeme dávat prostor všem, oni jenom ty jedné strany, jako to dělali doposud, je to v pohodě. Jako já jsem BBC rád vzdížel nikdy. Co já jsem vždycky měl rád, tak byla produkce BBC z hlediska pořadu. Jo, to bylo dobrý. Film Threads, který byl dlouho ve Velké Británii v Trozoru. Vlákna, to je hrozný film. To, kdo má jako války chtivé choutky, ať se na to podívá, hnedka ho rychle přejdou. Který vycházel z reálných plánů vlády Velké Británie, ještě za studené války, to je první, tak to pak dali do Trezoru. Si vysílalo jednou, dali to do Trezoru a pak se mohlo vysílat až později, prostě až po x letech. Tak to se mi vždycky líbilo, tady ta produkce, byla dobrá, jo. Ale jakože bych, jako, protože ty lidi znám osobně taky, tak jako já jsem vždycky měl BBC, já jsem si přidal BBC a vedle toho jsem si přidal třeba Francouze, ještě k tomu Němce, ještě k tomu třeba Bulhary nebo Řeky a Turky. A pak jako jsem si nějak udělal obrázek o té zahraniční politické události, protože každý si to nějak upravil. Tak to je bod jedna. Bod dva, jak říkáš ty, a já s tou taky souhlasím, tak ať je to teda férové, opravdu ať je to férové. Jako proč by někdo měl sosat z lidí tolik peněz, za to uspokojovat jenom jednu část, a jako o té úloze, ať se teda debatuje, když to není jenom zpravodajství publicistika, která tam evidentně jako je trošku cinkla, jeden příběh ze života. Teďka samozřejmě ne, když jsem jako soukromý, ještě na soukromé stanici, na Primě a podobně, a když mě tam ještě zvali předtím, tak já jsem normálně odmítl chodit do přetáček. Jo. Protože jednou se mi stalo, že mě fakt ukecali, já jsem na nemohla, ukecali mě na jeden případ, říkám dobrý a hodlám říct to a tak mě se střídali, jsem nepoznal sám sebe. Fakt.
2: Donald Trump hadr.
3: Ty, já jsem to koukal a říkám, tohle jsem... Fakt? Chápeš to po slovíčkách? Takže jako... dobrý, já nedělal jsem z toho žádnou komedii, no jsem řekl, že už nikdy nepůjdu na přetáčený, jenom naživo. Žádný přetáčky se mnou nikdo neudělá takhle. Takže takhle to je. No.
2: Tak pojďme dál. Pojďme dál. To už jsme viděli, Filip Turek.
3: Pojďme já jsem jenom fotku a tam byla v bílým.
2: Tady, no, tady zasahuje ta plotínka do toho míšního kanálu.
4: Bohužel.
2: Tak. To je to černý, to je ten černý.
3: Vidíš, že je fakt nemocný.
2: Náčelník.
3: Ale tohle si neuděláš na simulanta.
2: Tak, to jsme viděli. Brusel, pojďme na tu Evropskou radu. Tam je několik témat, jo. A to mě vlastně zajímá, Lucie, protože ty znáš dobře Andreje Babiše. Jak on vlastně sebe... Tam budou důležitý témata. Bude tam třeba zabavení zmražených ruských aktiv. Mm. Bude se tam o tom hlasovat a je tam zajištění vlastně tohodle kroku, protože to se vymohli Belgičani, pokud se to má stát. Nechť každý stát dá záruku, že zaplatí svůj podíl. V našem případě nějakých 80, podle některých odhadů 90 miliard korun. To je záruk, to jsou peníze jakoby daňových uplatníků. Jak si myslí, že on v tomhle přistoupí? V zásadě si myslím, že to nemůže schválit, jo? Protože voličům něco slíbil, ale jak zareaguje?
0: Teď myslíš na právě hlasování po těch ruských aktivách?
2: Jakou mě zajímá vlastně, jak on vnímá ten svůj evropský obraz?
0: Myslím, že mu na tom strašně záleží. Myslím si, že pro něj Evropská rada je fakt důležitá věc, rada premiérů. Měl tam, zakládal si na velmi dobrých vztazích s těmi lídry. Ona už taky půlka těch lídrů tam není. I přesto, že s Angelou Merkelovou nesouhlasil, co se týkalo vlastně migrační politiky v Evropě, tak si s ní vybudoval za tu dobu, co byl premiér, v tom prvním období fakt dobrý vztahy. To samé s Emmanuelem Macronem, pak samozřejmě Emmanuel Macron, že ho zase hrál jako svoje hry, Francie, vztah s premiérem Fialou, s prezidentem Pavlem. Ale obecně si myslím, že jeho postavení v té unii je pro něj opravdu naprosto zásadní věc. Záleží mu na tom. Stejně jako mu záleží na tom, aby byl nejlepší premiér vůbec jako novodobé historie České republiky. Což o tom já jsem přesvědčená.
2: Což se dost často rozchází s tím evropským obrazem.
0: A musím ti
2: tohle
0: říct,
2: asi to téma.
0: A musím ti říct, že vlastně si pamatuju, když jsem s ním jela v autě a vlastně měl být jmenován premiérem v tom prvním období a říkal mi, to bude pro mě ještě horší, než být ministr financí, protože já už nebudu dělat nic jiného, nebudu pracovat, protože já chci být nejlepší prostě. A to je přesně ten motor.
2: Ale jak v tomhle případě se třeba postaví. Ty něco říkáš o volební kampani, což je v přímém rozporu vlastně s tím návrhem.
0: Bude to trošičku takový jak Green Deal, viď? Jak jeho hlasování o Green Dealu.
2: Ale ten Green Deal je ten moment, kdy on se spálil.
0: No jasně.
2: Jo,
0: a ty sám si to mnohokrát jako říkal, jo? V bruselském diktátu na CNN Prima. Takže mně přijde, že to jako bude dost podobný. Jo.
2: Já si myslím, že to neschválí.
0: Záleží taky, jaký bude mít partnery na to. Na ten vzdor.
2: Podle toho, co já vím, tak podle těch posledních zpráv se bude hlasovat kvalifikovanou většinou. Zajímavý taky, konec konců. Mm-hmm. Ale to je pro něj velký štěstí, protože když se bude hlasovat kvalifikovanou většinou,
0: tak on může říct
2: tak
0: ne.
2: Plus se zdá, že těch zemí, kterých je proti, je víc. A některé země, které to chtějí, tak můžou převzít na sebe ty závazky těch ostatních. Takže já bych si tipnul, že takhle nějak to skončí, že budou země, které řeknou my ne. My se za tohle nezaručíme, nám se to nelíbí. Ono to jako trošku nabourává
0: víc,
2: ten
0: bude, co, Maďarsko,
2: globální právní
0: Maďarsko
2: řád.
0: Může vlastně hlasovat
2: těch
0: stejně.
2: Těch může být víc, jo. Těch Belgie si má problém od začátku, to víme. Jo. Tomas, jak si myslíš, že bude hlasovat?
3: Dokud se Belgie bude držet proti a těch zemí opravdu víc, ten, kdo to moc chce, tak je třeba Francie, že? Víme, jak jsou na tom Francouzi a peníze. Jako, myslím, stát.
2: Blbě.
3: A no představ si, že prostě první věc, kterou udělá novopečený předseda vlády ještě bez důvěry, ještě nebude mít důvěru, tak přijede a řekne, tak přátelé, Česká republika, vy všichni občané budete ručit 80 miliardami za peníze pro Ukrajinu, které budou vzaty Rusku, které má jaderné zbraně. a bude to první věc, kterou tady řekne. Takže logika politická říká to, co říkáš ty, že to nemůže prostě na to kývnout, že jo, to by ho tady, to by pak asi 4 roky mohlo dělat všechno, cokoliv ta vláda, že jo. Navíc koaliční partneři typu SPD.
2: Jsou proti, to víme.
3: Ti jsou proti, ti by se z toho, jako, to by asi ta vláda teda se brzo rozkolísala. Takže to je bod 1, no a bod 2, ono je to těžké, no, tam se bude jednat o víceletém rámci finančním, to je pro nás hodně důležité, kolik se tam vyhádá peněz. V Bruselu samozřejmě dokáže, já jsem viděl na vlastní oči, jak tam dokážou kleknout, že tam předseda vlády pro ně kolikrát jedné členské země, pokud to náhodou není Němec teda, tak ten pro ně jako znamená jako ne tak honosnou funkci, řekněme. Ale je to zajímavé, jak jako oni vlastně měří všem stejně, takže to bylo pořád jako zakážeme spalovací motory, až se německý kancléř rozhodl, že to zase tak dobrý nápad není, a najednou Ursula přišla s tím, že protože ona by měla pro dobro celé Unie, ne pro členský stát jeden, že? Ještě k tomu, s kterou pochází, a najednou Ursula, no tak asi to není zase tak dobrý nápad, no, tím parafrázuju. Takže, no, takhle to je, no a teďka mě pobavilo, ale to jenom k tomu dodám, jak jako pirátská europoslankyně Gregorová, která, jako když už to těm pirátům nevyšlo tady, tak šli žalovat k Ursule von der Leyenová, to říkala paní Richterová, to vypočítávala, tak za prvý, že chtějí posoudit ten střed zájmu, jak je to z evropského práva, když teda v Česku dopadlo, jak to dopadlo, a že ještě začali, a teďka, jako na ty, a že tam poslali jako otázku Filipa Turka a Petra Macinky, tak se úplně představili, jak oni tam
2: byli. Tak už je další ještě věci k tomu.
3: Ještě další věci k tomu. Okay. A ať se vyjádří paní Uršula, říká Olga Richterová dneska po tom jmenování. Ty jsi úplně představil prostě to živě, jak oni ti piráti sedí a teďka jdou jako za tou máminou sukní Uršuly mámy. A říká, a podívej, ať je tam mají toho Turka, jo, tak ten je jako to, a toho Macinku a ten Babiš a střed zájmu. Jej, no tak jako, ale každý má právo dělat politiku, jakou chce, tak jako je to jejich jako plné právo, ale jako opět další jako žalobnictví, žalobničci v Bruselu jako na naše domácí poměry, to je teda...
2: Lucie, tak s tím si každý z nás užil svoje. To žaluje se i mezi novináři, můžu prozradit.
0: Ale já jsem si užila i šikanu v Evropském parlamentu. Jako po mně šli, jako i Češi, hlavně Češi po mně šli. To je strašně zvláštní, jak my se jako v Evropské unii k sobě jako Češi chováme v těch institucích. Jako ty nedokážeš na domácí půdě s tím nic provést, protože prostě Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmu, takže vlastně to jako úplně nejde úplně jako rozsupovat. Tak si z toho vytáhneš prostě zdravotnický fond a začneš řešit prostě zoufale zdravotnický fond. On to ohlásí jeden večer, ten samý večer prezident dá prohlášení, že prostě ano, že ho jmenuje premiérem, a ty první, co uděláš, je, že prostě jako vlastně svoji vlastní zemi a svýho vlastního premiéra nabonzuješ v Evropské unii a děláš prostě svoji vlastní zemi a sám sobě ostudu. Běž domů. A zkus to doma, zkus to ve sněmovně, prostě zkus to tady, a když na to nemáš, tak tím neotravuj prostě, tak tím neotravuj, jako proč si pořád bonzujeme vlastní zemi v Evropské unii, to je jako specialita pirátů, mají na tom, já určitě věřím, že jejich voliči jsou za to rádi, protože prostě to irituje, Andrej Babiš, celá tato vláda je irituje, takže vlastně zkouší jakýkoliv prostředky, ale jako tady mají fakt smůlu a je to hrozně... Je to fakt střílení jako slepejma, protože...
2: Do vlastní nohy bych skoro řekl.
0: My obavíme, že Evropský parlament může být velmi zbytečná instituce. Velmi zbytečná instituce. Oba dva jsme tam strávili dost času na to, aby jsme věděli, že to je opravdu fakt skanzen. Jo?
3: Já taky.
0: Na druhou stranu... jo, a prostě... A jedí se tam ty krevety a ty ústřice k obědu a je to tam úplně prostě šílený. Na druhou stranu, ty pokud jsi šikovnej europoslanec, tak dokážeš pro tu zemi zařídit docela dost věcí. Pro firmy dokážeš zařídit docela dost věcí. Pro průmysl dokážeš zařídit docela dost věcí. A byli europoslanci, kteří to fakt dokázali a dokonce se říkalo prostě, jestli chcete něco zařídit průmyslníkům, se říkalo, jestli něco chcete zařídit, běžte za Charanzovou. Ta neměla čas chodit bonzovat. Jestli jako jediný přínos pirátů, a máme tam poslední pirátku, piráti jsou odvádí tak dobrou práci v Evropském parlamentu, že ze 3 poslanců mají jednoho a jsou rádi, že jsou rádi. Tak jako jestli opravdu je to jako jediná náplň, proč vlastně berou ty docela fajn peníze a mají ty docela fajn jako výdobytky, protože mají, to víme, jak jsou ohodnocený, tak doufejme, že v příštích volbách už tam třeba nebude ani jeden, protože to není přínos pro tu Českou republiku.
1: Ne, my už jsem to
0: zero, jako, úplně.
1: Několikrát komentovali jsme nedávno s Tomasem u majstra Kubelíka, tam jsme se o tom zrovna bavili. Hele, prostě to bonzování je strašná. To tak nedělá žádný jiný národ na světě, nebo nějaký jako středoevropaní, východoevropaní.
3: Rumuni a Slováci.
1: Ale že by Francouz bonzoval na sebe jako v Bruselu, to si jako úplně nemyslím. Jo.
3: Já vím, že když tam byl já, tak to byla ještě...
1: Slováci to dělají, to
3: Slováci to dělají, pan Šimečka.
1: Možná Maďaři asi.
3: No, taky, Maďaři taky to dělají. Slováci, Maďaři vím, Rumuni jsem zažil.
1: Ale národ, který má jako, nevím, Poláci, nebo Francouzi, Němci, který má nějaký jako sebevědomí, tak to prostě nemá dělat. Jako ať je tam, kdo je tam, furt ten zájem je stejný té země, ne? Jako Andrej Babiš má pravděpodobně nepochybně stejný zájmy, jako máme my. Stejně jako mají i voliči ODS nebo já nevím, STANu. Všichni máme stejný zájem. Aby Česká republika prosperovala, aby rostla, aby tady byla nízká nezaměstnanost. Je to furt stejný. To je náš zájem, ne? Jako společný. Tím, že budeš bonzovat, tak jako oslabuješ tu zemi.
3: No, prostě zájem
0: je... A sbíráš laciný
1: body. A Piráti to dělají pořád.
0: A sbíráš laciný body. Je to, jsou to laciný body.
3: Ale prostě ten zájem je... Třetím jste upřímně prostě podojit to.
1: Jo, hele, je to vlastně, já už ani nevím, co to je za zájem. Jo. Ne, tak jako když Ondřej Kolář vystoupí a řekne, já jsem jako europoslanec, to tam musím říct, to mě úplně rozstřílilo v poslední době, řekne, jako europoslanec nezastupuji české zájmy, ale zájmy Evropské unie. Tak to se splet roli, ne?
3: No.
1: To jako by byl eurokomisař.
0: To je možná to takhle... eurokomisař, jo? Ale určitě ne volený europoslanec, který ho tam posílají čeští voliči, jo?
3: No, je to tak, protože tak...
0: A tam zblbneš hned v tom Bruselu, když to víš, když to víte.
1: Hele, já tam byl ale 5 let a nezblbnul.
3: Já jsem taky nezblbnul, já jsem
1: tam byl taky roky.
0: Dobře, já nemyslím třeba lidi, kteří jako pracují nějak trošku bokem, ale fakt, když se z tebe stane opravdu ten vysoký úředník prostě, nebo ten europoslanec, máš velkou šanci, že ti hrábne prostě.
3: No, tak je to...
1: Ale to si, to
0: myslíš úplně mimo realitu, protože ta bublina, kdy to víme, ta bublina je
1: tečka.
0: Šílená.
3: Věc,
1: Tomas má za chvíli rozhovor s Tomem Okamurou, který už tady někde stepuje na chobě, takže na Piráty se nedostane, na ty se dostane příště. Určitě je o čem se bavit.
0: Moc se na to těšíme.
1: A tohle jsme probrali. Mm-hmm.
3: A já vám děkuji všem za pochopení, ale opravdu musíme točit s panem předsedou, takže... Příště slibujem, že to bude
1: další. No, tak jo, mějte se pěkně. Děkuju.
0: Děkujeme vám za všechno.
4: Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.
5: Vážení a milí přátelé, vítám vás opět po týdnu u svého pravidelného pořadu. Mé jméno je Radim Panenka a dneska to bude o malinko ostřejší, než bývá zvykem. Za chviličku vám řeknu proč, byl jsem tak trochu donucen okolnostmi, musím říct. Ale nejdřív se podíváme na toto. Umění diplomacie, Henry Kissinger, klasické dílo světové literatury, světový bestseller číslo 1 po celá dlouhá léta, vydaný v opakovaných reprintech, znovu vydání a tak dále. Henryho Kissingera si netřeba představovat. Patří k největším diplomatům světových dějin, nebojím se to tak nazvat, nejschopnější diplomat moderní historie. Můžete na něj mít jakýkoliv názor chcete, ale to, že byl nejschopnější a nejchytřejší, možná nejvýkonnější diplomat světové historie, to může zpochybnit jen málo kdo. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom kvůli tomu, co patřilo do samotných základů Kissingerovy diplomacie, do Kissingerovy zahraniční politiky. Byl to realismus a pragmatismus. V podstatě by se dalo říct, že místo ideálů prosazovat národní zájmy naprosto chladně a bez emocí za každou cenu. Nesnažit se nikomu vnucovat něco, ale snažit se dohodnout i se svými názorovými protivníky, klidně i se svými nepřáteli. Díky tomu si Kissinger vysloužil to, že byl uznáván až do své smrti, zemřel ve 100 nebo 101 letech, si myslím dokonce, v celku nedávno. A i kdyby Henry Kissinger nedával žádné rozhovory, neukazoval se na veřejnosti, neměl samozřejmě sociální sítě a tak dále, nebylo o něm vidu ani slechu, tak i tehdy by Kissingerův kalendář v jeho pozdním důchodu byl naprosto zaplněný, protože světoví diplomaté stáli fronty před jeho kanceláří, aby se s ním mohli třeba jenom na 5 minut vidět a mluvit s ním. Henry Kissinger. Proč jsem o tom mluvil? Protože dnes budeme mluvit o někom naprosto opačném. O Janu Lipavském, končícím nebo už bývalém ministru zahraničních věcí České republiky. A ten Kissingerovský úvod jsem zvolil z jednoduchého důvodu. Vy si někteří z vás možná vzpomínáte, že v době, kdy Piráti naštvaní a uražení odcházeli z vlády, on tedy Fiala s nimi úplně nezacházel dobře, tehdy na osobní schůzce s Ivanem Bartošem se tvářil jako by nic a potom po SMS-ce nebo po telefonu ho vyhodil. Dobře, tak když se tohle to dělo, no tak Jan Lipavský oportunisticky odešel z Pirátské strany, aby mohl zůstat u vlády, aby si udržel svůj flek, na kterém se cítí důležitě, protože má auto s řidičem. Obědy jsou mu servírovány slavnostně v saloncích Černínského paláce, místo aby chodil do jídelny s řadovými diplomaty, jako to mimochodem dělal dokonce i Karel Schwarzenberg, který, jak víme, byl aristokrat. Ale nic. Lipavský tehdy zůstal. Když probíhala jakási mediální ofenzíva těch tehdy režimních médií, které podporovaly Fialovu vládu, tak někteří z těch novinářů nám dokonce tvrdili, že Lipavský a Fiala ho mimořádně chválil, jak je zkušený, schopný a tak dále, všechno prázdné řeči, tak někteří novináři o Lipavském dokonce prohlásili, že je to skoro takový český Kissinger. Přátelé, já jsem tehdy nevěděl, jestli to ti novináři myslí vážně, to jest, jsou úplní blbci, nebo jestli si z nás jenom dělají legraci, anebo jestli se totálně zbláznili, nebo vysadili prášky, nebo jestli prostě zkoušeli, co všechno vydržíme. Netřeba se dlouze vyprávět a rozhovořit o tom, že Jan Lipavský opravdu není žádný český Kissinger, že dokonce Jan Lipavský není ani diplomat. On je ministr zahraničí, nebo byl ministr zahraničí, protože byl prostě jmenován nakonec, jak víme, Miloš Zeman ho odmítal zcela oprávněně, ukázali nám to minulé 4 roky. Nakonec ho tedy jmenoval. Lipavský byl prostě úředníček, který bez té politické tlačenky, které se mu dostalo, bez toho, že by byl naprosto manipulovatelný, což vyhovovalo Fialovým lidem, poradci Tomáši Pojarovi a dalším, kteří si mohli v zahraniční politice dělat, co chtěli, tak by se na ten post přece nikdy nedostal. Tohle všechno víme, netřeba to opakovat. Proč o tom ovšem budeme mluvit dneska? Než se dostaneme k tomu hlavnímu, k tomu zásadnímu, opravdu mimořádně důležitému, protože Lipavský se dopustil něčeho, co si před ním žádný jiný ministr v celé historii nedovolil. A něčeho, co ani žádní diplomaté v zahraničí, v okolních zemích neznají a byli z toho naprosto zděšení. A k tomu je zapotřebí jenom takový opravdu kratinký úvod, je to velmi důležité. Jak víte, předseda sněmovny Okamura byl nedávno na Slovensku, vzal si sebou nejpočetnější delegaci v historii, restart československých vztahů, které Fialova vláda zabila, rozbila, zničila. A logicky si sebou nevzali žádné zástupce té budoucí nastupující opozice, prostě proto, že tyhle ty strany, ty československé vztahy přece naprosto zabily a teď se tváří, že je chtějí budovat, no tak to je přece naprosto bizarní a je pochopitelné, že v té delegaci nebyli. Jan Lipavský, tomu se to samozřejmě nelíbilo a on prohlásil, cituji několik krátkých vět. Česko a Slovensko k sobě mají velice blízko a na československých vztazích nám vždycky velice záleželo. Za poslední 4 roky jsme dosáhli velkých pokroků, třeba v mezinárodních smlouvách. Dále kritizoval, že ta Okamurova cesta neodráží celou společnost a obhajoval, že právě z toho důvodu do Bratislavy jela delegace 5 nebo kolika opozičních poslanců a tak dále, něco narovnávat. Nebudeme příliš dlouho rozvádět skutečnost, že ty opoziční poslance, kteří se do Bratislavy vydali vlakem na vlastní pěst, neoficiálně, jako soukromé osoby, mimochodem je docela zajímavé, že když cestují za svoje vlastní náklady, tak jedou vlakem, aby to bylo co nejlevnější, ale ještě když byli vládními poslanci, tak jak bylo nedávno předsedou sněmovny Okamurou odhaleno, no tak si létali v prvních třídách, luxusních třídách, kde letenky stály třeba i několik set tisíc korun. To je jenom na okraj. Tyto zástupce opozičních stran bývalé Fialovy vlády v Bratislavě totiž nikdo nepřijme. To je ten důvod, proč je ta cesta úplně zbytečná a proč je to PR akce a PR kampaň. Nikdo relevantní z vedení Slovenské republiky je nepřijme. Prezident Petr Pellegrini to odmítl, že to nedává smysl, nejsou oficiální představitelé, nebude se vměšovat do naší vnitřní záležitostí. Robert Fico, premiér, je nepřijme. Richard Raši, předseda Národní rady Slovenské republiky, tamního parlamentu, je nepřijme. Tohle to všechno jsou věci, které i mě potvrdili někteří lidé, některé mé zdroje zevnitř vládní koalice. Nakonec se ukázalo, že to tak prostě je a celá ta akce je naprosto směšná. No a Janu Lipavskému nestálo nic v cestě, aby zveřejnil video, kde tvrdil pravý opak, kde tvrdil, že za nich, za jejich vlády se ty československé vztahy rozbíjely. No to si myslí, že si nic nepamatujeme. Vždyť to byli oni, kdo nadávali Ficovi, byli to oni, kdo odmítali společná zasedání české a slovenské vlády. Byli to jejich ministři, kteří jezdili ve funkcích ještě do Bratislavy na demonstrace tamní opozice. A dneska nám Jan Lipavský bude říkat, že dosáhli pokroku, že jak on to řekl, že schválili třeba nějaké mezinárodní smlouvy. Prosím vás, mezinárodní smlouva není vlastně nic mimořádného. Nějaké obyčejné mezinárodní smlouvy, ty se schvalují téměř na denním nebo týdenním pořádku v parlamentu a Česká republika má nejrůznější obrovské množství mezinárodních smluv téměř se všemi nebo s většinou států světa, s africkými státy, o kterých možná ti poslanci ani nevědí, že existují a stejně ty mezinárodní smlouvy schvalují. Ne, tohle opravdu není žádný pokrok, netřeba o tom mluvit. Teď už se dostáváme k tomu, ale opravdu zásadnímu, protože tohle nás nepřekvapuje, to, že Jan Lipavský si vlastně vymýšlí a že se tváří, že dělá diplomacie, ve skutečnosti si jenom dělá PR kampaň a jeho tiskové oddělení vymýšlí, mu dělá jakýsi falešný mediální obraz na sociálních sítích, marketingový produkt, tak to všichni víme. Je docela zajímavé, někteří z vás, nevím, jestli jste to viděli, Jan Lipavský se pár dní zpátky na svých sociálních sítích pochlubil fotografii, jak stojí doma v kuchyni a strouhá jablka v zástěře kuchařské. A napsal k tomu, že dělá štrůdl a že do hodiny zveřejní, jak se mu povedl. Nezveřejnil do hodiny žádný štrůdl, nezveřejnil ani druhý den, ani za dva dny žádnou fotku. A že když si z něj lidé začali dělat legraci, že ten štrůdl spořádal ještě dřív, než ho stihl vyfotit, tak třetí den jsme se všichni dočkali a Jan Lipavský zveřejnil fotku svého štrůdlu, o kterém řekl, že si možná někteří budou myslet, že je připálený, ale že to vůbec není pravda, protože takhle má vypadat. A ve skutečnosti zveřejnil trůdl spálený na trout, černý po svém povrchu a tvrdil nám, že to je v pořádku. Říkám to, protože tohle, prezentace spáleného totálně na úhel štrůdlu a tvrzení, že to tak má být, to přesně vystihuje lipavského politiku a lipavského přístup k politice. Tvrdí nám, že tak něco je, tvrdí nám, že je den a ve skutečnosti je noc. Tak naštěstí už toho Česká republika bude ušetřena, ale na závěr a při jeho odchodu z ministerstva zahraničí, a to je to nejzásadnější, je potřeba, abych se s vámi podělil s jedním příběhem, s jedním poměrně rozvětveným příběhem, ale budu velice stručný, protože nechci vás tím zatěžovat. A pro některé z vás, koho zajímají podrobnosti, podívejte se dole pod videem, je odkaz na článek v Parlamentních listech, které jsme na tohle téma vcelku nedávno vydali. O co se jedná? V posledních několika měsících, když Jan Lipavský jezdil na různé zahraniční cesty, účastnil se nejrůznějších konferencí a setkání, což mimochodem on dělal rád, protože si tam nechal dělat fotky, jak se vždycky s někým údajně baví a potom se tak cítil důležitě, no tak se ukázalo, že Jan Lipavský, bylo to před volbami, po volbách, že ministr zahraničních věcí České republiky před svými zahraničními partnery pomlouval Českou republiku, že pomlouval budoucí vládu, České republiky před volbami, pravděpodobnou budoucí vládu České republiky po volbách, budoucího premiéra Andreje Babiše, kandidáta na ministra Filipa Turka, pomlouval a varoval tyhle diplomaty, že z České republiky se stane jakýsi snad až Putinův satelit, že tady budou vládnout proruští extremisté a šílenci a zločinci. Tak dámy a pánové, tohle Lipavský říkal svým partnerům zahraničí, ministrům zahraničí a dalším představitelům jiných států. Tohle to jsou informace, které se tak nějak začaly pomalu probublávat na povrch různě na sociálních sítích. Já když jsem to poprvé viděl, tak jsem začal žavit telefony a volat a bavit se s celou řadou svých kontaktů, ať už v české diplomacii, tak i mezi několika zahraničními diplomaty. Víte, v české diplomacii ono totiž ti profesionální diplomaté, kteří poctivě slouží České republice třeba celé své kariéry, tak ti opravdu neměli Jana Lipavského vládce a dobře věděli proč. No a ti mi tohle všechno potvrdili a dokonce někteří z nich mi řekli, že když jsem mluvil o pomlouvání, že se Lipavský dopustil pomlouvání naší země, tak mi říkali, no, to pomlouvání, to je slabé slovo. To bylo bonzáctví toho nejhrubšího kalibru, jaké nikdy za celé své kariéry nepamatujeme, jaké nepamatují mý, to mi teď cituji, jaké nepamatují mý kolegové v zahraničí. Ti diplomaté mi říkali, za mnou chodí kolegové z cizích ambasád a říkají, prosím vás, vysvětlete mi, co tohle má znamenat, jak je to možné, tady z vás se jako stane z České republiky diktatura nebo autoritářský stát, nebo si po volbách požádáte o to, aby se Česká republika stala dalším federativním státem Ruska, nebo co? Ne, ti diplomaté samozřejmě věděli, že to je nesmysl, naprostá většina z nich a těm ostatním to bylo vysvětleno, takže v tomhle riziko nehrozilo. Ale víte, co si ti lidé, ti představitelé cizích států, se kterými máme dobré vztahy a chceme mít třeba ještě lepší vztahy, museli myslet? Že si říkali, no to Česko, to je snad banánová republika, ne? Tohleto se nedělá snad ani v afrických státech, kde demokracii mají několik málo týdnů nebo měsíců, aby se takhle pomlouvali různí jako nástupci, předchůdci a tak dále. Tohleto, prosím pěkně, se dopouštěl Jan Lipavský. Špinavého bonzáctví. Nic jiného to nebylo. Proto jsem na začátku řekl, že dnes budu trochu ostřejší a já se omlouvám, ale opravdu v tomhletom případě musím dělat výjimku, protože nic jiného to není a nijak jinak slušněji to pojmenovat nejde, protože konec konců ti diplomaté a ty moje zdroje v našem ministerstvu zahraničí na cizích ambasádách, ti používali, když se se mnou bavili, mnohdy i mnohem horší slova. Já je používat nebudu, citovat je nebudu a chtěl jsem se o tohleto s vámi podělit, abyste viděli, co všechno Jan Lipavský dělal a čeho se dopouštěl. Místo toho, aby například budoval vztahy se Slovenskem, tak přestože nám tvrdí, že to dělal, tak víme, že to jsou všechno jenom nesmysly, keci a lži. A tak místo toho pomlouval Andreje Babiše, budoucího premiéra České republiky, zahraničí. Víte, já neříkám, že musíme nebo musíte mít rádi Andreje Babiše. Ne všichni ho volili. Nemusíte mít rádi Tomia Okamuru. Ne všichni ho volili. Nemusíte mít rádi motoristy, SPD. Ano. Já naprosto uznávám demokratickou volbu, ať už jste volili jakoukoliv stranu, i kdyby to byla strana vládní koalice. Proč ne? Je to každého svobodná volba, každého rozhodnutí a každého odpovědnost. Víte, ale místo reálné politiky špinit a kydat hnůj na ty, kteří mimochodem už stát, někteří z nich jako Babiš samozřejmě řídili, a na ty, kteří ten stát řídit budou, to nevím, jak se to dá slušně pomenovat. Řeknu poslední věc. Jeden z těch diplomatů použil termín, ten váš ministr musí být na totální idiot. Já jsem taky jako kroutil hlavou, ne že nevěřícně, ale tak jako nevěřícně nad tím, že diplomat použije takového termínu. Na tomhle vidíte, jak mimořádné to bylo a jak to Českou republiku poškodilo v zahraničí, protože nic jiného to není a ukazuje se, že nestačilo, aby ta Fialova vláda prohrála volby. Jejich ministři, v tomhle případě Lipavský, škodili ještě po těch prohraných volbách. A neškodili Andreji Babišovi, to se nenechme mýlit, škodili nám všem České republice. No, tomu je ale, doufejme, konec. Nastupuje, aspoň se tedy zdá, vláda nová. Ta má jasné cíly, jasné programy. Budeme to sledovat, kontrolovat, komentovat. Já vám pro tuhle chvíli děkuji za vaši pozornost. Lajkujte tohle video, pokud se vám líbilo. Pište do komentářů, co si o tom počínání Jana Lipavského myslíte. A budu rád, když mé video budete sdílet, posílat, přeposílat svým známým, upozorňovat na ně a tak dále. Jedině tak se dostatečně rozšíří. Děkuji ještě jednou za vaši pozornost. Omluva na úplný závěr, že jsem byl dneska opravdu ostřejší, nebude to standard a norma, ale bylo to zcela na místě, zatím si naprosto stojím. Děkuji ještě jednou, mějte se krásně.

0: Milí přátelé, Česká republika dnes čelí situaci, která už dávno není jen otázkou zahraniční politiky nebo pomoci spojencům. Sledujeme zásahy vojenské policie proti civilní iniciativě podporované armádním vedením, tlak zahraničních generálů na změnu nové vládní politiky, spory mezi prezidentem a premiérem o řízení bezpečnosti státu i rozostřování hranic mezi armádou, politikou a civilní sférou. Ptáme se, zda se skutečně bráníme vnější hrozbě, nebo zda se uvnitř státu mění rovnováha moci, zda se mění kontrolní mechanismy a samotné chápání demokracie. Kdo dnes rozhoduje o bezpečnosti České republiky? Kdo nese odpovědnost? A kdo má právo určovat, co je ještě obrana a co už politický nebo mocenský posun? Tradičním hostem našeho pořadu Jsme ve válce je bezpečnostní analytik Jan Schneider. Dobrý večer do Havlíčkova Brodu.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Pane Schneidře, začneme z ostra, já hned vysvětlím. Vojenská policie zasáhla proti projektu Skupina D. Pro diváky dodávám, že jde o iniciativu Drony Nemesis, což je nikoliv vojenská, ale občanská iniciativa na podporu Ukrajiny prostřednictvím nákupu dronů. Jen připomínám, že podporovatelem a tváří je herec Ondřej Vetchý. No a teď, co se stalo? Byly provedeny domovní prohlídky, byly zadrženy 3 lidé, zablokovány účty, ale nikomu nebylo sděleno obvinění. Ale přesto, tento projekt je zaštítěn náčelníkem generálního štábu armády České republiky Karlem Řehkou, lidmi z vojenské kanceláře prezidenta republiky, někdy i prezidentem. Jde tedy o situaci, kdy armádní vedení podporuje aktivitu, kterou nyní vyšetřuje vojenská policie. A právě tady vzniká ta zásadní otázka civilní kontroly armády. Pane Schneidře, jak je možné, že projekt podporovaný samotným náčelníkem generálního štábu končí razí vojenské policie?
1: Já bych řekl, že celá ta situace, jak jste ji teď popsala, vlastně odráží ten globální problém, kdy vlastně ty militární složky nabývají vrchu a hýbají vlastně tou geopolitikou a civilní politici na to nemají kontrolu. Tady demokracie skutečně dostává na frak, protože lidi si zvolejí politiky, ale politikům ty vojáci se nějak spírají té kontrole, dělají si, co chtějí. Neřekl bych, že je to problém jenom u nás, řekl bych, že je to celosvětově. Souvisí to s tou manipulací, se strachem, kdy se z lidí ždímou peníze na naprosto nesmyslné zbrojení, a to ještě v tom lepším případě, když se ty zbraně nepoužijí a když jenom někde rezavějí. Takže zpátky do České republiky. Víte, v této souvislosti já jsem trošku na rozpacích z nominace pana generála Zuny, protože platívalo, že ministrem obrany nemá být bývalý voják. Nicméně bude tedy na něm, budeme si ho velice kontrolovat, nakolik on uplatní ty civilní pohledy na armádu, na zařazení armády do té administrativy. Co se týče toho zásahu, víte, já si myslím, že za předchozího panování té koalice vojenská policie prostě nedostala svolení. Ne, že by nechtěla. Je vidět, že oni informace měli, když teďka jsou schopni takto velice rychle a velice cíleně zasáhnout. A myslím si, že vědí, co chtějí a vědí, po čem jdou. Na druhou stranu musím se tady vrátit ještě k roli paní ministryně Černochové, protože její, jakkoliv kritický k ní mohu být, tak její postoj, její spor s NGŠem Řehkou, tak vyžadoval naprosto jednoznačně naší podporu. Ona měla pravdu. Ten člověk se spíral kontrole, ona si ho tam teda dala, je to všechno její vina, ale ten problém, jak se ukazuje, je naprosto jednoznačný. Ta armáda si tady začíná dělat, co chce, připomíná to trošičku vojenský puč, A víte, mně tady přijde taková, je to skoro vtipná douška k tomu, jo, ale ta, že má armáda, jak se říká, moře pokotníky, vyplývá i z takové zajímavé zprávy, že vojáci si chtěli objednat veliké vagóny na přepravu obrovských nějakých vojenských kousků a bylo jim řečeno, že ty jejich požadavky nejsou fyzikálně splnitelné. Mně to přijde úplně z oblasti fantazie, protože oni tam něco si vyprojektovali, oni říkají, že nemají na to projektanty, takže to zadali nějakým firmám a oni říkali, že ty fyzikální limity konstrukce železničních vagónů nedovolují, nemohou splnit ty jejich požadavky. Čili to bych řekl, že je docela signifikantní výraz toho, jak ta armáda je úplně mimo realitu. Úplně mimo realitu. I včetně těch technických věcí, které se dají spočítat. To nemluvíme o politice, že jo? To je věc prostě požadavku, ale prostě oni jsou úplně mimo. Takže máte pravdu, že tady nás čeká veliká práce s tím, jednak teda státní zastupitelství musí vykonávat velmi pečlivý dozor nad konáním vojenské policie, ale její činnost vyžaduje veškerou podporu, protože, jak jsem zjistil, mají proti sobě velice kvalitního soupeře, to je advokát Ondruš, který se v této branži je velice doma, velice se v tom vyzná, ale těch věcí na řešení je tolik, že mě docela překvapilo, že on tam řekl, že tam hrozí trestní sazba 5 až 12 let jako u organizované skupiny, což je takový signál, že ten zásah skutečně je oprávněný a že tam je co šetřit.
0: No, to, co říkáte, zní opravdu hrozivě. Já bych chtěla říci, že pořád jsme ve válce, tak ten se vysílá v pátek a pan generál Zuna, který má být ministrem obrany, tak ještě ve své funkci není. Tedy to, o čem hovoříme, spadá jednoznačně na Fialovu vládu a na paní ministrině Černochovou. A já bych se chtěla zeptat, co vypovídá o fungování armády, když vrcholní představitelé zaštítí projekt, který je nyní podezřelý a jak vy sám, pane Schneidře, říkáte, hrozí tam podle renomovaného právníka tresty v podstatě za organizovaný zločin ve velmi vysokých sazbách. Co se to v té armádě děje, když vrchní velitel ozbrojených sil, což je prezident, lidé z jeho kanceláře, což je pan Foltýn, i náčelník generálního štábu takový projekt zastřeší?
1: Tam je to nešťastné propojení toho prezidenta s tím náčelníkem generálního štábu, který ho vlastně zaštítil, když měla paní ministrině nějaké kritické připomínky k náčelníkovi generálního štábu, tak prezident se postavil nikoli za ní, ale za něj. Čili to část té viny jde na stranu jeho, prezidentovu. Tady vlastně selhává ta civilní kontrola ozbrojených složek a to nejde jenom o armádu, to jde třeba i o zpravodajské služby, protože ty jsou v tom až po uši. Selhává i samozřejmě i kontrolní funkce parlamentu. Tam znovu musím připomenout, že noví poslanci přijdou do toho a koukají do toho prostě jak z jara, nemají ty své odborné poradce, poradní skupiny, které by byly složeny z emeritních profesionálů, kteří by je uvedli do obrazu a zachovávali by kontinuitu kontrolní činnosti. Toto všechno je zanedbáno a teď nevím, jestli z hlouposti anebo úmyslně. Čili celkový ten problém je skutečně, že armáda se vymyká kontrole, náčelník generálního štábu vystupuje politicky a dělají si, co chtějí. Tady je zajímavé ještě sdělit, že vlastně nejde jenom o trestní zákon kolem vývozu zboží dvojího určení, ale ten spolek deklaroval i úmysl zakoupit výbušniny. A s tím souvisí i ten problém kolem v podstatě protiprávního přidělování diplomatických pasů, a to už jsme u té zpravodajské služby, protože jeden z těch zadržených pracoval ve vojenském zpravodajství, snad ne aktuálně, ale předtím, čili pracuje se znalostí toho prostředí, se znalostí pravomocí a působnosti zpravodajských služeb. A co se týče bezpečnostní informační služby, no tak tam má samozřejmě určitý průnik s touto problematikou taky. Takže tam nezbývá, než skutečně z gruntu udělat audit činnosti všech souvisejících složek, včetně finančního analytického úřadu, protože, jak víte, já velice rád opakuji a zdůrazňuji stopu peněz a tady mluvíme-li o 100 milionech, tak ten spolek FAU by mělo stříhat ušima, protože tady docházelo prostě k obrovským finančním transakcím, zřejmě i k hotovostním různým transakcím. Takže to je celý úplně těhotný problémama a já doufám, že pan premiér získá dostatek odhodlaných odborníků a jestli nebude vědět, já mu klidně některé poradím, kteří by mu s tím pomohli, protože když tuto situaci nevyřeší, tak mu to bude hořet, jak se to říká, pod židlí.
0: Víte, mě napadá ještě jedna, řeknu, velmi znepokojivá věc. My tady hovoříme v podstatě o paralelní vojenské a bezpečnostní struktuře. Byla to občanská nebo je to občanská iniciativa, ale zaštítěná čelnými armádními, ale i nearmádními a volenými představiteli tohoto státu. A když se podíváme několik let zpátky, tak tady třeba vznikl zákon, který zakazoval lidem, kteří chtěli dělat něco jako domobranu nebo kteří chtěli posilovat své dovednosti, tak jim zakazoval nosit cosi, co by mohlo připomínat uniformu. A tady se vybuduje občanská struktura, která obchoduje se zbraněmi, která obchoduje s drony, která podle toho, co vy říkáte, obchoduje nebo shromažďuje i trhaviny. Není to nebezpečné vznik takovéhle paralelní vojenské struktury?
1: Já mám takový dojem, že to můžeme přiřadit trošku k tomu problému té nepolitické politiky a vzniku těch nejrůznějších občanských iniciativ, spolků a tak dál, protože tady v té civilní sféře se dá říct, že to mělo mnohé ty spolky, možná naprostá většina, má velice dobrý smysl a dobré využití. Kazí to jenom některé velmi výrazné spolky svoji, kde překračují vlastně to pole, kdy se pletou do politiky, pletou se do vzdělávání a tak dále. Tady v té oblasti ozbrojených složek bych řekl, že tyhle ty složky skutečně nemají co dělat, takové ty spolky, občanské iniciativy. My jsme kdysi dávno se současným panem generálem Komorousem, když byl ještě šéfem protidrogovky, právě mluvívali o tom, že by mohl být obnoven cosi jako svazarm nebo spolky branosti, jak bylo za první republiky, protože to dali se takovým regulovaným způsobem, stát to měl pod kontrolou, přitáh pozornost těch mladých. Víte, ono by to mělo i velice dobrý účinek v boji proti drogám, v té protidrogové prevenci, protože spousta mladých lidí spadne do drog jenom z takové určité nudy. Čili podchytit tu mladou generaci, ale měl by to udělat stát, nemůže to dělat prostě nějaký občanský spolek, který se pak hne na nějakou politickou stranu za nějakým zneužit politickým subjektem nějakým, to je prostě celý špatně. Já bych řekl prostě, že v té militární oblasti tyhle ty, řekl bych rádoby, spontánní občanské aktivity skutečně nemají co dělat. Tady ten stát prostě má vykonávat svoji kontrolní funkci naprosto striktně, protože to je opravdu velice nebezpečné. A navíc, jak říkáte, prostě to propojení pak ještě s těmi lidmi, kteří jsou, jak se říká, v drezu, kteří jsou ve službě, je extrémně nebezpečné, protože jim to umožňuje využívat

0: přesně a důrazně narýsovali tu čáru mezi tím, co tady je možné a co není možné. Já jsem pro tu domobranu, já jsem pro ty zálohy, já jsem pro všechno, co má pod kontrolou stát, ale nesmí se tady prostě dát takovýhle prostor. Notabene, pohybují se tam 100 miliony korun, jak bylo řečeno, a je-li tam zájem o transport výbušnin do zemí, kde je konflikt. Jo? To je vysloveně ze zákona zakázáno, čili tady opravdu trestně právní orgány, zejména státní zastupitelství, má hodně másla na hlavě.
1: Zůstaneme ještě u tohoto tématu. Armáda skupuje po celé republice nemovitosti, například pošty, zakládá nové posádky, buduje logistická centra a rozšiřuje územní obranu. Generál Řehka, o tom už jsme hovořili, vystupuje i v politických jednáních, zaštiťuje civilní spolky, viz ten dronový, a podporuje aktivity, které se nyní vyšetřují. A to vše dohromady otevírá zásadní otázku, kterou jsme už prve nakousli. Posiluje se obrana státu, tedy obrana České republiky, nebo se posiluje moc armády, a nebo dokonce se posiluje moc složek, které jsou tou armádou zaštítěny, ale jsou veřejně činné, ale armádou nejsou?
0: Co se týče těch různých lokalit nebo těch objektů, které armáda skupuje, zejména od té pošty, já to vidím pozitivně. Jednak to jsou objekty z zelené části nevyužívané, které chátrají, a to je vždycky škoda. A navíc si myslím, že to rozmístění armády, zejména vzhledem k hranicím, je velice prospěšné. To nebezpečí bych viděl pouze centrálně v Praze, protože vojenské puče se neodehrávají na venkově. Na venkově se slouží velice tvrdě, se slouží velice odpovědně a je na ty všechny vojáky a ty důstojníky, na jejich chování je velice dobře vidět. Tam se moc neschovají. V té Praze to je mnohem horší, protože ten vojenský puč, víte, takový optimální vojenský puč se odehraje tak, že o tom vlastně obyvatelstvo ani moc neví. Ty vojáci obsadějí vládu, obsadějí ministerstva, ale tramvaje jezdí dál, lidi chodí do práce dál a jenom se tam vytroubí, že tam prostě nějaký generál převzal moc a celkem to nemusí ani být provázeno nějakým krveprolitím. Nicméně odehrává se to v centrále, čili ta Praha, to je něco jiného. Tady já bych řekl, že je velice dobré, kdyby ta armáda získala prestiž tím, že by byla rozmístěna po celé ploše České republiky. Víte, ono by to bylo i velice vhodné při různých katastrofách, při živelných událostech, že by ty vojáci byli po ruce. Já si myslím, že by to právě tomu takovému srůstu společenskému té armády s obyvatelstvem velmi pomohlo. Proti tomu já nic nemám a nevidím tam celkem možnost, jak by to bylo zneužitelné. Čili toto bych paradoxně velmi pochválil, ale o to víc bych zaměřil kontrolu především na ty armádní finance, protože to, co se tam děje, a to já si myslím, že k tomu ještě dojdem, ale to si myslím, že je jeden z důvodů, proč pan Babiš se chtěl stát premiérem, je ukončit exekutivní působení této pětikoalice, a protože tam každým dnem prostě nastávaly hrozivé škody.
1: Víte, když zůstaneme u té armády, když se podíváme na to, jak generál Řehka vystupuje, je generál Řehka stále ještě voják armády v demokratické zemi podřízený demokratické kontrole, anebo už je v podstatě nepsaný politický aktér?
0: To asi je velice dobrý úhel pohledu, protože skutečně on z té role vojenské vykročil takovým způsobem, že nejenom nebývalým způsobem, ale já si myslím, že vykročil takovým způsobem, že by zasloužil být exemplárně strestán. Toto si prostě nemůže dovolit a leckere jeho výroky, nemluvím už o tom, že vlastně i ten Foltýn mu podléhá a on by se měl starat o prestiž armády, a takový ty Foltýni to skutečně tu armádu prostě srážejí úplně na dno těmi svými výroky.

0: Takže oni té prestiži armády nesmírně uškodili a myslím si, že když to tak řeknu, měl by odejít bez výsluh.
1: Víte, my jsme vysílali minulý týden rozhovor, který poskytl generál Řehka jednomu odbornému webu a tam dokonce řekl, že mu vadí zákon 106 pro armádu, tedy zákon o svobodném přístupu k informacím. Dále řekl, že by armáda chtěla větší pravomoci. Stěžoval si, že nemůže kvůli zákonným omezením některé věci dělat. Není toto opravdu už nad rámec velitele armády v demokratické zemi?
0: No tak to jsou slova do myšlení pučisty, že to je myšlení člověka, který vlastně by to rád tady všechno měl na povel a jako o té demokracii, on nevím, jestli nemá ánung, nebo ho to prostě nezajímá, jestli to úmyslně ignoruje, ale to jsou výroky naprosto trestuhodné a každé, řekl bych, v normální situaci by ten člověk měl být neprodleně odvolán po takovýchto posadě takovýchto výroků. Jo. Samozřejmě, že já rozumím tomu, že ta 106 a podobné věci jsou někdy v kolizi s potřebou utajování. To jsou všechno věci, které se řeší za provozu, jo, protože právo veřejnosti na informace a právo armády na klidnou činnost nenarušovanou veřejností, prostě proto jsou ty stupně utajení, že jo? Proto je vůbec ten princip utajení, takže to se musí srovnávat, ale ten člověk, jestliže není schopen to pojednat z obou hledisek, tak tam nemá co dělat.
1: Poslední dotaz k tomuto bloku. Mě by zajímalo, na základě vaší zkušenosti, i toho, že jste částečný insider, kdo má dnes největší vliv na českou bezpečnostní politiku? Je to vláda, prezident, a nebo jsou to generálové typu pana Řehky?
0: No, jsou to Řehkové, Foltýni, Pojarové, Kolářové, prostě jsou to ty lidi, kteří se pohybují bezprostředně u těch rozhodovacích pozic a nemají žádnou odpovědnost a jsou v podstatě, řekl bych, postižitelný tím paragrafem o činnosti pro cizí moc, protože oni jsou exponenty, vykonávají cizí zájmy na naší zemi, v naší republice, nehledě na zájmy České republiky. Čili tady je potřeba to velice důkladně pročistit.
1: Pojďme k tématu, které s tím, o čem jsme hovořili, úzce souvisí. Do Prahy přijel americký generál Curtis Buzard. Je to od prosince 2024 velitel bezpečnostní pomoci a výcviku NATO pro Ukrajinu. No a jednal s prezidentem Pavlem a podle některých zdrojů údajně i hned po jmenování i s premiérem Andrejem Babišem. No a cílem má být přimět naší zemi, aby pokračovala v dodávkách munice na Ukrajinu a aby se zapojila do programu NATO zvaného PURO. Já s dovolením vysvětlím, co to je ten program. To je mechanismus Severoatlantické aliance pro koordinaci společných nákupů zbraní, munice a vojenského materiálu pro Ukrajinu. A jeho cílem není zrychlit a zlevnit dodávky, nejen to a sjednotit logistiku, ale otevřeně zvyšovat schopnost těchto zbraní zabíjet a ničit cíl. Ten program není jednorázový, jde o dlouhodobý závazek členských států k systematickému posilování bojových schopností Ukrajiny a to má samozřejmě významné politické, finanční a demokratické důsledky. Když se nad tím zamyslíme, Andrej Babiš byl jmenován premiérem. Poté následovala hodina na Hradě, která měla být věnována bezpečnosti a kde měl být na rozhovorech jak generál Řehka, tak ten generál Buzard, který velí výcviku NATO na Ukrajinu. Není to přímý tlak spojence na budoucí vládní politiku České republiky?
0: Řekl bych, že to je brutální tlak, že na něj nastoupili bezprostředně potom, to znamená, že pověst pana premiéra Babiše je z hlediska mírumilovného občana České republiky velmi dobrá a zasluhuje velkou podporu. Pan Babiš se ocnul pod extrémním tlakem od samého začátku. Prezident Pavel navíc vyslovil pochybnosti, že příští rok Česká republika vydá 2% na zbrojení. Víte, tohle to může, takhle může uvažovat jenom absolutní hlupák. Člověk naprosto zaprodaný, protože znova a znova tady je otázka, jak souvisí výdaje na zbrojení se zvyšováním obrany schopnosti republiky. Já tvrdím, že někdy je dokonce ta souvislost, ta úměra nepřímá, že se vydávají obrovské peníze za věci, které nejenom, že nezvyšují obrany schopnost, ale naopak stávají se prostředkem různých provokací vůči jiným státům. Čili my se zapojujeme do provokačních militárních akcí v Evropě, samozřejmě to vůči Rusku. Celá ta záležitost proti toho rusko-ukrajinského konfliktu, jak všichni vědí, ale je to potřeba neustále opakovat, byla vyprovokována rozšiřováním NATO, nikoli Rusko, ale Západ to vyprovokoval. Západ má tu nohu na plynu a někteří lidé ze Západu mají zrovna nohu i na brzdě a někteří mají současně nohu na plynu. Prezident Trump to brzdí, prezident Trump se snaží celý ten, on není člověk bezrozporný, ale snaží se ty spory převést do roviny obchodní. Tam jako obchodní války, to je jeho pole, že jo, tam si hobí, tam je doma, tam to umí. Ale příliš mu nevyhovují ty válečná dobrodružství. Na druhou stranu celé to NATO je vlastně teďka hodně pod vlivem Velké Británie a ta se snaží tu expanzi na východ udržet, snaží se naplnit ten svůj sen, jak vlastně dobít Rusko. Oni chtějí ty ruské zdroje, to je prostě už staletá snaha. Snaží se k tomu využít tu americkou snahu dělat biznis i ve zbrojení v obchodě, či v oblasti, čili oni vlastně nahrávají těm Američanům tím, že se vlastně teď celé to NATO přeorientovávají vlastně na takovou tu transakční společnost, která bude vydírat z těch evropských zemí peníze a za ty peníze udělá americký kšeft a ty peníze se budou vlastně, ty zbraně se budou hromadit a to napětí se bude zvyšovat. Čili řekl bych, že to je jednoznačný obrovský tlak na premiéra Babiše s tím, že těch možností, jak ekonomicky potrápit Českou republiku, takovou malou zemi, je strašně moc. Já hodnotím ty různý kroky premiéra Babiše tak, že se snaží zaujmout co nejmenší profil, co nejmenší plochu, kde by byl zasažitelný, a snaží se to vyrovnat s tím, aby dosáhl maxima toho, co je možné v této době. Ano, jsme malá země, jsme uprostřed toho takového mlýnku dost děsivého, dost brutálně rozjížděného ze Západu, ale on se snaží to ustát. Já ne, že bych tomu věřil, já jsem o tom přesvědčen. Ty jednotlivé kroky o tom svědčí, ale víte, já už mám i v této době takovou trošku paranoidní představu nebo pocit, že tím, že ho pochválím, mu vlastně stěžuju situaci.
1: Nicméně, jaké bezpečnostní riziko podle vás představuje fakt, že evidentně klíčová rozhodnutí jsou činěna pod zahraničním tlakem? Já neříkám, že se tak rozhoduje pan Babiš, ale přece jen pokud prezident v den jmenování tam měl pozvat takovouto společnost a nově jmenovaného premiéra tam dát k rozhovoru, tak i ten prezident musí být pod nějakým tlakem, nebo ne?
0: Já mám pocit, že prezidenta, který má teda imunitu, by se za normálních okolností vztahoval ten paragraf o činnosti pro cizí zemi. Prostě to je jednoznačně, se tady projevil pro koho pracuje. Není to český prezident, je to prostě jenom převodní páka někoho. A já nevím, jestli ten člověk má svědomí, jestli mu to nějak vadí, jestli nad tím přemýšlí, jestli má trošku špatný spaní. Já bych mu přál, aby měl prostě hodně špatný spaní, protože tohle to, co dělá, je tak nehorázné. Jo? Pozvat si tam na nově jmenovaného premiéra hned generála, který ho prostě bude tisknout ke zdi, je něco tak příšerného, že to je opravdu, mně to přijde některými rysy, bych řekl, že to je srovnatelné s protektorátem.
1: My na tom hradě ještě zůstaneme, ačkoliv veřejnost zná takzvané poker faces. Vidíme tváře Andreje Babiše, vidíme tvář Petra Pavla. Tak z informací z hradu vyplývá, že mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem panuje silné napětí. Dokonce některá jednání probíhala za přítomnosti svědků, protože si údajně navzájem nevěří. Mají samozřejmě, a to je vidět, i jiné tempo, jiný styl, jiný přístup k řízení státu. Mě by zajímalo, zda to podle vás znamená, že se tady rýsuje nějaký dlouhodobý konflikt dvou kultur a jestli to může zásadně ovlivnit bezpečnostní a zahraniční politiku naší země.
0: Řekl bych, že to je přímo v samém centru toho problému, jak o tom mluvíte. Akorát bych si dovolil tady udělat takovou maličkou korekturu. Neřekl bych, že je to spor dvou kultur. Je to spor kultury a nekultury. Je to spor takového snahy o důstojný postoj proti slouhovi, který je zaštítěn prostě obrovskou mocí, nebo si to aspoň myslí. Doteďka to platilo. Já si myslím, že ta podpora, kterou má nebo myslí si, že má prezident v zádech, že ho může velice rychle zradit. Ono se to může rychle sesypat celé to NATO, protože já myslím, že se to teďka začne štípat na tom problému snahy o ukradení těch zmrazených ruských fondů, protože to je dosti zásadní věc, do které mají být evropské státy uvrtány. Podle mě pan premiér Babiš udělal všechno pro to, aby ta jeho vláda byla jmenována před tím bruselským jednáním, aby tam jel on a ne Fiala. Podle mě tomu prostě podřídil úplně všechno a vyhrál. Pojede tam on, teď jde, bylo vidět, jak na něj kleknul ten generál, prostě, že se tady odehrává velice klíčová fáze dalšího vývoje NATO a toho směřování Evropy, nakolik se nechá manipulovat, nakolik se nechá vydírat. Řekl bych, že možná se tady ty důsledky těch událostí v příštích dnech jsou možná mnohem dalekosáhlejší, než si připouštíme nebo než s nima počítáme, nebo no, není dobře asi to přehánět zase, jo? Nějak malovat prostě čerty na zeď. Oni už tam jsou, je potřeba, aby člověk viděl jejich správnou velikost. Jo? Oni, ne, že tam nejsou, ale ne, že jsou prostě přes celou oblohu, že nám zakrývají oblohu a berou jakékoliv naděje. To ne. Ty naděje bych řekl, že jsou, že rostou. A myslím si, že paradoxně pan premiér Babiš tou svojí politikou, která je kritizovatelná ze všech možných i nemožných pozic, ale po podrobném zkoumání bych řekl, že zasluhuje respekt. Takže tou politikou se snaží proplout mezi Skylou a Charybdou a provést tu naši zemi úskalím, které je, řekl bych, nebývale nebezpečné.
1: Ale tyto dvě osobnosti, prezident i premiér, tady teď několik let bezesporu budou, mají mezi sebou evidentně nějaký konflikt, ať už tomu říkáme střet kultur nebo střet kultury, nekultury, to je jedno, ale nepůsobí politicky souladně. A mě by zajímalo, zda může tento konflikt ohrozit schopnost státu reagovat na krize, protože ti lidé přece jenom se z hlediska svých funkcí mnoha okamžicích potřebují.
0: To je klíčový okamžik. Ano, doteďka je to vlastně takový povídání, usmívání se, mračení se, ale stále se nic neděje. Nicméně ta naše země bohužel se v mnoha ohledech hroutí, ta kritická infrastruktura přestává fungovat, ale prezident se tváří prostě potěšeně, protože on jde podle kolejí, které jsou mu narýsovány, podle linií, které nejsou jeho. A může to skončit velice tvrdě. Na druhou stranu, no zase víte, pravomoci prezidenta v takovýchto situacích jsou v podstatě nulové. On je sice formálně velitel armády, nicméně, víte, on si tam může na tom hradě křičet, co chce. Ta armáda ve skutečnosti, myslím si, že je složena z lidí, kteří mají rozum a odpovědnost. Nakonec víte, že armáda se při těch živelných pohromách chovala velice odpovědně a statečně. A já si myslím, že by se nenechali zmanipulovat do pozice, která by byla nedemokratická, která by směřovala, prostě, že by se armáda neotočila proti lidem. Jo? Že by, dejme tomu, by porušili prostě určité tu poslušnost, ale nevykonali by rozkazy, které prostě jdou proti duchu ústavy. Takže v tomto si myslím, v tomto bodě by měla exekutiva, co se týče tedy vlády a ne prezidenta, by měla vrch. Nakonec mluvili jsme o panu generálu Zunovi a já si myslím, pokud mě paměť nešálí, že jeho role v té době covidové a tak dále byla velice zajímavá. Řekl bych, že se choval velmi pragmaticky ten člověk, jo? Že se osvědčil. Nebyly tam lehké chvilky, nemusíme souhlasit se vším, co ta armáda dělala, ale řekl bych, že tam bylo zajímavé, že když co dělala, dělala v podstatě dobře. Jo? Takže po této stránce jsem celkem klidný. Nemyslím si, že by prezident Pavel mohl tu situaci nějak jako výrazně zhoršit.
1: Pojďme nyní k situaci, kterou prezident Pavel ale může ovlivnit. Prezident odmítá jmenovat Filipa Turka ministrem, ne proto, že by nesplňoval formální podmínky, ale proto, že má podle Petra Pavla, cituji, vlastnosti neslučitelné s výkonem funkce. Hrozí, že kvůli tomu vznikající vláda možná narazí časem na ústavní problém. A mě by zajímalo, je správné, že prezident odmítá ministra kvůli jeho, řekněme, povaze a ne kvůli jeho kompetencím?
0: No, víte, mě napadlo, že vlastně ta blbá nálada, kterou vlastně definoval kdysi dávno Václav Havel, ono to souvisí totiž s tím, že Havel byl v podstatě proti lustracím. On souhlasil s tím lustračním zákonem na dobu velice omezenou a byl proti prodlužování toho zákona. A já jsem si uvědomil, že vlastně my tady těch 36 let se lustrujeme. My hledáme na těch druhých to špatné, to negativní. My nejsme schopni posuzovat ty druhé, hledat cosi pozitivního. Pak třeba můžeme kritizovat. Víte, já bych rád slyšel prezidenta, kdyby řekl o panu Turkovi, co si myslí, že má pozitivní schopnosti. Co je pro a co je proti. On je schopen pouze papouškovat prostě nějaký žvásti, který nějaký novináři někde sehnali, doby, co bylo sfejkováno prostě proti tomu Turkovi. Víte, když se postaví Turek vedle Pavla, tak najednou by vyniklo, ano, oba mají dobré jazykové schopnosti, ale to je tak asi všechno. Ten Turek byl pozván na tu inauguraci Trumpovu, Petr Pavel ne. Teď si dáme prostě další a další věci, schopnosti, co kdo udělal. Já si myslím, že ten Turek by najednou bylo zjištěno, že vlastně je kvalitnější než ten prezident a že by vlastně, proč by nemohl být Turek prezidentem, jo? Ono by to došlo až do těchto těch absurdit. Protože když se pak budou srovnávat ta negativa, no tak to prezident Pavel by jako musel chodit kanálama potom, no? Takže on opravdu jako morální právo na to nemá. Dejme tomu, z titulu funkce má dbát na určité věci, ale zákon mu prostě nemůže, ze zákona mu nelze vyčítat, kdyby toho Turka jmenoval, nelze mu to vyčítat. Ale já si myslím, že to s ním ten Babiš sehrál docela dobře. Pan Macinka bude sedět na dvou ministerstvech. Tam je nejdůležitější prostě to, že premiér může jet do Bruselu pouze v okamžiku, kdy má jmenovanou vládu, jak jsem zjistil. Ne, že je jmenován premiérem, to nestačí, on musí mít tu vládu. V okamžiku, kdy bude mít vládu, proto tom nedal toho Turka, pojede do Bruselu a ten Turek se bude řešit dál. Slyšel jsem moc pěknou variantu, že by pan Macinka mohl pana Turka jmenovat svým prvním náměstkem. Do toho nemá prezident co mluvit. A jelikož má dvě ministerstva, takže by se věnoval tomu životnímu prostředí a to ministerstvo zahraničí by v podstatě řídil ten jeho první náměstek. Jsou to velice rozkošné věci. Já myslím, že na tom hradě budou bublat vzteky, protože něco takového určitě nastane. Pan Turek se určitě nestratí a jeho možnosti bude využito. Víte, a já dám na hodnocení dvou lidí, co se týče pana Turka. Proti tomu prezidentovi dávám stanovisko bývalého prezidenta, pana Klause, a obrovsky prestižní osoby paní Elišky Haškové-Kulič. A tito dva lidé říkají, že ten Turek, ano, je to trošku kluk, musí trošku dospět, on vlastně bere ty hodiny etikety u paní Elišky, ale že má veliký potenciál. Takže já si myslím, že ta hra bude trošku taková, bude to trošku takovými stezkami nepřímými, ale nakonec bude toho proponovaného účelu dosaženo.
1: Na debatě v knihovně Václava Havla zazněly vulgarity směrem k voleným politikům, ale ne všem. Směrem k voleným politikům nastupující koalice. Já teď budu citovat. Pazdráti, idioti. No a v podcastu Seznam zprávy padala z úst Jana Dobrovského další hrubá slova. Jde o další brutalizaci veřejného prostoru, která přichází od lidí, kteří sami o sobě tvrdí, že jsou garanty kulturní debaty. A to může mít bezpečnostní dopady, protože to zvyšuje polarizaci a ztrátu elementární úcty. Jak si vysvětlujete, pane Schneidře, že se vulgarity staly běžným jazykem politických a mediálních elit, tedy alespoň těch, kteří se za ně vydávají? Urážky zní z knihovny Václava Havla, urážky zní ze Seznam zprávy. Co si o to myslíte?
0: Víte, oni ty lidé jsou ve své podstatě sprostí. Oni se chovali navenek slušně, ale já se nenechám zmást tou formální slušností. Oni se chovali sprostě, i když mluvili slušně. Teď jim došly zbraně a teď to z nich vyhřezlo. Vyhřezla z nich ta sprostá střeva, ta naprosto nekulturní, necivilizovaná. Víte, takový Dobrovský, já nevím, kde se ten člověk vzal, kde přišel k těm penězům, jako rozhodně rukama nehráb. Je to prostě takovej jeden z nejnegativnějších jevů, co tady vůbec existuje. Paní naše kolegyně Kateřina Dostává občas pouští nějaké ty záznamy, co ona teda, já ji obdivuju, že co všechno je schopná zhlédnout a opravdu se mi z toho, jak se říká, zdvíhá kufr. Takže řekl bych, že to je kombinace jejich nekulturnosti, jejich prostě vnitřní sprostoty a zároveň toho, že si uvědomují stav, ve kterém jsou, situaci, to znamená, že ztrácejí pozice a můžou už jenom škodit. Já se obávám, že oni mají dostatek finančních prostředků, aby škodili způsobem nikoli pouze verbálním, ale že to může dojít prostě i až do té fyzické roviny, že si prostě mohou někoho najmout prostě, aby někteří lidé, kteří jim nebudou vyhovovat, byli likvidováni. Já si myslím, že na tyhle ty lidi by si měli právě dát ty trestně právní a hlavně zpravodajské orgány veliký pozor, jaké jsou jejich aktivity, protože to jsou lidi, kteří, jak říkáte, má to bezpečnostní dopady a když to má bezpečnostní dopady, tak je to už v působnosti bezpečnostní informační služby, protože to ohrožuje základy demokratického státu. Takže koudelko, koukej makat.
1: Víte, pojďme to ještě malinko rozebrat, vy jste to nepřímo řekl. Tady se verbálně, zatím tedy verbálně, dehumanizují neskutečně vulgárními výrazy političtí oponenti. Vy jste hovořil o tom, že, jestli tomu dobře rozumím, že od této dehumanizace je jen malý krok pro někoho, kdo má peníze k tomu, aby přešel k činu. Ale není to tato veřejná dehumanizace, tyto vulgarity na adresu politických oponentů, nemůže to přispět k celkové radikalizaci společnosti?
0: Určitě se tím nechá mnoho lidí strhnout. A oni dávají vlastně takový normalizační metr, takový vysoký práh toho, co je dovoleno. A noblesa je tu vysmívána, zvažování variant je odmítáno, prostě tady se prosazuje pouze brutální, jednostranný a velice takový primitivní náhled na svět. Ty lidé jsou, řekl bych, z gruntu nevzdělaní. Jo. Je to ostuda, je to hanba této společnosti, že vůbec je tomu dopřáváno sluchu. Víte, tady velice negativní roli sehrává ten bulvární tisk, protože on kvůli prodejnosti, kvůli tomu, aby ty noviny byly prodávány nebo ty weby navštěvovány, tak využívají právě s velkou chutí tyto čím dál brutálnější výroky, protože lidi to přitahuje. Prostě bohužel takhle funguje to tržní, odvrácená strana tržního hospodářství, bych řekl.
1: Vy jste řekl bulvární tisk, ale já zamířím i do České televize, protože když se podíváme, jaké výroky tam třeba zazněly před necelým rokem na adresu slovenského premiéra Fica, tak to tedy si s bulvárem opravdu v ničem nezadalo. No ale pojďme k té České televizi. Tento týden program ČT1 nečekaně odvysílal jmenování premiéra Babiše, což bývalo doménou kanálu ČT24, vznikly kvůli tomu spory uvnitř televize, z televize odcházejí výrazné tváře, zahraniční zpravodajové i lidé z vedení. Uvnitř České televize panuje určitá nejistota, protože se očekávají zásadní změny. A mě by zajímalo, jsme svědky přirozených změn anebo systému, který se bojí o svá křesla, který se bojí, řekněme, nastupující mocenské garnitury, která se netají tím, že chce ve veřejnoprávních médiích legislativní změny?
0: Minule jsme se dotkli mladého Landovského, který deklaroval svoji ochotu vlastně prosazovat nebo akceptovat komunikační linii, která je jemu v ten okamžik prospěšná. Já bych tady zmínil ještě jednu takovou věc, takovou personální zkušenost bývalého ředitele BISky Jirky Růžka, který ve své knížce, se to Labyrintem tajných služeb, tam píše moc pěknou věc, že mu jeden starý profesionál zpravodajský říkal, hele, až tam přijdeš na tu BISku, dej si pozor na ty lidi, kteří řeknou, pane řediteli, my jsme tak rádi, že jste tady, my jsme na vás tak čekali. Říkal, ty vyhoď první. Protože ty, který ti řeknou, hele, jako moc se nám to líbí, ale prostě, který se nebudou příliš lísat, tak na těchto postav. Protože ty budou držet. Ale tyhle ty jsou nejhorší. Čili víte, mě to trošku připomíná prostě na ty jednici, že se takhle lísají. A že to jsou lidi, kteří by tam opravdu neměli, aspoň by neměli být na těch rozhodovacích funkcích. Já bych to radši postavil na někom, kdo tam řekne, hele, Babiš, jako fakt mě to štve, že jste vyhrál ty volby. A řekne mu to do očí. Takový člověk se chová mnohem čestněji, než prostě tyhle ty. Čili ono to, ty změny na jednu stranu je vidět, že oni chápou, že se něco mění, ale ten způsob, jak na to reagují, se mi moc nelíbí a bude to vyžadovat jako velikou moudrost, jak s tím naložit dál. Na druhou stranu, víte, já si myslím, že by to asi tam chtělo dost velkou redukci na těch kafkách. Já jsem tedy proto, aby určitě zpravodajský a publicistický kanál byl, ale to všechno ostatní tam prostě podle mě asi být nemusí. Jo. Já bych si docela přál, aby ten publicistický a zpravodajský kanál měl ty dlouhý noční pořady debatní, kde by mohly být opravdu kvalifikovaně vedený debaty na velmi odborná témata, kde by ten moderátor neříkal, musíme přeskočit na jiné téma, tlačí nás čas, ale kde by řekl, jen povídejte, času máme dost, jsou 3 ráno, prostě do 6 do rána. A všichni ostatní, kteří by to chtěli slyšet, tak by si to pak poslechli, že? Nebo by z toho mohly být i textové přepisy. To si myslím, že by byla velice správná role toho té veřejnoprávní televize, že by tam prostě poskytl prostor to, co ta komerční televize si nemůže dovolit, protože tam tak každá minuta stojí peníze, ale ta veřejnoprávní televize by právě měla být tím speciálem, který by vlastně umožnil tu kvalifikovanou, kultivovanou veřejnou debatu. Takže ano, to si myslím, že by mělo být a co se týče jako ty, já bych sázel na tu 24 a to ostatní celkem jako konzument veřejnoprávní televize bych oželel.
1: Teď obrátíme list. V regionech chybějí lékaři specialisté. Pacienti čekají měsíce, pojišťovny platí dopravu jen do určitého počtu kilometrů a nezaplatí na ten počet kilometrů, i kdyby mělo jít třeba o amputaci. A lidé umírají, třeba i proto, že je nemocnice odmítnou přijmout. To je obraz, který v posledních letech poskytuje bohužel naše zdravotnictví. Neříkám, že to je jediný obraz, jsou i obrazy daleko příznivější, ale i toto se děje. Mě by zajímalo, jestli i za těmito příběhy, které se bohužel množí, lze spatřovat bezpečnostní selhání státu.
0: Zdravotnictví je jednou z nejdůležitějších částí kritické infrastruktury státu. A jestliže takto selhává zdravotnictví za mírového stavu, když se v podstatě nic neděje, tak člověka obestírá hrůza, když si představí, že by měli fungovat prostě za stavu nějaké krize. Takže víte, bohatá společnost, skutečně úspěšný stát by asi měl být definovatelný podle toho, že by člověk měl právo se zadarmo narodit a zadarmo zemřít. A být kvalitně ošetřován a být v průběhu života nebo ke stáří třeba i kvalitně ošetřen nebo požívat nějaké sociální služby. Nikoli na tom, kolik máme tady miliardářů. Vy tady mluvíte často o tom zdanění těch zbrojařů. Ano, já si myslím, že tam jsou obrovský sumy peněz, který by měly být použity někde jinde. Víte, on by si je ten zbrojař neviděl bez těch lidí. Oni si říkají, jak jako sami, takový self-made meni, ne. Na pustém ostrově Robinson Crusoe nemohl sám sebe udělat milionářem. Ten milionář k tomu vždycky potřebuje společnost. A té společnosti by měl vrátit, čím víc má peněz. Já jsem tady pro to progresivní zdanění, protože si myslím, že prostě on, když se jim daří, tak to odvisí, je to podmíněno prostě pozitivní společenskou situací. Do toho zdravotnictví, to je jedna věc, jeden pohled, druhý pohled je, že to zdravotnictví je čím dál dražší, je z toho čím dál větší biznis. A je to něco jako u toho školství, že se říká, že do těch oblastí teče poměrně dost peněz, ale jsou odkláněny nejrůznějšími způsoby, takže vlastně se ten organismus neprokrví, prostě už ty ruce jsou studené, krve je dost, ale nějak se to prostě cestou postrácí. Takže myslím si, že tady je hodně o čem přemýšlet.
1: Já vám děkuji za odpovědi a nyní pojďme ke knihám. Vy jste mi prozradil, že to jsou dvě knihy, které jste si na dnešek připravil pro naše diváky, takže prosím.
0: Je to takový trošku pikantnější dneska. Hejko Šrank napsal knížky, které vyšly vlastně ve dvou dílech a jmenuje se to Lži století. První a druhý díl. A tyto knížky, řekl bych, že si na tom posluchači mohou brousit svůj ostrovtip, protože jsou psány populárně a obsahují velkou řadu námětů, řekl bych někdy až takových bulvárních. Nikdo netvrdí, že opakem těchto lží uvedených je pravda. Nicméně u některých témat je ke zvážení, zda tu neplatí onen bonmot, jakýže je rozdíl mezi desinformací a informací. Někdy týden, jindy měsíc, někdy třeba několik let. Tady si dovolím posluchačům uvést jenom několik témat. Úmrtí v bankovnictví, operace Northwoods, velmi zajímavé, financování nacistů, nacistické zlato, denacifikace, CIA a nacisté, Marshallův plán, doporučuji veliké pozornosti. Kancléřská listina je vlastně ta, která omezuje suverenitu Německa. Velmi doporučuji. Problém Aspartamu, potopení Luzitánie, Tonkinský incident, tím začala vietnamská válka, důvody konfliktu v Iráku, Afganistánu, Libii, skupina Bilderberg, a já myslím, že to docela stačí. Čili příjemné chvíle strávené četbou Hejko Šranga přeji.
1: Děkuji. No, naši diváci vědí, že tento pořad tentokrát přetáčíme, takže jsme jim řekli o dotazy předem. Některé z nich položím. Pan Václav Ujčík. Co si pan Schneider myslí o auditech na všech ministerstvech? Za mě to bude skvělý počin.
0: Budou-li kvalitní ty audity, pak ano. Známe ty problémy s auditorskými firmami, čili to je naprosto klíčová otázka výběru těch auditorských firm. Mluvíme furt v souvislosti s panem Babišem o střetu zájmu, no tak tady potřeba jít velice do hloubky, aby tam nebyly žádné vazby. Pak si myslím, že by to skutečně mělo význam a fandím tomu.
1: Paní Monika Boráková se ptá, jaká je teď situace v Izraeli?
0: No, víte, jedním slovem dobrá, dvěma slovy ne dobrá.
1: Novák poslal otázku, jak je možné, že u bývalého šéfa státní instituce leží doma 80 milionů v hotovosti?
0: Já se budu muset podívat, jestli doma taky nám neležejí ve štrozoku nějaký peníze. Oni říkají, že to je normální. No, víte, tady je celý problém asi zase finanční analytický úřad, protože oni ty úplatky se většinou dávají v hotovosti a ten člověk má pak problém to uplatnit, tu hotovost. Musí to nějak dostat do toho bankovního systému. Já jsem se dlouhou dobu zabýval tím problémem praní špinavých peněz, jak se ty částky drobí a jak se pak zase slévají. Takže oni mají s tou hotovostí neuvěřitelný problém. Víte, on ty peníze doma měl a on si v podstatě za to nemohl nic koupit, protože nevěděl, jak s tím naložit. Takže jak to bylo tenkrát v tom filmu, vy se z těch úplatků jednou zblázníte. Jo? Takže já si myslím, že oni mu pomohli od toho, že se nezbláznil. Doufám, že ho nějak trestně právně doženou. A co se týče toho jeho tatínka, který řekl, že to našetřil, víte, ono se to dá všecko dohledat. Kolik toho zdanili, kolik měli zdanitelných příjmů, kolik toho zdědili, jestli platili dědickou daň a tak dál. Všecko se to dá dohledat a nedopadne to s nima dobře.
1: Pak tady mám dotaz, dnes už poslední dotaz, který píší diváci velmi často, jeden za všechny pan Navrátil. Proč se velké kauzy nikdy neuzavřou tak, aby systém dostal skutečnou očistu?
0: Je to takový idealistický nárok, velmi tomu rozumím, ale řekl bych, že u těch kauz většinou je dost dobrých důvodů, proč to vlastně není úplně, dalo by se říct, uspokojivě dořešeno. Jo. Ten život je mnohem košatější a komplikovanější a ty kauzy, čím větší kauza, tím víc konsekvencí. Ne vždycky to musí být špatná vůle nebo nějaká korupce nebo nějaké příteličkování. Prostě velmi často ty věci nejsou vyřešitelné prostě jednou provždy až, jak se říká, do mrtě. Na druhou stranu řekl bych, že tento nárok je velice správný a měl by být vznášen nad každou kauzou. Ovšem to už je, kdo může posoudit dořešení těch kauz, jsou z velké části poslanci. A tady si myslím, že je velké pole působnosti a zase znova pléduju pro to, aby ti poslanci se nebáli použít zkušeností odborníků z těch nejrůznějších oblastí, z financí, z berňáků a tak dál, policajtů, bývalých soudců, lidí, kteří již nemají politické ambice, ale kteří vidí do toho, jak ty věci probíhají, znají ty mechanismy a mohou poradit. Myslím si, že by to byl velký pokrok, kdyby poslanci se chovali trošku pokorněji a nebáli se požádat někoho o radu.
1: Pane Schneidře, já vám děkuji za čas, který jste s námi dnes strávil. Naschledanou do Havlíčkova Brodu.
0: Děkuji, naschledanou.
1: No, vážení diváci, dnes jsme neřešili emoce ani sympatie, ale otázky moci, odpovědnosti a kontroly. No a ukazuje se, že bezpečnost není jen o zbraních, dronech a aliančních programech, ale také o fungování institucí, o respektu k pravidlům a o schopnosti státu chránit své občany. Nejen před vnějšími hrozbami, ale i před vnitřním selháním. No, pokud se armáda stává politickým aktérem, pokud se klíčová rozhodnutí rodí pod zahraničním tlakem a pokud stát selhává v základních funkcích, pak nejde jen o válku tam někde venku. Jde o to, kdo dnes skutečně řídí Českou republiku. Pokud chcete tyto souvislosti sledovat bez cenzury a bez zjednodušování, dejte si odběr pořadu Jsme ve válce. Sdílejte tento pořad, ať se otázky dostanou k dalším lidem. Mám tady ještě pozvánku na zítřejší večer. Ten si opravdu nenechte ujít. Uvidíte svědectví ženy, která strávila 223 dní ve vězení, aniž by tam, jak nakonec rozhodl nejvyšší soud, vůbec patřila.

0: Krásný, příjemný, dobrý podvečer, vážení přátelé, 18 hodin uběhlo, týden utek jako voda, dneska máme 23.12. leta páně 2025, za chvíli se nám přehoupne i rock, ale ještě předtím, zítra touhle dobou už ve většině domácností, ve spoustě domácností se to takzvané, že jo, tradiční nešahej na to, nežer to, změní v to, proč to nejíte, tak to je narážka na cukroví samozřejmě. Vítám tě, Víťo, po čase, po týdnu zase tady.
1: A děkuji za pozvání a za příležitost se setkat s tvými posluchači.
0: A srším nedočkavostí o informacích, které si nám přines a po tvých analýzách, tak myslím, že minule jsme to tady to probrali opravdu jako ve velkém stylu a ty budeš určitě nějakým způsobem dál navazovat na ty události, které se dějou, protože byl tady ten summit a prostě nějaký věci prostě se udály opět. Tak pojďme rovnou na to a vítáme vás tady, přátelé. Přejeme vám a i sobě ostý obraz a dobrý zvuk.
1: Jo.
0: Nejenom z polských Sopot, ale po celém planetě. Tak, Víte, je to tvoje.
1: Já ti jenom musím říct, co se týče toho cukroví, že manželka včera mi tak připravila takovou ochutnávku, víš, a já jako jsem se tvářil, jako že to je škoda, že ne a tak. A když odešla z té kuchyně, víš, a ona jí měla takhle přikrytou pěkně tu ochutnávku, tak jsem to honem rychle vyžral, rozumíš, a znova přikryl a jsem strašně zvědavý, až večer přijedu domů, co mi řekne, že Víteček si tam nenechal ochutnávku na dnešek a že prostě, jak se žinýroval, tak ten jazyk byl silnější a ty chuťové buňky prostě mě do toho dotlačily. Takže to je jenom k tomuhle, z tomu, že
0: a nebo, nebo se může stát, že přijdeš a pod tím, pod tou přikrývkou bude doplněná zásoba.
1: Ježíši Maria, na to se těším právě. Na to se těším. Doufám, že mě neposlouchá teďko. Takže, aby to bylo spontánní.
0: Jo. Určitě bude.
1: Tak jo, tak já se do toho pustím. Ten příděl dnešní není vyloženě vánoční. Jo, já se omlouvám, ale chtěl bych dorozvinout to, co jsem minule toho 17. prosince začal, kdy jsem se snažil nějakým způsobem vysvětlit, že ta Aljaška byla tím zlomovým, bych řekl, momentem, že vlastně došlo k vytvoření takzvané koncepce energetické velmoci, kterou by se měl stát Spojené státy amerických, kde prostě dál jsem hovořil i o tom, jak potom na základě této energetické, bych řekl, koncepci postupně vznikla i ta bezpečnostní koncepce, ze které by se potom mělo vytvořit nové přerozdělení sfér vlivu, že jo, kde jsem hovořil právě i o tom, že vlastně na zásadách dohody Monroe z roku 1823, a že vlastně podle toho by měla podle americké koncepce fungovat budoucí C5 ve složení a Spojené státy americké, Rusko, Indie, Čína a Japonsko. Dneska bych jsem chtěl navázat k tomu, protože to, ono to trošku souvisí, především tou otázkou té finanční pomoci Ukrajině, že jo, kde víceméně se snaží i USA najít nějaké východisko ze situace, jak by se z toho vyzuli, jak by z toho odešli, jak by rádi ukázali, že oni nejsou ti, kteří tam válčí. Nicméně jsou to stále ti, kteří tam nejvíc válčí. Dá se říct, zrovna dneska mi přišla zpráva o dvou zahynulých amerických občanech, kteří tam bojovali ve jménu demokracie na straně ukrajinské armády, že jo. A víceméně jak Trumpisti, tak i Kreml hledají cestu, jak by prostě to USA odešlo z této války s určitou čestí, že neutekli a že neprohráli. Jo, ale bohužel ta americká administrativa stále žije v takovém tom svém americkém centropupkismu, že jo, a tím pádem vrší chyby za chybou a nedává prostor na to, aby se z toho nějakým způsobem vyzuli. Pojďme teda na ten Brusel, protože ten Brusel řešil otázku financování po té, co Amerika odmítla financovat přímý prostředky válku na Ukrajině. Připomeňme si, že Američani říkají, že my vám klidně dodáme zbraně, vy je musíte zaplatit, že jo, a tímto způsobem jsme ochotni s vámi spolupracovat, ale napřímo na Ukrajinu dodávat zbraně nebudeme. Takže Brusel měl hlavní úkol, ten summit Evropské unie v Bruselu, toho 18. prosince, hlavní úkol, jak se dostat k těm zamraženým ruským aktivám ve výši cirka 160 miliard euro, že jo, a které potřebuje Ukrajina. Američtí experti, a shodují se s tomu s anglickými expertama, víceméně potvrdili, že na to, aby Ukrajina ustála válku s Ruskem do doby, kdy se bude moci zapojit, poslouchejte dobře, do doby, kdy se bude moci do toho aktivně zapojit Anglie, Německo a hrdá Francie, za účasti i Polska, že potřebují, aby Ukrajina minimálně ještě 2 roky, 2,5 roku vydržela a matematicky to měli spočítáno na 200 miliard euro. Tak chtěli si vzít alespoň těch 160 zamražených, jo, s odvoláním na to, že to je vlastně jakoby a konto budoucích ruských reparací, což je směšný, protože válka na Ukrajině se vyvíjí tak, že Ukrajina prohrává a obyčejně reparace platí ne ti, co vyhráli, ale platí ti, co prohráli. Jo. A tady všichni dneska i na americké straně, akorát prostě ty, bych řekl, ta vybraná intelektuální elita v čele politických hnutí, které vládnou Bruselu, tak v podstatě stále nechápou, že ta válka už je prohraná, je to otázka pouze času a pouze rozsahu. Takže oni prostě stále si myslí, že ty reparace, že by to bylo a tak dále. Nakonec v tom Bruselu vystoupil s touto konstrukcí Merz, což je vlastně, řekněme si na rovinu, že Němci přenesli z Německa do Bruselu svoje choutky na ovládání Evropy, že jo, i dá se říct i s tím nádechem určitého fašismu. Ne určitým, ale je to prostě tvrdý zelený fašismus, který se projevuje z toho Bruselu. A každopádně tam vysvětlil, jak to udělají, jak to proběhne, jak to bude perfektní. No a natož tím, že už předtím premiér belgický jako to jednoznačně napadla, že žádné takové, že přes Euroclear se žádné peníze posílat nebudou, navíc to podporovalo cirka 6 až 7 zemí, které se jednoznačně proti této krádeži postavili, tak nakonec teda Merz přišel s tou konstrukcí těch 90 miliard euro, které by poskytly Ukrajině z toho evropského rozpočtu. No a tady začíná legrace. Proti tomu velice tvrdě vystoupil především Orbán, který se na tuto argumentaci a na to, co ten Merz chystal s van der Leyenovou, tak se vlastně na to připravoval s pomocí mnoha odborníků, jak v oblasti financí a práva, mezinárodního práva, a diskutoval tomto, nenechal jenom tak, že by si to sám sepsal a připravil, anebo si jenom se svým úzkým okruhem. Ne, tady pracovali skutečně týmy, velice, které by přesahovaly a byly i spoza hranice Maďarska. Nemusím vám asi říkat, kde se všude obracel na konzultace. A úplně tvrdě rozebral to vystoupení Merce takovým způsobem, že v podstatě se celé jednání v tom Bruselu rozbilo. Potom začali jednání v kuloárech, kde hledali, co s tím teda udělat, jak to udělat, že jo. Až teda přišla prostě ta von der Leyenová, že teda Brusel dá k dispozici těch 90 miliard ze svého rozpočtu. A teď dobře poslouchejte. Dřív než tohle to nastalo, tak je pravda, že i z té úderné skupiny bruselské, myslím teďko eurobruselské, tam nepatří Starmer, tak ale tam byl především Macron a Tusk, tak vlastně Macron najednou se povznesl nad celou tu diskuzi a začal jako tvicovávat z toho, snažit

ty zemědělci, co mu tam vyváděli a tyhle ty otázky, tak v podstatě musí nějakým způsobem získávat pozici, tak vlastně jako začal ventilovat myšlenku, kterou už jednou omylem řekla Kalas, že by se mělo s tím Ruskem jako jednat. Jo? Ale oni pořád vychází z toho, že by se s tím Ruskem mělo jednat jako z pozice síly. A oni se nepoučili. Oni z pozice síly jednají s Ruskem už víc jak 10 let a stále se nepoučili, že to na ně neplatí. A navíc, když si vzpomenete, tak v červnu 24 jasně vydali podmínky, byly vydány podmínky Ruskem, co znamená mír, jak, a ty podmínky byly jasně a tvrdě definovány a Rusové tyto podmínky drží. Nenechte se plést tím jednáním, to, co jsem vzpomínal minule, tím jednáním těch investorů, jo, ze strany Trumpistů i ze strany Ruska, protože to je jednání úplně o něčem jiném, než o Ukrajině, i když to někteří jako se snaží navlít na tu Ukrajinu. Takže Macron víceméně vycouval, jo? A teď tam zůstala ta otázka, teda, že těch 90 miliard dolarů, že teda se poskytne. No jo, ale oni si to představují tak, protože Unie v zásadě těch 90 miliard nemůže jen tak snadno takhle dodat. A víceméně Zelenský i řekl, těch 90 miliard je málo, protože to je tak maximálně na necelý rok, ale na to, aby vydržel do té doby, kdy budou ostatní připraveni na válku s Ruskem, tak on potřebuje to, co jsem vzpomínal před chvíli, asi víc než dvojnásobek, to znamená, že aby vydržel alespoň do té poloviny roku 27. Jo? A v podstatě on, když oni to tam takhle probrali a promítali, tak vlastně si řekněme ty konstrukci. Oni mají představu, že těch 90 miliard poskytnou, předpokládá se minimální úrok 3%, to znamená, že cirka 3 miliardy se budou úročit ročně. No a ty se musí samozřejmě platit. A teď pozor, bude se to formovat přes vydané obligace. A tady jsme právě u toho jádra, protože jestliže se vydají obligace, které si investoři nakoupí a které použijou potom jakoby na to profinancování, budou použít ty peníze na profinancování pomoci Ukrajiny, tak ale tyhle ty obligace víceméně mají jednu slabinu. Jo? Protože Evropská unie už vydala jednou velký objem obligací ve výši 750 miliard euro a to byly takzvané obligace na obnovu Evropské unie po covidu. Jenomže oni počítali s tím, že se rozvine ekonomika Evropské unie, což se nestalo, protože hned na to po covidu, jsme si to všichni vždycky říkali, že covid vylečila SVO. A v podstatě Evropská unie se dostala do situace, že ekonomika nejenom stagnovala, ale dá se říct, začala se propadat a hlavní tahoun ekonomiky Německo úplně se dostalo do těžké situace, když ještě realizovalo ten geniální Green Deal na svém území v podobě likvidace energetických zdrojů a pak se zlikvidovaly energetické zdroje v podobě plynu a podobně. To znamená, že ta ekonomika EU nevydělává ani na těch 750 miliard na jejich vyplácení a teď ještě k tomu se objevuje další balík, takže vlastně proto si vymysleli, že budou ručit obligace na pomoc Ukrajině, budou ručit jednotlivé státy. A tady je právě to, co udělali dobře tři státy, to je Maďarsko, že jo, Slovensko a Česká republika, že odmítli ručit právě tyto obligace. A to znamená, že ať EU bude, či nebude,
v případě, že i nebude, tak stejně ty jednotlivé státy, které se podepsaly za ručení, budou muset

0: ze svých prostředků vyplácet tyhle ty obligace. A to je to, čemu se vlastně Česká republika díky odmítnutí toho poskytnutí záruk vyhnula. Co se týče tohoto všeho, si ještě můžeme říci, že ty obligace budou obtížné na prodej, protože jsou de facto, zatím nebyl navržený ani splatnost, termín splatnosti těchto obligací. To znamená, že se budou muset, ty obligace jsou vlastně netermínovaný úvěr a tím pádem jejich, bych řekl, zátěž i úroková může růst, protože jsou obtížnější i z hlediska té prodejnosti jako takového. Takže nám poroste ve velkým dluhová služba Evropské unie, že jo, německá ekonomika nám nepomůže, že jo, a do toho ještě se nám tady objevila Mercosur, že jo, dohoda, kterou by chtěli podepsat s Brazílií a respektive s Latinskou Amerikou, a která, od které si slibovali Němci, že tam budou dodávat auta, což se teda Němci velice pletou, protože tam už dodávají auta Číňani, takže konkurenčně neschopné dodávky aut z Evropy do Latinské Ameriky jsou už a priori de facto škrtnuté a nebude čím i platit tak očekávané levné potraviny v uvozovkách z Latinské Ameriky. Víme velice dobře, že na toto téma je dobrý si poslechnout Zdeňka Jandejska nebo Jarku Dubrovou ohledně právě toho, jak negativně ovlivňuje tato smlouva a může poškodit nejenom naše zemědělství, ale především zdraví obyvatel Evropy. Tak zaplať pánbu, že ještě aspoň na tomto zasedání Meloni se vyjádřila, že teda teď se nic takového schvalovat nebude a bude se víceméně to projednávat až v lednu. Slovo až si dejte do uvozovek, protože ten Damoklův meč tady visí a dost výrazně. Řekněme si, že takže EU poskytne těch 90 miliard, řekli jsme si, jakým způsobem. A co Británie, která tak vehementně jako chce tu válku? Tak Velká Británie, si představte, že najednou zjistila, ona si myslela, že taky z těch zamražených miliard, které zamrazili ruským oligarchům na jejím území, takže to použijou na pomoc Ukrajině. Doposud dodávali různými způsoby tak 5 miliard ročně liber, ale mluvíme v librách, že jo? A Starmer, který měl připraveno, že teda pomůže, tak najednou zjistil, že on nemá odkud vzít ty peníze, protože jediný peníze, které on může použít, to jsou zamražené prostředky, které získal Abramovič, když prodal, vynuceně prodal Chelsea, jo, ten fotbalový klub za asi něco za víc než 4 miliard liber, a v podstatě víc jak 2 miliardy liber byly okamžitě zamraženy a tyhle ty Abramovičovy peníze vlastně budou použity na pomoc Ukrajině. Tohle se to nabízí Anglie. Navíc nemá Anglie co dát, takže král je nahý. Jo? Podobně se postavili k pomoci finanční i Spojené státy americké, kde i demokraté, to znamená, že Bidenovo lidi, kteří vždycky jako podporovali tuhle finanční pomoc, tak nakonec taky řekli, že žádné navyšování částek pro Ukrajinu nebude. Mě by docela zajímalo, že jak oni teda ty v tom kongresu a v té rozpočtové politice, jak počítají tu pomoc Ukrajině, protože jestliže říkají, že finanční prostředky nedají, ale na druhé straně říkají, že nebudou navyšovat, tak zřejmě se jedná ještě o prostředky, které poskytují pomocí služeb anebo poskytnutí poradenství nebo poskytnutí i zpravodajských služeb, které přes Sputniky, satelity vlastně poskytují jako ukrajinské armádě. Takže i tady vlastně došlo k určitému bych řekl, k zúžení prostoru, prostředku pro, na podporu války na Ukrajině. Za to náš minister obrany si neodpustil, že budeme dále podporovat tuto válku, jako že budeme podporovat Ukrajinu, protože i přesto, že už ani Američani, dokonce Rada bezpečnosti OSN už vyloučila používání a označování Ruska jako agresora, tak přesto náš minister obrany prostě nelenil a ve svém prohlášení to použil. Pan prezident to v tom podpořil, panečku, my jsme kabrňáci. Takže my prostě absolutně nevnímáme právě ty posuny v té politice a geopolitice, které tady jsou, a to svědčí o té debilizaci těch předních politiků v celé Evropě. Jo, že ta skupina, kam se dostala tím, že je zaslepená, že prostě si nevidí na špičku nosu. Když jsem si to takhle probíral, tak mě zaujal, já nevím, jestli to jméno znáte, Pepe Escobar. To je takový latinoamerikánský velice výborný a známý komentátor, moderátor, analytik, že jo? A on sám říká, že to je strašně zajímavý, že zatímco politici a mainstream si nevšímá to, co se v Evropě a ve světě děje a ignorují to a ty pohyby, tak za to on teď momentálně se nachází na Sicílii a jezdí po Itálii, tak říká, že tady v Evropě, že prostě zatímco mainstream je stichá a politici to přehlížejí, tak ale běžní lidi, jako pracující, jak ty to v Evropě vnímají a vnímají to po celé Evropě a prostě ten rozpor mezi tou elitou politickou Evropy a těma pracujícíma je natolik hluboký, že on tak říká, že tohle z toho může dovést i k nějakým velmi silným otřesům. Jo? Kromě toho Escobar ještě poukazuje i na to, že jak je mainstream hluché a nic neříká k těmto odvěcem, tak i si nevšímá pirátských akcí USA, to znamená k tomu bombardování těch lodiček, jo, jen tak pro zajímavost, dneska už jich je 99 zlikvidovaných, že jo, a nevšímá se tahle takzvaná pseudodemokratická média, si nevšímají ani toho, že de facto dochází k zabíjení lidí, kteří se chtějí zachránit a drží se ty lodičky a přesto dostanou druhý zásah tou raketou. A tohle z toho už je válečný zločin a protože Trump pochopil, na co šál, tak tu vinu svedl na svého admirála. Kromě toho se Escobar ještě usmívá ironicky nad tím, jak Trump prohlašuje, že to je fakt směšný, že vlastně Venezuela mu ukradla naftu. Vy víte velice dobře, že Venezuela představuje zhruba téměř 20 miliard prověřených zásob ropy na světě, že jo? Venezuela byla kdysi kolonií Británie, po roce 1902 se dostala do sféry Spojených států amerických po zásahu Teodora Roosevelta a v podstatě jako taková víceméně pod tím vlivem po druhé světové válce byla a vlastně USA si z ní udělali vlastní kolonii. De facto ji kolonializovali a ropná ložiska si přivlastnili a úplně drancovali ty zásoby tím, že vlastně Venezuela z toho neměla prakticky nic. Takže když potom došlo, bych řekl, k revolucím demokratickým a docházelo k znárodnění, že jo? A vlastně Madera do dneška se snaží využívat zásoby ropy pro rozvoj Venezuely a nicméně právě protože provedli tyhle ty znárodňovačky, tak se stalo i to, že se dostali do těžké situace v podobě právě té izolace a těch sankcí a tak dále. A právě proto, že to znárodnili, tak Trump říká, že vlastně oni ukradli Američanům naftu, která je na území ve Venezuely. Prostě směšný. Jo? Je tam, nad tímhletím se i zastavuje plukovník McGregor, který říká, že je zajímavý, že tím, že se útočí na tyto lodičky a na tyhle ty drobný prodejce narkotik, a není to prokázané, ale dejme tomu, že vozí na těch lodičkách nějaké balíčky, tak vlastně se provádí takzvané mimosoudní tresty, jo? Že tím, že se bombardují ty lodičky. A přitom v té samé době, je to asi tak 10 dní, Trump dal milost, jo, Fernandezovi, což byl šéf narkomafie Kolumbie a seděl za to dlouho a prostě ho osvobodili. Takže ten, kdo je prokázaný, odsouzený a šéfoval narkomafii, jo, tak toho tomu dáme milost, ale lidem, kteří to nemají prokázaný, kteří možná se na tom podílí drobným prodejem, tak tyto lidi jdeme, aniž bychom to prokázali, odsoudili, jedeme zabíjet. Na tohle to McGregor poukazuje, že to je úplně mimo jakékoliv zvyklosti práv a vlastně amerických pravidel a podobně. Víme velice dobře, že Američané dneska zablokovali Venezuelu, že jo? Pokud vím, tak už zabavili dva tankery, jo, v prvním tankeru tam bylo asi 2 miliony barelů. Ale další legrace je to, tak legrace, je zajímavý to, že si netroufli na ruský tanker, který prostě normálně do Venezuely přijel, přistál a pracuje. A takže i ty tankery, které oni zablokovali a nebyly pod ruskou vlajkou a jsou přitom na sankčním, tak na ně si netroufli. To znamená, že i Američani si dávají pozor, aby se nedostali do střetu s Rusama. A teďko se chystají tankery čínské a všichni čekají, co to s Američanama udělá. Víceméně nejenom ty latinoameričtí analytici, ale i američtí říkají jednu věc, že vlastně, jestliže Amerika zautočí na Venezuelu jako s tím důvodem, jako kvůli narkokartelům, tak vlastně latinoamerikánské narkokartely se v zásadě pravděpodobně postaví proti Americe, protože je to bude ohrožovat taky. Jo, tam jde o to, že Kolumbie s Venezuelou sousedí a vlastně to je to, co jsem říkal, že nějaký ty drobní prodejci, kteří převáží ty narkotika do Ameriky nebo se snaží převážet, tak jsou absolutně minimální, jo? Protože hlavním dodavatelem do Spojených států amerických je Kolumbie. Jo? Dokonce Venezuela není ani v první desíce dovozců narkotik do Spojených států amerických. Takže je jasné, že celá otázka kolem narkotik je jenom záminkou na získání právě toho přístupu k té ropě. Jo? A velkou úlohu v tom hraje, tak jako na Ukrajině hrál velkou negativní úlohu Kellogg, to byl hlavní štváč a hlavní mystifikátor Trumpa, jak Ukrajina vítězí a jak poráží ty Rusy a prostě štval toho Trumpa na to, že je třeba víc bojovat a víc podporovat Ukrajinu proti Rusku. A nakonec Trump dostal, jak se říká, na stůl pravdivé údaje, tak v tom momentě vlastně Kellogg byl odstraněn, že jo, od všech těch věcí, ale zůstal tam Rubio, který se tak moc nezajímá o Ukrajinu, o které říká, že to není naše válka, je to válka mimo naše zájmy, jako mimo americké zájmy, ale on má osobní vztahy k vedení Kolumbie, jo, A k mnohým je tam podezření, to říkal McGregor, že tam je i podezření na vazby na některé šéfy narkomafie a proto ten Rubio orientuje tu pozornost toho Trumpa směrem právě na Kubu, Venezuelu, jo, a Nicaragu. To jsou tři státy, které mu sedí, leží v žaludku a které by chtěl vyřešit. A tím, že se to takhle rozehrálo, tak si představte, že začíná taková zajímavá situace. Zaprvé si ještě potvrďme, že Amerika nutně potřebuje venezuelskou ropu, protože postavili v tom Mexickém zálivu řadu rafinérií a vůbec chemických závodů, které jsou závislé na kvalitě venezuelské ropy. Jo, tam jsou závody, některé, které jsou až 50 let staré, že jo? A víceméně jsou na tom závislé a proto potřebují ty Američani za každou cenu se nějak domluvit. Jo, přitom, pokud mám informace správné, tak asi před měsícem docházelo k prvním jednáním mezi Madurem a zástupci ropných firem amerických, mimo jiné firmy Chevron, o tom, že nějak by se mohli podílet investičně na rozvoji těžby ve Venezueli jako Američané a že by nějakým způsobem by se mohli dohodnout, aniž by se nějakým způsobem jako krvácelo na obou stranách. Nicméně víte, že tam Američané tam vyslali svoji silnou letadlovou loď, která náhle se zastavila, zakotvila, dál se nepohnula. A to jenom proto, že Američané dostali informace, že Venezuela má nějaké rakety, které by mohly té lodičce ublížit. Jo? A teďko fajnovost. 5. listopadu tohoto roku ministr obrany Ruska Belousov řídil koordinační schůzku, které se zúčastnili Rusko, Venezuela a teď se podržte Turecko. Výsledkem této schůzky byla účast a pomoc Turecka právě ve Venezuele při ochraně, těžbě a využití nerostných surovin Venezuely. V podstatě bylo dohodnuto, že Rusko poskytne 3200 lidí na kteří budou působit na nové základně Puerto Cabello, jo, kterou postavili Číňani v letech 2019 až 2023 za 890 milionů dolarů. Kromě toho Rusko slíbilo, že dodá další S-300, to jsou ty protivzdušná obrana, že jo? Poskytne i strategické bombardéry Tu-160 na společné hlídkování v prostoru Venezuely. Kromě toho byla dohoda, že Rusko poskytne sputnikovou kontrolu nad územím Venezuely. A co Turecko? Turecko podepsalo s Venezuelou smlouvu o strategické spolupráci a že poskytne jako stálou účast na této základně v Puerto Cabello poskytne 4,5 tisíc tureckých vojáků, dále poskytne 12 tureckých patrolních lodí v karibském prostoru, že jo, podpoří i protizdušnou obranu, že jo, s tím, že náklady na tyto prostředky v částce 340 milionů dolarů ročně budou hrazeny ze slevy, která bude poskytnuta Turecku z nafty. Když si toto uvědomíte, tak si říkáte, Ježíši Maria, Turecko, to je člen NATO. Jak on teda se může angažovat spolu s Ruskem a ještě na podbřišku Spojených států amerických? A tady je zajímavý, že vlastně, když si to proberete, tak mají k tomu ty Turci velký důvod. Za prvé je to především celkově zklamání z politiky Spojených států amerických a Evropské unie. V roce 2016 Spojené státy americké, respektive CIA, pomáhalo převratu proti Erdoganovi v Turecku a vlastně jenom díky zpravodajským službám Ruska nedošlo k tomuto převratu. Samozřejmě, že došlo k přímému obvinění CIA. Za další, Turecko vytýkalo Spojeným státům americkým, že vyzbrojovalo Kurdy v Iráku a myslím, že v Sýrii ještě, a odsud se dostávaly zbraně Kurdům, jako tureckým Kurdům, kteří je používali potom při odboji proti turecké armádě a bylo, a kvůli tomu zahynulo 8,5 tisíc tureckých vojáků. Jo? Jako tam je třeba říci, že Američané tak cynicky prohlásili, že nemůžou hlídat každou pušku, takže to jako oni s tím nemají nic společného. Erdogan, jestli si pamatujete ty světové výstavy, kdy zaváděli ty protizdušné prostředky Rusové na mezinárodní trh, tak v roce 2018 si odkoupili od Ruska S-400, to ještě si pamatuju, jak Modi tehdy vytýkal Putinovi, že proč oni mají S-400 a Indii se prodali jenom S-300. Jo? A kvůli těmto S-400 USA v roce 2020 sankcionovalo Turecko způsobem zaprvé, že vyloučili z výroby a dodávek F-35 a zároveň tam byly určité postihy i na obchodní položky. Další zklamání zažili Turci i z toho, že Mezinárodní měnový fond, který naši liberální demokrati a ekonomové kapitalistického smýšlení prostě si myslí, že to je jaká je to výborná instituce, přitom je to úžernická instituce, jo? Tak Mezinárodní měnový fond víceméně doporučoval Turecku určitá finanční opatření, které by měly a restrukturalizaci, které měly vést k zlepšení finančních podmínek v Turecku a na základě toho přislíbili i nějaké prostředky a tož se nestalo, ale naopak ty doporučení Mezinárodního měnového fondu dneska Turci tvrdí, že vedly k nesmyslné inflaci 85% během 2 let. Naproti tomu Rusko v té samé době poskytlo půjčku 25 miliard dolarů bez toho, že by si kladlo jakékoliv politické podmínky. Jo. Kromě toho víceméně Rusko i pomáhalo v době syrské krize získat ze Sýrie ohrožené turecké utečence. Jo. V momentě, kdy Spojené státy americké zaregistrovaly odklon Turecka od NATO k Rusku, tak bývalý šéf zahraničí u Bidena, Blinken, pochopil tuto situaci a pochopil situaci především v tom, že NATO v Turecku, pokud Turecko se odloupne, tak ztratí vlastně velice silného spojence, protože Turecko dneska má armádu 355 tisíc vojáků. To znamená, že když bych to bral na celé NATO mimo Spojené státy americké, tak to byla nejsilnější armáda NATO s tím, že třeba dneska mají Poláci 250 tisíc vojáků. Ukrajina, když začala SVO, tak měla nějakých 260-280 tisíc vojáků. Takže skutečně to byla jakoby velmi velká síla NATO, o kterou nechce teda v tom případě USA přijít. Další nevýhoda by byla, že tam byla ta otázka i kontroly nad Bosporem, protože Turci mají právo uzavřít Bospor a vlastně tím, že se vymaní, bych řekl, ze závazků či NATO a budou spolupracovat s Ruskem, tak nebudou bránit Rusku průplavu přes Bospor. Dále je to ztráta i leteckých základen s doletem do Moskvy za 90 minut. Prostě je to ztráta východního křídla jako takového NATO. Jo? Proto Blinken v roce 24 rychle přijíždí, no tak rychle, relativně rychle přijíždí zachraňovat situaci a nabídl Erdoganovi za prvé zrušení veškerých sankcí, jo, že se obnoví dodávky F-35, že se bude moct Turci teda zúčastňovat na výrobě F-35, že teda oni jako Američané zabezpečí půjčku pro Turecko ve výši 800 miliard dolarů od Světové banky, takže ne od Ameriky, ale od Světové banky. No a tam podle těch zpráv, které jako kolem toho jsou, se hovoří, že Erdogan na to zareagoval velice hezky, že jim řekl, víte co, měli jste 12 roků na to, abyste se k Turecku chovali jako ke spojenci a ne jako podřízenému protivníkovi nebo k tomu, kdo s vámi prohrál válku. Prostě to odmítl, že ho to nestojí. Kromě toho se i Evropa vyznamenala, protože Evropa zablokovala Turecku takzvaných 12, tak byl vytvořit předstupní fond a vy víte, že si stále Evropa hrála s tím přijetím Turecka do Evropské unie, stále je natahovali, takže došlo i k tomu, že nakonec Evropská unie zablokovala právě 12 miliard euro předstupních fondů s odvoláním se na nedodržování lidských práv v Turecku a zároveň i s odvoláním na to, že turecké úřady nakupují zbraně bez nějakým, bych řekl, sankcionováním ze strany NATO a Evropské unie, takže byly dokonce zavedeny sankce na významné státní úředníky Turecka. Víceméně v důsledku sankcí, které uvalily USA na turecký obchod s Venezuelou, tak se došlo k tomu, že zablokovali Američani vlastně asi 340 miliard dolarů ropných obchodů s výnosem, kde prostě tam za těch leta 2017 až 2024 ty aktiva představovaly jako asi 303 miliard barelů ropy. Jo. Takže to poškozování toho Turecka tam bylo a ty Turci jednoznačně jako říkají, že víte co, my když porovnáváme vás jako Američany s Rusama, tak vidíme, že Rusko se snaží zjednodušovat obchody. Jo. Vy jak Američani jenom blokujete, přikazujete, zakazujete. Jo. Každý krok, který jako víceméně vedl k upevňování vztahu s Ruskem, tak hned byl sankcionován nebo byla prostě nějaká hrozba. Tohle to se vztahovalo potom na další oblasti a de facto v důsledku tohoto se vlastně začal upevňovat ten vztah mezi Karakasem, Ankarou a Moskvou. Víte velice dobře, že Turecko podalo i přihlášku do BRICSu, to znamená, to je další signál, jako zbližování se s tím euroazijským prostorem na té větší, vyšší úrovni. No a Rusko je pro Turecko rozhodně zajímavé, především i z toho důvodu, že de facto Rusové dneska přes tím, že postavili ten jižní proud, jo, přes Turecko do Evropy, tak vlastně oni i nakupují se slevou plyn zhruba ve výši, ta sleva je kolem 25% a dává jim to ročně profit 8 miliard dolarů, že jo? A v podstatě oni transitují nějakých 43 miliard. Jo? Přitom Rusko vložilo do infrastruktury Turecka velké peníze bez nějakých znova politických podmínek a vlastně se vybudoval i ropovod, přes který dostává Turecko ropu se slevou 35% od úrovně Brentu. No a co je další výhoda ve spolupráci s Ruskem, s BRICSem a tak dále, je dohoda o obchodování národní měnou a jak s Iránem, a tím pádem se vyhýbají v Turci riziku sankcionování ze strany Spojených států amerických. Proč to říkám tohle to všechno? Protože se stala jedna věc, že vlastně ta Venezuela je velký, velký oříšek i pro Irán a Irán i se taky na tom podílí za tím skrytým způsobem, protože kdyby Američané porazili Venezuelu, respektive zaútočili, porazili a osvojili si ropu, tím pádem by si Spojené státy americké zabezpečili dostatečné množství energonosičů a vlastně by si rozvázali ruce pro útok s Izraelem na Irán, jo? A tím pádem vlastně tady i tady ve Venezueli se řeší otázka, aby nedošlo k útoku vlastně Ameriky a Izraele na Irán. Další novinka, která je, vážení, je to, že jestli si vzpomínáte, když jsem vysvětloval, že rozdíl mezi BRICSem a ŠOSem, Šanghajskou organizací pro spolupráci, která dneska představuje 30% HDP světa, že jo, představuje 40% obyvatel, mluvím o ŠOSu, ne o BRICSu. U BRICSu jsou ty čísla samozřejmě mnohem vyšší. Jo? Tak právě díky té spolupráci v ŠOSu, tak se stalo to, že Turecko se stalo členem ŠOSu, což je tvrdé alternativní řešení, a to, protože ŠOS je i zároveň, bych řekl, vojenskou otázkou, tak vlastně třeba Turecko už se zúčastnilo jako pozorovatel cvičení v Bělorusku, ruských a běloruských vojsk, že jo, a víceméně tam se zúčastnili jako sice jenom pozorovatelé, ale v budoucnosti se počítá, že turecká vojska se budou zúčastňovat aktivně i společného cvičení. Takže na závěr. To, co jsem vám teď porozprávěl, je v napětí, je to zase optimistické z mého hlediska, je to pozitivní. Víceméně to potvrzuje ty trendy té koncepce, ona nebude tak, jak si Američani představují ty koncepce C5, jo? Víceméně se naplňuje ta otázka rozpadu NATO a EU, o tom jsme se bavili už minule, a samozřejmě, že se projevuje silný vliv států BRICSu. A vlastně USA se dneska dostává do situace, že obhajuje svoji pozici ve světě a snaží se udržet si postavení hegemona. Možná, že si někteří myslí, že to přeháním. Ne, bohužel ten, jak bych to řekl, ten proces zrychluje a Trump si je toho plně vědom a proto dělá všechno možné pro to, aby zachránil tu situaci. Tak. A to by bylo tak všechno, co jsem vám dneska chtěl říct.
1: Díky, Víťo. Všichni nás tady zdraví a tady Carter Michal tady píše, likvidací socialismu začal likvidace ČSSR, potažmo i České republiky. Ale mě zajímá jedna věc. Vidíme ten trend, jo, že Evropská unie tak nějak slábne. Trump teda se snaží, řekněme, pošťouchnout tu střední Evropu, včetně té Itálie, řekněme, dělejte něco, spolupracujte, úžej, vykašlete se na ty západní budoucí chalífáty a z spolupracujte s Ruskem, což je tam docela jako zajímavý takový podton, to tvrdí Michal Svatoš, který vlastně říká, že po tom, co se dohodlo ty zpracování těch vzácných surovin, minerálů, blabla, právě v Rusku ve spolupráci s Američanama, takže by to pro nás mohlo jako znamenat i to, že my budeme moct na tom participovat, ať je to toho, že budeme vyrábět zařízení, které budou k tomu, k té těžbě, ať je to o tom, že budeme nějakým způsobem zpracovávat ty materiály. Povolil údajně Orbánovi využívání levných ruských surovin pomocí ROUR, tak mě by zajímalo, jaký postoj bys ty doporučil té současné vládě. Byť všichni víme, že Babišák s Ukrajinou až za hrob, Zelenský je prýma chlap, je to frajer, je to velice odvážný člověk. Víme, co všechno dělal za covidu a tak dál. Ale myslíš, že Babišák vyčenichá, on teda prej vždycky byl dobrý, jakože dobře čenichal trendy, tak jestli správně vyčenichá a jestli teda se něco změní pozitivního právě ve vztahu k Evropské unii a potažmo k navázání teda nějaký spolupráce rozumný.
0: Tady on už vyčenichal trend, jo? Už jenom tím, že se orientoval na ty patrioty v Evropské unii, že se zúčastňuje těchto z těch zasedání. Víš velice dobře, že předtím byli v tom bloku právě tom nepatriotickém a teďko po těchto parlamentních volbách jsou mezi patrioty. I tam vystupoval ve Španělsku velmi razantně na podporu národních zájmů. A víceméně on i cítí, že ten Trump, on ignoruje tyhle ty představitele Evropské unie. Jo, někdy si, když tak dáme takový kolo o ekonomické integraci a o přirozených objektivních zákonech a zákonitostech koncentrace kapitálu a jeho internacionalizace, aby ze které potom vyplývají právě ty ekonomická seskupení mezinárodní. Jo? To je na samostatný téma. Ale právě ten Trump, naopak, on potřebuje mít rozbitou Evropu ne kvůli tomu, že je tak geniální a tak dále. Ne, on ji potřebuje kvůli tomu, aby si vytipoval ty, kteří budou takovými hlídači v té Evropě a budou na něho navázaní, respektive na ty Spojené státy americké. Původně měl Trump představu, že takovým tím hlídačem bude Anglie, ale stávající Anglie, která v podstatě je úplně rozvrácená i těma etnickýma problémama, i tou ideologií, která se tam šíří, jo, a těma postojema, tak prostě není pro něho spolehnutím. To bylo i vidět při těch dvou návštěvách Anglie, kdy jak se choval ke královi a jak se choval k těm představitelům Anglie. A takže, co se týče Babiše, on ten trend ví. On ho, já se omlouvám, že se napravuju. On ten trend zná, on ho vidí, jo, on ho cítí a on taky ten trend chce jako pokračovat. Ale my neznáme, jaké dohody jsou mezi Babišem a prezidentem naším. Jako, co to tam ten Babiš slíbil tomu prezidentovi, který v odpovědi na slib Babiše jako předsedy vlády, který sliboval, který dal jednoznačně slib České republice a českým občanům, tak prezident na to odpovídal takovým zvláštním způsobem, jako kdyby chtěl něco říci a bál se říci, protože nechtěl něco prozradit. Jo? A tady já mám obavy, že jsou ty tiché dohody, které nějakým způsobem fungovaly i při jeho minulé vládě, při Babišově. Jo? Tady, kdy my jsme si mysleli, že to bude dobrý, že on je ten manažer, který vytáhne tu ekonomiku nahoru. Ale on se potehdy vlastně spustil, zaprodal se tomu Bruselu, respektive Koudelka CIA ho dotlačili k tomu, k čemu ho dotlačili, že jo, k tomu postoji antiruskému. A on vlastně, tak jak si říkal, ještě stále tohle to má a pokud by chtěl něco udělat pro naši republiku dobrého, tak by měl opustit to. Ať si třeba chválí Ukrajinu, jak chce, ale musí opustit tu retoriku protiruskou. Jo? Musí udělat tenhle ten přechodový most. Pokud ho neudělá, my se nedostaneme k tomu, abychom výhodně získávali suroviny z Ruska, protože jednou ty sankce padnou. A já si myslím, že ty Američani tu Evropu donutí. A buď ta Evropa se rozpadne a automaticky přestanou fungovat sankce, anebo ty Američani donutí tu Evropu právě ve smyslu svých investičních záměrů ve spolupráci s Ruskem, že budou muset ty sankce padnout. Jo? A v tom momentě uvidíš tu frontu, jo, na ruských hranicích těch, kteří budou chtít získat z toho Ruska to, co nezbytně potřebujou na rychlý restartování své ekonomiky a její rozvoj. A my bychom neměli, jak se říká, vynechat tu příležitost, že stále ještě jsme nějakým způsobem, já to přeženu, jo, geneticky napojený na to slovanství a že k nám ty Rusové pořád ještě jako k lidem, jako cítí pozitivní vztah. Oni politiky odmítli. Ale tady hovořím právě o tom, že ti naši politici musí přestat s tou protiruskou retorikou. A jakmile s ní přestanou, my dokážeme po těch obchodních, po těch, bych řekl, vztahových líniích vytvořit docela dobré přednosti na to, abychom dostávali i to, co nezbytně potřebujeme. Takže všechny narrativy antiruské vyškrtnou ze slovníku. Jo, to nesmí to říkat minister obrany, nesmí to říkat předseda vlády, nesmí to říkat minister zahraničí, nesmí. Pokud to budou dělat, tak prostě budeme čekat 4 roky, ale mezi tím nás jiní předvinou. Ad jedna. Co se týče toho, Orbán jednoznačně bojuje o postavení mluvčího Trumpa. Nemá to garantovaný. On zatím, hele, ty anglosasové nikdy nebyli spojenci nikomu. Vždycky byli spojenci sami sobě. Jo? A ten Trump momentálně toho Orbána využívá. A využívá právě pro svoje účely. Trump, Orbán to přemostění dělá, že on i tomu Trumpovi za to, že dostal odklad zákazu dovozu ropy a plynu z Ruska o 1 rok, tak vlastně za to ten Orbán dělá všecko proto, aby tomu propojení Trump-Putin, aby došlo a aby se zrealizovalo. A znova, já nevěřím tomu, že dneska, proto oni říkají ten výraz sdělka. Sdělka to není smlouva, to není dagavor, jo, nebo saglašení, ale sdělka je obchod. A deal anglicky, to je deal, to je obchod, to je business. To znamená, že jednoznačně Trumpovi nejde o nějaké politické uspořádání nebo takové, ale jde mu o business, protože on investuje a ne náhodou svého zetě posílá. Ten Kushner, jeho zeď, jo, tak jeho prarodiče jsou z Běloruska původem. Jo.
1: Musí tady ještě zbytek toho.
0: Říkáš mi něco?
1: Ne, počkej.
0: Jo, takže tohle stojí jenom jsem tomu, kteří... Takže, a momentálně Orbán na sebe strhává takzvané centrum distribuce plynu. Jo, říká se tomu hub. Jo? A víceméně jako o tom by mohl víc povídat Vláďa Štěpán, ten, který je v tom doma, v této energetice v plynové, a zároveň na tu otázku, co se někdo ptal, jestli Jamal funguje, nefunguje Jamal. Jamal je pryč, je to minulost. Navíc Rusové přerušili potrubí na své hranici, oni ho rozkopali, prostě aby nedošlo ani náhodou nějaký únik plynu z Ruska přes Jamal do Evropy. Ale co je důležité si říci, je to, že my tady šaškujeme, jo, s protiruskýma jak bych řekl, rétorikou, a přitom Němci už druhý měsíc jednají takhle ze zádu, jo, s Rusama o obnovení využívání Nord Streamu 1. Jedné větve, která ještě zůstala celá. Jo? Navíc amici dali Bělorusku povolení na vývoz hnojiv, minerální hnojiv do Ameriky, protože Američani nepotřebují běloruský hnojiva. No tak dostali povolení a vyvážet. A my Evropa furt se takhle škrtíme, jak sebeoběšenci. Jo, tady. Takže to je hlavní, jako bych řekl, co je důležité, by si tohle to naše vláda měla uvědomit a pan Babiš by trošičku si měl vzpomenout na výhody obchodování s Ruskem.
1: Tak já tady, než se vrhnu na další věc, tak chci poděkovat našim milým divákům samozřejmě. Přátelé, díky za to, že dáváte lajky, díky za to, že se díváte, sdílejte tento pořad a taky dávejte si odběr. Ale před 4 hodinama mainstream upozornil, že Vladimír Putin odvolal den před Vánocemi, což znamená dnes, ruského velvyslance v Česku a nahradí ho Ponomarjová. Co znamená, že tady Anna Ponomarjová, která vlastně pracovala na ministerstvu zahraničí, střídá ambasadora Alexandra Zmejevského, tak co očekat právě od této výměny tady za tuto dámu?
0: Hele, mě to jméno od někud rezonuje a já to považuji za signál, jo. A mě mrzí, že z naší strany nebyl žádný signál. Nejde na to, že by měl být už signál na to jmenování, jo. Ale my jsme hned po nastoupení té nové vlády jsme vyslali negativní signál. Právě tím, že ministr obrany označí Rusko za agresora, jo, Pavel prostě je na té samé vlně a stále to jdou podporovat, jo, stále se tohle to přikrmuje. To je úplně opačně. Přitom, podle mého názoru, by se měli rozhlídnout tyhle ty naši hoši, nebo ty naši představitelé, by se měli rozhlídnout kolem sebe, co se děje v chartě bezpečnosti OSN, co se děje v OSN, co se děje, bych řekl, i na té scéně i toho Eurobruselu, jo, kde prostě tam ty posuny mezi těma státama jsou, kdy ten Orbán, když seřval tam ve svém vystoupení ty bojácné představiteli jiných států, který se neodváží nic tím van der Leyenovi říct, jo, a že my si neuvědomujeme, že vlastně německá expanze se přesouvá přes Brusel znova zpátky na nás, jo. To prostě tohle to všechno by si měli lidi uvědomit a ty naši představitelé taky. Pokud jsou trošku pro národní, trošku pro český, tak by si to měli uvědomit, že by měli to ten, já nechci říct výraz čechismus, jo, ale ochranu té kultury, tradic a našich, bych řekl, životních, ochranu i životního prostoru, to by si měli vzít zase, protože ty sudetské spolky, které nám se cpou, jo, které nám sem zvou a podporujou to, jo, ty různé dohody o různých pohybech migrantů a imigrantů, my si neuvědomujeme, a oni by si to měli uvědomit, že válka na východě od nás, když skončí, tak se může stát, že se přenese ta válka v podobě občanské války k nám. A na to bychom se měli připravovat. A to oni nedělají. Oni absolutně si nevšímají právě těch vývojových trendů a těch nebezpečí, o kterých třeba i Jarda Štefec od nich hovoří. Jo? Mluví o nich i jiní bezpečnostní analytici. Že prostě my se musíme bránit. A Ponomarjová, ona mě rezonuje jako signál. Změnili jste vládu, já vám vyměnil ve vyslance, který není zatížený minulostí, vztahu s vámi a vztahu s Fialou a zkuste s ní navázat nové vztahy. Já to takhle vidím.
1: Dobře, děkuju. Víš, co je zajímavé, že třeba i Ilona Švihlíková v pořadu, který tady jsme měli, tak právě upozorňovala na tohleto nebezpečí navrátivšivce nebo příchozích ukrajinských vycvičených vojáků z fronty přímo do České republiky. A právě upozorňovala na to, že na to vůbec nejsme nějak jako připravený. Já tady poděkuju Vendelinkovi, děkuju ti za příspěvek a píše Borec, jako ty. Přeji krásné Vánoce a nejen ty a mírový svět. Ferda Dajhocu, díky ti za významné členství. A Zdeněk Posledník posílá samolepku a příspěvek. Děkuju Zdeňku taky. Tady ještě pojďme k Venezuele, protože v rychlosti tady mě to připadá, že amici si vymlátili zuby na Rusku a jako náhradu si vyhlídli pod nějakou záminkou Venezuelu. Do té doby o Venezuele vlastně nebyla řeč. Oni Chile obchodovali, Rusko vozilo ropu do USA, že jo? Pak teda přišly nějaké ty sankce, no možná to je ten důvod, proč se ta Venezuela jakoby hodí, že jo?
0: Hele, když si vezmeš, tak Američani dostali varování, že Venezuela má vytvořený, dá se říci, kupol, jo, protivzdušné obrany. A navíc se tvrdí, že mají k dispozici i útočné rakety. Ale to nemám ověřený. To se tvrdí, jo, na některých kanálech. A v podstatě právě proto i ten Američan zastavil tu loď. A teď, když si vezmeš, že Turci tam přivezou 12 patrolních nebo těch lodí, které tam budou patrolovat, jo, budou to tam hlídat v tom karibském, no to je strašný úder Američanům, doslova pod břicho. Jo, to je rána a teď oni nebudou vidět, co s tím mají dělat. Jo. A já si myslím, že ale je to všechno to, co jsem jako to, co to je všechno v důsledku toho, že oni dělají kroky a nedomýšlejí to, že jak se to může vyvinout, jaká může být protireakce, jo? Co ten druhý na to, jak na to zareaguje. Když si vezmeš karibskou krizi, že jo, která vlastně byla vyvolána tím dovezením těch raket na Kubu, jo, tak vlastně ty, když si uvědomili, Kanaďani, Američani, že tady něco přehřáli a to byla právě ta jaderná základna v Turecku a v Itálii, jo? Kterou potom na základě vzájemné dohody Rusové, teda Sovětský svaz, to stáhnul z té Kuby a zaproti tomu Američani stáhli to z Turecka, ale pokud já vím, myslím si, že potom nedodrželi slovo a z té Itálie to nestáhli, tak jako tradičně to Američani umí. Dohodneme se tak, že já si udělám po svém. Takže tohle tam je. A právě je tam ještě další věc, že hele, Venezuela, oni třeba špekulujou, aby se z toho nestal další Vietnam. Venezuela má odhadem nějakých 80-90 milionů obyvatel. Nikdo neumí říct přesně. Je to logicky, má to svoji logiku. Ale má 100 tisícovou armádu, která zároveň kryje kolumbijské hranice. Jo? Ale když jsem hovořil o tom, že by kdyby bylo na Venezuelu zaútočeno, tak jsem tam hovořil jeden moment, který pro mě je zvláštní, že ty narkokartely by se postavily proti Americe. To znamená, že oni by podpořili tu Venezuelu. Jo? Je tam nějaký vztah a nějaká vazba. A navíc...
1: Oni samozřejmě asi z toho důvodu, že by byli další na řadě, ale každopádně to potom může zamávat s trhem s drogama, teda jakože máme očekávat další vlnu zdražování FETu?
0: To by tě štvalo, víš?
1: Ale piráty to bude...
0: Víš, co je nejsměšnější? Největší výrobci narkotik na světě, to byli Angličani a potom Američani. Jo? Však na co vznikla základna v Kosovo? Na převoz narkotik z Afghánistánu. Tam bylo hlavní překladiště. Jo? Takže oni si tady hrajou, já nevím, na co. Prostě to jsou všechno keci, to jsou záminky. Podstata je o tom ovládat svět a řídit ho ve jménu zisku a kapitálu. Jo? To je zase samostatný téma. Ale každopádně oni necouvnou jako ten Rubio. Já si myslím, že ten Trump nejdřív musí pochopit, co ten Rubio je zač, a potom možná toho Rubia přibrzdí. On už ho brzdí s tím svým zetěm a s tím Wyclofem ho trošku brzdí, ale zatím ne v té Latinské Americe.
1: Jo? No, tož uvidíme. Samozřejmě všechno je to v pohybu. Tak, já tady, pánové, moc vám díky, radostné Vánoce všem dobrým lidem, píše Pavel Tobolka a posílá nám taky příspěvek tady. Ferda Dajec, díky.

0: Oni si to dovolí vůči tomu, kdo je slabší. Všimni si, že oni se chovají, Amerika se dneska chová asi tak, jako že deváťák ve škole přijde dát podržce klukovi z páté třídy. Takhle se chovají. Jo? Ale jestliže ten kluk z té páté třídy, jo, má bráchu v deváté třídě, no tak ty Američani už si to netroufnou. Jo, teda ten deváťák už si to netroufne. Přesně tohle to se děje. Proto teď bylo uzavřeno několik smluv, které brzdí Američany. Jo? Ten šos je jasný. Teď jsem hovořil o té venezuelské. Ale tam je skrytě napojený i Irán. Potom další věc je iránsko-ruská smlouva, která bohužel byla ratifikovaná Iránci pozdě, jo? Právě proto ji nemohli Rusové využít na ochranu Iránu, když zaútočil Izrael s Amerikou na Irán. Takže ona byla až potom dodatečně, když dostal Irán, jak se říká, ponose, tak teprve tehdy si uvědomili, jak je důležitá tato smlouva, tak ji ratifikovali. Dneska jako se to drží v nějakém klidu. A v podstatě všechno tohle z toho, když se na to podíváš, že jak se propojily ty jednotlivé státy mezi sebou, jsou to dvoustranné smlouvy, které nevytváří jednotnou organizaci paktu, ale vytváří takové to řetězení, já bych to nazval. Jo? Protože a Čína, ta dokonce, ta se vůči Američanům zabezpečila tím, když oni se dneska smějou Američanům, když Trump vyhrožuje sankcema, jo, anebo nějakýma procentama a tak dále, tak se jim Číňani smějou, protože oni, když viděli to, co udělali Rusům, před těma už od toho 14. roku, co se stalo Rusům, tak oni se na to připravili. Víš, jak i dneska má Amerika podíl na čínském exportu? 2%. Tak si klidně zvyšujte cla, jak chcete. Jo? Prostě ty Američani nemají páku na tu Čínu. Takže to, co ty Číňani budují, tu infrastrukturu za podpory té vojenské infrastruktury ruské, tak to prostě to je velká síla. Ty Američani jsou si toho vědomi, že ztrácí tu nohu pod nohama, tu půdu pod nohama. Proto hledají tu novou, bych řekl, strukturu hegemonů, jo? Ta C5, která by jim umožnila zůstat vepředu a nechtějí se zatěžovat nějakýma Francouzema, Němcema a Angličanama. Jo? Prostě proto oni i v Evropě hledají partnery. Jo? Dneska mají vytipovaný Poláky a Rumuny jako hlavní partnery pro budoucnost. Jo?
1: Dobře, díky. Já jsem tady konstatování, Mirek, když máš uhlovodíky, tak musíš mít jaderné zbraně, pokud je nemáš, tak máš na krku amíky a to fakt nechceš. Ano, ne, nadarmo se říká, že klasik je u vás ropa, tak u vás není demokracie. To tak bohužel je. Ten Jamal jsme probrali, viď? Tady potom píše Marie, doba je překotná, je to složitý rébus, těžko na pochopení, je to zamotaný boj na šachovnici, a kdo bude vítěz? No, ty to tady vlastně jakoby naznačuješ, jo? Myslíš si, že vítězem té šachové partie ve finále budou teda země BRICSu?
0: Určitě a dokonce ti musím říci, že se to ještě bude, i ten BRICS se bude vyvíjet, jo, protože jak dojde ke kolapsu toho, jak říkal Lenin, zahnívajícího kapitalismu, jo, tady musí nastoupit a nastoupí, k tomu to vede, úplný změně, bych řekl, hospodářsko-politického systému. Jo, protože ta krize, kterou prostě ten finanční kapitál, který to tam dovedl, zákonitě, víš, ten antagonismus je tak silný, že já si osobně myslím, že spolu s tou geopolitikou se začnou otevírat i ty okna pro ty systémové změny. Jo? A já osobně jsem fanda, jsem ti to vždycky říkal, že vždycky jako se snažím zdůrazňovat, že já jsem fanda prostě

0: duchovní společenské technologie. Jestli bych to takhle mohl říct. Protože Čína jako taková, víš, tam je zase ten imperiální, tam je zase globální, jako bych řekl, imperiální nádech, to, co dělá Čína. Rusové ne. Jo, ruská společnost je víceméně vysoce duchovně a sociálně orientovaná. Ale i když jsou tam ty oligarchové.
1: Míša Dýneš se ptá, máme 10 minut do konce. Až skončí speciální vojenská operace, vystaví Rusko účet každému, kdo bojoval na straně Ukrajiny. Bude to zajímavé, jak se zachovají Česká republika a Slovensko. Asi nebudou tak velkorysí jako po druhé světové válce. Tam nás zachránilo Slovenské národní povstání a sbor generála Ludvíka Svobody.
2: Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.

0: Nuž, dámy a pánové, skoro jako vždy, když nezapomenu, tak nakonec říkám, že budeme vysvětlovat my. Zdravím vás a vítám, Mezinárodní den matek, nebo den matek Blaženy a Viktorie slaví jmeniny, takže jim taky přeju vše nejlepší, protože máme toho 10. květince, tedy léta páně 2026 jejich kalendáře. Nuž a 19. hodina odbyla a do vysílání svobodného vysílače CE se přihlásilo nebo připojilo studio Kadaň. Já vás tedy zdravím, Martin Marcikán vás zdraví z královského to města Kadaně ze severozápadu Čech a my se koukneme teď od 19. hodiny s inženýrem Jaroslavem Tichým, co se s ním spojím, na to komentované zpravodajství a pak od 21. hodiny si se Simonkou z Malorky dáme necenzurované informace, už asi 167. jestli jsem to tam dal, tedy to bylo jenom z hlavy od oka, opravdu teď nevím, jo, 167, tak jsem to právě trefil dobře. Když to porovnám s posledním vysíláním, tak zkrátka koukneme se na ty věcičky, protokoly sionských mudrců, už 17. díl rodokmen Izmus, nebo Izm z jednoho kořene, a teď se koukneme snad na poslední téma, milenialismus, poslední páté. Tak, to bychom měli s panem inženýrem, hned jak se spojíme, tak se koukneme samozřejmě na íránský konflikt, že ano, to bude košíček z jablíčky číslo jedna, pak se koukneme, nebo se zprávičkami, pak se koukneme na zprávy z Ruské federace, informace z USA, události na Ukrajině, aktuality z U, to má být asi z EU, tady nám vypadlo jedno písmenko. Novinky od jednot budou jako 6. košíček a 6. téma. Covid, kočkování, následky bude jako 7. Nevím, co tam pan Tichý vybral, ale já měl velice zajímavé a šťavnaté chorotavirusové okénko včera ve zprávách bez cenzury. Už to máte na Odyssey, máte to v archivu svobodného vysílače a máte to i na YouTube bez cenzury TV, tam to též je. Nuž a pak jsem se samozřejmě věnoval panu Valerii Viktoroviči Pjakinovi, jeho nejnovějším otázkám a odpovědím. Tak, tady jsou ještě zajímavosti z domova jako poslední košíček a pak bychom se měli kouknout zhruba zase ve 3/4 na 9, tedy aby nám ta čtvrt hodinka akademická vyzbyla na to tematické okénko aneb nový model mocenských vztahů na Blízkém východě. No už, tak to je všechno, to jsem to představil. Jdu se kouknout, kde je pan Tichý. Zatím nic, ona si ještě posílá. Vydržte, jako tady přichystané je. Ale jo, 5, 6, toť vše, tak by teroristicky měl být nachystán. Tak hele, jdem ho zkusit vyzvonit, co vy na to? Bude to lepší, než když se... Ale žába mi tady kváká, slyšíte to? Žáby mi tady kvákají potvory a já musím vypnout ty žáby. Halo, halo. Hezký večer, pane inženýre. Tak tež, tak
1: tež. Slyšíme se?
0: Ano, ano, výborně.
1: Výborně, tak je to v pořádku.
0: No už úvod si už jsem udělal, tak můžeme asi rovnou na první zprávičku, tedy ohledně z Íránu, nebo samozřejmě toho průšvihu.
1: Podíváme se, dobrý večer i vám, vážení posluchači, a pojedeme hned. Takže první zpráva, kterou máme tady z Íránu, tam se přiblížili americké válečné lodi, to je teda zpráva už ze 4. k Hormuzskému průlivu. Zase Iránci připravili rakety, americké lodě ustoupily zpět, zatím žádná reakce amerických leteckých sil. Tam je důležitá jedna věc, ono se o tom příliš nehovoří, ale některá americká letadla, poté co Iránci posílili svoji protileteckou obranu, tak tam došlo k újmě, jak se říká, a teď jsou jaksi s těmi nálety a s těmi jsou jako výrazně opatrnější. Tam se ukazuje, že ta původní čínská protivzdušná obrana, kterou tam měli, takže nebyla tolik účinná a pomohly tomu nepochybně dodávky z Ruska. Takže tolik teda. Jinak takové ty nemá asi ani zvláštní nějakou cenu to nějak příliš rozebírat, protože Američané útočí, pak zase neútočí, pak zase vyhráli už, pak zase nevyhráli, takže je to takové, je to přetahovaná a lze čekat, že bude trvat ještě delší dobu. Takže pojďme dále asi.
0: Tak, kdyby to nestálo lidské životy, třeba v Nimábu, že ano, Minábu, na vdičí škole a další, tak zkrátka není čeho to ekonomiku, tak bychom si mohli říct, že to je hezké divadelko, protože samozřejmě Jurij Podolijak také už, kdy to bylo v pondělí, varoval, že USA a Izrael zaútočí na Irán během příštích 24 hodin v reakci na útok, tedy Iránu na Spojené arabské emiráty, a dokonce snad o tom měli informovat na CNN, a vidíme, že se prakticky nic nestalo. Tak, nevím, na co spoléhal Trump, že pravděpodobně se ho ještě někdo, že se ho pravděpodobně asi ještě někdo bojí, ale Iránci jemu a jeho spojencům rychle ukázali jejich místo, tedy zahnali je pod podstavec, ten piedestal. Takže samozřejmě je tady zmiňováno, že nejprve při přiblížení průlivu, no tak to už se nám tady dobluje s tím, co říkal pan Tichý, a Trump zapomíná, tak jdeme nakonec, že se před pár hodinami chlubil, že dvě americké lodi dokázaly proplout průlivem neporušeně, bez důvodu. A také viditelně rozzuřený řekl, že Irán rozdrtí na prach, pokud zaútočí na amerikánské lodě a plavidla v průlivu. A prý někdo tady píše, chci se jen zeptat toho Šaška, ano, dnes zaútočili, a co? Kde je reakce? Zase jenom verbální průjem? Iránci ukazují své odhodlání a vytrvalost, a ty jsi jen clown, clown. Vtipné a ubohé je na závěr tady článku.
1: Ono je to takové někdy, že to připomíná pomalu jako takové kluky, ne kluky, ale z té americké strany kluka, prostě, který jako neustále se vytahuje, ten, že projedou, zase Irán tvrdí, že zasáhl americkou válečnou loď v zálivu dvěma raketami, poblíž ostrova Jask, takže ty americké válečné lodi zase se otočily a pelášily zpátky, takže z toho zase nic moc nebylo. Takže to je pořád takové jako dokola, a tohle teda přinesla agentura Fars, teda ta místní. Nezávislý potvrzení tam není, ale jako ta informace se potom později se objevila i jaksi v jiných zdrojích, takže není důvod jim nevěřit. A ta iránská státní televize odvysílá prohlášení námořnictva, které brání americkým válečným lodím vstoupit tedy do oblasti Hormuzu. Takže ono ani s tím, když tam spočítají, kolik lodí už jim jako tomu Iránu poškodili, no tak jako jestli tam počítají nějaké rybářské čluny nebo nějaké ty malé čluny, které dobře i ty mohou být nebezpečné, vezou-li výbušniny nebo kulomet na palubě, ale to nejsou žádné válečné lodě, takže dá se říct, že i ten Irán má ještě zřejmě většinu teda té své výzbroje má ještě jaksi v rezervě. Pokud je o rakety, tak teďka náhle udělal Spojené státy sami, teď jako udělají ohromující a přímo překvapující zjištění, že mají minimálně 70% těch raket, že ještě mají k dispozici ty Iránci, takže vidíte, že ono je to jako jinak, než tedy, jak se nám někdy předkládáno. A jinak teda Američané teda jsou varováni ze strany Iránu, aby se nepřibližovali a nevstupovali do Hormuzského průlivu, prostě protože by to znamenalo konec příměří, teď tam mají jako příměří. Takže uvidíme, jako jak se to dál teda bude vyvíjet.
0: Tak, informace zase z americké strany. Přesně to vychloubání, že my jsme nejlepší. Tak, jak ovládli vzdušný prostor nad Iránem, jak ty Iránci už nic nedokážou. Zrovna se to čet asi předevčírem tady to chvástání americké, to je úplně ubohé. Říkám, kdyby to nebylo tak tragické, tak bychom se tomu snad mohli i smát. Hormuz, americké válečné lodě překročily záliv, to je už z úterka, a byly cílem iránských pobřežních baterií, to je asi k tomuto samému, takže průjezd dvou amerických torpédoborců, konkrétně USS Stockdale a USS Spruance, tedy, nebo Spruance, 4. května na Hormuzským průlivem je jasným krokem k projekci americké síly na jednom z nejkritičtějších míst globální ekonomické mapy. Přítomnost amerických námořních sil v regionu není bezprecedentní, ale načasování této operace dává vývoji zvláštní váhu. Cituji, neradi si s námi hrají hry, tak neradi si s námi hrají hry. Uvidíš to, jak čas plyne, brzy to uvidíte. Myslím, že jsi to už viděl. V podstatě jsme jejich armádu zneškodnili asi za 2 týdny. Jo, to je to typické trumpovské vychloubání, tedy na závěr tohoto krátkého článku.
1: Dneska, a já to bohužel mám zařazené, protože jsem to už nezachytil, ale měli tam plout dokonce 3 torpedoborce a měli být zahnány na útěk z toho Hormuzského průlivu. Zase jako nový pokus teďka. No, takže pořád se jakoby něco děje a tam jako vidíte, že prostě některé válčící strany, jako jsou Američané nebo Ukrajina, tak se s tím příměřím moc jako hlavu nelámou. Jo, to je jako bohužel jako realita. Takže tak to. No, půjdeme asi dále k další zprávě. Ta hovoří tedy o tom, jak se zhroutila americká bezpečnostní architektura v Perském zálivu. Ukázalo se, že Spojené státy neměly o iránské operaci žádné informace, protože považovali svoji dominanci za samozřejmost. Oni na tu samolibost, na tu velikářství jednou opravdu zajdou, protože to už jako k nevíře. Tam to s nimi opravdu mlátí, teda jak prostě ze školáky. A tady jako říkají, i v té informaci existuje jedna otázka, která dominuje každému koutu světa, a to je, jak americká bezpečnostní agentura v Perském zálivu skolabovala. A říkají, odpověď je jednoduchá. Americká arogance je příčinou. A ten Trump oznámil ukončení operace Svoboda i hned po novém iránském útoku na nákladní loď, tentokrát ve vlastnictví Francouzů, protože se opět ukázalo, že americké námořnictvo nemůže poskytnout ochranu, kterou americký prezident hlásal. A ve skutečnosti by vypadalo, že prostě trochu mate lidi, tak podporoval narrativ, že je vlastně blízko dohody s Iránem. Iránci to zase vždycky v zápětí to vyvrátí, že nic takového není, že s ním vůbec nejednají a že mu dali podmínky, on že neakceptoval, tak není o čem se bavit a tak dále. A takhle to pořád jako prostě pokračuje. Tohle je třeba i zpráva teda z Axiosu a tady jako tam podle teda Bílého domu se odhaduje, že jednostránková dohoda s Iránem o ukončení války na Blízkém východě a stanovení rámce projednání o teheránském jaderném programu je blízká. To tvrdí oni, ale vlastně ne Američané, ale neudělají vůbec nic a pokud jde o ten uran, tam se k tomu snad ještě dostaneme, jestli tady ve zprávách, tak s tím uranem jako je to také dobře vyřešené. Ale pojďme dál, možná, že tam někde v těch zprávách je, když tak se k tomu vrátím.
0: Jo, dobře. Jednem se kouknou na nějaké peklo. Pokus Američanů provést inspekci člunu iránského tankeru. Nejsou to zase pro news? Jsou, aha, no, dobrý. Tak, češtinu si doplňte sami, teď mi to rychle nemyslí. Takže nějaký tankera asi tam chtěli provést inspekci. Tak to všechno způsobilo, že iránské protilodní střely byly odpáleny a 2 torpédoborce provádějící inspekci unikly ze scény. Nakonec 2 americké lodě vypluly tedy z oblasti poté, co zachytili 4 rakety, ale přicházela nová vlna útoků. Američané zase odpověděli bombardováním Bandar Abbas za pomoci Emirátů a Iránci odpověděli bombardováním zase Nubai a byly také bombardovány iránské cíle americkým letectvem a obecně v současné době probíhá v zálivu válečná scéna. A následoval tedy útok na Bandar Abbas a americký prezident Donny ve svých prohlášeních tvrdil, že útoky proti Iránu byly přátelským úderem a že příměří stále trvá.
1: No to je ne, to, o čem mluvím, tam se už to nedá brát vážně nic. Jako prostě to.
0: Můžeme asi dát.
1: Přátelsky, no, tak jako.
0: No, tak známe humanitární bombardování, nebo jehož bombardování, jehož povaha byla víceméně humanitární, no. Že ano, tak jo. No. Přátelský útoky, no. Dobrý.
1: Jenom bych řekl jednu věc. Ty sjednocené Spojené arabské emiráty dělají teďka obrovskou chybu. A ten Irán tam zůstane. Ty Spojené státy odejdou a ty Emiráty jsou tam přes ten průliv, jsou tam na druhé straně. A oni teď se spojují, sází prostě na špatného koně. Oni ještě pořád se teďka drží s Američany, dokonce, jak víme, tak vystoupili z OPECu. Takže OPEC se, to jsou ty společnosti, teda ty státy, teda vyvážející ropu. Takže OPEC se rozsype zřejmě. Bude to mít výhodu v tom, že bude větší přetlak teda ropy, takže by mohl jít ceny benzínu dolů, když to řeknu takhle, pokud to někdo bude schopen dál dopravit. Ovšem já si myslím, že Irán, že jim to úplně zničí, ta jejich pole. A oni potom, myslím si, že skončí tak, že tam nechají ty stavby, co tam mají v Dubaji a podobně, sednou na velbloudy a tiše odjedou do pouště. A tím to skončí. Protože tam je asi 10 milionů lidí, 10 milionů obyvatel a z toho 90% jsou cizinci, ty odejdou. A jako tady tohleto si teda ty Emiráty jako dost dobře nezvážily. To by jako měli jako dělat trošku jinak. Jo. No, je to tak, jak to je. Další informace hovoří o tom, zase tady máme peklo, způsobené americkou inspekcí, a to je vlastně bombardování toho Bandar Abbasu, o tom jste vlastně hovořil, takže o tom já hovořit
0: nebudu.
1: Jo,
0: to je ta zpráva. Tak
1: to je ta zpráva, tohle. Osmičku. Půjdeme dál. Já vám nechám tu poslední zprávu, anebo ne, to a pak ještě budu jednu dodatečnou. Irán je připraven odpojit 25% světového internetu, pokud se boje obnoví. A jde tam vlastně o to, že tam tudy prochází tím hormonským průvem 14 internetových kabelů. A oni tam dokonce, je to velmi zajímavé, protože on jako ta zpráva říká, že Irán je odhodlán využít každou strategickou výhodu, kterou má, a jak uvádí iránská agentura Fars, tak Teherán vážně zvažuje zavedení kontrolního režimu uvnitř teda těch podmorských internetových kabelů, které prochází tím hormonským průlivem, což je vlastně pro tento účel jedna z nejstrategičtějších oblastí na planetě. A ta iránská strana k tomu přistoupí, k tomto kroku, pokud ekonomické embargo bude pokračovat nebo pokud boje se obnoví. Takže je se na co češit tedy v uvozovkách. A pokud bude tato politika zavedena, tak zahraniční společnosti, které provozují mezinárodní podmorské kabely, budou muset získat licenci od Iránu, platit poplatky a dodržovat iránské zákony, aby mohli tuto trasu dále využívat. Takže tady vidíte, jak tou válkou vlastně je neustále posilována ta pozice toho Iránu. A jak ekonomicky, tak politicky, ale i jako po jiných stránkách, protože tam v té oblasti jsou velká datová centra třeba. Ty bez těch kabelů a do těch datových center fungovat nebudou a do těch datových center ty největší centrové společnosti už nainvestovaly miliardy. A teďka tady si vezměte, tak to jsou, o kom hovoříme? Hovoříme o firmách jako je Amazon, Microsoft, Google, tak ty strávili roky vývojem datových center v Arabském zálivu a vsadili na to, že se tento region vyvine v další velké globální centrum umělé inteligence. A tyto podmořské kabely tam spojí tato zařízení, které tam vybudovali s Afrikou, Jižní Asií, Jihovýchodní Asií a prochází dvěma úzkými průlivy. To je Rudé moře, tam zase, jak víme, tak tam zase Hutijové a tak dál. A hormuzskou úžinou. To znamená, že ty Hutijové, když se na to, tak si vemou z toho příklad a budou postupovat stejně. A jde přibližně o 17 podmorských kabelů, teda, no, které vlastně procházejí Rudým mořem a přináší většinu digitálního provozu mezi Evropou, Asií a Afrikou. A ty další kabely, které prochází tím hormuzským průlivem a slouží Iránu, Iráku, Kuwaitu, Bahrajnu, Kataru a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že tady ve hře opravdu hodně věcí. A je dobře vidět, že už v únoru 2024 byly v Rudém moři přerušeny tři kabely, když nákladní loď zasažená raketou Hutiů, tak prostě vyhodila kotvu a tam prostě přitom narušila asi 25% internetového provozu mezi Asií, Evropou a Blízkým východem. Takže teď to může být ještě daleko, daleko závažnější, to poškození. Pojďme dále, ale já bych to ještě řekl teďka jako novou zprávu, kterou teda tady mám, ale to si nechám až na Spojené státy. Pojďme dále, ještě tam nejsme. Pojďme dále.
0: Dobře, dobře. Tak moment, já to musím překlikat. Tady a jednička je zde.
1: Teď jsme v Ruské federaci.
0: Sebevražedný útok na Rusko. Tak, ozbrojené síly Ukrajiny, tedy ozbrojená sebranka Ukrajiny, rozpoutala sebevraženou v uvozovkách vlnu dronů namířenou na ruské regiony, a to včetně Moskvy, kde to je samozřejmě z pondělí, takže se to asi odehrálo už v neděli, uvidíme. A kde narazil dron do elitní výškové budovy v Mosfilmovské ulici. Zároveň byla zveřejněna černá listina hlavních cílů SVO a je to Carsgrad a asi ještě někdo, takže to bylo v noci ze 3. na 4. května se ten útok odehrál, ale nás zajímá černá listina. Tak cíle existují, zbývá jen zasáhnout. Takže uprostřed geopolitického napětí navrhuje vojenský publicista Alexej Sukonkin radikální scénář spojit mírovou nabídku s demonstrativními taktickými jadernými údery na klíčovou britskou infrastrukturu. Takový krok by podle něj obrátil vývoj situace bez toho, aby vyvolal globální apokalypsu. Dále jmenuje prioritní cíle Falsland tedy a Culport, jaderná námořní centra ve Skotsku, Aldermanston, jaderné výzkumné centrum a základny Burkfield a Lakenhead, což jsou letecké základny. Jejich zničení jaderným ohněm by Británii fakticky ozbrojilo, aniž by je zcela srovnalo se zemí. Zároveň by posloužilo jako ostré varování celé Evropě. Veterán zdůrazňuje, že takový krok by donutil Londýn usednout k jednacímu stolu. No a proč Londýn? Když já myslel, že se válčí s Ukrajinou. Autor je dále přesvědčen, že USA ani Francie strategickými údery neodpoví. Strach ze vzájemného zničení a jaderné zimy je od podobného rizika odradí. Omezí se na nejvýš na vyjádření soustratisti Británii. Jedinou skutečnou překážkou jsou podle Sukonkina tedy zrádci u moci, neboť Británie příslouží jako kolébka vládnoucích elit. A návrh zní tedy provokativně, avšak odráží sílící debatu o razantních opatřeních v odborných kruzích a černá listina SVO existuje, zbývá ji prej jen realizovat. No já si myslím, že Orešník by udělal stejnou práci a nebylo by zasviněno nic jaderným odpadem. No už nevím, proč se někdo tlačí na jádro, no uvidíme.
1: On tam ten autor, když tam mluví o těch elitách, on tam cudně, jako nechce pojmenovat Chazary a zejména Rothschildy a další, kteří vlastně tím tu Velkou Británii vládnou a proto jsou tady ty věci, které jsou, kdy, jak víte, tak přes toho Johnsona nebo teďka toho Starmera v podstatě neustále, jak si tu Ukrajinu ponoukají a tlačí je prostě do toho válčení. Ta další zpráva je také, ta je ze 6. je to vyjádření tedy Marie Zacharovové, kdy vlastně ona tlumočí teda ten vzkaz, kdy Moskva teda vyzývá zahraniční diplomatické mise, aby okamžitě opustili Kyjev pro jejich bezpečnost, důvodu jejich vlastní bezpečnosti. Protože pokud se Ukrajinci odváží zautočit na Moskvu v den vítězství, takže dostanou pořádnou sprchu tedy na Kyjev, tak aby tam ty diplomatické mise a ty diplomaté, aby tam teda jaksi nedoznali újmy. Ono to mělo pokračování, protože ty jednotlivé vlády naopak ty diplomaty vyzvali, ať jako nikam nejezdí a zůstanou tam. Váhové naději, že tam ty Rusové tím pádem nevystřelí, ale to tentokrát, kdyby bylo došlo k nějakému útoku na tu Moskvu, tak by tam byly 100% vystřelili a ty diplomatické mise, jestli by tam ty lidé byli nebo nebyli, tak by bylo úplně vedlejší, byl by to čistě problém jejich, pokud by tedy poslechli a se trvali. Takže jenom, jako byste věděli, co se tam kolem toho všechno děje a dělo. Pravda je ale jedna, že teda tím samozřejmě jednak ochudili teda tu tradiční ruskou přehlídku A protože logicky tam se jezdí tanky a ty tam najednou přiletěly nějaké ty drony a ty to tam bombardovaly někde na Rudém náměstí, tak to by nebylo zrovna ideální. A také to ale odradilo to mnoho asi těch cizích návštěvníků z řad teda těch vedoucích představitelů různých zemí. Čili bylo to po všech stránkách, to bylo chudší, ale jako ty důvody jsou pochopitelné. Takže ona jako tam samozřejmě jako hovoří o tom, prostě avariu, teda aby se tedy vyvarovali toho, protože to poselství má zvláštní váhu s ohledem na ruský den vítězství, protože to vědí, že se jako Rusové tedy nenechají vzít. A takže jakýkoliv ukrajinský útok na Moskvu během oslav by mohl vést k dalšímu vyhrocení napětí. Takže to se nestalo přímo, teda ten den, že by tam útočil někdo třeba na Rudé náměstí, tak to ne, to se naštěstí tedy nestalo. Tím pádem nedopadlo také nic tu chvíli do Kyjeva. Takže pojďme dále asi.
0: Tak, větší škody a hlavně psychologické by napáchalo, kdyby to flákli drony do tribun a takhle, že jo, s těmi diváky, ať už pro ty prominenty, anebo pro obyčejné lidi, když tam stojí, tak to by byla psychologická
1: Určitě,
0: válka,
1: určitě.
0: vítězství.
1: A oni chtěli tam na, hlavně také útočit tam jako na symboly, to znamená na Spasskou věž.
0: Tak, co tady máme? Rusko s prstem prý na spoušti, možné cíle v Kyjevě, které zničí, pokud se nestane to, co řeklo, asi řekli. Rusko poslalo Ukrajině tedy přísné varování, aby neudeřila na den vítězství, tedy 9. května včera, jinak budou rány, které utrpí nejtěžší, jaké se staly za 4 roky války, podle prohlášení vysokých představitelů. Tak, proto od soboty vlastně bylo v platnosti 3denní příměří, které oznámil americký prezident Donald Trump prostřednictvím True Social své sítě, že ano, v případě, že ukrajinská armáda poruší příměří nebo se během oslav pokusí zasáhnout Moskvu, pak, jak informovala ruská média, byl by aktivován plán na opálení těžkých balistických raket proti Kyjevu. Ve skutečnosti existovaly i možné cíle, které byly podrobně analyzovány a je to tam na těch stránkách pro News.gr asi podrobné prý to video. Nuž, tak asi tak.
1: Pojďme dál. Další zpráva je o tom, že Rusko chce dát Ukrajině tvrdou lekci. O co jde? Ukrajinci pomocí dronů, možná i dálkově řízených, tak oni tak se snaží ve východním Středomoří, kde mají třeba ukryté, tak se snaží tam útočit na tankery. A tady je i docela zásadní pro ten případ teďka té obrany ruské strany, ta role toho přístavu v tom syrském Tartusu, že teda Moskva má jasný plán a podle tedy médií, jako je The Maritime Executive, to jsou lodní média, tak se zdá, že Rusko obnovuje tedy tu svoji přítomnost v tom syrském přístavu Tartus. Ono teda, že by tam úplně nebyly, to se nedá říct, ale teď se tam o žádné iniciativě, o žádných aktivitách moc jako nemluvilo. Takže oni teďka zvažují teda možnou reaktivaci té základny v tom východním Středomoří, v tom syrském prostoru, na tom východním okraji Středozemního moře. A ty ruské válečné lodě údajně obnovily používání Tartusu nejen k doplňování paliva, ale také jako dlouhodobé zastávce, přičemž některé jednotky tam zůstávají kotvit po dlouhou dobu. A řeč je tady v této souvislosti o přítomnosti konvoje, který je doprovázen fregatou třídy admirál Gorškov a schválených lodí spojených s vojenskou logistickou činností. A současně jsou zdůrazňovány pohyby, které jsou považovány za neobvyklé, jako jsou zavádění AIS signály a trasy přes Afriku a Irán. No, v každém případě ti vojenští analytici odhadují, že Moskva usiluje o posílení své strategické pozice v regionu, zatímco politická situace v Sýrii se zdá, že usnadňuje to ruské předlení, protože ten Al-Sharah dal zelenou pro akci ruského námořnictva. A oni se s těma řezačema hlav, který se domluvili v podstatě zatím, protože tam jiná pro tento účel, protože tam ani jiná možnost teda není. Takže tady jde o to, že ta Ukrajina, jak se ukazuje, tak ona je schopna od Jadranu, od Jaderského moře až po jihovýchodní část Středomoří vysílat bezpilotní námořní útoky na tankery napojené tedy na Rusko. Je to neuvěřitelné, takže Rusové teda se tomu snaží teda tímto způsobem čelit, zatím našli někde dokonce nějaké podmořské nebo mořské jeskyni ve východní Středomoří, někde v Řecku, tak tam našli dokonce už nějaký takhle dron připravený na dálkové odstartování a nasměrování na tanker. Tak jenom jako abychom věděli, že ta Ukrajina, ta už jako pracuje tam, dokonce už pracuje v Africe. My se k tomu ještě dál dostaneme.
0: Ale se koukneme, 6-5, tady náhle z Moskvy Putin se na den vítězství zlomil a Brusel najednou obdržel poslední nabídku a pokud ji odmítne, tak pár teček. Rusko je prý připraveno jednat s Evropou o ukončení války na Ukrajině, avšak tento proces půjde jen tak daleko, jak budou evropské země skutečně připraveny jednat, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Zpráva z Moskvy přišla tedy v době, kdy podle Financial Times Evropská unie stále intenzivněji zvažuje možnost zahájení přímých jednání s Ruskou federací a důvodem je, jak tento deník uvádí, tedy britský deník Financial Times. Rostoucí nespokojenost evropských představitelů z výsledky tedy diplomatických pokusů amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterému se dosud nepodařilo dosáhnout žádného konkrétního pokroku. Jsme tedy připraveni tak daleko, jak budou Evropané sami připraveni, řekl tedy Peskov pro agenturu Reuters. A toto prohlášení prý není náhodné. Moskva se zřejmě snaží přehodit míč na evropské metropole a prezentovat Rusko jako stranu, která dveře jednání nezavírá. Zároveň Kreml připomíná, že evropské země po zahájení tedy války na Ukrajině v roce 2022 přerušily veškeré přímé diplomatické kontakty právě s Moskvou. Takže byli to oni. Nuž.
1: Tohle je jako samozřejmě zajímavé, ale problém je v tom, že teď se hledá nějaký zprostředkovatel nebo někdo, kdo by hovořil, protože představy Zelenského, že se s ním bude sednout prezident Putin ke stolu, tak jsou asi poněkud z jiného světa. Nehledě k tomu, že by se zase opakovala taková ta taškařice, že tam se přijdou s nějakými podmínkami, které budou vlastně pasovat tu Ukrajinu jako vítěze, což je jako absolutní jako nesmysl. Takže nevím, jestli tohle k něčemu bude, protože já spíš věřím na to, bezpodmínečná kapitulace, tady to podepíše, můžeš jít. Jo, to je to, co řekli Keitlovi, maršálu Keitlovi na konci druhé světové války, Rusové. Jo, takže nevím, jako kdy jako až tak daleko se dostanou, protože stejně tohle to bude, jako že Zelenský bude se tvářit, že tedy jako chce teda ten mír, ale vlastně on nebude chtít, nebo bude chtít za takový podmínek, které by vlastně znamenaly ruskou kapitulaci, což je jako směšné. Takže tady je samozřejmě jiná věc a to, že to prohlášení není náhodné, protože ta Moskva se bude snažit přehodit teda ten, jak se říká, ten míč na ty evropské metropole, a prezentovat teda Rusko jako stranu, která teda ty dveře tím jednáním nezavírá. A to už tady dneska taky padlo. Nicméně ten Kreml připomíná, že evropské země po zahájení války na Ukrajině v roce 2022 přerušuje veškeré přímé diplomatické kontakty s Moskvou. Takže ono to je všechno jako poměrně komplikované. A podle Peskova by vlastně obnovení těch kontaktů bylo jednoznačně v zájmu Evropské unie, zejména tedy pokud skutečně Brusel usiluje o dialog, který by vedl ke sklidnění situace a k možnému ukončení konfliktu. Po mém soudu oni to jenom natahují, aby stačili dozbrojit. Obvyklá finta anglosasů, aby stačili dozbrojit a pak bude Barbarossa 2. Takže to je jako bohužel, to jako takhle to zřejmě bude vypadat. Další zpráva, která je, tak hovoří o tom, že Lotyšsko a Estonsko vydali oficiální letové řády pro drony ukrajinské, teda pro ukrajinské drony na Rusko. Takže Google špehuje nejenom na internetu, ale vyrábí špionážní drony Hornet. A to příměří vyhlášené 8. května má teda trvat do 11. května, to zná do zítřka. Bude zahrnovat pozastavení bojové činnosti a výměnu zajaců v poměru 1000 za 1000, tak to si můžeme představit. Trump navrhl prodloužit, pokud tam není tisková chyba teda, protože těch Ukrajinců je nepoměrně více, těch obětí. Trump navrhl prodloužit příměří do 11. května a poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov to zřejmě potvrdil. Nicméně Lotyšsko a Estonsko oficiálně potvrdili, že drony ukrajinských ozbrojených sil létají přes jejich území k útokům na cíle v Rusku. A to Lotyšsko zveřejnilo dodatek k leteckým informacím, teď je tady nějaké označení, to ani číst nebudu, které stanovuje omezenou letovou zónu od 19. února do 31. prosince 26, čili oni dokonce vymezili teda nějaký prostor, kudy teda budou z té Ukrajiny přes jejich území létat. To je neuvěřitelné. Či vlastně oni vymezili vzdušní koridor. To znamená, že oni vlastně tím se jako země NATO se oni tímto zapojí vlastně přímo už do té války s Ruskem. To znamená, že Rusko teda teď by mělo začít konat. Takže teď jsou, Estonsko udělalo podobné oznámení a to si vemte, že nedávno Estonsko přišlo škemrat o plyn do Moskvy k Putinovi. A prezident Putin jim tenhrát řekl, jako co všechno teda musí udělat, co znamená obnovit ty zbourané památníky těch ruských vojáků, které tam padly za druhé světové války, denacifikace, veřejná omluva jako před světovou veřejností a tak dál. To řekli Estonci, no to my nemůžeme, to jako, tak řeknu, tak budete dál ve spojeno na zdar a rozešli se. A já nechápu jednu věc. Němci také, oni na jedné straně chtějí jednat o plynu a o něčem a na druhé straně prostě jako válčí a připadá jim to normální. Připadá jim to normální, to je jako prostě neuvěřitelné, jako kam ten svět spěje. Takže uvidíme, jako jak se to teda bude vyvíjet, ale prostě oni už s tím počítají a přes ta svá území tam vymezili koridory, prostě kudy tedy budou teda ty drony létat. Přitom vlastně tím se, jak říkám, se zapojil přímo teda do toho konfliktu. Pojďme dál.
0: Tak, co tady máme? Počkat, sedmička je zde. Vladimirovič Putin řekl, že konflikt na Ukrajině se blíží k dokončení. Novinářům o tom řekl na tiskové konferenci asi po sérii dvoustranných jednání se zahraničními lídry, kteří tedy přijeli do Moskvy oslavit den vítězství. V odpovědi tedy na jednu z otázek Vladimír Vladimirovič obvinil západní elity, že bojují s Ruskem rukama Ukrajinců a že konflikt vyvolali. Připomněl, že předpoklady pro začátek konfliktu byly, že zájmy Ruska nebraly v úvahu, když Ukrajina chtěla podepsat asociační dohodu s Evropskou unií a skutečnost, že NATO expandovalo na východ. Prezident řekl, že nedávno s kolegy připomněl, nevím, jak se situace vyvíjela, kdy tedy v roce 2022 byla po zahájení speciální vojenské operace v Istanbulu parafována dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou. A cituji. Pak jeden kolega, no co skrývat, pan francouzský prezident Emmanuel Macron, mi zavolal a řekl, že Ukrajina nemůže podepsat takové dokumenty historicky se zbraní tedy v chrámu. Je to přímý projev tedy a máme konverzační pásku k tomu a říkám, co by se tedy mělo udělat? Měli bychom stáhnout vojáky z Kyjeva. No a vzali to, řekl Putin. Tady je zase nějaký divný překlad, tak nevím, kdo to překládal. A poté britský premiér, to samozřejmě víme, Boris Johnson řekl, že je nemožné podepsat tuto dohodu, protože to není spravedlivé, pokračoval ruský prezident. Kdo však v tomto případě určuje, co je spravedlivé a co ne? Pokud šéf ukrajinské vyjednávací komise dokument parafoval, uvedl dále k tomu ruský prezident. No, ale ten článek je dlouhý a teď teda nevím, co tady vypíchnout ohledně toho, že by to mělo být brzy ukončeno. Putin také zdůraznil, že urovnání konfliktu je především záležitostí Ruska a Ukrajiny, i když je současný americkým administrativám vděčný za zprostředkování, se tady uvádí na závěr. Tak asi to necháme takhle.
1: To je příklad umělé inteligencí, protože všechno jako z časových důvodů, jo. Vlastně pokud je to, tak z časových důvodů, protože to se nedá. Nehledě k tomu, že pokud je to z řeckého tisku, tak se to ani přeložit nedá. Mají to všechno jinak, ty písmena. Přeskočíme do Spojených států a já bych nezapomněl, tak teďka dám hned na začátek informací, která mi teďka vyskočila. A to je vyjádření Trumpa, který říká ne novým lockdownovým opatřením kvůli hantaviru. Objevil se hantavir, takzvaný. Opět něco, hoši zase v laboratořích namíchali. Údajně je to z nějaká záležitost ant, ale je to smrtonosné. Umírá na to snad údajně, asi 40% lidí, a je to přenášené člověka na člověka. Nejdříve se to objevilo někde v letadle jedna osoba, potom nějaké na lodi, několik lidí, a teď už to prý nějak jako masově vyskakuje v Spojených státech. Už je něco ve Švýcarsku, už se na to připravují tady u nás, tuším na Bulovce, že jsem viděl nějaký článek, ale Trump jako říká, žádné roušky, žádné uzavírání škol, žádné nucené očkování ve Spojených státech jako nebude. A to je to, jako o co jim šlo. A tady se říká dál, že prostě ty levicoví fanatici chtějí obnovit omezení kvůli covidu, ale Trump tedy, že teda řekl, že ne. A ten původ té epidemie, tak jak jsem říkal, začalo to několika případy na výletní lodi MV Hondius. 3 lidi zemřeli a malý počet onemocněl. Testy ukázaly, že jde o antský kmen hantaviru, který pochází od hlodavců a mezi lidmi se snadno nešíří. A je tady udělal nějakou úpravu, že se teda snadno šíří mezi lidmi. A Trump získal fakta od svého týmu, jasně dal najevo, že to zůstává. Že to nebude, domníval se, že to nebude jako žádná jako velká jako záležitost, že se z toho nestane národní krize. WHO a její partneři ztratili moc, když tedy Trump přerušil americké vazby, zastavil tok peněz, chtějí teď zpátky tu moc a každý tedy nový příběh o viru využívají k tomu, aby lidi vyděsili a znovu požadovali kontrolu. Trump teda do toho jejich plánu vidí a zastaví ho naprosto teda hned jako na místě. A tady v podstatě se říká, že teda America First znamená žádné další vzdávání se kontroly zahraničním skupinám v Ženevě. No, tady ty Trumpovi lidé sledují pasažery, kteří se vrátí do USA, kontrolují jenom ty, kteří to potřebují. Ten hantavirus potřebuje kontakt s myšmi nebo s krysými výkaly, neznáší se ve vzduchu jako covid. Jedna loď s blízkým tím bojem neznamená nebezpečí v amerických městech nebo školách. Říká ten článek, ale už někdy vyskakují jiné zprávy, že prostě ve Spojených státech se to explodovalo, tak tato nemoc, tak jako uvidíme teda. Takže tady se vlastně ještě ukazuje tedy, jak to dál bude, protože WHO postupoval pomalu ve zprávě o lodi, dával smíšené signály, jak tomu bylo během toho covidu a podobně. A Trump z toho důvodu tedy vlastně stáhl USA teda členství ve WHO. Takže uvidíme, jak to dál bude. Trump tedy, jako říká, žádné roušky, nikdo nebyl nucen vystřelit, tedy nechat se píchnout, žádné zavřené dveře, čili žádný lockdown a podobně, udržení národní suverenity. Takže uvidíme, co bude. Údajně se ale už také proskočily zprávy, že ten hantavir, že byl namíchán v laboratořích na Ukrajině. Za tomu tak je, počkejme na potvrzení. Ale uvidíme. Je tady vůbec, víte, je tady jedna velká, nechci říct záhada, ale prostě tady nás pořád někdo ohrožuje nějakým a pořád si připravujeme na nějaké pandemie, které někdo vyrábí, ty pandemie, a my místo toho, aby jsme odstranili příčinu, to znamená výrobce tady těch šmakulát, tak pak se zabýváme teda tím, jak nějakou pandemii, ať už je skutečná nebo, ne, nebo jenom nahraná, tak jak ji řešit. Čili pojďme řešit příčinu. A tady si myslím, že pořád ještě jako toto jako zvládnuté není. Pojďme dál na další zprávu, kterou máme, čili normálně už jako na právě ze Spojených států další.
0: Tak, americká prý noční můra se stává skutečností. Čína stanovuje přísné podmínky před Trumpovou návštěvou Pekingu. Ministerstvo zahraničí neví, jak vést tedy prý dialog s Čínou, tedy asi myšleno americké, když samotné Spojené státy boří mezinárodní pravidla, která po léta budovaly. Tak, Čína oficiálně převzala předsednictví totiž Rady bezpečnosti OSN a Peking nemá v úmyslu promarnit jedinou minutu. Chce světu ukázat, kdo je dnes skutečně hegemoní, tedy mocností. Na briefingu u příležitosti zahájení čínského předsednictví v Radě bezpečnosti OSN v květnu zasadil stálý zástupce Číny Fu Cong tvrdou ránu americké hrdosti. Podle TBS News otevřeně prohlásil, že Hormuzský průliv musí být co nejdříve znovu otevřen. A Čína je krajně znepokojena tím, že Trump vnímá příměří pouze jako dočasnou přestávku před novou vlnou útoků. A prý ticho beránků na americkém ministerstvu zahraničí následovalo, když Fu Cong zároveň oznámil, že čínský ministr zahraničí Wang Yi bude osobně předseda zasedání Rady bezpečnosti 26. května. Nejde tedy o pouhou formální návštěvu, jde o demonstraci síly. Nuž a zatímco tedy americký ministr zahraničí Marco Rubio spěchá na Capitol Hill vysvětlovat senátorům, proč nejsou peníze pro Ukrajinu, ale je potřeba 200 miliard dolarů na hypersonické hračky Procentcom, tak nejvyšší čínský diplomat přijíždí do sídla OSN diktovat globální agendu. No, tak uvidíme.
1: Tam se dokonce hovoří o tom, že možná, že se to ani neuskuteční, že to prostě Číňani odmítnou. Uvidíme, jako, jak to bude dál. Je to tady, vidíte, ve světě, což někdy jako lidé nechápou, ale tady vidíte tu přetlačovanou. Už ten svět jako by byl, už jako dál. Ten starý svět se brání, snaží se zase ty lidi stáhnout zpátky do toho 3D, a vlastně jak je likvidovaná ta mocenská pyramida těch světových elit, tak jako ty zbytky, ona je demontovaná, tak ty zbytky se brání. A tohle myslím, že se jako dá pochopit tohleto. No a tím pádem to odvádí ty lidi vlastně už teda od té práce na té budoucnosti, ale úplně by se odvést neměli nechat a už by na to měli souběžně o tom uvažovat a souběžně už jako na tom pracovat, jako jak si teda ten svět dál jako představují. Samozřejmě v intencích teda toho, co jako bude možné, že pochopitelně, co umožní ten nový kvantový finanční systém a všechno, co s ním souvisí. Další zpráva hovoří o tom, že Trump naletěl na Drake, Ukrajina dostane 1500 amerických chytrých leteckých pum, taky zajímavé, a tady americké ministerstvo zahraničí oficiálně schválilo rozsáhlou zbrojní dohodu s Kyjevem. Dodávka zahrnuje teda 1500 systémů přesně naváděných z cel. Jede dám Joint Stock Attack Munition, které přeměňují konvenční bomby na řízené projektily. V těch diplomatických kruzích je toto rozhodnutí už označováno za výsledek obratného využití osobních idiosynkrazí Donalda Trumpa ze strany kyjevského režimu, tak to alespoň tvrdí experti oslavení Cargradem. Hovoří se jako o mazané chlapíkovi, pokud jde o Zelenského. Nicméně v americké politické komunitě byl tento manévr ironicky pokřtěn zkrátku TACO. Trump always caves out, takže ta strategie je vlastně prostá. Nejprve zbudí dojem veřejných konfliktů či pohrdání prezidentem a pak vyčkat, až se pocítí nucen dokázat svou hodnotu velkoryse měněnými gesty. Takže tam je prostě problém pořád ten, že ten parlament je tam až na pár výjimek, je tam poplatný tomu těm křesťanským sionistům té organizaci AIPAC. A ta jich, většinu jich má v podstatě na výplatní pásce, píše se o tom už celá otevřeně a dokud tam se neudějí pořádek, tak to bude problém. Protože ono měnit hru a Trump sám jako ví, že nestačí změnit pravidla hry, že se musí změnit hra, ale dělat to ve starých podmínkách, to nemůže fungovat. A ty staré podmínky, co mám na mysli? Mám na mysli to, že žijou do voleb a ty volby zakládají na tom, kdo víc sežene peněz, kdo dá jako jaké dárce a tak dál. A ten, kdo nejvíce sežene peněz, tak jedna, která dostane nějaké místo vhodný, to je jako kvalifikace jako řemen, odborná v úvozovkách. A druhá záležitost je tam ještě, a to je ta, že prostě za to něco musí ten Trump zase odvést zpátky. Jo? Když dostal teďka na poslední volby od paní Adelsonové 100 milionů dolarů na volby, tak po něm chtěla, aby Marco Rubio se stal viceprezidentem. To Trump udržel, tak ho musel udělat aspoň ministrem zahraničních věcí. A tak dále, či takové to ulitby, takže potom jako samozřejmě má svázané ruce. Čili tam je prostě potřeba v té Americe začít stavět to skutečně na programu a to je jako přesvědčit. On to přesto stavěl na programu, jenže ten program nedodržuje právě z důvodu, o kterém jsem před chvilkou hovořil, protože oni ho potom tlačí do něčeho úplně jiného. Teď ten parlament taky, protože ten parlament je na výplatní pásce a to je potom těžká věc tohleto. Takže takto. Jinak teda ten Zelenský, tedy prostřednictvím amerických médií, které jsou blízké demokratům, tak vlastně systematicky tam zasíval pochybnosti o zahraniční politice Bílého domu. Ta sázka vyšla. Trump, který je notoricky citlivý na mediální kritiku, tak jako prostě povolil a veřejně označil Zelenského za chytrého chlapíka, zahrnul ho komplimenty a v jazyce velké politiky se tato slova záhy proměnila v konkrétní vojenskou pomoc. Takže on ho vyhazuje z Bílého domu, hovoří o něm jako o 1,50 m vysokém teplákovém klaunovi, pak zase jsou takové věci, chápete to, lidé? Co je dneska v té politice možné. Takže tolik jenom jako na ukázku. Pojďme dále.
0: Tak, ale vy jste několikrát zmiňoval vícero Trumpů a vícero těchto osobností, takže nevím, jako který tam věc, mluvil, no. Že jo, vždycky. To si jenom můžeme domyslet.
1: To je jako jistě, no. Tak jako, když vidíte, že a víte, že Trump má 1,90 m, a pak vidíte Trumpa, který stojí vedle Netanyahu a který žádný obr není a jsou prakticky stejně velcí, tak jako víte, že asi to nebude ten úplně pravý, že jo, to jako.
0: Jdem se kouknout na útok proti Trumpovi. Stálá byrokracie uvnitř Langley, tedy americká CIA, provedla přímý útok proti prezidentu Trumpovi tím, že Washington Post dostal od nich kompletní válečný spis CIA o Iránu. Tento krok prý odhaluje aktivní kampaň hlubokého státu, Deep Stateu, tedy na podkopávání americké

0: veřejnosti nedostal legitimními kanály ani kongresovým dohledem. Šlo přímo k mediálním spojencům, aby od prvního dne způsobili maximální politické škody a omezili Trumpův rozhodovací prostor, se zde uvádí. Tak, byrokratická válka a taktické úniky, tak říkáme to neustále. Většinou si vemte na to, že tyto úniky jsou úmyslné. Nuž, tak uvidíme, jak se s tím Donny popere.
1: Další zpráva hovoří o tom, že bývalí podporovatelé amerického prezidenta spouštějí vlastní hnutí, nebo zakládají vlastní hnutí America First. A jde o to, že ty neschody v tom republikánském táboře, že se prohlubují a rozdělují tu Trumpu kdysi jednotně vedenou koalici. A tam jsou různí izolacionisti a bývalí podporovatelé amerického Trumpa, tak vlastně teda spouštějí teda vlastní hnutí. A to už se tedy teď postavilo proti hnutí MAGA. A tam dokonce představují vlastní kandidáty. Na Floridě například Trump podpořil v guvernérských volbách afroamerického kongresmena Byrona Donaldse a vyzývá ho místní podnikatel James Fishback, to je zastánce opuštění Izraele a ukončení války s Iránem. A to Donaldse označuje za žoldnéře americké lobby a zrádce Spojených států. Přičemž ten kongresmen Donalds pravděpodobně vyhraje a stane se dalším guvernérem Floridy po Ronovi DeSantisovi. Ta zpráva neříká, kde skončí Ron DeSantis, protože on asi bude kandidovat možná na prezidenta, ale je otázka, jestli bude mít jako šanci. Ale těch politiků takhle je jako více, který takhle najednou odpadnou, skončí. Já bych tady jenom připomněl Marjorie Taylor Greenovou, která se na něj byla jako lev a potom také on někde říkal, že si prostě něco z toho, co teďka Trump dělá, se jí nelíbí, taky zavrhl. Ona teďka kandidovala, nebo měla kandidovat v doplňkových volbách do sněmovny znovu a Trump tam jde podporovat nějakou jinou kandidátku, tak ona jako prostě řekla, že se bude věnovat dobročinné činnosti a že prostě se na politiku, jak se říká, vykašle, že tohle nemá zapotřebí. No a takových jako lidí je samozřejmě tedy více. A takže to bude teďka celé jako těžší. Je otázka teda, jak se to dál bude vyvíjet, protože jde o to, aby teda to zavedení toho nového kvantového finančního systému plus toho, co s tím všechno souvisí, včetně té EBSky, Gesery, tady to, těch věcí, tak aby to doběhlo. Pak jako ať si tam hrajou, jaké chtějí hry, ale tohle je prostě potřeba, aby se dotáhlo. A řekl bych, ten prapor nebo tu pochodeň těch změn pak jako nech vemou někdo, vemou jiní na tom východě. Jo. Ale tam on určité věci prostě musí dotáhnout, protože v jeho role je v těchto věcech nezastupitelná. A teď je otázka, do jaké míry plní a navíc do jaké míry si komplikuje on život některými zbytečnými věcmi, nebo mu je komplikují jiní, ale v každém případě těm lidem to nevysvětlíte, vždycky, ať to dělá malý nebo velký doník, vždycky oni to hodí na velkého doníka. A on by si to měl být vědom. Pojďme dále.
0: Tak, přeskočil jste tsunami, tak já se k ní vrátím. Obří mega tsunami na Aljašce, varování před silou přírody. Když brzy ráno zahalilo Trace and Fjord, tedy na jihovýchodě Aljašky ticho, nikdo nečekal katastrofu, která se chystala odehrát. Náhle se 64 milionů kubických metrů horniny zřítilo do vod fjordu, což způsobilo vlnu vysokou téměř 500 metrů, což je druhá největší megatsunami v historii. Tato událost je děsivou připomínkou rostoucí hrozby, kterou příroda představuje. A tak v létě 2025 se Tracy Arm Fjord, úchvatný kout Aljašky, který přitahuje turisty, hledající krásu divoké přírody a ledovců, stal arénou tohoto silného živlu. Nový výzkum tedy ukazuje, že obrovský sesuv půdy ze svahu hory způsobil, že kameny o objemu 24 velkých pyramid v Gíze spadly do fjordu a co způsobilo tedy, nebo spíše vyvolalo, obrovskou vlnu. Kdyby ke katastrofě došlo později, mohla by ohrozit výletní lodě plné turistů. Tak a teď o tom zase někdo tady varuje, doktor

0: Redwood Hyman, geolog z Aljašky, který dorazil na místo havárie, popisuje děsivý pohled, zlomené stromy, vyvrácené a hozené do vody a rozsáhlé hory bez vegetace. Podle vědce je to varování před dalšími potenciálně tragickými událostmi. No ale my víme, že jsou zařízení patentovaná na vývoj, tedy zemětřesení, tak a americká vláda je má. A možná nejenom ona.
1: Další zpráva je také zajímavá. Hovoří o tom, že FBI odhalila letající talíře nad americkými jadernými zařízeními už v roce 1948. Vznášely se po dobu 30 minut. Na povrch vyšly znepokojivé podrobnosti ze spisu FBI, které popisují sérii blízkých setkání s nelidskými plavidly nad klíčovými americkými vojenskými zařízeními v roce 1948. Já mám pocit, že pokud se pamatuju, takže dokonce se vznášli nad základnou, kde podepisovali teda tu smlouvu s těmi nelidmi o tom, že teda nelidi jim dají nějaké technologie vojenské proti Rusku a oni, že jim dají k pokusům lidi. Problém je v tom, že ty lidi měli absolvovat pokusy, měli by pak vráceni jenom s vymazanou pamětí a oni zaprvé si těch lidí brali daleko více a už je nevraceli. A některé dokonce jako konzumovali, takže to jako problém. A faktem je to, že podle těch otajněných dokumentů se ty letající talíře vznášely nad leteckými základami déle než 30 minut, což to vyvolalo poplach ve zpravodajských službách i Pentagonu. A ty dokumenty odhalují, že tyto objekty vykazovaly technické nebo technologické schopnosti daleko převyšující vše, co lidstvo v té době dokázalo sestrojit. Ono a ještě dneska co dokáže zřejmě sestrojit. A provádělo manévry s neuvěřitelnou rychlostí, mizel bez stopy dříve, než dokud stačil zareagovat. Já bych této v souvislosti připomněl operaci High Jump, kdyby o tom admirál Baird, kdyby byl ještě naživu, tak by o tom mohl vyprávět své, když oni se vynořovali, vyletávali i z vody a podobně. Takže jinak teda ty zprávy se zaměří na incidenty poblíž zařízení, kde byly skladovány jaderné zbraně a experimentální technologie. Takže tyto neidentifikované anomální, jak říkají, nebo předměty, tak bezprostředně po té druhé světové válce jevili mimořádný zájem o americký vojenský arzenál. A tady jsou svědectví důstojníků, oni byli i potom třeba i nějaké fotky i třeba z dopravních letadel, těch letajících talířů, vojenští proti o tom později hovořili, to všechno bylo ututláno. Před nějakou dobou Trump hovořil o tom, že za dva dní, že o tom vystoupí, bude mluvit, neudělal to. Ale teď dneska mě volal náš gestor od poslu Západodobický kraj, pan Snítil, s avizem, že, nebo s informací, že dneska v 17 hodin už Rádio Černá Hora, tady naše Rádio Černá Hora, už jako hlásili, že Trump už teda nějaké oznámení, jako konkrétnější oznámení na toto téma ve Spojených státech, že už pronesl, že už to odhalil. No, já bych tady chtěl připomenout, že tuším v roce 1947 byl takzvaný Roosevelt incident, kdy tam spadlo to jedno plavidlo, ten jeden talíř, tam byli nějací mrtví, ty mimozemci, jeden byl dokonce živý, on umřel až později. A ten Roosevelt teda mimochodem je ten, kde teda v té majovce Vinnetou první díl, ten Vinnetou píchne toho odsetrenda do toho krku. Tak to byl Roosevelt, to je jenom tato souvislost taková. Takže vidíte, že se tyto věci začínají dít, ale ono bylo i předvídáno tím, že tyto věci mají tu informaci o existenci činnosti mimozemských entit pod zemí, na zemi, ve vesmíru, že mají při vyhlášení GESARY, že mají přednést představitel jednotlivých států. U nás si můžeme představit, kdyby to přednášel, ale zatím teda s tím začíná Trump a to oficiálně, což je dobře a což teda také signalizuje. Ukazuje to tedy na nějaký posun teda těch věcí, toho vývoje tedy vpřed, což je jako dobře. Takže to je ke Spojeným státům a půjdeme asi dál k dalšímu koši.
0: Tak, máme tady No tady, Měničovi tedy nahrávky odhalují korupční ukrajinskou vládní strukturu na čele se Zelenským. Miroši k tomu říká, odhalili tyto nahrávky zločineckou povahu Zelenského vlády. Máme zde stručný přehled. Velvyslanec ruského ministerstva zahraničí věcí Rodion Mirošnik vyhlásil, že Měničovi nahrávky odhalují tedy skutečnou strukturu zločineckého systému u moci na Ukrajině a podle něho ti, kteří byli zapojeni do korupčního případu, přímo ovlivnili Zelenského rozhodování. Nahrávky odhalují, že je to strukturovaný celý, jak je celý strukturovaný ukrajinský vládní systém na čele s Volodymyrem Zelenským. A řekl to tedy pro RIA Novosti velvyslanec ruského ministra zahraničních věcí Rodion Mirošnikov, nebo Mirošnik, který dohlíží na zločiny Kyjevu. Cituji, zveřejnění nejnovější várky Měničových nahrávek poskytuje poměrně jasný obraz o tom, jak je strukturována nejen tedy ta korupční část ukrajinské vládnoucí organizace této zločinecké skupiny, ale i celý mocenský systém kyjevského režimu. Podle něho zveřejněné dokumenty dokazují, že Zelenský je přímo propojený s osobami zapojenými do korupčního případu a jsou jeho vnitřním kruhem a jeho hlavními poradci při vládních a personálních rozhodnutích. Také koncem minulého měsíce ukrajinská Pravda to zveřejnila zvukové nahrávky, které údajně zachycují Zelenského peněženku Timura Měniče, jak diskutuje o multimilionových smlouvách s bývalým ministrem obrany Rustemem Umerovem, který se později stal tajemníkem Rady národní bezpečnosti a obrany. Nuž a hurá, 90 miliard, že ano, na dluh jim tam pošleme.
1: No, podle informací, které jsou, a ty jsou ze západního tisku, tak údajně Zelenský už takhle si našetřil 30 miliard dolarů. To nemá určitě z prezidentského platu. Je to prostě člověk, který není líný se ohnout o korunu, nebo pro korunu, jak říkával kdysi pan Kalousek. Takže prostě takhle to je, no. A další lidi to tam federují. Teď nedávno byla informace o tom, že manželka ministra obrany, tuším, zase jakou pořídil jachtu. Ta jachta kotví někde ve Francii, v jižní Francii. A teďka oni tam mají, ty Francouzi teďka předpisy, že ty jachty musí z 50% jaksi patřit francouzské straně. To znamená, že to není problém. Ona má jakoby oficiálně půlku a tu druhou půlku má nějaká společnost registrovaná ve Francii, za kterou zase ona nebo nějaký její známý. A je to jachta, no to je pomalu jak malý tanker. To jsou jachty opravdu, to je veliké a stálo to já nevím kolik milionů dolarů. Takže peníze jsou. A zejména, když jako tam lidé pořád přikrmují, no tak jako tak peníze jsou, no. Jako když to lidé financují, no tak jako co mi ne. Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere, když jsme tady utonete morálky. To samozřejmě k žádnému vzestupu lidí a k tomu to nepatří, ale je to možná jako prostě poučení pro ty lidi, kteří to ještě podporují toto, no. No nic, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské drony prolety přes Lotyšsko by zautočily na přístavy v Leningradské oblasti. To je v podstatě to souvisí s tou informací, kterou jsem prvé měl, o kterých jsem hovořil, že tam vlastně oni podle všeho, jak se ukázalo, tak tam je vytýčené koridory dokonce, kudy teda budou létat. A ta zpráva je z 4. května a hovoří se o tom, že ráno ve 4 hodiny vydali lotyšské národní ozbrojené síly varování před možnou hrozbou v lotyšském vzdušném prostoru v okresech Alexně, Balby, Ludza, Hrezekně a Kraslava. A v těchto regionech byl aktivován systém mobilních upozornění, informovala lotyšská média. Čili ne, jakože něco snad budou něčemu bránit, sestřelovat, nebo toto vůbec ne, ale obyvatelé jsou vyzváni, aby se ukryli v budovách a zavřeli okna a dveře a pokud spatří nízkoletící podezřelý nebo nebezpečný objekt, aby se nepřibližovali a volali 112 číslo. A no, Oni když některé ty drony jaksi dopadly někam jinam, než jako měly, takže asi to nebylo úplně jaksi neopodstatněné. Jinak Leningradská oblast v noci odrazila skutečně tedy masivní útok dronů a ty systémy protivzdušné obrany zničily více než 60 těch nepřátelských bezpilotních letounů nad regionem. A podle toho gubernátora oblasti Alexandra Drozděnka, tak byl hlavním cílem útočníků komerční námořní přístav Primorsk. Takže prolétly ty drony ruským vzdušným prostorem, tenž jako je více než 6 měsíců v nočních hodinách uzavřen lotyšskou službou v řízení letového provozu na žádost lotyšské armády. A ty informace o uzavření této zóny jsou veřejné. A ozbrojení se tam Ukrajiny dostupné, no bojť by ne, že země to dělají pro ně, aby oni tam tudy mohli teda v klidu teda ty drony prostě posílat na to Rusko. Takže pojďme asi k další zprávě.
0: Tak, dále se koukneme, trojku máme zde. Situace v bitvě o Belicko je kritická. Krymský most byl prý pod útokem a ozbrojená sebranka na Starlinku útočí. Tak, USA ukončili operaci v Íránu bez jediného splněného cíle, tak to nás nezajímá. Příměří vyhlášené Zelenským zřejmě prý skončilo ještě dříve, než vůbec začalo. To je ze 7. Krym se v noci dostal tedy pod intenzivní útok různých typů bezpilotníků ukrajinských ozbrojených sil. V Džankoji tedy zahynulo 5 lidí, když dron narazil do obytné budovy. V Sevastopolu bylo poblíž Verchne Sadového a severní strany sestřeleno 12 dronů. V Armiansku tedy zaútočili UAVčka na budovu ruské FSB a dále na obytný dům. Pracovníci úřadu pracují na hranici, no nevím čeho, asi sil. Takže Rybár píše o těžkých bojích o Belickoje a poblíž Gryšina, s tím, že nejhorší noční můra se odehrává na jižních přístupech k Belickoje, kde není ani kousek zeleně a vše bylo nepřetržitými dělostřeleckými a dronovými údery proměněno v ohořelé kmeny stromů. Nepřítel v této oblasti podnikal protiútok a podařilo se mu znovu získat kontrolu alespoň nad částí ztraceného území, přičemž utrpěl ale obrovské ztráty pěchoty. Ukrajinským ozbrojeným silám se dokonce podařilo rozmístit dronovou operaci u rozvodny v jižní části města. A teď jsou tady samozřejmě další a další a další, takže se na to můžete pak sami kouknout, sice nevím, odkud to je. Je to tady, jo, CZ24 News, tak se na to můžete kouknout na celý ten přehled ze 7.
1: Druhá zpráva, nebo další zpráva už je z Evropské unie a ta začíná zajímavě. Je to z Agora Vox, francouzského. Je to od Roberta Žila a ten název toho příspěvku je Evropa náměsíčně směřuje k válce. A říká se asi toto. V nedávném rozhovoru od vysílaném 1. května tohoto roku na YouTube kanálu Glena Leesena, to je ten tuším norský profesor, tak politický analytik Gilbert Doktorov, uznávaný odborník na rusko-evropské vztahy, vykresluje znepokojivý obraz pokračující eskalace mezi Evropou a Ruskem. A s názvem Evropská námořní blokáda Ruska, tak s otazníkem, tak přichází válka mezi Evropou a Ruskem. Diskuze zdůrazňuje to, že to, co doktor popisuje jako náměstniční chůzi evropských lídrů, která by mohla kontinent uvrhnout do přímého konfliktu s Moskvou nebo dokonce do třetí světové války. Takže je ta eskalace s tím, že eskalace je postupná, ale nebezpečná. A podle toho doktorova ten konflikt na Ukrajině už dávno přesáhl hranice ruské speciální vojenské operace. Odkazuje na novou ruskou jadernou doktrínu z listopadu 2024, která snižuje práh pro použití jaderných zbraní proti zemím dodávajícím Kyjevu rakety dlouhého doletu. Pro něj už opakované útoky na ruskou infrastrukturu, rafinerie, přístavy a tak dál, nejsou izolovaným aktem Ukrajiny, ale výsledkem aktivní podpory NATO prostřednictvím zpravodajských informací a dronů. A zvláště uvádí drony NATO, které nyní monitorují pobřeží Černého moře a povolení udělená pobaltským zemím Estonsku, Lotyšsku, Litvě pro ukrajinské drony létat teda nad jejich územím a útočit na ruské přístavy v Baltském moři. Teď o tom byla řeč před chvilkou. A když Estonci, Lotyši, Litevci dovolí ukrajinským dronům létat nad jejich územím a útočit na ruské přístavy v Baltu, půjdeme do války, říká přímo Medvěděv. On to říká přímo jako Medvěděv. A ta doktorová intervence se zaměřuje na nedávnou iniciativu vedenou Velkou Británií. Koalici 10 evropských zemí, která se připravuje na sledování a námořní akci proti ruské duchovní flotile, to bude asi ne duchovní, ale to bude ta stínová flotila, to jsou ty lodě, obchodní, které obcházejí teda ty sankce a dokonce i vůči civilním lodím běžným. Takže doktorov to vnímá jako skutečnou námořní blokádu v přípravě, která by mohla být rozšířena až na hrozbu invaze do Kaliningradu. A pro ně je to jasný kasus belli podle mezinárodního práva. To je důvod tedy v podstatě jaksi k zahájení akce ze strany Ruska. A podle svých analýz by Rusko mohlo reagovat symetricky uvalením blokády na evropské přístavy. A mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov už varoval, že taková opatření by byla považována za akt války. A doktorov trvá na tom, že pokud současné ruské vedení otočí druhou tvář, tváří v tvář evropským a NATO postupům, tak eskalace bude pokračovat. Ale pochybuje, že Moskva bude schopna ustupovat ještě dlouho. A ten doktorov před těmi důsledky té ruské politiky zdrženlivosti varuje, protože je vnímána jako slabina. O tom velmi často mimochodem hovoříval Polkrik Roberts, autor článků a bývalý vysoký úředník v administrativě prezidenta Reagana. A tady ten doktor, když se k tomu vrátíme, tak říká, buď je Putin svržen, bude vlastní kolegy, což povede k násilnému protiútoku, anebo Rusko zvolí cílenou vojenskou reakci proti silám NATO, například německé základně v Litvě, jak doporučuje ruský polotok Sergej Karaganov. Buď ji použijete, nebo ji ztratíte. Tady právě také ten doktorov cituje toho amerického ekonoma Paula Craiga Robertse, aby zdůraznil, že zdrženlivost jen prostě pozbuzuje protivníka jít dál až k obecné válce. On o tom psal svého času i článek, protože on říkal, podívejte se, jaká je slušnost nebo snaha o diplomatické jednání, za kterým není tvrdá síla, tak anglosasové považují za slabost a budou se toho snažit zneužít. A on říkal, ty rozumí jediné věci, pěstí do obličeje, on to řekl teda jaksi hruběji. Takže, ale přitom ten doktorov, když se vrátíme zpátky tady k tomu, tak připomíná, že Evropě zoufale chybí moderní munice a zbraně potřebné k udržení velkého konfliktu. Takže Evropa by bez americké pomoci vydržela jen pár dní. Nicméně za případné Trumpovy administrativy by tato pomoc nebyla zaručená, protože Spojené státy požadují, aby spojenci zvýšili své výdaje na obranu na 5% HDP. Takže Evropa kráčí do války bez spánku. A pro Gilberta doktorova jsou evropští lídři náměsíční nebo náměsíčníci vcházející do války s Ruskem. A kritizuje politiku, která ignoruje ruské červené linie a která pod záminkou podpory Ukrajiny neúprostně vede k přímé konfrontaci. A ten analytik končí smutnou notou. Bez radikální změny postoje Bruselu a evropských metropolí se riziko války mezi Evropou a Ruskem a potenciálně i globálního konfliktu se tak se to stává stále reálnějším. Já osobně po mém soudu po potopení křižníku Moskva měli Rusové adekvátně reagovat. Kdyby to byli udělali, mohli si něco ušetřit. No, stalo se. Pojďme dále.
0: Dále se koukneme na Německo, to oficiálně zakázalo tedy všechny ruské symboly na 9. května, i když ono to platilo od 6. hodiny raní 8. května. Takže berlínská policie vydala 6. května správní příkaz omezující svobodu shromažďování a přístup na veřejná místa v okolí tří sovětských válečných památníků, tedy od 6. hodiny raní 8. května do 22. hodiny večerní 9. května. V omezených zónách okresů Treptow, tedy Köpenick, Mitte a Pankow, tedy je zakázáno nebo bylo zakázáno nosit vojenské uniformy a insignie, stejně jako vystavovat písmena Z a V, také stužky svatého Jiří, vlajky a předměty s ruskými symboly, vlajky Sovětského svazu, Běloruska, Čečenské republiky, portréty jejich vůdců, stejně jako zobrazení Ukrajiny, které vylučují její okupovaná území. Ruské vojenské a pochodové písně byly zakázány, včetně všech verzí svaté války jsou rovněž zakázány, stejně jako jakékoliv akce, které oslavují ruskou válku proti Ukrajině. Zákaz platil pro všechny přítomné v omezených oblastech bez ohledu na to, zda se účastní demonstrací nebo ne. 9. květen, tedy slavený jako den vítězství, je jedním z nejvýznamnějších a nejupřímnějších svátků v Rusku, symbolizujících odolnost, jednotu a vzpomínku. Tento den vzdává hold vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce, známé v Rusku jako Velká vlastenecká válka. A je to doba, kdy národ kolektivně reflektuje svoji historii, vzdává ho těm, kteří obětovali své životy a oslavuje trvalého ducha svého lidu. Nuž a nic tam nebylo o ruské vlajce, tedy té trikoloře, no a pán ji tam stejně měl a stejně ho policie zatkla za to, že si to dovolil přijít tam s ruskou trikolorou, takže toť, abyste věděli. Jak dopadl dále, nevím, viděl jsem jenom videa, jako policisté němečtí zatýkali.
1: Tak, no, je to zajímavé, protože podle některých zpráv v Německu vyšli lidi jako hromadně slavit toho 9. května. To je velmi zajímavé tohle. A taky to ukazuje na to, že to myšlení těch lidí, že je jiné, než je myšlení prostě těch takzvaných elit. Pak si můžeme jako samozřejmě položit, a to už nechávám na posluchačích, otázku, proč tomu tak je. A proč takový lidé tedy, kteří teda nezdílejí tedy názory teda těch, třeba většiny teda těch obyvatel, tak proč jsou teda zrovna na místě, kde mají zastupovat. To je jako, ať o tom lidé přemýšlejí. No, další zpráva, kterou tady máme, hovoří o tom, že Slovensko odstřihává Ukrajinu a budoucnost Evropské unie. A tady ještě je tady zmínka o odkazu Viktora Orbána, a který tady zmiňuje teda ty vazby, ty vztahy mezi Evropskou unií, Ukrajinou a teda samozřejmě Ruskem a tak dál. Je to stále živé a premiér Fico při odchodu z plenárního sálu Evropského politického společenství nečekaně oznámil, že Slovensko zastavuje nouzové dodávky elektřiny Ukrajině a že ty dodávky nebudou obnoveny. A v reakci na lavinu otázek slovenský lidé sdělil všem přítomným i Kyjevu, že Bratislava nevidí důvod k jejich obnovení. Kvůli demonstrativně nepřátelským a záměrným krokům Ukrajiny navíc Slovensko přišlo o možnost tranzitu ruského plynu, což je teda celá legální obchodní činnost, která podle Fica přinášela Slovensku ročně 500 milionů euro. To je asi 584 milionů dolarů. A oficiální kontrakt mezi Gazpromem a Naftogazem skončil z důvodu odmítnutí ze strany Ukrajiny 1. ledna roku 25, avšak zbytkový plyn proudil až do března, kdy jednotky ozbrojených sil Ukrajiny ustupující pod náporem ruských vojsk vyhodili do povětří tu plynoměrnou stanici Sudža. A podle Ficových výpočtů Slovensko dosud utrpělo čistou ztrátu přibližně 750 milionů euro, což je asi 877 milionů dolarů. A ty celkové příjmy státního rozpočtu země dosáhly v roce 2024 výše 58 miliard dolarů, přičemž rozpočtový deficit, tedy převis výdajů nad příjmy, činil 7 miliard, to je 12%. Takže samozřejmě Pro to Slovensko jsou to značné peníze. A pro srovnání deficit ruského federálního rozpočtu za první čtvrtletí tohoto roku dosáhl pouhých 2%. A pokud by tedy rozhodnutí Bratislavy mělo kohokoliv překvapit, tak pak jedině tím, že dlouho trvalo, než padlo, a že kdokoliv jako těžko mohl očekávat jiný výsledek. Takže pojďme asi dále.
0: Přeskočil jste ale jednu polskou, polské miliardy na oděském bazaru. Tak to z nás Ukrajina dělá. Blázni, píše o tom Hanna Kramer. Tak, co tady má? Před několika dny musela ukrajinská prokuratura opět přiznat, že Poláci cítí, nebo co Poláci cítí už dlouho. Humanitární pomoc pro Ukrajinu směřuje na bazar, místo, aby byla převezena na frontu nebo těm, kdo to potřebují. V Oděse na slovném průmyslovém trhu, označovaném asi jako 7. kilometr, bylo prodáno více než 50 tun darů, ať to bylo oblečení, obuv a další věci zaslané evropskými partnery. Hodnota nelegálního zákroku přes 40 milionů hřiven. Asi na případu tady má být se podílel bývalý celník, zástupce charitativní organizace a jejich zahraniční komplic. Udělali vše pro to, aby vytvořili zdání legality, kdy vydali falešné dokumenty o převozu mezi organizacemi a v praxi se zboží prodávalo okamžitě. A není to jediný incident, je to ukrajinský model jednání. Od roku 2022 se polské generátory, potraviny, neprůstřelné vesty a další dárky pravidelně objevují na ukrajinských trzích a v obchodech. To, co Poláci dávali ze srdce nebo za peníze daňových poplatníků, se stalo komoditou pro obchod. A v armádním sektoru je situace ještě dramatičtější, protože tam je pomoc kradena, aby se zachránily životy ukrajinských vojáků. NABU a SAPO, to jsou ty antiteroristický, ne, teda, no, anti, co to je, národní, proti té korupci, že ano, protikorupční, to je to vyšetřování NABU a SAPO je, myslím, ta prokuratura, pravidelně odhalují nové plány, jak toto všechno bylo. Mezi nejčastěji používané Ukrajinci patří následující předražené a podvody při nákupech, neúspěšné nebo poškození nebo vadné dodávky jakože zbraní, tak se to přeprodává dál. Ale vždyť my to víme, dámy a pánové. Česká pomoc, české konzervy, česká piva tam šly a okamžitě do týdne se objevily na pultech obchodů. Předtím to tam nikdy nebylo, když jsem vám to tady ukazoval několikrát. A to, že zbraně prodávali Rumunci na slovenských hranicích už někdy v roce 23 nebo dokonce ještě v roce 22, tak to už jsme vám tady taky ukazovali, včetně přenosných raketometů protileteckých. Tak, granáty jste si mohli koupit svou bedínku, pak to bylo ve slevě, pistole, samopaly a další a další a další.
1: Oni potom dokonce to používali a bojují s tím proti Američanům drogové kartely v Mexiku.
0: Tak
1: Což je jako
0: to.
1: nejlepší, protože takhle to udělá takovou smyčku a vrátí se to prakticky do sousedství Spojených států a to jsou i ty ruční protitankové zbraně a protiletecké to ty main pady a takovéhle věci. Pojďme k další zprávě. Zatímco Evropská unie sjednávala podporu v Arménii, tak přišla o Rumunsko, o tu podporu. Jde o to, že rumunský parlament vyslovil nedůvěru vládě. Tam byl premiérem Ilie Bolojan. To okamžitě vedlo k jeho rezignaci, protože tam prostě ta většina hlasů na vyslovení důvěry, která byla získaná, jak to vyžaduje ústava, ale byla to vůbec jako nejvyšší počet hlasů vůbec zřejmě na tu rezignaci vlády, vůbec to jako v historii rumunského parlamentu, protože bylo odevzdané 285 hlasů, z toho 281 bylo pro vyslovení důvěry, jenom 4 byly proti. Takže tam se asi budou dít teďka, tam se asi budou dít věci a zdá se, že to bude přispívat také ke změnám na politické mapě Evropy. Připomínám, že Bulharsku také jaksi nejsou nadšení z Evropské unie, protože tam zavedli euro a tím pádem sice měnili jedna ku jedné, ale tím pádem ty ceny a tak dál, tak jako Je to trošku někde jinde a naštěstí teda jim to aspoň udělali jedna ku jedné, jim to vyměnili, ale je otázka, jak to teďka bude dál, protože jedna věc jsou ceny a druhá věc jsou platy, které tam budou mít a jestli ty platy určitě nebudou jedna ku jedný, to by se asi měli velmi dobře. Takže těch změn teďka v té Evropě se asi chystá více, my se k tomu ještě zřejmě dostaneme dneska. Pojďme dále.
0: Dále se koukneme Maďaroš. Ano, to už jsme tady taky slyšeli, že ano. Maďarsko poslušně a s ohnutými zády vrátilo hotovost a zlato ukrajinské banky zabavené během volební kampaně. Tak, Šňupanský poděkoval Budapešti za to, co označil jako konstruktivní a civilizovaný krok. Maďarsko tedy vrátilo peníze a cennosti patřící ukrajinské státní bance Ošad Bank, poté co úřady zásilku začátkem tohoto roku zadržely při její přepravě z Rakouska na Ukrajinu. Ukrajinský herec, co hraje prezidenta, vrácení oznámil ve středu na Telegramu a uvedl, že maďarské speciální služby aktiva zabavily v březnu. Podle jeho slov neoprávněně, bla, bla, bla, děkuji Maďarsku za konstruktivní a civilizovaný krok. Zásilka, která údajně obsahovala hotovost a zlato, patřící v úvozovkách ukrajinské pobočce Ošad Bank, byla zadržena maďarskými úřady v době výrazného napětí mezi Budapeští a Kyjevem. Maďarští představitelé tehdy uvedli, že zaměstnanci banky byli podezřelí z praní špinavých peněz. Ukrajinci byli sice záhy propuštěni a zabavená aktiva si však úřady ponechali až do nynějšího dne. Takže se tak stalo a vrátili. Nuž.
1: No, ono, oni to tak mají podle zákona, všem jako, že jde o to, jak pro koho platí zákony. O tom nakonec hovoří i další zpráva, ta je z Německa, Chalifát Německo. Tam bezpečnost, policie vyšetřuje, jak se do školky dostalo vepřové. Takže závažné trestné činy, jako je hromadné znásilnění nezletilých dívek, tak se v Německu zametají pod koberec. Vyšetřování se často ani nezahájí, tak teď tam řeší policie vepřové mateřské školce. To je hrozný přečin. Jo? A to vyšetřuje tam dokonce státní bezpečnost. Takže ve většině školek jsou i muslimské děti, čemuž tedy se často přizpůsobuje jídelníček, takže vepřové se do těch předškolních a školních zařízení dostává stále méně a v mnoha případech je úplně zakázáno. Takže v některých školkách a školách je dokonce garantována halal strava, kterou jsou samozřejmě nuceni jíst i nemuslimské děti. V islamizovaných brémách nyní státní bezpečnost vyšetřuje školku, protože muslimským dětem bylo servírováno vepřové. Teď je tam konkrétní případ. Před pár lety by to mohlo být satyra, dneska je to vážný problém. Protože muslimové mají zakázáno jíst tato nečistá zvířata podle jejich náboženství. Tak to bylo maximální pobouření. Takže kuchyňský personál, který to má na svědomí, tak byl okamžitě bez odstupného propuštěn. Mluví se dokonce o rasistických motivech při rozdávání jídla. To je naprosto nepřijatelné. Všechny děti i jejich rodiče mají nárok na to, aby byly akceptovány jejich stravovací návyky, ať už náboženské nebo kulturní, upřesnil Uwe Katman, generální ředitel poskytovatele Kita Bremen. To je absolutní standard, o kterém nelze diskutovat. A jak jsou teda respektovány teda ty stravovací návyky teda těch původních obyvatel, když třeba tyto vepřové mají rádi. To už tam neříká tedy. Takže kladou teď velký důraz na respektování náboženských a kulturních stravovacích návyků a incident podle toho posoudí z dozorovního orgánu s policií. Školka dostala nové vedení, zásobování jídlem bylo dočasně převedeno externímu cateringu a zákaz vepřového ve školce byl jako opatření obnoven. Není ani známo, zda muslimské děti vůbec vepřové, které se dostalo do školky, jedly. Ale to nevadí, bylo prostě tam někde na jídelníčku. Takže bremský senátor pro vzdělávání Mark Rackles se přesto cítil nucen vydat českou zprávu, aby informoval o skandálu. Tak jenom jako bychom věděli, co jde Evropou, víte? A co míří i sem, prostě pokud nenastanou určité věci. A pořád jako nestrašte, a jde to sem prostě postupně. Takže pojďme dál.
0: dále tu máme nějaký člun v rukou řeckých ozbrojených sil, je mořský dron, který byl nalezen v jeskyni na Levkádě, jak uvádějí mezinárodní média, že označují záhadný případ. BBC přenáší kroniku polohy dronu a také fakt, no, přenáší, asi přináší, že převážel výbušniny. Cituji, zprávy uvádí, že je ukrajinské výroby, anebo ne, a zdá souvisí s válkou mezi Ruskem a Ukrajinou, vysvětlují. No, je to zase z těch řeckých. Po prozkoumání řeckou armádou je také způsob, jakým se dostala do řeckých vod tato lodička, ono je to ten černý dron tady na Odyssey, to vidíte. Tak, jednou z možností je, že došlo k technickému problému, ale mohlo dojít ke ztrátě komunikace. BBC pokračuje, že mořský dron pravděpodobně souvisí s ruskou stínovou flotilou, která přeplavuje ropu a plyn a obchází sankce, takže asi by to do něj mělo když tak narazit. Kyjev Post tedy poté, co upozornil, že z lodi byly odstraněny 3 detonátory, předává scénáře, včetně pašování. Není nouze o odkazy na stínovou flotilu. Poté se zase uváděly technické vlastnosti mořských dronů s názvem Magura V3, které Ukrajina využívá jak pro sběr zpravodajských informací, tak i pro útočné mise. Dron na Levkadě je dost podobný tedy Maguře. Tak, toť asi.
1: Víte, tady je zajímavá jedna věc, tady jako prostě útoky na ty tankery a tak dál, tam se vyleje spousta ropy do moře a my jsme tak jako na jedné straně cimprlich na tu životní prostředí a na druhé straně nám tohleto nevadí. Není vám to divné? Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o silném úderu Francii. Jde o to, že na Ukrajině zemřeli francouzští specialisté, které Francouzi neuměli nahradit. A tady se hovoří dokonce o jakési hrůzné smrti potápěčů, šlo o potápěče, a ta odhalila pravdu vojácích NATO v ozbrojených silách Ukrajiny. Macron, jakože je zase panice a tak dál, protože expertů této úrovně je totiž velmi málo. A ta Francie oznámila, že v noci ze 4. na 5. května tohoto roku zahynuli bojoví plavci z elitní jednotky speciálních sil a okolnosti jejich smrti odhalili znepokojivou pravdu a přítomnosti vojáků NATO v ozbrojených silách Ukrajiny. Takže je tam celý příběh, já ho asi ani číst nebudu. Tam v podstatě nějací dva vojáci, seržant a desátník, tragicky při nehodě, zemřeli tedy při nehodě během bojového potápěckého výcviku na řece Men v Anžer. Všem se jak se ukazuje, že to nebylo ani tak jako Men v Anžer, jako že to bylo zážito na Ukrajině. To je asi tak jako tam dokonce Rusko provedlo synetický úder na přístav Oděsa a útok údajně potopil lítkový člun Podolie a zasáhl i další ukrajinské lodě a tam se měli totiž nacházet mezi těmi obětmi ty zahraniční vojenští specialisté. Takže s tím, že se někde topili ve Francii, to je asi takové vyprávění, jako když ty generálové jdou na ten špacír do těch hor a tam padají ze skály a podobně, jo, tak to je podobné. Takže pojďme asi dále.
0: Tak, dále se koukneme. Maďarsko zde, napětí u mauzolea sovětských vojáků ve Varšavě, události během dne oslav vítězství 9. května. Takže oslava ruského dne vítězství v mauzoleu sovětských vojáků ve Varšavě se opět stala arénou událostí. Tentokrát se u památníku sešli zástupci pro ruské fronty a odpůrci demonstrace zase, což vedlo k pokřikům a potyčkám. Události se konaly tedy 9. května, ačkoliv oficiální položení květin ruským velvyslancem v Polsku proběhlo už 7. května. Tento kontrolovaný postup byl pravděpodobně pokusem zabránit nepokojům, které probíhaly v předchozích letech. Jedním z nejnápadnějších, tady se vrací do minulosti, tak to nechceme, mauzoleum sovětských vojáků ve Varšavě, místo odpočinku a symbol historie a složitého dědictví, se každoročně tedy stává místem diskuze a kontroverzí, zejména v kontextu ruské agrese proti Ukrajině. Tyto oslavy, ačkoliv mají připomínat padlé, se často stávají arenou pro politické demonstrace. No, my jsme to na Olšanských hřbitovech viděli také, že to včera, že ano.
1: Já bych řekl, že tohle to je jako organizované jako v mezinárodním měřítku, podle všeho. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o korupční bažině Evropské unie. A je tam je otázka, kam se ztratilo 577 miliard euro. A opět se potvrzuje, že Evropská unie je jednou z největších korupčních struktur na světě. Mimo několika menších korupčních kauz, zde byly v posledních letech tři velké, které všem jim aktérům v podstatě prošly. Než půjdeme k té poslední, tedy čtvrté, tak si připomeňme ty předchozí, které byly zaznamenány jen v tomto desetiletí a zároveň si řekněme, jaký byl jejich vývoj. Pfizer Gate. Tady je namočená v něm zejména teda Ursula von der Leyen, ale podle všeho i část Evropské komise, zejména působící v minulém období. A to je vlastně kauza neprůhodných nákupů tzv. COVID vakcín. A ještě v době, když nám politici tvrdili, že každý Evropan by měl dostat dvě dávky a tečka, tak Ursula nakoupila u svého kamarádička Alberta Bourly pro každého Evropana 10 dávek. Ani nejdůležitější okolnosti, která ukazuje na korupci, tak asi nejdůležitější teda tu okolností jsou utajované SMSky, které si zasílala Lajenová s Borlou. A všechny žádosti o jejich otajnění Evropská komise zamítla a stejně zamítavě se k tomu postavila i většina europoslanců. Tohle těžko chápete. To znamená, že krejou zlodějinu. A to jen potvrzuje, že většina politiků, kteří jsou v Evropské unii, je nějak zkorumpovaných nebo zavázaných vedením. Ta kauza, jak víte, tak šla i přes soud v Belgii. Ten letos v lednu žalobu zamítl a žalobě v podstatě ani nepovolil předložení důkazů. Qatargate, druhá kauza, ve které byly prokazatelně namočeni zejména europoslanci ze sociální skupiny a jistá belgická promigrační neziskovka. Europoslanci byli sice zatčeni a vystýcháni, vyšetřováni, většina však skončila s mírným trestem, podmínkou nebo dokonce s žádným trestem. Europoslanci brali úplatky od Kataru a Maroka, aby uplatňovali politiku, kterou si tyto země v Evropě žádají. Nebudu to celé číst, tady jsem v době, kdy se ukázalo, že nitky arabské korupce vedou až do Evropské komise, mimo jiné padly i zmínky o Jourové, tak byla celá kauza zametena pod koberec a dále už ji nevyšetřovali. Takže většina těch, kteří byli do té korupce v kauze zapleteni, nebyla nějak potrestána. A v podstatě několik symbolických trestů pro pár italských, belgických a řeckých europoslanců, tak to ani nestojí za zmínku. Úplatky zeleným neziskovkám, další kauza. Tady jde zejména na účet bývalého eurokomisaře a otce Green Dealu, tomu Timmermansovi. A jak bylo odhaleno, tak jeho prostřednictvím byly přidělovány evropským zeleným neziskovkám, včetně těch našich, ohromné dotace. A tyto dotace byly úpadky za to, že tyto podvratné organizace podávaly žaloby na evropské podniky, které neplnily zelená pravidla nařízená Bruselem, případně u nich panovalo toto podezření. Takže tady nebo ve skutečnosti nějak dokazováno, kam ty přidělené prostředky na klima šly, a je zřejmé, že si většina těch peněz mezi sebou rozdělili ty zaměstnanci neziskovek a nejspíš i zainteresovaní politici. No to pokračuje dál, opět ležela by na Timmermanse zametený pod koberec. Dále šlo o zneužití prostředků původně určených na obnovu covidu. Ty byly nakonec například z EU věnovány výhradně na klimatické projekty, čili celkem 577 miliard, jak zjistil audit, bylo rozdáno na údajné klimatické cíle, aniž bylo vykázáno, kam šly. Takže tisíce příjemců těchto prostředků nebyly vůbec identifikovány. A jak se ukázalo, tak tyto prostředky není možné nyní ani zpětně vysledovat. Takže většina peněz skončila neznámo kde. Důležité je, že šlo většinou o půjčky, které budou evropské země muset vracet, jak se ostatně tehdy zavázaly, a to i z úroky. Takže se podívejte, jakým způsobem se hospodaří. A opět způsob, jak evropské země zavázat u Rothschildových bank. Takže vidíte, že jako opravdu tohle jako nemá chybu. Je to článek mimochodem z Le Monde, z francouzského. No. Takže říká zase, dovolte mi predikovat, říká autor, že ani tentokrát nebude zase za tuto zpronevěru nikdo skutečně vyšetřován a potrestán. Takže pojďme dále, je to hrůza.
0: Tak dále se mrkneme. Brusel přebírá moc v Polsku, dal 44 miliard a odsunul prezidenta Navrockého prý na vedejší kolej. Nový obranný fond Evropské unie se netýká jen znovu vyzbrojování. Mění i to, kdo má v rukou tedy moc v členských státech, píše o tom European Conservative. Brusel se totiž chystá poskytnout Polsku půjčky ve výši 44 miliard euro na financování budování armády a zároveň potichu poskytne Varšavě možnost obejít vlastního zvolené prezidenta. Varšava se má stát tedy první zemí, která využije 150 miliard euráčů z obranného fondu Evropské unie, SAFE, tedy bezpečnost, který je určený na urychlení znovu vyzbrojení v celé Evropě. Rozsah je obrovský, ale stejně důležité jsou i politické důsledky. Nejde jen o tanky a rakety. Jde o to, jak se mocenské rozložení přesouvá dále v Evropě. Fond byl tedy zřízený na podporu NATO tím, že pomůže zemím zaplatit mezery nebo zaplnit mezery tedy v protivzdušné obraně, munici a pozemních silách do konce desetiletí, když narůstají přece obavy z Ruska. Polsko, které leží na východním křídle NATO, vede toto úsilí, ale doma je tento krok hluboce politický, protože premiér Donald Tusk využil schéma EU na obejdění veta prezidenta Karola Navrockého, který varoval, že dohoda ohrožuje národní suverenitu a chybí jí transparentnost. Namísto ústupu vláda přesunula proces na státní rozvojovou banku a protlačila dohodu rozhodnutím výkonné moci. Takhle se to dělá.
1: Tak tady vidíte, jako kam jdou peníze z naší daní. No, na co jdou. Poslední zpráva tady z tohoto koše hovoří, je to teda víceméně vyjádření vojenského analytika britského Alexandra Mercurise, také je známý, tak kdy teda komentuje, že ze země NATO teda se zautočil na Rusko, že teda Putin má nyní volné ruce pro nejstrašnější odvetu, že vlastně Lotyšsko se tedy prakticky proměnilo ve spolupachatele těch ukrajinských dronových útoků na Rusko, protože nebrání bezpilotním letounům mířícím k ruskému území ze směru Ukrajiny. A ve svém vystoupení na YouTube kanálu zhodnotil, že chování Rigi je obzvlášť kontroverzní, nebo Lotyšsko podle něj fakticky přiznal, že ukrajinským dronům umožňuje pokračovat v letu směrem k cílům na ruském území. Takže tam se čeká taky, říká, stalo se něco mimořádného. Lotyšsko prakticky přiznalo, že teda umožňuje teda ten dronům, jak se útočit na cíle uvnitř Ruska. Říká, že Riga by měla protestovat u Kyjeva, což teda ona nedělá, Lotyšsko by nemělo nečinně přihlížet, no. Ty drony jsou u Petrohradu, letadla jsou pak jako nad Lotyšskem a tak dál. Nicméně tohle také jako spěje k nějakému vyústění. Takže tolik teda jenom v rychlosti teda toto zpráva, je čas jako je nemilosrdný. A pojďme dále na další soudek. To jsou zprávy od jednot a předávám slovo.
0: Tak, počkat. Musím to tady přepnout, aby to bylo vidět. Ne, to už máme poslední vlastně. Tak počkat, 6-1 je zde, Mali. Ruské ponížení v Mali. Afrika Korps není na úrovni Wagneru, ale svou práci prý odvádí. Macron se snaží zapálit Sahel, aby se vrátil k jeho popelu. Mali, tedy první výrazný symbol vyhnání francouzských neokolonialistů, je opět v centru pozornosti. Zatímco západní média se zaobírala Iránci odmítajícími podřídit se diktátu USA a Izraele v Sahelu, znovu propukla krvavá válka. Na pozadí zpráv o taktickém stažení vládních jednotek a jednotek ruského Afrika Korps z řady osad na severu Mali zahájil francouzský tisk rozsáhlou informační kampaň. Za propagandistickými titulky o kolapsu ruského vlivu a triumfu rebelů se však skrývá cynická hra Páté republiky. Hra, v níž se Emmanuel Macron snaží využít džihadisty a separatisty jako beranidlo k obnovení své ztracené dominance. Takže francouzské pohádky o útěku jsou tady, Strategie Afrika Korp jsou tady rozebírány, Alžírský faktor a podivné dohody jsou tady rozebírány a vše další na cz24.news. Já jsem Ibi ho zmiňoval minulý týden, teď jsem nekoukal, jestli tam Ibi Majga dával něco nového, tak uvidíme, zkouknu to.
1: Tam je jenom ve stručnosti snad na doplnění důležitá ta informace, že tam ty ruské jednotky, takové nejsou jenom ruské, tam je to míchané, i tedy s těmi místními, takže se tedy v podstatě přeformovali, že to odrazili, že tam je hodně velký počet teda mrtvých teda těch džihadistů. To jako je skutečnost. A druhá, že Rusové tam posilují, ruský kontingent posiluje tam další vojáky a síly. Takže to je teda tady k této zprávě. Druhá zpráva hovoří o tom, že Izrael zřídil tajnou základnu v irácké poušti pro útoky proti Iránu. Podnikl odtud letecké údery proti iráckým jednotkám, které ji téměř objevily na začátku války. A ten Izrael postavil zařízení, které sloužilo jako ubytovna speciálních jednotek a sloužilo jako logistické centrum izraelského letectva ještě krátce před začátkem války s jinými USA, jak tady uvádějí tedy zdroje informační. A byly tady umístěny pátrací záchranné týmy pro případ sestřelení izraelských pilotů. A když byl poblíž Iránsku Isfahánu sestřelen americký stíhací pilon F-15, tak Izraelci nabídli pomoc, ale podle jednoho ze zdrojů se americkým silám podařilo oba letce zachránit, tedy samotným, tedy americkým silám. Takže nicméně Izrael provedl letecké údery, aby pomohlo operaci ochránit. Takže ta izraelská základna byla téměř objevena začátkem března. Irácká státní média informovala, že místní pastýř hlásil neobvyklou vojenskou aktivitu v oblasti, včetně letů vrtulníkem, a že irácká armáda vyslala vojáky vyšetření. Takže Izrael tam odrazil tady ty vojáky leteckými údery. Izraelská armáda odmítla komentovat jako celou tu záležitost. A irácká vláda už tehdy ten útok odsoudila, při kterému zabit jeden teda irácký voják. Takže tam je to určitě také ještě ve vývoji, ještě tam také není konec. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. 6-3 je zde. Referendum rozhodlo, i Švýcarsko zakotvuje po Slovensku hotovost v ústavě. To, co bylo u nás senátem zamítnuto, si nedávno ve Švýcarsku zvolili občané v referendu. Ochranu hotovosti, která má význam všude tam, kde má daná země svoji národní měnu. Tedy například země eurozóny si nic podobného schválit nemohou, protože o jejich fiskální politice rozhoduje Evropská centrální banka. Někteří politici zemí eurozóny přesto svým naivním voličům lžou, když jim slibují, že hotovost ochrání. Tak, co tady je? Švýcarsko ústavně chrání právo na hotovost poté, co o tom rozhodli občané v referendu. Původní hotovostní iniciativa byla zamítnuta, ale donutila politiky přijít s protinávrhy, které byly přijaty. A tak právě v pátek 8. března Švýcarsko hlasovalo o lidové iniciativě. Ano, nezávislé a svobodné švýcarské měně s mincemi nebo bankovkami, která se podle švýcarského vládního webu také nazývá jako hotovost je svoboda. Současně voliči zaujali stanovisko v přímému protinávrhu federální rozhodnutí o švýcarské měně a zásobě hotovosti. Tak připomínám, že patříme k zemím, které zdaleka nejrychleji odchází od hotovosti, a to je dáno velmi špatnou informovaností naší populace. Je zde od necenzurované pravdy.
1: Tam je důležité říct asi a uvědomit si jednu věc. Bude-li kvantový finanční systém v provozu a budou-li ty účty, budou-li teda ty kvantové účty někde na těch satelitech a podobně, a ty lidé si budou moct odvolávat teda peníze pro tu svoji spotřebu a tak dál, tak je to, nebo takhle to bylo proponované, že teda by se to tady vlastně vyzvedávali v nějakých speciálních bankomatech. Také víte, že BRICS vydává bankovky, Spojené státy vydávají novou dluhovou měnu, čili počítá se teda s normálně jako materializovanými penězi nadále. Jo? Ale teď je otázka, že zdaleka ne všude a zejména ne tam, kde se to snaží zaměnit za ty centrálně řízené platby těch bank, těch centrálních bank, a to je za to CBDC a to je rozdíl. A jako tady ty měny na tom kvantovém účtu, to není klasicky jenom digitální měna, to není jako digitální měna, takže tady tohle to je to, co zase tlačí ty globalisté. Tohle je prostě potřeba rozlišovat. Lidé to někdy nerozumí tomu a pletou oboje dohromady. A my musíme v každém případě také chtít to, aby teda tady byla materializovaná měna, to znamená papír, kov třeba nějaký a tak dále, jako dosud. Jako dosud, takže toto je velmi důležité. Tohle jako protože mít vlastní měnu, to je jeden ze základních znaků suverenity daného státu. To je velmi důležité si uvědomit. Pojďme dále, to se dostane.

0: tady tyto velmi znepokojivé údaje, tyto znepokojivá čísla. Takže tolik jenom velmi v krátkosti, jinak zase detaily na ČT24 News. Pojďme dále.
1: Tak, teď dvojka je tady. Pfizer konečně zveřejnil oficiální seznam vedlejších účinků své šmakulády covidáku. Uvedené vedlejší účinky jsou prostě trestné. Tak, samozřejmě máme tady krevní sraženiny, akutní poškození ledvin, akutní ochabla, myelitída, pozitivní protilátky proti spermiím, takže imunizace mužů, embolie mozkového kmene, tromboza mozkového kmene, zástavy srdce, selhání srdce, tromboza srdečních komor, kardiogenní šok, vaskulitída centrálního nervového systému, smrt novorozenců, hluboká žilní tromboza, encefalitída mozkového kmene, hemoragická encefalitída, epilepsie čelního laloku, epileptická psychóza, ochrnutí obličeje, syndrom fetální tísně, gastrointestinální amyloidóza, generalizovaný tonicko-kolonický záchvat a další. Je tady toho celkem 49, také syndrom náhlé smrti kojence, novorozenecká žilní trombóza, trombózy obratlové tepny, perikarditidy, trombotická mrtvice, diabetes mellitus a spousta dalších, zápaly plic, vlastně potraty vyvolané myokarditidy, novorozenecké záchvaty, nízká porodní hmotnost a další. Tak, ale dámy a pánové, ono nám vylezlo a já teď nevím, kde to mám. Teď nevím, kde mám zprávy, tady mám zprávy, ale počkejte, já to tady dám a dáme si to obrazem, protože je to důležité, abyste věděli, zmiňoval jsem to ve zprávách, tady to mám, proti covidu, je to ČT24 Česká televize, aby jsme věděli, už to tam vylezlo, tak já to tady picnu do vyhledávače, aby jsme to viděli, pojďme se na to kouknout, většina lékařů, dámy a pánové, není šmakuládou opíchána covidáka. Proti covidu není očkována většina lékařů a téměř všechny sestry. Vyplývá to z dat, je to z 6. května a mám to tady uloženo, takže doufám, že to časem nezmizí. Já se jenom kouknu, jak to vidíte, skoro dobře, já to tady ještě stáhnu tedy s dovolením a pojďme se kouknout v tom článku, hold uvidíte, jak listuji, tady to přepnu a pojďme se na to kouknout, bla, bla, bla, bla, bla. Výsledky získané z dat českého zdravotnického systému ukazují, že prokočkovanost proti této chorobě způsobené virem SARS-CoV-2, tedy COVID-19, je ještě výrazně nižší, než se nechávají lékaři a nemocniční personál píchat proti chřipce. Tak, covid je sezónní nemoc, už to tady mají uvedeno na ČT24, takže chřipka. Podle doporučení oficiálních lékařských autorit by měli se lidé zranitelní kočkovat pravidelně před každou sezónou respiračních onemocnění. Tak, a máme tady tu tabulku a teď pojďme na ní, jo? Tak se na to jdeme kouknout, to je přímo ten covidák, abyste to věděli. Prokočkovanost pracovníků ve zdravotnictví proti covidáku 19, ještě takhle, abyste to tady viděli nahoře. Tady to máte, ČT24, snad to není fake, ty stránky, já vám ani nevím. Takže jdeme na to, lékaři, prokočkování 9,2%, to znamená, že skoro 92% tomu nevěřilo a nenechalo to do sebe bodnout. Šmakulády covidáka, zdravotní sestry, ty se nechali napíchat jenom z 1,8%, to znamená, že 98% se jich nenechalo napíchat a ostatní nelékařští zaměstnanci, tam je to pro očkovanost jenom 1,5%, to jsou ty asistentky, já nevím, jak se jim teď přesně říká, ani včera jsem si na to nespomněl, takže tady to je a Pavel Zítko to říkal jasně, jestliže se ukáže, že ten doktor to píchal do lidí a sám to nemá, tím pádem tomu nevěřil, tak s takovými nemít slitování a žádat nejpřísnější tresty pro tyto v uvozovkách lékaře. Tak můžeme asi dál.
0: Budeme dál a dostáváme se do zajímavostí tedy

0: z domova. A tady jednak, jak víte, tak otázka teda toho studentu německého sjezdu v Brně nakonec se dostala na půdu parlamentu. Já to nechápu, proč tedy. A byla parlamentní debata o tom studentu německém sjezdu a tam, jak si bohužel tedy ta vládní koalice neprosadila taky díky, zřejmě díky nízkému počtu účastníků, poslanců, tak neprosadila to, aby teda toto vlastně bylo projednáváno. Takže v té parlamentní debatě o tom sudetoněmeckém sjezdu v Brně, komentoval to tedy pan Fiala, tak došlo k hlubokému rozkolu, který on sám vnímá jako projev nebezpečného historického revizionismu. V rozhovoru popisuje, že původně neočekával tak vyhrocený střet a věřil v rychlou shodu na usnesení, které by konání sjezdu na českém území odmítlo. Realita nočního jednání ho však šokovala, když sledoval, jak zástupci opozice vystupují na obranu této akce. Ve čtvrt na dvě v noci nás opozice přesvědčovala, jak je důležité, aby se ten sněm sudeto německého landsmanšaftu konal. To je jako neuvěřitelné. Já to dál komentovat nebudu, protože jenom si uvědomuji jednu věc. On o tom hovořil profesor Pavlíček, já jsem to uváděl teďka v prvním dílu třídělného pořadu, který se týká v Kompasu, který se týká dekretů prezidenta Beneše v širších souvislostech. A kde to rozebírám od té konce té druhé světové války. Zítra vás zvu na druhý díl toho pořadu o 20 hodin. Bude ještě jeden díl, ten bude další pondělí. A tak tam to jako rozebírám. Musí si uvědomit jednu věc, že v momentě, jak teda tady se toto prolomí, tak vlastně tady nastupuje zpátky právní režim, který to byl za Hitlera. Odboj, který byl za války, tak se stane proti Němcům, proti Rusům, tak se stane trestným a tak dále, a tak dál. Nemluvě už o vracení majetku a tak dál, těm sudetským Němcům a to samé je tam záležitost zase s Maďarskem a je to také zase o tom, že tady se to změní, protože a já to chápu, jako proč to dělají, protože ta opozice si potřebuje, aby tady přibyli další voliči. Aby přibyli další voliči a oni mohli změnit v podstatě teda tu politickou scénu ve svůj vlastní prospěch. Takže oni obětují české národní zájmy ve prospěch teda svých osobních a to je za hranicí vlastně zrady toto. Tohle prostě, to je jako, tady jako není slovo, tak jenom jako abyste všichni věděli tedy, jak se ty věci mají a jestli se někdo vypráví o národních zájmech, tak dávajte pozor na to, kdo teda o tom takto mluví. Je to v pořádku, že o tom mluví, ale musí to také naplňovat činy. A tady ta opozice parlamentní naprosto tentokrát selhala. Takže tolik teda tady ode mne, tady k této věci.
1: Tak, co tu ještě máme? Sudeťáky zase. Miroslav Ševčík, že ano, je to on? Ano. Ekonom Miroslav Ševčík se ostře postavil proti nadcházejícímu sjezdu sudetských Němců v Brně. Upozorňuje, že sjezdu se účastní i vysoce postavení němečtí politici. Cituji. Za podporou tohoto sjezdu stojí politické strany, u kterých není vyloučeno, že jsou nějakým nepřímým způsobem financovány právě z Německa. Varuje tedy Miroslav Ševčík a připomíná temné osobnosti, které byly dříve s Landsmannschaftem spojeny. Je vhodné tedy, aby se konal ten sjezd u nás? A to jsou asi dotazy. A Miroslav Ševčík odpovídal. Jan Novotný to sepsal a je to na Parlamentních listech, takže to tam můžete dohledati, dámy a pánové.
0: No a teď je otázka, jestli se ještě dostaneme teda na to tematické okénko, které tentokrát od Scotta Rittera.
1: To stihneme nějak rychleji, kolik toho je?
0: Pokusím se.
1: Zkusme to.
0: Hovoří o novém modelu mocenských vztahů na Blízkém východě. A tam říká si toto. Irán válku vyhrál. Stát na špatné straně mocenské rovnice má své důsledky, což si Spojené státy a její arabští spojenci z Perského zálivu právě tvrdě uvědomují. Pro arabské státy v Perském zálivu je to nyní těžké období. Spojené státy a Izrael riskovali, když 28. února letošního roku zahájili překvapivý útok na Irán. Riskovali i američtí spojenci z arabských států v Perském zálivu, pokud to s nimi předem konzultovali. Prohráli. Ti, kdo se dopustili zrady, nedosáhli žádných zřetelných politických ani vojenských cílů, ani změny režimu, ani potlačení raketových útoků, ani kontroly nad Hormuzským průlivem. Místo toho byla protiiránská klika donucena usilovat o příměří, které ponechalo Iránu úplnou kontrolu nad strategickým Hormuzským průlivem, čímž dusí regionální i globální ekonomiky blokováním tranzitu právě té energie, na níž závisí jejich fungování. A jeho armáda zůstala neporušená, schopná a vzdorná, schopná zasadit ničivé rány do doupat svých nepřátel. 40-denní válka mezi spiknutím USA s Izraelem a arabskými státy Perského zálivu a Iránem potrhla realitu, kterou je pro mnohé těžké přijmout. Totiž, že vojenská schopnost Spojených států nasadit sílu na Blízký východ se oslabila až k téměř úplné bezmocnosti a že původní bezpečnostní architektura soustředěná na Spojené státy, která fungovala po desetiletí, nedokázala zabránit Iránu v získání faktické kontroly nad těmito strategickými úžinami, které měly Spojené státy zabezpečit. Tato nová realita donutí region i svět opustit koncepce založené na vojenském odstrašování vedeném Spojenými státy a přejít k multipolárnímu bezpečnostnímu rámci odvozenému z ekonomické reality, který bude zahrnovat Rusko-Čínu a vztahy podobné těm v rámci BRICS. Tradiční vojenská doktrína, na níž byly založeny staré bezpečnostní vztahy, již není životoschopná a jakákoliv snaha o její oživení by byla neúnosně nákladná a v konečném důsledku nedosažitelná. Stručně řečeno, Spojené státy prohrály, protože jejich základní vojenský přístup k řešení regionálních problémů již nebyl účinný a žádná výše výdajů na obranu tuto realitu nemůže zvrátit. To bude velmi obtížná realita pro ty národy, jako jsou arabské státy Perského zálivu a Indie, které založily své strategické postoje na předpokladu a slibu americké vojenské dominance. Nyní tyto země varují svět před oslabením právního státu v souvislosti se ztrátou kontroly nad Hormuzským průlivem a poukazují na to, že existuje řada podobných úzkých míst, která by mohla být ohrožena, pokud by precedens Hormuzu obstál, což by mohlo vést k širšímu konfliktu a k narušení globalizace. Tito lidi nyní prosazují myšlenku, že mír závisí spíše na společné prosperitě, ropovodech, obchodu a udržitelných ekonomických sítích, než na vojenské okupaci nebo eskalaci. To jsou samozřejmě přesně ty politiky, které Irán prosazuje už desítky let, ale které byly odmítnuty arabskými sousedy, kteří se octli v bezpečí pod americkým bezpečnostním deštníkem, který se ukázal ale jako iluzorní. Indičtí představitelé rovněž žijí v říši snů, kde usilují o návrat ke statutu quo před konfliktem. Na to je ale už příliš pozdě. Indie se v otázce Iránu tradičně staví na špatnou stranu. Když se v otázkách Iránu a jeho strategických partnerů, jako je Čína, staví na stranu Izraele, který premiér Modi navštívil předvečer války, a na stranu Spojených států. Zapojení Indie do iniciativy Quad neuniká pozornosti v době, kdy Spojené státy prosazují námořní blokádu iránské lodní dopravy. Realitou pro arabské státy Perského zálivu je, že Hormuzský průliv je fakticky uzavřen a že její dřívější předpoklady o automatickém vojenském znovu otevření americkým námořnictvem již neplatí. Zatímco energeticky produkující národy regionu hledají konkrétní nouzová opatření, jako je rozšířené využití ropovodů východ-západ v Saudské Arábii a nápady návrhy na další ropovody a zvýšení přepravní kapacity v Jamboru a Fudžáře, tak realita je taková, že většina energetické produkční kapacity regionu zůstává uvězněna v Perském zálivu a nemůže se dostat na trh. I kdyby válka skončila dnes, vyřešení znovu otevření Hormuzského průlivu a obnovy regionální infrastruktury by trvalo měsíce. Arogance arabských států v Perském zálivu však zůstává zřejmá. Tyto státy zaujímají postoj, že státy Perského zálivu nemusí Iránu vycházet vstříc a že tyto stejné státy Perského zálivu čekají na iránskou dobrou vůli, než se zapojí do řešení problémů, které dnes existují. Je to jako by arabské státy v Perském zálivu neměly za sebou desítky let spolupráce se Spojenými státy a Izraelem proti Iránu, včetně poskytování zařízení a území, které obě země využívají k rozmístění vojenských, zpravodajských a logistických zdrojů, které umožňují překvapivý útok 28. února. Arabské státy v Perském zálivu se na této zradě podílely a přesto dnes chtějí hrát na kartu oběti. Irán jim to nevěří. Závěrem lze říci, že arabské státy Perského zálivu fakticky ztratili strategické postavení, kterým se těšili před válkou. Místo toho, aby se snažili vrátit do doby, kdy se na protiiránských aktivitách podíleli, aniž by to otevřeně přiznávali, musí arabské státy Perského zálivu, pokud chtějí tuto současnou krizi překonat bez úhony, přijmout strategickou porážku regionální protiiránské koalice vedené Spojenými státy a uznat trvalost a význam Islámské republiky. Aby toho dosáhli, musí se tyto arabské státy Perského zálivu naučit myslet mimo paradigma dominované Spojenými státy a místo toho přijmout novou realitu, níž budou Rusko, Čína a východní mocnosti faktorem budoucím bezpečnostním plánování. Zjednodušeně řečeno, obnovení války není možností, které by arabské státy Perského zálivu mohly zvažovat. Už ne proto, že takový vývoj událostí nepřežijí. Iránská vláda zveřejnila strategickou infrastrukturu pro výrobu energie, která bude terčem iránského ničení, pokud by Irán byl vystaven útoku. Pokud by Irán své hrozby splnil, a minulé precedenty silně naznačují, že by tak učinil, pak by arabské země v Perském zálivu utrpěly trvalé ochromení své energetické a ekonomické kapacity, což by znamenalo zánik těchto národů jako životoschopných moderních národních států. Diplomacie je jedinou cestou před, která nevede k jisté zkáze arabských států v Perském zálivu. Neexistuje žádná vojenská možnost. A vzhledem k tomu, že Irán drží všechny trumfy navzdory tomu, co říká prezident Trump, tak musí arabské státy v Perském zálivu pochopit, že jakékoliv diplomatické řešení současné krize musí uznat a vyhovět iránským požadavkům na odstranění americké vojenské přítomnosti z regionu. Závěrem je, že pokud jde o budoucnost Blízkého východu, musí všechny zúčastněné strany uznat, že Spojené státy jsou problémem, nikoliv řešením, a že každý národ, který se i nadále spolehá na Spojené státy, aby ho vyvedli ze současné tíživé situace, čeká pouze smutek a zoufalství. Dnes je v sázce nový mocenský model na Blízkém východě a ten nezahrnuje Spojené státy. Takže tolik v rychlosti teda tento velmi dobrý článek. Faktem je to, že on vlastně tady zahájil, není to jenom záležitost regionálního konfliktu, ten vlastně rozjíždí spoustu dalších věcí, rozjíždí tu systémovou změnu už jako v praxi tady ve světě. Toto je důležité si uvědomit. Takže ode mě všechno, děkuji za spolupráci vám, vážený pane kolego, divákům za respektive posluchačům za pozornost a pozve zítra na sledování o 20 hodin druhého dílu, tedy kompasu, který se týká tedy dekretu prezidenta Beneše v širších souvislostech. Díky a hezký večer všeho.
1: Dobře, dobře, já děkuji pane inženýre vám a my se jdeme tedy kouknout na další. Mějte se krásně, dámy a pánové, vy též a samozřejmě, když tak naslouchejte dále. Pane inženýre, děkuji, hezký
0: díky.
1: Večer.
0: Hezký
1: a
0: večer.
1: My se na to jdeme vrhnouti.
0: Jinak ještě připomínám ano. Poslední věc, 16.5. v Mělníku, hotel Olympionik, kdo budete mít zájem, přijďte na debatní pořad o 13 hodin.
1: Tak, tak. Jdem se na to kouknout.
0: Funkcionáři samozřejmě od poslu, tak ty už to mají od 11. Kdo se chcete přihlásit, máte tam možnost se přihlásit na obědy u paní Hovorkové. Tak jo, hezký večer.
1: Dobře, dobře. Věrka, ano, ano, informovala mě, aby jsme na to nezapomněli. Tak já to tady nějak vypnu a jdem se na to kouknout dále. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací ze Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.

0: úplně dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream s Míšou, s Vatošem. Ahoj, ahoj.
1: Zdravím všechny diváky, dneska to bude rychlejší, je to velmi naléhavé, protože jak víte, tak vpravo ode mě na té fotografii vidíte pravou ruku poslca, která bude hrát v Brně nejdůležitější roli podle všeho. To je takzvaný Kreisobmann mnichovský. Mnichovský Kreisobmann. Kreisobmann je vůdce, to je krajský vůdce. Takže to je krajský vůdce sudeťáků Kreisobmann Christoph Lippert. A ten bude šéfovat stánku číslo 1, tedy on bude označen na té výstavě jako E10, je to hala E10. A tam tento pán bude provádět svůj plán, který velice přesně popsal na shromáždění Němců ze severního teritoria, tedy sudeťáků ze severního teritoria, které se konalo v Trampenkampu v Německu. A ten plán je, že Benešovy dekrety budou zrušeny tím způsobem, že vyčistíme hlavu české mládeže. Tedy musíme, ten pán chce ovládnout myšlení naší mládeže a tak chce dosáhnout zrušení Benešových dekretů. Kreisobmann Christoph Lippert, on má ještě další plány. Velmi zajímavé, že je rozebíral na konferenci v Plzni s představiteli TOP 09 a bývalá šéfka TOP 09 Pekarová do Brna jede. Na sudeťáku, ty jsou možná ještě horší než ty Benešovy dekrety. Podle tohoto plánu Christopha Lipparta se musí po zrušení, nebo současně se zrušením Benešových dekretů se musí na území Česka a Slovenska vrátit platnost starých rakousko-uherských zákonů. Čili měli bychom se vrátit o 120 let zpátky, před rok 1918, a na území České republiky by měly zpátky platit rakousko-uherské zákony. Ten zákon rakousko-uherský poměrně, těch je hodně, ale jedním z prvních zákonů, která Československá republika musela přijmout, byl jazykový zákon, protože podle stávající úpravy, kterou jsme podědili z Rakouska-Uherska, nebyla čeština úředním jazykem. Byla veřejným jazykem a to je spousta dalších věcí, které tenhle ten pán chce změnit. Chce tady zavádět zpátky cedule, představuje si je, jako vzor dává cedule, tedy místní označení měst které, a vesnic, které je běžné v Lužických Srbsku, tedy v oblasti severně od Liberce, to je ale německé území. Tak na nich je první nápis německý a potom je název té lužické srbštině. Tak přesně takové nápisy. Tenhle ten Kreisobmann, který tady bude šéfovat té brněnské výstavě, chce provést. Takže jako vidíte, že ten plán je jasně definován, tedy ovládnout českou mládež, potom zrušit Benešovy dekrety a zavést na území České a Slovenské republiky zpět platnost rakousko-uherských, on tomu říká pokrokových zákonů. A veřejně tady na té konferenci v Brně, kde byla řada politiků stopky, poslanci z TOP 09, prohlásil, já to budu přímo citovat, ono to je takový trošku zběsilý, ale budu citovat, tedy cituji Kreisobmanna Christopha Lipperta na konferenci s poslanci TOP 09 v Plzni. Cituji. Už ve starém Rakousku-Uhersku bylo zavedeno mnoho nařízení a zákonů, které sice možná předběhly svou dobu, ale které ovšem lze dnes konečně opět zavést zpět do všech zemí Evropské unie, pokud tedy doufejme, se Evropská unie nezhroutí kvůli rostoucímu nacionalismu, jak se to k naší velké škodě stalo s naším starým Rakouskem Uherskem. Tak tohle, tenhle ten pán, kterého tam vidíte vpravo ode mě, Christoph Lippert, to je jeho politika a tuto politiku budete se divit, to asi nebude přednášet Baně. Tam bude říkat Němci hodní, Rus zlý. Základním principem celé této politiky totiž je změna politiky, kterou provedl vůdce sudetoněmeckého landsmannschaftu Bernd Posselt v roce 2014. Tehdy do té doby platilo, a ještě prvních asi tak 8 let, ještě za Seehofera, platilo, že sudetoněmecký landsmannschaft chce oficiálně zrušit Benešovy dekrety. V roce 2014 náhle Bernd Posselt změnil a přestal hovořit o Benešových dekretech a nakonec dokonce začal tvrdit, že už nejsou důležité, protože vymyslel nový plán. Samozřejmě, že cílem tohoto plánu, který Posselt vymyslel, je zrušit tyto Benešovy dekrety, ale už mají být zrušeny jiným způsobem. Tedy už nás Němci nehodlají Českou republiku nutit k tomu, abychom Benešovy dekrety zrušili, protože oni nemůžou být zrušeny rozhodnutím žádného jiného orgánu než České republiky. Evropský soud má na to analýzy a ty jsou nezrušitelné, ty dekrety. Takže jediná cesta byla, že Česká republika zruší, ale tuto cestu teď nahradil novou cestou Posselt. A v únoru, 24. února 2024, v Mnichově na demonstraci před svými stoupenci. Bylo velmi zajímavé, že to byli stoupenci sudetoněmeckého landsmannschaftu, mnichovští Němci a velké množství Ukrajinců, kteří tam skandovali tomuto projevu Posselta. Posselt oznámil nový plán a ten plán je, že Posselt hodlá vytvořit, tedy sudeťáci hodlají přetvořit Evropskou unii v jednotné, cituji, Spojené státy evropské, protože jedině Spojené státy evropské dokáží nahradit Spojené státy americké. Tedy plánem Posselta, stejně jako Hitlera, je nahradit Spojené státy americké a Rusko v pozici hlavních mocností světa a aby se Spojené státy evropské staly hlavní mocností světa. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, tak musí být poraženy hlavně slovenský a maďarský nacionalismus a potom takzvané národní lavírující státy Evropy, tedy Česko, Polsko, částečně i Francie. Ty musí být zničeny, všechny národy a státy v Evropě mají být podle Posselta zničeny, tedy má se mládeži evropské, tedy i české, i slovenské, i maďarské, i francouzské, vyčistit hlavy, aby přestali uvažovat, že jsou Francouzi, Češi, Španělé, Slováci, a aby přijali jednotný stát. Ten stát se má řídit podle toho Liparta rakousko-uherskými zákony, tedy zákony, které byly platné za habsburského Rakousko-Uherska, a má všechno řídit. A v rámci toho, že má všechno řídit, mají být zrušeny Benešovy dekrety. Tím pádem se uvolní. V podstatě český stát by přestal existovat, dostal by se česká vláda v Praze by se dostala zpátky do pozice vlády řízené jakýmsi místodržícím, tedy mohla by dělat pouze to, co dneska v České republice dělají krajské úřady. Podle Posselta tento cíl musí být dosažen válkou proti Rusku. Rusko musí být poraženo. Ukrajina podle Posselta musí dostat od Evropy zejména německé dalekonosné rakety Taurus, tak aby celé Německo rozstřílela. Posselt jinak straší Němce, že jinak Putin vybuduje obrovskou Stalinovou říši od Lisabonu až po Vladivostok. A proto Posselt nyní požaduje likvidaci všech těch států Evropy jednotnou. Co k tomu dodat?
0: Míšo, promiň. Já nemůžu do toho nevstoupit. Ty jsi řekl, to zvětné spojení kouzelné, Spojené státy evropské. A není náhodou tedy, že shodou náhod prezident Pavel v Litomyšli hovoří o tom, že je potřeba se včlenit do Spojených států evropských a že to teda udělají buď s náma, nebo bez nás. Jako, to bych chci říct, že generál Pavel tady prostě jede sudeťáckou linku?
1: No podívejte se, generál Petr Pavel byl známý tím, že jestli se nepletu, tak byl na sjezdu sudeťáků v březnu. To je tak rok, dva. Vlastně podívám, Petr Pavel, řezno. My jsme jenom neříkali něco, co není pravda. Řezno. Tak, ano, v roce 2023 navštívil sraz v řeznu. V Regensburgu tedy. No a když si to podíváte do časové osy, tak samozřejmě Posselt tyhle ty věci říkal už daleko předtím. On už první tyhle projevy podnesl v roce 2014 v souvislosti s masakrem v Oděse, kdy už požadoval tu likvidaci Ruska, protože Posselt má teorii, že Evropská unie, tedy Německo, potřebuje Ukrajinu, protože bez Ukrajiny nemohou vytvořit Spojené státy evropské, tedy čtvrtou říši. Třetí říše hitlerovská i říše, druhá říše, tedy německých císařů, která byla zničena v roce 1918, poražena, tak ty měli stejný plán, oni potřebují Ukrajinu. Oni potřebují Ukrajinu a ruské zdroje, to musí být jeden, a tady musí být i Slovani podřízeni tomu německému elementu, těm německým vládám. Takže Posselt to tvrdí od roku 2014, samozřejmě v řadě přednášek to řekl. A teďko právě v tom Mnichově to dorazilo. Petr Pavel to ví, tak ho zřejmě vyškolili, nebo zjistil, kam povanou ty německé větry, tak do nich chce zase nasadit své plachty, víte, protože Pavel rád se vždycky připojí k vítězné straně, nebo k straně, které si myslí, že zvítězí. Podívejte se tady, ty Posseltovy názory jsou tedy jasné, Rusko musí být poraženo, zahnáno a zničeno raketami. Rakety musíme vyrobit my a dát je Ukrajině. Zároveň musíme z Ukrajině dodat lidi a všechno, aby mohla válčit. Posselt chce rozpoutat třetí světovou válku. A chce změnit Evropu do nového státního útvaru, který bude mít jednotnou zahraniční politiku, tedy gemeinsame Außenpolitik. To znamená, že už nebude nějaký Macinka, zase vidíte ministr zahraničí Macinka a jeho spor s Petrem Pavlem, tak žádný ministr zahraničí Macinka tady nebude. Bude tady jenom takový ten protektorátní ministr zahraničí, on se jmenoval. No to je jedno. Jenom takový ten, který bude jenom říkat, co se bude dělat. Dále má být, to je velmi zajímavé slovo, Ernährungsunion. Ernährungsunion je vlastně jednotná stravovací politika. Tak si můžete představit, i Němci přemýšlejí s tím, že se nebude jíst maso, že se budou jíst šváby, hmyz, že se bude jíst jenom rostlinná strava, tak nařídí Evropská unie, jaká bude Ernährungsunion politik, tedy co se bude povoleno odkud kupovat, prodávat a vyrábět. Takže zase ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo pro nějaký, nebo česká hygiena, která, nebo potravinový dozor, nebudou mít pravomoce na to, aby kontrolovali, co sem za ty svinstva vozí. Je dále jednotnou obranou politiku Verteidigungsunion, čili obranou politiku, a jednotnou energetickou politiku, Energieunion. Zase vidíte, že Němci nám tady budou nařizovat, že kdy budeme muset povinně odebírat jejich elektřinu, protože oni, když svítí slunce nebo fouká vítr, tak nevědí, co s ní. A zároveň vám budou nařizovat, kdy jim musíme dodávat naši energii, elektřinu, když oni nemají, protože nefouká a nesvítí vítr. Čili to je zase systém naprostého kolonialismu. Takže z počasové osy je to naprosto přesné. Já si myslím, že na to Trump poměrně jasně reaguje, na tyto nejnovější německé plány. On posl tady jde dál ještě. On už chce, aby byl Friedrich Merz, tedy německý kancléř, sesazen, protože není dostatečně progresivní proti tomu, nebo agresivní proti tomu Rusku. No a tam tedy vyhlásil cla, vyhlásil stažení vojsk, dělá všechno pro to, aby dal Putinovi volnou ruku a aby Evropani se nemohli schovávat za americký štít. Aby si museli Evropani rozmyslet, zda budou pět s budou ještě se Spojenými státy americkými, anebo zda se pokusí po Hitlerově konceptu vybudovat tu svoji třetí říši tím, že se pokusí obsadit Sovětský svaz, což skončí salvou Orešníků a dalších ostatních jaderných raket, která Evropu zruší. Tak tohle je to nebezpečí toho šíleného Posseltova plánu, toho Lipartova plánu, co se má projednávat v Brně, a mají tam za úkol vymazávat hlavy českým mladým lidem, aby tento plán prošel. Ano. A oni starší na jednu stranu, že Putin chce vytvořit říši z Vladivostoku až po Lisabon, to je přímo citát Posselta, což Putin rozhodně nemá v úmyslu, to dohody z Anchorage poměrně jasně definují. Na druhou stranu sami chtějí vytvořit evropskou čtvrtou říši od Lisabonu až po Dněpr nebo až po Charkov. Oni nehodlají uznat ruská území, která jsou podle nové ruské ústavy ruská, tedy Charkov, tedy ne Charkov, ale Donbas, Krym, Luhansk, nehodlají uznat, chtějí, tato území chtějí také. A zároveň také chtějí ještě další, chtějí rozvrátit celé Rusko, rozparcelovat si ho. To věští jenom velkou světovou válku. No a oni vědí, že se jim to nepovede. Do té doby, dokud tady budou státy nebo politici, jako je Robert Fico, Slovensko, jako byl Viktor Orbán, Maďarsko, nebo i Poláci, svým způsobem jsou také obezřetní. Němci si to představují tak, to je velmi zajímavé, když sledujete ty německé politické diskuze, protože dneska se rozhořili němečtí politici, protože italský dopravce vlakový chtěl začít podnikat z vlaky na německých železnicích. Neexistuje. A už přemýšlejí, jak by ty Italům zabránili, aby italské vlaky jezdily po německých železnicích. Ale zároveň zase tady německé vlaky nebo německé autobusové společnosti podnikají v Česku. To je v pořádku. Čili když Němci vyzobávají naše trhy, tak je to v pořádku. Když kdokoliv chce investovat do Německa nebo používat tyto německé věci, tak je v koncích. Němci jsou všeobecně v koncích, tam pesáží na dno, ty už tam brečí, že budou muset zavřít. Dokonce dospěli tak daleko, že už jednají s Číňanama, že jim prodají některé továrny firmy Volkswagen. A v těch zbylých chtějí vyrábět zbraně. Ty zbraně někdo musí zaplatit a to je právě ta Erneux Union, tedy čeští dělníci mají být opět chudí, tak jako byli za protektorátu Böhmen-Mähren, a všechno se bude schromažďovat v Německu, se mají vyrábět zbraně a těmi zbraněmi se má porazit Rusko. Výsledkem má být nová Evropa, ve které budou platit staré rakousko-uherské zákony. A to znamená zrušení Benešových dekretů. Tak to je v podstatě všechno, co jsem chtěl dneska říci. Tak jestli máš nějaké dotazy?
0: No, prosím tě, to vypadá celkově, když to takhle bereme, vlastně, že tady to není náhoda, že se tady děje nějaký sudetoněmecký sjezd, ale s tím, co se děje v Maďarsku, který tam Maďar, že otřese Benešovými dekrety a tak dále, že je to frontální útok vůbec na naši státnost. Máš ten pocit taky?
1: No, to je frontální útok na státnost všech států Evropské unie, včetně španělského. Němci chtějí zrušit všechny státy v Evropě tak, aby tady měli pouze svůj stát. Ano, to řízený rakousko-uherskýma zákonama.
0: No,
1: tady samozřejmě jsou asi domluví s Francouzema nebo i se Španělama, s Italama, že budou mít jakési cosi, ale tady ten východní prostor má být jasný. Proto neútočím moc na Polsko, protože to si nechávají ještě na potom. Teďko je nejdůležitější Češi. A důležité je podporovat i Ukrajince, protože to Ukrajinci jsou starší spojenci Němců z první a druhé světové války.
0: No, já to bohužel jako v tom vidím jako velký průšvih, protože Jediný, na co se teď teda dobře tady naši politici zmohli, tak Tomio Okamura říká, že vládní politici, vládní koalice navrhne na úterním jednání poslanecké sněmovny mimořádný bod, ve kterém chce vyzvat sudetoněmecké krajanské sdružení, aby upustilo od organizace sjezdu v Brně. Ta podřízenost je tam úplně úžasná. Na tiskovce to oznámil předseda SPD. Opozice rovnou říká, podle předsedy Pirátů Hřiba se jedná pouze o kouřovou clonu, která má zakrýt aktuální kauzy hnutí ANO a tak dále, a tak dále. Jo? A že má destruovat snahu o diplomatické úsilí a tak dále. No.
1: Podívejte se, já jsem citoval Kais Obmana, tedy zástupce pro Mnichov a vysokého funkcionáře sudetoněmeckého Landsmannschaftu, ten to řekl jasně. Benešovy dekrety budou zrušeny, už předpokládá, že budou velmi brzo zrušeny, zbývá jenom ještě pár desítkám tisíc malých Čechů vyčistit hlavy, aby volili Hříba, Hříb zatleská a bude konec České republiky. Piráti toho zase, víte, ale se musíte podívat na historii, tak když se tam podíváte, kdo v těch pirátech je, tak je tam jedna pirátka a její dědeček nebo pradědeček je nositelem železného kříže prvního stupně za dobití Kyjeva.
0: Ty vole.
1: No, tak takový jsou čeští poslanci.
0: Takovýhle tady máme, no.
1: A potom se nemůžete divit, že podporují ten boj proti Rusku.
0: Pak tady máme Stan a Topku, že jo, tak to je daný, že jo, lidovci, Herman a Spol, že jo, ty dokonce se tam jako hlásí, že tam všichni přijedou a budou se jim tam klanět těm.
1: Ale jistě, oni v tom Brně nebudou říkat, že chtějí zrušit ty Benešovy, oni budou říkat, že už, ne, oni budou říkat, že musí udělat ten jednotný stát. Aby, jak říkal, aby se zavedly ty rakousko-uherské zákony. Já si myslím, že dokonce tady jsou dvě tendence. Jedna tendence pochází vytvořit zpátky Rakousko-Uhersko, ale to není tahle německá tendence. Oni chtějí vlastně jenom využít jaksi terminologie Rakousko-Uherska, ale vytvořit starou pruskou říši.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to je německé, jo. Čili to jsou velmi nebezpeční lidé, já si myslím, že jako, víte, za první republiky, kdyby někdo oznámil, že přijede z Mnichova do Brna, udělá tam nějakou akci a na ní bude, a je to osoba, která je známá tím, že prosazuje politiku, aby do Čech byly zpátky, aby Česko bylo zpátky podřízeno rakousko-uherským zákonům, tak jak znám dějiny první republiky, tak by ho okamžitě zbalili. A buď by ho vyhlásili za personu non grata a šoupli zpátky do Německa, no a nebo by ho zavřeli, protože když docházelo k takzvanému Habsburskému puči nebo podobným záležitostem, tak první republika vždy velmi razantně ve 20. letech takto jednala i ve 30. proti Němcům. Jo? A teď jsme o 100 let zpátky, víte, Beneš v 45. říkal, že ti Němci s tím nikdy nepřestanou. Tak je takový zvláštní, já jsem pomalince Němec, ale tyhle ty Kreis Obmany a Sudetlandsmannschaftmany nemám vůbec v lásce. Protože to jsou lidé, kteří myslí pouze podle příslušnosti k německé krvi. Oni považují za nadřazenou. A samozřejmě mají takovou tu německou, jak tomu říkají, teutonskou lest, kdy těm ostatním tak jako říkají, ale ano. Protože vědí, že čas na to, aby s nimi zúčtovali, teprve nadejde. To je takzvaná teutonská lest.
0: No, je to síla.
1: Ano, se podívejte, vypadá úplně nenápadně, že?
0: No, přesně tak. Ale co na to Habsburci třeba, jako ten...
1: Habsburci se k tomu nevyjadřují, k těmhle s těm plánům Landsmannschaftu. Ano. Posel sice vystupuje jakýsi představitel panevropské unie, ale v poslední době se velice radikalizuje. A snaží se vytvořit jakousi novou politickou sílu, která by sjednotila Ukrajinu, Německo, celý prostor mezi Ukrajinou a Německem do jednoho balíku, ovládla Evropskou unii a pokusila se rozvrátit Rusko. A samozřejmě, ono to je ekonomicky, víte, oni už na ty sázy třeba v tom Trapen kampu si stěžoval tenhle ten Lipart, že přišlo málo lidí, že už lidi nechodí, že už jsou staří, že mladí to nezajímá. Tak právě proto oni vytvořili tu novou teorii, protože už nemohou starší těmi velkými sjezdy těch studentáků, co v Mnichově vykřikovali Es kommt der Tag, Rechtswidrige Benesdekrete a podobné věci. Už nemohli, tak teď jdou takovou soft, protože zjistili, že tady v Praze i v Bratislavě je spousta šimečků, spousta Římů, spousta Karvých, Adamových. A ti by byli ochotní kooperovat. Víte, za první republiky jsme tu měli obrovské množství kolaborantů s Německem, hlavně v těch vyšších sférách, té vyšší společnosti. Ano? Myslím, že nemusíme, kdo to o tématu příliš zabral, se všichni víme, u koho se hlavně jedná. Že? No a teď tady vidíte, že tito lidé opět, nebo jejich potomci. No a když máme v poslanecké sněmovně stranu, která vystupuje proti tomu, aby se zakázal sjezd těch studentů, nebo aby se vyzvali ti studentáci, aby tam nejezdili, by to nedělali. No a když si podíváte, že její členka v té poslanecké sněmovně tedy má dědečka, co má železný kříž za dobití Kyjeva v roce 1941, tak to vidíte, že to tak nenápadná politika, že?
0: Vrána v Koráně se dá. No, přátelé, je to síla.
1: Já myslím, že to stačí. Já odvysíláme v příštích dnech, pokud vás to zajímá, napište Bojašovi nebo mě. Můžeme udělat medailonky, ono tam těchhle z těch zajímavých krajs obmanů a nižších vůdců přijede víc. No a když tam přijede, tak můžete se podívat, jak oni budou tam říkat, že usmíření a Freundschaft. A hlavně, proti těm Němcům páchali ty zločiny ohavné v tom 45. a podobně. Víte, ono se málo v České republice zapomíná při vysvětlování toho odsunu Němců, že Velká Británie byla jedním z signatářů tohoto odsunu. A odsun Němců není první, co Britové signovali. Oni už v roce 1922 tak to nařídili odsun aktem v Lozán, odsun řecké menšiny z Turecka a turecké menšiny z Řecka. A na základě toho potom souhlasili s tím odsunem ty německé menšiny z Česka. Britové věděli, že to je způsob, jak vyřešit to národnostní napětí. Takže pokud to někdo tady svádí na Beneše nebo na české nacionalisty, nebo ne, dej bože, na Sověty, tak ne, ne, ne. To byla čistě letitá britská politika.
0: Ano, ano. Jaroš Nikely, který tady byl v neděli, tak právě jmenoval i toho profesora, který na té Oxfordské univerzitě tohle to navrhnul jako první a pak se to vlastně předalo Churchillovi dalším a my jsme to samozřejmě jenom prostě aplikovali. Ale Míšo, já ti moc poděkuju teda za dnešní takhle...
1: Jinak, ne, já ještě musím říct důležitou věc. Vlastně.
0: Pojď.
1: Kdyby měl někdo pochybnosti z těch citátů, tak na michalepeta.com v analýze s označením čísla map 2595, tak tam máte všechny ty odkazy. Máte tam navíc i plán těch sudeťáků, tedy kde, v jakém stánku, jaký sudeťák se chystá rozmístit. Tak jsem zvědavý, kdo bude tam s tím Lipartem, kdo za ním přijede, jestli ta Pekarová, Adamová, Petr Pavel tam nepřijede. Tak je vidět, že ta akce není moc populární v České republice, když tam Petr Pavel nepřijede. Tady to vidíte, jo, tam si to můžete přečíst, ty červené lidsky kliknete a jste na originále. Někdy jsou to ale tedy dokumenty vnitřní toho sudetoněmeckého svazu a oni, ty sudetáci se snaží, aby nebyly tak veřejně dostupné, tak je to většinou PDF nebo ještě v různých jiných formátech, které nejsou, které se nedají automaticky překládat. Pokud znáte němčinu, tak to umíte. Já vím, Němci jsou taky lišáci. No. Ty jsou sudeťáci teda. Oni si tak myslí, že to nikdo, ne, nikdo nezná tu jejich tak.
0: Dobře. Míšo, já ti moc poděkuju, přátelé, samozřejmě všechny ty informace na michalapetr.com, tam taky najdete i eventuálně číslo účtu, kam můžete Míšovi poslat příspěvek za jeho analýzy.
1: Já myslím, že případě, děkuji.
0: Příznačné, že jsme to takhle odevřeli v tomhletom v téhle době a já ti za to moc děkuju. Tady děkuju Vláďovi Šustkovi taky za příspěvek na Kavčo a vám všem děkuju za lajky, za sdílení tohoto pořadu dál, protože je důležitý, aby ty informace se šířily a aby někdo netvrdil, že nevěděl.
1: No, když dělá Okamura tu manifestaci v tom parlamentu nebo tu jednání, tak mu tam můžete poslat ty výroky, si je stáhněte, jsou tam nějaký SPďáci, určitě sledují SPďáci nás, mu to můžou poslat a můžete tam odcitovat, co ten Lipart říká, proč vůbec má mít stánek v Brně, ještě za český peníze.
0: Přesně tak. Přesně tak. Míšo, děkuju moc, přeju krásný večer. Vám, vážení přátelé, díky za pozornost, dávejte odběr, dejte like a zůstaňte s náma zítra další pořady. Krásnou dobu.